0: musí být ostražité. Fico zároveň obvinil Evropu z toho, že rozdmíchává válku na Ukrajině. Na to už pátým rokem útočí ruská armáda. Fico to řekl v Handlové, kde se před 2 lety stal terčem atentátu.
1: Robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier. Nie je to v našich rukách. Ak bude naďalej Európa takto podkurovať tú vojnu, ako ju podkuruje, tak musíme očakávať, že táto vojna bude trvať ešte pomerne dlho.
0: V Králíkách na Orlicko-Ústecku otevřeli novou multifunkční sportovní halu. Vznikla na místě bývalé sokolovny, kterou město nechalo zbourat. Stavba vyšla na 87 milionů korun. Nová budova bude sloužit školám, sportovním oddílům i veřejnosti. Radnice ale nutně nepočítá s tím, že by byl provoz výdělečný, říká starosta Václav Kubín ze sdružení Sportovci.
2: To je vždycky u sportovních zařízení velký otazník, jestli se uživí sama o sobě, protože to je zase samozřejmě o cenách. Za plné ceny se samozřejmě může pronajímat, ale když chceme podporovat třeba i ten sport mládeže, tak určitě tuto činnost nějakým způsobem budeme i do budoucna dál dotovat, abychom ten mládežnický sport podpořili.
0: Sport. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku porazili Dánsko 4-1. Dnes nastoupí národní tým proti Slovincům. Střelec gólu do prázdné branky Matěj Bliml říká, co právě do dnešního duelu zlepšit.
3: No, tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk odskakoval, samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ale byly tam prostě nějaký nahrávky, které odskakovaly a já věřím, že si to bude líp a líp sedat a až budeme lepší a lepší.
0: Zápas Česko-Slovinsko začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20 hodin na 20 minut.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D10 u Benátek a překážka na D2 u Břeclavi. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Benátky nad Jizerou vyšetřují nehodu. Na 27,5 kilometru srazilo auto strnku a je na krajnici v odstavném pruhu. Následky nehody na vozovce a brzdí se v těchto místech. D2 ve směru z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín hlásíte porouchané auto. Na 47. kilometru blokuje odstavní pruh a řidič tam řeší defekt, tak ho nepřehlédněte. A ještě tah 38 mezi Jihlavou a Znojmem za Moravský Budějovicemi zpozorněte. Jde tam po krajnici chodec bez reflexních prvků a není dobře vidět, tak opatrně. 38. Jihlava, Znojmo, Moravské Budějovice, chodec na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: Já přeji stále příjemnou sobotní noc. Máme po 2. hodině po zprávách, tak už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
7: Noční Radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: končí Tobulky první republikou.
1: První republika, to byly zlaté časy.
0: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
2: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
0: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
3: Ano, a ta chvíle tady právě teď, takže připomínám jenom telefonní čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak zkusíme prvního volajícího. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo pak se nám dneska dovolal?
4: U telefonu Pavel Janča z Lín Malenovice.
3: Pavel.
4: Dobrý, časné ráno.
3: Ano, Pavle, zdravím vás. Tak já mám na vás zase dneska otázku z kalendáře a myslím, že byste si s ní mohl poradit. Tak dneska máme 16. května a 71. narozeniny dneska oslaví skvělý český herec Oldřich Kaiser. A on svého času vystupoval s Jiřím Kornem a Jiřím Lábusem jako průvodce jednoho velmi úspěšného televizního pořadu. A já se vás zeptám, Pavle, jestli si vzpomenete, jak se jmenoval. Mám samozřejmě nápovědu, jestli potřebujete.
4: No, radši nápovědu, já tak z hlavy to hned.
3: Dobře,
4: vytáhnu.
3: Takže Oldřich Kaiser mohl se podílet na Bakalářích, nebo to byl pořad Možná přijde i kouzelník, anebo Kabaret u dobré pohody. Tak co je podle vás správná odpověď?
4: Je buď B nebo C.
3: Oldřich Kaiser, Jiří Korn, Jiří Lábus. Velká trojka toho pořadu. Skvělá zábava a velmi sledovaný pořad v 80. letech to bylo. Pak ještě pár dílů, myslím, že vzniklo po roce 89. A jak se jmenoval ten pořad?
4: Já bych zkusil ten Kabaret, Cčko.
3: Kabaret u dobré pohody, si myslíte?
4: Ano.
3: Tak bohužel, tam byl průvodcem Karel Štědrý. Tak je mi líto, ano. Tak zase příště. Mějte se, naslyšenou.
4: Taky, děkuji, nashledanou.
3: Tak, Pavlovi to bohužel nevyšlo, tak

0: Já myslím, že teď už je to celkem jasné, tak kdo se dovolá, tak si myslím, že asi bude úspěšný. Tady je noční radiožurnál Petr Zajíček, halo, halo, kdo se dovolal teď?
1: Tak dobré ráno, Radek.
0: Radek, Radku, tak kam dáme toho Oldu Kaisera, Jiřího Korna, Jiřího Lábuse, do kterého pořadu?
1: Já bych to viděl, že to bylo u nás v Táboře divadlo Oskara Nedbala, takže... No. Kouzelník.
0: Ježíš Maria, samozřejmě, já jsem taky z Tábora, takže si to dobře pamatuju. Ano, ano, ano, je to tak. První díl se natáčel ve Slaném a potom už to bylo krásné malé divadlo táborské Oskara Nedbala. Možná přijde i Kouzelník, samozřejmě, to je ta správná odpověď. Takže Radku, blahopřeju. Bakaláři, to byla doména zase Vladimíra Menšíka, abych to uvedl úplně na správnou míru všechny ty moderátory těchto úspěšných a slavných pořadů. Tak gratulace a cena je vaše, vydržte mi na telefonu, ano?
1: Děkuju.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Lebka svaté Zdislavy se vrátí do své domovské baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Vypátrali českolipští kriminalisté. V úterý ukradl 35-letý muž. Vzácnou relikvii zalil do betonu a chystal se ji pohřbít. Více k tomu už za chvíli.

0: Soukromý pohřeb skoro 800 let starých ostatků, tak to byl cíl 35-letého muže, který v úterý ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. S vystavováním relikvie totiž osobně nesouhlasil. Lebku světice zalil do betonu a později ji chtěl pohřbít v řece. Ještě než stačil svůj plán dokonat, vypátrali ho českolipští kriminalisté.
1: Zajímavý, že ho takhle dopadli rychle a že jako jsem to přijde nečekal, myslel, že ho pojede někam do zahraničí s tím a schová se to. No. Takže jako dobrá práce policie České republiky. Musím ji pochválit.
2: Říká Daniel Kovář. Chvála se na policii snáší ze všech stran. Kolegové si to zaslouží, říká ředitel územního odboru v České Lípě Petr Reit.
3: Tou prací jejich se následně teda zjistilo celkem rychle a musím říct, že nám tam samozřejmě přálo trošku to policejní štěstí, tak jsme ho vypátrali v Mladé Boleslavi, kde jsme ho pak následně zadrželi.
2: To byl ale jen první díl úspěchu. 35-letý muž nechtěl říct, kam lebku uložil. Výslech trval 7 hodin.
3: Došlo k nějakému zlomu a dostali jsme se teda k tomu, kde to je.
2: Pachatel ovšem relikvii zalil do betonu. Proto ji teď mají v rukou restaurátoři, kteří se jí budou snažit citlivě vyprostit.
3: Protože se budou samozřejmě snažit zjistit složení betonu, chemické látky a podobně, protože podle toho musí volit postup očišťování, takže i pro ně je to velice složité.
4: Obviněný je obviněn z trestného činu krádež, poškozování cizí věci a výtržnictví.
2: Říká zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality Českolipské policie Jan Ujka.
4: Za trestný čin krádež v třetím odstavci mu hrozí 2 až 8 let odnětí svobody.
2: Z práce policie je nadšená i církev. Zabezpečení téměř 800 let staré lebky by se mělo výrazně zlepšit. Jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Maria Majer.
5: To bychom také chtěli ještě vlastně pořídit nějaké jaksi nerozbitné jako sklo.
2: Vyrábět by ho měli regionální skláři. A nebude jen tak ledajaké, jak popisuje odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal.
6: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový.
2: Na konci května budou v Jablonném Podještědí každoroční slavnosti svaté Zdislavy. Zda se do té doby podaří lebku do baziliky vrátit, zatím není jisté. Z České Lípy Jiří Jelínek, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Skoro desetina maturantů neuspěla u didaktických testů, informovalo o tom ministerstvo školství. Letos je poprvé psalo přes 81 tisíc studentů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny studenty povinné z češtiny. Jako druhý předmět si vybírají matematiku nebo cizí jazyk. Dětský ombudsman Martin Beneš varuje před tím, aby ze zákona o médiích veřejné služby vypadl požadavek na pořady pro děti a mládež. Je to i součástí připomínek k návrhu zákona. Tvorba a vysílání tohoto typu pořadu je podle Beneše jedním z hlavních úkolů veřejnoprávních médií. K tomu ale potřebují také jistotu financování. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy chce do několika dnů předložit studii hodnocení dopadů zákona. Americký prezident Donald Trump zakončil návštěvu Pekingu, kde jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Tématem rozhovoru byla podle Trumpa například americká válka s Íránem. Diskutovali ale i o Tajvanu, což je podle čínského prezidenta nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů. Xi Jinping varoval, že by kvůli ostrovu mohl vzniknout konflikt se Spojenými státy. Podle Trumpa ale v této otázce nejsou mezi Washingtonem a Pekingem rozpory. Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí začalo třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale také žáci z místních škol. V loňském roce se podařilo v okolí Špindlerova mlýna sezbírat přibližně 800 kg odpadu. Sport. Čeští hokejisté vyhráli v úvodním zápase mistrovství světa ve Švýcarsku nad Dánskem 4-1. Dnes Češi ve 20:20 nastoupí proti Slovinsku v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Švýcarští hokejisté vstoupili do domácího šampionátu výhrou v repríze loňského finále nad Spojenými státy americkými 3-1. Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko vyhrálo nad Německem 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D10 u Benátek, také na D2 u Podivína. Na D10 na výjezdu z Prahy směrem do Mladé Boleslavy za sjezdem na Benátky nad Jezerou dejte pozor na 27,5 kilometru. Stojí tam auto po nehodě, je nabourané v odstavném pruhu a okolo se jede plynule. Následky nehody z jízdních pruhů už se podařilo odstranit. Dálnice D2 na trase z Brna směrem do Bratislavy za sjezdem na Podivín máme hlášené porouchané auto, je v odstavném pruhu na 47. kilometru. Okolo se projíždí plynule. Stejně tak na všech dálnicích po republice nemáme na nich hlášené žádné další překážky, nehody ani kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přehánky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska, déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A já mám pro vás pozvánku k našemu dalšímu vysílání. Legendární písničkář Pavel Lohonka, řečený Žalman, nedávno oslavil 80. narozeniny. Vyprodal pražskou Lucernu, pokřtil nové album. No a co ještě stihne, tak třeba dnes dopoledne bude hostem Radiožurnálu. Po 10. hodině poslouchejte, hostem Radiožurnálu bude tedy a zpovídat ho bude kolega Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh. A já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím furt.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Na téma domácího násilí cílí nový seriál o úspěšné autorce ženských románů Simoně Moniové. První díl viděli diváci na televizních obrazovkách včera a předpremiéra na filmovém plátně byla v Brně. My se tam už za chvilku vypravíme v reportáži.

0: Příběh brněnské spisovatelky Simony Moniové, kterou roky týral, nakonec zavražil její manžel, se včera představil na platformě OnePlay. Titulní roli v šestidílném seriálu stvárňuje herečka Tereza Ramba. Kromě televizních obrazovek měl první díl předpremiéru i v Brně na velkém plátně a byli u toho tvůrci, představitelé hlavních rolí i rodinní příslušníci spisovatelky, včetně jejich synů, kteří na natáčení spolupracovali.
1: Když se to stalo, tak mi bylo 18 let, s ním jsem doma se stěžil od 8, takže řekněme 10 let.
2: Vzpomíná Dominik Moni na srpen roku 2011, kdy jeho otčím ubodal jeho matku.
1: Nicméně my jsme nic špatného nezažívali, my jsme to neviděli, nevěděli o tom, takže jsme se to dozvěděli prostě až nakonec všechno.
2: Televizní zpracování rodinné tragédie je podle 32-letého Dominika Moniho citlivé, ale silné.
1: Stačilo asi 10 minut a hodinky mi zapípaly, že se mám uklidnit, že mám vysoký stres, protože jak dokázali vystihnout, jak se cítila asi máma předtím, tak je to fakt jako hodně silný pro nás.
2: Tvůrci chtěli ukázat její život komplexně. To oceňuje i představitelka Simony Moniové, herečka Tereza Ramba.
3: Byla tam taková scéna, kdy jsem najednou začala na Igora Orozoviče, který hrál tu zápornou postavu, vlastně křičet, že se ho nebojím.
4: Já se tě nebojím, slyšíš mě?
3: Neděláme z ní chudinku, nevinnou oběť, ale vyprávíme nějaký komplexní jako příběh o ženský, kterou ten vztah toxický přived někam, kam asi nechtěla.
5: Prosím vás, přijďte rychle. Je tady pobodaná žena.
6: Kdo jí pobodal?
2: Natáčení předcházela nejen setkání s rodinou spisovatelky, ale i s odborníky z organizace ROSA, která pomáhá ženám ohroženým domácím násilím, říká kreativní producentka Klára Folová.
7: Konzultovali jsme s nimi, zároveň s námi spolupracují i na dokumentárním cyklu Láska nebolí, který na Moniovou navazuje.
2: Zakladatelka ROSY Zdena Prokopová považuje televizní zpracování tématu domácího násilí za velmi potřebné.
8: Vždycky to zvedne vlnu podpory pro oběti. Druhá věc, že se nám ozývají i ženy, které něco podobného zažívají.
2: Výtěžek ze vstupného z předpremiérové projekce věnovali tvůrci seriálu právě organizaci ROSA. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o víkendu.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál máme 3 hodiny. Jsou tady zprávy a Pavel Prouza.
1: Na střední školy a gymnázia se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo více než 93% uchazečů. Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude o 45 dní delší. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál kilometrový závod světového poháru v Brandenburgu. Dnes bude zataženo s deštěm, od západu se bude vyjasňovat. Teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázie uspělo přes 93% žáků, to je podobně jako loni. Celkově se na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. Plaga ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že změna by mohla začít platit na jaře roku 2028.
3: Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029, takže buď 28 nebo 29.
1: Podle Plagy by to pomohlo žákům, kteří nemají ambice jít studovat, přestože na to mají schopnosti. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dní. Po jednáních ve Washingtonu to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna a mělo vypršet v neděli. Ministerstvo uvedlo, že prodloužení příměří předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Spojené státy doufají, že jednání povedou k trvalému míru mezi Izraelem a Libanonem. Policii chybí zhruba 5 000 zaměstnanců. S jejich náborem má pomoci nové kariérní a rekrutační centrum v centru Prahy. Informace tam získají nejen zájemci o práci u sboru, ale taky policisté o možnosti kariérního postupu. Prostory v ulici na Prštýně bude policie využívat rovněž jako komunitní centrum, říká vedoucí personálního a náborového oddělení Petra Literová.
4: Tento prostor je i tak konstruovaný, že můžou tady být akce pro veřejnost, různé workshopy od 7 hodin do 16.45 pondělí až čtvrtek a pátek máme teda zkrácenou dobu, což je od 7 hodin do 14.30.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou nad Dánskem 4-1. Další zápas čeká národní tým už dnes od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál 2. závod světového poháru v řadě, zvítězil na kilometrové trati v německém Brandenburgu a navázal tak na zlato z minulého týdne z maďarského Segedu. Tam se musel český olympijský vítěz dělit o první příčku s Rusem Petrovem, kterému zlato dodatečně přiznali organizátoři. I na to Fuchsa před závodem v Brandenburgu myslel.
5: Byl jsem mnohem víc nervózní než obvykle, protože jsem cítil ve vzduchu, že je potřeba jako něco dokázat. Těch komentářů a negativních zpráv z východní země prostě bylo docela dost a jsem se to snažil jako vytěsnit. Samozřejmě oni fandí svýmu koni. Doufám, že Češi fandí mě, to je naprosto normální, ale věděl jsem, že nejlíp, jak někomu zavřít pusu, je vyhrát závod a to se mi povedlo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D2 u Podivína a také na D10 u Benátek. Na dálnici D2 na trase z Brna směrem do Bratislavy za sjezdem na Podivín porouchané auto na 47. kilometru. Je v odstavném pruhu, tak ho nepřehlédněte, okolo projdete však plynule. D10 na trase z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Benátky nad Jezerou na 27,5. kilometru. Stále v odstavném pruhu, auto po nehodě srazilo zvěř a okolo se tak jede plynule. Kolony čekat nemusíte. A jinak obecně po dálnicích a hlavních tazích po republice je provoz plynulý, nesledujeme žádné fronty, nemáme hlášené ani nehody na dálnicích. Provoz plynulý také po Praze, tunely, průjezdné, všechny bez omezení a noční údržby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu Moravy a Slezska, déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A teď už začíná repríza pátečního pořadu Co se děje se světem. Moderátor Jan Pokorný se ptá bezpečnostního experta Vlastislava Břízy.
7: Dobré dopoledne, celkem 36 zemí, včetně České republiky, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločiny ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy ve svém prohlášení. Česká republika se pro zřízení tribunálu vyslovila už na zasedání Rady Evropy v Reykjavíku v květnu roku 2023. To je aktuální zpráva na úvod dnešního rozhovoru s Vlastislavem Břízou, který působí na Univerzitě Karlově a zabývá se otázkami bezpečnosti a mezinárodními vztahy. Dobrý den.
8: Dobrý den i vám.
9: Co se děje se světem?
10: Události končícího týdne v kontextu.
7: Začněme tím, že vlastně před chvílí skončila návštěva amerického prezidenta, který se setkal, jak se říká, se svým čínským protějškem. Oba lídři se shodli, že budou náležitě zohledňovat vzájemné obavy a posílí komunikaci a koordinaci v mezinárodních a regionálních otázkách. Končí tak americká ochrana Tchaj-wanu?
8: Nekončí, ne, takhle bych to určitě nebral. Podstatné ještě je, že se shodli, a to je zajímavost, že setkání těchto dvou představitelů jsou nejdůležitějšími na světě. Tím chtěl prezident si deklarovat, že Čína vstoupila na to pole supervelmocenského soupeření se Spojenými státy, že se odtrhla od toho dalšího zbytku pelotonu, jako je Indie, Rusko a spol, a že již hraje dominantní roli ve světě. To bylo to, co chtěl akcentovat. My dva jsme v tuto chvíli nejdůležitější státníci světa, podle nás dvou se bude točit svět. To bylo to poselství na to první setkání.
7: On to Donald Trump podobně říkal, když mluvil o Iránu, tak měl prohlásit, že s jeho protějškem urovnali řadu různých problémů, které by jiní lidé vyřešit nedokázali.
8: Máte pravdu, a pojďme to ještě posunout z hlediska Číny a její role na této schůzce. Čína 2026 není Čína 2017. Proč to říkám? V roce 2017 navštívil Donald Trump Čínu a ta jednání se odehrávala úplně jinak než teď. V tuto chvíli je vidět, že Čína navštívil Donald Trump Čínu a ta jednání se odehrávala úplně jinak než teď. V tuto chvíli je vidět, že Čína je podstatně asertivnější, je

0: než v tom roce 2017. Vojenské posílení, pokročilost v technologiích, nejenom z hlediska klasické civilní ekonomiky, ale i vojenské ekonomiky. A to všechno se propsalo do toho, že Čína jednoznačně asertivnější. Narážím tím na prohlášení prezidenta Xi, který první den schůzky de facto varoval prezidenta Spojených států amerických, ať nedělá chyby stran Tajvanu. To je něco nemyslitelného, bezprecedentního, že by někdo si dovolil varovat prezidenta nejsilnější supervelmoci světa.
1: Který na to nereagoval.
0: Který na to de facto nereagoval, naopak konstatoval na konci setkání, že jednání dopadla dobře, byla plodná a vůbec se proti tomu neohradil. To o něčem svědčí.
1: Tam je zajímavá ještě jedna věc. O čem vlastně vypovídá to složení americké delegace? Letoun plný biznismenů první třídy.
0: To vypovídá o tom, že Donald Trump kontinuálně klade důraz na obchod, na biznis. To znamená, ony vztahy, nechci říct, že byly jenom zúženy na biznis, ale hrály tam dominantní roli. Ostatně světová média proběhla fotografie Elona Muska, který se fotografoval jako turista namísto členů vládní delegace. Je pravda, že v onom letadle se nacházel kapitál, který by rozhodně tvořil velkou část velké evropské ekonomiky typu Německa. Šéf Apple, šéf Nvidia jako výrobce čipů. Opravdu, ta delegace byla impozantní. 30 generálních ředitelů velkých podniků. Ostatně kontrakt na 200 Boeingů hovoří sám o sobě. Ačkoliv bylo očekáváno, že možná těch Boeingů bude ještě víc. Takže ano, důraz na obchod, na biznis.
1: Peking v souvislosti se summitem prezidentů vyzval k úplnému příměří na Blízkém východě a k co nejrychlejšímu znovu otevření Hormuzského průlivu. O co tam Čínské lidové republice jde?
0: O stabilitu, o ropu, o další rozšiřování svého vlivu do oblasti. Čína odebírá od Iránu. Ze svého úhlu pohledu je to něco mezi 10-14% ropy, které vozí, tak pocházejí z Iránu. Ale obráceně je to daleko podstatnější věc. Proto ten apel a ta páka na Irán, něco mezi 80-90% iránské ropy jde do Číny. Takže Irán je kompletně závislý na odběrech z Číny. Ten obchod není jednostranný. Čína do Iránu posílá i zboží nejenom dvojího určení, ale i čistě pro vojenské účely. Je dominantním dodavatelem chemikálií, které slouží pro výrobu tuhých paliv pro iránský balistický program. Takže to je velice zásadní věc. Ostatně jedna loď s těmito komponenty již byla zastavena americkou blokádou Hormuzského průlivu. A prezident Trump chtěl apelovat na to, aby se Čína vložila do té situace, sklidnila ji, uklidnila ji a přestala tyto komponenty pokud možno dodávat. Prezident si na to reagoval relativně vstřícně. Vystříhá se do budoucna, jak konstatoval, dodávek čistě vojenského materiálu Iránu. A co je podstatné a myslím si důležité a dobré pro svět, že oba státníci se shodli, že Irán by neměl mít jadernou zbraň. To je dobrá zpráva.
1: Říká Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem?
1: Evropa musí podle prezidentů Česka, Rakouska a Slovenska najít osobnost, která bude zastupovat Evropskou unii na jednáních s Ruskem ohledně ukončení války na Ukrajině. To je taky jedna zpráva z jednoho setkání tří prezidentů z tohoto týdne. Jaká by měla být taková osobnost?
0: No, bude to těžké, protože ona musí splňovat několik atributů, na kterých se shodnou jednak členské státy Evropské unie, respektive té koalice proti Rusku. Na druhé straně musí být minimálně elementárně akceptována stranou ruskou. Rusko již vykoplo onen míč v podobě návrhu Gerharda Schrödera, což je samozřejmě neakceptovatelné z pohledu Evropy, protože naší optikou je to toxická osoba, která dlouhá léta, ba dekády sloužila ve službách státních podniků Ruské federace a projektovala ekonomickou moc, sílu, nadvládu a závislost Ruska, respektive Evropy na ruských nerostných zdrojích. Takže z tohoto úhlu pohledu je to neakceptovatelné, nedovedu si představit, že by se státy shodly na této osobnosti. Na druhou stranu, co tam zůstává podle mého názoru logické, je Německo, protože Německo je dominantní ekonomická síla Evropské unie. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale dlouhodobě to tak je. Prostě výkon německé ekonomiky. Německá ekonomika je motorem Evropské unie, vždy tomu tak bylo. A z dlouhodobého hlediska i za studené války, po konci druhé světové války, Německo bylo Ruskem, respektive Sovětským svazem, akceptováno.

0: jako silný lídr, jako silná mocnost. Paradoxně druhá světová válka, samozřejmě brutalita, která s ní je spojená, je neodiskutovatelná. Ale v Rusku zůstalo to, že Německo je schopno projektovat sílu, je mocné, je schopné bojovat, takže ho uznává a akceptuje. Německý kancléř, mám-li takto odpovědět, domnívám se, že by mohl být tím, který by byl schopen.
1: Nynější kancléř,
0: samozřejmě. Bavíme-li se o tom minulém, o Olafu Scholzovi, tak to je kompromis, to je alternativa.
1: A o té předminulé?
0: To si nemyslím, že je...
1: Umí rusky.
0: To máte pravdu, ale to neznamená, že když někdo umí rusky, tak je to vhodná osoba, která by byla schopna vyjednat, protože i ona je právě spojena s tím, že některé její přešlapy, ač já ji uznávám, Angelu Merkelovou, o ní hovoříme, tak byly spojeny s tím, že prezident Putin získal nad ním některých ohledech, nechci říct nadvládu, ale získali tam, kam potřeboval. Ona byla i strujcem mimo jiné té závislosti Německa na těch ruských fosilních palivech. Takže myslím si, že Německo, kdyby bylo schopno vygenerovat někoho, kdo bude akceptovatelný, tak by to alternativa být mohla, že ruská strana by do jisté míry mohla toto akceptovat. Chcete-li jiný návrh, například italská premiérka Giorgia Meloniová, i ta by to mohla splňovat. Nemyslím si, že francouzský prezident nebo britský premiér by byl akceptovatelný oběma stranami.
1: Podívejme se, co se v minulých dnech dělo nad územím Ukrajiny. Vlny ruských dronů útočily zejména na západní regiony Ukrajiny, které jsou nejblíž hranicím zemí Severoatlantické aliance. Co je tedy cílem takových akcí? Znejistit ostatní státy?
0: Jednoznačně. Rusko tím chce projektovat sílu, projektovat moc, říct, že to není tak, že v posledních měsících není to ta strana, která má iniciativu, že strana vzdušných útoků tak je pořád efektní i efektivní. Umožnilo jí to kumulovat vysoké množství bezpilotních prostředků z posledních týdnů. Ostatně i to přiměří v tomto sehrál roli, protože ony dny nebyly vyslány drony na tu Ukrajinu. A další zprávou je, nikdo si nemůže být jistý, jsme schopni zasáhnout jakoukoliv část území Ukrajiny, nejenom východní nebo střední, ale i západní, s velkou přesností, s velkou precizností. Jsme schopni vyvinout takový tlak, takové velké množství prostředků, které bude impozantní, a zároveň tím chceme narušit integritu, morálku Ukrajiny. To prostě je to obvyklé poselství Ruské federace.
1: A kde pořád ty drony berou? Odkud?
0: Oni si je již dnes vyrábí sami ve velké části, ve velké míře. Ano, na začátku to mohl být a byl Irán a oni šáhidy. Nicméně to všechno dnes je jinak. Rusko zřídilo velkou volnou takzvanou dronovou ekonomickou zónu u Kazaně, kde vyrábí opravdu obrovské množství dronů. Tam vzniklo několik nových velkoplošných továren na výrobu nejdříve kopií šáhidů, aby potom získali licenci a tyto původem iránské stroje modernizovali, vylepšili. Dnes již produkují dokonce i proudové drony, čili opravdu Rusko v tomto ohledu udělalo obrovský pokrok a je do jisté míry soběstačné. Samozřejmě s výjimkou některých dílů, částí, které dodává Čína, ale v tom problém není. To znamená, Rusko není závislé na dovozu dronů z ciziny.
1: Ty poslední dronové útoky na západ Ukrajiny zneklidnili Slovensko, ale i Maďarsko. Protože cílili na oblast, kde žije početná maďarská menšina.
0: Máte pravdu, na ta reminiscence padá i na Československo. Vzpomeňme, že Užhorod byl přece hlavním městem podkarpatské Rusy, nikoli zakarpatské, protože termín Zakarpatí je právě ten sovětský ruský, zatímco z našeho úhlu pohledu to je podkarpatská Rus, Karpaty vedly nad ní. Užhorod tím pádem je to reminiscence i na nás. A co je pro mě překvapivé, nechci říct zarážející, ale překvapivé, že slovenská strana se nikterak vehementně neozvala proti tomuto útoku. Užhorod, což je město, které je velikostně má kolem tuším 110-120 tisíc obyvatel, takže je o něco málo větší než naše krajská města typu Olomouc, Liberec, tak pořád v něm žije kolem 2-2,5% slovenské menšiny. Takže bych čekal, že se slovenský premiér ozve. Ale ten útok já bych opravdu bral i jako zprávu Maďarsku. Nedovedu si představit...
1: Pardon, že... jako zprávu související s výsledkem nedávných voleb?
0: Je to tak? Nedovedu si představit, že by prezident Putin vyslal takto velký svaz dronů do oblastí, kde žije velká maďarská menšina. Tak se tomu vlastně, a ostatně o tom mluvíme tady poprvé, že to byl bezprecedentní útok na Podkarpatskou Rus, kde opravdu maďarská menšina žije, a nedovedu si představit, že by tak učinil, kdyby premiérem byl Viktor Orbán. Takže opravdu to vnímám i politický vzkaz nové maďarské vládě, my se vás nezalekneme.
1: Maďarská ministryně zahraničí ale reagovala a pozvala si ruského velvyslance?
0: Je to tak, má to logiku a své opodstatnění.
1: Na rozdíl tedy od slovenské strany.
0: Přesně tak.
1: Když se podíváme na další možné důsledky té ruské agrese vůči Ukrajině, tak může s tím souviset i to, že lotyšská premiérka podala demisi poté, co odvolala ministra obrany za pozdní reakci na ukrajinské drony, které ale nad lotyšským územím přiletěly z Ruska. Ten ministr byl z jiné politické strany, která kvůli tomu přestala podporovat vládu. Je to třeba nechtěný důsledek té situace na Ukrajině?
0: Jednoznačně, dokonce se domnívám, že...
1: Nebo i chtěný.
0: Přesně, ani bych nepoužil termín nechtěný. Prostě to mezivládí, jak já říkám, to interregnum, v kterém se nacházíme, staré pořádky skončily, nové se ještě neetablovaly, je turbulentní doba mezi tím, která se vyznačuje mimo jiné právě hybridními hrozbami, informačními válkami, a teď přesně mířím na tu ruskou stranu, která jednoznačně minimálně toto desetiletí hybridní a informační válku proti zemím Evropské unie vede. To je ono okřídlené. Dnes již z mého úhlu pohledu velmi zásadní prohlášení bývalého ministra obrany Šojgua, když se optali novináři, co je cílem vlastně Ruska, zdali chce, aby západní státy nebo státy střední Evropy poslouchaly ruskou vládu, tak on se pousmál a konstatoval, v žádném případě nám bohatě stačí, když nebudou poslouchat tu svoji vládu. To je přesně to rozesévání chaosu. Rusko ví, že není schopno nás ovládnout vojensky, protože ať je to, jak to je, článek 5 by zafungoval, pojďme ho nespochybňovat. Vstupem Finska, Švédska, polskou silou, pobaltskou silou by prostě zafungoval, kdyby mělo být východní křídlo na to napadeno. Jsem o tom bytostně přesvědčen, jakékoliv zpochybňování je kontraproduktivní, nemístné, a myslím si, že svědčí o tom, že dostatek informací není v tomto ohledu u někoho, kdo to tvrdí. Takže není schopný nás ovládnout vojensky, proto se tak pokouší informačně, hybridně a těmito různými kanály, to jsou ony farmy plné pseudofiktivních nebo fiktivních simkaret a spol, které mají ovlivňovat naši společnost a rozklížit jí, to je to, způsobit chaos. Takže ano, i v Lotyšku to má svůj význam, nebyl to první dronový útok, respektive, pardon, nemůžeme to označit za útok, protože to zřejmě bylo omylem, pozor, to nechci tvrdit, že to bylo úmyslné, nicméně ta reakce, ať už to byl dopad na tu elektrárnu, či teď na ropný sklad, tak nevyvolal tak rychlou reakci, jak by si premiérka přála, proto odvolala ministra obrany a místo něj bez konzultace právě s onou koaliční stranou progresivní, tuším se jmenovala levicovou, jmenovala vojáka, plukovníka ministrem obrany, protože chtěla technické řešení problému, což se nelíbilo straně progresivní a de facto tím vznikla krize, která vyústila v konec vlády, protože ona ještě těsně předtím, než ohlásila demisi, odvolala ještě ministra zemědělství za tu druhou koaliční stranu, tuším Zelení a zemědělci, a tím pádem de facto způsobila tu krizi. Ale tam budou volby na podzim, takže to není tak dlouho, tuším za 5 měsíců budou parlamentní volby v Lotyšsku. Takže prezident se teď bude snažit to stmelit a vydat signál, že to není žádná katastrofa, protože Lotyšsko, pozor, to je podstatné, má velkou ruskou menšinu.
1: Říká Vlastislav Bříza.
2: Co se děje se světem?
1: Zdánlivě lakonická otázka. Co se děje na Kubě?
0: No, to je přesun úplně jinam, máte pravdu, ale ono všechno souvisí se vším. Vidíme další příklad upadajícího vlivu Ruské federace ve světě. Já si nedovedu představit, že by v minulosti bylo možné, aby Rusko nechalo Kubu na holičkách. Obrovská ropná velmoc, exportní velmoc ropy, nerostných surovin. Ona nebyla schopna Kubu dostatečně zásobit. Tím, jak má své velké problémy na Ukrajině a jiné geopolitické problémy, ztratila vliv ve Venezuele, ztratila vliv v Sýrii, ztrácí vliv v Iránu, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale to není žádné zásadní posílení z hlediska dlouhodobého, to, co se děje teď v Iránu. Takže protože nedokázala efektivně pomoct iránskému režimu prakticky proti tomu útoku Spojených států, tak teď to pokračuje dále na Kubě. Je pravda, že poslední tanker, který na Kubu doplul, byl koncem března, byl to ruský tanker, ale to vystačilo opravdu jenom na pár dní. A v tuto chvíli Kubě došlo palivo, není tam žádná nafta, nejsou tam žádné lehké topné oleje a vypadá to tak, že Spojené státy de facto Kubu vyhladoví a dostaneme se do situace, kdy podle mého názoru prezident Trump by chtěl zopakovat venezuelský scénář. To znamená, že ta vládní elita na Kubě přijde doslova do písmene s prosíkem za Spojenými státy, aby byly ty ochotny a schopny nějak garantovat přežití režimu a začít zásobovat Kubu tak, aby byla schopna životoschopnosti. Protože dnes a denně tam dochází k blackoutům, které trvají desítky hodin. To prostě Kuba je prakticky bez elektřiny, totálně bez lehkého tepného oleje, totálně bez ropy. Je na cestě k ekonomickému kolapsu.
1: Něco takového v podobě tedy, řekněme, nějaké formy americké pomoci tam mohl předjednat šéf CIA teď v posledních dnech, který se setkal se zástupci tamního ministra vnitra a ta zpráva unikla poté, když někdo hlásil, že americké vládní letadlo opouští letiště a potom teprve to kubánská strana zveřejnila.
0: Já si myslím, že větší roli tam hraje Marco Rubio, který má i vazby na Kubu historicky a domnívám se, že je to jeho citová a srdeční záležitost tuto otázku vyřešit. On by rád, a teď to nemyslím negativně, vstoupil do dějin jako minister a samozřejmě s prezidentem Trumpem, kterému se podařilo ukončit ta desetiletí dlouhé období vládnoucí diktatury komunistického režimu na Kubě. Je pravda, že by to byl fenomenální úspěch, protože víte dobře, že několik amerických prezidentů, počínaje JFK, se to pokusilo dokonce vojenskou silou, vylodění v zátoce sviní, nepovedená v úzovkách intervence kubánských exilantů. Následně další prezidenti Nixon a spol. Se snažili Kubu získat zpět do své sféry vlivu, protože podívejme se na mapu. To je přesně to, o čem se bavíme, když jsme v tom mezivládí. Spojené státy chtějí dominovat západní hemisféře a vůbec si nechtějí nechat mluvit o tom, co se děje na americkém kontinentu. Proto ta Venezuela a Kuba je ještě blíže. Kubánská raketová krize z roku 1962 obnažila tu blízkost Kuby vůči tomu podbřišku Spojených států, protože ten Karibik je přece vlastně vyosený pod tím břichem Spojených států a bylo by to blízko, kdyby mohli sovětské jaderné síly udeřit proti Kubě. Takže to je podle mého názoru opravdu srdeční záležitost Marca Rubia, aby to takto dopadlo.
1: Říká Vlastislav Břízán. Děkuji za rozhovor, přeju klidný víkend.
0: Já vám klidný víkend všem posluchačům.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Druhým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa je tým Slovinska. Češi vyhráli všech 5 vzájemných zápasů na předchozích šampionátech a favoritem budou i tentokrát. Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut a my vám ho z Friburgu nabídneme celý v přímém přenosu.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
2: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
3: Je půl čtvrté. Zprávy a Pavel Prouza.
4: Policisté našli ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachateli zalil do betonu a chtěli pohřbít v řece. Nesouhlasí totiž s vystavováním svatých ostatků. Ke krádeži se přiznal a teď mu hrozí až 8 let vězení. Policisté po relikvii z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku pátrali od úterý. Stovky lidí v Praze sledovali veřejné projednávání návrhu tzv. Akceleračních zón. Jde o oblasti, které mají urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. V Česku by jich měla být necelá stovka. Část lidí v Radiopaláci na Vinohradech od začátku jednání narušovala. Kritizovali hlavně nedostatečnou komunikací úřadů. Po ukrajinském útoku na ruskou Ryazaňskou oblast zemřeli 4 lidé, včetně dítěte. Uvedl to gubernátor regionu Pavel Malkov na platformě Telegram. Podle zdravotnických úřadů je další 28 lidí zraněných. Velení ukrajinských sil oznámilo, že terčem ukrajinského útoku byla místní rafinerie. Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělování ohňů v přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holý z hnutí ANO na návrh ředitele krajských hasičů kvůli změně počasí a ukončení výstrah Českého hydrometeorologického ústavu. Opatření platilo od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požáru lesů a trávy. Sport. Golfistka Sára Kousková je po dvou kolech German Masters na druhém místě. Je tak v boji o třetí titul z evropského okruhu Ladies European Tour. Česká jednička byla v pátek suverénně nejlepší ze všech 132 hráček. V polovině turnaje v Hamburku má skóre minus 8. O jedinou ránu je lepší domácí Němka Hensalajtová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D2 u Podivína a situace po republice. Na dálnici D2 na trase z Brna směrem do Bratislavy za sjezdem na Podivín máme hlášené porouchané auto. Na 47. kilometru blokuje odstavný pruh, okolo se jede plynule, pouze auta občas vybočují z pravého pruhu, tak ho nepřehlédněte. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy už dobré zprávy za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na kilometru 27,5 už průjezdné všechny pruhy, nabourané auto z odstavného se podařilo odstranit a jinak obecně jsou dálnice průjezdné po celé republice. Nemáme na nich hlášené žádné nehody ani na hlavních tazích. A přidáváme varování před silným deštěm a vrstvou vody na vozovce. Hlásíte aktuálně kaluže a vrstvu vody na mnoha místech, vydatné pršení a jede se tak plynule a pomalu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm, na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Přes den má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: Vysočina hledá dopravce, který bude jezdit elektrickými vozy na železniční trati mezi Kostelcem u Jihlavy a jihočeskými Slavonicemi. Jenomže na trati ještě není elektrická trakce a prvotní náklady na ní se vyšplhaly výš, než správa železnic očekávala. Podrobnosti k tomu uslyšíte už za chvíli.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Až ke skoro 6 miliardám korun se vyšplhaly plánované náklady na elektrifikaci lokální trati mezi Kostelcem u Jihlavy a jihočeskými Slavonicemi. Správa železnic teď hledá cesty, jak modernizaci zlevnit. Kraj Vysočina přitom s novou elektrickou trakcí na trati v příštích letech počítá. V současnosti už pro ně dokonce hledá dopravce.
1: Z nádraží v Telči odjíždí motorový Regio Spider. Do budoucna by je na trati mohly nahradit elektrické jednotky. Provoz na nádraží sleduje i starosta Telče z ODS Vladimír Brtník.
2: Za sebe mohu říct, že mě to velmi potěšilo, když jsme se dozvěděli od správy železnic, že přikročili k tomu kroku, že železnice Kostelec Slavonice bude elektrifikovaná. Sama správa železnic přišla s tím návrhem.
1: Podle něj celková modernizace trati přinese lidem komfortnější cestování.
2: Aby vlaky byly využívány, tak ten vlak by měl jezdit rychle, měl by být za přijatelnou cenu a měl by tam být určitý komfort.
3: Ohlášená doba zpoždění se může změnit.
1: S elektrifikací počítá i kraj Vysočina v už vypsané zakázce na osobní železniční dopravu.
4: Ta je velmi důležitá pro nás, prakticky z té elektrické trakce nejdůležitější z hlediska obslužnosti v kraji Vysočina.
1: Říká náměstek hejtmana Vladimír Novotný ze SocDem.
4: Já předpokládám, že pokud budou hledat nějaké úspory, tak je najdou jinde než v té elektrizaci.
1: Mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová potvrdila, že úspory v projektu organizace hledá.
5: Zvažujeme jiný koncept zabezpečovacího zařízení a prověřujeme možnosti levnější rádiové sítě, jednoduššího zabezpečení přejezdu i úpravy rozsahu sanace železničního spodku.
1: První etapa modernizace by měla začít příští rok. Dokončená má být před dodáním nových elektrických vlaků pro kraj Vysočina na začátku 30. let. František Jirků, Radiožurnál.

0: Desítky dětí z Libereckého kraje bojovaly o postup do republikového finále McDonald's Cupu v Ostravě Vítkovicích. V zápasech ve dvou skupinách a dvou kategoriích se zadařilo Turnovské základní škole Žižkova a také škole z Roztok u Jilemnice. V Liberci se ale nestratili ani další fotbalisté a fotbalistky. Jejich snažením žili přímo na stadionu Unisy i někteří jejich spolužáci.
1: Na libereckém stadionu Unisy děti všude, kam se podíváš, samozřejmě také doprovod, jak rodičovský, tak také učitelský a mezi nimi taky dlouholetý organizátor krajských kol Pavel Broš.
2: Začínal jsem 2011.
1: No ale tak to už je hezká řádka let, když si ty turnaje porovnají v té době teď, kam se posunul.
2: Tak já si myslím, že je to skoro stejný jako to zázemí a prostě ten doplňkový program a hlavně pak ten svátek fotbalu, to je bomba pro ty děti. Snaží se tam dostat a těší se na to.
1: Takže motivace největší těch dětí je dostat se na svátek fotbalu. Určitě. Letos to bude v Ostravě.
2: Letos je to v Ostravě, sice je to ve Vítkovicích, které na tom stadionu, vlastně v červnu.
1: Asi nejhlasitější fanouškovský tábor tady, zdejší základní škola Husova liberecká. Děti si vyrobili plakáty se jmény svých hrdinů, spolužáků.
3: My jsme tady z Husovky přímo. No.
1: Petra Soldánová, učitelka na základní škole Husova, taky v roli speakera. Jste musela trošičku vybouřit kotel váš
3: trošku,
1: tady.
3: Jo, ano, trošku to chtělo.
1: Jak tím žijí děti?
3: No hrozně se těšili. Mají připravený transparenty a teďkon jsou úplně prostě kotel tady, jak má být. Takže já myslím, že spokojenost na obou stranách.
1: Dělali na výtvarné výchově transparenty?
3: Nebo? Včera v rámci pracovek jsem zahlásila, že teda není na co čekat a jdem vyrábět. Takže se toho zhostili úplně s chutí.
1: Co na nich tady pozorujete, na těch dětech? Je to něco jiného pro ně?
3: Je to určitě něco jiného a hlavně se vlastně spojili, že jo, dohromady. Mm. Teďkon mají jako jeden směr a je to jeden tým, jako jak na hřišti, tak tady teď vedle, takže perfektní.
1: Asi teda to nedopadne.
3: Asi to teď
1: postupem do finále, ale to nevadí.
3: Aspoň si odnesou zážitek.
1: Říká učitelka ze základní školy Husova v Liberci Petra Soldánová.
4: Ale je to Giro. Ale ukazuje se, že opravdu prostě to podložené je a že jestliže...
1: A taky vysílání radiožurnálu Sport tady na stadionu Unisy, jak slyšíte, tak kilometry Jiřího Ješka, naši moderátoři Karel Janů, Martin Charvát.
4: Ale tak ta stejná stáj.
1: Taky součást tohoto populárního dětského turnaje. Z Liberce Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál máme 4 hodiny. Jsou tady zprávy a Pavel Prouza.
4: Relikviář svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí dostane po krádeži pancéřové sklo. Peking po návštěvě amerického prezidenta Trumpa vyzval k ukončení války v Íránu. Čeští hokejisté vyhráli první zápas na mistrovství světa. Dánsko porazili 4-1. Dnes bude zataženo s deštěm, od západu se bude vyjasňovat, teploty do 13, na severozápadě až 16 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném pod Ještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Sklo ale bylo obyčejné. Výroby pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal.
6: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
4: Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý. Policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Pachateli zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl pohřbít v řece. Čína vyzvala k ukončení války v Íránu. Je několik hodin poté, co z Pekingu odletěl americký prezident Donald Trump. Podle něj čínský vůdce Xi Jinping na společných jednáních vyjádřil ochotu pomoci s otevřením Hormuzského průlivu.
7: Mluvčí čínského ministerstva zahraničí novinářům řekl, že nemá smysl pokračovat v tomto konfliktu, který podle něj vůbec neměl vzniknout. Nalezení rychlého řešení situace je prý v zájmu nejen Spojených států a Íránu, ale i zemí v regionu a celého světa, prohlásil. Během zpátečního letu volal Donaldu Trumpovi i německý kancléř Friedrich Merz. Vyzval Írán, aby zasedl k vyjednávacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Nové turistické trasy zpřístupnil geopark Krajina Břidlice u Budišova nad Budišovkou na Opavsku. Vedou kolem bývalých dolů. Turistům nabízí desítky rozcestníků, altánů a odpočívadel s dobovými fotografiemi, mapami a dalšími podrobnostmi o historii těžby Břidlice. Největší turistický altán je ve Starých Oldřůvkách, dodává starosta Budišova Patrik Šram z ODS.
8: Staré Oldřůvky, to je vlastně naše místní část, která má s Břidlicí nejvíc společného. Dá se říct, že tu je to gro, to nejkrásnější, a proto jsme se taky rozhodli ten největší altán postavit tady. Si zrovna stojíme na staré Břidlicové haldě, která je krásně obrostlá břízkami. To je jedno z nejmíst tady pro nás Budišováky.
4: Sport. Hokejová reprezentace porazila v prvním zápase na mistrovství světa Dánsko 4-1. Góly dali Kubalík, Voženílek, Červenka a Bliml do prázdné branky. Ve stejné skupině ve Friburgu porazila Kanada Švédsko 5-3, byl u toho i zkušený Sidney Crosby. Kanadský útočník hraje svůj čtvrtý světový šampionát a po konci Pittsburghu v playoff NHL si znovu zvyká na evropské kluziště.
9: Jo, myslím, že je to něco, co bude třeba ještě trochu v mojí hře poupravit, ale to přijde s dalšími zápasy. Zkoušet se víc dostat blíž k brance. Není to ono, hrát po mantinelech, tam ani nemůžete být nebezpeční. Je nutné se dostat blíž, víc do středu kluziště.
4: Ve skupině A v Curychu vyhráli domácí Švýcaři nad Spojenými státy 3-1, Finové porazili Německo také 3-1. Český tým nastoupí dnes ve 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Chodec na 65 u Rádla a nehoda na tahu Liberec-Chrastava. Na silnici 65 mezi Turnovem a Jabloncem nad Nisou jde chodec. Kousek za sjezdem ze silnice 35 je v okolí Rádla na krajnici a není dobře vidět, tak ho nepřehlédněte. A právě na 35 se bouralo, konkrétně v úseku z Liberce do Chrastavy za Stráží nad Nisou. Auto tam srazilo srnku, následky nehody jsou na vozovce, brzdí se a následně nabourané auto je na krajnici opatrně. A připomínáme překážku na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín na 47. kilometru. Auto s defektem v odstavném pruhu, okolo se však jede plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je zatažená, na severozápadě oblačná až polojasná, v Čechách ojediněle s přeháňkami nebo občasným deštěm, na jihovýchodě může postupně deště přibývat. Teploty 9 až 5, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až 1 stupeň a místy přízemní mrazíky. Dnes má být zataženo s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným a ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě čekáme místy přeháňky a na západě až polojasno. Později odpoledne k večeru bude od západu, kromě východu a jihovýchodu do Moravy a Slezska déšť ustávat a na západě bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Vyhrocená atmosféra provázela veřejné projednávání takzvaných akceleračních oblastí na výstavbu větrných nebo solárních elektráren. Byli jsme u toho a už za chvilku vám argumenty jednotlivých stran představíme v reportáži.
0: Noční radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: bezpečnost a ochranu klimatu. Experti a ministerstva v těchto oblastech předem posuzovali více než 60 typů dopadů na životy lidí nebo přírodu a krajinu. V pražském radiopaláci se včera snažili tento proces vysvětlit a zodpovědět dotazy.
1: Velké zastoupení měly v sále skupiny organizovaných odpůrců větrné energetiky i akceleračních oblastí jako takových. Někteří účastníci program od začátku narušovali.
2: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
3: Ale oni se tady snaží vysvětlit ten mechanismus, jak to vzniká, na co všechno se pamatuje a debata má být od půl jedné.
2: Ne, ty lidi, když se o to zajímají, tak to mají načtený, to je jedna věc. Takže my to nepotřebujeme poslouchat znovu.
3: A můžete se ptat na jméno, aspoň
2: jak ne, nechci vám to říkat. Děkuji.
4: Ti, kteří křičí, dupají, tleskají, řvou a prostě snaží se atmosféru vyhecovat, jsou pořád ti samí, kteří ty veřejné debaty objíždějí. Ti místní lidé, kteří ty větrné elektrárny nechtějí, se obvykle chovají v zásadě jako slušně a věcně. A myslím, že tady v sále to dneska vlastně vypadá podobně.
1: Říká Jan Rovenský, energetický expert hnutí Duha, který na veřejné projednávání také přišel. Česko podle něj větrnou energetiku potřebuje kvůli cenám elektřiny, energetické bezpečnosti i ochraně klimatu. Zároveň je podle něj potřeba brát vážně skutečné obavy ze vzdálenosti elektráren od obydlí nebo dopadu na přírodu a krajinu.
5: Máme obrovský problém tady s těma větrnýma elektrárnama. Chcou jich nám tam postavit kolem dokola. Všady, kde se podíváte, kdy zničí nám celou krajinu. To je krajina nízkého jeseníku.
1: Popisuje své pocity Přemysl David. Na pražské projednávání dorazil až od Čumperka. Věcné dotazy a připomínky v radiopaláci zaznívaly například od starostů obcí. Hlasitostí ale zastínili programoví odpůrci akceleračních oblastí.
6: Ty dezinformace, zejména v malých českých obcích a vlastně na sociálních sítích, převládly a nebude jednoduché zajistit nějakou rovnováhu a nějakou vyváženou debatu. Vlastně v současnosti se to profiluje jako kulturní válka, jako dva nesmiřitelné tábory, což jakémukoli řešení konstruktivnímu nepřispívá.
1: Všímá si Petr Vidomus, který pro Asociaci pro mezinárodní otázky mapuje dezinformační kampaně týkající se větrné energetiky.
7: Ano, z některých těch dotazů hned na začátek jako vyplývalo, že vlastně ty lidé vůbec nezajímá ten vlastní proces, jak se to tvořilo, že ty jednotlivé akcelerační zóny nebyly jen tak nakresleny, ale spíš jim jde z principu o to, že žádné takovéto technologie tady nechtějí. Ale pak, až se bude řešit, jestli je zajištěná dodávka elektřiny a dodávka tepla, tak budou někdy zpochybňovat to, že tady ty zdroje nejsou. Tento paradox je nutné prostě si zde vyříkat.
1: Říká jeden z prezentujících, René Neděla z Ministerstva průmyslu a obchodu. Do 1. června je možné k návrhu akceleračních oblastí posílat písemné připomínky. Z Radiopaláce v Praze Jan Kaliba, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

Respekt k tradici, touha po novém zvuku a hluboké porozumění orchestru. S tím přistupoval k rozhlasovým symfonikům jejich končící šéf-dirigent Petr Popelka. V letčems na něm naváže jeho nástupce německo-japonský dirigent Elias Grandi. I o něm budeme mluvit už za chvilku v posledním dílu seriálu Milníky rozhlasových symfoniků.

0: Spolu s Jakubem Hrůšou patří Petr Popelka k našim nejúspěšnějším dirigentům v zahraničí a tam se bude od příští koncertní sezony pohybovat o něco víc. V létě pomyslně předá šéfdirigentskou taktovku našich rozhlasových symfoniků německo-japonskému dirigentovi Eliasi Grandimu.
1: Málo který orchestr opravdu udělal český kultuře takovou službu, fakt já to říkám pořád jako český rozhlas.
2: A málo který dirigent dal symfonickému orchestru českého rozhlasu tolik, co Petr Popelka. Pod jeho vedením soubor mimo jiné uskutečnil prestižní turné po Japonsku. V červenci 2024 orchestr navštívil 6 měst, včetně Tokia a Osaky. Českou hudbu šířil Petr Popelka i v jemu nejbližších zemích, Rakousku a Německu. Na podzim 2024 rozhlasoví symfonikové vyprodali Lapskou filharmonii v Hamburku.
3: Jakou změnou prošla vůbec pozice dirigenta za těch 100 let?
1: Obrovitánskou, protože dirigenti byli kdysi, nebo když vůbec tato profese začínala, tak trochu umělá, že jo? Protože to byli většinou skladatelé a když z kompozice už se staly jako náročnější, nebo opery především, že jo? Tak byl hold někdo, kdo tomu pomáhal máváním rukou, a což byl většinou jako člověk, který tu skladbu znal nejlíp, což byl ten, kdo to napsal.
2: Za dvě éry, na které se Popelka snažil nejvíce navázat, označuje šéfdirigentská období Karla Ančerla těsně po druhé světové válce a pak 26leté vedení Vladimíra Válka.
1: Těch nahrávek, co udělal, těch koncertů, co provedl a jak ten orchestr jakoby formoval, jo, do toho, čím to vlastně je dnes. Nikdo na tom orchestru nezanechal takovou stopu jako Vladimír Válek.
3: No a jak jste ho posunul vy za ty 4 roky?
1: Myslím si, doufám, že my jsme zase na novém repertoáru se dostali dál, co se týče interpretace. Teďka třeba máme za sebou provedení všech Brahmsových 4 symfonií.
4: Raz a dva.
2: Po zkušenostech z norského nebo frankfurtského rozhlasového orchestru v létě v tom českém Petra Popelku vystřídá německo-japonský dirigent Elias Grandi, šéfdirigent saporského symfonického orchestru.
5: Vždycky, když se potkám s novým orchestrem, přirovnávám to k prvnímu rande. Stanete najednou jeden před druhým a musíte velice rychle zjistit a velice rychle zjistíte, jestli tam ta vzájemná chemie je. V případě Sočru jsme všichni cítili, že to fungovalo velmi skvěle. Bylo jasné, že máme společný cíl – tvořit hudbu a to, co zní číší.
2: Připomíná, že se Sočrem vystoupil už loni. Na české hudbě Grandiho okouzlilo její silné spojení s lidovými kořeny.
5: De facto každý dirigent má k české hudbě vztah. Ve světě se dirigují skladby od Dvořáka, Smetany, já jsem znal třeba dobře Janáčka. Těším se, že se teď hlouběji ponořím do téhle neuvěřitelně bohaté tradice historie, kultury, hudby i jednotlivých skladatelů.
2: Pro posluchače chce Elias Grandi znovu objevovat taky hudbu raného 20. století, která zároveň souvisí s historií orchestru. Nastuduje tak díla Ervína Schulhofa nebo Otakara Ostrčila. 45letého dirigenta čeká nejbližší koncert s rozhlasovými symfoniky v červnu. Při inauguraci nových varhan ve svatovícké katedrále zazní zejména hudba Antonína Dvořáka. Na zahajovacím koncertu z té sezóny 24. září v Rudolfinu pak společně nabídnou program, který v roce 1926 odehrál tehdejší orchestr Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Radiožurnály půl páté. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Vládní poslanci schválili spornou novelu rozpočtových pravidel. Některé výdaje by se tak nově nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Šlo by například o výdaje na obranu nebo peníze na výstavbu silnic a dálnic. Opozice novelu kritizuje a chce se obrátit na ústavní soud. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázie uspělo přes 93% uchazečů, to je podobně jako loni. Výsledky zveřejnila státní organizace Cermat. Celkově se letos na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Ti neúspěšní se můžou přihlásit do druhého kola. Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se připojí ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. V prohlášení o tom informovala Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. Českou republiku tam zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka. Nejzajímavější produkci užitkového skla a bižuterie za poslední 3 roky vystavuje Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Do konce září si mohou návštěvníci prohlédnout nejžádanější výrobky 50 sklářských a bižuterních firem z Česka i zahraničí. Trienále je zaměřené na komerční produkci firem, která ukazuje hlavní trendy v současném užitkovém skle a bižuterii. Sport. Čeští hokejisté vstoupili vítězně do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Dalším soupeřem národního týmu budou zítra Slovinci. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D2 u Podivína a nehoda na tahu Liberec-Chrastava. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín stále stejná situace na 47. kilometru. Je tam v odstavném pruhu auto s poruchou a okolo se projíždí plynule, pouze občas auta vybočují z pravého pruhu. Silnice 35 v úseku mezi Libercem a Chrastavou za stráží nad Nisou hlásíte nehodu. Na krajnici stojí auto po srážce se srnkou, následky nehody jsou na vozovce, zpomaluje se, kolony však čekat nemusíte. A ještě okolí Žďáru nad Sázavou, konkrétně silnice 388 mezi Zvole a Bystřicí nad Perštejnem. U Radkova vyšetřují nehodu, auto je mimo vozovku v příkopu a na místě i záchranáři. Přibrzdíte s obou směrů. Bez kolon provoz je slabý. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zataženo s deštěm, místy trvalejším a v oblasti Beskyd i Vydatným, ojediněle se vyskytnou bouřky. Na severozápadě místy přehánky a na západě až polojasno. Od západu bude dešť ustávat a oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Teploty 8 až 13, na severozápadě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A pojďme se krátce podívat do dnešního kalendáře. Máme sobotu 16. května, tak všem Přemyslům jen to nejlepší k svátku. A které slavné osobnosti slaví narozeniny? No, je jich docela dost. Tak třeba 73. má představitel Jamese Bonda Pierce Brosnan, irský herec. Dva skvělí čeští herci dneska slaví narozeniny. 71. má herec Oldřich Kaiser a 64. Ondřej Vetchý. Blahopřejeme. A kulatou 60. oslaví zpěvačka Janet Jackson.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: jedna z nejpopulárnějších kapel z 80. let, které opravdu hodně dlouho trvalo, než poprvé koncertovala v České republice. Stalo se tak až před 4 lety 1. května roku 2022 v pražské O2 Areně. Tak to byly Aha. Až do neděle se ve Špindlerově mlýně a okolí uklízí krkonošská příroda od smetí a poházených odpadků. Sběr organizuje správa Krkonošského národního parku a ve volném čase se přidávají také dobrovolníci. Už včera nabídli pomoc i místní školáci a kolemjdoucí.
1: Řekněte mi jméno.
2: Zděchová.
1: Máte nějakou vymyšlenou trasu, kterou byste chtěla obejít?
2: Nebo... Jak, můžu jít tady dozadu?
1: Do Labáku určitě.
2: Jo,
1: a pak třeba na Dívčí Lávky a v Českém zpátky.
2: Jo,
1: tak napíšem pak číslo trasy, my vám dáme rukavice, my vám dáme pytel.
3: Pan Jaroslav se do úklidu zapojuje tradičně.
4: Protože tady bydlím a mám rád, že zeleno.
3: Letos pomůže i manželka.
4: Manželka a tady jinou trasu. Aby jsme se nepohádali cestou, kdo toho má víc, tak tady jinam. A my jdem tady s kolegou, jsme si vybrali na hřebeny. Jdem do té mlhy, snad tam něco najdem.
3: Jan Lukáš se svými svěřenci ze základní školy už nafasovali rukavice a pytle na odpadky a čekají přímo pod lanovkou.
5: Jdeme z Medvědína na silnici Masarykovu, na Mísečkách na stadion a ze stadionu půjdeme přes Asmanovu Studánku do Jeleního dolů a Jelením dolem na parkoviště P1 a tam máme konec, tam složíme pytle.
3: Zatímco někteří žáci se vydávají lanovkou na hřebeny, tak další skupinka vyráží na oblíbenou turistickou a v zimě běžeckou trať, zvanou Bučfitka. Ujdeme pár metrů a už tady vidíme
2: odpadek.

0: plastový víčko. Nevím o čeho, ale o něčeho.
1: Tady máme nějaký víčka.
2: Která ta místa bývají nejvíc znečištěna?
3: Tím, jak odtává sníh, tak postupně nám vylejzají i ty odpadky spod toho sněhu. Tradičně nejvíce odpadků je pod lanovkami, podél sjezdovek a podél běžeckých tratí.
2: Vysvětluje Silvie Dlouhá z místního infocentra. Při posledním velkém úklidu Krkonoš se podařilo nasbírat téměř 3 tuny odpadků. Organizátoři předpokládají, že letos to bude podobné číslo. Ze Špindlerova mlýna a okolí Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 5 hodin. A Tereza Tomášková připravila zprávy.
1: Restaurátoři se snaží zachránit nalezenou lebku svaté Zdislavy. Americký prezident Donald Trump odmítl po návštěvě Číny potvrdit případnou vojenskou pomoc Tajvanu. Čeští hokejisté v prvním zápase na mistrovství světa porazili Dánsko 4-1 a bude zataženo s deštěm. Od západu se má vyjasňovat. Teploty do 13 stupňů, na severozápadě až 16.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který ji v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí, podle policii relikvie zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky chtěl pohřbít v řece, řekl velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
3: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
1: Muži hrozí až 8 let vězení, je v policejní cele. O vazbě rozhodne Českolipský soud. Americký prezident Donald Trump při návratu z Pekingu odmítl potvrdit, že by Spojené státy v případě čínského útoku vojensky bránili Tajvan. Otevřená podle něj zůstává i už schválená dodávka amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů. Čínský prezident Xi Jinping přitom právě Tajvan označil za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů.
4: Donald Trump na palubě prezidentského letounu na cestě z Pekingu odmítl odpovědět, zda by Spojené státy Tajvan v případě čínského útoku bránili. O tom nemluvím, řekl novinářům. Xi Jinping mu prý položil tutéž otázku a dostal stejnou odpověď. K dodávce už schválených amerických zbraní ostrovu za 14 miliard dolarů Trump dodal, že o ní rozhodne v krátké době. Nejdřív prý chce mluvit s tajvanským prezidentem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout regionální vysílací studia i komplex v Praze na Vinohradech. Tam budou komentované prohlídky mezi 9:30 ráno a 17:30 večer. Producentka Zuzana Foglarová upřesňuje, že vstup je přes recepci v Římské ulici.
5: Bylo potřeba si na ně rezervovat časovou vstupenku, ale pokud jste to neudělali, tak neváhejte, každou celou hodinu máte pořád možnost tu časovou vstupenku získat tady přímo na místě. No a druhá možnost je nechodit na komentovanou prohlídku a přijít se podívat jenom na doprovodné programy.
1: Na doprovodný program, kde lidé můžou například poslouchat přímý přenos pořadu Tobogán s Alešem Cibulkou, bude vstup z historické budovy na Vinohradské 12. V pražských Holešovicích dnes kvůli protipovodňovému cvičení nejezdí tramvaje. Dopravní podnik provoz přerušil v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Jinudy jezdí tramvaje číslo 1, 6 a 25. Linka 34 je dočasně zrušená. Cestující můžou využít náhradní autobusovou dopravu. Omezení potrvá zřejmě až do půlnoci. Sport. Čeští hokejisté vyhráli první zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Dánsko porazili 4-1. Z Čechů se trefili Kubalík, Voženílek, kapitán Červenka a Blimel. Pokračuje právě jeden ze střelců Daniel Voženílek.
6: Tak já si myslím, že to byl kvalitní zápas, že jsme do něj dobře vstoupili a to vedení 2-0 nám trošku pomohlo, ačkoliv v té druhé třetině jsme povolili, ale jsem rád, jak jsme ho zvládli a ten vstup do turnaje je vždycky důležitý.
1: Druhý zápas ve skupině B čeká národní tým už dnes večer. Ve 20 hodin a 20 minut rozehraje duel se Slovinskem. Utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na 50ce u Uherského Hradiště a překážka na 38ce u Znojma. Na tahu 50 na výjezdu z Uherského Hradiště ve směru na Uherský Brod dejte pozor, kousek za městem, konkrétně za Kunovicemi. Vyšetřují tam nehodu, srážka nákladního a osobního auta. Na místě už jsou policisté a přibrzdíte v těchto místech. Silnice 38 na trase ve směru do Znojma od Hatí. V tomto úseku stojí auto s defektem na krajnici, je ve směru od hranic a musí se tak vybočovat. Kolony nevznikají, provoz je slabý. A silnice 388 mezi Zvole a Bystřicí nad Perštejnem u Radkova došetřují nehodu. Auto je stále mimo vozovku v příkopu na místě záchranáři. Přibrzdíte obousměrně, kolony čekat nemusíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i Vydatným, ojediněle bouřky. Odpoledne na severozápadě Čech místy přehánky, na západě i polojasno. Později odpoledne a k večeru budou kromě východu Moravy a Slezska srážky ubývat a má se vyjasňovat. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě 12 až 16 a na horách kolem 6. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Taky třetí květnový víkend nabízí spoustu zajímavých akcí, třeba Děčín ožije na oba víkendové dny historickým trhem Májovým, který najdete na nádvoří zámku, v zahradách a na Mariánské louce. Těšit se můžete konkrétně na rytířské bitvy, sokolníky, historická řemesla i vystoupení místních sborů. Areál bude otevřený dnes i zítra od 10 do 18 hodin. Tak už jen doplním, že naše další víkendové tipy jsou taky na webu radiožurnál.cz.
2: Víkendový radiožurnál
8: a Vojtěch Bidrman.

0: Roky žijí ve válkou zasažené Ukrajině. Teď tráví několik dní v Plzni. Jedná se o děti z Luhanské oblasti, které válka vyhnala z domovů na západ a dnes žijí v oblasti Kyjeva a Lvova. Město Plzeň je spolu s partnery pozvalo na 10-denní rehabilitační pobyt. Během něj mladí Ukrajinci odpočívají, sportují, jezdí na výlety nebo se setkávají se svými vrstevníky. Vydali se třeba do 13. základní školy v Plzni na Slovanech.
1: Ve školní jídelně 23 chlapců a dívek z Ukrajiny besedovalo s ukrajinskými žáky, kteří už roky navštěvují tuto plzeňskou školu. 15-letý Saša je v Plzni od začátku války. Žije tu s maminkou a dvěma bratry. Plzeňskou školu má rád.
2: Mě se tady líbí mnohem víc než na Ukrajině. Tady je taková pohodová atmosféra.
1: A co tě tady baví třeba z těch předmětů nejvíc?
2: Nejvíc matika, ta je tady mnohem lehčí.
1: A přišli jste vlastně s rodiči?
2: Jenom taťka na Ukrajině zůstal.
1: Taťka zůstal a je tam pořád, jo?
2: Jo.
1: Jo. A on tam bojuje, nebo co?
2: Už bohužel ano. Jsme v kontaktu.
1: Teď máš asi strach o taťku, že jo? Je tam jediný.
2: No, mám.
1: Zatímco Ukrajinci žijící v Česku vyprávěli, jak se jim u nás žije, děti z Ukrajiny popisovali, co tam teď zažívají. Na rehabilitační pobyt do Plzně přijela třeba žákyně 9. třídy Veronika. Její tatínek s bratrem pomáhají na Ukrajině. Maminka tam pracuje v bance. Opustit Ukrajinu nechtějí. Veronika zažívá strach, děsí jí nálety, někdy tráví noc v koupelně.
3: I my sedíme s nejí v vani, čekáme, pokud tam se uspokojí, jdeme spát. A na naступný den já jdu prostě v školu.
4: Oni se schovají třeba i do koupelny doma, když takhle něco uslyší. Když je to v pořádku, tak jdou normálně do školy, ale když se něco, tak už se schovají.
1: V dalších dnech děti čeká návštěva Techmánie, zoologické zahrady nebo večeře v ukrajinské restauraci. Náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová z Hnutí ANO popsala, proč spolu s partnery takový pobyt pro děti z válečné oblasti organizuje.
5: Aby tady přestali myslet na to příkoří, který se děje, aby si odpočinuli, aby zažili takovou tu nefalšovanou dětskou radost.
1: Zpátky na Ukrajinu do Lvova a Kyjeva se děti vrátí autobusem příští středu. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.

0: Sobota 16. května, dobré ráno vám na Radiožurnálu přejeme i takřka přesně ve čtvrt na šest a přidáváme zprávy o počasí, které dnes připravuje Marcela Hálová. Marcelo, i tobě přeji dobré ráno.
1: Jsem nachystaná, i tobě dobré ráno, Vojto. Počasí. Dnes nás čeká v jihovýchodní polovině našeho území deštivo a chladno, na západě Čech naopak méně oblačnosti i vyšší teploty. Nebe tedy bude spíše zatažené s deštěm, místy i trvalejším a v oblasti Beskyd i vydatným. Ojediněle se také mohou vyskytnout bouřky. V severozápadní polovině Čech zaprší, odpoledne jen občas a na západě se můžete těšit dokonce na polojasné nebe. K večeru tam obloha bude dokonce úplně jasná. Později odpoledne a večer bude také na ostatním území, tedy krom východu Moravy a Slezska, srážek i oblačnosti ubývat. Teploty budou mezi 8 a 13 stupni, v severozápadní polovině našeho území ukážou teploměry od 12 do 16 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 6 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude slabý, postupně mírný severní vítr, který bude večer na Moravě a ve Slezsku ještě místy zesilovat. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Kapela Činasky přišla s novinkou Selhání a zároveň připravuje historicky největší letní turné, které se jmenuje Open Air Léto 2026. Zavítá během něj na 18 krásných venkovních míst po celém Česku. Ale od Činasky teď k Hurvínkovi. Jeho loutka se na scéně objevila poprvé před 100 lety. Hurvínek si získal publikum nejen svým osobitým projevem, ale i typickým koulením očima. Spolu se Spejblem tvoří nerozlučnou dvojici, která baví generace dětí a dospělých i dnes. Loutku Hurvínka vyřezal řezbář Gustav Nosek. Právě stoleté výročí vzniku loutky připomíná taky muzeum v Chebu.
1: Ahojda, kluci a dívky, ahojda, čtvrdice, čtvrdice.
2: Tohle video s Hurvínkem přivítá návštěvníky na naší nové výstavě v muzeu v Chebu, věnované stoletému výročí vzniku slavné loutky Hurvínka.
3: Říká Alena Koudelková, spolukurátorka výstavy o Hurvínkovi. Jak dlouho to video trvá?
2: Video má asi 8 minut, skládá se ze dvou částí, z české a německé, protože tato výstava vznikla v partnerství s německým muzeem loutek v Bad Liebenwerda.
3: Se spoluautorem výstavy o Hurvínkovi s Michalem Beránkem jsme teď v místnosti vedle nás vitríny, ty už jsou zaplněné loutkami, s čím se návštěvníci seznámí.
4: Čemu se chceme věnovat? Předně tedy Gustavu Noskovi jako obyvateli města Chebu a jeho celoživotnímu dílu. Jeho nejslavnější loutkou je tedy přirozeně Hurvínek, který se stává světovým fenoménem, a tomu se věnujeme pak v těch následujících místnostech. V té první je tedy jeho průnik před televizní a filmové kamery a ten následní se věnuje už tomu Hurvínkovi opravdu, který pronikl do světa od Mexika přes Evropu až po Tajvan, Japonsko.
3: Hurvínku tady bude několik.
4: Ano, bude tady Hurvínku několik, bude tady originál Gustava Noska, budou tady právě Hurvínci zapůjčené z Německa, které dělal pro tehdejší východoněmecké scény, a budou tady úplně i ty nejnovější, které se vyrábějí v současnosti.
3: Velká vitrína, Mánička, Spejbl, Hurvínek, Žerik.
4: Všechny postavičky jdou přát Hurvínkovi k jeho narozeninám.
3: Po pravé straně a tady po levé straně Hurvínek drží s jiným Hurvínkem.
4: Ano, to je vlastně ten nejstarší a nejnovější, tenhle je z roku 2025, tenhle je z těch 50. let.
3: Za vámi je mapa světa, také se týká té výstavy. Co se z ní dozvíme?
4: Z ní se dozvíme jednak, v jakém období divadlo Spejbla Hurvínka navštívilo které země, a pak ty tlačítka, které jsou v jednotlivých státech, nám umožňují pouštět jazykové mutace právě Hurvínka.
3: Takže to nebude jenom o tom dívání se, ale o tom i zkusit si.
4: Ano, bude to také trošku o tom loutkařském řemesle. Tady bude divadlo, které funguje i jako památka, kterou si budou moci návštěvníci přeposlat domů. Je zde tedy divadelní scéna, připravené loutky s Hurvínkem a vlastně všemi jeho kamarády, a je tady možnost sehrát scénku. To video si pak budou moci lidé poslat na svůj e-mail.
2: V této vitríně mohou návštěvníci vidět takzvanou hmyzí kapelu,
3: dodává Alena Koudelková,
2: kterou původně kdysi vyřezal Jan Vavřík Rýs, což byl další významný plzeňský loutkář. Hmyzí kapela hrála ve slavné loutkové hře Hurvínek mezi broučky. Gustav Nosek potom v roce 45. vyřezal potom i tady v Chebu. Patří vlastně mezi naše nejcennější sbírkové předměty v rámci pozbírky loutky. Vidíme tam čmeláka, komára a všichni mají nějaký hudební nástroj.
3: Výstava, která připomíná stoleté výročí od vzniku loutky Hurvínka, bude v muzeu k vidění do 11. října. Z Chebu Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál 5 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Izrael i po domluveném prodlouženém dní příměří zaútočil na centrum civilní obrany v jižním Libanonu. Úder zabil nejméně 6 lidí, z toho 3 jsou zdravotníci, zraněných je 22. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na libanonskou státní tiskovou agenturu. Americké ministerstvo zahraničí oznámilo prodloužení klidu zbraní mezi Izraelem a Libanonem o 45 dní. Rozhovory budou pokračovat na začátku června. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22 hodin se můžou dočasně zpomalovat bankovní aplikace komerční banky kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí. V pražské oboře Hvězda se dnes poběží charitativní běh pro paměť národa. Připomene příběhy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holokaustu a bojovníků za svobodu. Výtěžek ze startovného využije organizace Postbellum k natáčení dalších vzpomínek pamětníků. Start a cíl jednotlivých běhů je na pláni na Vypichu po 9:30 dopoledne. Součástí je i doprovodný program. Během května se akce koná i v mnoha dalších městech. Sport. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku porazili Dánsko 4-1. V první třetině skórovali Kubalík a Voženílek. Na 3-0 zvýšil ve třetí části kapitán Červenka. Dánové pak při hře bez brankáře snížili na 1-3. Gólem do prázdné branky upravil na konečných 4-1 Bliml. Další zápas čeká národní tým už dnes proti Slovinsku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 v Brně a překážka na D10 u Březiny. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Prahy se bouralo v Brně. Konkrétně za sjezdem na Mikulov na kilometru 193 máme hlášenou nehodu. Brzdí se v těchto místech před kratší kolonou. Zdržení zatím kratší maximálně pár minut. Na D10 ve směru z Prahy do Turnova za sjezdem na Březinu stojí porouchané auto. Na 65. kilometru je v odstavném pruhu. Okolo projedete bez komplikací. A obecně jsou dálnice průjezdné zatím bez kolon a bez hlášených dalších nehod. A ještě silnice 38 mezi hraničním přechodem Hatě a Znojmem, ještě hlásíte překážku za Chvalovicemi, stojí tam na krajnici porouchané auto a vybočuje se do protisměru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Teploty jsou dnes po ránu rozdílné. V západních Čechách vidíte aktuálně na teploměrech od 1 do 5 stupňů. Na ostatním území je o trochu tepleji, tam se drží teploty mezi 5 a 9 stupni. A podobně rozdílné je i počasí na našem území. Podrobnosti pro nás má meteorolog Filip Smola.
8: Dnešní ráno přináší zataženou oblohu na většině území. Nám prší s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na západě se vyskytuje i polojasná obloha a právě proto tam v noci klesaly teploty docela nízko.
7: Je to tak, na krajním západě se drží teploty jen lehce nad nulou. Přes den ale bude právě na severozápadě nejtepleji od 12 do 16 stupňů. Na ostatním území bude o poznání chladněji, jen mezi 8 a 13 stupni. Pokud se dnes chystáte na hory, pak se připravte na teplotu jen kolem 6 stupňů. Počasí dnes nabídne na západě a severozápadě polojasné nebe. Tam bude málo srážek. Na ostatním území se ale musíme spokojit se zataženou oblohou, ze které bude pršet, místy hlavně v Beskydech i vydatně a trvale. A také nás mohou překvapit i bouřky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Vojtěch Bidrman. Dobré ráno.
3: No a dál budeme mluvit o hokejovém šampionátu, který včera odstartoval ve Švýcarsku. Jeho asi největší hvězdou je Kanaďan Sidney Crosby. Z NHL je zvyklý na stadionu třeba na zvuk varhan. Na mistrovství světa v hokeji ale slyšel na úvod turnaje pro Švýcarsko typické kravské zvony. Byli jsme za ním s mikrofonem přímo ve Friburgu, tak se chvilku počkejte na reportáž Františka Kuny. A dobré ráno.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Ve Švýcarsku začalo hokejové mistrovství světa. Češi na úvod porazili ve večerním utkání skupiny B Dánsko 4-1. Jeden z gólů si připsali kapitán Roman Červenka, který hraje už na 13. světovém šampionátu a překonal tak rekord, který v samostatné české historii stanovil David Výborný s 12 účastmi. V jiném utkání mohli zase fanoušci vidět největší hvězdu šampionátu. Za Kanadu nastoupil Sidney Crosby a přivítal ho na stadionu i zvuk, který z NHL tak úplně nezná. Kravské zvony.
1: Popravdě jsem tu den a půl a je to všechno hrozně rychlé. Už jsem tu ale byl a po Švýcarsku cestoval. Nádhera.
2: Beautiful, you know, beautiful country.
1: Nádherná země, skvělí lidé. Myslím, že si takový turnaj zaslouží. Užívám si každé mistrovství světa, ať je kdekoliv. A tohle je další krásné místo, které znovu mohu navštívit.
3: Řekl radiožurnálu Sidney Crosby, který byl u výhry 5-3 nad Švédskem. Nejzkušenější hráč kanadského výběru letos nemá kapitánské C-čko. To nosí 19-letý McLean Celebrini, Crosbyho spoluhráč v útoku.
4: Je to zábava i na tom velkém kluzišti. Tím je hokej trochu jiný. Musíte se víc soustředit na orientaci na ledě. Každopádně je vždycky příjemné zahrát si s tím, kdo má na dresu číslo 87.
3: Kanaďané jsou od dětství zvyklí hrát na zámořských rozměrech kluziště. To evropské pro světový šampionát zažívá letos Crosby teprve po čtvrté v jeho bohaté kariéře. První odehrál jako 18-letý v Rize. Jako kapitán dovedl Kanadu ke zlatu v Praze v roce 2015. Loni byl ve Stockholmu a Herningu a teď musí zase přepnout na větší ledovou plochu ve Friburgu.
1: Jo, myslím, že je to něco, co bude třeba ještě trochu v mojí hře poupravit, ale to přijde s dalšími zápasy. Zkoušet se víc dostat blíž k brance. Není to ono, hrát po mantinelech, tam ani nemůžete být nebezpeční. Je nutné se dostat blíž, víc do středu kluziště.
3: Crosby a spol. Mají ještě skoro celou základní skupinu na to, aby se ve Friburgu na stadionu o rozměrech 60x30 metrů zorientovali. Jinými slovy, když je hokejista zvyklý ze zámoří vyjet od mantinelu a rovnou střílet, tady v Evropě je branka najednou jinde.
1: Od mantinelu je to prostě daleko. Musíte udělat ještě další krok, ale zase máte někdy sekundu navíc na rychlé rozhodování. Někdy je více času, jen je nutné to poznat a vyhodnotit.
3: Říká kanadský útočník Sidney Crosby. Na závěr základní skupiny se o jeho schopnostech přesvědčí i čeští hokejisté. Ti nastoupí večer ve 20:20 proti Slovinsku, pár hodin poté, co si bude Kanada i s hvězdami Crosbym a Celebrínem plnit vítěznou povinnost v utkání s Itálií. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

Mikulov teď o víkendu ožívá festivalem slavnosti města. Čekejte jarmark a k tomu bohatý program, který mimo jiné zahrnuje koncerty, divadelní představení, taneční vystoupení, promítání filmu, kreativní workshopy nebo třeba výstavu historických kol. Ať už do Mikulova nebo kamkoliv nám po Česku, vám na Radiožurnálu přejeme klidné sobotní ráno.

0: Nejdelší den letošního roku nás čeká sice až 21. června, ale už dnes svítá docela brzy. Tady v Praze vyšlo slunce přesně před půl hodinou, v 5 hodin a 17 minut. Další důležité zprávy o počasí má pro vás Marcela Hálová.
1: Počasí. Slunce sice vyšlo, ale nad Českem je většinou velká oblačnost, takže není moc vidět. A také platí výstraha od dnešní 3. hodiny raní do pondělní 3. hodiny raní. Platí v oblasti Beskyd výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před vydatným deštěm. Za toto období tam může spadnout od 40 do 70 mm srážek. Meteorologové také varují před zvýšením hladin řek a potoků, které nastane pravděpodobně až zítra. Vše budeme sledovat a také vás budeme o situaci informovat. Na ostatním území

0: Mí bude také pršet, ale už ne tak vydatně a trvale. V severozápadní polovině Čech se budou objevovat jen občasné přehánky a na západě čekejte polojasné nebe. Tam se bude obloha ještě víc projasňovat. Jinde se udrží zataženo a deštivo. Teploty budou právě na slunečnějším severozápadě a západě vyšší od 12 do 16 stupňů. Na ostatním území se zamračeným nebem se budou teploty pohybovat jen od 8 do 13 stupňů. Na horách dnes naměříte kolem plus 6. Hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ptačí centrum v brněnské Slatině přesně před týdnem zasáhl požár. Provozovatele parku teď čeká úklid požářiště a vybudování nového zázemí záchranné stanice. Požár způsobil statisícové škody a uhořelo při něm 5 psů, které majitelé už nestihli zachránit. Stanici teď pomáhají obnovit přátelé i dobrovolníci. Tento víkend chtějí společnými silami místo připravit na stavbu nového domku.
1: Majitel ptačího centra Zdeněk Machař mi otevřel vstupní bránu a míříme k místu, které před týdnem zničil požár. Od té doby se mu stále hlásí dobrovolníci, kteří se v reakci na neštěstí přihlásili s nabídkou pomoci.
2: To je armáda prostě strašně hodných lidí s cítěním pro zvířata, která to tady vytahuje z popela vlastně.
1: Se zpřístupněním areálu záchranné stanice pro příjezd kontejnerů tady pomáhá i Honza.
3: Jsem dlouholetý kamarád, Zdeněk mě zavolal, takže mu pomáhám. Rád. Teďka tady připravujeme ten prostor, aby se sem vlezly kontejnery a lidi, kteří pomůžou, aby se tady vymotali.
1: Hlavním úkolem je teď uklidit požářiště a vybudovat nové zázemí. Zdeněk Machař už má nabídky od firmy, která podobné domky vyrábí.
2: Jo, že by dovezla nějaké nabídky, jo, aby zachovala ten tvar toho domku, co byl tedy, a že by přinášel pocitově ty stejné prostory, pohledový z těch okýnek. Jo.
4: To zázemí vám teďka slouží, řekněme, provizorní, nebo jak
2: provizorní
4: to?
2: Provizorní zázemí, protože jsme Horalové a přítelkyně a synové, takže přítelkyně využívá teď darovaný přístřešek pro ovce, jo, na přespání, a já chodím do vepřína. Tak jsou ještě blíž ke zvířátku, takže mě tady toto neskládí.
1: Zdeníku Machařovi a jeho přítelkyni lidé přinesli i několik štěňat, aby se ztrátou milovaných psů lépe vyrovnali. Pomocnou ruku nabídlo i Brno. Radní by se měli zabývat návrhem na zvýšení příspěvku záchranné stanici.
2: Na tu sílu lidí zareagoval i ten, řekněme, úřednický šiml, jo, který začal se dávat do pohybu a přeskakuje překážky. Při normální situaci by to tady ani snad nešlo v rychlosti prostě zprovoznit.
1: Kontejnery na odklízení nabídla třeba městská firma Sako. Zdeníku Machařovi pomáhají i firmy z okolní průmyslové zóny. Nový domek chce začít vybírat příští týden. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
1: Relikviář svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí dostane po krádeži pancéřové sklo. Slovenský premiér Robert Fico je znepokojený útoky na Ukrajinu, včetně Zakarpatské oblasti, která leží u slovenských hranic. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa porazili Dánsko 4-1 a bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty do 13 stupňů, na severozápadě až 16.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Sklo ale bylo obyčejné. Výroby pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal. Nepůjde podle něj o jednoduchou věc.
3: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
1: Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý. Policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Pachatel ji zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl pohřbít v řece. Za znepokojivé označil slovenský premiér Robert Fico útoky na Ukrajinu, včetně Zakarpatské oblasti, která leží u slovenských hranic. Vyjádřil se k nim vůbec poprvé od středy. Drony tehdy mířily i na okolí města Užhorod, ležícího prakticky na hranicích.
4: Fico zopakoval, že Slovensko si přeje mír.
5: A robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier.
4: Slovenský premiér čelí hlasité kritice ze strany opozice. Dronové útoky na Zakarpatí Rusko podniklo jen pár dní poté, co se předseda vlády setkal v Moskvě s prezidentem Vladimirem Putinem. Ze členů kabinetu se k ním vyjádřil jen ministr zahraničí Juraj Blanár, a to se zhruba denním zpožděním. Premiér Fico až při druhém výročí atentátu v Handlové, kterého byl terčem, vyzval na něm mimo jiné k tomu, aby televize zrušily nedělní politické debaty, protože podle něj zvyšují napětí ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Turisti v Krkonoších můžou ode dneška opět každý den využívat lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací taky lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Na letní provoz ale postupně přechází většina turistických služeb, upozorňuje mluvčí střediska Černá hora Pec Zina Plchová.
6: Na víkend se ve ski resortu Černá hora Pec rozjíždí i sedačková lanovka Portážky ve Velké Úpě, lanové centrum s novými překážkami přímo v Peci pod Sněžkou a dětský park na vrcholu Černé hory.
7: Sport. Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
8: Ten byl výborný, to byl vlastně 12-1 na zakončení, vlastně v té první třetině to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
7: A druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty už dnes ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Slovinsku. V dalších úvodních zápasech domácí Švýcarsko porazilo USA 3-1, Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3 a Finsko zvítězilo nad Německem 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 v Brně a překážka na D11 u Hradce Králové. Na D1 z Vyškova směrem na Prahu se bouralo v Brně za sjezdem na Mikulov. Na 193. kilometru došetřují nehodu, kolona už se netvoří a jede se plynule. Dálnice D11 na výjezdu z Hradce Králové do Prahy čekejte překážku na 86. kilometru. Stojí tam porouchané auto, je v odstavném pruhu, občas se ale vybočuje podle záběrů z kamery z pravého. A silnice 282 mezi Železným Brodem a Radostnou pod Kozákovem je neprůjezdná za Koberovy. Padl tam přes vozovku vzrostlý smrk a na místě už odklízejí následky nehody hasiči. Cesta osobním autem z Brodu je možná například přes Záhoří a nebo delší přes Turnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 0800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i vydatným. Odpoledne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě mezi 12 a 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
11: David Novotný na place a se mnou na mým place a probereme možná i nějaký emoce. Robert Kysela, hokejista, hlavně Litvínov. Ahoj, Roberte.
12: Ahoj.
11: Prosím tě, mě vždycky tak jako zajímá, a je to jedna z prvních otázek, pokud nekličku kudy kam, tak samozřejmě, co malej Robert a jak prostě se dostal k hokeji a proč jsi si nevybral Focus, anebo tak, protože tobě v 76., který byl takový úspěšný rok s obou těchto hlavních sportů našich českých, tak si mohl koukat na černobílou, pravděpodobně no, možná i trošku barevnou televizi a mohl jsi si z těchto dvou vybrat a vybral jsi si hokej.
12: No, koukal jsem teda na černobílou, ne na barevnou. Dokonce jsem koukal na Bělehrad, na Palinkovou Dloubák.
11: Jasně.
12: Ale samozřejmě hokej jsem si vybral, protože jsem se narodil v Litvínově.
11: Okay.
12: A v Litvínově se toho fotbalu moc nehrálo, ale jako samozřejmě v té době top hráč tam byl Ivan Hlinka, Jirka Bubla, chodilo se na ně a celý Litvínov chodil na hokej, byl natřískaný zimák a moje máma navíc byla, ještě učila na sportovní škole hokejový, takže jsem k tomu měl prostě blízko. Dostal jsem se k tomu v podstatě tak, že jsem chodil na tu sportovku, ale ne do sportovní třídy, ale kluci najednou začali, hele, my chodíme na hokej, pojď taky a tohle. Tak jsem si to doma vyřval svým způsobem a máma povolila a poslala mě tam a od té doby už jsem tam v podstatě zůstal. Jo. Vlastně my jsme pak byli vlastně první sportovní třída hokejová na té škole a od té doby už tam ty sportovky jedou furt.
11: Takže za to nemohla ani televizor, bylo to asi možná o Fous i dřív, že jo, protože v 8 už je možná trošku pozdě začínat, že jsi to vybulel, teda dejme tomu 5-6.
12: Bylo to, ano, bylo to ve druhé třídě, to bylo jo, ve druhé třídě, takže mě bylo vlastně, v 6 jsem šel do první, jasně. Takže mě bylo 7 let. No. 7 let mi bylo a od té doby jsem to prakticky neopustil, se dá říct.
11: No a doma tě nezbraňovali, doporučovali, jako měl jsi tam nějaký průkopníčky, šel jsi v něčích botách?
12: Nešel, táta můj byl dětský doktor.
11: Okay.
12: Máma učitelka. Super. Máma teda aspoň hrála jako volejbal, když byla mladá. Jo, a ta mě v tom, bych řekl, hodně podporovala. Táta, ten byl takovej, hlavně musíš vyštudovat.
11: Klasika.
12: Jo, sice úplně mě netlačil do medicíny, nakonec řekl, jak budeš nějaký diplomat nebo zahraniční obchod, takže mě nakonec docpal tadyhle na ekonomku, že jsem dal přihlášku tady na zahraniční obchod v Praze a vyštudoval jsem to a byli všichni spokojení.
11: No a to už jsi musel být docela zdatná hokejka, když jsi vyštudoval tuhle tu věc.
12: No, vlastně to už jsem hrál nejvyšší soutěž naší, no, protože jsem začal v 18 nebo v 17 letech a na tu vejšku jsem šel v 18. Jo. Za nás samozřejmě bylo jenom 8 tříd základní školy, 4 roky střední, takže já jsem vlastně řidičák, maturitu, jsem všechno měl v 17.
11: V jednom roce.
12: Protože
11: v podstatě.
12: jsem červnovej, takže vlastně jsem to všechno v květnu měl a už jsem dal přihlášku na vejšku a v 18 jsem okamžitě nastoupil tady na ekonomku.
11: To jsem se chtěl vlastně zeptat, že už v těch nějakých 5, 6, 7 si chodil na ten stadion? Chodil si na toho Hlínu se dívat?
12: No, chodil.
11: A to tě musel někdo prostě jako vzít za ručku?
12: Chodil jsem s tou mojí maminkou, která vlastně pár těch hokejistů, protože ta škola, i když to v té době ještě nebyla sportovka, je naproti zimáku, pár těch hokejistů tam měla, který už za to Ačko tam třeba i hráli.
11: Jasně.
12: Jo, takže chodil jsem sice sporadicky, ale vždycky tak si myslím jednou za měsíc jsem jí překecal, že jsme šli na hokej.
11: To je skvělý. A chtělo se ti prostě, ten stadion je pořád stejný, ne, od té doby, nebo doznal nějaký změny, jako
12: pár,
11: tam jsou, ale...
12: Párkrát ho natřeli, ale...
11: Párkrát ho natřeli, jasně.
12: Ale jinak je úplně stejný.
11: Ale že ten vnitřek je stejný.
12: Vy
11: se tam byli na nějakých
12: drobný úpravy, že už bych si ani nespomněl, jak to vypadalo před těma, místo dřevěnek sedaček jsou tam plastový, ale jo, to je tak všechno.
11: A dostal jsi se teda s maminou třeba i jako do kabiny, nebo takovýhle věci? Ale, byl jsi takovej protekční malinko?
12: Řeknu to takhle, ze začátku teda ne, ale v době, kdy Ivan Hlinka vlastně odešel do Vancouveru hrát, tak on měl kluka o 3 roky mladšího než já a vždycky, když jako se vrátili na léto do Čech, tak moje máma, protože Ivanovo první žena a maminka toho Ivana mladýho, tak byla taky učitelka a znali se s mojí mámou. To byla trenérka gymnastiky a na té sportovce trénovali i tu gymnastiku. Takže moje máma ho učila ruštinu vlastně. Moje máma byla učitelka ruštiny, takže učila malýho Ivana ruštinu a takhle jsme se poznali. Já mám od něj, jako od starého Ivana, pár fotek a hokejku jsem dostal a byl jsem samozřejmě v 7. nebi.
11: No to je jasný. No. Nutno dodat, že ty tvoje studia a proto máma učila ruštinu, byly za hlubokýho totánče, že jo?
12: No to přesně je prostě, tak. No.
11: Máme
12: přesně
11: nějaký tak. 70. roky, takže...
12: To byly 70. let. To prostě... Tohleto, když učila toho malého Ivana, tak to byl rok 80, 81.
11: Jasný. Robert Kysela je hostem Davida Novotného na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. A mě teď zajímá jedno číslo a je to číslo 682 a ty víš, co znamená?
1: No, to jsou moje, myslím, extraligové starty.
0: Za jeden tým.
1: Za jeden tým, ano, za Litvínov.
0: Tak, za Litvínov. Nosí se to ještě vlastně, je to takový, je to nějaký výraz něčeho. Víš co, tohle je prostě obrovský číslo, protože za sezónu je to, by to kolem 50
1: zápasů. No, je to tak nějak kolem 50.
0: Když to vydásobíš a já nejsem dobrý matek.
1: Kolem 50 a nesmíš být zraněný.
0: No, jasně, když nejsi zraněný.
1: Hele, je to tak, že znám hráče, který jako i v současné době dosahují podobných čísel v nedávné době. V té době, když já jsem toho dosáhl, tak v podstatě jsem byl v tom Litvínově, jsem těch zápasů měl nejvíc a od té doby mě pár hráčů už i přeskočilo. Jo. Viktor Hýbl, Vojta Kubinčák, nejvíc, myslím, má ten Michal Trávníček.
0: Takže se to jako nosí a vlastně ten Litvínov je takovým nositelem toho, protože co tam máš vlastně jako jinýho dělat, když budu ošklivej na to město, jo? Protože tam jezdíme hrát tam do Citadely, no. Dozadu, za Staďák, jezdíme hrát divadlo, jo? Takže to, jak tam přijíždíme jako nebo odjíždíme večer, to je opravdu jako ocelový město, to je kosmo, ale vy jste nějaký zvyklý a já si vždycky řeknu, co tady jasně mají ty lidi dělat, jdou do hospody, jdou do divadla a jdou prostě sportovat.
1: No jdou sportovat, já myslím, že v tom Litvínově těch sportovních příležitostí je dneska jako docela dost. Jo. Je tam lyžařský areál na horách, jo. Jsou tam cyklistický tratě, protože samozřejmě se tam udělala spousta cyklostezek, hraje se tam docela dobrý florbal, tenis, Plíšková třeba Karolína, tam nebo obě dvě holky Plíškovic pocházejí vlastně z Litvínova, oni jsou teda zloun, ale trénovali v tom Litvínově. Jo. Dneska už se tam hraje i ten fotbal, hraje se tam nějaká házená. Jo. Myslím, že toho je mnohem víc, než toho bylo za nás. Jo. Za nás to opravdu byl hokej.
0: OK, ale pořád mě to vlastně krouží kolem toho čísla, jestli se to cení, jestli ten zářez pro tebe vlastně je jako lichotivý, jestli seš pyšnej na to, že to tak bylo, anebo kdybys měl tu nějakou super šanci, že by si prostě řekl, prdím na nějaký rekordy, jdu
1: nosí se to, určitě se to nosí, jo, ale pochopitelně i v té době, kdy jsem to já hrál a někdo dostal tu příležitost, tak samozřejmě odešel, jo. Ale těch příležitostí bylo jako hrozně málo, jo, protože když to jakoby vemu, tak nejvíc odcházejí dneska ty mladí kluci,
0: jo,
1: odcházejí v 17, v 18, no. Jo, ale to my jsme samozřejmě měli hlubokou totalitu. Mm. Já, když jsem byl na mistrovství 20, tak v podstatě skoro nikoho nedraftovali, nebo vůbec nikoho z toho týmu ze začátku nedraftovali, protože my jsme tam byli v roce 88.
0: A prostě pro ně to bylo zavřená opona.
1: Byla to zavřená opona
0: Evropa, čau.
1: Ty hráči tam se tam skoro nikdo nedostali. Jo. To musel člověk emigrovat a to
0: oni
1: byl tenkrát Petr Svoboda. Oni by to museli ukrást.
0: No.
1: Jo, taky se to stalo, ale byly to prostě minima.
0: A měl jsi z toho nějaký jako mrzeníčko, nebo jako posteskl jsi si někdy?
1: Tenkrát ne. Tenkrát jsme byli rádi, že hrajem třeba za ten nároďák a že můžeme jet i do toho Ruska jsme měli, vlastně my jsme měli mistrovství světa tenkrát v Moskvě.
0: Jo, těch ale, mladáků, to byli těch mladáků,
1: přesně tak, těch mladáků. No a potom samozřejmě už se to trošku začalo otvírat, ale už za těch komunistů my jsme jako ty sportovci, tak jsme měli umožněný už výjezdy do Švýcarska, do Švédska.
0: Jo,
1: takže člověk
0: jste věděli, rád, jak to venku vypadá,
1: no, že jsme věděli, jak to vypadá aspoň, přesně.
0: Tvůj idol hrál v Kanadě, hrál za ten Vancouver a já tě nechci trápit samozřejmě, ale no. Si nemáš někde nějaký škrábaneček toho, že prostě měl jsem na to. Vím, že jsem na to měl, teď prostě jsem hokejka a jsem dobrá hokejka, teď jsem reprezentoval, teď jsem prostě tolikrát jako vyhrál a nemám ten zářez takovej ten NHL.
1: No, samozřejmě, že každý hráč, který je mladý a který prostě hraje nějakou hráčskou kariéru, tak by to zkusit určitě chtěl, jo. Ale myslím si, že přeci jenom ty kluci, co v té NHL jsou a byli, tak byli výkonnostně ještě o trošku dál než já.
0: Jo. Si to fakt myslíš?
1: Myslím si, že jo.
0: Já mám úplně jako přesvědčení, že by si
1: byla prostě možná sezóna jedna, kdyby mi třeba někdo dal čuchnout.
0: Takže
1: bych si to zkusil a myslím, že za rok bych byl zase zpátky.
0: A bylo by ti asi jedno, nebo máš nějaký, preferoval by si nějaký tým tam za mořem? Bylo by to třeba kanadský tým radši než?
1: Já, když jsem byl mladý kluk, tak ono těch týmů bylo daleko míň. Mm-hmm. Jo, takže pro vlastně všechny kluky byl modlou vlastně Montreal. Jo. To byl
0: klasika.
1: V těch Čechách byla klasika Montreal, nejlepší jakoby historický mužstvo.
0: To je Big Six, prostě ty zakladatele.
1: Přesně tak. Jo, přesně tak. Jo, a dneska mám kluky dva, který teda jeden studuje medicínu už a hraje jenom takovou, řeknu, výkonnostní, nebo sice profesionální, ale výkonnostní soutěž druhou ligu. Jo, ten druhý je malý, ještě tomu je 12, tak ten hraje v Žákách v Litvínově, ale tak ty se vidí trošku v Pittsburghu, protože tam samozřejmě byl Jarda Jágr a teď je tam Crosby a prostě to je...
0: Těch men je nespočet a těch vzorů, McDavid, Edmonton a tak dále.
1: Malej ten má možná radši než Crosby, tak má pastu.
0: Vidíš to.
1: No, to máme doma Boston. Všechno máme Boston.
0: A jsou to i docela příjemný barvy, ne?
1: No jasný. Litvínovský drezy původně ty bílý byly podle bostonských.
0: Jo, jestli to není obráceně. No, uděláme to podle Litvínova. Robert Kysela, jeho stav Davida Novotnýho na place.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. Mně to nedá, já jsem Spartan samozřejmě a viděl jsem na vlastní oči, byl jsem na stadionu tenkrát, když si mrsknul Petrovi Břízovi, ten tvůj slavnej. Je to takový podobný, jako jsme už probírali toho Tondu Panenku a jeho Dloubáček v Bělehradě. Je to taková podobná vyčuranička a přitom vlastně takovej ekvilibristický kousek a chce to mít, co to chce mít, jako fištróna, štěstíčko, náladu, bejt psychicky v pohodě, že když to dáš, tak je to hotový a tyhle ty všechny věci
2: jo, se musí sejít. Já myslím, že nejdůležitější je drzost. Jo.
1: Drzost.
2: Protože je to jako, myslím si, že to je tak nečekaný pro toho brankáře, že se mu to strašně těžce chytá. Hmm. Jo. Člověk to samozřejmě musí umět, takže to trošku natrénuješ.
1: Zrutinovaný malinko.
2: No, musíš to mít malinko zrutinovaný, ale když vidím dneska, co ty hráči umějí, jako by s tou hokejkou, tak jako to je úplně, dneska je to mnohem dál, jo. Ale je to i kvalitou těch hokejek, jo. Já samozřejmě, a to nechci se chválit, ale dělal jsem to s dřevěným polenem. Oni mají dneska, všichni kevlarový prostě hokejky, jo, který jsou jak nůž, který ti odříznou ten původ ledu tak, jak potřebuješ, jo. Myslím si, že pro nás to bylo těžší tenkrát, ale je to, myslím, že jo, hlavně o té drzosti. Jo, že
1: trefil si šíbu a strašně si mě zklamal a naštval samozřejmě.
2: No jo, no jako to je život.
1: Ale ještě jsi měl na hokejce prej jako napsáno?
2: No, měl jsem tam napsáno Bříza, to jsem si samozřejmě tam udělal, abych toho Petra trošku jako vyhecoval. Jo, a to.
1: A myslíš, že on to viděl cestou, jako že stihnul si přečíst, jako že napsali na tvý holi?
2: Ne,
1: takže jsem mu to musel ukázat až potom.
2: Až potom. Myslím, že to neviděl.
1: Neviděl.
2: Jo, ale jako určitě chvíli se mnou i nemluvil. Jo, ale...
1: Jako fakt jste o tom, jako...
2: No ne, tak...
1: Měli jste nevraživost mezi sebou.
2: No, protože samozřejmě to udělali novináři, že jo? Novináři tom všude psali, jo, a teď samozřejmě jako pro toho Petra to bylo, že jo, byl to golman z nároďáků.
1: Je šipný chlapy, klasika, to je úplně jedno, to, jestli
2: ne,
1: to bylo.
2: Ne,
1: jasně.
2: Byl to normální chlap,
1: jo,
2: tak chvilku se na mě mračil, ale dneska už jsme kámoši zase, takže v pohodě.
1: Už jste kámoši, no, tak to má být.
2: Po 25 letech v podstatě, ono je to 25 let tohle.
1: Tohle je 25 let.
2: To byl rok 2001.
1: Jasně, že... Ještě ve starých Holešovicích.
2: Ještě ve starých Holešovicích, přesně. Hmm. Ale my jsme teda ten zápas vyhráli na ty penalty, 2-1. Jo, ale pak jsme...
1: Já myslím, že byla rozhodující, ne, ta tvoje?
2: No, nebyla.
1: Ještě jel
2: Karel Pilař a ten dal druhý gól a Sparta dal jenom jeden, takže jsme vyhráli 2-1 na penalty, ten zápas, ale nakonec tu celou sérii jsme vypadli s ním. Bohužel, no. Ale to je přesně ono, to už dneska nikdo neví.
1: Jasně, ale pamatuješ si
2: každý pamatuje.
1: Tuhle tu jednotlivost, když to prostě, abych vám popsal ten gol, tak prostě ty jako pravorukej, nebo hraješ na pravou, no tak já jsem taky pravák, hrál bych na jeho, ale že hraješ jako na pravou stranu, tak jsi to vlastně udělal jako tu finesu, co dělá Pasta docela často, ne, myslím, i jako zblízka v brankovišti, on to tam jako, že to dal...
2: Už to dal spousta kluků. Tomáš Hertl to dal NHL přece.
1: Za nohou taky to dával. A taky šíbu, veď, dával.
2: Tento taky.
1: To je docela těžký trefit šíbu, takhle prostě zahaxnou.
2: Ale já myslím, že ne. Já myslím, že hele, po těch, já nevím, 25 letech, co hraješ hokej, tak už tu hokejku ovládáš, jak... To už je rutina prostě.
1: Je to o tom, že ten gólman v tu chvíli vlastně hlídá ramena, protože to se říká, že jo, když útočník mate, jako dělá, jde na trestný, nebo má solo nájezd, tak prostě hejbne ramenama. A ve chvíli, kdy se mu podaří rozhejbat brankáře, tak už má napůl vyhráno, pak už prostě má na výběr, jestli dokončí backendovej blafák, forehandovej, nebo to prostrčí mezi betonky, takhle. A když vlastně těma ramenama nikam nehneš a dáš si to za nohu, no, tak on tam prostě vlastně jako stojí a čeká jako bejk na porážku. A tu šíbu po té, to bylo, musí to jít na vyrážku, ne.
2: Na lapačku.
1: Na lapaci, tak ji nechá svěšenou někde dole.
2: No,
1: a to je ten problém a to je ta vaše šance nebo šance tohohle nájezdu.
2: No, je to tak, no. Musím říct, že dneska i ty golmani jsou jako ještě zase na daleko větší úrovni, než to bylo za nás.
1: Jasně.
2: Mají lepší výzbroj, větší, širší.
1: Jsou větší, no, to je pravda.
2: Je to, ten hokej jde dopředu prostě. Tak jako se zlepšují ty hokejky a díky tomu i ta střelba, jo, tak se zlepšují i ty golmani v té výzbroji. Jo, já když vidím, kolikrát v čem ty naši golmani chytali, tak ty by dneska dostali 10 gólů za ten zápas. Jo.
1: Protože by byly prostě menší.
2: Jsou
1: uší,
2: menší, mají uší betony.
1: Viděl jsem, no, je to tak.
2: Je to tak, no.
1: Hele, vidíš, to jsem se tě chtěl zeptat, ty hokejky ale strašně praskají, jako, jak je to ze tří části nebo kolika? A ty rozhodčí vyhoděj za to, že jemně sekneš a ona se zlomí a už je to, no, už tak, to rovnou dvě minuty. Když jsme mluvili o tom, jak se zlepšuje materiál, tak tohle zrovna mi úplně jako nepřijde.
2: On, ideální. On se samozřejmě zlepšuje tou kvalitou, tím provedením a tím, ale ten materiál je jako špičkový, ale je křehký, jo? Ty kevlarový hokejky. Hele, já měl hokejku dřevěnou a to, když mi do ní někdo najel bruslí, kopnul mi do toho, tak mi tam vyštíp třísku a nic se nedělo.
1: No, ono,
2: ale dneska, jak přeruší to vlákno, tak ta hokejka praskne. Normálně praskne.
1: Přesně,
2: zlomí
1: se mi zdá,
2: uletí,
1: že toho je strašně moc.
2: No, a to moje hokejka stála 120 korun a dneska stojí 10 tisíc ta hokejka. Takže já bych to neměnil.
1: Jo, je mi to úplně jasný. A člověk je vždycky jako hrdej na to, jak to bylo, kdy navíc ty vzpomínky na to mládí,
2: no,
1: jsou prostě idealizovaný nějakým způsobem, je to tak. David Novotný a Robert Kysela jsou spolu na place.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. Původně jsem chtěl mluvit o nějakých emocích, protože mě ta tvoje vyčúranost a to tvoje sebevědomí a ta drzost vlastně jako pudí k tomu, i že jsi blíženec a já vím, jaký jsem, že prostě vyhledávám emoce, že mě často jako nastartujou nějaký takový jako věci, které jsou buď drzí, anebo prostě tě vyhecujou. Jestli to máš nebo měl taky tak?
2: No určitě. Já myslím, že ty emoce člověka, akor toho blížence, tak ho provázejí celý život. Jo? A vidím to i na svých dětech, protože ty se umějí teda stekat taky.
1: A jsou to blíženci.
2: No jsou nejsou, ale... No to je pravda vlastně.
1: Tak to mají, ale tak oni to mají po genech.
2: Oni to mají po genech. To jsem chtěl říct.
1: Jasná.
2: To jsem chtěl říct, takže to je pravda, blíženci to nejsou, ale mají to v těch genech. No. Ale mě to teda provázelo celý život a jako dítě jsem s tím taky měl problém. Jo, to mě máma pérovala od rána do večera. A pak už to samozřejmě trošku, jak člověk taky spohodlní a zestárne.
1: Ale za co tě pérovala?
2: No tak zejména za to, že jsem se samozřejmě stekal,
1: jo,
2: neuměl jsem prohrát, jo.
1: Přesně
2: tady ty záležitosti.
1: Jsi vítěznej typ?
2: No, to nevím, ale...
1: Prohrát se musí umět, ale to se naučí. Naučil ses to nakonec.
2: Pravda je, že jsem se to nakonec naučil.
1: No? Jo,
2: povedlo se mi i pár proher, ale musím říct a zaklepat, že asi v životě mě potkalo víc výher než porážek, takže myslím, že ten, kdo chce a kdo jako nechce prohrávat a možná i neumí prohrávat, takže má k tomu vítězství blíž než nějaký trouba, který mu to je jedno. Jo, takže já si na to nestěžuju a nakonec jsem rád, že jsem ty emoce do toho života pustil.
1: Hele, a byl jsi třeba, v kabině jsou různý typy hráčů, že jo, v jednom manšaftu, ty máš skoro těch 700 zápasů, to jsi byl prostě inventář. Proměňovala se tvoje vlastně taková osobnost v kabině vůči ostatním hráčům, vůči tvým spoluhráčům, jako byl jsi na začátku nesmělej chlapík, byl jsi potom prostě drzej mladík, byl jsi potom prostě zkušený tatík?
2: Dá se to tak říct.
1: No,
2: přijdeš do té kabiny v tom kolektivním sportu, přijdeš, tak znáš to z fotbalu, že?
1: Jasně.
2: Přijdeš tam, seš bažant.
1: Dobrý den,
2: pane Linka.
1: Co pro vás můžu udělat?
2: Takže přijdeš tam jako bažant, nosíš puky, jo, v podstatě děláš takovýho tam opravdu, bych řekl, políra, jo, takovýho nádeníka se dá říct, když se jde někam trénovat, tak neseš medicimbal, jo, a tak dále. No, pak když tam přijdou další mladší, tak už si tak jako začneš hele, seberte to, hoši.
1: Jo? Už je to na vás.
2: Už na to jenom dohlížíš.
1: Jasný.
2: Jo? No, a pak samozřejmě, jak čím seš starší a čím víc těch zápasů tam máš odehraných a čím seš tam úspěšnější a váženější, tak samozřejmě se začneš stávat tím mazákem a začneš rozdávat ty úkoly a takhle to funguje, ale to funguje v těch kolektivních sportech všude.
1: A je to furt tak? Máš takovej pocit? Protože teď je vlastně, jak se ty generace jmenujou Alfa a Z a Snowflakes.
2: No,
1: jestli prostě víš, co jim na ty hlavinky pochrumaný, nemůžeš tolik jako šahat, tak vlastně ta hierarchie, taková ta vojenská, ta mazácká šatna, už prostě třeba na ně jako nemusí být to ono, že se ti přihroutěj a že to, jo.
2: No tak
1: i v těch sportech.
2: Řekl bych, že to máš pravdu, jo? Že v posledních jako letech vidím, že ty kluci, protože i trénuju malý kluky v Litvínově, takže jsou jakoby psychicky míň odolní.
1: Jsou labilnější.
2: Jsou takový labilnější a i mezi sebou nemají tu hierarchii takhle vybudovanou. Jo? Je to každý týden jinak.
1: Ono se to nenosí prostě. No.
2: Už to takhle nefrčí. No? Máš pravdu, že a hodně v tom udělala ta vojna, kdy v podstatě si šel, já nevím, v 18 na vojnu, tam si přišel a tam si v podstatě rok si tam dělal opravdu sluhu. A pak za rok si to zase schladil na těch bažantech, který přišli potom. Jo. A to dneska ty kluci už neznají a já kolikrát jim říkám, ty bys potřeboval vojnu jak sůl.
1: Měl jsi ty v kariéře nějakého odskočeného mladíka bažanta, který by vlastně rovnou byl jako vážený, jo, že to byl prostě takový skokan, který byl ty brďo, tak tomuhle ten nemusí nosit puky, to je prostě hold frajer, to se nedá svítit.
2: No, jako odskočenýho bažanta, odskočený bažanty bažanti byli, ale musím říct, že puky nosil i Robert Reichl, jo, kapitán národňáků.
1: Vidíš, to jsem chtěl slyšet.
2: Já nevím, třínásobnej nebo trojnásobnej mistr světa, olympijský vítěz, jo, a přesto ty puky nosil, jo.
1: Jako na ledě dobrý, Robiku, ale prosím
2: přišel
1: tě,
2: 17,
1: máš ten věk, jo, na to, nedá se svítit.
2: Jako blbý je to, že puky jsme sbírali spolu, jo, protože já tam byl druhý nejmladší.
1: Jo,
2: takže,
1: dobrý, to je v pořádku.
2: Takže vždycky bylo řečeno, bažanti, seberte puky. Jo, oba jsme měli takový ty košíky tenkrát.
1: No, oba Roberti.
2: No, oba Robertové. No,
1: jasný.
2: Jo, takže, ale on byl samozřejmě, ten Robert byl už od malička, od těch mládežnických kategorií úplně někde jinde, než ty ostatní hráči. No. Takže byl odskočený, ale přesto se mu tohle to nevyhnulo a prostě prošel si tím a myslím si, že dneska i on je trenér.
1: Jasně.
2: A i on jakoby respektuje, že prostě ten Mazák má v tom týmu nějaký slovo a ty bažanti prostě by měli poslouchat a dbát toho, že je to nějaká osobnost, kterou je potřeba respektovat. No.
1: Robert Kysela je hostem Davida Novotného na place.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Dali Novotný na place a se mnou na mém place je Robert Kysela, hokejista. Podíval bych se s tebou do repre. My už jsme něco naznačili. My jsme naznačili Moskvu teda, nebo jste byli v jiném ruském
1: ne,
0: městě?
1: Ne, byli jsme v Moskvě, ale to byly dvacítky, to jsme byli...
0: Dvacítky.

0: náhradou s Rusama, remizovali jsme se Švédama, hráli jsme o třetí místo s Finama. Potřebovali jsme vyhrát a ve finále jsme skoro vyhráli, ale nakonec jsme dostali snad do prázdný brány gól na 2-1. Bohužel jsme medaily neměli.
1: To ještě
0: ale
1: bylo,
0: to ještě bylo
1: každý s každým. Jak se dohraje, tak se dohraje.
0: To bylo každý s každým a bylo tam jenom 8 týmů.
1: Byla
0: to taková vyšší kvalita.
1: A Amici ještě neměli tu prestiž.
0: Amici neměli tu prestiž.
1: Celých těch. Jako to. Ale byli jste tam dobrý mančaft. Ty jsi tam nebyl se špatnýma. Jako byl jsi tam se zajímavýma jménama.
0: Jo, byl tam že jo, Robert Reichl tam se mnou byl. Byl tam, ty kluci většinou pak všichni hráli extraligu nebo se prosadili i v NHL. Byl tam Petr Hrbek tady ze Sparty, byl tam Zdeněk Cíger ze Slovanu, to ještě byl samozřejmě československý národňák. Byl tam Roman Horák z Budějovic, že jo? Krajan, a mladý jeho je teď Spartan, takže co si budeme povídat. Jo? A pak tam byli kluci z Moravy, ze Zlína tam byli dva kluci, byl tam ten... Mimochodek, ten pak hrál v nějakém filmu taky, malý velký hokejista.
1: No prosím tě, kolegáček.
0: Jo. Takže jako dobrý. Většina těch kluků potom skončila v extralize. Jo, Ruda Pejchar v Plzni chytal, že jo, ten byl
1: jednička. Jo, a to byla jednička na tomhletom Pejchy. Jo,
0: takže
1: to je super.
0: Jako dobrý, no.
1: A dospělácká repre, protože tohle je tvůj zářez jako mladáků.
0: No tak dospěláckou repre jsem měl jednak vlastně taky ještě za Československo. Jo, to jsem byl právě s Petrem Řízou. Jsme byli na nějakým Deutschland Cupu.
1: To jsi si ho ještě nepsal na hokejku. A byli jste mý kamarádi.
0: To jsme byli velký kamarádi, protože Petr byl chytrý kluk.
1: No, jasný.
0: A tak to. Takže to jsme byli opravdu velký kamarádi a tam jsme byli na Deutschland Cupu, to už si ani nepamatuju, jak to, ale tenkrát to trénoval Ivan právě se Standou Neveselým.
1: To
0: a zval trén.
1: Pamatuju, že bylo něco jako Deutschland Cup.
0: No, to byl takový předchůdce těch Eurohockey Tour. Jo.
1: No jasně, ale to bylo my jsme snad něco měli? Ne, neměli.
0: Ne, my jsme podle mě tenkrát neměli nic. Byli Izvěstie a byl ten Deutschland Cup třeba.
1: Ještě nebyl Globen ani, jo?
0: Ne, to ještě nebylo.
1: Dobře, no, tak chápu.
0: To byl 91. rok.
1: Jasně.
0: No a pak jsem vlastně v 96.
1: Ano.
0: Jsem byl ve Vídni.
1: Ano.
0: Jo, to byla moje nejlepší sezóna, asi se mi povedla. Litvínov jsme hráli finále se Vsetínem.
1: Ano,
0: tam nás
1: ale
0: sice,
1: neúspěch,
0: tam nás
1: protože tam to bylo nabušený nějaký.
0: To bylo hodně nabušený. My jsme první zápas
1: vysoký Janovec a Lapač. Jo, jasně.
0: 2-1 ve Vsetíně jsme vyhráli první zápas.
1: A slavilo se.
0: Ale pak nás smázli další 4 zápasy za sebou. Tam prostě bohužel jsme na to neměli. Ale ta sezóna byla dobrá. To jsem snad dokonce měl i, že jsem
1: asistent.
0: Vyhrál. No, bodování jsem snad vyhrál v tom. Měl jsem stejně bodů jak Láďa Růžička. Měli jsme
1: super.
0: 70 bodů. Jo. A na základě toho jsem samozřejmě byl i na těch jednotlivých, to už právě byl Globen a myslím Karjala, že byla, takže to jsme byli na těch. No a potom finále vlastně mě ten Bukač, který to trénoval, Luděk Bukač, mě jakoby pozval do toho kempu před mistrovstvím a tam jsem měl obrovskou výhodu, že jsem právě toho svého spoluhráče z Litvínova, bývalýho Roberta Reichla, jsem tam měl jako kapitána, který samozřejmě se mnou chtěl hrát, protože jsme spolu v Litvínově hráli
1: na
0: 20. prakticky naslepo.
1: Jasný.
0: Jo, a musím říct, že v té době, když začalo to mistrovství, jelo se do Vídně, jo, tak jsem ještě nebyl na soupisce a čekalo se, jestli vypadne Pittsburgh a přijede Jágr. A Pittsburgh postoupil, takže Jarda nepřijel, takže jsem vyběhl, asi třetí zápas to byl.
1: Jasně.
0: No a už jsme to dohráli a tam právě pak jsme se dostali do toho, že jsme byli 3 Robertové z Litvínova, Reichl, já a Robert Lang. A hráli jsme vlastně spolu v Lajně i to finále. Takže dobrý, Lang dal 2 góly a Martin Procházka to pak rozhodl.
1: No vidíš, a Martin Procházka. A to nás navede na Kladínko a o tom teda za malou chvilinku David Novotný na place a Robert Kyselý mým hostem.

0: repríza pořadu Na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou Robert Kysela, hokejista. A my jsme se dostali do Vídně 96 a dostali jsme se i ke kamarádům a k těm třem kamarádům Robertům, co jste spolu hráli v Lajně. Jenom jsem chtěl podotknout, že to musí být strašlivá výhoda pro trenéra, když to takhle má postavený.
2: Konkrétně v té Vídni se to ukázalo, že tam byli ty tři Kladeňáci, no. My tři Litvínováci, takže ty hráči spolu mají nějaký vztah. Některý to hrajou naslepo, jak říkali Blue Line, že jo, všichni tři ty Kladeňáci, ty to opravdu hráli naslepo, ty už spolu hráli jako od malička, oni byli stejný ročník vlastně, nebo podobnej, takže spolu hráli v těch mládežnických kategoriích a ty to fakt hráli naslepo.
1: Ale zkamarádili jste se i s Martinem Procházkou? Který se zkamarádil s Martinem Procházkou? A já jsem dostal za úkol od Franty Kuny, že si mám zeptat na prátr. Máš pocit, že víš, o čem mluví?
2: Ne.
1: Nemáš pocit. Vy jste tam zlobili?
2: No, my jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Tak bylo to prostě, jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
1: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
2: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali. A samozřejmě jsme se tam až přejedli, se dá říct.
1: Jasně.
2: A pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře z toho.
1: Jo, takhle. A pan trenér se o tom dozvěděl, nebo jste byli
2: Myslím si, že nám i jako vyčinil za to, jo.
1: Bylo káráníčko,
2: jo. Bylo káráníčko, no.
1: A dozvěděli se to i pisálci tady u nás třeba, protože mě to jako nějak jako nepro...
2: To nevím, ale
1: mě to nějak neproniklo.
2: Už si to nepamatuju, možná radši, ale...
1: Nepříjemný věci se vytěsňujou.
2: Ty se rádi zapomínají.
1: Ještě mi řekni, prosím tě, stihnul jsi jako manažer Litvínova vlastně jeden titul?
2: Litvínov jiný neměl, takže...
1: No právě.
2: Ten jedinej.
1: To by se to nepodařilo vlastně jako mladíku, jako hráčovi, jako potom, a potom se ti to podařilo vlastně v toho, chutná to taky nějak jako...
2: Ale nebo výborný, to musím říct, že to byla skvělá atmosféra a je to, já myslím, že to je, radost je stejná, jako když jsi hráč, ale nervy jsou to daleko větší.
1: Nekecej.
2: No, ale nejhorší nervy teda musím říct.
1: Opravdu stejná, jako když jsi hráč, jo?
2: Jo. To je fakt jako dobrý.
1: S čistým svědomím to můžeš říct.
2: Seš součást toho klubu, jo, toho týmu, ty hráče si vlastně přived. Já je tenkrát přived z Ústí, protože já dělal předtím manažera v Ústí. Jo, takže to byly takový moje děti. Dost těch kluků jsem opravdu přived do toho Litvínova. Ale nervy teda musím říct, že nejhorší nervy, které existují, tak jsou v baráži. Protože v tom playoffu máš, tam jenom můžeš získat. Jo.
1: Jasně.
2: Takže chceš vyhrát, jsi nabuzený, no ale když prohraješ, no tak se houby stane, že jo? Tak si prohrál, mávneš nad tím rukou a za dva dní je to dobrý.
1: Nedá se svítit.
2: Ale ty nervy v těch barážích, jo? V tom, když hraješ od toho padáka, jo? To je šílený.
1: Co by se stalo?
2: No, jako to si neumím vůbec představit.
1: No, ale, byli jste letos třeba blízko, tak...
2: No, letos jsme byli hodně blízko.
1: Čím vám vyhrožoval, kdo jako, že se...
2: No, takhle.
1: Nemyslím primitivy jako smrtí, ale jako, víš co, město dá ruce pryč, nebo najednou se něco dramaticky změní.
2: Ona i ta baráž tím byla trošku způsobená, jo, protože ten hokej vlastně před sezónou generální partner a majoritní vlastník Unipetrol oznámil, že po té sezóně jakoby skončí s tou podporou hokeje, takže i to byl jeden z těch důvodů, kdy ty hráči samozřejmě byli nervózní, jo, a tak dále.
1: Znejistělí,
2: jo, takže to, ale v průběhu té sezóny se pak povedlo s Unipetrolem se domluvit a v podstatě bude pokračovat jako generální partner klubu, nechce už být teda majoritním vlastníkem, aby se zbavil takových těch starostí a rozhodovacích pravomocí a tak dále. Jo, ale musím říct, že opravdu teda nás podpoří a bude to pokračovat dál ten hokej v Litvínově. Ale myslím si, že kdyby se spadlo, jo, takže by prostě byl obrovský problém s tím.
1: Jo, veď.
2: Myslím si, že by ten...
1: Spousta rukou pryč
2: a myslím si, že by bylo jako na snadě kor v Litvínově v takhle malém městě. My dneska nemáme moderní halu, neměli bychom peníze, neměli bychom hráče a takhle malý region byl by obrovský problém a myslím si, že by ten hokej skončil.
1: Pár kroků zpátky,
2: no, ten
1: nebo dokonce...
2: hokej by bylo strašně těžký se tam vrátit.
1: Nastartovat zpátky.
2: No.
1: Prosím tě, ty mi řekni, kdo byl trenérem, když ty jsi byl manažérem? Litvínova.
2: Miloš Hořava. Miloš Hořava a Radim Rulík.
1: No a Radim bude trénovat teďko, nebo
2: teď bude
1: trénovat
2: repre.
1: No teď dobře, teď povede kluky na repre a já se tě chci zeptat na konci našeho povídání, jak dopadne.
2: Ale strašná spousta omluvenek. Jo.
1: Jasně, a i z kluků ze zámoří.
2: Hlavně z kluků ze zámoří, ale i z té Evropy. Myslím si, že to měli letos ty trenéři strašně těžký. Jo. A bude samozřejmě záležet na vylosování. Jo. Ale když vidím třeba tým Švýcarska, Finska, jo, tak ty týmy jsou prostě jako jsou zvučnější v jménech.
1: Na papíře.
2: Četl jsem, že Radim vsadil na mladý, dravej tým, který prostě takovej by mohl hrát jakoby rizikový hokej.
1: To zní dobře.
2: Takže
1: zní to zajímavé.
2: Nechme se překvapit, vzal tam spoustu mladých kluků, pár nováčků. Jo. Hele, v tom hokeji, já když to vidím takhle zpátky, když si promítnu tu kariéru, tak je všechno možný.
1: Ne, jo.
2: Příklad jeden za všechny, naše dvacítka, jo, a i ten náš olympijský tým na té olympiádě, jak to ten Radim sestavil, tak my jsme málem tu Kanadu vyřadili. Měli jsme ji vyřadit. Tam jsme měli prostě ty dva góly na hokejkách.
1: Bylo
2: bohužel to
1: na
2: nedopadlo, jo, ale mohlo to dopadnout. A papírově jako by tomu nikdo, na to by nikdo nevsadil.
1: Je to tak.
2: Je to tak.
1: Roberte, držím ti palce v Litvínově, aby se tam nestalo nic dramatického, co by tě mohlo nějak zklamat. Pozdravuji samozřejmě paní, pozdravuji všechny blížence, svoje kluky a děkuji ti za hezký povídání.
2: Jo, tak jo, naschledanou.
1: David Novotný na place, se mnou byl Robert Kysela.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy nachystala Tereza Tomášková.
1: Restaurátoři se snaží zachránit nalezenou lebku svaté Zdislavy. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dní. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa porazili Dánsko. Dnes je čeká Slovinsko a bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty do 13 stupňů, na severozápadě až 16.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který ji v úterý ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí, podle policie je relikvii zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky chtěl pohřbít v řece, řekl velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
3: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
1: Muži hrozí až 8 let vězení, je v policejní cele. O vazbě rozhodne Českolipský soud. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dní. Po jednáních ve Washingtonu to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna a mělo vypršet v neděli. Ministerstvo uvedlo, že prodloužení příměří předcházely dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat na začátku června. Spojené státy doufají, že jednání povedou k trvalému míru mezi Izraelem a Libanonem. Už teď ho ale porušují útoky. Izrael zaútočil na centrum civilní obrany v jižním Libanonu. Úder zabil nejméně 6 lidí, z toho 3 jsou zdravotníci. Zraněných je 22. Český rozhlas pořádá Den otevřených dveří. Pro zájemce se otevřou regionální studia i historická budova v Praze na Vinohradech. Tam jednotlivé stanice nabídnou setkání s moderátory i autogramiády i další doprovodný program, vysvětluje producentka Českého rozhlasu Zuzana Foglarová.
4: Kromě toho bude možnost si vyzkoušet natočit malou rozhlasovou hru minutovou. Takže kdokoliv přijde, dostane roli a paní režisérka Ivona Žertová anebo pan režisér Petr Mančal s nimi budou pracovat, budou jim říkat, jak se taková hra točí, jak si mají dát pozor na svůj hlas.
1: Víc informací je na webu rozhlas.cz/DOD. Chodci ani cyklisté se dnes nedostanou přes Štvanickou lávku v Praze. Technici musí zkontrolovat její technický stav a provedou i zkušební zdvih konstrukce. Lávka zvaná Holka spojuje Karlín a Holešovice. Uzavřená bude do odvolání. Akce je součástí protipovodňového cvičení hlavního města. Hasiči na březích Vltavy rozmístí až 1,5 kilometru mobilních zábran.
0: Sport. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa porazili Dánsko 4-1. Střelec gólu do prázdné branky Matěj Bliml říká, co do dnešního druhého duelu zlepšit.
5: No, tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk odskakoval. Samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ale byly tam prostě nějaký nahrávky, které odskakovaly a já věřím, že si to bude líp a líp sedat a až budeme lepší a lepší.
0: Zápas Československo začne v našem přímém přenosu ve 20 hodin a 20 minut. Do šampionátu vstoupili vítězně taky Kanaďané, když porazili 5-3 Švédsko. Ve skupině A pak Švýcarsko vyhrálo nad Spojenými státy 3-1 a stejným výsledkem skončilo i utkání Finsko-Německo. A fotbalisté Dukly se můžou v případě ligové výhry v Teplicích definitivně vyhnout přímému sestupu. Poslední Baník Ostrava nastoupí proti Zlínu a Slovácko bude hrát s Teplicemi. Ve skupině o umístění pak Karviná vyzve Olomouc. Všechny zápasy začnou v 17 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D4 u Mníšku a nehoda na 53 u Pohořelic. Na D4 s Příbrami směrem do Prahy za sjezdem na Mníšek pod Brdy stále počítejte s překážkou. Na 16. kilometru je auto s defektem v odstavném pruhu a průjezd okolo je plynulý. Na D35 z Olomouce ve směru do Lipníku a dál na Ostravu opatrně za sjezdem na Přáslavice. Na kilometru 287,5 stojí odstavené auto, řeší tam defekt, okolo pozor. Na silnici dálnici 53 na výjezdu z Pohořelic ve směru do Znojma se bouralo kousek za městem. Ještě před Branišovicemi havárie auta, na místo už jedou záchranáři a brzdí se v těchto místech obousměrně. Provoz zatím slabý, kolony tak nevznikají. A obecně jinak dobré zprávy, dálnice jsou průjezdné plynule na všech místech, nemáme na nich hlášené žádné další nehody ani kolony, pouze místy vrstva vody na vozovce, tak lehkou nohu na plynu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i vydatným. Ojedinělé bouřky. Odpoledne na severozápadě Čech místy přehánky, na západě i polojasno. Později odpoledne a k večeru budou kromě východu Moravy a Slezska srážky ubývat a má se vyjasňovat. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě mezi 12 a 16 a na horách 6. Tolik zprávy.
7: 7 hodin a 5 minut je s vámi Radiožurnál Sport, přeji vám příjemnou sobotu. Ve sportovní části zpráv jste slyšeli o těch nejdůležitějších akcích ve sportu, které vlastně dnešek nabízí. Včera se totiž rozběhlo hokejové mistrovství světa, dnes se hraje 6 zápasů, včetně večerního duelu Čechů se Slovinskem. U toho všeho budete moci být s naším vysíláním, stejně jako třeba u fotbalové ligy, kde se dnes už může spečetit osud Baníku Ostrava. Může už dnes mít smutnou jistotu přímého sestupu, budou se totiž hrát 3 zápasy ve skupině o záchranu, ale to až později během dne odpoledne. Teď za chvíli po písnice od Kurta Nielsena se ještě vrátíme ke včerejšímu úvodnímu utkání českých hokejistů na světovém šampionátu, a tedy k jejich vítězství v zápase, ve kterém si dokázali bez problémů poradit s Dány.
2: Radiožurnál Sport
8: a Ondřej Prokop.

0: Kurt Nielsen dospíval na Radiožurnálu Sport v 7 hodin a téměř 11 minut. Česko-Dánsko 4-1. Takový je výsledek úvodního duelu národního týmu na světovém šampionátu. Česká reprezentace přehrála soupeře nejen výsledkově, ale i herně. Zejména v první třetině.
1: Češi poráží na úvod světového šampionátu Dánsko 4-1. Po dobře zvládnuté první třetině to bylo 2-0.
2: Jsme rádi, že to vítězství. Ten vstup je strašně důležitý a je mi možná někdy občas takový nervóznější. Že jo? A líbilo se mi, že jsme neměli přehnaný respekt, byli jsme sebevědomí. U této se můžeme odpíchnout toho vstupu.
3: Liboval si po utkání David Tomášek. Úvod zápasu českým hokejistům opravdu vyšel. V první třetině dali dvě branky. Soupeře skoro nepustili z pásma a dovolili mu jen jednu střelu. Cennější je to zejména proto, že na ledě zažívala pětice mladíků premiéru na světovém šampionátu.
4: Já si myslím, že pro ně je dobrý, no. Není to pro ně jednoduchý. Úplně něco jiného, než do teďka zažili, je to pro ně úplně něco nového. Samozřejmě každý to nějak prožívá, někdo je víc nervózní, někdo míň. My se snažíme na ně působit tak, aby nebyli, ale samozřejmě s tím nic neuděláme.
3: Říkal po utkání Radim Rulík. Právě nervozita možná stála za tím, že český tým v průběhu utkání herně polevil a na další branku čekal až do třetí třetiny. Neprosadil se ani v přesilových hrách, ve kterých si ale šance vytvářel.
2: Trošku cítím, že možná tam byla lehká taková nervozitka, jo, ale tam byly dobré věci. Tam myslím, že jsme si to dávali, jenom jsme si to dali vždycky trošičku na stranou, jo, nebo na brusly, nebo nám to sjelo, takže určitě se na to podíváme, ale ty šance myslím, že obě pětky měly dobrý.
3: Věří David Tomášek, že třeba už v dalším utkání si Češi v početní výhodě gólově pomůžou. To je čeká už večer od 20:20 proti Slovinsku. Znovu v našem přímém přenosu. Na Radiožurnálu Sport bude utkání předcházet speciál s olympijským vítězem Martinem Procházkou a dalšími hosty se začátkem v 19 hodin. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: No a na světovém šampionátu ve Švýcarsku se bude dnes hrát celkem 6 zápasů. Už ve 12:20 nastoupí Slováci proti Norům a Velká Británie proti Rakousku. V 16:20 další dva duely Itálie, Kanada a Maďarsko, Finsko. No a ve 20:20 padne úvodní buly v tom už zmiňovaném utkání Slovinsko-Česko, ale také v duelu domácích Švýcarů s Lotyši. O všech zápasech vás budeme v našem vysílání informovat.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Kapela Hymn na Radiožurnálu Sport. Kromě hokejového mistrovství světa dnes budeme bedlivě sledovat také dění v nejvyšší fotbalové soutěži. Hraje se totiž předposlední kolo skupiny o záchranu a po dnešku už může mít smutnou jistotu sestupu Baník Ostrava. Jednoduše řečeno, pokud Baník nezíská v dnešním duelu, který bude hrát, stejně jako se budou hrát tedy všechny od 17 hodin, Baník doma se Zlínem více bodů než Pražská Dukla v Teplicích, tak bude hotovo. Baník totiž ztrácí na Duklu 3 body v tabulce, ale reálně potřebuje získat ještě o jeden bod více, protože do nadstavby šel z horší pozice než Pražská Dukla, takže v případě bodové rovnosti skončí za ní. Takže Baník ve složité situaci, bude tedy hrát ve Zlíně, Teplice budou hostit Pražskou Duklu. Tato má tedy ve svých rukou, pokud vyhraje, nemusí se ohlížet už na nic dalšího. Slovácko s jistotou účasti v baráži bude hostit v 17 hodin ještě Mladou Boleslav a bude také rozehráno finále toho play-off o umístění, tedy střední části nadstavby. Karviná také v 17 hodin nastoupí proti olomoucké Signě. Reportéři budou na svých místech na stadionech a budou vás informovat v pořadu s mikrofonem za sportem na naší stanici.

0: Češi snadno porazili Dánsko, píše se na webu Mezinárodní hokejové federace IIHF o úspěšném vstupu národního týmu do mistrovství světa. Kolik toho o šampionátu najdeme na zahraničních webech, řekne v pravidelné ranní rubrice Krištof Kousal. Hezký den.
1: Hezké ráno. Upřímně moc toho není ani Dánska, sportovní média se hokeji ve velkém nevěnují, nejčastěji najdeme na webech jenom výsledek zápasu a střelce, další program třeba, můžeme ale doříct, co se píše na zmíněném webu Mezinárodní hokejové federace, najdeme například zmínku o debitu brankáře Josefa Kořenáře na mistrovství světa, prý si jen těžko mohl představit klidnější start, tohle tvrzení je doplněno o fakt, že český gólman v první třetině čelil jenom jedné střele, ačkoliv závěr zápasu minimálně z jeho pohledu byl trošku hektičtější, ale zvládl to s jednou inkasovanou brankou.
0: Na sportovních webech v Dánsku tedy nežijí hokejem asi tolik jako my, no asi ještě méně je to na britských ostrovech, i když tedy Velká Británie na hokejovém šampionátu je také.
1: Ale u úvodní straně BBC Sport vévodí fotbal. Jeden z článků se věnuje možné budoucnosti Pepa Guardioli v Manchesteru City. Španělský kouč prý trvá na tom, že mu Etihad Stadium zbývá ještě jeden rok smlouvy, zatímco se spekuluje o jeho budoucnosti. Dokonce samotná reakce BBC má prý redakce BBC má prý informace o tom, že Guardiola v létě odstoupí ze své pozice. Téma se nafouklo hlavně kvůli tomu, že Manchester City dnes od 16 hodin čeká finále FA Cupu s Chelsea. Hrát se bude ve Wembley. V samotném závěru předzápasové tiskové konference novinář naznačil, že by dnes mohl, co by kouč Guardiola, přicházet do Wembley naposledy. V žádném případě mám ještě rok smlouvy, řekl trenér. Poslechněte si sami, jak reagoval.
2: No way. No way. I have one more year contract.
1: A hned, jak se Guardiola ušklíbl na novináře s tím, že mu přeci ještě rok zbývá, tak se zvedl a odešel pryč, píše BBC. Ta dodává, že kouč ani klub nepotvrdili budoucnost delší než jen do léta.
0: Na zahraniční weby jsme se podívali s Krištofem Kousalem. Díky.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den.
1: Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
3: Honzo, já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
4: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
3: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknul nebo nepísknul.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
5: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu, no a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře, on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, půjď bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mi nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
4: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
6: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
7: Radiožurnál je půl osmé. Tereza Tomášková a zprávy.
8: Druhý nejvyšší velitel Islámského státu je po smrti. Na sociální síti True Social o tom informoval americký prezident Donald Trump. Abu Bilala al-Minukiho zabili v Nigérii americké síly ve spolupráci s místními ozbrojenými složkami. Trump ho označil za nejaktivnějšího teroristu na světě. Operace podle něj byla pečlivě naplánovaná a velmi složitá. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systémů. Až do 22 hodin se můžou dočasně zpomalovat bankovní aplikace komerční banky kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí. Diváci společně s porotou dnes večer ve Vídni rozhodnou o vítězi Eurovize. Mezi 25 finalisty mezinárodní soutěže je i český zpěvák Daniel Žižka s písní Crossroads. Ve finále jsou taky zástupci Austrálie, Norska, Ukrajiny, Polska nebo Izraele. Kvůli jeho účasti pěveckou soutěž pět zemí bojkotuje. Odpoledne bude v rakouské metropoli demonstrace.
0: Sport.
8: Čeští hokejisté vstoupili vítězně do mistrovství světa. Ve švýcarském Friburgu porazili Dánsko 4-1. Večer Češi nastoupí proti Slovincům. Hrát se začne ve 20 hodin a 20 minut v našem přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. A basketbalisté Nymburka na úvod semifinále ligového play-off porazili Opavu 116-79.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 v Brně a také na 53 u Pohořelic. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Prahy hlásíte nehodu na průtahu Brnem, konkrétně za sjezdem na Mikulov na kilometru 193. Havárie auta na vozovce jsou následky nehody a také vrstva vody podle našeho zpravodaje. Může to klouzat, tak opatrně, nejen tam. Na D4 ve směru ze Strakonic a Písku do Prahy u Příbramy teď překážka, za sjezdem na Kamík na kilometru 43 je odstavené auto s defektem. Nezdržíte se. A na tahu 53 na výjezdu z Pohořelic ve směru do Znojma vyšetřují nehodu kousek za městem, pár metrů za sjezdem z dálnice D52, havárie auta. Na místě už jsou záchranáři, přibrzdíte z obou směrů, kolony zatím čekat nemusíte, provoz je slabý. A obecně se po republice po dálnicích jezdí zatím plynule, bez dalších hlášených kolon a nehod. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Nejtepleji dnes bude v severozápadních Čechách od 12 do 16 stupňů. Na ostatním území bude o poznání chladněji, jen od 8 do 13 stupňů. Pokud se dnes chystáte na hory, pak se připravte na teplotu jen kolem 6 stupňů Celsia. Počasí dnes nabídne na západě a severozápadě polojasné nebe, tam bude málo srážek. Na ostatním území se ale musíme spokojit se zataženou oblohou, ze které bude pršet. Místy hlavně v Beskydech i vydatně a trvale. A také nás dnes mohou překvapit bouřky. A podobné počasí nás čeká i nadále. Potvrzuje to meteorolog Filip Smola.
11: Zítra nás také čeká zatažená až oblačná obloha, hlavně ve východní polovině Moravy a Slezska s deštěm, který bude i trvalejší a v oblasti Beskyd i vydatný. V západní polovině Čech bude polojasno, ráno až jasno, během dne se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky.
10: A večer se pak polojasná obloha objeví i jinde v Čechách. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 5 stupni a nulou. Zítra po ránu se mohou objevit četné přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku se jich ale bát nemusíme, protože tam se budou teploty po ránu držet mezi 9 a 5 stupni. Zítřejší nejvyšší teploty se vyšplhají ke 13 až 18 stupňům. Ve východní polovině Moravy a ve Slezsku bude jen kolem 10 stupňů, na horách 8 stupňů a v deštivých Beskydech jen 3 stupně nad nulou. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Rag & Bone Man na Radiožurnálu Sport, 7 hodin 37 minut. Přeji vám příjemnou sobotu. Nizozemský fotbalista Matthijs de Ligt přijde ze zdravotních důvodů o mistrovství světa. Obránce Manchester United musel na operaci zad, s nimiž měl potíže už delší dobu a nebude tak národnímu týmu pro finálový turnaj šampionátu k dispozici. Oznámili to zástupci anglického klubu, podle nich se de Ligt vrátí do hry až v příští sezóně. No a po písnice od Offspring další zprávy ve sportovním přehledu. This just

0: Kapela Offspring dohrála, dospívala v 7 hodin 41 minut na radiožurnálu Sport. No a čeká nás sportovní přehled, který nezačneme úplně nejlepší zprávou. Teď čerstvá novinka. Basketbalistka Emma Čechová si v utkání zámořské WNBA za Minnesota přetrhla skřížený vaz v koleni. Postoupí operaci a sezóna, která sotva začala, pro ní bohužel už skončila. No a věřme, že teď už optimističnější a lepší zprávy uslyšíte ve sportovním přehledu, který tedy připravil Adam Weidenthaler. Dobré ráno.
1: Hezký den. Začalo mistrovství světa v ledním hokeji. Češi ve svém prvním utkání nezaváhali, ve Friburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
2: Ten byl výborný, vlastně 12-1 na zakončení, vlastně v té první třetině to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
1: Druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty už dnes ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v přímém přenosu na této stanici proti Slovinsku. Znovu pro vás chystáme taky předzápasové studio, to začne po zprávách v 19. V dalších úvodních zápasech Kanada vyhrála na Švédskem 5-3, no a co se týče té druhé skupiny, domácí Švýcarsko porazilo Spojené státy americké 3-1 a Finsko zvítězilo nad Německem také 3-1.
0: No a dnešní program na mistrovství světa je opravdu bohatý. Ve skupině A v Curychu ve 12:20 nastoupí Velká Británie proti Rakousku, v 16:20 se Maďaři utkají s Finy a ve 20:20 Švýcaři s Lotyši. A ve skupině B, kde jsou také Češi a budou hrát tedy ten večerní zápas se Slovinci, tak už ve 12:20 nastoupí Slovensko proti Norsku a v 16:20 Itálie proti Kanadě.
1: Fotbalový Baník Ostrava dnes může definitivně
0: nastoupí Slovensko proti Norsku a v 16:20 Itálie proti Kanadě.
1: Fotbalový Baník Ostrava dnes může definitivně sestoupit z ligy, pokud Dukla vyhraje v Teplicích s

0: všechno na Duklu.
1: V 17 hodin začnou i další fotbalové duely ve skupině o záchranu, ten mezi Slováckem a Mladou Boleslaví, a Karviná, ta rozehraje finále play-off o umístění. V prvním utkání proti Olomouci bude mít výhodu domácího prostředí.
2: Fotbalista Václav Černý uzavřel sezonu v turecké lize gólem, kterým přispěl k remíze Bešiktaše 2-2 na hřišti Rizesporu. Český křídelník, který nefiguruje v nominaci reprezentačního trenéra Miroslava Koubka na mistrovství světa, nastoupil do druhého poločasu jako střídající hráč.
1: Fotbalisté Aston Villa porazili v předehrávce předposledního kola Premier League Liverpool 4-2 a zajistili si tak pro příští sezonu místo v Lize mistrů.
2: Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále čtyřhry. Česko-americké dvojici tak skončila 17 zápasová série vítězství. Se španělsko-americkým párem Buxaová, Melicharová, Martinezová prohráli 4-6 a 4-6.
1: Prvním finalistou Masters v Římě je mezitím norský tenista Casper Ruud. Druhý zápas mezi Jannikem Sinnerem a Danielem Medvedevem přerušil déšť. Italský lídr světového žebříčku, který drží rekordní sérii 32 vítězství na turnajích Masters, vede nad ruským tenistou 6-2, 5-7 a 4-2 a pokračovat se bude dnes.
2: Markéta Vondroušová se pravděpodobně nezúčastní Roland Garros. O absenci wimbledonské šampionky z roku 2023 informoval web spacio-tenis.com. Oficiální důvod zatím není známý. Finalistka pařížského Grand Slamu ze sezony 2019 laborovala od začátku roku se zraněným ramenem.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál druhý závod světového poháru za sebou, zvítězil na kilometrové trati v německém Brandenburgu a navázal tak na zlato z minulého týdne z maďarského Segedu. Tam musel český olympijský vítěz se dělit o první místo, a to s Rusem Petrovem, kterému zlato dodatečně přiznali organizátoři. I na to Fuchsa před závodem v Brandenburgu myslel.
3: Byl jsem mnohem víc nervózní než obvykle, protože jsem cítil ve vzduchu, že je potřeba jako něco dokázat. Těch komentářů a negativních zpráv z východní země prostě bylo docela dost a jsem se to snažil jako vytěsnit. Samozřejmě oni fandí svýmu koni. Doufám, že Češi fandí mě, to je naprosto normální, ale věděl jsem, že nejlíp, jak někomu zavřít pusu, je vyhrát závod, a to se mi povedlo.
2: Basketbalisté Nymburka vstoupili vítězně do semifinále ligového play-off. Obhájci mistrovského titulu porazili Opavu 116-79.
1: Dánský cyklista Jonas Vingegaard ovládl na Giro horský dojezd na Blockhaus. Růžový dres lídra uhájil Portugalec Alfonso Eulálio. Nejlepším z Čechů byl 11. Jan Hirt.
2: Golfistka Sára Kousková je po dvou kolech German Masters na druhém místě a bude bojovat o třetí titul z evropského okruhu Ladies European Tour. Česká jednička zvládla páteční kolo suverénně nejlépe ze všech 132 hráček, a to na 7 ran pod par hřiště v Hamburku. V polovině turnaje má celkově skóre minus 8.
1: A házenkářky Kinžvartu vyzvou pražskou Slávii ve finále ženské interligy. Zápas začne v 19.15, odveta je na programu ve středu. Hrát se bude i o třetí místo, a to od 18 hodin mezi Mostem a Pískem.
2: Bohatý sportovní přehled na úvod dnešního dne, tedy soboty 16. května, připravil Adam Weidenthaler. Díky.
1: Pěkný den.

0: Na Radiožurnálu Sport pro vás teď máme další díl našeho seriálu k jednomu z největších úspěchů českého a v tomto případě ještě československého sportu. Před 50 lety vybojoval národní tým fotbalistů titul na mistrovství Evropy. A tak si teď znovu procházíme posledních 50 dní do finálového zápasu a zlatého penaltového rozstřelu, tedy od 2. května do 20. června. Další příběh nás v kalendáři a rozhlasovém archivu vrací do 16. května roku 1976.
1: Do Mariánských lázní přijelo dnes 2500 našich odborářů na rekreaci. Jak dálnopisoval náš zpravodaj Jaroslav Fikar, v 10 zotavovnách se tu během ní vystřídá přes 45 000 našich i zahraničních odborářů, především ze Sovětského svazu a Německé demokratické republiky.
2: Zatímco některým lidem začínala 16. května roku 1976 rekreace, několika fotbalistům ta možná nejnáročnější i nejdůležitější část sezóny. V 27. ze 30 kol se lámal boj o ligový titul. Utkali se v něm první ze čtvrtým a také druhý ze třetím týmem tabulky. Slavia se po výhře nad Duklou 2-0 dostala do čela a na tahu byl do té doby vedoucí Slovan, který čekal těžký duel na ostravských Bazalech na hřišti 4. Baníku. Trenér Slovanu Josef Vengloš vnímal důležitost okamžiku a s týmem se 7 reprezentanty odjel v týdnu na předzápasové soustředění do Vysokých Tater. Ale musel to mít v té době velmi složité. Národní týmu, kterého byl asistentem Václava Ješka, totiž čekala za pár dní odveta čtvrtfinále mistrovství Evropy a s tím i šance na výjimečný výsledek postup na závěrečný turnaj pro 4 země.
3: Hodně energie a sil a času věnovali tím kvalifikačním zápasům o postup a zároveň to bylo s a pak s Ruskem, se Sovětským svazem, tehdy se říkávalo.
2: Vypráví fotbalový historik a dlouholetý zaměstnanec fotbalové asociace Jaroslav Kolář.
3: Takže oni věnovali tomu hodně energie, sil a myslím si, že i trenér Vengloš, jako který trénoval Slovan, tak měl v hlavě to mistrovství Evropy a myslím si, že prostě ten Slovan na to tak trochu doplatil v lize.
2: Právě v 27. kole Slovan přišel o vedoucí pozici. Na Bazalech před skoro 20 000 návštěvou prohrál 1-2. Za Baník tenkrát nastoupil jediný reprezentant tehdejšího kádru Lubomír Knap přes potíže s Achilovkou. Díky gólům Rostislava Sionka a Petra Slaného z penalty vedl 2-0 a vítěz dvou předchozích ročníků Slovan už stihl v závěru jenom snížit zásluhou Antona Ondruše. Pro bratislavský celek to byla v té době 9. porážka ve výjimečné reprezentační sezóně, ale vzhledem k vynikajícímu jaru Ostravanů rozhodně ne tak nečekaná.
4: Já si myslím, že tenkrát jsme měli opravdu takový mužstvo, dobrý, jako takový složení.
2: Vyprávěl před časem dlouholetý kapitán Baníku Rostislav Vojáček, který 16. května roku 1976, když Baník porazil Slovan, ještě členem národního týmu nebyl a tak ani nemohl být 20. června u evropského zlata v Bělehradě. Do finálového zápasu mistrovství Evropy zbývá 35 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
1: Druhým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa je tým Slovinska. Češi vyhráli všech 5 vzájemných zápasů na předchozích šampionátech a favoritem budou i tentokrát. Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut a my vám ho z Friburgu nabídneme celý v přímém přenosu.
2: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál 8 hodin a zprávy, které připravila Tereza Tomášková.
4: Relikviář svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí dostane po krádeži pancéřové sklo. Spojené státy stupňují tlak na Kubu. Plánují obžalovat bývalého prezidenta Raula Castra. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Dánskem. Na nehodu pozor na dálnici D6 z Karlových Varů na Prahu u Kněževsi. A bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty do 13 stupňů, na severozápadě až 16.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Sklo ale bylo obyčejné. Výroby pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal. Nepůjde podle něj o jednoduchou věc.
5: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
4: Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý. Policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Pachatel ji zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl pohřbít v řece. Americké ministerstvo spravedlnosti připravuje obžalobu na bývalého kubánského prezidenta Raula Castra. Podle nich je odpovědný za sestřelení 2 amerických letadel před 30 lety, kdy byl ministrem ozbrojených sil. Při incidentu tehdy zemřeli 3 Američané. Ředitel CIA John Ratcliffe kvůli možné obžalobě nedávno přiletěl do Havany. Nabídl humanitární pomoc výměnou za reformy.
6: And I think we'll be turning it. Marco's been very effective and I think they're going to have to come to us.
7: Donald Trump v rozhovoru pro televizi Fox naznačil, že jeho administrativa usiluje o změnu režimu na Kubě. Úsilí Američanů podle jeho slov povede ministr zahraničí Marco Rubio, jehož rodiče z Kuby emigrovali. Současně do Havany nečekaně přiletěl šéf CIA John Ratcliffe a Kubě nabídl 100 milionů dolarů humanitární pomoci výměnou za reformy. Kuba je podle vlastních úřadů bez paliva i elektřiny. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Pražské oboře Hvězda odstartují v 9:30 první závodníci v běhu pro paměť národa. Výtěžek ze startovného využije nezisková organizace Postbellum na další nahrávání vzpomínek válečných veteránů, obětí holokaustu, politických vězňů i dalších osobností. Účastníci běhu si můžou

0: nebo za co poběží a napsat si to na startovní číslo, říká ředitel organizace Postbellum Mikuláš Kroupa.
1: Lidé na svých startovních číslech píší jména dědečka, babičky, ale někteří hledají osobnosti našich dějin. Lidé mají společné nejen to, že si rádi zaběhají, ale také, že přemýšlí nad svými dějinami nejen těmi národními, ale i těmi rodinnými osobními.
0: Účastníci dnešního běhu v Praze si můžou vybrat trasu dlouhou 10, 5 nebo 1 kilometr. Ta nejkratší je vhodná pro rodiny s dětmi. Akce skončí v 14:30 odpoledne. Během května pořádají běh pro paměť národa i další města po celém Česku.
2: Sport. Čeští hokejisté rozehráli světový šampionát vítězně, ve švýcarském Friburgu porazili Dánsko 4-1. Už dnes je čeká druhý zápas, ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovincům, a to v našem přímém přenosu. A rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál druhý závod světového poháru v řadě, zvítězil na kilometrové trati v německém Brandenburgu a navázal tak na zlato z minulého týdne z maďarského Segedu. Tam se musel český olympijský vítěz dělit o první příčku s Rusem Petrovem, kterému zlato dodatečně přiznali organizátoři, a i na to Fuchsa před závodem v Brandenburgu myslel.
3: Byl jsem mnohem víc nervózní než obvykle, protože jsem cítil ve vzduchu, že je potřeba jako něco dokázat. Těch komentářů a negativních zpráv z východní země prostě bylo docela dost a jsem se to snažil jako vytěsnit. Samozřejmě oni fandí svýmu koni. Doufám, že Češi fandí mě, to je naprosto normální, ale věděl jsem, že nejlíp, jak někomu zavřít pusu, je vyhrát závod, a to se mi povedlo.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D10 před Boleslaví, kolona v Praze v Liberecké. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav spozorněte za exitem Brodce, na kilometru 36,5 leží sražená srnka. Hlídka bude brzy na místě. Na D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu za sjezdem na Vídeň opatrněji, nejdřív na 193. kilometru došetřují nehodu, zabírají už jenom odstavný pruh, ale některá auta kolem zpomalují, a o kousek dál na Prahu na 191. kilometru opět v odstavném pruhu stojí porouchaná dodávka. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu opatrněji za sjezdem na Kněževes a Hořesedli. Na 52. kilometru stojí už v odstavném pruhu osobní auto po střetu se zvěří. A v Praze v Liberecké ulici ve směru z D8 a z Letňan do centra vzniká kolona od sjezdu na Prosek, protože nad Bulovkou je nové víkendové zúžení do jednoho pruhu. Zdržení teď kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i Vydatným. Odpoledne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě až kolem 16. Tolik zprávy.
6: Osm hodin a 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport a já vám přeji příjemné sobotní ráno. Ve Švýcarsku začalo včera hokejové mistrovství světa. Češi do něj vstoupili úspěšně vítězstvím na Dánskem 4-1. Dnes hrají další zápas proti Slovincům a to jsou hlavní témata, kterým se budeme věnovat už po písnice od kapely Soul Asylum, protože se spojíme s jedním z našich reportérů, kteří jsou přímo na místě ve Švýcarsku, s Petrem Kadeřábkem, a probereme všechno zajímavé z úvodu světového šampionátu. Už za chvíli.
4: Radiožurnál Sport
7: a Ondřej Prokop.

0: Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa zvládli včerejší večerní zápas proti Dánům, vyhráli 4-1 a to bude určitě téma na úvod našeho povídání s jedním z našich reportérů, kteří jsou přímo na místě, a tak tedy do Friburgu. Zdravím Petra Kadeřábka, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: A můžeme určitě začít těmi hlavními pozitivy, které přinesl ten úvodní zápas Česko-Dánsko.
1: No, tak je to samozřejmě výhra, 3 body nad týmem, který mnohdy potrápí favority. Navíc v loňské sezóně dokázal vyhrát vlastně hodně zápasů, zejména třeba čtvrtfinále s Kanadou, díky brance Nika Ulesena, a na domácím šampionátu prošel až do semifinále. Nik Ulesen byl také v sestavě, Dánové měli vlastně hned 13 hráčů právě z toho loňska na ledě, ale Češi je přehráli hlavně v té první třetině. Prostě ta první třetina byla asi to, co by si i trenérský štáb představoval. To znamená, přehrávali soupeře, nepustili ho de facto do žádné šance, měli jednu střelu Dánové v té první třetině. Co je napováženou, to je výkon v té prostřední části, protože když si vzpomeneme společně s posluchači Radiožurnálu Sport na ty výkony českého týmu v posledním přípravném turnaji na těch švédských hrách, tak druhé třetiny byly vždy nejhorší a ono to bylo vlastně i včera. To znamená, že Češi na čem musí určitě zapracovat, to jsou právě výkony v té druhé části, kdy je opravdu střídačka hodně daleko, a s tímhle se prostě musí ten národní tým popasovat, protože pokud by hrál takhle rozdílně v těch druhých třetinách i v dalších zápasech, teď nemyslím třeba v tom dnešním proti Slovensku, ale v těch dalších třeba proti Švédsku, Slovensku a zejména v závěrečném utkání v Kanadě a pak ve vyřazovací části, no on by vlastně do té vyřazovací části také nemusel postoupit, takže a to ale maluji možná čerta na zeď, ale myslím si, že právě ta druhá třetina je takový velký vykřičník, který z toho včerejšího zápasu vznikl.
0: Plus možná, když už tedy jsme u těch negativnějších stránek, tak zatím přesilovky, ono jich tedy moc nebylo, ale 1 4-minutová bez využití, ale to asi si doufejme časem sedne.
1: Já si myslím, že ano, protože kdyby ta přesilovka byla tak, že Češi hrají po rozích, nevytvářejí si šance, tak dobře, to by byl velký možná problém, ale to, že obě dvě ty přesilovkové formace si dokázaly vytvořit šance, že občas ta přihrávka přišla o pár centimetrů jinam, nebo že z toho nebyla kvalitnější střela, to je podle mě věc, která si sedne. Ale jinak ty kombinace, to, jak hráči vlastně hrají ty obrazce a vychází jim je, vlastně je to až do zakončení, tak to si myslím, že je příslib právě třeba už dnes proti Slovensku, nějaká přesilovka bude proměněna, protože šance si na to rozhodně obě dvě ty formace speciální vytváří.
0: Když jsi říkal, kdyby hráli po rozích, tak jenom tak s trochou nadsázky řečeno, to by byl velký problém, protože by možná měli problém nahodit puk až k bráně na tom trošku retro obrovském kluzišti, na kterých se hraje to mistrovství světa. Tak jaký vliv to mělo, nebo mluvili i o tom hráči třeba po tom prvním ostrém zápasu na opravdu velkém kluzišti?
1: No, mělo to vliv určitě, protože ono je opravdu všude hrozně daleko, a když se na to díváte z výšky z naší komentátorské pozice, tak ten let je prostě obrovitý a těch hráčů je tam vlastně málo. Jakoby mi pořád přišlo, že tam jeden z těch hráčů není. A přistěl jsem se sám, že jsem i počítal, vlastně jestli jsou tam opravdu kompletní pětici, protože opravdu toho místa je tam neskutečné množství, ale o to víc potom se vytváří vlastně, a i u slabších týmů, to můžu považovat jako Dány, tak oni si dokáží vytvořit i tlak v útočné fázi, prostě motají toho soupeře. Češi to předvedli v první třetině, Dánové měli taky takové úseky a v těch ostatních zápasech, dejme tomu Kanady se Švédskem, tak prostě jeden z těch týmů uzamkne ten druhý v útočné, nebo v jeho útočné třetině opravdu na dlouhé minuty, jsou z toho někdy střely, někdy ne, někdy je to právě tak, že se dokáží šikovností vytlačit mimo ty střelecké pozice, ale pořád jsou pod tlakem. A tohle to si myslím, že bude provázet celý ten šampionát. To velké kluziště nám nabídne právě takové ty tlaky jednotlivých týmů, které by měly být asi soustavnější. Věřme v to, že ten tlak bude mít v českých zápasech vždy národní tým.
0: Mluvili jsme také o tom, že v českém týmu je 5 nováčků, tak jak ty by si zhodnotil jejich výkon?
1: Obrovsky se mi líbil Matyáš Melovský, ten byl hodně vidět, ale také i Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas, ten si znovu dovolí i na mezinárodní scéně, na světovém šampionátu dospělých neskutečné věci, ale i ostatní obstáli. Myslím, že třeba Alšer ten zahrál opravdu velmi jednoduše, ale on nic nepokazí, všechno rozehraje, neprohraje souboj, takhle když bude hrát dál a ještě k tomu musím dodat, že ten byl vlastně i v té závěrečné powerplay poslán na ledovou plochu od trenérů, což také svědčí o tom, že prostě mladému obránci Floridy národní tým věří, nebo ten realizační tým. A možná malinko za očekáváním zůstal útočník Chmelař, o kterého jsem čekal rozhodně víc. Byl viditelně, řekl bych, pomalejší než rychlíci Černoch s Beránkem, ale tohle si také může sednout. Určitě v tom hrála obrovskou roli nervozita. A také to, že Chmelař třeba nehrál hrozně dlouho na tak velkém kluzišti, takže on vlastně nebyl ani ve Švédsku na tom přípravném turnaji. Kvůli nějakému zranění si ho trenéři sebou nevzali a tak to byl vlastně pro něj takový test o tom, jak to bude zvládat, ale u něj si myslím, že ten jeho výkon půjde opravdu rapidně nahoru už třeba v tom dnešním utkání.
0: Říká Petr Kadeřábek, se kterým si povídáme o startu mistrovství světa v ledním hokeji. Ještě než se budeme věnovat i třeba tomu dnešnímu duelu, tak bych zmínil naopak teda ty nejzkušenější hráče, kteří vlastně se k týmu připojili až na letišti a hned byli vidět Červenka, Sedlák, Bliml.
1: No, tak tady není asi co dodávat. Určitě Roman Červenka byl u dvou gólů, Lukáš Sedlák také zvládl tu svou pozici výtečně. Matěj Bliml bych řekl, že se trošičku trápil v úvodu, hodně dlouho si zvykal právě na to široké kluziště a pak mu oba dva ostřílení borci, tedy Červenka se Sedlákem, de facto darovali ten gól, který Matěj Bliml doklepl do prázdné dánské branky při soupeřově powerplay a jakoby chtěli, aby si zvedl sebevědomí, tak doufám, že se to projeví, ale o tyhle ty tři já rozhodně strach nemám, ta souhra tam určitě bude a myslím si, že ten jejich výkon půjde tak, jak chce vlastně Radim Rulík od zápasu vždy výš a výš, každý zápas, tak to si myslím, že takhle by mohl pokračovat celý tým, pokud tedy budou napodobovat tuhle tu řadu, ale líbila se mi třeba i řada Voženílek, Tomášek a Flek, tam je krásně vidět, jak ti dva velcí borci, tedy Tomášek a Voženílek, třeba i využívají toho, jaký vzruch vlastně tam vnese Jakub Flek svou rychlostí, který nemusí za mě být gólový. On prostě těm dvěma zbylým v té řadě vytváří svým pohybem prostor a na tom ledě ho mají potom dost, takže ti si myslím také, že půjdou ještě výkonnostně nahoru a tady bych si vsadil, že právě tahle ta řada bude gólově táhnout národní tým společně s tou Červenkovou.
0: No a rozstřílet se by mohli čeští hokejisté třeba už v tom dnešním utkání se Slovinci od 20:20. Samozřejmě nabídneme i předzápasový program už po 19. hodině na Radiožurnálu Sport. Slovinci jsou to ty týmy, od kterých úplně nevíme vždy, co čekat, jak ten rok jim zrovna sedne, ale přeci jen asi by měli být ještě o něco třeba slabší než Dánové.
1: Já jsem o tom přesvědčený, že prostě Slovenci to je jeden z outsiderů této skupiny společně možná s Itálií a tady je povinnost českých hokejistů, aby vyhráli a možná si i právě zvedli někteří hráči sebevědomí tím, že dají branku, tím nechci říct, aby každý chtěl určitě dát gól, prostě musí dát pořád kolektivně, musí pořád bruslit, musí pořád být pohyblivý, ale pokud na Slovence vlétnou, tak byť budou mít Slovenci samozřejmě v jejich prvním zápase na šampionátu asi, nechci říct více sil, ale dostatečný rezervoár sil ještě k dispozici, tak si myslím, že Češi by je měli tou chytrostí, rychlostí a také šikovností jednotlivých hráčů přehrát. A to jasně.
0: Jestli to tady bude platit, to se dozvíte ve vysílání Radiožurnálu Sport v přímém přenosu, utkání mezi Slovinskem a Českem, kde uslyšíte také Petra Kadeřábka, kterému pro tuto chvíli děkuji a těším se brzy na slyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a naše reportéry ze světového šampionátu uslyšíte už během dne, protože ten dnešní bohatý program začíná už ve 12.20 utkáními Slovensko, Norsko a Velká Británie, Rakousko. Pak v 16.20 budou následovat zápasy Itálie, Kanada a Maďarsko, Finsko. No a pak tedy ten večerní program s přímým přenosem duelu Slovinsko-Česko a v souběžně se bude hrát ještě utkání mezi Švýcary a Lotyši.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: a na K na Radiožurnálu Sport v 8 hodin a 24 minut. Opravdu velká smůla potkala českou basketbalistku Emu Čechovou, která si při utkání zámořské WNBA přetrhla skřížený vaz v koleni. Ke zranění došlo bez cizího zavinění ve čtvrtečním duelu proti Dallasu. Po něm opora české reprezentace podstoupila magnetickou rezonanci na klinice Mayo a vyšetření odhalilo právě přetržený přední skřížený vaz. Znamená to, že bude muset podstoupit operaci a následně vynechá zbytek sezóny 2026 v zámoří, což napsali zástupci jejího týmu Lynx. V jeho dresu se Čechová minulou sobotu uvedla v soutěži 12 body při těsné porážce s Atlantou a pak přispěla 11 body a 6 doskoky k vítězství ve Phoenixu. No a v tom třetím utkání sezóny pro ní přišla tato nepříjemná chvíle a zranění, které ji tedy vyřadí na delší dobu z basketbalu. Přijde tak mimo jiné o zářijové mistrovství světa v Berlíně. Česká pivotka do zámoří do Minnesoty zamířila před necelými 3 týdny po úspěšné obhajobě titulu z USK Praha a během přípravného kempu si vysloužila roční smlouvu, stejně jako rozehrávačka Eliška Hamzová, která tedy teď v tom týmu Minnesoty zůstane sama.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
3: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál, 8:30. Na řadě jsou zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Izrael i po domluveném prodloužení příměří zaútočil na centrum civilní obrany v jižním Libanonu. Úder zabil nejméně 6 lidí, z toho 3 jsou zdravotníci, zraněných je 22. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na libanonskou státní tiskovou agenturu. Americké ministerstvo zahraničí oznámilo prodloužení klidu zbraní mezi Izraelem a Libanonem o 45 dní. Rozhovory budou pokračovat na začátku června. Chodci ani cyklisté se dnes nedostanou přes Štvanickou lávku v Praze. Technici kontrolují její technický stav a provedou i zkušební zdvih konstrukce. Lávka zvaná Holka spojuje Karlín a Holešovice. Její uzavření je součástí dnešního protipovodňového cvičení. Hasiči při něm na březích Vltavy rozmístí až 1,5 kilometru mobilních zábran. Kvůli akci dnes taky nejezdí tramvaje v části Holešovic, v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Lidé dnes můžou přijít na mši do Císařské jeskyně v Moravském Krasu. Bohoslužby budou dvě, v 15:30 a v 17:30 odpoledne. Návštěvníci by měli mít vlastní baterku a teplé oblečení. Přijít musí nejméně čtvrt hodiny před začátkem. Císařská jeskyně u ostrova u Macochy běžně není přístupná. Je upravená jako léčebné místo pro děti s dýchacími problémy.
0: Sport.
6: Začalo hokejové mistrovství světa. Češi na úvod porazili Dány 4-1. Dnes hraje národní tým se Slovinskem od 20 hodin a 20 minut. Basketbalistka Emma Čechová si při utkání zámořské ligy WNBA přetrhla vaz v koleni. Informoval o tom její klub Minnesota Lynx. České reprezentantce tím skončila sezóna. Navíc přijde o zářijové mistrovství světa v Berlíně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 překážka v Brně a zdržení u Větrného Jeníkova. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu za nájezdem z Vídeňské na 191. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka, už je u ní policejní hlídka. Na D1 z Brna na Prahu kus za Jihlavou se tvoří kratší kolona z kilometru 106 do zúžení na 105. zdržení zatím kolem 5 minut. Na D6 z Karlových Varů na Prahu kus za nájezdem na hlavní dálniční úsek za odbočkou na Žatec na 52. kilometru nepřehledněte odstavené auto, řeší tam srážku se zvěří. Na silnici 19 z Plzně na Rožmitál z Bystřete za spáleným Poříčím za Míšovem je po nehodě omezený provoz, je ale slabý bez kolony. V Turnově na 35 na příjezdu do města z Děčína v kruhovém objezdu u Lidlu havarovala motorka, chvílemi se tvoří kratší fronta. A v Praze v Liberecké do centra nad Bulovkou je přes víkend zúžení do levého pruhu, kolona teď od sjezdu na Prosek kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Na západě a severozápadě polojasné nebe, tam bude dnes málo srážek. Na ostatním území se ale musíme spokojit se zataženou oblohou, ze které bude pršet místy, hlavně v Beskydech, i vydatně a trvale. Kvůli tomu tam je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Pokračuje meteorolog Filip Smola.
9: Od dnešní 3. hodiny raní do pondělní 3. hodiny raní platí v oblasti Beskyd výstraha před vydatným deštěm. Za toto období může spadnout právě v oblasti Beskyd mezi 40 a 70 mm. Zvýšení hladin řek pravděpodobně nastane až během neděle, ale budeme toto upřesňovat.
8: Na východě naší republiky bude tedy deštivo dnes i zítra, také teploty budou nízké, pohybovat se budou kolem 10 stupňů, v místech se zmenšenou oblačností pak bude kolem 15 stupňů Celsia. Na začátku příštího týdne bude ještě doznívat déšť na východě našeho území, tam bude tedy až zataženo, jinde už čekáme polojasno nebo oblačno, v pondělí jen s ojedinělými přeháňkami. Také se bude v příštím týdnu konečně oteplovat, do středy teploty do 20 stupňů, v druhé polovině příštího týdne se můžeme místy těšit konečně i na letních 25 stupňů Celsia. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

8 hodin, 38 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, dozněla písnička od kapely Jet. No a za chvilku budou znít Ilou a po nich se budeme bavit o mistrovství světa v hokeji. Včera totiž se nehrál jenom ten zápas Čechů z Dány, který vyhráli čeští hokejisté 4-1, ale další tři zajímavé duely. Švýcaři, domácí tým, dokázal porazit Spojené státy 3-1, Finové zvládli zápas s Německem, zvítězili 3-1 a hrála také Kanada, která porazila Švédsko 5-3. A Kanada přivezla i také velké hvězdy, o kterých budeme mluvit právě už za zhruba 3 minutky.

0: Ve Švýcarsku začalo mistrovství světa v hokeji. Češi na úvod vyhráli ve večerním zápasu nad Dánskem 4-1. V tom úplně prvním utkání ve Friburgu mohli fanoušci vidět největší hvězdu šampionátu. Za Kanadu nastoupil Sidney Crosby a přivítal ho na stadionu i zvuk, který z NHL nezná. Byly to pro Švýcarsko typické kravské zvony.
1: Popravdě jsem tu den a půl a je to všechno hrozně rychlé. Už jsem tu ale byl a po Švýcarsku cestoval. Nádhera.
2: Beautiful, you know, beautiful country.
1: Nádherná země, skvělí lidé. Myslím, že si takový turnaj zaslouží. Užívám si každé mistrovství světa, ať je kdekoliv. A tohle je další krásné místo, které znovu mohu navštívit.
3: Řekl radiožurnálu Sport Sidney Crosby, který byl u výhry 5-3 nad Švédskem. Nejzkušenější hráč kanadského výběru letos nemá kapitánské C-čko. To nosí 19-letý McLean Celebrini, Crosbyho spoluhráč v útoku.
4: Je to zábava i na tom velkém kluzišti, tím je hokej trochu jiný. Musíte se víc soustředit na orientaci na ledě. Každopádně je vždycky příjemné zahrát si s tím, kdo má na dresu číslo 87.
3: Kanaďané jsou od dětství zvyklí hrát na zámořských rozměrech kluziště. To evropské pro světový šampionát zažívá letos Crosby teprve po čtvrté v jeho bohaté kariéře. První odehrál jako 18-letý v Rize. Jako kapitán dovedl Kanadu ke zlatu v Praze v roce 2015. Loni byl ve Stockholmu a Herningu a teď musí zase přepnout na větší ledovou plochu ve Friburgu.
1: Jo, myslím, že je to něco, co bude třeba ještě trochu v mojí hře poupravit, ale to přijde s dalšími zápasy. Zkoušet se víc dostat blíž k brance. Není to ono, hrát po mantinelech, tam ani nemůžete být nebezpeční. Je nutné se dostat blíž, víc do středu kluziště.
2: Crosby
3: a spol mají ještě skoro celou základní skupinu.

Základní skupiny se o jeho schopnostech přesvědčí i čeští hokejisté. Ti nastoupí večer ve 20:20 proti Slovinsku, pár hodin poté, co si bude Kanada i s hvězdami Crosbym a Celebrínem plnit vítěznou povinnost v utkání s Itálií. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: 8 hodin a 48 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport. Beach volejbalisté David Schweiner s Tadeášem Trousilem podlehli v osmifinále turnaje Pro Tour Challenge v Xiamenu v Číně Australanům Pocovi s Pearsem ve dvou setech a při své obnovené premiéře na okruhu obsadili dělené 9. místo. A za chvíli na Radiožurnálu Sport fotbal.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin a 51 minut na Radiožurnálu Sport se teď budeme, jak jsem sliboval, věnovat fotbalu a to dění v naší nejvyšší soutěži. Baník Ostrava bojoval z kraje této sezony o účast v evropských pohárech, ale tam se nedostal a postupně začaly úplně jiné starosti. Nejvyšší domácí soutěži se propadl až na poslední příčku a akutně mu hrozí sestup. Prvoligovou příslušnost může dokonce ztratit už dnes, a to v předposledním kole skupiny o záchranu. A tak zejména o tom budeme mluvit s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: V posledních dvou nadstavových kolech musí získat Baník alespoň o 4 body víc než pražská Dukla, tedy ideálně dnes porazit Zlín a doufat, že Pražané ztratí body v Teplicích a pak v posledním kole vyhrát právě v Praze na Julisce nad pražskou Duklou. Má podle tebe Baník sílu na to vyhrát nejen na Julisce, ale hlavně tedy už dnes?
1: No, tak zdá se to jako nesplnitelný, protože Baník posledních 9 ligových zápasů nevyhrál a vlastně jenom jeden remízoval, všechny zbytek prohrál. Je to těžká situace. Samozřejmě není to ještě ztracený, ale z mýho pohledu je to vlastně nereálný.
0: Zlín je sice zachráněný, nicméně v minulém kole prohrál s Teplicemi a jeho kouč Bronislav Červenka byl hodně rozčílený, tak může to mít vliv tedy na ten dnešní duel ve Vítkovicích, kde tedy hraje Baník svoje zápasy?
1: No, tak vliv to bude mít určitě. Já si myslím, že to tam Brňa Červenka pojmenoval velmi, velmi ostře, ale velmi přesně a ty hráči si hrajou o svoji budoucnost. Nemůžou si dovolit polevit vůbec bez ohledu na to, jaký jsou v tabulce.
0: Trenér Ostravanu Josef Dvorník, musíme jenom připomenout, že je vlastně už 4. hlavní trenér v této sezóně Baníku, což také o něčem svědčí. Mluvil tedy o tom, že ta situace je opravdu kritická, Baník to nemá ve svých rukou. Jak se vlastně v takový moment s hráči pracuje? Není to v jistém ohledu vlastně jednodušší, prostě nejde se na nic ohlížet, jenom na sebe?
1: No, tak tohle to už nějakou dobu trvá a úplně to, řekl bych, plody nenese. Samozřejmě ta situace je těžká, těch momentů, kdy ten hráč přemýšlí, co s tím, je určitě spousta. Myslím si, že i spoustě z nich třeba proběhne hlavou to, že třeba v Ostravě nechtějí být, byť o tom úplně nemluví, tak některý mají myšlenky na první ligu a vědí, že s Ostravou asi pravděpodobně si ji příští rok nezahrajou. Je to složitá situace, ale prostě to k tomu fotbalu patří. Baník se do ní dostal sám a teď to musí nějak zvládnout a přežít.
0: Dukla si tedy může dnes zajistit účast v baráži a vyhnout se přímému sestupu. Pokud vyhraje v Teplicích, nemusí se už vůbec na nic ohlížet. Hodně vzruchu přinesl nebo hodně pozornosti připoutal k sobě rozhovor asistenta teplického trenéra Ondřeje Prášila pro klubový web, kde prozradil, že díky tomu, že Teplice už jsou zachráněné, tak v posledním kole nebo v těch posledních kolech dostanou příležitost i hráči třeba z B týmu, ale dokonce i z dorostu, tak trochu za odměnu, protože dorost prý hraje výborně a chtějí vidět ty mladé hráče, jak si poradí s dospělým fotbalem. No, ale samozřejmě se to nelíbilo baníkovským fanouškům, že je to ovlivnění soutěže a tak dále, tak jak se díváš na toto, jaký je tvůj pohled?
1: No, tak myslím si, že Teplice samozřejmě na to mají výsostný právo, pokud ty hráče chtějí vidět, chtějí jim dát tu příležitost. Ondra Prášil to takhle zmínil, já si myslím, že to je normální, samozřejmě to asi nebude 8 hráčů, ale budou to, řekl bych, jednotliví hráči, možná ne na celý zápas, ale v průběhu zápasu. No a samozřejmě chápu pozici Baníku nebo názor Baníku nebo baníkovců, který to cítí jako nějaký podraz, ale myslím si, že je to normální, že prostě ty týmy můžou nasadit, koho chtějí. Třeba ty hráči budou pozitivně výborní a budou pro toho soupeře těžší, nečitelný. Na druhou stranu ještě další věc je, že Baníku opravdu nezbyhá nic jiného, než si jako postesknout. Měli, myslím si, dostatek času na to, aby body sbírali, a teď hledat tu berličku v tomhle si myslím, že je pozdě a chyba.
0: Dnes se také bude hrát finále té prostřední skupiny o umístění. Karviná bude hostit Olomouc. Jak podle tebe karvinští k tomu přistoupí? Protože už ve středu je čeká finále domácího poháru a tam je samozřejmě možnost dostat se i do evropských pohárů.
1: No, tak já si myslím, že ten první zápas bude hodně kombinovaná sestava. Možná po tom poháru, kdyby se nepovedl, tak to trenér Jaroním nabije, ale myslím si, že hlavní to zaměření bude na to finále poháru. Možná, že mě překvapí, ale myslím si, že ten zisk toho poháru je tak výjimečný, že tenhle ten zápas, který je čeká, půjde trošinku stranou.
0: říká náš fotbalový expert Pavel Horvát. Já jenom připomenu, že kompletní dnešní program nejvyšší fotbalové soutěži se bude hrát od 17 hodin na Radiožurnálu Sport. Všechno podstatné od našich reportérů uslyšíte. A Pavla Horváta v našem vysílání brzy určitě také. Tak zatím díky a hezkou sobotu.
1: Díky, naslyšenou.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 9 hodin. A Tereza Tomášková připravila zprávy.
7: Začíná den otevřených dveří v Českém rozhlase. Rusko znovu útočilo na jihu Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu za čtvrteční útok na Kyjev. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Dánskem. Kolona je kvůli omezení na dálnici D1 z Brna na Prahu u Větrného Jeníkova a bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek a teploty do 13 stupňů, na severozápadě 16.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Začíná den otevřených dveří Českého rozhlasu. Lidé se můžou přijít podívat do všech regionálních studií i do hlavní rozhlasové budovy v Praze na Vinohradech. A právě tam je teď i naše reportérka Adéla Burešová.
8: Tady na recepci v Římské ulici už je velká fronta návštěvníků, po jednom teď procházejí bezpečnostními rámy a za necelých 10 minut začne první komentovaná prohlídka. Rozhlasový komplex projdou návštěvníci odsud až k Vinohradské recepci, zastaví se třeba v archivu Českého rozhlasu nebo můžou vidět každodenní provoz zpravodajského dění v newsroomu. Doprovodný program dnes nabídne třeba živý přenos pořadu Tobogan, nebo si lidé můžou vyzkoušet práci sportovního reportéra a okomentovat si hokejový zápas ze zimních olympijských her v Nagánu. Bohatý program nabízí taky regionální studia, třeba v Brně oslaví 100. výročí rozhlasové budovy, v Pardubicích si pak lidé můžou namluvit vlastní zpravodajskou relaci. A konkrétní časy dne otevřených dveří jsou na stránkách Českého rozhlasu. Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: Ruské střely opět zasáhly oděskou oblast na Ukrajině. Cílem útoku byla kritická infrastruktura i obytné budovy. Na místě jsou dva zranění, informoval o tom šéf zprávy oděské oblasti Oleh Kyper.
9: Oděská oblast byla v noci podle úřadů terčem masivního útoku ruských dronů. Na snímcích, které zveřejnil šéf oblasti Oleh Kyper na Telegramu, zasahují hasiči u poničené 5-patrové budovy ve městě Izmail. Dům má poničená okna, fasádu a jeden z bytů hoří. Podle ukrajinské agentury Unian je ve městě asi 20 000 lidí bez elektřiny. Během ruského útoku byl zasažen taky přístav v Oděse. Rusko na jihu Ukrajiny útočilo pár dní po rozsáhlém útoku na Kyjev, při kterém zemřelo více než 20 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu. Zelenský taky tvrdí, že Rusko plánuje útoky na rozhodovací centra na Ukrajině, včetně prezidentské kanceláře nebo podzemních bunkrů v Kyjevě. Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Profesionální i dobrovolní hasiči dnes v Praze budou závodit v běhu na žižkovský televizní vysílač. Jde o jeden ze série závodů Pražské a Středočeské ligy soutěže TFA. Při tomto sportu hasiči v zásahovém obleku s dýchací technikou například lezou přes bariéru, táhnou figurínu, nesou závaží, prolézají úzkým prostorem a přehazují pneumatiku. V dnešním závodě pak pokračují právě výběhem na vysílač, říká hlavní organizátor Josef Mandis.
10: V závodu TFA Žižkov při Pražské a Středočeské lize se poběží 544 schodů až do prostor, kde se standardně návštěvníci můžou rozhlídnout na celou Prahu.
7: Provoz vyhlídkové věže závod neomezí. Návštěvníci můžou jezdit nahoru výtahem bez omezení.
3: Sport.
11: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku. Vítězně Dánsko porazili 4-1. Po první třetině národní tým vedl 2-0. Úvodní gól dal Dominik Kubalík, který mluví právě o povedeném vstupu do zápasu.
12: A myslím si, že ta jednoduchost, že nás dobylo takový to, že jsme se to nahodili za ně, byli jsme silní na puku a to si myslím, že bylo hrozně znát. A hlavně jsme šli do brány, takže určitě zůstat hladový a neuspokojit se.
11: Už dnes čeká výběr trenéra Rolíka. Další zápas ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v našem přímém přenosu proti Slovinsku. Do domácího šampionátu vstoupili Švýcaři výhrou 3-1 nad Spojenými státy, Finsko porazilo Německo také 3-1 a Kanada zvítězila nad Švédskem 5-3. A fotbalisté Dukly získají v případě vítězství v Teplicích jistotu prvoligové baráže. Poslední Baník Ostrava nastoupí proti Zlínu a Slovácko se utká s Mladou Boleslaví. Hrát se začne v 17 hodin, stejně jako v nadstavbové skupině o umístění. V úvodním finále Karvina nastoupí doma proti Olomouci.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Jeníkova a nehoda na D10 u Tuřic. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za Jihlavou počítejte s kolonou, dojíždí se na 106. kilometru a sune se to kolem 10 minut na 105. Tam do zítřka opravují vozovku v levém pruhu. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav obezřetně u exitu 21 Tuřice, za ním v připojovacím pruhu stojí auto po nehodě. Na silnici 19 z Plzně na Rožmitál za spáleným Poříčím čekejte kratší kolony v obou směrech mezi Míšovem a Teslíny, havarovalo osobní auto, jezdí se kyvadlově. V Praze v Liberecké směrem z Letňan do centra se tvoří kolona od Porsche Prosek, jede se pak velmi pomalu kolem 5 minut do víkendového zúžení nad Bulovkou, projíždí se tam jenom levým pruhem. A v Praze Holešovicích kolem Vltavské dnes počítejte s omezeními kvůli protipovodňovému cvičení. Na nábřeží Kapitána Jaroše z centra je mezi Hlávkovým mostem a Argentinskou provoz svedený do jednoho pruhu a dál na Bubenském nábřeží podél Holešovic tržnice bude během dne až úplná uzavírka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i vydatným. Odpoledne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě až 16. Tolik zprávy.
15: 9 hodin a 6 minut skončily zprávy a pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Třetími semifinalisty NBA jsou basketbalisté San Antonio. V sérii s Minnesotou zvládli 6. zápas v hale Minnesoty 139-109 a vyhráli sérii 4-2. O finále se utkají s Oklahoma City. Ve východní konferenci na soupeře dál čeká New York. Detroit si totiž vynutil rozhodující 7. duel ve čtvrtfinále s Clevelandem po vítězství 115-94. No a naším tématem za chvíli ve vysílání Radiožurnálu Sport bude začátek hokejového mistrovství světa. Tentokrát s naším expertem Martinem Procházkou.
13: Radiožurnál Sport
16: a Ondřej Prokop.

0: Čeští hokejisté úspěšně vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku, nad Dánskem vyhráli 4-1. No a o tom teď budeme mluvit s naším hokejovým expertem, čtyřnásobným mistrem světa, olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Byla podle tebe klíčová první třetina, ve které Češi, dá se říct, naprosto dominovali a vedli už 2-0?
1: Určitě, dá se říct, že výborný vstup do utkání, měli jsme velmi dobrý pohyb, hráči byli vědomi toho, že nesmíme Dánům dát nějaký větší prostor. Vytvořili jsme si vlastně hnedka i přesilovku 4-minutovou, která nebyla teda úplně ideálně sehraná. Neříkám, že jsme nebyli hodně v útočném pásmu, ale měli jsme tam malý počet střel, snad jenom 2 střely, jedna od Romana Červenky, potom tam myslím, že byl Tomáš, který netrefil branku. Ale bylo malý počet střel, každopádně hned po té přesilovce 2-4-minutové, tak mi přišlo, že tam Švýcaři, Dánové, pardon, udělali velkou chybu, kdy šli špatně střídat, využili toho naši hráči Jakub Flek s Dominikem Kubalíkem, udělali rychlý protiútok od pravého mantelu. No a Dominik Kubalík se ukázal jako skvělý střelec, opět to trefil krásně na vyrážečku od tyčky do branky a dal první branku.
0: Potom ale ta hra už tak skvělá nebyla, nebo minimálně se ta hra i vyrovnala ve druhé třetině. Čemu to přisuzuješ?
1: Možná kombinace takového trochu uspokojení, vedete 2-0, protože ještě pak hned potom Dominiku Kubalíkovi dal branku vožení, takže vedli 2-0, hráči měli to celou první třetinu pod kontrolou, takové možná lehké uspokojení, i samotní hráči to vlastně po zápase říkali, že tam asi z jejich strany přišlo takové uspokojení, a na druhou stranu i Dánové, si myslím, že si něco k tomu řekli v kabině, že hráli hodně bojácně, ustrašeně v první třetině, přidali do pohybu, do bruslení, vyhrávali souboje, více se drželi na kotouči, takže Josef Kořenář se v té druhé třetině, já se říct, trošku více rozchytal, ale chytal výborně, že neobdržel žádnou branku.
0: Nakonec to čisté konto neudržel, čehož trošičku litoval, ale důležité samozřejmě je, že Češi vyhráli celkem v pohodě 4-1, což vždycky ze zápasů z Dány nebylo. Dánové dokázali Čechy leckdy pozlobit, tentokrát tedy dá se říct pohodová výhra. A co třeba výkony mladých hráčů, 5 nováčků na mistrovství světa v české sestavě, ti mladíci Galva, Cibulka, Melovský, jak se ti jejich výkony líbily?
1: Líbily se mi moc, musím říct, že se s ním poprali, jak se říká, velmi dobře. I při té třetí brance, kterou dával nakonec Roman Červenka, tak zavzel kotouč Galvas do útočného pásma, skvěle tam na sebe navázal dva obránce, potom to ten kotouč podal Tomáškovi, který výborně je obrustil. Ale celkově padla pak ta třetí branka, ale celkově i v té obrané fázi všichni tihleti hráči obstáli velmi dobře, protože Dánové jsou známí tím, že jsou velmi silní v soubojích, jsou to vysoký urostlý postavy, a neříkám, že naši všichni právě ti mladíci jsou právě takového typu, takže obstáli velmi dobře, výborný výkon předvedli, celkově ten náš výkon se dá postavit na týmovém výkonu.
0: S Martinem Procházkou probíráme úvod mistrovství světa, zejména tedy z českého pohledu. Vítězný debut na mistrovství světa zapsal i brankář Josef Kořenář. Čekáš, že nastoupí i dnes proti Slovinsku, nebo sáhnou trenéři k tomu, co někdy také bývá v úvodu šampionátu, zvlášť když se hrají ty zápasy 2 dny po sobě, jak se říká back-to-back zápasy, že dají šanci i třeba dalšímu z gólmanů?
1: Já očekám, že možná dneska do branky půjde Dominik Pavlát, přece jenom taky odchytal velmi dobré poslední utkání přípravné proti Švédům, ale nevím, jak to mají trenéři nastavený, jestli chtějí třeba nechat Josefa Kořenáře, který je rozchytaný po tom včerejším utkání, uvidíme, každopádně si myslím, že dneska je to úplně jedno, máme proti sobě, nebo náš tým má proti sobě Slovinsko, tým, který si myslím, že by neměl vůbec nějakým způsobem nás ohrozit, Naopak bychom si měli odehrát klidné pohodové utkání s vysokým počtem branek z naší strany.
0: Jestli se něco neúplně povedlo, tak to byly včera přesilovky, tak může právě ten zápas se Slovinskem být ten, kde by si to osedlo, ty kombinace, a povedlo se nastřílet pár gólů z přesilovek.
1: Přece jenom včera to bylo první utkání, ty přesilovky právě ještě nebyly úplně asi doladěné, každopádně bylo tam malý počet střel, možná, že na tomhle trenéři budou chtít zapracovat, budou chtít možná do hráčů dostat, aby jakmile se dostane nějaká dobrá pozice nebo se vytvoří, tak aby tam přišel větší počet střel, protože během 2 minut, když máte přesilovku a vystřelíte jenom jednu na branku, tak je to málo, takže možná, že tady ten pokyn půjde ze střídačky právě na hráče, aby se více snažili těch střeleckých pokusů, aby jich bylo více.
0: Říká náš hokejový expert Martin Procházka, kterého uslyšíte v našem vysílání i během dnešního dne, zejména tedy samozřejmě večer, kdy bude komentovat dění kolem zápasu Česko-Slovinsko. Ten začne ve 20:20, ale na Radiožurnálu Sport Studio i s Martinem Procházkou už po 19. hodině. Tak se těším na slyšenou a zatím díky.
1: Taky děkuju, na slyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

9 hodin a 20 minut posloucháte dál Radiožurnál Sport. Fotbalisté Aston Villa si ve včerejší předehrávce 37. kola zajistili pozice v tabulce zajišťující postup do Ligy mistrů. Porazili totiž doma Liverpool 4-2 a upevnili si čtvrté místo právě před svým včerejším soupeřem, před Liverpoolem, který je pátý.

0: Rozhodně lepší pocit, než jako je bodnutí nože, o čemž zpíval divokej Bill, zažívali čeští hokejisté v roce 1976 dvě stříbra a jedno zlato z velkých turnajů. To je právě vizitka československých hokejistů, na kterou po 50 letech v našem seriálu vzpomínáme. Byl to opravdu mimořádně úspěšný rok. Stříbra z olympijských her v Innsbrucku a kanadského poháru doplnilo zlato z mistrovství světa v polských Katovicích.
1: Ale bol tam atakovaný. Ešte máme príležitosť. Gól! Gól! Vyrovnané 3-3.
2: Tak to popisoval gól Československa proti Sovětskému svazu legendární rozhlasový komentátor Gabo Zelenaj. Přestože národní tým uhrál cenou remízu 3-3 a na vítězném šampionátu ani jednou neprohrál, tak byla na reportérově hlasu znát nervozita. Po roce 1968 a sovětské okupaci Československa totiž vládla v zemi komunistická cenzura. Nálada tak byla napjatá, což potvrdil ve vysílání Českého rozhlasu bývalý reprezentační útočník Bohuslav Šťastný.
3: Lidi nám samozřejmě, oni to nemohli křičet na hlas, ale tak měli stranou nám to samozřejmě. Když prohráte s někým, kvůli nám to nevadil, ty Rusáky musíte porazit.
2: A Československo opravdu dokázalo Sověty porazit v základní skupině a pak s nimi neprohrát ve finálové skupině, což sesunulo Sovětský svaz na nepopulární druhé místo. Naopak Češi a Slováci slavili zisk zlatých medailí bez jediné porážky. Na mistrovství světa 1976 tehdy řádila útočná formace z Pardubic ve složení Martinec, Novák, Šťastný.
3: Já si myslím, že bylo velice výhodou, že jsme jeden druhýho uznávali. My jsme se třeba za tu celou naši kariéru jsme se nikdy v životě nepohádali.
2: Vzpomínal Bohuslav Šťastný, který na šampionátu v polských Katovicích zaznamenal 9 kanadských bodů. Nejproduktivnějším hráčem byl 20-bodový Vladimír Martinec a pozadu nezůstal ani s 16 kanadskými body Jiří Novák. Právě podle něj bylo klíčové, že se všichni tři útočníci svým herním stylem navzájem doplňovali.
4: Nikdo jsme nevěděl proč, a ono to fungovalo už od začátku. Prostě každý jsme měli jiný naturel a v trojce útočně nemůžete mít tři střelce, nemůžete mít tři bránící hráče, ani tři rozehrávače. A my jsme se prostě sešli tak, že nám každému vyhovovalo něco jiného a prostě jsme se doplňovali, ale důležité bylo, že jsme měli, si myslím, zpětně, když se na to dívám, tak jsme měli v sobě pokoru.
2: Vyprávěl před časem Jiří Novák a dodal další důležitý poznatek.
4: Hráli jsme nezištně, to znamená, že když řeknu příklad, Láďa Martinec se dostal sám před brankaře a někdo stál u druhý tyče líp postavený, tak prostě on to vždycky nahrál. My jsme nikdy nebyli, nikdo z nás egoist. A nehráli jsme na tričko. My jsme hráli jako tým v podstatě za celou kariéru. Už jsem to někde říkal, že jsme se nikdy nepohádali. To až není normální, ale my jsme nikdy neměli žádný konflikt.
2: I díky skvělé chemii této pardubické útočné formace dosáhlo Československo na zisk zlata. Rok 1976 byl pro reprezentaci velmi úspěšný. Odehrála 3 vrcholné akce a pokaždé se vracela s medailí. Na zlaté mistrovství světa a stříbrné olympijské hry s kanadským pohárem rád zavzpomínal i Vladimír Martinec.
5: Narodil se mě taky s tím 76. Všechny tři ty velké akce jsme zvládli velice dobře. Tam jsme udělali titul, tam jsme byli ve finále, na olympiádě jsme měli trošku smůlu, titul mistra světa v pohodě, kanadský pohár, taky výborný.
2: Rok 1976 se zkrátka vydařil nejen hokejově. V témže roce totiž vyhráli mistrovství Evropy v Bělehradě českoslovenští fotbalisti a svět tehdy ohromil Dloubáček Antonína Panenky. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Spolu s Brucem Dickinsonem jsme dospěli k dalším zprávám, po nich bude na Radiožurnálu řeč o sportu, na který zase tak často v našem vysílání nedojde. Budeme mluvit o lukostřelbě.
1: Radiožurnál, 9:30. Tereza Tomášková přináší zprávy.
2: Druhý nejvyšší velitel Islámského státu je po smrti. Na sociální síti True Social o tom informoval americký prezident Donald Trump. Abu Bilala al-Minuki ho zabili v Nigérii americké síly ve spolupráci s místními ozbrojenými složkami. Trump ho označil za nejaktivnějšího teroristu na světě. Operace podle něj byla pečlivě naplánovaná a velmi složitá. Ve Vrančicích na Příbramsku lidé odmítli stavbu větrné elektrárny v obci i v sousedních Míšlovicích. Informovala o tom obec na svém webu s tím, že referendum je platné a závazné. Proti se vyslovilo přes 90% hlasujících. Odmítnutím větrníků skončila i další letošní referenda v Třebízi na Kladensku, v Milíně, Pečicích a Starosedlském hrádku na Příbramsku. Naopak třeba v Krakově na Rakovnicku lidé se stavbou souhlasili. Ve Středočeském kraji je zatím jediná fungující větrná elektrárna Upcher na Kladensku. Víc než 30 moderních i historických autobusů je dnes k vidění v Praze na Letenské pláni. Společnost Tropit tam pořádá autobusový den. Navštěvníci si budou moct prohlédnout třeba trolejbus Škoda Solaris, elektrobusy i další vozidla. Připravené jsou i vyhlídkové jízdy kolem Pražského hradu nebo i do Karlínského studia Českého rozhlasu. Sport. Dánský cyklista Jonas Vingegaard ovládl horský dojezd v 7. etapě Gira d'Italia. Růžový dres lídra uhájil Portugalec Alfonso Eulálio. Nejlepším z Čechů byl 11. Jan Hirt, který je v celkovém pořadí o jednu pozici níž.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 u Větrného Jeníkova a nehoda na D10 u Tuřic. Na D1 z Brna směrem na Prahu se kus zajihlavou tvoří kolona z kilometru 107, popoždí se už čtvrt hodiny do zúžení na 105, tam je zabraný levý pruh. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav zbystřete u exitu 21 Tuřice. V připojovacím pruhu tam stojí osobní auto po srážce se zvěří. Na silnici 19 z Plzně do Rožmitálu za Míšovem po havárii osobního auta řídí provoz kyvadlově, chvílemi vznikají kratší kolony. A v Praze dvě nová víkendová omezení. V Liberecké do centra nad Bulovkou opravují do zítřka vozovku, jede se jenom levým pruhem, kolona od sjezdu na prosek teď zhruba na 5 minut a kolem Vltavské je kvůli cvičení protipovodňových opatření na nábřeží ve směru z centra jednak zúžení mezi Hlávkovým mostem a Argentinskou a pak uzavírka podél Holešovické tržnice. Čekejte frontu z Hlávkova mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i vydatným. Odpoledne od západu ustávání srážek a obývání oblačnosti. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě až 16. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Kapela Bere na radiožurnálu Sport, 9 hodin 36 minut. V japonské Yokohamě v brzkých ranních hodinách našeho času tedy závodili triatlonisté v dalším dílu mistrovství světa a nejrychlejší mezi muži byl Australan Heuser, mezi ženami Švédka Mensonová a právě v ženské kategorii závodila i česká reprezentantka Heidi Juránková a obsadila se 7,5 minutovou ztrátou na vítězku 30. místo.

0: Jake Buck na Radiožurnálu Sport, 9 hodin 39 minut. V dnešní pravidelné rubrice nebo magazínu Hobby Sportu, jak chcete, se zaměříme na lukostřelbu. Ta je tradičním olympijským sportem, ale jako volnočasová aktivita se dá klidně dělat až do pokročilých seniorských let. O atraktivitě tohoto odvětví, zejména pro mládež, mluvil reportér Adam Korec s dlouholetou předsedkyní lukostřeleckého oddílu v Prostějově Magdou Robovou.
1: Vlastně tenhle sport se dá dělat jak v velmi nízkém věku, tak vlastně až do dospělosti. Nejsme ten sport, který by byl ohraničen, že vlastně výkonnost nám klesá třeba po 30 letech. A je to vlastně takový ponoření se jako do sebe, takže je to vhodné pro klidnější děti, který neraději sportují v kolektivu a spíš jako vlastně jsou uzavřeni do sebe.
2: Jakou tady teď máte základnu těch dětí v těch nejmenších věkových kategoriích?
1: Náš oddíl je zastánce toho, že vlastně, jelikož lukostřelba je jednostranný sport, tak jsme pro to, aby jsme vlastně měli tady děti minimálně od 9 let, kdy vlastně mladší kategorie neradí berem, jelikož vlastně děti ještě nezvládají moc koordinat. A hlavně potom tím, jako když jsou třeba malí a nemají moc velkou sílu, zůstávají jako z pár metrech a je to pak přestane bavit, tak oni vlastně nám odpadají. A je to velká škoda, protože jsme tady měli spoustu talentovaných malých jako dětí, které vlastně přesně nevydrželi to, aby tu trpělivost, že vlastně museli počkat, až vlastně jim trošinku nabídou svaly a zvládnou silnější luk a posunou se.
2: Stále si povídáme s předsedkyní Prostějovského lukostřeleckého oddílu Magdou Robovou.
3: Jak to je třeba s tím vybavením takhle v těch klubech? Kdyby s tím opravdu chtěl někdo začít, tak si musí pořídit všechno vlastní, anebo klub mu něco takového poskytne?
1: No, u nás díky podpoře našich sponzorů jsme vybaveni jako materiálem, takže když k nám přijde nováček, tak vlastně na ten základ na první 2-3 roky ho zabezpečíme. Vlastně dostává luk, dostává šípy. Máme tady vlastně trenéry, kteří se o ty děti starají, máme pravidelné tréninky, takže tohle zajišťujeme. Myslím, že jsme vybaveni jako docela kvalitně, že opravdu jako ty děti dokážeme od těch mladších žáků až po ty kadety vybavit jako dobře. Pak už samozřejmě, když už jsou starší a potřebují střílet větší výkony, tam už je přece jenom lepší jako ten materiál, který je už na té lepší úrovni a tam už se pohybujeme v jiných částkách a tam už prostě ty děti musí společně s rodiči jako si trošku připlatit. Ale nicméně myslím si, že jako náš prostějovský oddíl je dobře zajištěn, co se týká materiálu pro nováčky a začínající.
2: Říká předsedkyně Prostějovského lukostřeleckého oddílu Magda Robová a rozhovor s ní bude pokračovat už za chvíli.

0: 9 hodin a 47 minut pokračuje rozhovor o lukostřelbě v Prostějově. Tamní mládežníci pravidelně vozí medaile z republikových i evropských závodů a mladým střelcům jistě pomáhá i to, že u nich často trénují a střílí olympionici Adam Li a jeho přítelkyně a mistrně světa Marie Horáčková. I o tom vypráví předsedkyně prostějovského oddílu Magda Robová.
1: Tohle je vlastně velká výhoda, protože vždycky, když vedle sebe máte někoho dobrého a máte nějaký vzor, je to pro vás plus, že vás to táhne. To je důležité, aby si vlastně uvědomili, že toho úspěchu, co dosáhla Maruška nebo Adam, že vlastně se to dá dosáhnout, že to není nic, co by nemohli zvládnout. Je to, myslím si, velká motivace pro ně.
2: No a co je motivace pro vás, jak říkáte, po těch skoro 50 letech pořád u té lukostřelby zůstává, co vás na tom pořád baví?
1: Já myslím, že už to máme nějak jako daný tou rodinou, protože moje máma tady se mnou se stará o mládež, je tady přesně těch 50 let jako já. Takže my jsme sem došli, když mě bylo 8 a rodiče tady s náma vlastně zůstali ještě se starší sestrou. Pak se nám narodila mladší, ta je taky tady. V Lukostřelbě dělá jako vlastně šéf trenérku reprezentace, takže spolupracuje s Maruškou a s Adamem, takže my jsme tady takový propojeni. A co mě motivuje, já mám pocit, že už je to vlastně nějak už osudem daný, že už to mám určený, že nic asi jiného už bych nedokázala dělat. No.
2: U mikrofonu stále předsedkyně prostějovského lukostřeleckého oddílu Magda Robová. No jak moc vy poznáte po těch letitých zkušenostech na těch dětskách třeba, když s tím začnou, nebo jak postupně prochází těmi kategoriemi, kdo z nich na to opravdu bude mít a kdo má tu správnou, řekněme, i náturu na tenhle sport?
1: Za ty léta zkušenosti jsme tady s mamčou, jsme naznali, že vlastně nikdy neodhadnem dítě. Dítě, který přijde a vypadá velmi šikovně a řekneme si jo, tak to je pecka, s tím nebude moc práce. Se dostane na určitý vlastně jako výkon a pak jak kdyby odpadne, prostě začne dělat chyby a prostě přestane ho to bavit a vlastně na začátku primátně byl tak šikovný, jo, ale do půl roku najednou prostě nic. A pak dítě, který se vlastně jak kdyby od začátku trápí, nemá tu koordinaci, fakt si vždycky říkáme, jejda, že jestli by už radši jako neměl dělat jiný sport, že fakt jako chudák malej, že nám ho je líto, tak najednou jednou prostě, když vydrží, tak se to překlopí a najednou se z něho stane jako střelec, že úplně vždycky wow, od toho to bychom to nečekali. Jako jo. Asi možná ta vytrvalost, že a musel furt na sobě pracovat, a mu to prostě pomůže a najednou prostě z něho se stane střelec, který potom tady ty, kteří mu na začátku utíkali, absolutně válcuje a vlastně vůbec nechápeme, jak je to možný až.
2: Tak vy vidíte budoucnost tady toho vašeho sportu, protože je to tradiční sport, je to olympijský sport, ale v dnešní době je opravdu spousta různých všemů.

0: různých disciplín, jak je těžké se udržet tak nějak v tom portfoliu, v tom podvědomí pořád a držet to naživu.
1: Nejvíc pro to udělala Maruška, že ten sport zviditelnila. Hmm. Ale to, že vlastně náš sport se dá dělat od těch třeba 8 let až do 70, 80. Máme seniory, který mají 60 a střílí to, co střílí jako mladí, jako ty výsledky. Takže náš sport vlastně nabízí to, že ho můžete dělat dlouhodobě. A to si myslím, že je dobré, že vlastně tady nemusíte končit ve 40, že vlastně máte bolavý třeba kolena nebo jak fotbalisti nebo atleti. Je to sport na celý život.
2: Říká předsedkyně prostějovského lukostřeleckého oddílu Magda Robová. Z Prostějova Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Kapela Kabát, písnička Na sever v 9 hodin 54 minut na Radiožurnálu Sport. Po zprávách po 10. hodině vám nabídneme reprízu včerejších kilometrů Jiřího Ješka. Teď ještě před zprávami písnička od Whitesnake. Hezké dopoledne.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
1: Druhým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa je tým Slovinska. Češi vyhráli všech 5 vzájemných zápasů na předchozích šampionátech a favoritem budou i tentokrát.
2: Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut
1: a my vám ho z Friburgu nabídneme celý v přímém přenosu.
3: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Přijeďte na veletrh Natura Viva od 21. do 24. května na výstavišti v Lysé nad Labem vás čeká jedinečný svět přírody, myslivosti, rybářství i včelařství. Těšit se můžete na sokolníky, lovecké psy, výstavy trofejí, akvárium s rybami nebo simulátor lovu ryb. Nechybí ani nejnovější vybavení pro pobyt v přírodě. Vstupné je jen 200 korun a se slevovým kódem Natura 26 získáte 25% slevu. Platí do 24.5. Vstupenky na vll.cz. Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem.
5: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Kateřina Cousidisová.
6: Libanon a Izrael se dohodli na prodloužení příměří o další měsíc a půl. Klienti některých bank v Česku dnes musí počítat s odstávkou systému. Čeští hokejisté vyhráli první zápas na mistrovství světa proti Dánsku. Dnes je čeká Slovinsko. Kolona je před omezením na dálnici D1 z Brna na Prahu u Větrného Jeníkova a bude zataženo s deštěm. Odpoledne ustávání srážek, teploty do 13 stupňů, na severozápadě kolem 16.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude trvat dalších 45 dnů. Ve Washingtonu se na tom dohodli zástupci obou znepřátelených zemí. Klid zbraní trvá už měsíc, není ale úplný. Na jihu Libanonu dál svádějí boje izraelští vojáci s ozbrojenci pro iránské organizace Hizballáh. Od začátku příměří v polovině dubna zemřelo 600 Libanonců.
7: Ve Washingtonu se k přímým jednáním poprvé sešli vojenští zástupci Libanonu a Izraele. Podle amerických diplomatů budou rozhovory pokračovat po dvou liniích, vojenské a politické. Jednání mají historický význam. Poprvé od vzniku Izraele v roce 1948 se obě strany baví napřímo o možnosti dospět k mírovému urovnání a vzájemnému uznání. Technicky jsou Libanon a Izrael celých 78 let ve válečném stavu. Současná libanonská vláda a prezident Josef Aoun chtějí v jednáních s Izraelem pokračovat. Bejrút potvrdil svůj záměr odzbrojit Hizballáh, který s Izraelem vede válku. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Radiožurnál.
6: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22 hodin se můžou dočasně zpomalovat bankovní aplikace komerční banky. A to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé pak vůbec nebudou moci zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
8: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
6: Český rozhlas zve na den otevřených dveří, jak do hlavní budovy v Praze na Vinohradech, tak do regionálních studií. V Karlových Varech sídlí rozhlas v Zítkově ulici. Právě teď tam začínají komentované prohlídky. Je tam i reportérka Andrea Štromajerová.
9: První návštěvníci čekali na zahájení dne otevřených dveří už od 9 hodin. Před malou chvílí je přivítal vedoucí studia Radim Jehlík a pak návštěvníky čekají už zmíněné komentované prohlídky, a to vysílacích i nahrávacích studií, ale i prostor, kde pracují redaktoři. Zájemci si taky například můžou vyzkoušet práci se zvukem i výrobu reportáží. Doprovodný program na venkovní ploše potrvá do 16 hodin a velkým lákadlem je například historický autobus karlovarských dopravních podniků ze 70. let minulého století. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
5: Sport. Hokejová reprezentace porazila v prvním zápase mistrovství světa Dánsko 4-1. Góly dali Kubalík, Voženílek, Červenka a Bliml do prázdné branky. Ve stejné skupině ve Friburku porazila Kanada Švédsko 5-3 a byl u toho i zkušený Sidney Crosby. Kanadský útočník hraje svůj čtvrtý světový šampionát a po konci Pittsburghu v play-off NHL si znovu zvyká na evropské kluziště.
10: Jo, myslím, že je to něco, co bude třeba ještě trochu v mojí hře poupravit, ale to přijde s dalšími zápasy. Zkoušet se víc dostat blíž k brance. Není to ono, hrát po mantinelech, tam ani nemůžete být nebezpeční. Je nutné se dostat blíž, víc do středu kluziště.
5: Ve skupině v Curychu vyhráli domácí Švýcaři nad Spojenými státy 3-1 a Finové porazili Německo také 3-1. Český tým nastoupí dnes ve 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Utkání nabídneme v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 u Jeníkova a překážka na D8 u Doksan. Na dálnici D1 cestou z Brna na Prahu počítejte za Jihlavou se čtvrt hodinou navíc, a to v koloně před Větrným Jeníkovem ze 107. do omezení na 105. kilometru. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor u exitu 35 Doksany. Brzdí se tam, na 36. kilometru uklízejí zbytky vysypaného nákladu, zdržení jenom kratší. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy zvyšte pozornost. Nejdřív u exitu 21 Tuřice, v připojovacím pruhu tam došetřují srážku osobního auta se zvěří, a potom za sjezdem na Mnichovo Hradiště na 60. kilometru stojí porouchané auto v odstavném velmi blízko pravému pruhu. A v Praze přibyla dvě nová omezení. V Liberecké do centra nad Bulovkou do zítřka opravy vozovky, provoz stažený do levého pruhu, kolona od sjezdu na Prosek už skoro na 10 minut, a u Vltavské prověřují protipovodňová opatření. Kvůli cvičení je na nábřeží směrem z centra omezení mezi Lávkovým mostem a Argentinskou a uzavírka podél Holešovické tržnice. Kolona se už sune z Vlznovy od sjezdu na Florence skoro 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude zataženo s deštěm, místy i trvalejším, v Beskydech i vydatným, odpoledne od západu ustávání srážek a obývání oblačnosti. Teploty do 13 stupňů, na severozápadě kolem 16. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
12: Krásný den, ať už nás posloucháte kdykoliv, přejeme všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ježka ve studiu tady na Vinohradské 12. Vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
13: Krásný den.
12: No a krásný den přeju samozřejmě taky muži, po kterém se tenhle pořad jmenuje a bez kterého bychom vysílat nemohli. Jirko, krásný den.
14: Mám radost, že vás vidím, mám radost, že nás, doufám, slyší naši posluchači. Krásný den.
12: Polovina května, venku trošku aprílové počasí. Pojďme to odstartovat tímhle, protože tady jsou aktuality stran toho, jak tady tři lidé ve studiu aktuálně přistupují k tomu, jak sportovat nebo nesportovat v půlce května. Tak Jirko, jak si na tom v tuhle chvíli, ty povídej.
14: No, musím přiznat, že tři zmrzlí muži mě setnuli. Já jsem nejdřív strašně prochladnul na tom, na fotbale v úterý Sparta Plzeň, který se byl výkop až v 8 hodin večer a najednou bylo nějakých 5 stupňů. Já jsem na to nebyl moc jako připravený zrovna, takže jsme tam se Soňou oba strašně promrzli. A hned druhý den jsem ještě měl výjížďku se svými přáteli na kole, kde nám taky jako trošku jako pršelo, byla kosa. Takže jsem aktuálně takový nějaký nastydlej, takže musím tady veřejně přiznat, že i nezdolný Jirka musí občas jako ucuknout, a vzdávám svou účast na sobotní Road Classics, takže se omlouvám všem na Moravu, všem organizátorům, všem kamarádům, se kterými jsem se měl potkat. Měli jsme tam dokonce naplánovanou na neděli výjížďku, tak to všecko musím odpískat. Slibuju, že se potkáme někdy, až bude hezčí počasí, ale tentokrát fakt jako musím přiznat, že zdraví je přednější.
12: Mě teda pár lidí psalo a poslední dokonce ještě včera, jestli opravdu jedeme, jestli s tím můžou počítat, tak já jsem všechny ujišťoval, že jo,
14: tak 100%, se omlouvám.
12: Ale tak tady je aktualita.
14: Omlouvám se, šéfe. Omlouvám se, říká.
12: Martine,
13: tenhle aprílový vtip je bohužel už poměrně dost dlouhý a já na rozdíl od Jirky nejsem ten, kdo by cukal na poslední chvíli, jak jde o špatné počasí. Já cukám velmi rád jako první právě proto, abych se nedostal do nějaké nepříjemné situace, tak pro naše povolání to, když člověk nastydne, tak je to bohužel dost poznat. Takže já jsem dělal všechno proto, abych nenastydl. No a tím pádem já jsem cuknul už asi před týdnem, v podstatě, jak přišla taková ta velká změna, jak najednou bylo odpoledne hezky, to byla snad neděle, pondělí, něco takovéhle, tak jsem viděl, že tam jsem měl krátké. I já jsem měl krátké, ale potom, jak přišla ta změna, tak už prostě radši nejezdím a radši spíš jdu třeba běhat, že znovu se vrátím do tohohle pro mě vlastně podzimního nebo zimního až módu.
12: Já chodím běhat, když moc fouká. Já to nemám rád, je mi to nepříjemné, protože, a nebo teda pak se dá vymyslet, ale to jsem ještě letos nezrealizoval, i když už to mám taky v plánu, protože jsem v minulosti viděl takové ty opravdu jako legrační cyklovýlety, kdy si člověk zjistí, kterým směrem fouká a pak prostě vyrazí jenom tím jedním směrem a zpátky se vrátí buď to vlakem, anebo tu první cestu veze vlakem a myslím si, že to musí být strašně příjemné, někdy to chci jako udělat.
14: Já o tomhle přesně vtipkuju celou svoji vlastně kariéru, co jezdím na kole, ještě jsem to teda nikdy neudělal. Udělali jsme to jednou se Soňou, že jsme jeli, ale to bylo spíš jako zkrácení výletu, že jsme chtěli jet do Drážďan po té cyklostezce kolem Labe. Ale protože jsme se pak museli rychle vrátit domů, tak jsme to skrečili a vrátili jsme se vlakem. Ale jak to jako úplně ideální směr, kdyby někdo někdy foukalo tím směrem, tak zrovna jako tady z toho Německa se dá krásně vrátit tím vlakem do Prahy.
13: Zdravím Petra Kelemena, který právě bydlí na východním okraji Prahy a říkal, že vlastně už kolikrát přemýšlel a bylo mu to říkáno vydat se takzvaně na Kolín na Pardubice, že to je vlastně podél trati a jenom se kouknout, jestli člověk chce jet proti anebo po větru. Mimochodem, když už jsme u těch profesionálů, co říkáš na takzvaně kunu ve svém revíru, Jirko?
14: Ne, tak jako musím uznat, že nejdřív ještě se vrátím k těmhle těm, k tomuhle, k těm výškám po větru. Ono totiž pro ty profíky, třeba před závodem, je strašně důležitý jezdit vlastně jakoby rychle, to znamená jezdí se za motorkou, jezdí se za autem, ono totiž není to jenom o tom, že člověk jako jede rychleji a zvyká si na tu rychlost, zvlášť když z toho tréninku potřebuje naskočit do závodu, ale přece jenom v těch rychlostech nad třeba 45, tak i ta, jako ten styl toho šlapání je trošku jiný, takže opravdu jako ty tréninky za motorkou, za autem jsou hodně častý a dá se to simulovat, pokud nemáme kamaráda, který by nám jel tu motorku nebo nějak někdo řídil to auto zkušeně, protože jako jezdit za tím autem chce jako veliký zkušenosti i od toho řidiče, i toho cyklisty.
13: Viděli jsme se dostaneme.
14: To, ano, k tomu se dostaneme. Takže jsem občas využíval, když jsem zrovna nikoho neměl, tak jsem využíval jako po větru a jezdil jsem prostě ty rychlosti s tím větrem v zádech a trošku tohle to simuluje, no. Ale zpátky k tomu.
12: No, já jsem zvědavý, jestli to je to, co si myslím, protože já totiž jsem majitelem dlouhých kalhot a jezdím, i když se trošku ochladí a kunu v revíru jsem třikrát potkal za poslední dobu, tak mě zajímá, jestli se bavíme o stejné kuně, tak jako povídej.
14: Já taky nevím, jakou kunu myslíš.
13: Ale tak k tobě se přestěhoval jistý profesionál, muž, který projíždí obce jako Běleč a Horní Bezděkov a tak, takže směrem na Křivoklátsko se teď dost často vydává Pavel Bittner.
14: Jo, no jako viděl
13: jsem. Je to ta stejná, předpokládám.
12: Je to ta stejná kuna.
14: Je to, no, ale jako velmi rychlá kuna.
12: Je to tak.
14: Ano, a jako tenhle ten revír se zdá jako velmi úspěšný, nejenom, že jo, ten Matias Vacek pochází, no, že jo, z tohohle revíru, teď tam máme druhýho vlastně našeho aktuálně asi nejlepšího nebo nejvýkonnějšího profesionála, takže já myslím, že jsem si vybral jako skvělý bydlení na závěr své cyklistické pouti, takže jestli tyhle ty borce někdy potkám, no tak rozhodně se teda nebudu věšet do háku, nemusej se bát, že by to dopadlo na Jonase Vingegaarda, že bych je někde stíhal, ale je to radost samozřejmě potkávat tyhle ty borce. A tenhle ten náš jako revír, ten západ od Prahy, je velice oblíbený cyklisty, takže věřím, že se tam bude vydávat stále víc lidí. A možná si jako s tím nápadem, jestli by třeba toho Pavla Bittnera nemohli někde potkat.
12: Já jsem tam Pavla potkal několikrát, když jsem ho potkal poprvé, tak jel v protisměru a jel tak rychle, že jsem si nebyl jistý, že to byl on, a o pár minut později proti mně jela malinko pomalejší cyklistka ze zhora dolů celá růžová, což mi tedy potvrdilo, že to byl Pavel Bittner, protože tohle byla samozřejmě Mire, jeho přítelkyně, asi byli domluveni, že na sebe někde počkají. A na podruhé to jsem Pavla potkal vlastně, když jsme byli na vrcholu kopce, on tam taky přijel z druhé strany, to jsem jel se ženou a to jsem do ní šťouchal, ať si všimne, že to je on. A to jel tak jakoby v zásadě pomalu, že aspoň zaznamenala, že je to on, protože Pavla Bittnera, když člověk potká opravdu, jak jede tam někde dole 50 plus kilometrů v hodině, tak to si ani tak úplně neužije. Ale jsme moc rádi, že tu je a že tu jezdí.
13: Líbila se mi komunikace na sociální síti, kdy Ondřej Cink psal: vítej Pavlu Bittnerovi. Pavel Bittner na to: máte to tu hezký. A v zápětí jsem viděl, jak tam vlastně boří jeden z těch nejrychlejších časů na různých kopcích za druhým.
14: No, tady jako ti borci, kteří si tam jako hlídali ty svoje komy na Strávě, tak jako bohužel, sorry, omlouváme se, tahle ta kuna asi nám to tam trošku prohází, jako ty naše nejlepší výkony. Ale je to strašně dobře a mám radost, že i ti nejlepší profesionálové profesionálové nejsou jenom na těch tréninkových jízdách ve Španělsku, ale že můžou tady třeba jako nějak udělat radost našim hobíkům a potkat je mávnout si.
13: Mimochodem i Pavel Bittner vlastně viděl, jaké je tu počasí a i on se přemístil do Španělska zkrátka.
14: Nedivím se.
13: V současnosti ta cyklistika na silnicích i mimo silnice v těchto podmínkách v květnu úplně to nečekáte.
12: Ne, tak buďme realističtí, budeme rádi, když naši nejlepší profesionálové tady někde u nás budou mít jeden z těch domovů, protože Matyáš Vacek to má vlastně velmi podobně, známe Matěje van der Poel nebo ani jako prostě pokud se člověk nepřestěhuje vyloženě někam na jih Evropy, kde tráví celý rok, tak je hezké, když aspoň tu část z roku bude někde v České republice, tak u Pavla Bittnera jsem to úplně nečekal, on samozřejmě nepochází zrovna z Berounska, ale tak je to super, že člověk jako vidí takhle potvrzení toho, kam on rád jezdí z Prahy, že si to takhle vybere i takovýhle profesionál.
14: Ale je fajn, že já si čím dál tím víc všímám, že i ty takový ty silnice těch třetích tříd nebo úplně takový ty silničky v lese, zvlášť tady kolem Prahy, nevím, jak je to v jiných regionech, ale často mají fakt jako úplně nové asfalty, takže jako teď je radost jezdit na silničním kole a ten provoz zase třeba kolem Prahy samozřejmě na těch hlavních tazích je šílený, ale člověk si může najít právě v těch lesích ty malé silnice a je to velice příjemné svezení, takže není důvod úplně jako žehrat na silniční cyklistiku kolem hlavního města, naopak si myslím, že právě tyhle ty regiony jsou krásné a je to i důvod toho, proč třeba i ti profíci si tady občas, když už musí být v Praze třeba kvůli nějakým reklamním povinnostem, tak proč si tady nevěc na kole?
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
12: A jenom krátké doplnění, protože už jsem Pavla Bittnera i slyšel, že velmi rád pro takové ty vytrvalostní jízdy prostě přesedne ze silničky na gravel a vyrazí směrem do Brd, což já tam jezdím pravidelně dvakrát ročně.
14: Teď jsem to chtěl říct, že to je tvůj region zase.
12: No, je to prostě úplně dokonalé. Podle mě je to strašně krásný prostor. Martin to moc dobře zná, může to potvrdit, i když asi jezdí po jiných cestách než já. Ale prostě tam vlastně nikoho nepotkáte, což trošku je negativu, musíte být odkázáni sami na sebe, umět třeba opravit kolo, protože tam jsou jako místa, odkud se ani nikomu nedovoláte. Ale je to tam prostě strašně krásné. Nepotkáte tam vlastně žádné auto. A je tam taková kombinace prostě asfaltu, rozbitého asfaltu, lesních cest až pro horské kolo. Je to kousek jako... Podle mě, kdo bydlí v Praze a nejezdí do Brd a jezdí na kole, tak opravdu jako škodí sám sobě, protože je to tam úplně úžasné.
13: A tím, jak Pavel Bittner občas přesedne i na jiné než silniční kolo, tak on i v Brdech vlastně jezdí po takových stezkách, kdy jsem si říkal, tak tohle jsem nejel, to by mě ani nenapadlo. A on potom stejně jede. A je vidět, že tedy směrem k Tour de France ladí a no, myslím si, že bude jako velmi silný. Samozřejmě nevidím, na čem ladí ti další, ale vidím, co naopak jezdí jiná velká jména, například na Giro d'Italia v úvodních etapách.
14: Ještě k tomuhle zpátky, berete to občas jako inspiraci, třeba, že se díváte na tu stravu nebo na ty Garminy nebo na tohle, kudy jezdí vaši kamarádi a že najednou říkáte si, hele, to je cesta, kde jsem ještě třeba nejel a zkoušíte si to, protože já to občas dělám, protože když vidím, že někdo projel nějakou silnici, o který jsem třeba ani nevěděl, že tam jako je to super zkratka, tak tam jezdím a zařadím ji do těch svých okruhů.
13: U toho Pavla jsem se teď právě na to podíval, protože on takhle jel ten nejznámější kopec u Prahy, tedy Řevničák, že on si to vlastně napřímil, tam je to taková dvojitá serpentina a on si vlastně napřímil a jel takovými zkratkami mezi tím a jel to v podstatě jakoby přímo nahoru, tak to jsem si říkal, je tak to bych mohl zkusit, až budu mít dobrý den a bude to ten jediný kopec, který pojedu.
12: No, jako taky se na to dívám, ale vlastně asi ne tolik, ale teď jsem zaznamenal třeba můj kamarád, zdravím Ondřeje, vyloženě si psal s Františkem Paďourem, který tedy taky u nás byl v kilometrech a vlastně prosil ho o tu trasu, protože se mu moc líbila a on mu ji jako přeposílal pro jistotu, protože to taky byla nějaká krásná gravelová, vlastně František jezdí hodně taky s tímhletím směrem na jih a vlastně jen co dojede někam k Davli, že jo, tak okamžitě vyrazí od Vltavy někam směrem do terénu. A tak tohle je ta přidaná hodnota, no, těch všech sociálních sítí, které určitě mají jako velká negativa, ale to, že takhle na Instagramu člověk může i třeba kontaktovat pak někoho, s kým se nezná a přes zrovna třeba tu stravu si to prostě poslat a dostat se někam, kde si nebyl, taky, za mě je to jako určitě velké plus.
14: No já jsem teďko právě za jaro poznal 3 nový silnice, o kterých jsem absolutně nevěděl. Prostě jsem se tam prostě kdykoliv jako bál odbočit, nebo to bylo někde mezi domy a nebylo to jako značený, že to někam vede. A já jsem najednou našel, že to je prostě krásná 20-kilometrová silnice, kde nejezdí auta. Je to třeba zavřený takovou tou lesní závorou, ale přitom je tam úplně nový asfalt a dá se tam projet na tom silničním kole. Takže to není jenom záležitost gravelu, že bych jako nacházel nový trasy, ale že i na té silnici pro mě, který má to tady křížem krážem projeté, tak i stejně pořád se dá objevovat. Takže to je, může být jako radost a klidně se takhle dívejte nejenom na to, jak ty závodníci nebo kamarádi jedou rychle, ale třeba i kudy jeli, může to být dobrá inspirace. Pojďme na to, Giro.
12: Pojďme na ten oslý můstek. Jiří Ježek odpískal Road Classic z Pálavu. Já tam pojedu, ale asi na gravelu, protože si nechci po druhé na tomhle závodě zničit svoje hezké silniční kolo, takže jsem svým způsobem taky vyměkl a pojedu to v klídku pomalu. Ale to samozřejmě profesionálové udělat nemůžou, že by ráno sedli třeba na bike a objeli si to v klidu. Já bych klidně začal vlastně tím, že Giro začalo v Bulharsku, což je taková trošku už tradice, že ty Grand Tour začínají vlastně v jiné zemi, i když to třeba ani jako v tomhle případě není země sousední. Tak máme tu zkušenosti nedávné, Jirko, prostě Albánie třeba, nebo nevím, těch srovnání se nabízí hodně. Tak jak ty jsi to celé vnímal třeba tohle, když bych tam začal, jak to Bulhaři pojali?
14: No musím říct, nebyl jsem tam, necítil jsem tu atmosféru přímo na místě, ale mě to trošku třeba jako z té televize zklamalo. Já jsem čekal, že tam ta atmosféra bude daleko větší, že ten zájem těch diváků, že prostě když už to Giro vyjede takhle někam do nějaké jiné země, že ta země musí být úplně zblázněná, jak do růžové, tak prostě vůbec jako proč teda tam ten závod chtěli, když třeba ty lidi, aspoň třeba z mýho pohledu, to nezajímalo tolik, jako kdyby třeba startovalo to Giro někde v Belgii nebo v nějaké jiné cyklistické zemi. Pořádně jsem to nepochopil, navíc ty silnice a vůbec jako ta infrastruktura, cítil jsem i od těch komentářů těch závodníků a těch týmů, že to nebylo úplně ončo. Já samozřejmě s bulharskou cyklistikou nějakou zkušenost mám, když jsem závodil v těch kontinentálních týmech, tak jsem i dokonce potkával, byl jeden bulharský tým, ti závodníci byli tak trošku kontroverzní, protože bylo to v té době toho dopingu a tam to jelo. Možná ten bulharský sport byl tím hodně známý z těch silových sportů, ze spírání a ze zápasů a z těchhle těch, takže možná to prosáklo i do cyklistiky, ale spíš mně to přišlo, že to je fakt jako hodně exotická země, co se týče cyklistiky, že třeba Turecko je na tom daleko líp. A jestli to mělo pomoct třeba probudit ten zájem o ten sport v téhle zemi, tak OK, tak to třeba smysl mělo, ale jako takhle velký závod, i zvlášť jako k těm silnicím, trošku mi bylo líto těch závodníků i těch týmů, protože ono, když si uvědomíme, že 3 etapy strávíme v zemi, která je 2000 kilometrů vzdálená od toho dalšího pokračování, tedy od Itálie, tak ty přesuny, jako furt se bavíme o udržitelnosti sportu, no, o nějaký ekologický stopě a to, že přesouváme takovýhle konvoj, teď ty týmy, ty bohatší týmy mají třeba 2 ty obrovské autobusy a 2 ty kamiony, které nakládají ten materiál, ale některé ty chudší týmy nebo míň finančně jako zásobený týmy, jako je třeba Unibet Rockets, tak ty prostě ten autobus v tom Bulharsku na ty první 3 etapy neměli a před etapou místo toho, aby byli schovaný v autobusu a připravovali se, tak seděli jako kontinentální týmy, prostě jako jsme zvyklí tady v Čechách na Brno, Bíteš Brno, seděli prostě na židličkách, na křesílkách kemperových a seděli na chodníku, no tak jako v této úrovni cyklistiky a zvlášť dneska, kdy je všecko prostě technický a jako dokonalý, tak mně to přišlo trošku úsměvný.
13: Říkal jsem si, jestli to z části není poznamenané tím, že vlastně když si vezmeme Albánii, kde předtím startovalo Giro, tak tam to počasí bylo vlastně ideální a teďko to Bulharsko dostalo jako se vším všudy, že tam to počasí bylo vyloženě špatné a tam se tím vlastně všechny ty problémy, které ty si říkal, znásobily.
14: To je to možný a samozřejmě i ten dojem potom z těch tří dnů je smutnější, protože jako ty záběry jsou horší, že jo, za toho špatného počasí. Teď tam docházelo k těm nešťastným pádům, jako to, co jsme viděli v té druhé etapě, kdy ty závodníci prostě přes ty kovový svodidla lítali, jako viděli jsme ty obličeje rozsekaný, jako to prostě člověk nechce vidět v cyklistice. Samozřejmě je to součást toho sportu, ty pády, ještě se k tomu dneska určitě vrátíme, ale jako proč tomu jít naproti? To samý třeba ten dojezd té šesté etapy, kdy se dojíždělo, myslím, že to bylo včera, vysíláme, že jo, v pátek, tak ve čtvrteční etapa v té Neapoli, kdy se dojíždělo na těch kostkách. Já si myslím, že když už je ta cyklistika, říkám to znova, takhle dokonalá, všechno, ty závodníci prostě mají změřený cokoliv na tom těle, v tom výkonu, ty týmy se na to připravují, dělají se prezentace pro ty závodníky o každém metru té trati a ty organizátoři prostě pořád tam dají takhle zbytečné věci, ať to je cíl prostě někde uprostřed města. Já si myslím, že ty diváci by přišli i na kraj do nějakého bezpečného místa. Nemusíme to rvát přímo na ty náměstí. Pokud se nebavíme třeba o klasickém závodu typu, já nevím, Strade Bianche, kde to musí končit v té Sieně na tom náměstí, tak běžnou etapu v Grand Tour asi nemusíme ty závodníky týrat tím, že pošleme prostě na kostky někam do centra, kde je jasný, že to dopadne tím, že prostě to čelo spadne, tak jako to bylo v té šesté etapě.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
12: Ty si toho, Jirko, řekl strašně moc a já moc rád se dostanu vlastně ke všemu, co ty si naznačil. Já tady jenom mám teď rozkliklé vlastně oficiální stránky Jira a tohle je třeba informace, kterou já jsem nevěděl a která mě překvapila. Jo? Jméno ředitele závodu Stefano Alocchio a potom prostě, protože je to Grand Tour, je to samozřejmě závod v rámci Mezinárodní cyklistické unie a ta na každý závod zřizuje prostě nějaké pozice safety manažerů, lidí, kteří mají na starosti bezpečnost a na starosti, aby hlídali dodržování pravidel, protože ta pravidla silniční cyklistika pochopitelně má. No a ti lidi tady jsou čtyři a jeden z nich je zase Stefano Alocchio. A já si prostě říkám, že jo, selským rozumem, tak on si tu trasu takzvaně navrhl a pak si ji takzvaně schválil. A tohle mě prostě nikdo nepřesvědčí, že tohle je vůbec jako zdravé. To přeci, to je něco tak strašně absurdního, že i když můžeme, dostaneme se k těm pádům a dostaneme se k těm problémům, těch příčin je víc, ale tohle přece je strašně špatně.
14: No, já s tím mám osobní zkušenost. Je třeba už samozřejmě 12 let stará, ale ten závod, který mě ukončil kariéru, ten šílený pád, který jsem měl v té Americe, tak tím, že já jsem byl členem komise sportovců na UCI, tak a byl jsem takovým nepsaným kapitánem toho pelotonu paralympijského, tak já jsem si prostě den předtím projel ten cíl v tom závodě, kde se mi pak stal ten úraz. A šel jsem za tím technickým delegátem UCI a říkal jsem, tady se někdo zabije zítra, jako musíte s tím něco udělat. No, odnes jsem to nakonec jako naštěstí já za ty závodníky, když už teda jsem jako s tímhle tou myšlenkou přišel, tak jsem tam málem umřel já, jo. Ale je strašný, že já jsem je na to upozorňoval, oni s tím nic neudělali a pak v momentě, kdy já jsem ležel ty 4 dny v umělém spánku, tak UCI vydala zprávu, že ta trať byla naprosto v pořádku a že prostě to byl klasický cyklistický karambol a tím, že já jsem jako na tom nedbal, jako že bych to potřeboval mít zapsané a potvrzené od nich, že tu informaci ode mě dostali, já jsem jim to jenom lidsky řekl a prostě jsem jim ukázal ty problémy, které tam jsou a přesně ty problémy se pak jako problém ukázaly, tak je vidět, že ta UCI a ty organizátoři se v tomhletom moc neposunuli. Samozřejmě všichni pořád mluví o tom, jak chceme udělat tu bezpečnou cyklistiku, ten bezpečný sport. Máme tady precedenty těch i třeba nešťastných úmrtí těch závodníků. Samozřejmě nikdy to nejde úplně tomu zabránit, ale proč tomu proboha jít naproti? Zrovna třeba po té včerejší etapě. Všichni ti sprinteři, kteří fakt jako se nebojí, to jsou chlapi, kteří fakt se nebojí, jo. A Jonathan Milan říkal, jako proč tomu pro boha jít naproti, já to prostě nechápu, proč takovýhle cíl v takhle důležitým a krásným závodě, proč ho zničit tím, že ho udělám takhle nebezpečný.
13: Šel bych postupně, protože už u cíle první etapy můžeme začít, protože všichni ví, že jak se dostane na 3 týdenní etapách, kde jsou role rozdělené a zrovna v té první etapě je to jedno jednoznačně o tom, že se bude spurtovat do cíle těch borců, kteří chtějí ten růžový dres po prvním dni, je samozřejmě spousta, tak uděláš z některého pohledu vlastně relativně ještě ucházející šířku té cílové rovinky, ale když si k tomu načteš všechny emoce, tak vlastně je až jako nesmyslně úzká, což když ti potom spadnou čtyři lidé a ještě se jakoby zaklíní napříč, tak ti to ucpe tu cílovou rovinku.
14: No a navíc potom i ten dojezd, který byl na takových jako velice rozbitých kostkách. Nebyly to klasický kostky, které známe jako třeba z Prahy, tady ty kočičí hlavy, ale byly to takový spíš jako desky položený na těch velkých náměstích, což třeba zrovna v tom Bulharsku je, ale ty desky samozřejmě tím, že to je Bulharsko s prominutím a omlouvám se Bulharům, tak ty desky už jsou dávno uvolněný několik desítek let a když na to vletí ten peloton, tak bylo vidět třeba, že ten Jonathan Milan jako jel po, prostě si vybral špatnou trasu a jel zrovna po těch uvolněných dlaždicích a tam to ovlivnilo ten jeho výkon. On by stejně asi jako prohrál, ale jako samozřejmě tě to rozhodí, když ten tvůj soupeř spurtuje na jako pevným podkladu a ty jedeš po rozsypaný dlažbě, tak tohle to jako má ten vliv a přesně je to závod, na který prostě oni rok dopředu se těší, objednají si ten start do toho Bulharska, stojí to neskutečný peníze, tu vládu, ty regiony, který to musí zaplatit, že vůbec takovýhle závod od nich startuje a pak prostě ty nejhezčí záběry, které by měly být z té první etapy, která byla jasná, že bude spurterská, tak oni zkazí tím, že ten finish prostě udělají na špatný silnici. No.
12: No přesně tohle chci vlastně říct, protože mimochodem, jak jsme říkali, že Bulharsko možná mělo trošku smůlu, pokud šlo o počasí, tak tady podle mě měli neuvěřitelné štěstí, protože tady, kdyby jim zapršelo, tak vlastně na těch kostkách, které Jirka Ježek popisoval, spadly úplně stejně, jako spadly včera v Neapoli. Jonathan Milan, který tam 2000 watů prostě posílá, ale přitom na tom kole, jako on lítá ze zhora dolů, zprava doleva, on nadskakoval vlastně už takhle, tak to, kdyby bylo mokré, tak prostě lehnul, to bylo úplně stoprocentní. Tak já si říkám, jednak už jsem před chvilkou naznačil, jak je možné, že to někdo schválí, ale jak to, že to vůbec někoho napadne? Já vůbec nevím, kde je ta přidaná hodnota, jako pro koho je, protože to Bulharsko přeci, když si to teďko na konci sečte a podtrhne, tak oni přece nechtěli, aby ty záběry, které se jako z těch jejich tří dnů, tak aby se nejvíc šířily po sociálních sítích, internetem, aby o nich se mluvilo, aby o nich se psalo, aby my jsme si tady o nich povídali, jako já vím, že jim nezáleží na našem podcastu a na našem pořadu, ale přece oni nechtěli, aby se řešili hlavně dva obrovské pády a aby se řešili takovéhle problémy. No, já to prostě nechápu.
14: Navíc v těch pádech potom jako skončili fakt jako důležití závodníci pro průběh těch dalších etap, jo. Takže mě to přišlo opravdu líto. Samozřejmě ten pátý, druhý etapě, kdy jsme se bavili, že prostě to bylo před koncem etapy prostě v běžném sjezdu, v dešti, jo, stane se to asi v každém závodě. Bylo to, co se na tom byla vidět, ta tvrdost těch cyklistů, že oni opravdu, polovina z nich v nějakým jako malým otřesu mozku, kdy skoro nevěděli, jak se jmenujou, se snažili sedat na ty kola, skrvavený obličeje, roztrhaný, já nevím, Adam Yates málem přišel o ucho, že a stejně prostě sedal na to kolo a chtěl pokračovat dál, tam v kontrastu s jinýma sportama, když jsem zrovna viděl derby, jak tam Douděra přeskakuje s tou křečí, se zámezí zpátky do hřiště, tak jsem si říkal, tyjo, v kontrastu s tímhletím, což bylo zrovna ten den, podle mě, tak jsem si říkal, jak ta cyklistika, jako jak ten fotbal si škodí tímhletím v porovnání s takhle tvrdým sportem, jako je cyklistika, ale od toho pryč. Nicméně prostě to Bulharsko, já z toho mám jakoby tu pachuť, jako toho, že to nebylo povedený, ale zase, jako na druhou stranu, buďme fair, hodně se do toho propsalo to počasí, no, který dál teda to Giro stíhá. No.
3: Repríza pořadu, kilometry Jiřího Ježka.
13: První etapa, ten spurt, který zmiňoval Karel, přes 2100 watů dokonce se tuším dostal Jonathan Milan. A mně přijde, jako kdyby ty jeho pohyby na kole se jakoby ještě zvyšovaly, že vlastně čím víc síly a výkonu, který je v těch vatech, tak on předvede, tak tím víc on vlastně jakoby na tom kole pumpuje. A jenom prosím tě z pohledu profesionála, on si tím jakoby neubírá ty vaty, on si tím naopak pomáhá, nebo jak to vlastně funguje? Je to pomoc, to, co tam on dělá na tom kole, nebo je to naopak ještě jako ubírání z něčeho, co mohlo být ještě vyšší?
12: Kdo nás nesledujete na videu, Jiří Ježek se potutelně usmívá, já se moc na tuhle odpověď těším.
14: No hele, nejsem specialista na spurty, rozhodně nejsem já ten, který by měl kritizovat sportéry, jo. Ale mně ten jeho styl přijde, že fakt, jako kdyby se zaměřil na tu techniku toho sportu a toho šlapání, tak by mohl být ještě lepší. Samozřejmě každý má svůj styl. Pamatujeme Džamulida Abdužaparova, který řídítkama skoro rozkýval to kolo, takže škrtal krajem řídítek silnici. Jo. Pamatujeme zase třeba, já nevím, Mária Cipolliniho, pamatujeme Petakyho. Jo. Každý má svůj styl, ale ten Jonathan Milan mi přijde, že ty síly je tam strašně moc a možná až moc. Jo. Ale jako samozřejmě je to asi nejsilnější závodník aktuálně dneska, který je schopný vytlačit největší výkon a prostě on ho neuhlídá a to tělo, podle mě samozřejmě ty pohyby, který tam na tom dělá, tak samozřejmě nejdou jenom do toho pohybu vpřed a zbytečně mu berou ty vaty, ale on to prostě asi jinak už nemůže zvládnout.
12: No, já k tomu mám přesně dvě věci. Jedna je, že Jonathan Milan měnil velikost svého kola pro tenhle rok, protože on se na to chtěl zaměřit. Má teď menší kolo, menší rám a má širší řídítka. A prý to dělali právě proto, že si byli vědomi, že ten jeho styl je neefektivní a chtěli to zlepšit. Tak to se mi nezdá, že zafungovalo. Zdá se mi jako úplně laicky se mi zdá, že je to horší. Že to opravdu to, co ty si se, Martine, přesně ptal, že většina toho výkonu jde někam jinam. A druhá věc, kterou chci říct, je právě, že to ukazuje a my vlastně díky vlastně společnosti, která dostává ta data přímo od závodníků, tak my je vidíme buď to v přímém přenosu, anebo později se k ním dostaneme. Takže Jonathan Milan opravdu jako má ty vaty nejvyšší, ten jeho výkon je nejvyšší, ale on ty etapy zatím nevyhrává a dokonce ani teda nedosahuje nejvyšší rychlosti, což krásně ukazuje, že ta fyzika opravdu funguje, protože to není jenom o těch vatech, je to taky o tom, jak je člověk na tom kole aerodynamický, je to o tom, kdy správně načasuje ten sprint. A my prostě vidíme, že když jsme měli v minulosti, Jirka zmiňoval některé jiné, jo, mně napadá na první dobrou Caleb Ewan. To je prostě někdo maličký, kdo rozhodně nebyl schopen vytlačit 2000 watů, ale on ty etapy vyhrával, nebo Mark Cavendish podle mě je podobný člověk. On prostě ty absolutní vaty v životě takhle vysoké neměl, ale měl jiné silné stránky a dokázal díky nim zvítězit. A Jonathan Milan, teda přiznám se, že když opravdu si na tom kole stoupne a začne to tam do těch pedálů posílat, tak já se bojím o to kolo, to teda evidentně mají v treku vymyšlené, aby to vydrželo. A já se bojím o něj, protože to je prostě něco tak jako neuvěřitelně neefektivního. Ten pohyb směrem ze zhora dolů, tam se toho musí ztrácet tolik.
13: Právě proto se jako na to z pohledu lajka ptám, samozřejmě, když Jiří Ježek říká, že na to není expert, tak kdo jsme my, ale ještě jedna věc, že on vlastně ten obrovský výkon vytlačí třeba 300 metrů před cílem, kdy člověk by čekal, že to spíš jako bude tlačit k té stovce třeba nebo k nějaké takovéhle fázi.
14: Tak oni už ty sportéři, čím je ta konkurence větší a ty výkony vlastně jsou hodně srovnatelný, tak oni se snaží i třeba jako zaskočit ty svoje soupeře, že stejně tak jako Tadej Pogačar útočí už, já nevím, 100 kilometrů před cílem, což dřív nebylo, tak dneska oni jako je vidět, že rozjíždějí ty sporty dřív a dřív. Už jenom, aby si udělali v té absolutní rychlosti nějaký náskok, protože ono pak už s tím moc neuděláš, když jedou 70, tak ono už je pak 71 těžký jako přeskočit někoho. Ale jako zpátky k tomu Jonathanu Milanovi, mě je zase na tom ale strašně sympatický. Na to, co na tom kole dělá, tak on není nebezpečný svým soupeřům. Jako mně přijde, že on je naprosto férovej v tom sportu, že jako neohrožuje nikoho, že není zrovna ten typ, který by byl nebezpečný. Stejně tak Paul Manier mi přijde jako z této generace zrovna jako závodníků, kteří jsou fakt jako féroví. Ten Jonathan Milan mi přijde, znova říkám, nejsem odborník na sporty, měli bychom tady mít Jana Svoradu nebo já nevím, Tomáše Bábka z dráhy, ale přijde mi jako mým amatérským nesporterským pohledem, že má prostě jenom smůlu. Má smůlu na pozici, prostě se mu v těch etapách zatím nepodařilo být v ten správný moment nebo vyrazit v ten správný moment, jo, vybrat si ten správný moment. A to přijde jednou a pak už se mu bude dařit. Ty sportéři zvlášť, víc než třeba vrchaři nebo klasikáři, oni jsou hrozně závislí na tom svém sebevědomím, na té svojí psychice. A když se jim začne dařit, tak jsme to viděli, já nevím, na Andreji Greiplovi, nebo jsme to viděli na Marku Cavendishovi. Pak je z toho řada vítězství, jo, protože najednou všecko do sebe zapadne a vy jste neporazitelný. Celý ten tým má, ví přesně, co má dělat, jsou na té vlně těch vítězství a pak už to jde jedno za druhým. Takhle naopak, když jako se jim nepovede první spurt, tak začnou spekulovat, nepovede se mu druhý a už se v tom veze a teď v té hlavě to šrotuje a zrovna v té Neapoli, kde třeba oni chtěli vyhrát a ten Jonathan Milan konečně chtěl ukázat, že je ten nejsilnější sprinter, tak zase prostě pád na těch kostkách a smůla a teď to bude mít těžký se tam vrátit. No.
12: Když si Martin říkal, že on začne třeba sprintovat 300 metrů před cílem, tak on jako nechce, že jo, ale on by, každý by rád měl ten svůj vláček, který ho doveze těsně pod tu dvoustovku a pak by z té jasné pozice vyhrál, ale protože prostě je to neuvěřitelně hektické, i když to není tour, ale je to Giro, tak je stojí strašně moc úsilí ty sprintery, aby vůbec se tam v nějaké pozici dobré dostali. A Paul Manier, no já to jméno řeknu, já jsem ho říkal před rokem, pak vlastně se s ním nic nestalo, protože měl zdravotní problémy. Ke konci loňské sezóny vyhrával snad jako jeden závod za druhým, byly to maličké závody, ale ukazuje se, že opravdu prostě to podložené je a že jestliže tahle jeho stáj, Sudal Quickstep, má Tima Merlíra, který taky rozhodně patří, jako je nejhůř třetí sprinter na světě, já bych ho klidně dal na jedničku, ale tak ta stejná stáj tady prostě Tima Merlíra si šetří na Tour a teď na Giro pošle tohohle mladého Francouze, který má dva etapové Vavříny a klidně může vyhrát další. Chci jenom tedy zmínit, vlastně v té šesté etapě do Neapole on byl taky zdržený tím pádem, pak jako rychle nacvakl a už jsem viděl video, které se na něj zaměřuje, jak on jede do cíle a vlastně jako jakým způsobem on dokázal skoro dojet ty první dva a dojel třetí. Tak to teda ukazuje, že nejenom, že je tam jako štěstí, aktuální forma, ale ten teda má jako hodně slušně chlapec našlápnuto.
14: No, jako tam to byl závod na 300 metrů s pevným startem. Protože úplně z nuly z toho pádu vlastně on se jenom posadil na to kolo a jel dál. Jako já s ním mám radost stejně jako z Paula Sexase. Prostě je to ta nová francouzská generace. Oba sympatiáci, oba jako dobře mluví anglicky, jo, strašně důležitý pro tu francouzskou cyklistiku a je to prostě další sprinter do toho mixu. Mám radost, že tam pořád jako patří ten Pavel Bittner a doufám, že to na té Tour de France bude vidět, že bude mít štěstí, protože jako v téhletý generaci a v tomhletom mixu těch nejlepších sprinterů jako by bylo super, kdyby jsme tam měli zástupce.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
13: Ještě jednou krátce ke sprinterům a sice smůla Dylana Groenewegena, který vlastně v těch pádech, které byly ve spurtu, byl v obou a zvláště v tom druhém v Neapoli byl vlastně jedním z těch, který to tam spustil, protože prostě kostky a ujelo to.
14: Hele, to se stane. Podle mě prostě na těch kostkách, jako v téhletý rychlosti, on tam najížděl se svým domestikem, vlastně tam najížděli z první a druhé pozice, prostě tu zatáčku neodhadli, ujelo jim to a způsobili vlastně ten pád. Musím říct, že mně se tohle stalo v Itálii taky, stalo se mi to za sucha dokonce na náměstí, kde byla taková ta historická mramorová dlažba. Já jsem den předtím mladý závodníky, jsem jim říkal, bacha na tu zatáčku, bude to tam klouzat, ne, že tam vyjedete jak magoři rychle, tak jsem tam vyjel jako magor rychle. Já sestřelil jsem půlku pelotonu, strašně jsem si rozerval loket, krvácel jsem, jak když mám tu ruku mít utrženou a ještě jsem ty závodníky dojel a v tom obrovském ajfru, který člověk má, zvlášť po tom pádu, jo, seš v takovém, pokud se ti nestane nic závažného, že bys na tom kole nemohl pokračovat, tak ten adrenalin jede takovým způsobem, že já jsem byl schopný ještě to čelo toho závodu dojet a ještě jsem jim okamžitě, jenom jsem tím závodem projel, tím pelotonem, nastoupil jsem jim a ještě jsem vyhrál i v těch podmínkách ten závod, ale mám pro to pochopení. I já, který jsem byl jako velmi opatrný, tak prostě tohle se ti v tom nasazení stane, že tu zatáčku prostě přepálíš. No.
12: Já, Jirko, takový oslý můstek, už od těch sprinterů odcházíme, ale napůl u nich zůstaneme, protože mě vlastně zaujala taková taktická změna, která byla potom i oficiálně potvrzena z týmu Visma Leasebike, týmu jednoznačného hlavního favorita Jonase Vingegaarda, o kterém zatím nebyla řeč, protože zatím nebyla vlastně žádná horská etapa, ta právě poprvé se jede až v pátek na Blockhouse. No a oni vlastně viditelně v těchto hektických závěrech etap nebyly a navzdory tomu, že donedávna oni se tam tlačili dopředu a tvrdili, že vepředu je to nejbezpečnější a oni na to mají tu sílu, takže tam vepředu byli a teď vlastně se najednou vytratili a potom to i komentovali, že si prostě v zimě nad tím sedli, že to je rozhodnutí, se kterým se ten tým jako, že s tím všichni souhlasili a že si řekli, že prostě takhle to bude bezpečnější. Tak co na to říkáš?
14: No, je to jako v zájmu všech. Já naopak tohleto obrovsky kvituju, protože samozřejmě, když těm sprinterům v těch sprinterských etapách na Grand Tour se tam ještě motají ty týmy těch závodníků pro celkový pořadí, protože nechtějí prostě jako zůstat v nějaký ztrátě nebo za nějakým pádem před tou ochranou zónou, tak to vytváří daleko ještě větší tlak a větší blázinec v těch hektických koncích těch etap. Takže pokud ten tým se rozhodne, že naopak si to bude hlídat někde zezadu, tak mně to přijde jako super řešení a doufám, že se to takhle roznese i do dalších týmů. Když už teda jsme se bavili o tom Jonasu Vingegaardovi, tak já musím říct, že na mě působí naprosto skvěle na tom Giro. Jako sebevědomej, možná je to tím, že ví, že tam nemá konkurenci, jako v těch kopcích, jako, že tam není ten Tadej Pogačár, není tam nevidí tam podle mě nikoho, to je ten Pelicari jako vlastně druhej jeho největší vyzývatel, nebo u těch sázkových agentur a u těch odborníků je to takový druhý jméno, kdo by měl toho Jonase Vingegaarda potom v těch kopcích trápit, tak podle mě na to ještě jako nedosahuje. A tím, že ten Jonas tam nevidí tu konkurenci, tak je sebevědomý, je usměvavý, baví se tam s těma závodníkama. Je to úplně jiný Jonas Vingegaard, než ho známe třeba v tom stresu na té Tour de France. A hrozně se mi to líbí. A sice ještě nebyl žádný kopec, kde by prověřil tu jeho výkonnost, který by prověřil tu jeho výkonnost, ale už v těch menších kopcích, kde to jenom zkusil, tak bylo vidět, že na to strašně má. Takže pokud zůstane zdravý, pokud jako přežije s tou jeho, jako s tím jeho subtilním tělíčkem to nepříjemný počasí, který pro tyhle ty závodníky, kteří jsou jako drobný a nemají na sobě gram tuku, tak je to samozřejmě ještě nebezpečnější, tak by to byla škoda, jinak jako si myslím, že máme jasnýho favorita Gira.
13: Týma Visma Lizobike zatím nejviditelnější přes vlogy Viktora Kampenárce, který se snaží celý tým ukázat zevnitř, jak tam vlastně fungují a jak jsou všichni v pohodě, což samozřejmě může být jistým způsobem jako nahrané, přehnané, ale myslím si, že opravdu jsou jako hezky v pohodě, zkušeně, takticky máme svůj cíl, první týden nerozhoduje. Kdybychom takhle zmínili několik dalších men a můžeme rovnou přeskočit k tomu českému, tak i Jan Hirt mi přijde, že v prvním týdnu Gira přesně ví, tak i při své už desáté účasti, deváté, teď si nejsem přesně jistý, takže ten první týden rozhodně není jeho, že by tak nějak měl udržet kontakt. Jonas Vingegaard teď, když vlastně ujel Eulálio v tom celkovém pořadí o více než 6 minut, tak říkal, jo, to je pro něj dobré, má příjemné tak nějak minuty navíc, může tam vydržet nějakou dobu. Vůbec to nepůsobilo, že by jakýmkoliv způsobem cítil se být ohrožený.
14: No právě, že to je to, co jsem říkal před chvílí, že mně přijde naprosto v klidu. I ten tým jako skvěle poskládaný Visma Lizobike, přijde mi tam i ta dobrá atmosféra. Mně to nepřijde hraný, mně to přijde i z těch videí Kampenárce, mi to přijde jako prostě fakt super atmosféra, že se jim to sešlo. Není to Tour de France, ale i to Giro je obrovsky prestižní a pro ně je to takový prostě klidnější. Přijde mi, že i to Giro je obrovsky prestižní a pro ně je to takový prostě klidnější. Přijde mi, že se v tomhletom závodě

0: jako z toho derby Sparta Slavie, kdy jsem si říkal, když už jsem viděl ty diváky na tom derby přelejzat ty plutky, já jsem říkal, to se snad přece nemůže stát, že tam vběhnou. Ale, a teď si nechci hrát na to, že jsem to věděl, že se něco stane, ale oni tam pak vběhli. Já jsem si říkal, to není možný, to je prostě, to, jsem rád, že to vidím v přímém přenosu, tohle je fakt jako zlomová věc a to se jen tak nevidí. A to samý bylo ten dojezd, když spadnul poprvé, vlastně byli v úniku našim posluchačům, kteří to neviděli, byli prostě v úniku dva závodníci, z nichž jeden si jel pro růžový trikot a druhý měl vyhrát tu etapu, bylo to takhle krásně domluvený, tak Arieta, který jel pro tu etapu, tak těsně před cílem vlastně spadnul, najednou se objevil Eulálio sám na čele, už si jel jak pro ten růžový trikot, tak pro to vítězství, spadnul taky a dojel ho Arieta, takže to dopadlo tak, jak to mělo dopadnout. Vlastně Arieta vyhrál tu etapu a Eulálio zůstal ten růžový trikot, ale ta komedie, že vlastně oni dva, oba na špici, spadli v tom, v těch šílených podmínkách na těch mokrých silnicích. Tam bylo vidět, že i ty nejmodernější gumy mají prostě nějaké rezervy a že podle mě oba, já nevím, jestli ten Arieta taky spadnul v nějaký jako hluboký řece, která tekla přes tu silnici, protože v té zatáčce mi to tak přišlo, že tam byla nahromaděná voda. A když vyjedete do 20 cm kaluže, tak prostě i ty nejlepší gumy prostě to nemůžou zvládnout.
1: Ještě Martin Jirka přeskočil to, jak Arieta dojel do pásky, ne? Takové té policení, to se ti hodně líbilo.
2: Přesně tak. A ještě předtím, když stoupal a vlastně si najel na bílou barvu a ujel mu zadní kolo, takže vlastně poslal nějakou část svého výkonu pryč.
1: Já jenom tady možná bych to zkusil hodit někam jinam, uvidíme, jestli se někam dostaneme. Tady jsem zaznamenal kritiku právě toho týmu UAE, že vlastně když je dopředu známé, že bude pršet, tak oni se velmi tvrdohlavě drží těch plášťů, které jsou a vycházejí v testech, že od toho jejich dodavatele jsou nejrychlejší. Je na nich napsáno na těch pláštích TT, tedy time trial neboli časovka. Oni opravdu jsou podle těch nezávislých testů prostě o asi 2 vaty nebo o prostě 1/3% rychlejší. Ale mají asi o 35 nebo 40% prostě holší přilnavost na vodě. A
0: kde jindy je použít než v deštivé etapě?
1: Kdy jindy je použít, jak jsme viděli v etapě číslo 2, kdy prostě Mark Soler neudržel v 60 svoje kolo, všichni skončili na svodidlech, znamenalo to konec pro Marka Solera, Jaye Vine a Adama Yatese, 3 z 8. A oni prostě o 3 dny později jedou na těch stejných pláštích a vypadá to tak, jak říkal Martin, že Arieta vlastně padá, jako když jede do kopce a jde ze sedla a přejíždí bílou čáru. Tak člověk si říká, oni asi nejsou teda příznivci jako nějakého selského rozumu, tak jestli neměl by jim to někdo nařídit? Nebo já nevím.
0: Ne, mně přišlo, že to kolo, na kterým vlastně dokončoval Arieta tu etapu, potom buď to bylo po defektu, nebo po prvním pádu.
2: Po
0: prvním pádu, když mu měnili, tak podle mě ty závodníci, zvlášť na startu, když prostě se ví, že bude pršet za chvíli, tak intuitivně každý závodník si upustí trošku ten tlak z těch pneumatik. Jo. Samozřejmě ta guma jede trošičku hůř, ale je to za tu cenu, že ti to bude držet v těch zatáčkách. Každý závodník, i ten největší ignorant to udělá, když to neudělá ten ignorant, tak ten kapitán toho jeho týmu k němu přijde, šáhne mu na to přední kolo a řekne, hele, trošku si to upust. Jo. Každý se to takhle naučí a každý si potom jako to sám vyřídí. Ale když ti podá ten mechanik to už dopředu nafouknutý kolo, který mají na střeše, pochybuju, že ty mechanici v tom hektickém stavu před tím startem si řeknou, a fakt si to nemyslím, že by to kohokoliv napadlo, i na té střeše ty rezervy upustit, kdyby náhodou pršelo a tomu závodníkovi jsme potřebovali dát to kolo z té střechy, takže už tam bude mít upuštěný ten tlak. Takže on tam dostal podle mě kolo s daleko větším tlakem, než měl to původní, na kterým odjel celý tu etapu předchozí. A najednou to bylo vidět, že si na tom kole není jistý, že ty zatáčky, který jezdil potom, stejně tak, jak mu to ujelo na té bílé pásce vlastně při záběru, při tom, kdy zabral do pedálu do kopce, tak bylo vidět, že to kolo je jakoby zbytečně moc nahuštěný a i z toho důvodu potom on měl velký strachy, jako z těch zatáček bylo vidět, že si nevěří oproti tomu Eulaliovi, ale nakonec to ujelo i tomu Eulaliovi jo, v té zatáčce, takže bylo to fair. Bylo mi trošku líto v této etapě Giulia Cicconeho, který konečně ve svý kariéře vyhrál vlastně růžový trikot a celou tu etapu, tu jedinou etapu, kdy měl ten růžový trikot, tak neměl jedinou hezkou fotku, kromě startu. Nebude mít na to hezkou vzpomínku, skoro celou tu etapu projel buď v pláštěnce, nebo

0: v černém vestě přes ten růžový trikot, tak ten jeden vysněný den, když jste jako Ital a máte konečně ten růžový trikot na sobě, tak tu i byť jednu etapu, když o ten trikot potom přijdete, tak nemáte vlastně jedinou hezkou fotku, protože ta etapa byla příšerná. Bylo to dlouhý, bylo to přes 200 kilometrů a celou dobu v dešti, v kroupech, tyjo, fakt šílený.
1: Jenom se vraťme prosím krátce k Arieta Eulalio a sice k tomu, jak tam Arieta zajíždí do té pásky po dlouhé krátké ostré pravotočivé zatáčce. To je podle tebe naschvál, nebo je to tak, že zkrátka vyhodnotil tu situaci, že by mu to tam spíš ujelo, nebo že to vyložení netrefil, myslel si, že to je míň doprava a tak?
0: No určitě to nebylo tak, že by tam chtěl jet, jo, to on, ty závodníci tu pásku zase vidí a navíc tam byl Regulčík, který posílal ty závodníky dolů, ale on tam podle mě najel tak rychle, že kdyby to kolo sklopil víc, aby se vešel do té zatáčky, tak radši využil to, že ta silnice vedla dál do té silnice, která nebo cesty, která byla přepáskovaná, nebyl to ten správný směr. Prostě využil to, jako když mají kamiony někde ve sjezdu z Cínovce, takový ty brzdný koridory, kde můžou zajet do toho písečku, tak on tam prostě z bezpečnostních důvodů, než aby to napálil buď do té zítky nebo do kanálu, tak prostě radši využil to, že jel špatným směrem, tam se otočil a vrátil se. Ale jako tohle to prostě mně to přijde, že to Giro, tahle ta etapa byla fakt jako komická. Dopadlo to dobře, jako vlastně se nikomu jako z těchto těch závodníků nic nestalo. Dopadlo to i tak, jak to mělo, to znamená, že ten jeden vyhrál etapu a druhý se oblékl do růžového, takže to bylo vlastně podle mě fair play, splnilo to ten účel a ještě to pobavilo, takže dobrý.
2: No ale všechno to vlastně ukazuje to, že i když jsme tady řekli, že Jonas Vingegaard je jasný favorit na vítězství toho Gira, tak vlastně i když a možná se asi všichni tři shodneme, že tam vlastně není žádný jako člověk, který by ho mohl předjet, že tam nemá soupeře, tak prostě objet těch 3,5 tisíce kilometrů, jet 21 etap, to jako to nebezpečí, že se mu něco stane, vlastně jako není vůbec malé, není zanedbatelné a přijde mi to, že nemluví se o tom možná tak často, že to prostě není úplně samozřejmost, že on si nastoupí na dvě Grand Tour a že když oni to zdůvodňovali tím, že prostě na té druhé mívá lepší čísla a tak dále, takže prostě to pro něj může jako znamenat taky problém na tu tour a on si myslím, že by strašně rád co nejdřív vlastně rozhodl o tom, že vyhraje a potom by přešel do té defenzivní role a tak to trošku čekám, že se to asi stane už v ten pátek.
1: Myslíš si, Jirko, že Jonas Vingegaard tedy spíš počká s tím, aby se dostal do růžového dresu pro lídra, anebo že v týmu vlastně nepojedou žádnou velkou matematiku, aby to najednou museli rozhodnout co nejdřív?
0: No, mně přijde, že už by si rád zazávodil, jo, z těch jeho jako obličejů při těch etapách, že už se těší, takže třeba zrovna ta dnešní páteční etapa na ten Blockhouse podle mě rozhodne. Tam uvidíme, jak to pojmou, jestli už bude tak jako nažhavený, že to bude chtít ukázat, tak si ten náskok udělá, zazávodí si se svými vyzývateli a pak už se to rozjede a pak už to bude ta dominance, jako ji známe třeba UAE Emirates a tady je Pogačar na té Tour de France. No, uvidíme, ale doufám, že to bude pořád zajímavý, že každá ta etapa bude zajímavá, že se tam někde ukáže i Jan Hirt, ať máme komu fandit. A že Bratři Kopečtí s tím jejich barevným, zajímavým, veselým týmem, tak že taky budou vidět a budeme se na to těšit a za týden si povíme.
2: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Já moc, Jirko, děkuju, že jsi zase za námi dorazil do budovy Českého rozhlasu a už teď se těším na příští.
0: Já se budu těšit taky. Krásný týden.
2: Martina, děkuji moc.
1: Krásný den.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: Sloužil to zprávu v naší době. Bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřina na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice a těm nejlepším týmům na republikové finále Svátek fotbalu. 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Caucidisová. Soud dnes rozhodne o vazbě pro muže, který je podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy. Rodiny v nouzi se často vrací do nevhodných podmínek ubytoven anebo azylových domů, varují předtím neziskovky. Fotbalový Baník Ostrava dnes může definitivně sestoupit z ligy. Kolona vzniká na dálnici D1 z Brna na Prahu před Větrným Jeníkovem a bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek, teploty do 13 stupňů, na severozápadě kolem 16.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Policie dnes přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhodne o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. To může podle policie trvat i několik dní. Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Trendu si všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají, třeba Člověk v tísni. Pokračuje vedoucí sociální práce Kateřina Dosoudilová.
7: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle věděli, že se i zlepšil jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
6: V Českém rozhlase začal den otevřených dveří. Návštěvníci se můžou podívat nejen do hlavní budovy na Pražských Vinohradech, ale i do všech regionálních studií. Uvidí například, jak vypadá práce moderátora člena rozhlasového symfonického orchestru, anebo jak se natáčí rozhlasová hra. A už za chvíli se taky živě podíváme do studií v Praze, na Vinohradech a taky v Brně. Běhu pro paměť národa se dnes účastní zájemci v dalších městech, konkrétně v Praze, Neratovicích a Třebíči. Organizace Post Bellum chce akcí připomenout lidi, kteří bojovali anebo bojují proti totalitním režimům. V pražské oboře Hvězda je i reportérka Sára Adamcová.
8: Z prostranství kousek od tramvajové zastávky Vypich za chvíli vyběhnou účastníci nejdelšího závodu na 10 kilometrů. Běžci mají na startovních číslech vždy napsané jméno lidí, které chtějí připomenout. Velká část lidí běží za své příbuzné. Mluvila jsem třeba s 25-letou Adélou. Ta dnes běžela za svou prababičku, která zažila nacismus i komunismus. Další lidé svůj běh věnovali třeba Miladě Horákové, ale i obráncům Ukrajiny nebo svobodě médií. Ještě dodám, že první dnešní závod na 5 kilometrů byl vyprodaný a na trasu se tak vydalo 500 lidí se startovním číslem a další desítky bez něj. Sára Adamcová, Radiožurnál. Sport.
9: Ve fotbalové lize se může večer definitivně rozhodnout o posledním místě, a tedy přímém sestupu. Pokud Dukla dnes získá stejně nebo víc bodů jako Ostrava, tak Baník pošle do druhé ligy. Pražané se představí v Teplicích, Ostravané přivítají na svém hřišti Zlín. Ve skupině o záchranu nastoupí ještě Slovácko proti Mladé Boleslavi. V finále skupiny o umístění pak rozehraje Karviná s Olomoucí a všechny tyto zápasy začnou v 17 hodin. A na Radiožurnálu Sport je nabídneme v pořadu s mikrofonem za sportem. Golfistka Sára Kousková má možnost získat svůj třetí titul na okruhu Ladies European Tour. Po dvou kolech turnaje German Masters v Hamburku je druhá. V pátek hrála Kousková nejlépe ze všech a měla 7 ran pod normou hřiště.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 před Větrným Jeníkovem a nehoda na D8 u Doksan. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu za Jihlavou očekávejte kolonu z kilometru 107 na 105 do omezení, popoždí se tam čtvrt hodiny. Na D8 z Prahy na Ústí nad Labem pozor na kolonu u exitu 35 Doksany, hned za ním je zúžení a v něm teď řeší kolizi dvou osobních aut, zdržení kolem 5 minut. V Praze v tunelu Blanka ve směru ze Smíchova na Troju se tvoří fronta za sjezdem na Letnou, protože za tunelem v Nové Povltavské překáže ve středním pruhu dvě nabouraná auta, zdržení kolem 10 minut. Už proto začala regulace vjezdu do Blanky z Patočkovy a vzniká tam kolona od Kajetánky. V Praze v Liberecké do centra se vleče kolona od sjezdu na Prosek skoro 10 minut do víkendového omezení nad Bulovkou. A kvůli protipovodňovému cvičení u Vltavské je na nábřežích Kapitána Jaroše a Bubenském omezení před Argentinskou a uzavírka podél tržnice, kolona z Hlávkova mostu asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude zataženo s deštěm místy i trvalejším, v Beskydech čekejte vydatnější déšť. Odpoledne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty od 8 do 13 stupňů, na severozápadě od 12 do 16. Tolik zprávy.
11: 11 hodin a 5 minut, příjemné sobotní dopoledne s Radiožurnálem Sport. Čeští hokejisté vstoupili včera do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou 4-1 nad Dánskem a už dnes večer zase ve 20:20 i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport je čekají Slovinci. No a zápasový den, to znamená také dopolední rozbruslení, a o tom podrobněji, protože právě teď probíhá, budeme mluvit ve vysílání Radiožurnálu Sport už za chvíli po písnice od Michala Hrůzy. Spojíme se totiž s naším reportérem ve Friburgu Františkem Kunou.
0: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: Zakázané uvolnění, písnička od Michala Hrůzy, dohrála v 11 hodin a 9 minut a my se, když už tady bylo o zakázaném uvolnění slyšet v našem vysílání, budeme dál věnovat hokej. Ve Švýcarsku se včera rozběhlo mistrovství světa. Češi do něj vstoupili tedy vítězně, 4-1 porazili Dány a dnes je čekají večer zase Slovinci. No a právě teď probíhá ve Friburgu rozbruslení českého týmu a o tom si budeme povídat s jedním z našich reportérů, kteří jsou na místě, s Františkem Kunou. Hezké dopoledne do Švýcarska.
1: Hezký den z Friburgu.
0: Jak moc povinná součást programu hokejistů je to rozbruslení? Čili jsou na ledě všichni?
1: Je dobrovolné, už o tom mluvil včera trenér Radim Rulík, že vzhledem k tomu, že se skončilo velmi pozdě, trenér přišel na rozhovory zhruba ve 23 hodin a to rozbruslení je naplánované na 11. hodinu, takže začíná a z českých hráčů to měli povinné ti, co jsou mimo sestavu, tedy Jan Mandát, Jan Ščotka a také golman Kváča. Kromě nich využívají dobrovolného rozbruslení Kempný s Galvasem, Černoch, Beránek, Alšer, Kovařík, Cibulka a také Chmelař a golman Pavlát, který nechytal, a tak je to dobrovolné do takové míry, že na ranní rozbruslení neplánují jít a nepůjdou ani Tomáš Plekanec nebo právě český trenér Radim Rulík. Takže tohle je v podstatě očekávaná věc, když se hrají zápasy, jak se anglicky říká, back to back, tedy ve dvou dnech dva zápasy, navíc ten jeden skončí poměrně pozdě, tak to rozbruslení je opravdu dobrovolné. Ostatní hráči mají samozřejmě možnost dorazit do haly, využít rotopedy, fyzioterapii a tak dále, ale trenéři rozhodně nějakým způsobem na hráče netlačí, krom tedy těch, kteří ještě nejsou zapsáni na soupisku.
0: Takže z toho, co se děje na ledě, asi úplně nejde vyčíst, jestli dojde k nějakým změnám třeba ve složení útoku nebo i obecně v sestavě. A tak se zeptám, nebo můžeme trošku zaspekulovat, nebo třeba máš přesnější informace, třeba o gólmanech bude zase chytat Josef Kořenář, nebo v tom úvodu šampionátu si to vyzkouší i další?
1: Od členů realizačního týmu zaznívá často, třeba od Jiřího Kalouse nebo od trenéra brankářů Ondřeje Pavelce, máme plán, toho se držíme a pokud se něco změní, tak to změníme. Takže my si budeme muset počkat až opravdu na nějakou hodinu a půl hodinu před zápasem, kdy vyjdou oficiální sestavy. Na druhou stranu se možná trochu dá předpokládat, že by trenéři mohli protočit v brankovišti místo Kořenáře Pavláta, ale je to čistá spekulace. Na druhou stranu proti Slovinsku, což je tým, který je jedním z outsiderů skupiny tady v Curychu, se to možná tak trochu nabízí, ale to je opravdu jen i naše přemýšlení, přemýšlení asi i fanoušků, možná i trenérů, jak to reálně bude, to se dozvíme večer. Dominik Pavlát na ledě, Josef Kořenář nikoli, k tomu Petr Kváča, který ale čeká na zapsání na soupisku, a také nás samozřejmě bude zajímat, jak se vyvíjí situace kolem Lukáše Dostála, který vlastně v noci z předvčerýška nad včerejšek vypadl z playoff NHL. Jiří Šlégr, generální manažer národního týmu, ho kontaktoval a čeká se, jak se věci vyvinou. Tolik ke golmanům, ale aktuálně, kdo bude dnes chytat, se dozvíme opravdu až večer.
0: Post golmanu, to je samozřejmě citlivá věc, tak jak to může na tu trojici, která je tedy na místě, působit to, že se vlastně pořád mluví o tom, že se čeká na někoho, aby to přijel zachránit z NHL?
1: Tak nejvíc to asi působí na Petra Kváču, protože kdyby se to stalo, tak on vlastně bez jediného startu a úřední účasti tady odjede a nebude mít ve své kolonce start na světovém šampionátu, byť by to byl třeba golman číslo 2, ale byl by alespoň v zápise. Takhle vlastně tu je, ale je ve stejné pozici v podstatě jako já nebo ty, takže se bude čekat. A jak by to mohlo dopadnout na české golmany, já si myslím, že nějakým zásadním způsobem nikoli, ale pokud by tedy Lukáš dostal doraz, tak je v podstatě nespochybnitelnou jedničkou národního týmu. Otázkou je, jestli třeba nedat prostor v základní skupině některému z jiných golmanů, pokud by přijel, stále se bavíme v šíři spekulací, třeba v utkání proti Itálii, kde by se to jednoznačně nabízelo.
0: Včera tedy Češi zvládli ten první vstupní zápas proti Dánům, kteří, pravda, dokázali v minulosti český tým leckdy potrápit, tak včera to byla, řekněme, docela pohodová výhra. Proti Slovinsku určitě povinné 3 body, nic jiného se očekávat nedá od Čechů. Je to i zápas, který dá příležitost ještě lépe sehrát, ještě třeba vypilovat kombinace při přesilovkách, ze kterých tedy včera Češi neskórovali.
1: Při přesilovkách určitě, mluvil o tom třeba David Tomášek, že to nebylo úplně ideální. Na druhou stranu je to velmi dobrá příležitost tenhle start a los turnaje pro mladší hráče, na které nemusí být úplně ta tíha, že v prvním utkání na šampionátu nastoupí proti Švédovi, Ekmanovi, Larsonovi a ve druhém třeba proti Crosbymu z Kanady. A tak opravdu Dánsko, navíc Češi skvěle zvládli první třetinu, tam si osahali puk, hráli v podstatě jenom v útočné třetině. To byla až taková někdy exibiční pasáž zápasu, ta úvodní 20-minutovka a proti Slovincům, nechci říct, že by to mělo a bude podobné, a každopádně je to velmi sympatický soupeř právě pro ty mladší hráče, jako je Melovský, Chmelař, ten včera nebyl tolik vidět v útoku s Beránkem a Černochem, tak třeba i tenhle zápas ho může trochu posunout dopředu, aby se chytil na tom velkém kluzišti na mezinárodním hokeji.
0: Češi se Slovinci tedy budou hrát od 20:20, ale na Radiožurnálu Sport už po 19. hodině začne bohatý předzápasový program. No a Františka Kunu to uslyšíte nejenom večer v přímém přenosu, ale také už teď kolem 12:30 ve 12:20 totiž začnou první dnešní zápasy. V té české skupině to bude duel mezi Slovenskem a Norskem, který také bude František Kuna sledovat. Takže zatím díky a těším se na slyšenou.
1: Na slyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

dnešním vysílání radiožurnálu Sport už jsme vás informovali o zranění basketbalistky Emy Čechové, která si při utkání zámořské WNBA přetrhla skřížený vaz v koleni. Byl to teprve třetí zápas nové sezóny a 21-letá reprezentantka bude muset jít na operaci a přijde tak o zářijové mistrovství světa v Berlíně. No a teď přidáme ještě jednu českou basketbalistku s problémy s kolenem. Julie Reisingerová už je po operaci zraněného kolena a je možné, že také přijde o zářijové mistrovství světa. V tiskové zprávě o tom informoval Český basketbalový svaz. 28-letá Reisingerová v minulé sezóně získala s péčí titul v maďarské lize, ale už chyběla v závěru playoff, semifinále a finále. Byla přesto vyhlášena nejlepší hráčkou soutěže, ale právě protože si poranila koleno, tak tedy sezonu dohrát nemohla a nakonec po ní ve Španělsku absolvovala operaci. Ale Julie Reisingerová ještě účast na mistrovství světa nevzdává. Každopádně je to nejisté. Češky se mezi nejlepšími týmy světa představí na šampionátu po 12 letech a všechno začne 4. září v Berlíně.

0: Na Radiožurnálu Sport si můžete i rozšířit vědomosti, a to díky naší pravidelné encyklopedii, kterou tento týden věnujeme zajímavým statistikám a rekordům hokejového mistrovství světa. Dnes s Davidem Prouzou, hezké dopoledne.
1: Dobrý den. Hned na úvod vám můžeme položit nesoutěžní otázku. Tipli byste si, nebo vzpomněli byste si na to, která reprezentace naposledy vyhrála světový šampionát třikrát za sebou?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Troufnu si tvrdit, že řada posluchačů si určitě vzpomněla, je to totiž česká reprezentace, letos je to přesně 25 let od chvíle, kdy David Moravec dal vítězný gól ve finále mistrovství světa 2001 v Německu a národní tým se tak radoval právě po třetí za sebou. No a tuhle událost jsme si hodně připomínali v posledních dnech, třeba také v čisté hře Martina Procházky.
0: Kromě Česka se podobný kousek povedl ještě Kanadě, která dominovala hlavně v prvních 20 ročnících do začátku 50. let a v této éře slavila dokonce 6 titulů. V řadě. Pak přišla dominance Sovětského svazu, který od roku 1963 do roku 1971 vyhrál 9krát za sebou. V Praze 1972 pak sbornou mašinu zastavilo až Československo. A vlastně od roku 1963 do roku 1986 vyhrávali světové šampionáty jen tyto dvě země.
1: No a závěr ještě trochu rozšíříme, pokud je o čísla. Ve Švýcarsku, kde odstartovalo mistrovství světa včera, se koná tedy světový šampionát po 11. 5krát se radovala Kanada, 3krát Sovětský svaz, respektive Rusko, 2krát Švédsko. No a česká reprezentace, tak ta má bilanci ze Švýcarska v podobě 2 stříber a 2 bronzových medailí.
0: Hodně čísel bylo v dnešní encyklopedii na Radiožurnálu Sport s Davidem Prouzou. Díky.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Reakce Ozzyho Osborna budou následovat krátké zprávy a po nich pravidelný magazín halových sportů. Tentokrát bude basketbalový.
1: 11 hodin na 30 minut. To je čas zpráv a Kateřiny Causidisové.
2: Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes čekají technické odstávky. Komerční banka kvůli servisním pracím počítá se zpomalením online systému až do 10 hodin do večera. Česká spořitelna klienty informovala, že během noční údržby systému George nebude možné provádět platební operace. Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsala, že se dlouhodobě trápila bezmocí vůči těm, kteří trpí ve válce na Ukrajině. Ze své smrti vinila také systematické represe proti odpůrcům Putinova režimu. Lidskoprávní aktivistka zemřela ve věku 80 let. V pátek o její smrti informovala nezávislá média v exilu. Dříve smrt Litvinovové oznámily ruské státní agentury. Ty se ale nezmínily o jejím působení v oblasti lidských práv ani o obsahu dopisu na rozloučenou. Do centra Londýna dnes dorazí tisíce lidí na propalestinský pochod ke dni Nakby. Palestinci si připomínají 78 let od vyhnání a útěku ze svých měst a vesnic na území dnešního Izraele. Protest je ve stejný den jako demonstrace s názvem Spojme království, kterou organizuje protiislámský aktivista Tommy Robinson. V Ústí nad Labem je tento víkend zavřená silnice číslo 30 u Benešova mostu. Dělníci tam staví jeřáb. Podle hlavního stavby vedoucího Pavla Kuděje potřebují na most namontovat poslední dva příčníky. Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem by měla být hotová do konce roku a Ústecký kraj bude stát 630 milionů korun. Sport. Házenkářky Kinžvartu vyzvou pražskou Slávii ve finále ženské interligy. Zápas začne ve čtvrt na 8 večer. Odveta je na programu ve středu. Hrát se bude taky o třetí místo a o to od 18 hodin mezi Mostem a Pískem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 u Jeníkova i v Brně. Na D1 z Brna do Prahy ku Zazají hlavou se na 107. kilometru dojíždí do kolony. Ta se sune zhruba čtvrt hodiny na 105., kde do zítřka opravují vozovku v levém pruhu. Na dálnici D1 v Brně směrem na Vyškov se do zúžení u D2 sune kolona zhruba 10 minut od sjezdu na Vídeňskou ze 194. kilometru. Na D8 z Prahy do Ústí počítejte se dvěma kratšími frontami vždy na 5 minut kvůli omezení. První už kolem exitu 1 z Diby, druhá je potom kolem exitu 35 do Ksany. V Praze Troji už nehodu v Nové Povltavské za výjezdem z Blanky dořešili, kolona z tunelu se rozjela, rozjíždí se i zbytek fronty v Patočkově před dříve regulovaným vjezdem do tunelu u Pyramidy. A kvůli omezením čekejte fronty v Praze ještě v Liberecké do centra od sjezdu na Prosek, je to na 5 minut nad Bulovku, tam do zítřka opravují vozovku a přes Hlávku v most z centra se popouští od Florence asi 10 minut na nábřeží. Před Argentinskou, tam je protipovodňové cvičení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude zataženo s deštěm v Beskydech i Vydatným. Odpoledne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty od 8 do 13 stupňů, na severozápadě od 12 do 16. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Gratulace od Simple Plan může putovat třeba k činovníkům hokejového ženského týmu v San Jose, protože ten jako 12. rozšíří zámořskou profesionální hokejovou ligu PVHL. Za 3 roky existence soutěže se počet účastníků zdvojnásobil. V posledních dnech přibyly už 4 nové týmy Detroit, Las Vegas a Hamilton a teď tedy i San Jose. O jeho přijetí informoval server Hockey News i zdroje agentury AP. Vedení ligy má informace potvrdit v úterý.

0: Aneta Langerová na Radiožurnálu Sport, je 11 hodin a 41 minut. V předpoledním sobotním čase pravidelně dostávají prostor na Radiožurnálu Sport také halové míčové sporty. Dnes to bude basketbal. Liga mistrů má za sebou jubilejní 10. ročník a do nejlepší pětky dosavadní historie vedení jmenovalo také jednoho českého reprezentanta. Na slavnostním ceremoniálu ve španělské Badaloně během Final Four si pro ocenění došel na pódium kapitán národního týmu a dlouholetá opora Nymburka Vojtěch Hruban.
1: Bylo to samozřejmě fajn, krásný, byl jsem hodně nervózní, jako už dlouho ne, protože ty lidi okolo a ty jména byly opravdu zvuční a velký, ale jsem rád, že jsem tam mohl být, byla to zajímavá zkušenost. Myslím, že jsem to moc nečekal, přeci jenom těch jmen, kteří prošli ligou mistrů a měli super kariéry víc, ale tak asi pro mě převážila nějaká ta delší doba v lize mistrů a ty počty těch bodů a rozkupů a všeho, takže samozřejmě jsem na to strašně rád. Hlasovali fanoušci, hlasovali média, takže očivně se to asi nestalo omylem.
2: 36-letý basketbalista Vojtěch Hruban je se 117 starty v lize mistrů druhý nejlepší, v počtu bodů třetí nejlepší, v doskocích pátý, v ziscích šestý. Celkem nastoupil v 9 z 10 sezon. Spolu s ním se do elitní pětky desetiletí dostali další legendy Kevin Panther, Kendrick Perry, Marcelinho Huertas a Giorgi Shermadini. I s nimi stihl Hruban prohodit pár slov, ale ne během vyhlášení.
1: Jen toho gala odpoledne zas tak moc ne. Jistil jsem vedle Belgičana Jean-Pierre-Antoine Gillet, který dostal tu cenu za těch 10 sezon v Champions League. Tak jsme si trochu povídali. Ale jinak pak tam to bylo trošku hektický. Spíš na tom zápase, den předtím byl jakoby rout po čase a po zápase. A potom byla nějaká akce potom na pláži, tak tam jsme si popovídali s pár lidma a nějaký small talk proběhnul s těma většíma jménama, ale za to jsem moc rád. To se nepoštěstí každý den.
2: Každý den se člověk také nedostane na předměstí Barcelony s tím, že nemá moc povinností a může na památky. I toho kapitán národního týmu využil.
1: Já jsem se podíval na zápas na Ritas Tenerife, trošku nějakého sightseeingu, jsem si prošel Barcelonu a přímo jsem se potkal s Tomášem Satorem. To bylo taky fajn a příjemný prodloužený víkend s rodinou v Barceloně plus nějaká cena.
2: Říká s nadsázkou Vojtěch Hruban, jeden z pěti nejlepších basketbalistů úvodní desetiletky ligy mistrů, během které Nymburk došel nejdál, ale opakovaně do čtvrtfinále. I letos, kde ztroskotal na pozdějších šampionech z Ritasu Vilnius.
1: Nymburk je v rámci ligy mistrů poměrně velký jméno zvučný, který je respektovaný za to, jaký výkony předvádí a za jaký je pozici v lize mistrů, jakou si vybudoval. Samozřejmě je to logický, ten pohled zvenku trošku jiný než pak z domácí ligy, ale tak to prostě je, takhle to možná bylo trochu u mě. Já si myslím, že jsem byl překvapený tím, kolik komentářů, že jsem si to zasloužil a že jsem tam oprávněně v té nejlepší pětce jsem slyšel a samozřejmě hezky se to poslouchá, ale je to trošku něco jiného, ten pohled zvenčí je trošku jiný.
2: Vysvětluje Hruban, že nejen basketbalový Nymburk má v Evropě větší jméno a kredit než doma v Česku, kde národní lize vládne. Od postupu do ní tedy roku 2000 slavil středočeský klub titul 20krát, z toho 18krát v řadě a jednou se kvůli covidu neuděloval. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: po písnice od Cars v 11 hodin a 48 minut na Radiožurnálu Sport ještě jednou mužský basketbal. Ten český má dalšího hráče, který si vyzkoušel německou Bundesligu. Mladý talent Lukáš Smažák je sice ještě dorostenec, ale už má za sebou debut v A týmu Frankfurtu. Ostravský rodák se dostal na palubovku v posledním kole nejvyšší německé soutěže. V domácím utkání proti Ulmu zapsal 6 bodů a 1 doskok.
1: Osmnáctiletý basketbalista Lukáš Smažák přestoupil do Frankfurtu loni v 17 letech s tím, že bude hrát za kategorii do 19 let a s A týmem bude jen trénovat. S blížícím se koncem sezony ale dostal šanci nastoupit za muže k bundesligovému utkání. Jeho tým sice prohrál, ale ostravský rodák ukázal svůj talent, když trefil 2 povedené trojky.
2: Byl to skvělý zážitek ještě k tomu na domácí palubovce před tolika lidmi. Byl jsem moc rád a vděčný za takovou příležitost a užíval jsem si každou sekundu na hřišti, tak na lavice.
1: Komentuje svou premiéru před více než 4000 diváky Lukáš Smažák. Odchovanec z klubu Snakes Ostrava se za svůj výkon rozhodně nemusel stydět.
2: Určitě spokojenost, ale řekl bych, že ty body byly jenom takový bonus. Já jsem byl moc vděčný za takovou příležitost, že jsem vůbec mohl nastoupit na hřiště.
1: Do nominace se mladý reprezentant dostal i díky tomu, že jeho Frankfurt měl jistou záchranu. Zápas proti Ulmu, který postoupil do play-off, ale rozhodně nebyl žádnou exhibicí. Soupeř nasázel domácímu Frankfurtu přes 100 bodů.
2: Já bych řekl, že to byl můj nejtěžší zápas v životě, už jen kvůli tomu tempu, protože to nebyl žádný čas na rozmyšlenou, jak v útoku, tak v obraně. A úroveň byla neskutečná a jsem moc rád za to, že jsem mohl zahrát a aspoň vím a mám další motivaci se zlepšovat a co mám zlepšovat.
1: Popisuje Lukáš Smažák, kterého čekají ještě zápasy za kategorii do 19 let. V mládežnické Bundeslize během tohoto víkendu zabojuje o medaile.
2: Teďka se připravujeme s U19 na Final Four v Berlíně a potom mám asi 2 týdny volno a mám přípravu s U20 reprezentací.
1: Ve Frankfurtu má český talent smlouvu na 4 roky. V Ačku by se chtěl usadit, co nejdřív to půjde, třeba už v příštím ročníku.
2: Já věřím, že ta šance je. S trenérem budu mluvit až úplně po sezóně, teďka se zaměřujeme na to Final Four, takže se to ještě neví, ale doufám v to.
1: Říká sportovec s názvem populárního českého jídla ve jméně, který má basketbal v genech. Jeho otcem je ligový basketbalista Patrik Smažák, který hrál v nejvyšší české soutěži za Opavu, Pardubice, Brno nebo Děčín. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
1: Druhým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa je tým Slovinska. Češi vyhráli všech 5 vzájemných zápasů na předchozích šampionátech a favoritem budou i tentokrát. Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut a my vám ho z Friburgu nabídneme celý v přímém přenosu.
2: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
2: Policie přivezla podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy k soudu, ten rozhoduje o vazbě. Český rozhlas pořádá den otevřených dveří, přístupná je hlavní budova v Praze na Vinohradech i studia v krajských městech. Brankář Lukáš Dostál neposílí český tým na mistrovství světa v hokeji. Kolona kvůli omezení vzniká na dálnici D1 směrem do Prahy za Jihlavou a bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek, teploty většinou do 13 stupňů. Je sobota 16. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Soud rozhoduje o vazbě pro muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policie ho krátce před 10. hodinou přivezla k okresnímu soudu v České Lípě. Jednání je neveřejné a na místě reportérka Jana Pavlíčková.
3: Policie přivezla sem muže sem na okresní soud v České Lípě zhruba před 2 hodinami. Autem zajeli rovnou bočním chodem dovnitř, takže obviněného ani nebylo možné spatřit. Soudkyně zatím o vazbě nerozhodla. Před chvíli se v té jednací síni v prvním patře otevřelo okno, ale to spíš vypadá na přestávku v tom jednání. Policisté vazbu navrhují proto, že se bojí, aby muž neovlivňoval svědky na svobodě, případně nechtěl utéct, nebo aby nechtěl svůj čin zopakovat třeba s nějakou jinou relikví. Kriminalisté toho 35-letého muže dopadli 48 hodin po krádeži, tedy kdy vlastně v úterý těsně před večerní bohoslužbou ukradl z baziliky v Jablonném lebku svaté Zdislavy. Tu pak zalil následně betonem a chtěl ji utopit nebo pohřbít v řece. Rozbil přitom dvojité sklo v relikviáři. Teď skláři z Novoborska vlastně to rozbité sklo nahradí novým bezpečnostním sklem, které už nepůjde úderem rozbít. No a za tento trestný čin hrozí obviněnému 2 až 8 let vězení. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
2: V Českém rozhlase pokračuje den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout všechna regionální studia i hlavní vysílací budovu na Pražských Vinohradech. Právě tam je teď reportérka Adéla Burešová.
4: Prohlídky rozhlasu po 10-minutových intervalech začaly už v 9 hodin ráno. Návštěvníci si prochází celý rozhlasový komplex s několika zastávkami, třeba v archivu Českého rozhlasu nebo u studií Českého rozhlasu Dvojka. Na prohlídky přišla řada z návštěvníků opakovaně.
5: Já chodím na den otevřených dveří Českého rozhlasu pravidelně, protože mě vždycky fascinuje ta pozitivní atmosféra, která tady vládne.
4: Kromě atmosféry láká návštěvníky, ale taky bohatá historie rozhlasové budovy na Vinohradech. Kvůli tomu do rozhlasu přijel poprvé třeba posluchač Petr.
6: Ten Český rozhlas mě stihl jako poprvý, no a zajímá mě třeba, jestli tady nebude vystavena ta starší technika, co se dřív používalo, ty mikrofony.
4: Program v Praze potrvá do 17:30 večer. Setkat se tu lidé můžou s některými moderátory Radiožurnálu nebo se podívat do rozhlasové režie. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Otevřená jsou také regionální studia v krajských městech. Kromě komentovaných prohlídek provázejí den otevřených dveří taky akce pro děti a třeba koncerty. Ve studiu v Hradci Králové představuje práci rozhlasových reportérů David Macháček.
7: Tady se od dopoledne vystřídalo už více než 100 návštěvníků a za celý den se očekává, že jich přijde přibližně 400. Otázky, na které se ptají návštěvníci, ty se tradičně opakují, kde scháníme témata, jak vypadá naše vysílání. A my trpělivě vysvětlujeme, že musíme naše zprávy sestavovat tak, aby jim porozuměl třeba bagrista, který má zrovna pracovní směnu a pracuje, a stejně tak emeritní profesor třeba gymnázia. Ukazujeme návštěvníkům i naši techniku, jak se za poslední roky stále zmenšuje a zjednodušuje, a některé věci přitom zůstávají stejné, protože nejdůležitější pro práci v terénu je třeba poznámkový blok a k tomu obyčejná tuška, protože propiska nebo fixa, tam hrozí nebezpečí, že ta fixa může být taky vypsaná. Z Hradce Králové ze dne otevřených dveří David Macháček, Radiožurnál.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
2: Ruské střely zasáhly oděskou oblast na Ukrajině. Cílem útoku byla kritická infrastruktura i rezidenční budovy. Na místě jsou dva zranění, informoval o tom šéf zprávy oděské oblasti Oleh Kyper.
8: Oděská oblast byla v noci podle úřadů terčem masivního útoku ruských dronů. Na snímcích, které zveřejnil šéf oblasti Oleh Kyper na Telegramu, zasahují hasiči u poničené pětipatrové budovy ve městě Izmail. Dům má poničená okna, fasádu a jeden z bytů hoří. Podle ukrajinské agentury Unian je ve městě asi 20 000 lidí bez elektřiny. Během ruského útoku byl zasažen taky přístav v Oděse. Rusko na jihu Ukrajiny útočilo pár dní po rozsáhlém útoku na Kyjev, při kterém zemřelo více než 20 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu. Zelenský taky tvrdí, že Rusko plánuje útoky na rozhodovací centra na Ukrajině, včetně prezidentské kanceláře nebo podzemních bunkrů v Kyjevě. Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Izrael nařídil evakuaci 9 vesnic na jihu Libanonu. V oblasti taky provedl nové údery. V místech svádí boje izraelští vojáci s ozbrojenci pro iránské organizace Hizballáh. Omezené údery pokračují i přes příměří mezi Libanonem a Izraelem. Zástupci obou zemí se ve Washingtonu dohodli na prodloužení klidu zbraní o dalších 45 dnů. Od začátku příměří v půlce dubna zemřelo při přestřelkách a izraelských náletech 600 Libanonců.
9: Ve Washingtonu se k přímým jednáním poprvé sešli vojenští zástupci Libanonu a Izraele. Podle amerických diplomatů budou rozhovory pokračovat po dvou liniích, vojenské a politické. Jednání mají historický význam. Poprvé od vzniku Izraele v roce 1948 se obě strany baví napřímo o možnosti dospět k mírovému urovnání a vzájemnému uznání. Technicky jsou Libanon a Izrael celých 78 let ve válečném stavu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Zhruba 30 000 turistů dnes vyrazilo na tradiční dálkový pochod Praha-Prčice. Trasa je celkem 21, nejdelší z nich má kolem 70 kilometrů. V cíli na náměstí v Prčici na Příbramsku je teď i reportérka Alena Junová.
10: Cíl na náměstí v Prčici otevřeli organizátoři v 11 hodin. Od té doby tudy projelo několik cyklistů z Tábora a Milevska, pro ty ale cesta nekončí a vrací se do místa startu. Před chvílí tudy také doslova proběhlo několik běžců. Hlavní proud chodců ale organizátoři teprve očekávají. V cílové rovince už se zlepšilo počasí a téměř přestalo pršet. Podle předběžných dat se pochodu zúčastnilo kolem 23 000 lidí, což je zhruba o 1000 méně než v loni. Podle organizátorů je odradilo právě počasí. Přesný počet zúčastněných ale zatím neznají. Záchranná služba Středočeského kraje podle aktuálních informací na pochodu zatím zasahovat nemusela. Z Prčice Alena Junová, Radiožurnál. Sport.
11: Hokejovou reprezentaci nedoplní na světovém šampionátu Lukáš Dostal. Brankář Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou. Národní tým dnes sehraje druhé utkání. Po vítězství nad Dánskem se postaví Slovincům, a to ve 20 hodin a 20 minut. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava budou hrát o záchranu v Šancelize. V 17 hodin nastoupí proti Zlínu. Poslední tým tabulky potřebuje, aby pražská Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích nezískala stejně nebo víc bodů než dnes Baník. Pokračuje trenér Ostravy Josef Dvorník.
12: Tak je to kritické, to my víme. S tím každý si myslím, že už počítá, když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace, už to nemáme ve svých rukou, my musíme vyhrát oba dva zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu.
11: Ve skupině o záchranu nastoupí ještě Slovácko proti Mladé Boleslavi. Finále skupiny o umístění pak rozehraje Karviná s Olomoucí. Všechny zápasy začnou v 17 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D46 u Brodku a kolona na D1 u Větrného Jeníkova. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova pozor za sjezdem na Brodek na 13. kilometru. Stojí tam porouchané auto na úzké krajnici a zasahuje do pravého pruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se kus za Jihlavou popojíždí ze 107. do omezení na 105. kilometru až 20 minut. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov čekejte kolonu za sjezdem k výstavišti. Ze 191. kilometru je to osobním autem 10 až 15 minut do zúžení u D2. A v Praze v Liberec do centra nad Bulovkou do zítřka omezení, předním kolona od sjezdu na Prosek, teď je zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Stále je většinou zataženo s deštěm, místy i trvalejším. Odpoledne od západu čekáme ustávání srážek a obývání oblačnosti. Teploty maximálně od 8 do 13 stupňů, na severozápadě naměříme od 12 do 16. A stále platí varování, Beskydy dnes zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Tolik zprávy.
11: Radiožurnál Sport posloucháte v sobotu ve 12 hodin a 9 minut. Přejeme vám dobré odpoledne, které bude na jediném čistě sportovním rádiu v Česku plné přímých přenosů. Čeká nás možné rozuzlení ve skupině fotbalové šance ligy o záchranu, taky derby fotbalistek Sparty a Slávie a samozřejmě i hokejové mistrovství světa. Vrchol našeho dnešního vysílání pak přijde ve 20 hodin a 20 minut, kdy svěřenci Radima Rulíka nastoupí na světovém šampionátu proti Slovinsku. Vedení hokejové reprezentace dopsalo na soupisku pro šampionát ve Švýcarsku obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední volné místo je pro golmana, ale jak jste slyšeli ve zprávách, Lukáš Dostál z Anaheimu to nebude, protože v NHL neprošel zdravotní prohlídkou. Posloucháte Radiožurnál Sport, pěknou sobotu.
0: Radiožurnál Sport
1: a Pavel Tilšar.

0: Red Hot Chili Peppers na Radiožurnálu Sport. Za chvíli se budeme věnovat hokejovému mistrovství světa, zápasům Slovensko, Norsko a Velká Británie, Rakousko, ale ještě předtím golfu. Ladies European Tour sice názvem naznačuje, že je evropským okruhem, ale až 10. turnaj sezóny se koná na starém kontinentu. Na předměstí Hamburku se od čtvrtka hraje German Masters a zpátky v domácích klimatických podmínkách našla loňskou formu Sára Kousková. Probereme to s kolegou Krištofem Kouselem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Kousková je po dvou kolech druhá, loni vyhrála dva turnaje, ale v této sezóně měla zatím daleko k tomu, aby to napodobila. Jaké měla výsledky?
1: Nejlépe byla letos na děleném 22. místě na jednom ze tří turnajů, do kterých nastoupila v Austrálii, ale na dalších nebo z dalších čtyř jejich startů třikrát neprošla katem do víkendových kol. A na German Masters to zatím vypadá, že návrat do Evropy českou jedničku trošku osvobodil, svědčí hlavně ve druhém kole. Včera zahrála 6 birdie a jeden eagle dokonce, tedy to bylo na jamce, kde hrála ranou z písečné překážky, zahrála rovnou do jamky, velmi pěkný úder, který se dostal do sestřihu z tohoto turnaje a tu 18. rundu ji pokazilo jenom jedno bogey na jamce číslo 6, která byla 15. jamkou jejího kola.
2: Mám radost z toho, myslím si, že jsme se snažili trošku skrotit z těch posledních turnajů, protože jsem byla taková hodně rozlítaná, takže jsme se snažili, aby všechno bylo takový klidnější a myslím si, že se nám podařilo to přenést do těch ran. Já už jsem se hrozně těšila do Evropy a vůbec ta tráva tady mi sedí a evidentně se to propsalo i na tom skóre, takže jsem ráda, že jsme zpátky.
1: Usmívala se upřímně Sára Kousková po druhém kole. Do třetího vstoupí 2 minuty před 13. hodinou ve společnosti dvou domácích golfistek, čtyřnásobné vítězky na túři Alexandry Forsterlingové a Oránu vedoucí Ester Henzelaitové.
0: Turnaj v Německu měl největší českou účast mimo domácí turnaje elitního ženského okruhu. Celkem 9 Češek se tam představilo, které v turnaji pokračují.
1: Víc než polovina, 5 jich prošlo katem. Melecká, Napoleová a Zapletal Koželuhová byly těsně nad hranicí postupu a v dnešním kole se seřadili ve 3 flightech za sebou. Aktuálně to vypadá tak, že Zapletal Koželuhová, ta si dost pohoršila zatím po 10 jamkách ve 3. kole, plus 4 aktuálně za kolo a dělená 60. pozice. Kristýna Napoleová, ta je zatím jednu ránu nad par po 10 jamkách, celkově plus 2 a 48. místo a docela se daří Tereze Melecké, která jednu ránu ubrala už v tomto dnešním 3. kole, je 1 a 40. Když se podíváme ještě výš, tak Patricia Maková dneska na prvních dvou jamkách nabrala jednu ránu a propadla se ze 17. místa na 23. No a jak už bylo řečeno, Sára Kousková tak teprve půjde do akce za nějakou půl hodinu.
0: Krištof Kousel to samozřejmě bude na Radiožurnálu Sport dál sledovat. Právě s Krištofem Kouselem jsme teď mluvili o golfovém turnaji Ladies European Tour German Masters, který se koná kousek od Hamburku. Díky moc, hezké odpoledne.
1: Díky, naslyšenou.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Po vítězství 4-1 nad Dánskem budou hrát čeští hokejisté na mistrovství světa druhý zápas od 20 hodin a 20 minut ve Friburgu proti Slovinsku. Nabídneme vám toto utkání samozřejmě v přímém přenosu a od 19 hodin taky speciál s naším expertem a olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou. Od 20:20 budou hrát taky domácí Švýcaři s Lotyšskem. V odpoledním programu jsou na programu taky dva zápasy od 16 hodin a 20 minut Itálie, Kanada a Maďarsko, Finsko. Teď už začal souboj mezi Velkou Británií a Rakouskem v první třetině. V první minutě je to zatím 0-0 a na utkání slovenských reprezentantů s Norskem je reportér František Kuna.
3: Ve druhé minutě zápasu zatím nepřekvapí skóre 0-0. Slovenští fanoušci mají v publiku, anebo měli i před halou jednoznačnou převahu, ale není tak plno, jako na předchozích dvou zápasech tady ve Friburgu. Plno bylo na utkání Kanady se Švédskem včera odpoledne a i na večerní duel českého týmu s Dánskem. To opticky vypadalo o poznání lépe, co se týče zaplněnosti tribun. Samozřejmě souviset s tím může i ten polední čas, teď aktuálně v sobotu na světové šampionátu. Slováci v útoku na pravé straně jsou, řekněme, mírně aktivnější, ale na konci druhé minuty ještě čekáme na úvodní střelu tohoto zápasu. Teď přerušení a Slováci budou mít k dispozici útočné pásmo a budou moci vyhlížet další pokračování zápasu, stejně jako fanoušci. Vidím tady i některé fanoušky v kanadských dresech, takže je to poměrně pestré. Některé tribuny ale jsou výrazně prázdné, tak uvidíme, co s tím udělá třeba i ten další program, co se týče českého zápasu, který už může být i s Janem Ščotkou a Janem Mandátem, protože národní tým dopsal tyto dva hráče na soupisku pro světový šampionát a tak má zaplněn počet hráčů aktuálně tedy na čísle 22. K tomu dva golmani, jediným mimo soupisku zůstává Petr Kváča, což je jakýsi signál, že možná ještě národní tým čeká na to, co se uděje v zámoří, ale Lukáš dostal se jistotou z Anaheimu, tým neposílí, protože neprošel v Anaheimu zdravotní prohlídkou. Tolik i aktuality z českého tábora. Národní tým měl dnes dobrovolné rozbruslení, využila ho necelá polovina hráčů, na ledě nebyli ani Plekanec s Rulíkem z trenérského týmu. Teď tedy aktuálně třetí minuta, Slovensko, Norsko, Slováci aktivnější, ale zatím stále skóre 0-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

Posloucháte Radiožurnál Sport, 12 hodin 26 minut. Jak jsem sliboval, naše dnešní odpolední vysílání bude taky hodně fotbalové, protože na programu jsou tři zápasy šance ligy ve skupině o záchranu a ostravský Baník dnes může po 10 letech sestoupit z nejvyšší domácí soutěže. Pokud v zápase se Zlínem získá stejně bodů jako Dukla na stadionu Teplic, tak bude hotovo ještě před tím posledním kolem nadstavby a zápasem Dukly s ostravským Baníkem na Julisce. Od 17 hodin bude hrát taky Slovácko s Mladou Boleslaví. Oba dva týmy už vědí, co bude dál. Slovácko čeká baráž, Mladá Boleslav je zachráněná a od 17 hodin taky úvodní finále play-off ve skupině o umístění Karviná, Olomoucká Sigma. Posloucháte Radiožurnál Sport. Dobrý den.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, bude 12:30, máme pro vás další zprávy.
1: 12 hodin 30 minut. Ve studiu je Kateřina Causilisová.
2: Policie dopoledne přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhoduje o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Ve Vrančicích na Příbramsku lidé odmítli stavbu větrné elektrárny v obci i v sousedních Míšlovicích. Informovala o tom obec na svém webu. Referendum je platné a závazné. Proti se vyslovilo přes 90% hlasujících. Odmítnutím větrníků skončila i další letošní referenda. Třeba v Třebízi na Kladensku, v Mílíně a Pečicích na Příbramsku. Naopak třeba v Krakově na Rakovnicku lidé se stavbou souhlasili. Více než 30 moderních i historických autobusů jsou dnes vystavené v Praze na Letenské pláni. Společnost Ropid tam pořádá autobusový den. Návštěvníci si můžou prohlédnout třeba trolejbus Škoda Solaris, elektrobusy i další vozidla. Připravené jsou i vyhlídkové jízdy kolem Pražského hradu a nebo i do Karlínského studia Českého rozhlasu. Sport. Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Po vyřazení z play-off NHL neprošel lékařskou prohlídkou. Na světovém šampionátu začal program druhého dne. Slovensko hraje s Norskem. Úvodní minuty viděl ve Švýcarsku František Kuna.
3: Kristián Pospíšil posílá Slováky do vedení 1-0 v 9. minutě. Ve druhé skupině v Curychu vedou Rakušané nad Velkou Británií už 2-0 v 7. minutě utkání. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D11 za Plotištěm a kolona na D1 u Jeníkova. Na dálnici D11 z Prahy na Jaroměř za Hradcem Králové pozor před sjezdem na Smiřice na kilometru 103 v silném dešti nehoda v levém pruhu havarovalo osobní auto. Dojeli hasiči, zatím je to bez kolony, brzdí se ale za levotočovou zatáčkou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za Jihlavou čekejte kolonu z kilometru 106,5 na 105. opravují vozovku v levém pruhu zdržení 10 až 15 minut. Taky na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov vázne provoz před zúžením u D2. Do kolony se dojíždí kousek za sjezdem k výstavišti na kilometru 192. Osobní auta se zdrží kolem 10 minut, kamiony v pravém pruhu déle. V Praze v Liberecké do centra nad Bulovkou do zítřka opravují vozovku, provoz je stažený do levého pruhu, kolona od sjezdu na Prosek teď zdržení kolem 5 minut. A na nábřežích Kapitána Jaroše a Bubenském pokračuje cvičení protipovodňových opatření za Vltavskou, je tam zúžení před Argentinskou a uzavírka kolem Tržnice, fronta se usune pár minut z Hlávkova mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Stále je většinou zataženo s deštěm, místy i trvalejším. V Beskydech má dnes sněžit vydatně. Odpoledne od západu čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 8 až 13 stupňů, na severozápadě od 12 do 16. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Buty na radiožurnálu Sport ve 12 hodin na přesně 37 minut. Brankář Lukáš Dostal z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Dax z playoff NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou. Po dnešním rozbruslení národního týmu před večerním utkáním se Slovinskem to řekl generální manažer Jiří Šlégr. 20 hodin 20 minut, to je čas, kdy začne druhý zápas českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Budou hrát tedy proti Slovincům, ve stejný čas se utkají domácí Švýcaři s Lotyšskem. Itálie bude hrát s Kanadou od 16:20, stejně jako Maďarsko s Finskem. Teď už začal program druhého hracího dne na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Na zápase mezi Slovenskem a Norskem je reportér František Kuna.
1: Útočník slovenské hokejové reprezentace a také brněnské Komety Kristian Pospíšil už může dát zapomenout na zklamání z toho, že se nevešel do nominace Slováků na olympijské hry. Teď se odměnil trenérům gólem na 1-0. V 11. minutě Slováci vedou nad Norskem. Pospíšil ujel sám na norského golmana, vypálil přesně nad jeho vyrážečku z pohledu střelce, tedy doleva nahoru. Teď Slováky čeká ještě další dílčí úspěch a to je v 11. minutě přesilová hra a tak Slováci proti Norsku mohou navýšit své vedení. Zatím tedy 1-0 po gólu Kristiana Pospíšila, pro kterého to je třetí účast na světovém šampionátu. Hraje se i ve druhé skupině, a to v Curychu, kde padá hodně gólů. Rakousko vede nad Velkou Británií už 3-0 v 10. minutě utkání. Tady ve Friburgu Slovensko-Norsko 1-0, 11. minuta. Slováci zahajují přesilovku i s Pospíšilem, který má kotouč, tak se ještě počkejme na minimálně tedy první zakončení Slováků v početní výhodě, jenže Norové ve dvou zdvojili situaci v rohu kluziště a kotouč může Saxrud Danielsen poslat mimo, jenže to se nepovedlo a tak hrají Slováci dál, a to na modré čáře, kde je Radivojevič, že je z toho vyhození, a tak začínající slovenské přesilovce dál platí, že po gólu Kristiana Pospíšila vede Slovensko nad Norskem 1-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: 12 hodin 42 minut na Radiožurnálu Sport. Teď trochu zvolníme z toho profesionálního tempa hokejového mistrovství světa. Za jeden z nejoblíbenějších a nejkomplexnějších rekreačních sportů je považovaný tenis. Nabízí totiž ideální kombinaci fyzické aktivity a zábavy. A právě na tento takzvaně bílý sport se zaměříme i v našich pravidelných radách rekreačním sportovcům. Dnes budeme konkrétně mluvit o tom, jak vybrat vhodnou tenisovou raketu. Ve vysílání vítám kolegu redaktora Tomáše Perutku. Pěknou sobotu.
1: Pěkné odpoledne.
0: Které parametry jsou tedy pro výběr tenisové rakety důležité?
1: No, řeknu na úvod, že těch parametrů je dost, ale pokud si opravdu chceme s tou raketou dobře zahrát a mít komfort, tak je třeba dbát na všechny ty parametry, nepodceňovat, abychom potom si nevybrali nějakou raketu, se kterou se nám hrát dobře nebude. Ty parametry jsou následující, je to velikost hlavy. Hlava, to je ta část rakety, která je vypletaná výpletem. Dále je to hmotnost rakety, balanční bod, neboli vyvážení, to bývá buď do hlavy nebo do rukojeti. Velikost gripu, tedy velikost rukojeti, délka rakety a také profil rámu. To jsou základní parametry, které musíme brát v úvahu, když si chceme dobře vybrat raketu.
0: Já se řadím mezi rekreační tenisty, tak se tady zeptám zkušenějšího kolegy. Je možné výběrem rakety ovlivnit přesnost našich úderů?
1: Ano, je, a právě proto, jak jsem říkal, je důležité dbát na všechny ty parametry. Tady v té souvislosti bych zmínil takzvaný sweet spot, což je optimální bod trefení míčku uprostřed vypletené části rakety. Důležitý parametr z tohoto pohledu, tedy z pohledu přesnosti úderu, je určitě velikost hlavy rakety. Menší hlava má menší sweet spot, to znamená menší plochu, kterou můžeme trefit ten míček, tak aby ta raketa poslechla, a přináší to vysokou kontrolu a přesnou hru. Naopak velká hlava rakety, ta má větší sweet spot, to znamená, že nám ta raketa více odpustí naše herní nepřesnosti, ale nevýhodou je zase menší kontrola míčku. Znamená to, že čím nepřesněji ten hráč míček trefuje, tak tím větší velikost hlavy potřebuje. Naopak čím přesněji hráč hraje, tak tím menší hlavu může mít. To platí pro závodní hráče. Ti závodní hráči používají hlavu rakety menší než 630 cm čtverečních. Středně velká hlava je od 630 do 660 cm čtverečních, ta je určená pro pokročilé hráče, a velká hlava pro začínající hráče, pro začátečníky, mívá přes 660 cm čtverečních. Důležitým parametrem je i váha rakety. Pro začátečníky se doporučují lehčí rakety, také aby si šetřili třeba ruku a zápěstí, ale tady u těch lehkých raket je právě nevýhodou menší kontrola přesnosti úderů. Ty lehké rakety mívají od 220 gramů do 280. Potom jsou středně těžké rakety určené pro pokročilejší hráče. Ty mívají od 280 gramů do 310. A pro závodní hráče jsou určeny těžké rakety od 310 gramů nahoru. Ty mají samozřejmě nejlepší kontrolu přesnosti úderu. Důležitým parametrem ještě v tomto směru je také balanc rakety, tedy vyvážení. Větší kontrolu a herní cit mají v tomto směru rakety, které jsou vyváženy do rukojeti. Platí, že čím je raketa těžší, tím je vyváženější do rukojeti a je tím pádem určená spíše pro závodní hráče. Naopak čím je raketa lehčí, tak tím má větší vyvážení do hlavy a je potom určená pro začínající hráče nebo mírně pokročilé hráče. To vyvážení rakety, tomu se říká balanční bod, bývá udáván v centimetrech nebo milimetrech, měří se od konce rukojeti rakety ke středu. Pokud je ta raketa vyvážená do hlavy, tak ten údaj bývá od 33,5 cm nahoru. Vyvážení na střed se udává mezi 32,5 a 33,5 cm a vyvážení do rukojeti je menší než 32,5 cm.
0: S kolegou Tomášem Perutkou se snažíme poradit rekreačním sportovcům dnes, jak vybrat vhodnou tenisovou raketu. Co velikost rukojeti je lepší sportovcům dnes, jak vybrat vhodnou tenisovou raketu. Co velikost rukojeti je lepší, zvolit větší nebo menší?
1: Doporučuje

0: mezi prsty a palcem na malíček. Ta velikost rukojeti se udává v evropských velikostech číslicemi 0 až 5. Mezi nejprodávanější velikosti patří 2, 3, 4. Velikost 2, tak ta je určena pro ženy a pro muže s malou rukou. Velikost 3, tak ta je určena mužům a pro ženy s větší rukou. A velikost 4, tak tu používají muži s větší rukou. No a ještě doplním další tři důležité parametry, na které musíme také dbát, pokud chceme mít opravdu komfortní raketu. Jsou to hustota výpletu. Herní vlastnosti rakety totiž velmi ovlivňuje počet krátkých a dlouhých strun ve výpletu. Udávají se výplety 18x20 nebo používají se výplety 18x20. Ty jsou určeny pro větší kontrolu úderu. Dále 16x19, to je nejčastěji používaná hustota výpletu, která poskytuje větší sweet spot, tedy optimální bod trefení a také větší rotaci a větší zrychlení míče a dále se ještě používá hustota výpletu 16x18, která přináší ještě větší sílu a větší rotaci. Ještě zmíním délku rakety, ta se uvádí v centimetrech. Běžná délka rakety je 68,5 cm, používá se u většiny raket, ale je možno si zakoupit i prodloužené rakety, ty bývají dlouhé až 71,5 cm a jsou vhodné pro lepší dosáhnutí na míč a kratší rakety pod 68 cm, tak to jsou zkrácené verze určené juniorům nebo ženám. No a poslední parametr, profil rakety neboli šířka rámu, ten bývá uváděný v centimetrech nebo v milimetrech, platí, že na trhu jsou k dispozici rakety se širokým rámem a s úzkým rámem. Pokud ten rám má kolem 17 mm, tak je to raketa, která je určená pro profesionální hráče, takže to bychom si rozhodně rekreační hráči pořizovat neměli, protože s takovou raketou si nezahrajeme. No a potom druhý extrém, tak to jsou komfortní rámy. Ty mají šířku až 30 mm. Ty zase nabízejí větší komfort, ale malou kontrolu míčku.
1: Říká kolega Tomáš Perutka, se kterým jsme mluvili o správném výběru tenisové rakety pro rekreační hráče. Tomáši, díky moc a pěknou sobotu.
0: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport ve 12 hodin a skoro 50 minut. Pojďme se podívat taky na to, jak se hrají dva zápasy hokejového mistrovství světa. Slovensko-Norsko 18. minuta první třetiny a Slováci vedou 1-0. V zápase hraném v Curychu Velká Británie bojuje proti Rakousku v 17. minutě první třetiny. Britům se podařili dát dva góly za stavu 0-3 a tak je to aktuálně 3-2 pro Rakousko.

0: 12 hodin, 52 minut posloucháte Radiožurnál Sport, kde chceme být u závěrečných okamžiků první třetiny hokejového zápasu Slovensko-Norsko na mistrovství světa ve Švýcarsku. Proto vyrážíme znovu za reportérem Františkem Kunou.
1: Právě skončila úvodní 20-minutovka, která měla jediného střelce, je to Kristián Pospíšil, který pláchl norské obraně a dokázal překonat soupeřova brankáře v norské brance pro tenhle zápas úvodní na šampionátu. Je Norman v té slovenské Hlavaj, který se prezentoval dobrým zákrokem v oslabení při ráně Jakoba Berglunda, stihl se zprava rychle přesunout doleva a vykopl kotouč mimo nebezpečné pozice. Hokejisté už míří do šaten, je tu přestávka, Slovensko vede nad Norskem 1-0 v souběžně hraném zápase v Curychu. Hokejisté ještě hrají, tam jsou v 18. minutě Britové a Rakušané. Rakušané vedli 3-0, ale Britové zvládli snížit zásluhou Clemence a Liama Kirka, kterého znají čeští fanoušci z hokejové Tipsport Extraligy, protože v minulosti působil v barvách Litvínova. Takže Rakousko, Velká Británie 3-2 v závěru první třetiny a tady ve Friburgu už skončila první třetina po gólu Kristiána Pospíšila, vede Slovensko nad Norskem 1-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál. Thank you.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životosprávou v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřina na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál. To, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: 12 hodin 59 minut před dalšími zprávami ještě basketbalová informace. Dvě Češky kvůli zranění kolena nejspíš přijdou o zářijové mistrovství světa, kterého se národní tým zúčastní po 12 letech. Ema Čechová si při utkání zámořské ligy WNBA přetrhla skřížený vaz v kolenu. Informovala o tom Minnesota, za kterou stihla nastoupit jen 3x. Čechovou čeká operace a sezona pro ní skončila. Julie Reisingrová ta už je po operaci kolena a její účast na šampionátu taky není jistá. 28-letá Reisingrová měla povedenou minulou sezonu, získala totiž v Maďarsku titul.
6: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Kateřina Cousirisová.
7: Soud v České Lípě dnes neposlal muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby. Izrael potvrdil smrt šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Hokejový brankář dostal na světový šampionát nedorazí. Reprezentace doplnila na soupisku mandáta a ščotku. Na nehodu pozor, na dálnici D11 z Prahy na Jaroměř za Hradcem na 103. kilometru. A bude zataženo s deštěm, odpoledne ustávání srážek, teploty většinou kolem 13 stupňů, na severozápadě kolem 16.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Soud v České Lípě dnes podle ČTK neposlal muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby. Státní zástupce ji navrhoval pro 3 možné důvody. Na místě reportérka Jana Pavlíčková.
8: Tak policie už před malou chvilkou potvrdila na síti X, že muž bude opravdu vyšetřovat na svobodě, to znamená, že soudkyně neuznala návrh policie na vazbu za důvodní. To jednání o případné vazbě probíhalo tady v České Lípě zhruba 2,5 hodiny. Mluvit s obviněním nebylo možné, protože jeho advokát pro něj přijel autem přímo do střeženého dvora soudu. Muž tedy vyšel bočním chodem za doprovodu 2 policistů, a to se zakrytým obličejem, a hned sedl do toho auta a se svým advokátem velmi rychle odjel. Za krádež lebky mu hrozí 2 až 8 let vězení. Na Pavlíčková, Radiožurnál.
7: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systémů. Až do 22 hodin se můžou dočasně zpomalovat bankovní aplikace. Komerční banky kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu. Izadina Hadáda označil za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října roku 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Podle palestinských zdravotníků při izraelském útoku zemřelo také nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Minimálně 50 dalších úder zranil. V Českém rozhlase je den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout hlavní budovu na Pražských Vinohradech i všechna regionální rozhlasová studia. V Olomouci v Pavelčákově ulici je reportérka Lenka Kratochvílová.
9: Naši moderátoři a redaktoři tuto chvíli provází už 7. skupinu návštěvníků. Zajímají je nejen prostory v Pavelčákově ulici, kde jsme zahájili vysílání před 4 lety, ale i historie tohoto domu v centru města. Obdivují atrium a jeho prosklenou střechu a pak samozřejmě střižny a studia. Přichází lidé všech věkových skupin, a to i ti, co neměli rezervaci. Poslední skupinka se dnes na cestu budovou Olomouckého rozhlasu vydá v 16 hodin. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
10: Sport. Brankář Lukáš dostal z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí, klub ho po zdravotní prohlídce nepustí. Národní tým mezitím doplnil na soupisku útočníka Jana Mandáta a obránce Jana Ščotku. Poslední volné místo si nechávají trenéři pro brankáře Jakuba Dobeše z Montrealu. Do mistrovství světa vstupují Slováci, a to utkáním s Norskem. Ve Švýcarsku je reportér František Kuna.
11: První třetina měla jediného střelce, Kristián Pospíšil z Komety Brno ujel a překonal norského golmana. 1-0 vedou Slováci nad Norskem po první třetině. Ta skončila také v Curychu v úvodním dnešním duelu. Tam zatím Rakousko vede nad Velkou Británií 3-2. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 v Brně, ucpaná šestka před Petrohradem. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti čekejte kolonu z kilometru 193. U nájezdu z Vídeňské pak na 194. se před chvílí srazil kamion a osobní auto v pravém pruhu, zdržení zatím 5 minut. Na D1 z Brna na Prahu za Jihlavou se krátí kolona před omezením na 105. kilometru. Teď už je jen asi 500metrová a zabere 5 minut. D11 z Prahy na Jaroměř je za Hradcem před sjezdem na Směřice po nehodě na 103. kilometru už volně průjezdná před chvílí auta. Eskortovali mimo dálnici. Na tahu 6 Praha Karlovy Vary vzniká kolona kousek za koncem dálnice D6 u Bílence. Byla až na půl hodiny, teď se to krátí. Důvod je v Petrohradu, u stavby mostu o víkendu řídí provoz semafory a intervaly nejsou ideální. Směrem opačně na Prahu je to prakticky bez kolony. Šestka ještě jednou přímo na průtahu Karlovými Vary směrem z Prahy na Cheb. Brzdí se u sjezdu na Tohnice, je tam kratší kolona. Za sjezdem v zatáčce nad Kauflandem se srazilo osobní auto s nákladním. A v Praze v tunelu Blanka ve směru na Smíchov, ze Smíchova na Troju vzniká za výjezdem na Letnou kolona, protože kousek před výjezdem do Nové Povltavské blokuje pravý pruh porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Stále je většinou zataženo, s deštěm místy i trvalejším. Od západu má postupně oblačnosti ubývat. Teploty od 8 do 13 stupňů, na severozápadě od 12 do 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
5: 13 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport, kde vás tradičně během sobotního odpoledne informujeme taky o zápasech anglické fotbalové Premier League. Dnes to ale bude jinak, přednost totiž dostává nejstarší klubová soutěž na světě, tedy FA Cup. A dnes konkrétně v finále ve Wembley mezi londýnskou Chelsea a Manchesterem City od 16 hodin. Naopak v Německu je na programu poslední kolo Bundesligy, které se rozehraje v 15:30 a hrát se bude mimo jiné taky o čtvrté místo v tabulce, které jako poslední zajišťuje účast v Lize mistrů v příští sezóně. Aktuálně čtvrtý je Stuttgart, který nastoupí ve Frankfurtu. Stejně bodů jako Stuttgart má Hoffenheim, který se představí v Mönchengladbachu, a o 3 body za Stuttgartem i Hoffenheimem je Leverkusen. Bayer čeká utkání proti Hamburku. Při rovnosti bodů rozhoduje skóre. Budeme to samozřejmě taky sledovat odpoledne na Radiožurnálu Sport. Pěknou sobotu.
12: Radiožurnál Sport
1: a Pavel Tilšar.

0: 13 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport, kde jsme před chvílí mluvili o zahraničních fotbalových soutěžích, ale pochopitelně dnes se bude naše pozornost primárně upřená na domácí šance ligu. Baník Ostrava totiž bude bojovat o šanci na záchranu v nejvyšší domácí soutěži. Udržení naděje na setrvání v šance lize už ale v předposledním kole nadstavby nemá jenom ve svých rukou. Podrobnosti přidá Krištof Kousel. Dobré odpoledne.
1: V rukou a nohou, hezké odpoledne.
0: Z šance ligy přímo sestupuje jenom poslední tým, který je dvě kola před koncem sezóny, právě Baník. Tak jaká je ta sestupová matematika?
1: Baník má teď o 3 body míň než předposlední Dukla Praha. O příčku víc je potom Slovácko, kterému už přímý sestup nehrozí. V případě rovnosti bodů na konci soutěže rozhoduje pořadí po základní části, ve kterém byl Baník taky poslední, takže tomu v souboji s Duklou nepomáhá. No a platí, že Ostravané v dnešním zápase proti Zlínu musí bodovat a zároveň spoléhat na to, že Dukla svůj duel v Teplicích nezvládne. Z opačné strany, pokud Dukla dnes získá stejně bodů jako Ostrava, tak Baník sestupuje do druhé ligy.
0: Jakou motivaci budou mít soupeři obou klubů bojujících o záchranu Zlín a Teplice?
1: To je otázka. Oba týmy jsou už v lize zachráněné, to je jasné. Vyhnou se i 14. a 15. místu, odkud putují kluby do baráže. Soupeř Baníku Zlín, ten bude chtít minimálně napravit dojem z minulého kola. Tam totiž vedl nad Teplicemi 2-0, ale nakonec prohrál 2-4. No a trenér Ševců Bronislav Červenka se po zápase na tiskové konferenci opřel do některých hráčů a bušíc do stolu směrem k dalšímu duelu řekl.
2: Tady musí každý prostě vědět, že tady se bojuje za Zlín, bojuje se za ten tým, za to, jak vypadáme všichni, jakým způsobem se chceme prezentovat v této sezóně a v té další sezóně, a teprve potom se může to někam odpíchnout. Budou hrát ti nejlepší, co jsou, a ti, kteří jsou zodpovědní, a ti, kteří tomu týmu chcou dát maximum, ti budou hrát.
1: Ve třetím dnešním duelu takzvané skupiny o udržení se utká Slovácko s Mladou Boleslaví. Domácí si výhrou můžou pojistit 14. místo a lepší pozici do baráže o šance ligu.
0: Hrát se bude taky úvodní duel dvojzápasu o konečné 7. místo mezi Karvinou a Olomoucí. Všechna 4 utkání startují v 17 hodin a všechno podstatné v přímém přenosu uslyšíte v pořadu s mikrofonem za sportem tady na Radiožurnálu Sport. Chtěl jsem je bouchnout do stolu jako Bronislav Červenka, ale neudělám to, aby vás nebolely uši. Krištof Kousal byl ve studiu, díky moc.
1: Naslyšenou.

0: Hokejový brankář a mistr světa z Prahy Lukáš Dostál národní tým na světovém šampionátu ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení z playoff NHL s Anaheimem neprošel zdravotní prohlídkou. Vedení reprezentace na soupisku dopsalo před večerním zápasem se Slovinskem dva Jany, obránce Ščotku a útočníka Mandáta. Poslední volné místo zůstává pro golmana, teoreticky třeba Jakuba Dobeše z Montrealu. Canadiens ale v noci na zítřek můžou postoupit přes Buffalo do semifinále Stanley Cupu. Ve druhém kole vyřazovací části totiž vedou nad Sabres 3-2 na zápasy. Ze Zámoří zpátky do Friburgu, kde teď hraje Slovensko s Norskem na mistrovství světa, a za Radiožurnál Sport toto utkání sleduje reportér František Kuna.
1: Slováci stále vedou 1-0 nad Norskem. Po gólu Kristiana Pospíšila z 9. minuty zápasu přihrál mu jeho bratr Martin. Pospíšil sám a překonal norského golmana poměrně s přehledem, a slovenští fanoušci, kteří zaplnili tribuny tady ve Friburgu, už o poznání více než od úvodních minut mohli slavit. A za malou chvíli budou moci přidat další možná oslavu tedy, protože Stian Zolberg za krosček se nechal vyloučit a je z toho začínající slovenská přesilovka. Slováci už jednu takovou hráli, a to dokonce ne dvojnásobnou, ale dvojnásobně dlouhou, protože za 2+2 minuty byl v úvodní třetině vyloučen Zolberg za nebezpečnou hru vysokou holí, ale Slováci přesilovku nevyužili. Pak ubránili oslabení při vyloučení jediného střelce zápasu Kristiana Pospíšila. Teď se ale bude vylučovat znovu, a to ve velmi rychlém sledu na trestnou lavici usedá právě teď Oliver Okuliar, který je známý českým fanouškům třeba způsobení z Hradce Králové z české Tipsport Extraligy. Takže 4-4 se bude hrát minutu a 3/4 a pak začne velice kratičká přesilovka norských hokejistů. Hrají ostatní dva týmy ve druhé skupině, a to Velká Británie proti Rakousku, které vedlo už 3-0 nad Ostrovany, ale Clemens a Kirk dokázali snížit, a tak teď platí v 5. minutě druhé třetiny, že Rakousko vede v Curychu nad Velkou Británií 3-2. Tady ve Friburgu se let trochu vylidnil, hraje se 4-4, 2 vyloučení na každé straně, a to Zolberg a Okuliar, a tak se dlouho bude hrát ve 4. Dílčí skóre ale platí takové, že v 27. minutě Slovensko vede nad Norskem 1-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

13 hodin, skoro 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport na jediném sportovním rádiu v Česku. Jsme vás v tomto týdnu informovali o tom, že trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek nominoval prvních 54 hráčů na mistrovství světa. Jde o širší soupisku, která by se už za necelý týden měla zúžit na 30 jmen a 31. května po přípravném zápase s Kosovem na Letné pak Miroslav Koubek oznámí konečnou 26 členů nominaci na světový šampionát, kterého se Češi zúčastní po dlouhých 20 letech. Češi vstoupí do toho závěrečného turnaje v noci z 11. na 12. června, a to soubojem se Jižní Koreou, a v její nominaci nechybí zkušený útočník Heung-min Son, známý po dlouhá léta z londýnského Tottenhamu. S Harrym Kaneem tvořili hodně silné úderné útočné duo, tak věřme, že česká obrana si s Heung-min Sonem poradí na mistrovství světa. Možná vám ještě něco říká z té soupisky Jižní Koreji taky Hwang Hee-chan. Občas o něm mluvíme taky s kolegou Janem Pěruškou v pondělním pořadu s mikrofonem do Anglie, protože to je spoluhráč Ladislava Krejčího z Wolverhamptonu z anglické Premier League. Posloucháte Radiožurnál Sport, 13 hodin 23 minut. Za chvíli zase na hokejové mistrovství světa.

0: Potlesk pro Nirvánu na radiožurnálu Sport, 13 hodin 27 minut. Od 5 odpoledne pro vás budeme mít velký pořad s mikrofonem za sportem. Kromě hokejového mistrovství světa budeme sledovat 4 zápasy fotbalové šance ligy. Ve skupině o umístění se rozehraje finále mezi Karvinou a Olomouckou Sigmou. Ve skupině o záchranu 3 zápasy Slovácko Mladá Boleslav, Teplice Dukla a Baník Ostrava Zlín. To je naše fotbalové menu na odpoledne na radiožurnálu Sport. A když zazněly Teplice, tak si pojďme připomenout, že v pondělí budeme v Teplicích taky.
1: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
2: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
3: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota.
4: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
3: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
1: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
5: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dříž na tom hřišti, jaký byl profesionál. To, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc mluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
2: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
1: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnál sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Třináct hodin 30 minut. Zprávy a Kateřina Cousilisová.
7: Soud v České Lípě dnes se neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý. Zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení. Policie ho obvinila také z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly. Na síti X to uvedlo Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. V oblasti už zemřelo 65 lidí, u 250 je podezření na nákazu virem. Jednoho mrtvého taky eviduje sousední Uganda. Muž, na kterého v sobotu u pobřeží západní Austrálie zaútočil žralok, zemřel. 38-letého muže zvíře napadlo poblíž oblíbené turistické destinace ostrova Rottnest. Australské státní úřady doporučily lidem, aby byli v této oblasti opatrní. Jde o druhý smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. A historická budova Českého rozhlasu na Vinohradech je otevřená pro návštěvníky. Součástí dne otevřených dveří jsou komentované prohlídky studií i doprovodný program. Lidé si můžou poslechnout například živé vysílání Tobogánu s Alešem Cibulkou. Vstup na prohlídky je z Římské ulice, na ostatní program pak z adresy Vinohradská 12. Otevřená jsou i regionální studia.
1: Sport.
7: Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Po vyřazení z play-off NHL neprošel lékařskou prohlídkou. Na světovém šampionátu začal program druhého dne. Slovensko hraje s Norskem. Úvodní minuty viděl ve Švýcarsku František Kuna.
8: Utkání má dál jediného střelce Kristiana Pospíšila. Slovensko vede ve 33. minutě nad Norskem 1-0. Víc gólů padá v Curychu, kde Rakousko vede nad Velkou Británií. 4-2 ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 už jenom kratší zdržení v Brně a u Jeníkova, v Praze problém v Blance. Na D1 v Brně směrem na Vyškov už nehodu u připojení z Vídeňské došetřují stranou. Zbytek kolony se odtamtud ze 194. kilometru sune už jen asi 5 minut do omezení u D2. Na D1 z Brna na Prahu za Jihlavou před omezením na 105. kilometru už se tvoří taky jenom kratší fronta, je to na 5 minut. Na silnici 28 za výjezdem z Loun na most jednak vázne provoz obousměrně přes omezení u Dobroměřic a o kousek dál vznikají kolony v obou směrech u odbočky na Lenešice. Srazila se tam 2 osobní auta, zdržení 5 až 10 minut. Na silnici 38 z Čáslavy na Kolín pozorně u Církvice po srážce 2 osobních aut kyvadlový provoz a kratší fronty vznikají v obou směrech. V Praze v tunelu Blanka ve směru ze Smíchova před výjezdem v Troji blokuje pravý pruh porouchané auto. Kolona před ním asi na 10 minut od sjezdu na Letnou a proto regulují vjezd do Blanky už z Patočkovy u Pyramidy, už i tam vzniká fronta od Kajetánky. A na městském okruhu další porouchané auto překáží ve Strakonické směr Barandovský most hned za výjezdem ze Zlíchovského tunelu v levém pruhu. Kolona z Dobříšské je už od Mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Většinou je zataženo s deštěm, v Beskydech trvalejším, později odpoledne čekáme ubývání oblačnosti i deště, teploty do 13 stupňů, na severozápadě kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Rammstein pořádně přitvrdili naše sobotní odpoledne na radiožurnálu Sport. Posloucháte nás ve 13 hodin a 37 minut. Italský tenista Luciano Darderi má za sebou nejlepší představení na turnaji kategorie Masters na domácím podniku v Římě, kde došel až do semifinále. Dosud nejdál se na stejné úrovni dostal do třetího kola. Forma dobrá, ale reputaci si trochu pokazil. Vysvětlí to Krištof Kousal, který procházel sociální sítě. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne ještě jednou. Stačilo jenom špatně nastoupit na kurt. Zatímco Dan Casper Ruud, který šel na hřiště před ním, tak v bráně vzal za ruku mladou dívku a šel s ní na kurt, tak jak to nejspíš měli hráči nakázané, předepsané, tak Ital Darderi, tak ten na to asi zapomněl a ve slunečních brýlích si to sebevědomně nakráčel na hřiště a toho chlapce, který měl jít s ním, tak ignoroval a ten pak už jenom tak zmateně pobíhal s odstupem za ním. Video jako první sdílel na síti X kanál Tennis TV, ne se špatným úmyslem, to byly zkrátka záběry z nástupu na kurt hráčů, ale pak video sdíleli různé účty a poukazovali právě na Darderiho nástup. No a kdo Itala potrestal nejvíc a okamžitě, tak to byl Casper Ruud. Za hodinu a 6 minut s ním zametl 2x6-1.
0: Zasloužený je trest pro italského tenistu Luciana Darderiho. Krištof Kousal ve studiu radiožurnálu Sport pravidelně sleduje i golfové turnaje, teď golfový major PGA Championship, a i tam se dějí trochu bizarní věci.
1: Ano, zvláštní incident má na svědomí Američan Wyndham Clark, vítěz US Open z roku 2023. Ten se dostal na jedné jamce na hřišti Aroni Mink do pozice ve vysoké hrbolaté trávě a diváci ho potom obestoupili, nechali mu poměrně úzký průhled, kudy mohl hrát míček. To není tak neobvyklé. Diváci mají velkou důvěru v elitní golfisty, kterým se málo kdy stane, že by míček poslali jinam, než chtějí. Na okraj špalíru se navíc postavil kameraman, který Clarkovi ještě zmenšil úhel a, jak se říká, dostal to přímo na kameru. Poslechněte si ten zvuk, který to udělalo. Pěkná pecka. Ono, abych to trošku osvětlil, ono v takovém terénu na tvrdé trávě z drny se může stát, že část hole se trochu zasekne, protočí se ta hůl a zapříčiní to, že míček vyletí víc do jedné či druhé strany, než kam golfista míří. No a přesně to se stalo v tomhle případě nejspíš. A kameraman může být rád, že měl kameru v podstatě jako štít, protože dostat takovou ránu přímo do hlavy, tak to může mít velmi špatné následky.
0: Nevěřte golfistům ani těm elitním na okruhu Major PGA Championship. To teď sdělil posluchačům radiožurnálu Sport Krištof Kousal. Díky moc.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte nás ve 13 hodin a 40 minut v době, kdy se ve švýcarském Friburgu stále hraje zápas hokejového mistrovství světa mezi Slovenskem a Norskem a na místě máme reportéra Františka Kunu.
4: Poslední dvě minuty jsou na programu v rámci druhé třetiny. Slovensko dál vede nad Norskem 1-0. Velmi dobrý výkon podává ve slovenské brance Hlavaj, na kterém se už po druhé v zápase doslova vylámal zuby, nebo obrazně řečeno zlámal hokejku Berglund, který před malou chvílí pálil z pravé strany a znovu se Hlavaj přesouval zprava doleva a ta rána neprošla skrz výstroj nebo přes beton slovenského golmana. A tak dál platí 1-0 pro Slovensko, teď aktuálně přesně 100 sekund před druhou sirénou. Ta zazní také v Curychu, ale ještě trochu později. Rakušané vedou znovu o 3 góly, vedli nad Velkou Británií už 3-0, Britové snížili na 2-3, ale Schneider a Wallner dali góly ve druhé třetině a Rakousko vede nad Velkou Británií 5-2. Tady za malou chvíli skončí druhá třetina v zápase Slovensko-Norsko. Kristián Pospíšil dál jediným střelcem. Sice to není úplně bohaté na góly, ale na šance to bohaté rozhodně je. Oba golmani se zatím vyznamenávají, jak Tobias Norman, tak na druhé straně Samuel Hlavaj, a říkají si o ocenění hráče zápasu v tomhle duelu. To 100% uvidíme, co se stane v dalších desítkách sekund a minutách ve třetí třetině. Ohlášena poslední minuta druhé třetiny. Slováci s kotoučem za vlastní brankou, má ho Koch, který ho posílá do středního pásma. Skákavý kotouč zachytil obránce Hestby, který ho nahazuje za Hlavaje. Ten stumil kotouč zase svým obráncům znovu na hokejku Kocha. Posledních 40 sekund druhé třetiny ozývají se znovu slovenští fanoušci, kteří byli výrazně slyšet už před zápasem, byť ten zápas začal ve 12 hodin a 20 minut, tak teď mohou slovenští fanoušci fandit svým parťákům na ledě, ale teď je z toho nakonec offside Norů při přechodu do útočného pásma. V poslední minutě druhé třetiny vede Slovensko nad Norskem 1-0, ve druhé skupině v podobném čase Rakousko-Velká Británie 5-2. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 13 hodin 45 minut. Máme pro vás druhý sobotní sportovní přehled. Připravil ho Adam Weidenthaler. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den. Hokejová reprezentace se bude muset na mistrovství světa obejít bez golmana Anaheimu Lukáše Dostála. Mistr světa z Prahy po skončení sezony v NHL na šampionátu startovat chtěl, ale podle generálního manažera českého týmu Jiřího Šlégra je jeho účast ve Švýcarsku vyloučená.
2: Lukáš Dostál neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí.
3: Nikdy člověk neví, a že se to stát může kdykoliv, a dal bych to asi nerozebírat. Ty máme brankáře, kterým věříme, a to je důležité.
1: Český tým nastoupí ke svému druhému utkání na šampionátu ve 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Celý zápas odvysílá Radiožurnál Sport. Předzápasové studio i s Martinem Procházkou startuje už po zprávách v 19. No a jeden z těch gólmanů, o kterých Jiří Šlégr mluvil, tak bude právě součástí našeho studia. Zatím tedy není zapsaný na soupisku, ale i proto může být právě ve vysílání Radiožurnálu Sport Petr Kváča.
0: Ano, měli jsme domluveného Jana Ščotku, ale ten byl dopsaný na soupisku národním týmem na mistrovství světa, stejně jako útočník Jan Mandát. Dnešní další program světového šampionátu ve skupině A v Curychu bude hrát od 16 hodin a 20 minut Maďarsko proti Finsku a od 20 hodin a 20 minut Švýcarsko proti Lotyšsku. Ve skupině B, tedy ve Friburgu, od 16:20 souboj Itálie s Kanadou. A teď už další dva zápasy, které začaly ve 12 hodin a 20 minut. Ve Švýcarsku je vidí reportér František Kuna.
4: Slováci přišli o vedení v závěru druhé třetiny 13 sekund před sirénou. Koblar po vyhraném vhazování na pravém kruhu vypálil přes mnoho hráčů a ten puk zapadl za jinak výborně chytajícího Hlavaje. Koblar po vyhraném vhazování na pravém kruhu vypálil přes mnoho hráčů a ten puk zapadl za jinak výborně chytajícího Hlavaje. Nešťastný gól pro Slováky a tak je to 1-1 po

0: Vítají na svém hřišti Zlín. Pokračuje trenér Ostravanu Josef Dvorník.
1: Tak je to kritické, co my víme. S tím každý si myslím, že už počítá, když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace, už to nemáme ve svých rukou, my musíme vyhrát oba dva zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu.
0: V 17 hodin začnou i další fotbalové duely, tedy ve skupině o záchranu ten mezi Slováckem a Mladou Boleslaví. No a ve finále play-off o umístění Karviná přivítá v úvodním utkání doma Olomouc.
2: Budeme pro vás vysílat pořad s mikrofonem Za fotbalem a jsou jeho součástí bude třeba i předposlední kolo v Šance národní lize, tedy ve druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěži. Nejzajímavější boj je o postup na barážové pozice, zajistit si je může Táborsko, které bude hrát s Opavou, a Artis Brno, ten nastoupí proti Žižkovu. O záchranu pak bude hrát hned 5 týmů.
0: Fotbalisté Hoffenheimu s českým triem Coufal, Hranáč, Hložek bude v Bundeslize, respektive budou v Bundeslize hrát o postup do Ligy mistrů. V posledním kole mají stejně jako čtvrtý Stuttgart 61 bodů, ale horší skóre. Zatímco Stuttgart nastoupí ve Frankfurtu, Hoffenheim vyrazil do Mönchengladbachu. Hrát se bude taky o záchranu, kde mají tři týmy stejný počet 26 bodů a jsou to Wolfsburg, Heidenheim a St. Pauli.
2: Fotbalistky Sparty můžou po 5 letech vybojovat mistrovský titul. Potřebují k tomu v předposledním kole nadstavbové části v městském derby na hřišti druhé Slávie aspoň remizovat. Záložnice Sešívaných a české reprezentantce Kamila Dubcová věří, že slávistky titulové oslavy Sparty minimálně odloží.
3: Hodně nás mrzí ten podzim, myslím si, že tam jsme to zaspali a teďka to bohužel není jenom na nás a my musíme udělat všechno pro to, aby jsme ty zbylé vlastně zápasy vyhráli a doufat, že Sparta prostě klopí třeba ten poslední zápas.
2: Utkání fotbalistek Slávie a Sparty začne zhruba za 10 minut a uslyšíte o něm taky na Radiožurnálu Sport.
0: Česká basketbalová reprezentace žen je pro nejbližší měsíce bez dvou opor. Zdravotní problémy řeší před podzimním světovým šampionátem pivotky Emma Čechová a Julia Reisingerová.
4: Čechová si v noci na pátek v utkání zámořské WNBA přetrhla skřížený vaz v koleni. Jak informoval klub Minnesota Lynx, reprezentantce tím skončila sezóna. Po operaci už je Reisingerová, která si koleno poranila v závěru sezóny v maďarské lize. V tiskové zprávě basketbalové federace ale Reisingerová uvedla, že věří v návrat do akce už v srpnu. Světový šampionát basketbalistek přivítá Berlín v září. Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: A tenistka Markéta Vondroušová se pravděpodobně nezúčastní Roland Garros. O absenci wimbledonské šampionky z roku 2023 informoval web spaciotenis.com. Oficiální důvod zatím není známý. Finalistka pařížského Grand Slamu ze sezony 2019 laborovala od začátku roku se zraněným ramenem.
2: Takový byl druhý sportovní přehled soboty 16. května roku 2026. Připravil ho Adam Weidenthaler. Díky moc, hezké odpoledne.
0: Klidný víkend.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
1: Druhým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa je tým Slovinska. Češi vyhráli všech 5 vzájemných zápasů na předchozích šampionátech a favoritem budou i tentokrát. Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut a my vám ho z Friburgu nabídneme celý v přímém přenosu.
2: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Druhému vystoupení českých hokejistů na světovém šampionátu ve Švýcarsku se ale budeme věnovat o hodně dřív. Od 19 hodin v 7 večer začne naše speciální vysílání před druhým zápasem Čechů, tedy proti Slovincům. Do studia Radiožurnálu Sport znovu dorazí náš expert, čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz z Nagana Martin Procházka. Spojíme se taky s našimi reportéry ve Švýcarsku, tedy Petrem Kadeřábkem a Františkem Kunou. A ti nám zprostředkují taky rozhovor s Petrem Kváčou, tedy českým brankářem, který zatím nebyl dopsaný na soupisku národního týmu ve Švýcarsku, ale naopak se na ní už dostali obránce Jan Ščotka a taky útočník Jan Mandát. Posloucháte Radiožurnál Sport, za chvíli 14 hodin a další zprávy.

0: přijeďte na veletrh Natura Viva. Od 21. do 24. května na výstavišti v Lysé nad Labem vás čeká jedinečný svět přírody, myslivosti, rybářství i včelařství. Těšit se můžete na sokolníky, lovecké psy, výstavy trofejí, akvárium s rybami nebo simulátor lovu ryb. Nechybí ani nejnovější vybavení pro pobyt v přírodě. Vstupné je jen 200 korun a se slevovým kódem Natura 26 získáte 25% slevu. Platí do 24.5. Vstupenky na vll.cz. Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem.
1: V dalších zprávách Radiožurnálu vás poprvé vezmeme taky na derby fotbalistek Slávie a Sparty. Dobré odpoledne.
2: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy má Kateřina Causidisová.
3: Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby nepůjde. Začal casting na příští roli Jamesa Bonda. Do mistrovství světa vstupují Slováci, a to utkáním s Norskem. Kolona vzniká na silnici Praha Karlovy Vary před omezením v Petrohradu. A bude zataženo s deštěm odpoledne, ustávání srážek, teploty většinou do 13 stupňů, na severozápadě kolem 16.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky zacházela. ČTK to řekl jeho obhájce. Soud v České Lípě dnes totiž neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení. Lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich dospělosti často vrací. Informoval o tom národní ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan František Krupa. Podle něj se problémy přesouvají na další generaci. Krupa taky dodal, že pro případnou změnu a zlepšení situace je důležitá hlavně motivace.
5: Taková ta celorodinná jako rezignace, frustrace na ten systém, nedůvěra, že se něco může změnit, tím pádem rezignace na vzdělávání, na nějaký jako progres, taková ta neschopnost vidět světlo na konci tunelu je podle mě jako klíčový faktor.
3: Řešení Krupa vidí v prevenci a dostupném bydlení, podpoře sociálních pracovníků i finanční pomoci potřebným. Americké filmové studio Amazon MGM začalo vybírat nového představitele Jamesa Bonda. Podle serveru BBC mezi favority patří 5 známých britských herců a 1 Australan. Kdy se o obsazení hlavní role rozhodne a kdo stvární vedlejší role, zatím není jasné.
6: The name's Bond. James Bond.
7: Jmenuji se James Bond. To zopakoval poslední představitel role Daniel Craig v 5 filmech. Teď se produkce rozhoduje, kdo ho nahradí. Novým Bondem by se mohl stát například Henry Cavill, známý v roli Zaklínače, nebo Jacob Elordi, který hrál naposledy hlavní roli ve filmu Bouřlivé výšiny. Důležitý bude při výběru herců podle BBC i jejich věk. Má totiž jít o několikaleté angažmá. Za skoro 70-letou historii filmu se v roli Jamesa Bonda vystřídalo celkem 6 herců. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
3: V Českém rozhlase je den otevřených dveří. Návštěvníci se můžou podívat nejen do hlavní budovy na Pražských Vinohradech, ale i do všech regionálních studií. Desítky lidí od rána proudí sídlem Českého rozhlasu i ve Zlíně. Nahlédnout můžou do historické vily Jana Antonína Bati v ulici Osvoboditelů, kde stanice sídlí. Mezi nimi byl i pan Marian, který na prohlídku přišel s malou dcerkou.
8: Já poslouchám Radiožurnál především, Český rozhlas Zlín tady taky, když občas naladím, taky můžu poslouchat. A mně se líbí právě zase vyváženost hudby a informací.
1: Sport. Čeští hokejisté odehrají druhé utkání na světovém šampionátu. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovincům. Do mistrovství světa už vstoupili Slováci, a to utkáním s Norskem. Ve Švýcarsku je náš reportér František Kuna.
9: 13 sekund před koncem druhé třetiny Slováci přišli o vedení a teď v 41. minutě je stav zápasu Slovensko-Norsko nerozhodný. 1-1 ve druhé skupině v Curychu vede Rakousko po 2 třetinách nad Velkou Británií 5-2. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: A fotbalistky Slávie nastoupily proti Spartě v předposledním kole ligové sezony. Slávistky potřebují zvítězit, aby soupeřky nezískaly titul. Úvodní minuty viděl František Typovský.
10: Ve třetí minutě platí stav utkání Slavia Sparta 0-0. Z Prahy František Typovský, Radiožurnál.
4: Zelená vlna s známe lepší cestu.
10: Překážka na D10 u Boleslavy, taky v Praze u Zlíchovského tunelu. Na D10 z Turnova na Prahu stále velmi opatrně. U Mladé Boleslavy za sjezdem na Kosmonosy na 45. kilometru poletuje po dálnici velká plachta. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Jihlavou před omezením na 105. kilometru u Větrného Jeníkova už vzniká jenom kratší kolona na 5 minut. Na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary v Petrohradu u stavby mostu řídí provoz semafor. Nemá ideální intervaly, směrem na Prahu je to sice skoro bez zdržení, ale na Vary se popojíždí i přes 20 minut od Bílence. Na silnici 28 na příjezdu do Loun z mostu u odbočky na Lenešice havarovala dvě auta, zdržení v kolonách obousměrně kolem 5 minut a o kousek dál k Lounům pak ještě jedno kratší zdržení před omezením u Dobroměřic. A v Praze v Liberecké do centra čekejte kolonu od sjezdu na Prosek, je to na 5 minut do víkendového omezení nad Bulovkou a pak dole v Troji pod mostem Barikádníků se tvoří fronta před Blankou v Nové Povltavské. Do tunelu regulují vjezd, protože na druhé straně městského okruhu za Mrazovkou je ucpaná Dobříšská až za Zlíchovský tunel, tam směrem na Barandovský most blokuje levý pruh porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dál je většinou zataženo s deštěm, teploty odpoledne od 8 do 13 stupňů, na severozápadě od 12 do 16. Tolik zprávy.
1: A po zprávách znovu posloucháte Radiožurnál Sport, je 14 hodin a 6 minut. Máme pro vás dvě čerstvé sportovní informace. První je z fotbalu. Útočník Robert Lewandowski po sezóně odejde po 4 letech z Barcelony. 37-letý polský reprezentant získal s katalánským klubem 3 španělské tituly. A druhá je z atletiky. Nizozemka Jessica Schilderová jako první koulařka od roku 2012 překonala hranici 21 metrů. Úřadující mistrně světa vyhrála úvodní meeting atletické diamantové ligy v Šanghaji výkonem 21 metrů a 9 cm, což je nový rekord elitního seriálu. Tady je Radiožurnál Sport, 14 hodin 6 minut. Přejeme vám krásné sobotní odpoledne.
4: Radiožurnál Sport
2: a Pavel Tilšar.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport ve 14 hodin a 10 minut v sobotu 16. května, v den, kdy fotbalistky Sparty můžou po 5 letech získat ligový titul. Potřebují k tomu získat alespoň bod na stadionu Slávie, která poslední 4 roky vládla nejvyšší domácí soutěži. Pražské derby žen sleduje v Horních Měcholupech reportér František Typovský.
1: Hezké odpoledne, zatím tento plán fotbalistkám Sparty v podstatě vychází, ale hraje se teprve 10. minuta, stav utkání je nerozhodný 0-0. Při tomto výsledku by hráčky, které sídlí na Letné, respektive na Strahově, tak získaly mistrovský titul, na který, jak už správně zaznělo, čekají od roku 2021. Ta postupová, nebo spíše titulová matematika je poměrně jednoduchá. Sparťankám z tohoto utkání tady v Horních Měcholupech v tréninkovém centru Slávie stačí i remíza k tomu, aby získali mistrovský titul, ale ani případná porážka ještě nebude znamenat rozhodnutí v nejvyšší soutěži, protože toto je duel předposledního kola a Sparta pak bude hrát ještě se Slováckem doma závěrečný zápas a pokud tento zvládne, tak i kdyby prohrála tady se Sláví, tak získá mistrovský titul. Začátek zápasu zatím nenabídl žádnou výraznější šanci. Přišel tam jeden trochu ostřejší zákrok spartianské útočnice Bergfordové, která byla pozdě v osobním souboji a dohrála tam slavistickou stoperku. Následně pálila Kroupová, to je slavistická záložnice, a mířila opravdu hodně nad. Takže proto i v 11. minutě platí v derby fotbalistek mezi Slaví a Spartou nerozhodný stav 0-0. Z Prahy František Typovský, Radiožurnál.
0: Za naším reportérem se znovu do Horních Měcholub vrátíme. Teď letíme po linkách do Švýcarska na hokej, na mistrovství světa, na zápas Slovensko-Norsko za dalším Františkem Alekunou.
2: Slováci hrají s Norskem dál nerozhodně 1-1, ještě 14 minut se bude hrát třetí třetina, pokud gol nepadne nebo stejně na obou stranách, tak budeme svědky prvního prodloužení tady na turnaji, protože všechny zápasy během včerejšího programu skončily po 60 minutách a v Curychu to nevypadá na prodloužení, protože tam Rakousko vede na začátku třetí třetiny nad Velkou Británií 5-2. Slováci na začátku třetí třetiny nedokázali využít přesilovou hru, poté co Salsten vyhodil kotouč a byl potrestán za zdržování hry, tak Slováci přeci jen územní převahu v početní výhodě měli, ale nedokázali ji přetavit v gól a platí to i teď ve 47. minutě zápasu, kdy Norové se mohou dostat do středního pásma a to po pravém mantinlu se o to stará Kasa Stul, ale daleko nedoputoval, naopak Slováci mohou dopředu zásluhou Pospíšila na levém mantinelu, Pospíšila ale nedosáhl na kotouč a zase je tu norský protiútok. Střely úspěšnější Norové, ale jen malá převaha je to pro Nory, co se týče téhle dílčí statistiky, a to 18-16. Oba golmani mají dost práce a vytasili se ze skvělými zákroky, zejména Hlavaj dvakrát proti Berglundovi zachránil Slováky od inkasovaného gólu, ale Hlavaj přeci jen inkasoval v závěru druhé třetiny, kdy ho překonal Koblar trochu se štěstím z pravého kruhu, kotouč proskákal kolem bruslí a hokejek mnoha hráčů a zapadl 13 sekund před druhou sirénou do slovenské branky. A tak i teď už ve 48. minutě platí, že Slovensko hraje s Norskem nerozhodně 1-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Slovenští hokejisté vstoupili do letošního mistrovství světa zápasem proti Norsku. Ve Friburgu je u toho reportér František Kuna.
1: Slováci v zápase znovu vedou, a to 2-1. Trefil se Marek Hrivík, další extraligový střelec, tedy poté, co Pospíšil poslal hokejista Komety Brno Slováky do vedení. Norové vyrovnali v závěru druhé třetiny, ale před malou chvílí to bylo přečíslení 2-1. Ukázkově vyřešené. Byť přihrávka zleva doprava od Adama Lišky přišla přesně na Hrivíkovu hůl, ale byla to ne úplně taková ta přesná žabička, která letí, že kotouč letí přesně na plochu a dopadne hokejistovi na hůl. Jenže to byl spíš takový motýl, který doslova dopadl Hrivíkovi na hůl na pravý kruh a on vypálil na vzdálenější tyč, tedy do protipohybu norského golmana Normana. Puk zapadl pod vyrážečku a Slováci si tak berou vedení zpět. Teď se hraje 51. minuta utkání. Slovensko-Norsko zatím 2-1. Probouzejí se slovenští fanoušci. No a úspěšnější ve druhém zápase jsou Rakušané ve skupině v Curychu. Ti vedou v polovině třetí třetiny nad Velkou Británií 5-2. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: A ze studia Radiožurnálu Sport přidáme ještě jednu fotbalovou informaci. Ve skotské nejvyšší soutěži může být po 41 letech jiný mistr než z Glasgow, tedy Celtic nebo Rangers. Můžou to být fotbalisté Hearts, kterým stačí bod v posledním kole nadstavbové části právě na stadionu Celticu Glasgow. A na konci prvního poločasu Hearts dokonce vede 1-0. Takže velká věc pro skotský fotbal. V Česku už známe mistra od středy. Po roce se jim stala pražská Slavia. We'll be right back.

0: Play na Radiožurnálu Sport ve 14 hodin 24 minut. Přesně před týdnem mohli fotbalisté Slávie slavit ligový titul po vítězství nad Spartou, ale všichni víme, jak to dopadlo výtržnostmi fanoušků, kontumací utkání ve prospěch Sparty. Slávia si pak tedy před prázdnými tribunami v Edenu spravila chuť ve středu, když porazila Jablonec a nakonec tedy po roce obhájila ligový titul. Ve nejvyšší domácí soutěži fotbalistek je dneska situace opačná. Pokud Spartianky získají alespoň bod v derby na Slávii, tak po 5 letech se budou radovat z celkového prvenství. V Horních Měcholupech je u toho reportér František Typovský.
1: Zatím na světelné tabuli platí stav, který by svědčil Spartiankám, protože je to 0-0, to všechno ve 25. minutě tohoto utkání. Zatím čekáme na první branku, jak tedy vyplývá z toho stavu, a už přišly nějaké zajímavé možnosti. Nejprve to vypadalo, že bude uhánět sama na branku Ukrajinka Kravčuková. To je křídelnice pražské Slávie, jenomže brankářka Alkemádová, která chytá za Spartu, tak vyběhla ze své branky a dokázala míč stlumit v náručí. A tu největší příležitost tu si vypracovala zatím Sparta zhruba před 5 minutami, kdy předskočila obránkyni Franny Černá, česká reprezentantka, a pak pálila svou slabší levou nohou, ale přestřelila branku Viktorie Jílkové. Zhruba o nějaký metr, možná metr a půl nad letěla střela Franny Černé, která shodou okolností má i slavistickou minulost, změnila právě působiště mezi dvěma pražskými kluby v ženském fotbale. Přeci jenom ten klubismus, tedy ta rivalita mezi Slaví a Spartou, byť existuje, tak na té hráčské úrovni tak výrazná není, tím, že v české nejvyšší soutěži jsou dva velmi dominantní celky, tak ty nejlepší hráčky zkrátka přestupují z jednoho do druhého. Teď Kravčuková vypálila z hranice pokutového území, její přízemní střela skončila vedle, a tak i ve 26. minutě platí, že Slavia hraje se Spartou nerozhodně 0-0. Z Prahy František Typovský, Radiožurnál.
0: Po vítězství nad Danskem čeká české hokejisty druhý zápas na mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut budou hrát ve Friburgu proti Slovinsku. Od 19 hodin pro vás chystáme speciální vysílání i s naším expertem Martinem Procházkou. Jeho součástí bude taky golman Petr Kváča, který zatím nebyl dopsaný na soupisku národního týmu, na rozdíl od obránce Jana Ščotky a útočníka Jana Mandáta. Oba tedy budou moct večer ve Friburgu nastoupit proti Slovincům. Teď na stejném místě ve stejné hale hrají slovenští hokejisté proti Norsku. Na zápase máme reportéra Františka Kunu.
2: Slováci drží vedení nad Norskem 2-1, do konce třetí třetiny zbývají teď přesně tady ve Friburgu 3 minuty, ale úplně přesvědčivé to od Slováků není, kteří ti se nechali zatlačit před malou chvíli do obraného pásma. Samuel Hlavaj dokonce přišel o hokejku a trvalo to možná půl minuty, než si ji mohl sebrat, by tím měl poměrně blízko, ale netroufl se a neodvážil se změnit svůj golmanský postoj, protože Norové točili Slováky, byť za ohlušujícího pískotu poměrně sympaticky zaplněné haly. Teď shodou okolností Hlavaj znovu bez hokejky, ale obránci jsou velmi bystří a Koch mu ji podal, Hlavajovi tedy, a tak se může pokračovat 2,5 minuty před koncem třetí třetiny. Slovensko vede nad Norskem 2-1. Druhý zápas v Curychu, ten se hraje pomaleji, ale dílčí skóre dost už víc napovídá o tom, kdo bude brát všechny body, protože Rakousko vede nad Velkou Británií 5-2. Tady 2:15 do konce třetí třetiny. Slovensko vede nad Norskem 2-1. Z Friburgu František Kuna, na Radiožurnál.
0: A pojďme si na Radiožurnálu Sport ještě představit ten odpolední program. Itálie bude hrát ve Friburgu s Kanadou od 16 hodin a 20 minut, Maďarsko v Curychu ve stejný čas s Finskem, a v tom večerním čase, kromě utkání Slovinců s českým národním týmem, taky domácí Švýcaři budou hostit v Curychu Lotyšsko. Úvodní buly padne taky ve 20 hodin a 20 minut. A co nás na Radiožurnálu Sport čeká dál v odpoledním vysílání, to je pochopitelně taky fotbalová šance liga. 3 zápasy ve skupině o záchranu: Baník Ostrava, Zlín, Slovácko Mladá Boleslav a Teplice, Dukla Praha, a taky úvodní finále té prostřední skupiny mezi Karvinou a Olomouckou Sigmou. Všechny zápasy začnou v 17 hodin.
3: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
4: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
3: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
5: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
4: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
3: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
4: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
3: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
4: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
3: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
6: Radiožurnál 14:30 odpoledne. Zprávy a Kateřina Caussidisová.
7: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela a že byla její lebka oddělena od těla. Informoval o tom obhájce Vít obviněného Vít Pavko. Podle něj muže písemně slíbil, že se vyvaruje páchání trestné činnosti. Obviněný podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsala, že se dlouhodobě trápila bezmocí vůči těm, kteří trpí ve válce na Ukrajině. Ze své smrti vinila také systematické represe proti odpůrcům Putinova režimu. Lidskoprávní aktivistka zemřela ve věku 80 let. V pátek o její smrti informovala nezávislá média v exilu. Dříve smrt Litvinovové oznámily ruské státní agentury. Ty se ale nezmínily o jejím působení v oblasti lidských práv ani o obsahu dopisu na rozloučenou. V Ústí nad Labem je tento víkend zavřená silnice číslo 30 u Benešova mostu. Podle hlavního stavby vedoucího Pavla Kuděje potřebují na most namontovat poslední dva příčníky. Rekonstrukce mostu v Ústí nad Labem by měla být hotová do konce roku a Ústecký kraj bude stát 630 milionů korun.
3: Sport.
7: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovincům. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. Teď hrají Slováci proti Norům a je u toho František Kuna.
2: Slovensko vede nad Norskem 2-1, Norové bez brankáře a Slováci mají 22 sekund do konce zápasu a zdá se, že to zvládnou rána přes celé koziště, ale míjí branku a Slováci i tak směřují ke svému vítězství na turnaji. Ve druhé skupině v závěru utkání vede Rakousko nad Velkou Británií 5-2. Poslední sekundy tady od Slováků, kteří drží kotouč v útočném pásmu a Norsko porazí 2-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
7: Fotbalistky Slávie nastoupily proti Spartě v předposledním kole ligové sezóny. Derby vidí František Typovský.
1: 32. minuta, Slavia má převahu, ale gól zatím nedal ani jeden z týmů, proto platí stav 0-0 z Prahy. František Typovský, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 u Větrného Jeníkova i na trase Praha-Vary. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se vám za Jihlavou protáhne cesta o 5 až 10 minut v koloně ze 106. do omezení na 105. kilometru. Tam do zítřka opravují vozovku v levém pruhu. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se tvoří už jenom kratší fronta. Za nájezdem z Vídeňské z kilometru 194,5 do zúžení u D2 je to na 5 minut pro osobní auta. Na tahu 6 z Prahy na Karlovy Vary v Petrohradu staví most. O víkendu tam provoz řídí semafory kivadlově a pevné intervaly nejsou ideální. Směrem na Prahu je to bez delšího zdržení, za to směrem na Vary je kolona od Bílence kolem 20 minut. A ještě Praha, v Liberecké do centra se sune kolona od sjezdu na Prosek kolem 5 minut do víkendového omezení nad Bulovkou, jede se tam jenom levým pruhem. A kvůli cvičení protipovodňových opatření zůstává na Bubenském nábřeží z centra omezení mezi Vltavskou a Argentinskou kolona předtím přes Hlávku v most až na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Večera v noci bude na východě zataženo a čekejte dál trvalejší déšť, na západě až skoro jasno. V noci teploty klesnou na 5 stupňů až 0, na západě Čech naměříme v noci i kolem minus 2. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: Velké drama nabízí závěr zápasu hokejového mistrovství světa ve Friburgu mezi Slovenskem a Norskem a tak znovu vyrážíme na Radiožurnálu Sport za naším reportérem Františkem Kunou.
2: Slovensko porazilo Norsko 2-1. V závěru Slováci ještě měli šanci zvýšit své vedení gólem do prázdné branky. Puk do ní dopravili. Patrik Kok ze středního pásma přeloboval norské beky, ale to ve chvíli, kdy ještě jeho dva spoluhráči byli v útočném pásmu. Takže se pískal offside a nepřivedl tak třetí extraligový střelec po Kristianu Pospíšilovi a Marku Hrivíkovi z Brna, respektive Vítkovic. Kokův gól neplatí a Slováci nakonec i tak berou 3 body. Poráží Norsko 2-1. Hraje se ještě v Curychu utkání druhé skupiny, tam je ale o poznání jasněji. V závěru zápasu 4 minuty před koncem vede Rakousko nad Velkou Británií 5-2. Z českého pohledu to zásadní, dnes večer Československo v našem přímém přenosu. Začínáme studiem v 19 hodin, samotný zápas odstartuje ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál Sport ve 14 hodin a 38 minut. Hokejisté Slovenska tady vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Norskem 2-1 ve skupině ve Friburgu. V té druhé v Curychu Rakousko stále vede nad Velkou Británií 5-2 v 19. minutě třetí třetiny. Od 16.20 zápasy Itálie, Kanada a Maďarsko, Finsko. Od 20.20 pak druhé vystoupení českých hokejistů na mistrovství světa po výhře nad Dánskem. Utkání proti Slovinsku, které předstřelíme už od 19 hodin v našem speciálu, mimo jiné s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou, a ve stejný čas tedy souběžný zápas mezi domácím Švýcarskem a Lotyšskem. Všechno budeme na Radiožurnálu Sport sledovat, teď ale měníme sporty, jdeme na fotbal, a to ten ženský, protože v lize může Sparta po 5 letech získat mistrovský titul, a to po vítězství nebo remíze na stadionu Slávie. Je u toho reportér František Typovský.
1: Spartě zatím vychází v úzovkách ten remízový plán, protože je to 0-0, to všechno ve 39. minutě prvního poločasu. Teď pozor na míč za spartianskou obranu, spěchá za ním Kroupová, už je v pokutovém území, Kroupová padá, ale rozhodčí Antonín Bohata ukazuje, ne, vstávej, tohle faul nebude, ale vypadalo to trošičku pofidérně, aspoň odsud, tedy z komentátorské pozice, že tam možná ruce obránkyně Redkesové hrály trochu výraznější roli, ale sudí byl poměrně blízko, dokázal dosprintovat celý souboj, sledoval ho z několika metrů, takže ani z této příležitosti Slavia nedokázala skórovat. Hráčky sešívaného celku měly kolem 30. minuty období takového 5-6minutového výrazného tlaku, kdy sevřeli své soupeřky na vlastní polovině před brankou Nizozemky Alkemádové a dokázali si vytvořit i velké příležitosti. Tu asi nejvýraznější měla Šurnovská, která v osobním souboji zdolala krajanku Redkesovou. Tento slovenský duel vyhrála a pak v pádu na vzdálenější tyčce po centru zprava hlavičkovala, skočila rybičku, trefila balon hlavou, jenomže Alkemádová předvedla velmi dobrý zákrok. Následovala standardní situace, centr z levé strany, který letěl taky na vzdálenější tyčku. Tam byla úplně sama Kravčuková, jenomže se toho míče, který k ní propadl, zřejmě trochu zalekla, protože místo střely z nějakých 2-3 metrů do poloprázdné branky, tak si míč zkoušela ještě zpracovávat. A dopadlo to zle nedobře z jejího pohledu a jejich gólových ambicí. Následně se ještě Američanka Brídová dostala k individuálnímu průniku, zasekla si míč na střed a přímo z hranice penaltového, z bodu penaltového puntíku chtěla pálit tváří v tvář Alkemádové, jenomže jí skočila pod nohy jedna ze spartianských obránkyň a srazila ten míč na další standardní situaci, kterou pak slávistky taky nevyužily, ale je třeba říct, že i Sparta už měla jednu velmi výraznou příležitost. Tu si zhruba ve 20. minutě vypracovala Franny Černá, která předskočila obránkyni, pak pálila z hranice nebo zevnitř pokutového území svou slabší levou nohou a přestřelila branku, kterou hájí Viktorie Jílková. Takže i ve 41. minutě platí stav mezi Slaví a Spartou 0-0. Takové skóre, pokud by vydrželo až do závěrečného hvizdu, tak by přineslo Spartě mistrovský titul. Z Prahy František Typovský, Radiožurnál.
0: A za naším reportérem se ještě vrátíme na závěr prvního poločasu. 14 hodin 42 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám pěkné sobotní odpoledne.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrátí.

0: Radiožurnál Sport posloucháte ve 14 hodin a 45 minut. Po 41 letech by mohla ve skotské fotbalové lize mužů skončit nadvláda týmu z Glasgow, tedy Celticu a Rangers, pokud Hearts zvítězí na stadionu Celticu Glasgow, respektive získají alespoň bod, tak v posledním kole nadstavby budou moct oslavit mistrovský pohár. Zatím je to 1-1, 53. minuta. A v ženské české lize by zase po 4 letech mohla skončit nadvláda vládla pražské Slávie, na trůnu by jí mohla vystřídat Sparta, pokud tedy získá alespoň bod právě na stadionu městských rivalek. Víc řekne na závěr prvního poločasu reportér František Typovský.
1: Zhruba před 25 sekundami skončil první poločas. Rozhodčí Antonín Bohata nenastavoval vůbec nic. Ono taky neměl příliš důvod. Jedno krátké ošetřování spartianské fotbalistky po srážce v pokutovém území. To bylo všechno. Jinak se hraje zápas velmi svižný, který nabízí minimum různých přerušení. V tom je třeba pochválit, jak tedy sudího tohoto zápasu, ale taky hráčky obou celků, že se opravdu hraje s minimem faulů a i tak velmi důrazně. Skóre je nerozhodné 0-0, slávistky jsou herně určitě lepší než Spartianky a to i proto, že oni musí vyhrát tento zápas. To Spartě stačí k mistrovskému titulu remíza nebo samozřejmě i vítězství, ale teoreticky Sparta může i prohrát, pokud pak v závěrečném kole Fortuna ligy dokáže doma porazit Slovácko. Takže ta situace pro slávistky je opravdu hodně, hodně náročná. První příležitost úvodní půle si vytvořila Sparta, byla to Franny Černá, která pálila zevnitř pokutového území, trochu z levé strany levačkou Černá. Snažila se zamířit pod horní tyčku, ale přestřelila branku.

A brankářka pražské Sparty a proto platí i po prvním poločase nerozhodný stav 0-0. Takové skóre, pokud by vydrželo až do závěrečného hvizdu, tak by přineslo Spartě po 5 letech mistrovský titul. Druhý poločas začne tady na hřišti v Horních Michalupech zhruba za nějakých 13-14 minut. Z Prahy František Typovský, Radiožurnál.

0: Slovensko-Norsko 2-1, Rakousko-Velká Británie 5-2. To jsou zatím dva výsledky z dnešního druhého hracího dne hokejového mistrovství světa. Zhruba za hodinu a půl se rozehrají další dvě utkání. Kanada nastoupí proti Itálii v té skupině, kde jsou i Češi, tedy ve Friburgu, a Maďarsko bude hrát v Curychu s Finskem. Samozřejmě se těšíme na druhý zápas českých hokejistů na mistrovství světa, a to proti Slovincům od 20 hodin a 20 minut ve stejný čas v Curychu budou hrát domácí Švýcaři proti Lotyšům. A teď jedna hokejová vzpomínka na radiožurnálu Sport. Dvě stříbra a jedno zlato z velkých turnajů. To je vizitka československých hokejistů, na které po 50 letech v našem seriálu vzpomínáme. Rok 1976 byl veleúspěšný. Stříbra z olympijských her v Innsbrucku a kanadského poháru doplnilo zlato z mistrovství světa v polských Katovicích.
1: Ale bol tam atakovaný. Ešte máme príležitosť. Gól! Gól! Vyrovnané 3-3.
2: Tak to popisoval gól Československa proti Sovětskému svazu legendární rozhlasový komentátor Gabo Zelenaj. Přestože národní tým uhrál cenou remízu 3-3 a na vítězném šampionátu ani jednou neprohrál, tak byla na reportérově hlasu znát nervozita. Po roce 1968 a sovětské okupaci Československa totiž vládla v zemi komunistická cenzura. Nálada tak byla napjatá, což potvrdil ve vysílání Českého rozhlasu bývalý reprezentační útočník Bohuslav Šťastný.
3: Lidi nám samozřejmě, oni to nemohli křičet na hlas, ale tak někde stranou nám to samozřejmě, když prohráte s někým, kvůli nám to nevadil, ty Rusáky musíte porazit.
2: A Československo opravdu dokázalo Sověty porazit v základní skupině a pak s nimi neprohrát ve finálové skupině, což sesunulo Sovětský svaz na nepopulární druhé místo. Naopak Češi a Slováci slavili zisk zlatých medailí bez jediné porážky. Na mistrovství světa 1976 tehdy řádila útočná formace z Pardubic ve složení Martinec, Novák, Šťastný.

0: Já si myslím, že bylo velice výhodou, že jsme jeden druhýho uznávali. My jsme se třeba za tu celou naši kariéru jsme se nikdy v životě nepohádali.
1: Vzpomínal Bohuslav Šťastný, který na šampionátu v polských Katovicích zaznamenal 9 kanadských bodů. Nejproduktivnějším hráčem byl 20-bodový Vladimír Martinec a pozadu nezůstal ani s 16 kanadskými body Jiří Novák. Právě podle něj bylo klíčové, že se všichni tři útočníci svým herním stylem navzájem doplňovali.
2: Nikdo jsme nevěděl, proč, a ono to fungovalo už od začátku. Prostě každý jsme měli jiný naturel a v trojce útočně nemůžete mít 3 střelce, nemůžete mít 3 bránící hráče, ani 3 rozehrávače. A my jsme se prostě sešli tak, že nám každému vyholo něco jiného a prostě jsme se doplňovali. Ale důležité bylo, že jsme měli, si myslím, zpětně, když se na to dívám, tak jsme měli v sobě pokoru.
1: Vyprávěl před časem Jiří Novák a dodal další důležitý poznatek.
2: Hráli jsme nezištně, to znamená, že když řeknu příklad, Láďa Martinec se dostal sám před brankaře a někdo stál u druhý tyče líp postavený, tak prostě on to vždycky nahrál. My jsme nikdy nebyli, nikdo z nás egoist. A nehráli jsme na tričko. My jsme hráli jako tým v podstatě za celou kariéru, už jsem to někde říkal, že jsme se nikdy nepohádali, to až není normální, ale my jsme nikdy neměli žádný konflikt.
1: I díky skvělé chemii této pardubické útočné formace dosáhlo Československo na zisk zlata. Rok 1976 byl pro reprezentaci velmi úspěšný, odehrála 3 vrcholné akce a pokaždé se vracela s medailí. Na zlaté mistrovství světa a stříbrné olympijské hry s kanadským pohárem rád zavzpomínal i Vladimír Martinec.
3: Narodil se mě za Kyslým 76. Všechny 3 ty velké akce jsme zvládli velice dobře. Tam jsme udělali titul, tam jsme byli ve finále, na olympiádě jsme měli trošku smůlu, titul mistra světa v pohodě, kanadský pohár, taky výborný.
1: Rok 1976 se zkrátka vydařil nejen hokejově. V témže roce totiž vyhráli mistrovství Evropy v Bělehradě českoslovenští fotbalisti a svět tehdy ohromil Dloubáček Antonína Panenky. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál, 15 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. Izrael potvrdil smrt šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Ve fotbalové šancelize se můžou rozhodnout o sestupu ostravského Baníku. Kolona popojíždí na dálnici D1 z Brna na Prahu. Je to kvůli omezení za Jihlavou. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl. Uvedla to liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn za zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
2: Muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla to policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Obviněný z krádeže podle svého právníka Víta Pavka lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu. Izadína Hadáda označil za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Podle palestinských zdravotníků při izraelském útoku zemřelo nejméně také 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Minimálně 50 dalších úder zranil. Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Přístupná jsou vysílací studia v celé republice. Návštěvníci mají možnost vidět v akci moderátory, ale třeba i zákulisí zpravodajství. Do ostravského rozhlasu dorazila i paní Jarmila Uhlíková.
4: Já mám třeba naladěnou v pokoji dvojku, tam mám Radiožurnál a potom jak jdu, já vím, které pořady kdy začínají, tak si přeladím na Ostravu, na to a strašně dobře usínám při četbě na pokračování. Já nemusím mít prášky, nic.
5: Sport. Fotbalisté posledního Baníku Ostrava můžou sestoupit z nejvyšší domácí soutěže, budou hostit Zlín a potřebují, aby pražská Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích získala méně bodů než Baník. V předposledním kole nadstavbové skupiny o záchranu se ještě Slovácko utká s Mladou Boleslaví a ve finále části o umístění Karviná s Olomoucí. Všechny duely začnou v 17 hodin. Čeští hokejisté budou na mistrovství světa hrát od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Radiožurnál i Radiožurnál Sport duel nabídnou v přímém přenosu. Dnes už Slovensko zdolalo Norsko 2-1 a Velká Británie podlehla Rakousku 2-5. Fotbalistky Sparty si můžou zajistit zisk mistrovského titulu v nejvyšší soutěži. Jejich zápas na hřišti Slávistek sleduje František Typovský.
6: Slavia Sparta ve 48. minutě 0-0 z Prahy. František Typovský, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 před Jeníkovem a nehoda na D55 u Otrokovic. Na dálnici D1 z Brna na Prahu počítejte se zdržením za Jihlavou, kousek před sjezdem na Větrný Jeníkov do zítřka na 105. kilometru opravy v levém pruhu. V koloně předtím teď překáží porouchaný autobus vpravo ve stoupacím pruhu na kilometru 105,5, takže se ta fronta zase trochu natáhla. Dojíždí se na 107. kilometru, zdržení 10 až 15 minut. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se jede velmi pomalu. Od exitu 194 od připojení z Vídeňské do omezení u D2 je to pro osobní auta kolem 5 minut, pro kamiony na delší dobu. Na dálnici D55 z Veselí na Přerov u Otrokovic spozorněte za nájezdem od Zlína na kilometru 31 nabourala 3 auta, hasiči zabrali pravý pruh, brzdí se, zatím je to bez kolony. A na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary pořád dlouhé zdržení za koncem dálničního úseku za sjezdem na Žatec. Od Bílence se popojíždí až půl hodiny ke stavbě mostu v Petrohradu. Provoz tam řídí o víkendu semafory, Kyvadlově není to ideální, směrem opačně na Prahu je to prakticky bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru i polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty od 13 do 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a taky ve Slezsku jen kolem 10. Tolik zprávy.
8: 15 hodin a 5 minut, znovu posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám příjemné sobotní odpoledne. V Londýně se už za necelou hodinu rozehraje finále nejstarší klubové soutěže na světě, tedy FA Cupu. Chelsea bude hrát proti Manchesteru City a zdá se, že ani jeden z trenérů příliš nešetří své tradiční opory do závěru sezony v Premier League, takže na soupisce Manchesteru City v základní sestavě třeba norský útočník, kanonýr Erling Haaland nebo kapitán Bernardo Silva. Na straně londýnského týmu se vrací do sestavy třeba anglický reprezentant Reece James. Samozřejmě budeme taky sledovat na Radiožurnálu Sport to, kdo získá titul v FA Cupu. Manchester City se radoval naposledy v roce 2023. Chelsea čeká na tuto trofej už 8 roků.
1: Radiožurnál Sport
0: a Pavel Tilšar.

0: Tady je Radiožurnál Sport v 15 hodin na přesně 10 minut. Fotbalistky Sparty můžou získat po 5 letech ligový titul, pokud získají alespoň bod v derby na stadionu Slávie. O stručné informace prosíme reportéra Františka Typovského.
1: Spartianky udělali hodně důležitý krok k zisku mistrovského titulu, protože v 52. minutě vypálila z hranice 16. Levačkou Michaela Kýrová otřela svoji ránu o tyčku a Sparta tak na hřišti Slavie vede 1-0. Aktuálně se hraje 55. minuta. Z Prahy František Typovský, Radiožurnál.
0: České hokejisty čeká večer druhý zápas mistrovství světa. Po výhře 4-1 nad Dánskem se utkají s dalším papírově slabším soupeřem, tedy Slovinskem. V předzápasovém studiu, které začne na Radiožurnálu Sport po zprávách v 19 hodin, nebude chybět ani náš hokejový expert, olympijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka. S ním si ale teď krátce popovídáme už teď v 15 hodin a 11 minut. Tak Martine, pěknou sobotu.
2: Hezké odpoledne.
0: Usadili se v tobě ještě některé dojmy z té včerejší výhry 4-1 nad Dánskem. Jak na tebe působil výkon českých reprezentantů?
2: Musím říct, že to utkání jsme zvládli, nebo náš tým zvládnul naprosto přesvědčivě. Ta první třetina byla naprosto výstavní, když to řeknu, dvě branky, počet střel 12-1, jednu střelu jsme dovolili vlastně Dánům. Takže naprosto skvělá první třetina, ta druhá, tam bylo takové trošičku uvolnění, Dánové přidali, takže lehké vyrovnání té hry. Každopádně ve třetí třetině opět klasická dominance našeho týmu, celkově ten výkon našeho týmu jsem si byl výborný a pořád mluvím o tom týmu, takže teď opravdu se dá říct, že tohle to opravdu je týmové pojetí a myslím, že i Radim Rulík, trenér národního týmu, o tom mluví, že to včerejší utkání zvládli opravdu jako jeden velký tým.
0: Dá se předpokládat, že slovinští hokejisté sledovali ten český výkon na úvod světového šampionátu ve Švýcarsku, tak to si tak asi museli říkat Slovinci, když viděli tu první výbornou českou třetinu.
2: No, taky jsem se tomu trošku smál, říkal jsem si, jestli viděli první třetinu, jsem si říkal, mají se na co těšit. Určitě si to říkali asi oni, no bude to něco podobného jako v to včerejší utkání. Každopádně myslím si, že Slovinci se budou snažit hrát velmi do defenzívy, obraně. Každopádně si myslím, že to bude pro náš tým, to měl být slabší soupeř. Měli jsme opravdu ho opět přestřílet jednoznačně a plus dát minimálně takový 6, 7, 8 branek.
0: Říká Martin Procházka, náš hokejový expert, se kterým se bavíme zhruba 7 hodin před zápasem Československo na mistrovství světa. Po tom dopoledním rozpruslení realizační tým potvrdil, že Lukáš Dostál a Radko Gudas z Anaheimu se nepřipojí k reprezentaci na tomto mistrovství světa, protože vlastně ani jeden z nich neprošel zdravotní prohlídkou po konci Dax v playoff NHL. Jak velká rána pro národní tým to je, že zejména brankář Dostál tým posílí třeba s ohledem na to, jak skvěle chytal v Praze při tom zlatém domácím šampionátu?
2: Jednoznačně to je velká škoda. No. Já jsem trošku očekával, že možná projde tu kontrolu právě a Lukáš Dostál by byl velkým přínosem pro náš tým, i když máme samozřejmě brankáře, který jsou pro zkoušení, jak se vyzkoušení, ale Lukáš Dostál stále prostě je takový ten číslo jedna v NHL. No neprošel, takže nedá se nic dělat, musí se trenéři spoléhat na právě tu trojici. Zatím není Petr Kováč ani dopsaný, každopádně Dominik Pavlát, uvidíme, jestli dneska nastoupí nebo ne, nebo nastoupí opět Josef Kořenář.
0: Na českou soupisku dnes naopak přibyla jména obránce Jana Ščotky a útočníka Jana Mandáta, naopak tedy brankáři stále zůstávají jenom dva, i když můžou být tři, tak vysvětluješ si to třeba i tím, že stále ještě je nějaká naděje ze zámoří, napadá mě třeba Jakub Dobeš s Montrealem, byť teď jsou Canadiens jednu výhru od postupu do semifinále playoff NHL.
2: Je to možná tady ta poslední asi volba, na koho čekají právě trenéři. Ondra Pavelec určitě je ve spojení právě s Dobešem, takže je to jedna volba. Právě proto to ještě Petr Kováč není dopsaný. Každopádně jak Ščotka, tak Mandát už jsou dopsaný, takže je jasné, že by mohli nebo měli zasáhnout do té hry.
0: Martina Procházku znovu uslyšíte na Radiožurnálu Sport zhruba hodinu a 20 minut před začátkem dnešního druhého zápasu českých hokejistů na mistrovství světa proti Slovinsku. Po 19. hodině začne v našem vysílání předzápasové studio. Tak Martine, zatím pěknou sobotu a těšíme se po 7. večer.
2: Já také, naslyšenou.

0: Radiožurnál Sport, 15 hodin, skoro 17 minut. Přejeme vám pěknou sobotu 16. května, den, kdy fotbalistky Sparty můžou získat po 5 letech ligový titul. Potřebují získat alespoň bod v zápase předposledního kola nadstavbové části na stadionu Slávie. V Horních Měcholupech máme reportéra Františka Typovského.
1: A dalo by se říct, že o mistrovském titulu je už takřka hotovo. Samozřejmě hraje se teprve 62. minuta, takže slávistky ještě mají spoustu času na to, jak s vývojem tohoto utkání něco udělat, jenomže právě po hodině hry prohrávají už 0-2, protože dostali dva góly během 10 minut druhého poločasu. Nejprve v 52. minutě si navedla balon na svoji silnější levačku křídelnice Michaela Kýrová, která oproti prvnímu poločasu přesídla ze své pozice na pravé straně, kde utkání začala, na levou, kde ji znají třeba i fanoušci české reprezentace, kde je Michaela Kýrová jakožto levonohá fotbalistka silnější. Navedla si balon na hranici pokutového území, vypálila právě svou silnější levačkou. Byla to taková táhlá střela, která navíc neustále stoupala a byla umístěna velmi, velmi přesně, i když brankářka Jílková byla relativně dobře postavená, dobře zareagovala na tu ránu, tak ta zkrátka byla tak přesná, že se odrazila o tyč a skončila v síti. Velká radost Sparťanek, jak hráček, tak kotle fanoušků právě týmu, který jehož mužská složka sídlí na Letné. Slávistky své zápasy hrají v tréninkovém centru na Strahově. No a před chviličkou přišel druhý gól Sparty. Ještě než se k němu dostaneme, musíme zmínit ránu Kroupové, to je slávistka dotyče. Mohlo to být 1-1, ale prakticky z protiútoku přišel dlouhý nákop za slavistickou obranu. Tam byla Američanka Elizabeth Ospeková, která šla sama na brankářku Jílkovou a dokázala procedit ne úplně dobře umístěnou střelou míč do sítě mezi rukou, mezi pravou rukou a tělem brankářky Jílkové. Prošel ten míč do sítě mezi tři tyče, takže v 63. minutě Sparta vede na trávníku Slávie tady v Horních Měcholupech 2-0. Tento výsledek zajistí Spartě po 5 letech znovu mistrovský titul. I vlastně jakákoliv výhra i remíza by toto Spartě přinesla. To znamená, že aby Slavia ještě udržela svou šanci na zisk ligového prvenství a obhajovu titulu, tak musí v posledních zhruba 30 minutách hry dát 3 branky a žádnou neinkasovat. Teď musí brankářka Jílková rychle ze své branky, protože už tam uháněla znovu Michaela Kýrová, ale Jílková byla včas u míče jako první, stlumila ho ve svém náručí a tak dál platí, že Sparta vede na trávníku Slavia je v Horních Měcholupech 2-0 a míří za ziskem mistrovského titulu. Z Prahy František Typovský, Radiožurnál.
0: Ne tak často mluvíme na Radiožurnálu Sport o skotské fotbalové lize, ale dnes si Premiership pozornost určitě zaslouží, protože po 41 letech může skončit nadvláda týmu z Glasgow. Celtic Hearts 1-1, 87. minuta a právě tento výsledek, tedy alespoň jeden bod, zajistí Hearts titul v nejvyšší skotské soutěži. Přímo pro Hearts by to byl titul první od roku 1960. Posloucháte Radiožurnál Sport v 15 hodin a 20 minut. Dobré odpoledne.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v 15 hodin a 25 minut. Netradičně dnes odpoledne sledujeme na Radiožurnálu Sport taky skotskou fotbalovou ligu, kde může po 41 letech skončit nadvláda týmu z Glasgow. Ale aktuálně to tak nevypadá. Celticu se totiž podařilo otočit zápas o titul proti Hearts z 0-1 na 2-1. Hraje se třetí z 8 nastavených minut. Zatím hrdinou Celticu Japonec Maeda, který skóroval v hraniční situaci, ale rozhodčí tedy offsideovou pozici tohoto hráče Celticu Glasgow, Japonce Maedy, neodhalili. No jak to celé dopadne, se dozvíte na Radiožurnálu Sport po zprávách v 15:30 odpoledne.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 15 hodin 30 minut. Jsou tu zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela. Řekl to jeho obhájce Vít Pavko. Muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít. Hrozí mu až 8 let vězení. Soud dnes podezřelého neposlal do vazby, je stíhán na svobodě. Policie při bezpečnostní akci Jupiter v Praze zjistila skoro 150 přestupků. Informovala o tom na svém webu. Zároveň rozdala pokuty za 164 tisíce korun. Policisté vypátrali taky 14 lidí v celostátním pátrání, 7 řidičů pod vlivem alkoholu a 6 řidičů pod vlivem drog. Celní správa při kontrole jedné z pražských tržnic zabavila možné padělky a masné výrobky neznámého původu. Kvůli tradiční pouti v Podštejně v údolí Divoké Orlice na Rychnovsku posiluje Královéhradecký kraj na celý víkend autobusovou dopravu. Mimořádné linky jezdí mezi Rychnovem nad Kněžnou, Vamberkem a Podštejnem. Každoročně pouť navštíví několik tisíc lidí. Sport. Hokejovou reprezentaci čeká druhé utkání na světovém šampionátu. Po výhře nad Dánskem se utká od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou duel v přímém přenosu. Fotbalistky Slávie hostí v pražském derby Spartianky, kterým stačí bod k zisku ligového titulu. Je u toho reportér František Typovský.
2: V 76. minutě vede Sparta na trávníku Slávie 2-0 z Prahy. František Typovský, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D11 za Hradcem a nehoda na D55 u Otrokovic. Na dálnici D11 za Hradcem Králové ve směru na Prahu pozor za sjezdem na Nechanice do Břenice. Na 75. kilometru se dojíždí do stojící kolony. Na kilometru 73,5 byl po dřívější nehodě zabraný jenom odstavný pruh. Kvůli dokumentaci ale policie provoz dočasně úplně zastavila. Nemělo by to být nadlouho. Na dálnici D55 z Veselí nad Moravou na Přerov u Otrokovic se bouralo za nájezdem od Zlína na kilometru 31 dvě auta, zabraný pravý pruh zpomaluje se bez kolony, ale dočasně je zavřený nájezd ze silnice 49 směrem ze Zlína na D55 směr Přerov. Hasiči tam uklízejí vyteklé provozní kapaliny, musí se od Zlína do Otrokovic až z města od nadjezdu na dálnici. Na D1 z Brna na Prahu za Jihlavou počítejte s kolonou ze 107. kilometru, v ní na 105. a pultem stojí vpravo ve stoupacím pruhu porouchaný autobus a celé se to sune 10 až 15 minut do omezení na 105. kilometru. A ještě šestka z Prahy na Karlovy Vary, stále kolona před omezením v Petrohradu od Bílence kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty od 13 do 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport, 15 hodin 38 minut. Senzace ve skotské fotbalové lize se nakonec nekoná. Pátý titul v řadě berou hráči Celticu Glasgow, kteří v zápase o titul porazili nakonec Hearts 3-1, přitom Hearts stačilo k prvenství získat jeden jediný bod. Dál tak trvá nadvláda týmu z Glasgow v Premiership, a to už tedy 41. rokem. V české ženské fotbalové lize poslední 4 roky získaly vždy titul pro vítězky této soutěže hráčky Slávie. Dnes si ale strunu může po vzájemném derby sesadit Sparta. Jestli se tak stane, může říct z Horních Měcholup reportér František Typovský.
1: Vypadá to, že ano, protože se hraje 83. minuta a Sparta vede tady v Horních Měcholupech nad Slaví 2-0, což je výsledek, který by Spartě stačil k tomu, aby získala právě zlato. O ty branky se postarali během 9 minut Michaela Kýrová, ta nejprve vypálila z dálky levačkou a poté už riskující slavistické obraně utekla Američanka Ospeková, Elizabet Ospeková, která propálila vyběhnuvší brankářku Jílkovou. A to jsou tedy zatím všechny střelkyně tohoto zápasu. 84. minuta, Sparta vede na Slávy 2-0. Z Prahy František Typovský, Radiožurnál.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport. Začalo už taky poslední kolo nejvyšší německé fotbalové soutěže, tedy mužů. Mistrovský Bayern Mnichov hraje v 7. minutě s Kolínem nad Rýnem 0-0, stejně jako Brémy s Dortmundem v 9. minutě 0-0. To je výsledek, který platí prakticky na všech stadionech i v zápase Frankfurtu se Stuttgartem, Freiburgu s Lipskem, Leverkusenu s Hamburkem, Mönchengladbachu s Hoffenheimem i St. Pauli. S Wolfsburgem už padly 2 góly, a to v utkání mezi Heidenheimem a Mohučí. Hostující tým vede v 10. minutě 1-0, stejně jako Union Berlin nad Augsburgem. Taky se v hlavním městě Německa hraje 10. minuta.

0: Rolling Stones na radiožurnálu Sport v 15 hodin a 44 minut české juniorky ovládly na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě týmovou soutěž v olympijské disciplíně sportovní pistole. Viktorie Šindelářová, Anna Miřijovská a Klára Ticháčková při úspěšné obhajobě zlaté medaile vyrovnali evropský juniorský rekord 1729 bodů a zvítězili o 2 před Běloruskami, třetí skončili Rusky. Miřijovská se Šindlerovou se probojovali i do finále soutěže jednotlivkyň a obsadili v něm 6. a 7. místo. Fotbalistky Sparty můžou dnes po 5 letech získat ligový titul, pokud vybojují alespoň bod v pražském derby na stadionu Slávie. V Horních Měcholupech je reportér František Typovský.
1: A mistrovský titul je hodně blízko k tomu, aby se vrátil zpátky k fotbalistkám Sparty, protože ty v 89. minutě, teď už v 90. poslední řádné, vedou 2-0, když dokázali dát po změně stran dvě branky, nejprve v 52. minutě Kýrová, poté v 61. minutě Ospeková. Přitom v prvním poločase se mohlo skóre zlomit na jednu i na druhou stranu, když to vezmeme kolem a kolem, můžeme o tom mluvit teď, protože Sparta střídá. Snaží se ještě trenerský tým kolem kouče Michaela Steinera něco udělat se závěrem toho zápasu, respektive ho rozkouskovat, aby se Slavia třeba nedostala do nějakého závěrečného tlaku. První šanci tohoto zápasu měla Sparta, když Franny Černá předskočila obránkyni, pálila pak levačkou nad, pak přišla zhruba kolem 30. minuty. Teď ovšem pozor, je tady pád v pokutovém území, ale rozhodčí Antonín Bohata ukazuje vstávej jedné ze slávistek. Fanoušci se tady sice hodně zlobí, ale penalta se kopat nebude. Sudí tohoto zápasu byl opravdu hodně blízko celé situaci, zhruba nějaké 3-4 metry a okamžitě ukazoval hráčce, aby hodně rychle vstala. Zpátky k popisu tohoto zápasu, co se zatím stalo, tak kolem 30. minuty měla opravdu drtivý tlak Slavia, která potřebovala vyhrát k tomu, aby ještě prodloužila své naděje na zisk mistrovského titulu, a tu největší příležitost tam pak měla hlavičkující Šurnovská, která skočila rybičku na malém vápně, ale její střelu vytáhla Alkemádová, nizozemská brankářka pražské Sparty. Pak ještě zkoušela pálit Brídová z hruba z penaltového puntíku, ale tentokrát zasáhla slavistická obrana. No a pak už přišla ta zmiňovaná gólová situace z 52. minuty, kdy Michaela Kýrová dostala dost prostoru na levé straně, navedla si míč právě na svoji silnější levačku a vypálila táhlou ranou na bližší tyčku, ale byla to střela, která letěla hodně vysoko, navíc se ještě otřela i o brankovou konstrukci, od ní se odrazila do sítě, Sparta vedla, Slavia pak už musela začít riskovat, hrát trochu otevřeněji směrem dopředu, no a toho využila Američanka Ospeková, která dostala přihrávku mezi řady, šla trochu z pravé strany sama na gólmanku Jilkovou, ta proti ní sice vyběhla, ale Ospeková dokázala ten míč procedit mezi tělo a ruku slavistické brankářky, ten míč pomalu dohopsal za brankovou čáru, no a díky tomu tedy Sparta vede 2-0, už se hraje první ze dvou nastavených minut a opravdu Sparta je velmi, velmi blízko k tomu, aby po 5 letech znovu získala mistrovský titul, protože by musela inkasovat v závěru tohoto zápasu 3 branky, aby o to prvenství přišla, protože připomínám, i remíza by týmu kouče Steinera stačila. A právě teď je konec. Sudí Antonín Bohata ukončil tento zápas a mistrovský titul v ženské Fortuna lize se po 5 letech znovu Bohata ukončil tento zápas a mistrovský titul v ženské Fortuna lize se po 5 letech znovu stěhuje k fotbalistkám.

0: Sparta po 5 letech po vítězství v derby na Slavii 2-0. A taky extraliga házenkářek už míří do svého finále, a to doslova. Tým Házená Kynžvart se pokusí poprvé v klubové historii vybojovat český házenkářský titul. V úvodním finále národního play-off Interligy přivítá tým trenéra Petera Sabatky pražskou Slavii. V Chebské aréně se začne hrát v 19 hodin a 15 minut a s kynžvartskou golmankou Adélou Srpovou si před startem série hrané na 2 vítězství povídal reportér kolega Vladislav Janouškovec.
1: Oslavovali být házenkářky Lázní Kynžvart postup do finále, anebo to, že jejich soupeřkami se o hodinu později staly hráčky Slavie a ne Most?
2: Tak rozhodně jsme oslavovali víc to finále, protože to je opravdu neskutečné. A kdyby mi to někdo řekl před sezonou, tak bych mu opravdu nevěřila, protože jsme utrpěli nějaké ztráty, ale myslím si, že tým se neskutečně doplnil. A jsem fakt na holky pyšná za to, jak jsme makali. A fakt jsme si to urvali a vybojovali to finále. Vlastně krok za krokem celou sezonu jsme takhle pospolu, hlavně pospolu fakt jako jeden tým makali a neseme to ovoce. A o to hezčí je, že je právě naším soupeřem Slavie, která vlastně úplně stejně dřela, má vlastně taky omlazený tým, by se dalo říct, takže si myslím, že nás čeká velmi atraktivní finále.
1: Finále začínáte doma v Chebu. Bude to výhoda v té finálové sérii?
2: Já si myslím, že určitě naši fanoušci jsou skvělí a věřím, že si najdou právě cestu i ve středu do Lovosic. Předpokládám, že Slavia bude hrát domácí utkání v Lovosicích a věřím, že budeme mít v obou, případně ve všech 3 zápasech domácí atmosféru, protože fakt lepší fanoušky neznám.
1: Jste se radovali z toho jména finálových soupeřek, ale v loni se vám to proti Slavii úplně nevydařilo, to semifinále. Tam slavila postup do boje o zlato právě Slavia.
2: Tak samozřejmě vlastně za ty roky, co hrajeme Molku, tak už je to taky náš takový tradiční rival, takže si myslím, že o to hezčí to bude a bude tam mít tu šťávu a náboj toho pravého finále.
1: V čem je pro vás Slavia příjemnějším soupeřem než Most?
2: To těžko říct, ale dlouhou dobu jsme vlastně prolomovali kletbu Mostecký haly a celkově jméno Most mi přijde. Takže to je jeden důvod a z toho druhého hlediska jsem ráda, že se změnila jména finálových soupeřů.
1: Jak vy osobně se budete chystat na střelkyně pražské Slavie?
2: Úplně tradičně. Fakt, každý zápas je úplně stejný. Vlastně pro nás golmanky naprosto. Prostě uděláme si přípravu, poradíme se o tom a jdeme do zápasu. Budeme se snažit hlavně střelkyně dostat do hlavy.
1: Která ze střelkyn Slavie vás nejvíc osobně trápí z těch vzájemných zápasů? Je máte nakoukané a máte s nimi zkušenosti?
2: Mě pořád drží v hlavě 7 z minulého roku ze semifinále od Verči Holečkový, takže možná právě ona, ale je to taky moje velká kamarádka, takže je to spíš takový souboj na tom hřišti.
1: Lázní Kynžvart už nějaký ten rok patří do české špičky, ale stále vám chybí ten nejcennější kov, respektive to zlato, ten nejvyšší stupínek, tak co udělat pro to, aby ten rok 2026 přinesl i tuhle premiérovou zlatou radost?
2: Tak když už se změnily ty jména těch soupeřů, tak se může změnit opravdu i ten vítěz, takže musíme na tom hřišti prostě umřít jedna pro druhou a myslím si, že nás poženou jednak diváci a jednak my sami se musíme prostě natolik nakupnout a fakt tam žrat tu palubovku, žrat každý míč na to, aby jsme vlastně došli až na ten vrchol, ale k tomu bude ještě dlouhá a těžká cesta.
1: Říká golmanka Adéla Srpová z Chebu, Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

Slavný Paul McCartney taky zaspíval na radiožurnálu Sport v 15 hodin a 55 minut. V německé fotbalové Bundeslize se rozhoduje o tom, kdo jako poslední proklouzne ze čtvrtého místa do příštího ročníku Ligy mistrů. Jasno už mají mistrovský Bayern, druhý Dortmund a třetí Lipsko. Čtvrté místo bojují Stuttgart, Hoffenheim a Leverkusen. Nejblíže ke čtvrtému místu má Stuttgart, který vede ve Frankfurtu 1-0 ve 20. minutě. Naopak Mönchengladbach vede nad Hoffenheimem ve 26. minutě 2-0 a Leverkusen hraje s Hamburkem ve 26. minutě zatím 0-0.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, bude 16 hodin, máme pro vás další zprávy.
2: Radiožurnál je 16 hodin. Jsou tu zprávy.
3: Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Libanon a Izrael se dohodli na prodloužení příměří o další měsíc a půl. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa se Slovinskem. Po nehodě je uzavřený nájezd od Zlína na dálnici D55 u Otrokovic. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela.
4: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě je dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
3: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Pavko taky řekl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude trvat dalších 45 dnů. Ve Washingtonu se na tom dohodli zástupci obou znepřátelených zemí. Klid zbraní trvá už měsíc, není ale úplný. Na jihu Libanonu nadále svádí boje izraelští vojáci s ozbrojenci pro iránské organizace Hizbalah. Od začátku příměří v půlce dubna přišlo při přestřelkách a izraelských náletech o život 600 Libanonců.
5: Ve Washingtonu se k přímým jednáním poprvé sešli vojenští zástupci Libanonu a Izraele. Podle amerických diplomatů budou rozhovory pokračovat po dvou liniích, vojenské a politické. Jednání mají historický význam. Poprvé od vzniku Izraele v roce 1948 se obě strany baví napřímo o možnosti dospět k mírovému urovnání a vzájemnému uznání. Technicky jsou Libanon a Izrael celých 78 let ve válečném stavu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
3: Lidé dnes navštěvují budovy Českého rozhlasu ve všech regionech i na Pražských Vinohradech. Během neotevřených dveří si prohlížejí studia, setkávají se s moderátory a seznamují s prací redaktorů. Zjistit, jak vzniká vysílání Českobudějovického rozhlasu, přišla Alena Krejčí.
6: Těšila jsem se na to několik let a konečně se to podařilo. Taky se těším na besedu s panem Sasmanem. Platíme poplatky samozřejmě. Určitě je to důležité, aby byly ty vysílací studia a vůbec média samostatný a nezávislý na státu.
7: Sport. Národní tým se na hokejovém mistrovství světa utká od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Zápas odvysílají stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Ve fotbalové šancelize se může rozhodnout o sestupu ostravského Baníku. Slezané budou hostit Zlín a pro naději na udržení musí získat víc bodů než Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích. Před posledním kole nadstavbové skupiny o záchranu ještě nastoupí Slovácko proti Mladé Boleslavi a ve finále části o umístění Karviná proti Olomouci. Všechny souboje začnou v 17 hodin. Fotbalistky Sparty jsou po 5 letech mistryněmi nejvyšší ligy, na hřišti Slávistek zvítězili 2-0 a kolo před koncem soutěže mají jistotu titulu. A fotbalisté Hearts titul ve skotské lize nezískali a nepřerušili tak 41 let trvající dominanci týmů z Glasgow, tedy Celticu a Rangers. Mistrem je znovu Celtic, který v posledním kole vyhrál nad Hearts 3-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: kolona na D1 za Jihlavou a uzavřená silnice 27 u Blšan. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za Jihlavou čekejte kolonu ze 106. do omezení na 105. kilometru, teď je zdržení do 10 minut. D11 z Hradce Králové na Prahu za exitem 76 do Břenice už je na kilometru 73,5 volně průjezdná, zaměřování po nehodě skončilo, provoz obnovili, kolona se stačila už úplně rozjet. Na D55 u Otrokovic z Veselí směrem na Přerov uklízejí po nehodě na 31. kilometru je zabraný pravý pruh, jede se tam plynule, ale množství pohonných hmot vyteklo už v nájezdu na dálnici ze silnice 49 ve směru ze Zlína na Přerov. Nájezd je uzavřený a musí se přes město. Na tahu 35 z Turnova na Liberec pozor na kolonu na 29. kilometru u sjezdu na Jeřmanice. Za ním havaroval motorkář, narazil do svodidel, provoz byl chvíli úplně zastavený, teď se projíždí jedním pruhem. Na silnici 27 z Plzně na Žatec vážná nehoda osobního auta za Blšany, letí tam vrtulník, provoz bude každou chvíli zastavený. A na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary vzniká kolona asi na 20 minut před omezením v Petrohradu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy jinde jen ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a k večeru polojasno. Teploty většinou od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy.
1: 16 hodin, 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Necelá hodina zbývá do výkopu 4 zápasů fotbalové šancelize v šanceligy. 3 se budou hrát ve skupině o záchranu. Baník Ostrava, Zlín, Slovácko, Mladá Boleslav a Teplice, Dukla. A ve skupině o umístění o to 7. místo se rozehraje první zápas v úvozovkách finále mezi Karvinou a Olomouckou Sigmou. Fotbal ale nespí po Evropě, tak do té doby pro vás budeme mít spoustu aktuálních informací. Třeba tu, že Chelsea hraje ve finále FA Cupu proti Manchesteru City v 5. minutě zatím 0-0 a v německé Bundeslize se rozhoduje o tom, kdo na poslední chvíli projde do Ligy mistrů v příští sezóně. Hraje se poslední 34. kolo sezony a Patrik Schick neproměnil pokutový kop z Leverkusen v zápase proti Hamburku. Hraje se 36. minuta a je to 0-0 a Leverkusen je právě jedním z týmů, který si ještě může myslet na 4. místo. To teď ale v té průběžné tabulce drží Stuttgart, který vede na stadionu Frankfurtu 1-0 v 31. minutě. O 4. místo hraje taky Hoffenheim v základní sestavě s obráncem Vladimírem Coufalem, ale taky to vypadá zatím, že by neměl proklouznout do Ligy mistrů v příští sezóně tým, za který nastupují taky obránce hranáč a útočník Hložek, protože Hoffenheim prohrává ve 37. minutě v Mönchengladbachu 0-2.
0: Radiožurnál Sport
6: a Pavel Tilšar.

0: 16 hodin 9 minut, tady je Radiožurnál Sport. Jak jistě víte z našeho vysílání, ve Švýcarsku začalo mistrovství světa v ledním hokeji a Češi na úvod turnaje porazili ve večerním zápase Dánsko 4-1. Dnes se čeká svěřence Radima Rulíka od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport souboj se Slovinskem. V tom úplně prvním utkání skupiny ve Friburgu mohli vidět fanoušci největší hvězdu šampionátu. Za Kanadu při vítězství nad Švédskem 5-3 nastoupil legendární Sidney Crosby a přivítal ho na stadionu i zvuk, který z NHL tak úplně nezná. Byly to pro Švýcarsko typické kravské zvony.
1: Popravdě jsem tu den a půl a je to všechno hrozně rychlé. Už jsem tu ale byl a po Švýcarsku cestoval. Nádhera. Nádherná země, skvělí lidé. Myslím, že si takový turnaj zaslouží. Užívám si každé mistrovství světa, ať je kdekoliv. A tohle je další krásné místo, které znovu mohu navštívit.
2: Řekl Radiožurnálu Sport Sidney Crosby, který byl u výhry 5-3 nad Švédskem. Nejzkušenější hráč kanadského výběru letos nemá kapitánské C-čko. To nosí 19-letý McLean Celebrini, Crosbyho spoluhráč v útoku.
3: Je to zábava i na tom velkém kluzišti. Tím je hokej trochu jiný. Musíte se víc soustředit na orientaci na ledě. Každopádně je vždycky příjemné zahrát si s tím, kdo má na dresu číslo 87.
2: Kanaďané jsou od dětství zvyklí hrát na zámořských rozměrech kluziště. To evropské pro světový šampionát zažívá letos Crosby teprve po čtvrté v jeho bohaté kariéře. První odehrál jako 18-letý v Rize. Jako kapitán dovedl Kanadu ke zlatu v Praze v roce 2015. Loni byl ve Stockholmu a Herningu a teď musí zase přepnout na větší ledovou plochu ve Friburgu.
1: Jo, myslím, že je to něco, co bude třeba ještě trochu v mojí hře poupravit, ale to přijde s dalšími zápasy. Zkoušet se víc dostat blíž k brance. Není to ono, hrát po mantinelech, tam ani nemůžete být nebezpeční. Je nutné se dostat blíž, víc do středu kluziště.
2: Crosby a spol. Mají ještě skoro celou základní skupinu na to, aby se ve Friburgu na stadionu o rozměrech 60x30 metrů zorientovali. Jinými slovy, když je hokejista zvyklý ze zámoří vyjet od mantinelu a rovnou střílet, tady v Evropě je branka najednou jinde.
1: Od mantinelu je to prostě daleko. Musíte udělat ještě další krok, ale zase máte někdy sekundu navíc na rychlé rozhodování. Někdy je více času, jen je nutné to poznat a vyhodnotit.
2: Říká kanadský útočník Sidney Crosby. Na závěr základní skupiny se o jeho schopnostech přesvědčí i čeští hokejisté. Ti nastoupí večer ve 20:20 proti Slovinsku. Pár hodin poté, co si bude Kanada i s hvězdami Crosbym a Celebrinem plnit vítěznou povinnost v utkání s Itálií. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: Za necelých 10 minut začne v Curychu taky zápas Maďarska s Finskem. Ve večerním programu kromě utkání Česko-Slovinsko budou hrát taky domácí Švýcaři proti Lotyšům a Slováci už ve skupině ve Friburgu zdolali Norsko 2-1. Rakousko vyhrálo v Curychu nad Velkou Británií 5-2.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport, 16 hodin, 16 minut, tohle byly činasky. Ve slavném londýnském derby Wembley se rozhoduje o tom, kdo získá titul v nejstarší klubové soutěži na světě, tedy v FA Cupu. Chelsea Manchester City, to je dvojice finalistů, ale gól zatím nepadl, 16. minuta utkání. Teď navážeme tematicky fotbalem, ale budeme se bavit trochu na jinou notu. Asi nejlepší fotbalové akademie na světě mládežníkům nezajišťují to, že se z nich jednou stanou profesionálové. Existuje i průzkum ukazující, jak nízké procento fotbalistů se z mládežnických týmů dostane na nejvyšší úroveň i mezi muži. My o tom teď budeme mluvit v pravidelném sobotním povídání o propojení vědy a sportu. Ve studiu už vítám kolegu Kristiana Švedu. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak ještě jednou.
2: Pěkné odpoledne, Pavle.
0: Představ tady trochu blíž, prosím, tu zmíněnou studii.
2: Provedl v roce 2024 doktor Jason Moran z univerzity v anglickém Essexu. Tématu se věnoval na základě žádosti anglického Brentfordu, který chtěl, jako účastník Premier League, zlepšit svou práci s mládeží a víc pochopit, jak vlastně funguje. Ke svému pozorování si autor vybral akademie klubů ze španělského Madridu, tedy Realu a Atletika, a zajímal se o 200 hráčů, kteří systém obou klubů prošly mezi lety 2009 a 2011 a měli v té době mezi 13 a 18 lety věku. Morena zajímalo, kolik z těchto evidentně nadaných mladíků se v dalších 10 letech prosadilo v profesionálním fotbale.
0: A k jakému číslu tedy došel?
2: Ze zmíněných 200 fotbalistů se k profesionálnímu fotbalu dostalo pouze 12. 7 z nich si zahrálo přímo nejvyšší španělskou soutěž a dalších 5 druhou španělskou ligu. Někteří z těchto hráčů poté odešli hrát z nejvyšší soutěže do méně vyspělých fotbalových zemí. Ani jeden z budoucích profesionálů se přitom nenarodil v posledním čtvrtletí roku. Naopak, takřka polovina se narodila v prvním kvartále. Tam je ale podle autora výzkumu důvod zřejmý, když jsou chlapci dělení po ročnících, tak trenéři dávají přednost těm fyzicky vyspělejším, tedy těm skoro o rok starším než některým dalším spoluhráčům.
0: A co podle doktora Jasona Morena tedy výsledky jeho zkoumání znamenají?
2: Podle něj se akademie nemají snažit o to, aby procento hráčů mířících k profesionálům, aby se zvyšovalo. Zkrátka v dospělém fotbale je omezený počet míst a že při přechodu z mládeže dojde k výrazné selekci je nevyhnutelné. Vedení mládežnických akademií by se podle zmíněného doktora mělo s těmito čísly smířit a začít pracovat víc i pro těch zhruba 95% fotbalistů, kteří se na profesionální úroveň nedostanou. To znamená třeba opravdu důsledně je nutit plnit školní úlohy, aby se připravili i na jinou než fotbalovou kariéru. Do procesu růstu fotbalistů by se taky ještě víc měli zapojit psychologové, kteří mladé fotbalisty připraví na to, že profesionálně většina z nich hrát nikdy nebude.
0: Ani nejlepší fotbalové akademie na světě mládežníkům nezajišťují to, že se z nich stanou jednou profesionálové. Existuje i o tom průzkum a ten nám teď na Radiožurnálu Sport představil kolega Kristián Šveda. Díky moc.
2: Hezké odpoledne.

0: České hokejisty čeká druhý zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku po úvodní výhře nad Dánskem 4-1. Budou hrát od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Na Radiožurnálu Sport pro vás zase chystáme skoro hodinu a půl dlouhé speciální vysílání před úvodním buly. Jeho součástí bude i náš hokejový expert a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka. Přímo do Friburgu se spojíme taky s naším reportérem Petrem Kadeřábkem, který si bude povídat i s brankářem Petrem Kváčou, který zatím nebyl dopsaný na soupisku národního týmu pro světový šampionát. V prvních dvou zápasech dnešního programu Slovensko ve Friburgu porazilo Norsko 2-1 a Rakousko v Curychu vyhrálo nad Velkou Británií 5-2. Teď už se hrají další utkání a my míříme právě za Petrem Kadeřábkem do Friburgu na souboj silných Kanaďanů s papírově slabšími Italy.
1: Podobně to vypadá také v Curychu, také souboj Giganta s papírově opravdu nejslabším celkem té skupiny, protože tam nastoupili proti Maďarsku Finové, ale stejně jako tady ve Friburgu zatím gol nepadl. Souboj z Kanady s Itálií jsem viděl už 3 kanadské střely, ale brankář Padány dokázal čelit velmi dobře těm pokusům, zejména Whitecloud do varána od modré čáry z pravé strany letící ke vzdálenější tyči po zemi. Byla velmi prudká, Faraný příliš neviděl, ale poté reflexivně zasáhl svým pravým betonem. Teď další možnost pro Šajflího, který dnes nenastupuje ve útočné řadě s Crosbym a Celebrínem, ale když jsem viděl první dvě střídání právě Crosbyho se Celebrínem, tak ti by mi přišlo, že si dělají z Italů trošku dobrý den, baví se tím hokejem, mají dost prostoru, si zvykají na to hřiště, které má 30 na 60 metrů. Další útok teď Kanaďanů zastavil Bradley, samozřejmě to je také velmi kanadské jméno a on je také rodilý Kanaďan. Ono těch borců, kteří mají dvojí občanství v italském dresu, najdeme hned 13. Jeden je třeba také z Dominikánské republiky a to je Gerard Nitz. Najdeme tam také dva rodilé Němce, jednoho Američana, jednoho Švéda. Celkem tedy 13 borců, kteří mají dvojí občanství. Teď čelí stále náporu Kanady, ale zatím úspěšně. Znamená to tedy, že v páté minutě stále platí, že Kanada hraje s Itálií bez branek 0-0. Rychlý pohled ještě do Curychu, kde už se hraje 6. minuta a tam také Finové zatím marně dobývají maďarskou branku. I tam je stav bezbrankový 0-0. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport. I know it's

0: Radiožurnál je půl páté. Zprávy má Ondřej Látal.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela a že byla její lebka oddělena od těla. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž písemně slíbil, že se vyvaruje páchání trestné činnosti. Hrozí mu až 8 let vězení, stíhaný bude na svobodě. Ruský prezident Vladimir Putin navštíví Čínu. Se svým protějškem Xi Jinpingem by se měl podle Kremlu setkat příští úterý a středu. Jednat mají o vzájemných vztazích i o klíčových mezinárodních otázkách. V pátek z Pekingu odletěl prezident Spojených států Donald Trump, který Čínu navštívil po 9 letech. Ve Vrančicích na Příbramsku lidé odmítli stavbu větrné elektrárny v obci i v sousedních Myšlovicích, informovala o tom obec na svém webu. Referendum je platné a závazné, proti se vyslovilo přes 90% hlasujících. Turisté můžou ode dneška opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Sport. České hokejisty čeká druhý zápas na mistrovství světa. Po výhře nad Dánskem se utkají se Slovinskem. Duel odstartuje ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ve švýcarském Friburgu teď hraje Kanada s Itálií. Slovo má reportér Petr Kadeřábek.
2: 7,5 minuty marného dobývání v podání Kanady. Kanada stále hraje s Itálií bez branek 0-0. Stejně je na tom také zápas mezi Finskem a Maďarskem, který se hraje v Curychu. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D5 se zaplzní a nehoda na D55 u Otrokovic. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov zaplzní za sjezdem na Bory. Dejte pozor, na kilometru 86,5 je tam hlášená srnka, která uvízla před oplocením na straně k provozu. Na dálnici D55 u Otrokovic ve směru z Veselí na Přerov na 31. kilometru je po nehodě provoz stažený do levého pruhu, zpomaluje se bez kolony. Úplně uzavřený je nájezd na dálnici ze silnice 49 ze Zlína směr Přerov. Musí se přes město, přes Otrokovice a až od nadjezdu na dálnici. Na silnici 35 z Turnova na Liberec vzniká kolona u sjezdu 29 Jeřmanice. Asi kilometr za ním se po havárii motorky projíždí jenom pravým pruhem. Zdržení kolem 5 minut, krátí se to. Na silnici 6 Praha Karlovy Vary u stavby mostu v Petrohradu řídí provoz semafory Kyvadlově. Na Prahu je to bez výraznějšího zdržení, směrem na Vary ještě kolona asi na 10 minut. Silnice 27 z Plzně na Žatec, opatrně zablšany, po havárii osobního auta zasahují záchranáři, byl tam i vrtulník, provoz byl 20 minut zastavený, teď už se dá projet. A v Praze v Liberecké do centra nad Bulovkou do zítřka omezení, kolona od sjezdu na Prosek, zdržení teď kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy, jinde jenom ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. A teploty 13 až 18 stupňů. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport posloucháte v sobotu v 16 hodin a 30 minut, 7 minut pochopitelně. V našem vysílání sledujeme taky zahraniční fotbalové soutěže. V Anglii se rozhoduje o tom, kdo ovládne FA Cup. Chelsea Manchester City 36. minuta, zatím 0-0. V Německu se hraje poslední kolo této sezony Bundesligy. Už jistý mistr Bayern Mnichov vede po prvním poločase nad Kolínem nad Rýnem 3-1. Brémy hrají ve 49. minutě s Dortmundem 0-0. Frankfurt prohrává se Stuttgartem po prvním poločase 0-2. Freiburg vede ve 48. minutě nad Lipskem 3-1, 48. minuta taky v souboji Heidenheimu s Mohučí a hosté vedou 2-0. Leverkusen Hamburg 49. minuta 0-0, i protože český útočník za domácí Bayer Patrik Schick neproměnil penaltu. Mönchengladbach vede nad Hoffenheimem v 50. minutě 2-0. Navíc Hoffenheim má jednoho vyloučeného hráče. Není to Vladimír Coufal, který nastoupil v základní sestavě, reprezentační obránce pokračuje dál na rozdíl od Robina Hranáče a Adama Hloška, ti začali jen na střídačce. Sankt Pauli Wolfsburg 0-1, 50. minuta, to je zápas o to, kdo půjde do baráže a kdo přímo sestoupí. Wolfsburg aktuálně na tom 16. barážovém místě, naopak Sankt Pauli může sestoupit, pokud prohraje Union Berlin Augsburg 2-0 pro domácí 49. minuta. A teď na Radiožurnálu Sport znovu hokejové mistrovství světa, konkrétně dva zápasy odpoledního programu v Curychu, respektive ve Friburgu, kde je reportér Petr Kadeřábek a přímo sleduje zápas Kanady s Itálií.
1: Polovina 11. minuty, Kanaděné mají 33% úspěšnost střelby. Z prvních 4 ran sice nedokázali překonat brankáře Fadányho, ale následné dvě už skončily za zády italského golmana. Nejprve se prosadil Dylan Holloway, útočník St. Louis dostal přihrávku od Tavareze do jízdy na osu hřiště z levého kruhu. Tu zpracoval Kalhotama a kotouč, který dopadl na led, vyskočil do vzduchu, tak napálil ze vzduchu za bezmocného italského golmana. No a hned z další akce se dokázal prosadit spoluhráč Davida Pastrňáka, Fraser Minton, který dorazil kotouč, který před ním doputoval vlastně za záda už bezmocného italského golmana po střele Brauna. Ten puk tam poskakoval po brankovišti a fakt ho Minton prostě zametl do branky. Kanada tak tedy odskočila svému soupeři, vede 2-0, ale i předtím měli Italové opravdu velkou šanci na to, aby otevřeli skóre oni, jenže po střele Pietronira a dorážce Bradleyho se vyznamenal Talbot a tak tedy Kanada přestála tuhle jedinou šanci do sobotního průběhu. Z italské strany pak sama dvakrát udeřila a vede v polovině 11. minuty 2-0. To finské dobývání v Curychu zatím je marné, maďarské branky, a tak tam v 11. teď už ve 14. minutě, pardon, hrají Finové z Maďary bez branek 0-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

16 hodin 44 minuty, posloucháte Radiožurnál Sport. V sobotu 16. května v Anglii se hraje finále anglického fotbalového FA Cupu Chelsea Manchester City. 44. minuta právě začala v londýnském Wembley a zatím je to 0-0. Zhruba za 15 minut se bude naše vysílání soustředit na 4 zápasy nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Baník Ostrava, Zlín, Slovácko, Mladá Boleslav a Teplice, Dukla. To jsou 3 utkání ve skupině o záchranu a už po dnešku může být jisté, že Baník po 10 letech sestoupí z ligy, pokud Dukla v Teplicích získá stejný počet bodů jako Baník Ostrava proti Zlínu. A rozehraje se taky play-off o 7. místo úvodním zápasem mezi Karvinou a olomouckou Sigmou. Poslouchejte dál Radiožurnál Sport a o nic podstatného nepřijdete.

0: 16 hodin a přesně 50 minut na hodinách ve studiu Radiožurnálu Sport. To znamená, že už za necelých 10 minut začnou 4 zápasy fotbalové šance ligy a půjde v nich o hodně, minimálně ve skupině o záchranu. Fotbalisté Ostravy se v předposledním kole nadstavby právě v té zmiňované skupině pokusí vyhnout přímému sestupu z ligy, ale tu situaci nemají ve svých rukách. Proti Zlínu ostravští potřebují uhrát víc bodů než předposlední Dukla na stínu proti domácím Teplicím. Jdeme pro předzápasové informace za našimi reportéry. Začínáme právě na Vítkovickém stadionu, kde Baník přivítá Zlína. Na místě už je reportér Radiožurnálu Sport David Procházka.
1: Dneska odpoledne z Ostravy, no tak stadion je zaplněný hodně bídně, očekávám návštěvu tak kolem 5000 diváků, myslím si, že chladné počasí a možná až mrazivé výsledky Baníku Ostrava jsou toho příčinou, ale je v hledišti také hodně žlutých mikin GKS Katovice, což je partnerský klub Baníku Ostrava, který byl v 80. a 90. letech jeden z nejlepších v Polsku, ale také se pak dlouho trápil ve druhé lize, tak Poláci přijeli pozbudit Baník, doufejme, že se nic na stadionu nestane. Sestavám Baník Ostrava vrací do hry Ondřeje Krejčfalušiho, i když je na lavičce Ondřej Boula a ta zlobivá záda Ondřeje Krejčfalušiho možná jen projdou zkouškou a možná je Boula připravený jako Krejčfalušiho náhradník. Sestava Zlína až na potrestané a zraněné hráče také v kompletu. Teď bude hodně zajímavá pro posluchače sestava Teplic, protože to už bude reportér Tomáš Petr.
2: Tady v Teplicích se nebude dít to neštěstí pro Baník, o kterém se třeba mluvilo v posledních dnech, že by za domácí nastoupili dorostenci, protože putovali v mediální zóně takové zvěsti, že by domácí mohli dát šanci po té, co mají jistotu záchrany, i třeba mladším hráčům, aby se otrkali, ale nakonec nic takového se dít nebude. Zdenko Frťala sice udělal pár změn v sestavě, ale není tam žádné, řekněme, obří překvapení, že by nastoupilo 5, 6 nebo třeba celá 11 mladých hráčů. Pražská Dukla, která bojuje tedy na dálku s ostravským Baníkem o to, aby se vyhla přímému sestupu, tak nebude mít tu situaci zjednodušenou. V bráně domácích Trmal, před ním v poli Švanda, Bílek, Zlatohlávek, Kozák, Kodeš, Halinský, Lukáš Mareček, Večerka, Radosta a Daniel Mareček. Dukla bude mít v bráně Bačkovského, před ním v poli Hunal, Velaské, Smikuš, Mila, Tyžany, Žilbert, Čermák, Traoré, Purzitidis a Kozma. Pojďme také do Uherského Hradiště, kde Slovácko nastoupí proti Mladé Boleslavi a tenhle zápas bude sledovat David Nekvinda.
3: Toto je zápas dvou týmů, které už tak nějak vědí, na čem jsou. Slovácko bude po sezóně hrát určitě baráž proti některému z druholigových soupeřů, zatím čeká na to, kdo to bude. Mladá Boleslav, ta už je zachráněna. Oba týmy udělali, nebo oba trenéři udělali oproti minulým zápasům 5 změn v základní sestavě, akorát že ty pohnutky jsou trochu jiné. Slovácko minulé tady doma v úterý porazilo Baník Ostrava 2-1. Zajistilo si právě to, že nesestoupí z posledního místa. No a trenér Skuhravý pak mluvil o tom, že třeba nechá některé hráči odpočinout, takže dnes třeba velmi výjimečná situace. V sestavě základní Slovácka chybí Marek Havlík, naopak poprvé v základu nastupuje mladý Adrián Fiala, ten zatím hrál jenom jako střídající hráč. Na druhé straně Mladá Boleslav doma naopak prohrála s Duklou Praha. Trenér Majer po tom zápase byl hodně nespokojený, takže taky trochu protočil tu sestavu a dá se čekat, že by to mohl být docela atraktivní zápas, třeba jako minulý vzájemný duel těchto dvou týmů, který skončil v Uherském Hradišti 2-2, protože dnes to tedy nemusí být nějaký extra boj, jak jsem říkal, oba týmy mají to své jisté. Začne taky finále skupiny o umístění. V Karviné nastoupí Olomouc a u toho bude Lukáš Kaleta.
4: Zápas o 7. místo mezi Karvinou a Olomoucí začne za necelých 6 minut. Hraje se konkrétně o volné kolo ve druhém kole Molkapu.

0: volný los, takže lepší nasazení v domácím poháru, také o finanční prémii, no a vlastně o to konečné sedmé místo. Na minulé utkání nadstavby tady v Karviné dorazilo 1024 diváků, nejmenší návštěva této sezony, a dnes to nevypadá o moc lépe, když se tak rozlížím kolem sebe, typoval bych, že to bude velice podobné. Kousek ode mě sedí také Denis Samko a Pavel Kačor, to jsou dva fotbalisté Karviné, kteří dnes nezasáhnou do tohle utkání, protože mají karty. Na druhou stranu můžou pošetřit síly na středeční finále poháru, ve kterém Karviná změří síly s Jabloncem. Co se týče sestav v bráně domácích, Neumann, v obraně Chytrý, Milič, Kamara, Fleischmann, v záloze Traore, Křišťan, Fiala, Konde a Labík a v útoku Ezech, takže formace 4-5-1. Na hostující straně uvidíme v bráně Stopena, tři stopery, Lurvinka, Krále Silu, v záložní řadu Gali, Janošek, Barát, Hadaš, před nimi Krgič, Krivák a na hrotu Rusek. 3-4-2-1, takovou formaci vyslal do boje proti svému trenérskému protějšku Marku Jarolímovi Pavel Hapal. Za nepříliš bouřlivé atmosféry utkání začne za zhruba 5 minut. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
1: Děkujeme pro tuto chvíli našim reportérům. Samozřejmě všechny můžete poslouchat taky v přímých přenosech na webu iRozhlas.cz nebo na našem webu radiožurnalsport.cz. Teď hokej na Radiožurnálu Sport, protože se hrají další dva zápasy druhého hracího dne mistrovství světa ve Švýcarsku, konkrétně ve Friburgu. Ve skupině, kde jsou i Češi, ti budou hrát od 20:20 se Slovinskem, bojuje Kanada proti Itálii. Je u toho reportér Petr Kadeřábek.
2: Bojuje je možná silné slovo, protože Kanaďané úvodní 20-minutovku v souboji s papírově slabým soupeřem zvládla na výbornou, dala 3 góly na Holově a Mintna dokázal navázat také McLean Celebrini, který se trefil z pravého kruhu do horního růžku golmana Fadányho, ten tak 3x kapituloval, ale těch zákroků měl přeci jen celkem dost, protože on musel čelit dalším 13 střeleckým pokusům Kanaďanů a tak drží celkem, dejme tomu, příznivý výsledek, protože Kanaďané měli opravdu rozhodně více ze hry, byť Italové také zahrozili na konci třetiny, prokličkoval celou kanadskou obranou při přesilovce Italu Matt Bradley, ale na brankáře Talbota nevyzrál, byť pod Talbotem projel ten kotouč, ale nakonec neskončil v brance jen v rohu kluziště. I proto po první třetině platí, že Kanada vede nad Italy 3-0, to úvodní 20-minutovka v Curychu gol nepřinesla. Je to překvapení, protože tam hraje velikán a jeden z adeptů na možný zisk minimálně medaile, a to Finsko proti outsiderovi z Maďarska, a těch střel Finové za první třetinu rozhodně nevyslali tolik, protože na střely vyhráli sice první třetinu 8-6, ale na góly je to 0-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: S mikrofonem za sportem.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 17 hodin a necelá jedna minuta, to znamená, že už se teď budeme věnovat fotbalové šancelize na Radiožurnálu Sport a začínáme konkrétně na Teplických Stínadlech. Domácí Teplice dnes hostí pražskou Duklu v předposledním utkání skupiny o záchranu v šancelize. Na místě je reportér Tomáš Petr.
2: První minuta běží, zatím pražská Dukla hraje v Teplicích nerozhodně 0-0. Po tom úvodním nákopu hostů teď drží míč domácí, konkrétně to golman Trmal, který před hranicí vápna rozehrává směrem doleva, a Večerka dává míč až k lajně na Marečka, tedy Daniela Marečka. Po něm hrál ještě Radosta a ten byl faulovaný. Takže Teplice budou rozehrávat pár metrů před hranicí vápna. Po těch spekulacích, které se vyrojily v posledních dnech, že by domácí mohli poslat do hry dorostence, tak pohled na zápis o utkání tohle velmi rychle hodil do koše, protože Teplice sice udělali oproti minulému zápasu 3 změny, ale nejsou to změny, které by posílali do hry dorostence. Švanda, Zlatohlávek a Kodeš se dostali do základní sestavy. Teď pozor na standardní situaci, kterou rozehrával Daniel Mareček, ale ten centr byl příliš nízký a tak pro obranu Dukly nebylo problémem odvrátit balón, ale tam ještě Teplice zazmatkovali. Trmal byl hodně daleko z branky venku a poté, co si trošičku ukopl míč, tak musel jít do faulu. V souboji s Raimundem Mikušem vidí žlutou kartu. A teď tedy pomalu, ale jistě zase běží zpátky do své branky, zatímco Mikuš se tam sví stále ještě.
1: Říká reportér Tomáš Petr, kterého dál můžete poslouchat třeba v přímém přenosu na webu i rozhlas.cz. Měníme stadiony na Radiožurnálu Sport. Teď další zápas skupiny o záchranu, Slovácko Mladá Boleslav a reportér David Nekvinda. Sport.
3: Třetí minuta utkání, stav 0-0, teď vidíme první faul a na trávníku leží domácí kapitán Michal Trávník, snad to nebude nic vážného, Trávník by v baráži, která Slovácko už jistě čeká, určitě chyběl domácímu týmu. Trenér Roman Skuhravý mluvil už po úterním zápase s Baníkem Ostrava o tom, že trochu tu sestavu obmění, aby se někteří hráči odpočinuli před baráží. Trávník dnes tedy nechybí, naopak třeba Marek Havlík ano. Slovácko se chystá na rozehrávku, je to u středové půlící čáry, Defe pošle balon, zatím čekáme na nějakou výraznější šanci v tomto zápase. Jak jsem říkal, hraje se třetí minuta, takže jsme na úplném startu. Boleslavský Kabongo teď dobře zapracoval u půlící čáry, získal míč a chvíli to vypadalo, že před sebou má prostor, ale nakonec místo dopředu zamířil s tím balonem doprava, tam chtěl pokračovat v kombinaci, najít přihrávkou Lehkého, jenomže neporozuměli si tito dva hráči Mladé Boleslavy a balon šel do míst, kde nikdo nebyl, takže zase může hrát Slovácko. Kabongo ale zase skvěle napadá teď Ndefeho při rozehrávce. Kabongo tedy v úvodu zápasu hodně natěšený na tento duel a teď má tento hráč u levého rohového praporku, kde byl zastavený Kostelníkem čistě a míč míří do autu, takže bude vhazovat Mladá Boleslav z levé strany, konkrétně Hipš, který si zatím vybírá, komu pošle ten balon, vybral si Kozla a Kozel Hipšovi vrací, je to stále.
1: Ve fotbalové šancelize se může rozhodnout o sestupu ostravského Baníku, Slezané hostí Zlín a potřebují, aby pražská Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích získala méně bodů než Baník. Zápas Ostravanů se Zlínem vidí reportér David Procházka.
4: Začíná třetí minuta za stavu 0-0. Baníkovci začali náporem a fanoušci nepovolenou pyrotechnikou. Teď má slovo Tomáš Petr, zápas Teplice Dukla.
2: Teplice Dukla zatím ve čtvrté minutě utkání nerozhodně 0-0. Slovácko s tím Mladou Boleslav a toho David Nekvinda.
3: Čtvrtá minuta utkání Slovácko Mladá Boleslav 0-0. Začalo také finále skupiny o umístění Karviná hostí Olomouc, u toho je Lukáš Kaleta.
5: 0-0, takové je skóre ve čtvrté minutě. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
1: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Radiožurnál i Radiožurnál Sport duel nabídnou v přímém přenosu. Ve Švýcarsku teď hraje Kanada s Itálií, je u toho reportér Petr Kadeřábek.
6: Po první třetině vedou Kanaďané nad Italy 3-0 v souběžně hraném utkání v Curychu. Je zatím stav mezi Finskem a Maďarskem bezbrankový. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport v 17 hodin a skoro 5 minut. Poprvé teď v pořadu s mikrofonem za fotbalem nebo za sportem, protože sledujeme i hokejové mistrovství světa. Vyrážíme na zápas ostravského Baníku se Zlínem. Je u toho reportér David Procházka.
4: Kolář obránce Zlína zůstává ležet v pokutovém území za stavu 0-0 ve čtvrté minutě zápasu po standardní situaci Baníku. Baník začal ty první tři minuty velkým náporem. Hraje se kolem šestnáctky Zlína. Zlínští ještě nebyli na útočné polovině vůbec. Baník měl tři dlouhé auty Michala Friedricha a dva rohové kopy Srdžana Plavšiče, ale teď musel rozhodčí přerušit hru, protože po té poslední standardní situaci zůstal ležet Kolář na hrací ploše, ale už je na nohou. A tak je tu tady míč rozhodčího, který rozehrál Michal Friedrich a už kombinuje Bevené na pravé straně, stále na útočné polovině Baníku Ostrava. Plavšič teď narážel zpětnou přihrávku Mušakovi, ale ten se k míči nedostal, protože ta přihrávka byla krátká a Zlín může do protiútoku, ale opět míč možná neopustí útočnou polovinu Baníku. Ano, Siňavský se o to postaral, naznačil, že půjde zpátky s míčem na vlastní polovinu, ale pak se rozeběhl po levé straně. Polovina páté minuty zápasu mezi Baníkem a Zlínem v předposledním kole nadstavbové části šance ligy ve skupině o záchranu a teď nepřesnost Kričfalušiho. Bevene na míč na pravém křídle nedosáhl. Polovina páté minuty Baník Zlín 0-0.
1: Měníme stadiony na Radiožurnálu Sport, vydáváme se na teplická stínadla na zápas mezi domácími Teplicemi a pražskou Duklou za reportérem Tomášem Petrem.
2: Sedmá minuta utkání a zatím Teplice hrají s Duklou nerozhodně 0-0. Těch posledních pár desítek sekund nebo možná 3-4 minutky ten zápas byl hodně neurovnaný, bylo tam několik dlouhých nepřesných nákopů. Teď Tepličtí vhazují před střídačkou a konkrétně je to Matěj Radosta, který poslal dlouhý balón dopředu, ale tam se nepodařilo Teplickým udržet míč a také Dukla. Chtěl jsem říct, že ztrácí balón, ale byl tam nedovolný zákrok na milu a to těsně před půlící čarou, takže rozehrávat budou teď hráči, kteří přijeli sem na teplická stínadla z Prahy. Dukla má napravo Kozmu, kapitán tohoto pražského celku rozehrává na Hunala. Hunal ale bude muset jen zase nakopnout míč, protože už byl napadaný dlouhý nákop dopředu, který hledá Mikuše, ale Mikuše tam proti dvěma protihráčům a pro teplický dvojblok nebylo sebemenším problémem pohlídat ten balon tak, aby doskákal až za brankovou čáru a rozehrávat tedy bude Matouš Trmal, a to říkám v polovině 8. minuty za stavu Teplice Dukla nerozhodně 0-0.
1: Fotbalisté Manchester City a londýnské Chelsea hrají finále anglického FA Cupu ve 48. minutě, stále platí, že je to 0-0. V domácí šance lize se rozehrálo taky finále play-off o umístění v té prostřední skupině o sedmou pozici. Karviná v tom prvním duelu hostí olomouckou Sigmu na svém stadionu. Je u toho reportér Lukáš Kaleta.
5: Sedmé místo, Karviná Sigma Olomouc 0-0, takové je skóre, zatím žádná velká šance, akorát jsme slyšeli skandovat domácí ultras pokřik zrušte nadstavbu, protože evidentně nejsou spokojení s tím nábojem, který je to má, ale teď je tady možnost, Laky Jezek chvilinku byl sám za obranou, ovšem dostal krásný balon, ale nespracoval ho ideálně, aby mohl střílet ze druhého dotyku a tak proti němu vyběhl Tadeáš Stopena, míč ukořistil do svých rukavic. Tohle byla velká příležitost. Nevím, jestli by se neskoumal offside, ale z dobrý náběh, dobrý nákop Karviné za obranu, který překvapil všechny defenzivní hráče olomoucké Sigmy, ale v 8. minutě stále zůstává skóre 0-0 tohoto.
1: Říká reportér Lukáš Kaleta, kterého dál můžete poslouchat v přímém přenosu třeba na webu irozhlas.cz. Sledujeme v našem vysílání samozřejmě i další zahraniční evropské fotbalové soutěže. Třeba v německé Bundeslize se hraje poslední kolo této sezóny a hlavně se bojuje o čtvrté místo, které zajišťuje účast Lize mistrů v příští sezóně. Nejblíž k tomu má zatím Stuttgart, který v 71. minutě vede ve Frankfurtu 2-0. Leverkusen Hamburg 1-1, 81. minuta. Patrik Schick za domácí neproměnil v prvním poločase pokutový kop a tak Bayer ztrácí aktuálně na to čtvrté místo. 5 bodů a ve hře o čtvrtou pozici byl ještě Hoffenheim, ale už jí má hodně daleko, protože v 82. minutě prohrává v Mönchengladbachu 0-3. Navíc hraje o jednoho muže méně.
0: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: Vracíme se do domácí šance ligy na zápas skupiny o záchranu. Slovácko Mladá Boleslav a reportér David Nekvinda.
3: Desátá minuta utkání, stav 0-0 v Uherském Hradišti, zatím několik náznaků šancí, ale nějaké vyloženě nebezpečné zakončení jsme úplně neviděli. Každopádně zápas, ve kterém je zkrátka znát, že oba týmy mají své jisté a ten fotbal, mě musím říct, baví, hraje se nahoru dolů, žádná velká nervozita. Mladá Boleslav je zachráněná, Slovácko v každém případě čeká baráž. Teď se domácí chystají na vhazování z levé strany, je to na útočné polovině a úplně tam teď nemá Stojčevsky komu poslat míč. Nakonec takový vysoký oblouček na Blahuta, který dokázal zpracovat, a Slovácko se od té levé liney snaží dostat do pokutového území. Centrem se to podařilo před Juroškou.
1: Zápas mezi Slováckem a Mladou Boleslaví tedy nic neřeší, co se týká dalšího pokračování v šancelize. Naopak ostravský Baník, ten se snaží vyhnout přímému sestupu z nejvyšší domácí soutěže po 10 letech. Potřebuje k tomu získat víc bodů než Dukla v Teplicích. Ostrava dnes hostí na domácím stadionu Zlína. Na místě máme reportéra Davida Procházku.
4: Už začala 10. minuta a před malou chvílí se Baník Ostrava dostal do vedení. Po centru z pravé strany si Kopečný srazil míč do vlastní sítě. Tam byl Něk v souboji, na kterého mířil míč, a balon se odrazil od hrací plochy od země a pak bych řekl od holeně Kopečného a z falší se zakulatil za pravou tyč. No a brankář Bachůrek chviličku zaváhal a pak už se odrazil pozdě a je z toho vedení Baníku 1-0. Zlínští byli zatím jen snad jednou při jedné akci na útočné polovině, kdy dostal Kanu průnikovou přihrávku, ale Chalužo zakřižoval a od té doby se opět hraje před 16. Zlína. Teď se Zlínští ubránili, Dombil může znovu dopředu a znovu dlouhý balon na Kanu a Kanu by mohl být u míče dříve než brankář Jedlička. Ne, nebylo tomu tak. Jedlička odkopává na levou stranu na Siňavského, vysoký balon, Kopečný, který si dal vlastní gól, teď zasáhl znovu špatně a Baníkovci opět rychle odzbrojili Zlínské na své vlastní polovině.
1: V desáté minutě tedy Baník Ostrava vede nad Zlínem aktuálně 1-0, co zápas mezi Teplicemi a pražskou Duklou, ptáme se reportéra Tomáše Petra.
2: 13. minuta bude začínat, 12. končí, zatím Teplice Dukla nerozhodně 0-0. Před pár okamžiky tady byl ošetřovaný domácí golman Matouš Trmal, který mimochodem tak jako tak v posledním kole určitě nenastoupí, protože viděl dnes žlutou kartu a čeká ho tedy stopka. Zatím za toho nerozhodného stavu 0-0 čekáme na první zajímavější příležitost. Možná i teď veze teplický break. Po levé straně se snažili domácí dostat dopředu, ale Daniel Mareček následně nepřesným nákopem zhatil nějaké větší ofenzivní překvapení a zase Severočeši budou muset zakládat, řekněme, postupný útok od Halinského, který teď...
1: Na Stínadlech tedy gól zatím nepadl. V zápase Teplic s pražskou Duklou měníme stadiony a taky skupiny. V šancelize nadstavba v tom boji o 7. místo a teď už i finálový první zápas Karviná Olomouc a reportér Lukáš Kaleta.
5: Do dvojutkání vstupuje lépe Karviná, protože ve 13. minutě vede 1-0 nad olomouckou Sigmou. No, domácí potrestali ztrátu hostujícího Janoška, který přišel o balon na vlastní obrané polovině. Byl z toho útok 4-3, no a zakončili ho domácí výborně, protože přes Fialu se dostal balon před 16. na Labíka. Labík měl v náběhu nalevo Fleischmana, který dobře, svědomitě podpořil útok, natáhl na sebe obránce, tím vytvořil prostor pro Labíka, no a ten vystřelil placírkou pěkně k bližší tyčce, nechytatelná střela, technická, umístěná, zároveň dostatečně prudká. Takže Karviná udeřila ze své první příležitosti a vede nad olomouckou Sigmou 1-0.
1: Říká reportér Lukáš Kaleta, jeho můžete dál poslouchat v přímém přenosu třeba na webu irozhlas.cz. Teď zase skupina o záchranu v šancelize, Slovácko Mladá Boleslav a David Nekvinda.
3: Sport. 14. minuta utkání 0-0, před nějakou minutou a půl možná centroval domácí Fiala a trochu se zdálo nejen mě, ale některým fanouškům, že tam hostující Hybš zahrál rukou. Ještě od té doby nebyla přerušená hra, tak uvidíme, jestli tu situaci třeba zkoumají u videa a nebude se zahrávat pokutový kop. Teď jiná šance Slovácka, přízemní centr z levé strany, na zadní tyči nabíhal Kostelník, ale odehrál před ním Hybš tentokrát nohou, takže ta situace byla jasná a nic se řešit nemusí a vypadá to v 15. minutě za stavu 0-0, že ani ta předchozí situace ruka nebyla, protože hráči Slovácka teď jdou rozehrávat rohový kop, konkrétně Trávník nějak se nesrocují u rozhodčího Černého a ten nedává nějak najevo, že by něco řešil s kolegy u videa, takže stav 0-0 zůstává a to bez pokutového kopu. Teď ale tedy kop rohový, Trávník už posílá míč do předbrankového prostoru, kde se podařilo sice k hlavičce dostat jednomu z jeho spoluhráčů, byl to myslím Kostelník, který nakonec strknul balon, ale jenom vysoko do vzduchu, tam si pro něj doskočil gólman Vorel a v pohodě udržel balon brankář Mladé Boleslavy, který teď nakrátko přihrává Karafiátovi, ten dává
1: 0-0 tedy v zápase mezi Slováckem a Mladou Boleslaví, což je skupina o záchranu a v šancelize a ve stejné skupině bojuje o vyhnutí se přímému sestupu Ostravský Baník v utkání proti Zlínu a samozřejmě se musí spoléhat taky na to, že Dukla získá v Teplicích méně bodů než právě Ostravané proti Zlínu. Na podrobnosti k tomuto utkání mezi Baníkem a Zlínem se ptáme reportéra Davida Procházky.
4: 14. minuta zápasu, Baník Ostrava Zlín stále 1-0, ale už to mohlo být 2-0, protože Měnk proti útoku přihrál dobře samotnému Jurečkovi a ten sám proti brankáři Bachůrkovi zakončoval z hranice pokutové území placírkou po zemi k tyči. K tyči to bylo, ale bylo to z mějšku, takže trestuhodné zakončení, trestuhodně neproměněná šance Václava Jurečky, který jen ukázal, jak na jaře rychle přišel o formu po úvodních zápasech. Teď zahrávali zlínští standardní situaci kousek od pokutového území, ale vůbec si neporozuměli s tou rozehrávkou, takže tu akci ani nemá cenu komentovat. Baníkovci opět rychle získali balón a Krčmaluš je teď s Mušakem a se zapojí do kombinace se stopery. Jak Chaluš, tak Friedrich se teď vyvážejí dopředu. No a Pojezdný se otáčí na útočné polovině, vrací Mušakovi, který ty poslední zápasy hraje velmi dobře a řekl bych, že v těch posledních 3-4 zápasech v nadstavbě je nejlepším hráčem Baníku. Bevene teď ustál souboj u pravé strany a centruje do pokutového území. Bachůrek zasáhl a Mušak málem placírkou mohl zakončovat do odkryté branky, ale netrefil ideálně těsně vedle. Z takových 10 metrů levačkou, placírkou, takže v 16. minutě už to mohlo být klidně 3-0, ale Baníkovci zahodili druhou velkou šanci po gólu.
1: Takže vlastně 1-0 stále pro Ostravský Baník v zápase se Zlínem. Jak hrají Teplice s pražskou Duklou, to řekne reportér Tomáš Petr.
2: 17. minuta skončila, 18. začíná a zatím Teplice Dukla nerozhodně 0-0 v zápase, který ještě nenabídl nějakou nebezpečnější šanci, ať už na jedné nebo na druhé straně. Hraje se převážně okolo středové lajny, kdy buď dukelští a nebo tepličtí si přesouvají balón zleva doprava zase zpátky. Teď Pražané nakopli balón napravo ke Kozmovi, který měl co dělat, aby udržel míč na hrací ploše. Přihrávka zpátky na Hunala. Hunal otáčí z pravé strany na levou na Traoreho. Traore teď dloubil míč dopředu, hledal Milu, ale ten byl pokrytý. Halinský si tam splnil defenzivní úkoly a Kodeš teď zády k brance soupeře se snaží udržet balón, vypomůže si s Halinským. Halinského dlouhý nákop dopředu, tam si bude muset dát velký pozor Hunal a nakonec se přece jenom k tomu míči ještě tepličtí dostali. Byl to Kozák.
1: Gól ale na teplických stínadlech tedy zatím nepadl. 18. minuta Teplice Dukla 0-0 v zápase Slovácka, které už má jistou účast v baráži a Mladé Boleslavy, která už je zachráněná pro příští sezonu nejvyšší domácí soutěži. Se ale skóre měnilo, jak konkrétně, ptáme se Davida Nekvindy.
3: V 19. minutě domácí Slovácko prohrává s Mladou Boleslaví 0-1. Byla to rychlá akce hostujícího týmu, kdy domácí golman Heča nakopl balon ke půlící čáře, kde ale byli připraveni právě hráči Mladé Boleslavy a Lehký pak skvěle přihrál mezi obránce Slovácka, kde zůstal Josef Kolářík. Bylo to asi na hranici offsideu, ale už se hraje, takže i podle video rozhodčího vše v pořádku. No a Kolářík to udělal skvěle z hranice velkého vápna, se po zemi prudce trefil k levé tyči z pohledu střelce, od té tyče se balon odrazil do sítě. Pěkná trefa, i když tedy po zemi, takže to není tak efektní, jako když se rozvlní ta síť, ale Milan Heča tam zkrátka nemohl dosáhnout a tak 0-1 pro, nebo z pohledu Slovácka. A teď se navíc valí další mladoboleslavský útok do pokutového území a je to střela z levé strany, kterou posílal právě Lehký, tedy před okamžikem asistent, tentokrát se ale podařilo domácí obraně zablokovat tu ránu a tak stav zůstává 0-1 i ve 20. minutě zápasu. Balon.
1: České hokejisti dnes čeká druhý zápas na mistrovství světa od 20 hodin a 20 minut. Budou hrát ve Friburgu proti Slovincům po úvodním vítězství nad Dánskem 4-1. V tom programu druhého hracího dne už Slovensko porazilo Norsko 2-1 a Rakousko zvítězilo v Curychu nad Velkou Británií 5-2. Ve Friburgu teď hraje Kanada s Itálií a na místě je reportér Petr Kadeřábek.
6: V 25. minutě už je to 4-0, prosadil se znovu McLean Celebrini, který dal svůj druhý gol, stál pod pravým kruhem zády k brance backendem, ale vymetl horní růžek italské branky a tak zvýšil tedy kanadské vedení už na 4-gólové. Kanaděné se opravdu velmi baví hokejem, svědčím ten velký prostor v tom druhém zápase a tak tedy vedou nad Itali 4-0. Začali podat góly také v Curychu, protože tam souboj mezi Finskem a Maďarskem, to bylo po první třetině zbranek, ale hned ten vstup do druhé části vyšel výtečně Finům, když se prosadil nejprve Heinola a pak Puljujärvi, jenže dvougolový náskok snížil před malou chvíli také Baláš Sebok a tak Maďarsko prohrává zatím s Finskem přijatelným rozdílem 1-2. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Na Radiožurnálu Sport teď v 17 hodin a 21 minut znovu fotbalová šance liga, předposlední kolo. Ve skupině o záchranu zápas ostravského Baníku se Zlínem sleduje reportér David Procházka.
4: 20. minuta zápasu, Baník vede stále 1-0 po vlastním gólu Kopečného, ale už mohl přidat další dva góly, jak Jurečka, tak Mušak měli velkou šanci, no ale teď se možná zkoumá červená karta pro stopera Zlína Černína, protože zahrál rukou v souboji s Něngem, já jsem si to až tak nevšiml, ale rozhodčí Beneš ano, musela být ta ruka chtěná a Něng, pokud by se po těch odrazech mezi oběma hráči dostal s míčem za Černína, tak by mohl postupovat sám na branku, i když to bylo ještě v úctivé vzdálenosti, zhruba takových 25 metrů od pokutového území, ale s Něngovou rychlostí by se dostal sám do souboje s brankářem Bachůrkem a po krátkém zkoumání a udělení žluté karty stál u míče Mušak na rozehrávku této standardní situace, ale rozhodčí Beneš odběhl k monitoru, teď ukazuje a možná se bude měnit ten verdikt žluté na červenou. Vypadá to tak, žlutá karta je v rukou a už si volá Černína, tomu se nechce, takže Beneš bude muset přijít až k obránci Zlína a bude to červená karta. Tak je to tak. Takže chtěná ruka patrně a Zlín bude dohrávat v 10. 21. minuta, Baník Ostrava Zlín 1-0 a Černín ještě vysvětluje rozhodčímu, jak to bylo. Já pochopitelně těžko.
1: Fotbalisté Ostravy mají tedy dobře rozehraný zápas proti Zlínu, vedou 1-0 v 21. minutě a budou dohrávat proti oslabenému soupeři, ale jen vítězství Ostravanům v předposledním kole nadstavby ve skupině o záchranu, tedy přímý sestup do druhé ligy, nějakým způsobem nezmění, potřebuje k tomu taky souběžně hraný výsledek, tedy získat víc bodů než Dukla v Teplicích. Jak zatím vypadá utkání Teplických s Pražany, to řekne reportér Tomáš Petr.
2: Polovina 23. minuty, tedy čtvrtina duelu za námi a Teplice hrají s Duklou stále 0-0. Pořád také můžeme říci nebo říkat to, že se čeká na úvodní zajímavější příležitost nebo dokonce i střelu na bránu. Oba dva celky spíše tak jen posouvají míč a snaží se najít cestičku k jednomu nebo druhému vápnu. Takže zatím jen fanoušci tady vyčkávají a to říci, že oba kotle se tady shodly alespoň na něčem. Je tady nápis, jak v kotli Dukly, tak v kotli Teplic, tvrdíku skenuj své svědomí, ne naše obličeje. To je tedy vzkaz asi vzhledem k tomu, co následovalo od šéfa Slávě po derby pražských S. Předtím fanoušci Dukly také roztáhli choreo, ve kterém byl, nebo na kterém byl namalovaný mladý, malý fotbalista Dukly. A naopak před kotlem Teplic už od začátku zápasu je také vyvěšený transparent zrušte nadstavbu. Zkrátka tohle je zatím to zajímavější, než to, co se děje na hrací ploše.
1: Góly tedy nepadají v zápase Teplic s pražskou Duklou, co v utkání mezi Slováckem a Mladou Boleslaví. Davide Nekvindo.
3: Rychlej byl u míče Vorel. 24. minuta utkání, stav 0-1. Mladá Boleslav se dostala do vedení v 17. minutě, když se trefil Kolářík, ale teď mělo Slovácko dvě velmi slušné šance vyrovnat. Nejdřív to byl centr nebo takový přízemní míč Kostelníka z pravé strany na zadní tyč, kam skluzoval Blahut, ale ten balon skákal a ležícího Blahuta přeskočil a teď opravdu těsně předtím, než jste se připojili, tak Hybš to trochu přehnal s klidem při rozehrávce před vlastní šestnáctkou. O balon na okamžik přišel, ale bohužel pro domácího Tetoura se ten míč odrazil trochu moc daleko od jeho nohy a tak rychle vyběhl golman Vorel, skvěle přečetl tu situaci a byl u balonu dřív než Tetour, takže z toho zakončení nebylo. Ale je to zápas dvou týmů, které už mají své jisté, co se týče toho, co se bude dít po sezóně šance ligy, a musím říct, že je to utkání, které baví, hraje se nahoru dolů, žádný velký stres nevidíme na hrací ploše. A teď je to Mladá Boleslav, která po levé straně míří.
1: Ano, Slovácko to už má jistotu baráže o účast v příštím ligovém ročníku. Mladá Boleslav je zachráněná. Naopak Dukla Praha ještě stále neví, jestli bude hrát Nadstavbu nebo se stoupí z nejvyšší domácí soutěže. Samozřejmě ne Nadstavbu, ale baráž o udržení nejvyšší domácí soutěže. Dnes nastoupila Dukla Praha v Teplicích, kde je i reportér Tomáš Petr.
2: 26. minuta, před pár okamžiky se tady dukelští radovali, ale opravdu jen pár sekund po přihrávce za obranu. Gilbert šel sám proti Trmalovi, šel do koncovky, míč po té takové střele nebo možná lehkém dloubáčku se od Trmala odrazil do Gilberta a následně za teplického golmana, takže Gilbert pak už uklízel míč do prázdné branky, jenže podle sudího Berky se ten míč odrazil od ruky fotbalisty Dukly, takže tahle branka v tuhle chvíli neplatí, ale ještě to všechno zkoumá video, u kterého sedí Tomáš Kocourek a také Pavel Ochotnický. Sudí Berka tam vyčkává u míče na hranici malého pokutového území a teď potvrzuje ten svůj verdikt, tedy znovu si zaklepal jednou rukou o tu druhou a ukazuje tak hráčům Dukly, že tam opravdu bylo hraní rukou a že ten gól neměl platit, takže správný verdikt sudího Berky i podle videa. Pokračujeme dál za stavu 0-0 mezi Teplicemi a Duklou a to říkám.
1: Což je výsledek, který by samozřejmě hrál do karet ostravskému Baníku, který potřebuje získat víc bodů v zápase se Zlínem než Dukla v Teplicích, aby o tom, kdo přímo sestoupí z šance ligy do druhé nejvyšší domácí soutěže, rozhodlo až poslední kolo. V zápase, ve kterém se nehraje prakticky o nic, co do závěrečného pořadí v tabulce, ale góly padají a tak se znovu vracíme do Uherského Hradiště na utkání mezi Slováckem a Mladou Boleslaví za reportérem Davidem Nekvindou.
3: 27. minuta utkání, Josef Kolářík přidává druhý gól v tomto zápase, 19-letý hráč Mladé Boleslavy, znamená to tedy, že hosté vedou 2-0. Kolářík dostal dlouhý míč až z vlastní obrané poloviny, ten balon mířil těsně před pokutové území, Kolářík ho dokázal zpracovat, zbavil se protihráče Kostelníka, z levé strany tedy běžel na golmana Heču a překonal ho obstřelem na zadní tyč, dvě mazácká zakončení od tohoto mladíka, který hraje na levé straně Mladoboleslavy útoku, ale tentokrát, zatímco minule tu situaci video nějak dlouho neskoumalo, taky trošku zaváněla offsidem, tak tentokrát rozhodčí Dominik Starý ukazuje fotbalistům Slovácka, ať s rozehrávkou nespěchají, ale teď už potvrzuje, že gól platí, takže Josef Kolářík skutečně dává čtvrtý a pátý gól v sezóně a Mladá Boleslav teď už ve 28. minutě vede v Uherském Hradišti 2-0.
1: Slovácko. Fotbalisté Stuttgartu míří za čtvrtým místem v německé Bundeslize a tedy k účasti v Lize mistrů v příštím ročníku, protože stále vedou ve Frankfurtu teď v 90. minutě 2-1. Naopak Hoffenheim se nedočkal účasti v té nejprestižnější evropské klubové soutěži, když prohrál v Mönchengladbachu s domácí Borussií 0-4. V základní sestavě hostů u toho byl i Vladimír Coufal. Co se týká dalších českých reprezentantů, tak Robin Hranáč ani Adam Hložek do utkání nezasáhli. Patrik Schick neproměnil pokutový kop v utkání posledního kola německé nejvyšší soutěže. Leverkusen tak remizoval s Hamburkem 1-1 a s tímto ročníkem se Leverkusen loučí šestým místem. Takže čeští reprezentanti Hranáč, Hložek a Coufal s Hoffenheimem a Schick s Leverkusenem budou hrát v příštím ročníku Evropskou ligu.
0: Radiožurnál Sport.
1: Ve fotbalové šancelize se hraje o to, kdo sestoupí a koho čeká baráž. Ostravský Baník byl na tom před předposledním kolem nadstavbové skupiny o záchranu nejhůř. Dnes Baník hostí Zlín. Je u toho reportér David Procházka.
4: Stále 1-0 pro Baník Ostrava ve 28. minutě, ale Baník opět pokračuje v tom náporu. Rozehrává Mušak z levé strany rohový kop. Chaloš pustil za sebe, ale zlínská obrana si poradila. Ta hra je už bez vyloučeného Černína po ruce. Zhruba takových 35-40 od zlínské branky, kdy zastavil průnik Měnga. No a Pavšič centruje opět do pokutového území ze hry. Friedrich vyhrál hlavičkový souboj. Měnga se do souboje s Bachůrkem. Bylo to čisté, rozhodčí nechal pokračovat ve hře, ale teď se píská. Nevím, co se teď píská, protože ten zákrok na Bachůrka už vypadal podezřele, ale rozhodčí Jan Bereš překvapivě pro mě nechal pokračovat ve hře, ale pak se míč odrazil na hranici pokutového území a pak se to možná rozhodčí Beneš rozmyslel. 29. minuta utkání. Baník Ostrava Zlín 1-0 a hraje se prakticky celý poločas kolem pokutového území Zlína. Ten navíc, jak jsem říkal, přišel o obránce Černína, který dostal červenou kartu. Brankář Bachůrek už vykopává od vlastní
1: branky. Ostrava 1 Zlín 0, 29. minuta. Ostravané tedy vedou v předposledním kole nadstavbové skupiny o záchranu. Jak vypadá utkání mezi Teplicemi a Duklou, to nejlíp může za Radiožurnál Sport posoudit reportér Tomáš Petr.
2: 31. minuta utkání, Teplice Dukla stále nerozhodně 0-0, přestože hosté už jednou dostali míč do branky, ale tomu gólu předcházela ruka Gilberta, takže pokračovalo se dále za bezbrankového stavu, který platí i teď. Dukelští si teď vyměňují míč v těch zadních řadách. Traore drží balón, proti němu pomalu vystupuje Kozák a Traore tak vrací zpátky ke gólmanovi. Bačkovský je dobrých 10 metrů mimo vápno. Nákop doleva na Purzitirise, poměrně těžký balón na zpracování, ale Purzitiris si poradil, po něm hraje Gilbert. Gilbert vrací zpátky na Traoreho a Traore, ten zase nemá moc úplně varianty, jak konstruktivně rozehrát. Zbíhá si tam
1: stále 0-0 mezi Teplicemi a Duklou ve skupině o záchranu. Rozehrálo se taky finále ve skupině o 7. místo mezi Karvinou a Olomoucí. A to sleduje reportér Lukáš Kaleta.
5: Půl hodina je za námi, Karviná vede nad Olomouckou Sigmou 1-0 zásluhou Labíka, který výborně vyřešil domácí break. Ještě předtím měli obrovskou možnost hosté, to hlavičkoval zcela sám na pětce Grgič, ale přestřelil branku, netrefil se vůbec přesně, takže to bylo takové to otřepané nedáš dostaneš, protože o chvíli poté udeřili domácí. Zaujalo mě lépe řečeno i dění v obou kotlích, jak domácím, tak hostujícím, protože vytáhli fanoušci úplně stejné transparenty, na kterých stojí tvrdíku, skenuj své svědomí, ne naše obličeje. To je jasná reakce, nesouhlasná reakce s tím, že by se mělo chystat jakési skenování tváří a vlastně vůči tomu...
1: 1-0 stále vede Karviná nad Olomoucí v úvodním zápase skupiny o 7. místo, je to tedy už ta finálová část této skupiny. Teď zase skupina o záchranu ve vysílání Radiožurnálu Sport ve fotbalu Šancelize, zápas Slovácka a Mladé Boleslavy vidí reportér David Nekvinda.
3: 33. minuta 0-2 z pohledu domácího Slovácka. Oba góly dal hostující Josef Kolářík, oba po krásných přihrávkách. Jako první mu přihrával lehký, v druhém případě to byl pas přes půl hřiště od Karafiáta a tak tedy pak dvě přesná zakončení a stav 0-2 z pohledu domácího týmu, který měl taky své šance, ale zatím nemá svého Kolaříka, tedy nemá žádného přesného střelce. Teď Slovácko znovu na útočné polovině, Trávník má balon na středu hřiště a už ho posílá do pokutového území, chtěl najít u pravé tyčky Kostelníka, ale nebylo to dostatečně přesné, Kostelník nestihl balon na hrací ploše ve 34. minutě. Tedy bude rozehrávat brankář Mladé Boleslavy. Vorel nemusí s tím spěchat, jeho tým vede 2-0, zároveň ani nemusí nějak extra natahovat ten zápas, protože nebo rozehrávku. Mladá Boleslav určitě dnes chce hrát, je to na ní vidět i po té domácí prohře s Duklou Praha. Chtějí dnes svěřenci trenéra Majera ukázat ten fotbal, který je v sezóně zdobil, tedy technický a někdy hodně riskují, jako třeba teď u vlastního pokutového území přihrávka Vorla, kterou málem.
1: Pěkné sobotní odpoledne přejeme taky poslu. posluchačům Radiožurnálu. Fotbalisté Ostravy se v předposledním kole nadstavby ve skupině o záchranu snaží vyhnout přímému sestupu z šance ligy. Proti Zlínu potřebují uhrát víc bodů než předposlední Dukla v Teplicích. Stav a čas zápasu Baníku se Zlínem přidá reportér David Procházka.
4: 33. minuta, Baník Ostrava Zlín 1-0, hosté hrají v desíti. Tomáš Petr sleduje zápas Teplice Dukla.
2: 35. minuta začíná a Teplice hrají s Duklou zatím nerozhodně 0-0. Utkání Slovácko Mladá Boleslav a David Nekvinda.
3: Slovácko Mladá Boleslav ve 35. minutě 0-2. Hraje se také finále skupiny o umístění. Karviná hostí Olomouc a u toho je Lukáš Kaleta.
5: Ve 34. minutě Karviná vede nad Olomoucí 1-0. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
1: A ještě hokejové mistrovství světa. Češi budou hrát ve Friburgu v našem přímém přenosu od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Ve stejný čas začne taky v Curychu zápas domácích Švýcarů s Lotyšskem. Slovensko zdolalo Norsko 2-1 a Rakousko Velkou Británii 5-2. Souboj Kanady s Itálií sleduje reportér Petr Kadeřábek.
6: 33. minuta a Kanada vede nad Itálií 4-0. Před malou chvílí v Curychu dali Finové třetí gol a vedou nad Maďarskem 3-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Na Radiožurnálu Sport pokračuje dál pořad s mikrofonem za sportem. Posluchačům Radiožurnálu přejeme zatím pěkné sobotní odpoledne.
0: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Fotbalisté Manchesteru City vedou ve finále FA Cupu nad Chelsea 1-0. Gól dal křídelník týmu Pepa Guardioli Semenyo. Hraje se 76. minuta ve Wembley. Teď dál na Radiožurnálu Sport zase za fotbalovou šanceligou. Skupina o záchranu a předposlední kolo. Utkání Baník Ostrava Zlín a reportér David Procházka.
4: Právě začala 35. minuta. Baník Ostrava Zlín stál 1-0 po gólu v 9. minutě, kdy si centr Beveného srazil do vlastní branky. Obránce Zlína Kopečný, pak měl Baník další dvě, tři velké šance, ale neproměnil a byl vyloučen také Černín za ruku na vlastní obrané polovině, kdy už Něnk, domácí útočník, mířil do protiútoku nebo do samostatného úniku na brankářem Bachůrka, takže z toho byla červená karta, takže vše hraje v dnešním utkání pro Baník, který ještě se musí ohlížet samozřejmě do Teplic. Ale teď se Zlínští přeci jen po dlouhé době dostali na útočnou polovinu až k brankové čáře z pravé strany, ale po průniku Koupka z toho bude jen odkop, vypadá to od baníkovské branky, ne, tak hlavní rozhodčí to vypadá, že změnil verdikt svého bratra, tedy Adama Beneše. Jan Beneš přichází k rohovému praporku a Zlín bude patrně, ne, tak rohový praporek zůstane osamocen, bude to standardní situace, tak Jan Beneš tam viděl faul, přestože jeho bratr Adam signalizoval odkop od baníkovské branky.
1: Pojďme si na Radiožurnálu Sport znovu připomenout tu sestupovou matematiku v předposledním kole nadstavbové části šance ligy ve skupině o záchranu. Pokud Dukla získá buď stejně bodů v Teplicích nebo víc bodů v Teplicích než Ostrava doma proti Zlínu, tak se vyhne přímému sestupu z nejvyšší domácí soutěže. Naopak po 10 letech to bude znamenat, že Baník padá do druhé ligy. Jak vypadá utkání na stínadlech mezi domácími Teplicemi a pražskou Duklou, to řekne reportér Tomáš Petr.
2: 38. minuta začíná, Teplice Dukla nerozhodně 0-0. Pražané teď budou rozehrávat rohový kop. Mikuš je připravený u pravého praporku, zvižená levá ruka, centr na bližší tyč, ale ten balón nenabral ani potřebnou výšku, mířil někam ke kolenům teplického Obílka, který tam strážil tu bližší tyč, a tak Severočiši se dokázali ubránit. Rychlý nákop zase zpátky od Bačkovského, tam se tlačí Gilbert za obranu, ale nepohlídal si offsideovou linii, takže praporek letěl nahoru, také hvist hlavního arbitra Aberky přerušuje hru a teplický golman Trmal bude rozehrávat před vlastním pokutovým územím. 38. minuta končí, Teplice zatím hrají s pražskou Duklou nerozhodně 0-0, teď Severočeši budou útočit z pravé strany. Drobný zdravotní problém u Halinského, který přihrál zpátky Trmalovi a chytl se tam za pravý kotník, nebo možná za achilovky, těžko říci. Každopádně pokračuje ve hře, teď byl i zapojený znovu do kombinace. Gólman Trmal si ho vybral, mezitím už balón nalevo u Radosty. Radosta před vlastním trenérem Frťalou, teď přihrává dopředu mezi Kozáka a mezi Daniela Marečka.
1: V zápase Teplic s Pražskou Duklou tedy gól zatím nepadl, což se nedá říct o utkání mezi Slováckem a Mladou Boleslaví, tedy o tom posledním ve skupině o záchranu šance ligy. Jdeme za Davidem Nekvindou.
3: Sport. 39. minuta utkání, Mladá Boleslav vede na hřišti Slovácka 2-0 v 17. minutě a 27. se trefil Josef Kolářík, takže si připsal dva góly. Slovácko zatím své šance nevyužívá, taky nějaké mělo. Teď sice domácí byli s míčem na útočné polovině, ale balon, který měl mířit do pokutového území, sice tam mířil, ale jenom přímo k brankáři hostujícího týmu Vorlovi. Začalo tady docela hustě pršet v Uherském Hradišti, uvidíme, jak se to promítne ve zbytku zápasu. Teď špatná rozehrávka Mladé Boleslavy, Fiala střílí a nedává gól. To byl mizerný pas od Karafiata, který chtěl přihrát Hipšovi do levé strany uvnitř pokutového území. Asi si nevšiml, že tam stojí Fiala. Fiala se dostal k míči, z pravé strany se snažil trefit k zadní tyči, třeba podobně jako při druhém gólu právě Kolářík, byl to vlastně podobný střelecký pokus, ale zatímco Koláříkovi to sedlo přesně, tak Fiala netrefil bránu při svém debitu v základní sestavě v první lize a stav tak zůstává 0-2. Ale Mladá Boleslav s tou rozehrávkou zkrátka tak to hodně riskuje, už několikrát přišli hosté o míč před vlastním váprem, tentokrát jednoznačně nejnebezpečnější situace z toho, ovšem skóre se nemění. Stav stále 2-0 pro Mladou Boleslav, která tentokrát...
1: Říká reportér David Nekvinda, jeho můžete poslouchat v přímém přenosu na našem webu radiožurnalsport.cz nebo na serveru irozhlas.cz. Ve fotbalové šance lize se rozehrálo taky finále skupiny o 7. místo. První utkání mezi Karvinou a Olomoucí sleduje reportér Lukáš Kaleta.
5: 40. minuta, Karviná vede nad Sigmou 1-0, gól dal Labík a ten stejný hráč dal před chvilinkou také tyčku, teď ale počkejme na akci Sigmy, která ovšem vyznívá pouze do ztracena, respektive do autu, protože Galiho zablokoval Traoré, tak té zmiňované šanci Labík mohl slavit už svůj druhý gól v utkání, když dostal od Kondého po další velké hrubce Sigmy skvělou přihrávku, Sigma ztratila balon, Kondého získal po nepřesném pasu Krále a poté dal průnikovku do vápna na právě zmiňovaného Alberta Labíka. Tento neměl na svou silnější levou nohou, zakončil pravačkou a jeho přízemní pokus skončil pouze na tyči. Takže branková konstrukce zachránila Sigmu od dvougólového manka. Je to stále ve 41. minutě 1-0 pro Karvinou.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, 17 hodin 41 minut od 20.20. Pro vás budeme mít další přímý přenos z hokejového mistrovství světa. Národní tým totiž čeká druhé utkání na šampionátu ve Friburgu po vítězství nad Dánskem. Budou hrát proti Slovinsku a od 19 hodin budeme vysílat předzápasové studio i s naším hokejovým expertem, olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou. Pojďme si připomenout, že už dnes Slovensko zdolalo Norsko 2-1 a Rakousko v Curychu vyhrálo nad Velkou Británií 5-2. Ve Friburgu pokračuje druhým zápasem dnešní program, je to utkání mezi Itálií a Kanadou a na tento zápas vyrazil reportér Petr Kadeřábek.
6: No už na něj koukám 36 minut a viděl jsem 4 góly, všechny do italské sítě. Dvakrát se dokázal prosadit McLean Celebrini, Kanada tak vede 4-0 a mladý útočník mohl být úplně v klidu. Už i více gólovým střelcem, protože měl další 2, možná 3 dobré střelecké příležitosti, ale tentokrát nebo v těch dalších případech brankáře Faranyho nedokázal překonat. Teď právě Farany sklízí potlesk za kotouč, který lapil do své lapačky, byť on přelétal spoza branky zpět před ní, on byl ale dobře připraven a právě přerušil hru. A tak tedy platí, že ve 36. minutě po brankách Holové, Mintna a dvou Celebrino vede Kanada nad Itálií 4-0, to trošku více se trápí Finové v Curychu proti Maďarsku. V první třetině vůbec neskórovali, tam to bylo 0-0, v té druhé měli výtečný nástup, když se prosadil Heinola a po něm také Puljujärvinen, že pak přišlo snížení od Seboka, ale Kuokkanen vrátil Finům dvougolový náskok, tam už je dohrána druhá třetina a tak v Curychu se hraje rozhodně rychleji a padá tam podobně gólu, ale Finové zatím nepromítli tu svou obrovskou střeleckou převahu více do skóre, vedou tam tedy 3-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport a v našem pořadu pořadu s mikrofonem za sportem se vracíme na fotbalovou šance ligu, ale teď ne do skupiny o záchranu, tam aktuálně góly nepadají, ale do té skupiny, ve které se hraje o 7. místo a už je to v poslední fázi. Tato skupina, první utkání mezi Karvinou a Olomoucí, vidí reportér Lukáš Kaleta.
5: Sigma Olomouc srovnala skóre, takže je to ve 43. minutě 1-1. Domácí ledabile ztratili balón na vlastní polovině, kapitán Jiří Fleischmann o něj přišel, pak Grgič, hostující ofenzivní hráč, našel výborným průnikovým pasem Krivaka. No a Krivak se dostal do 16, utekl všem, přihrál ještě nesobecky pod sebe na lépe postaveného Ruska a ten z 5 metrů neměl problém srovnat na 1-1. Vladimír Neumann v bráně Karviné se nestihl přesunout, by musel být Superman, aby z levé tyčky bleskově se dostal na tu druhou pravou. Takže je to 1-1, Antonín Růsek autorem srovnávací trefy a do konce prvního poločasu tady v Karviné utkání se Sigmou Olomouc zbývá 1,5 minuty, pak liže nebude ještě nějaké nastavení navíc.
1: Ano, blíží se konce prvních poločasů, taky v těch zápasech od 17 hodin ve skupině o záchranu. Teď tedy souboj ostravského Baníku se Zlínem a ve vysílání Radiožurnálu Sport reportér David Procházka.
4: Právě začala 44. minuta, stále Baník Ostrava Zlín 1-0, to platí už od 9. minuty, kdy si Beveného centr bez matku malém pokutovém území srazil do vlastní branky pravý obránce Zlína Kopečný, ale Baník Ostrava měl od té doby minimálně 3 velké příležitosti, kdy Jurečka neproměnil samostatný nájezd, únik na brankáře Bachůrka, Placírkou vystřelil vedle levé tyče, a pak měl z odraženého míče také prázdnou branku nebo poloprázdnou Artur Mušak. No a před malou chvíli zase Kryčfalši dostal centr z levé strany, vyskočil v malém vápně, ale nedal tak tvrdou hlavičku sám proti Bachůrkovi, který stihl brankář Zlína pravou rukou zastavit tu golovou hlavičku. Teď je další nepřesný centr nebo nedotažená akce Baníku Ostrava, tak si brankář Bachůrek ještě občerstvil. Zlínští si hodně zaběhali v prvním poločase, zvláště poté, kdy byl vyloučen obránce Černý za ruku.
1: 1-0 stále pro ostravský Baník v zápase se Zlínem, 44. minuta. Co souboj Teplic s pražskou Duklou ve skupině o záchranu? Ptáme se reportéra Tomáše Petra.
2: Pomalu, ale jistě bude končit první ze dvou nastavených minut. Teplice Dukla stále 0-0. 2 minuty navrch přidal sudí Barka oproti té základní hrací době, ve které jsme nic moc zajímavého neviděli. Ani jeden z týmu si nevytvořil vlastně šanci na to dát gól, když pomineme tu šanci Gilberta, který i dopravil míč do sítě, ale té brance předcházela hra rukou od fotbalisty Dukly. Teď je to faul od hostujícího Čermáka, kousek před půlící čarou z pohledu Teplic, takže Severočeši budou rozehrávat už v té druhé nastavené minutě a to stále za stavu 0-0 mezi Teplicemi a pražskou Duklou. Halinský vrátil míč zpátky k Trmalovi, Trmal rozdává
1: 0-0 tedy mezi Teplicemi a Duklou na závěr prvního poločasu, který je už pomalu finišuje, taky v souboji mezi Slováckem a Mladou Boleslaví, ten má dnes na starosti reportér David Nekvinda.
3: První poločas před okamžikem skončil, měl jediného střelce, ale 2 góly. Mladá Boleslav vede v Uherském Hradišti po těch 45 minutách 2-0, když se dvakrát trefil Josef Kolářík. Bylo to v 17. a 27. minutě.
1: Říká David Nekvinda, který samozřejmě pro vás na Radiožurnálu Sport bude sledovat i druhý poločas. Ten první ale ještě neskončil, utkání mezi Ostravou a Zlínem, kde máme reportéra Davida Procházku.
4: Ještě zhruba minutu a půl se bude hrát v prvním poločase, stále platí skóre 1-0 pro Baník Ostrava, když byl teď míč ve zlínské síti, ale rozhodčí Beneš zapískal ruku Baníkovců. Poté, co Bevene dostal dobrou průnikovou přihrávku od Pavšiče, Bevene si ukázal, kam chce dostat balón a pak dával na přední tyč do malého vápna. Brankář Bachůrek vyrazil k Jurečkovi, Jurečka trefil ještě na brankové čáře ležícího Něnga, ale patrně tam zahrál někdo rukou předtím, protože rozhodčí Jan Beneš gól neuznal, někdo z Baníkovců, abych byl přesný. Baníkovci opět rychle získali nákop Zlína do své moci, tedy balón. No, má ho Siňavský na levé straně. Ještě zhruba minutu by se mělo hrát v prvním poločase. Baník Ostrava vede nad Zlínem 1-0, ale ten poločas byl minimálně na 3-0 pro Baník Ostrava. Zlínští téměř nebyli na útočné polovině a brankáři Jedličku vůbec neohrozili. Navíc hrají v desíti, jak jsem říkal, a opakuji to stále, Černín dostal červenou kartu, původně žlutou, pak se rozhodčí Beneš podíval na video, proto se také nastavují ty dvě minuty, no a dal Černínovi místo žluté červenou. Zlínskému obránci. Chaluš teď rozehrává na Fridricha, Fridrich si zpracoval do středu hřiště, posouvá na Mušaka, který je dnes opět nejlepším hráčem Baníku Ostrava. Rozehrávka na Pojezdného doleva, Siňavský postavení podle mého v pořádku, může pokračovat v akci, ale není v nějak nebezpečném postavení, ale zvládnu tu akci, ale teď už Pojezdný, který si tam zapomněl, tak přece jen v offsideu je, signalizoval to pomezní David Zoufalý a v tuto chvíli první poločas skončí, Baník Ostrava po něm vede 1-0, když vlastní gól si dal Miloš Kopečný.
1: Pěknou sobotu přejeme taky posluchačům Radiožurnálu. Fotbalisté Dukly se dnes můžou vyhnout přímému sestupu z šance ligy, pokud v předposledním kole skupiny o záchranu získají v Teplicích stejně nebo víc bodů než poslední Ostrava doma proti Zlínu. Začínáme právě na stadionu ostravského Baní stejně nebo víc bodů než poslední Ostrava doma proti Zlínu. Začínáme právě na stadionu ostravského Baníku, kde je i reportér David Procházka.

0: Mezi Teplicemi a pražskou Duklou nerozhodné 0-0, domácí ani jednou nevystřelili. Hosté vyslali 4 střely, z toho 2 na branku, ale viděli jsme velmi nezáživných 45 minut, kdy se většinou míč přesouvá poblíž středové čáry zleva doprava a zase zpátky. Takže po první půli Teplice Dukla 0-0. Zápas Slovácko Mladá Boleslav a David Nekvinda.
1: V Uherském Hradišti byl první poločas zábavný, šance měli oba týmy, ale trefoval se jenom Josef Kolářík, tedy 19-letý hráč Mladé Boleslavy. Trefil se dvakrát, poprvé v 17., podruhé ve 27. minutě, v obou případech trefy přesně k tyči, takže v poločase platí Slovácko Mladá Boleslav 0-2. Hraje se taky finále skupiny o umístění v šancelize, Karviná hostí Olomouc a u toho je Lukáš Kaleta.
2: První z dvojutkání o 7. místo je zatím nerozhodné. V první polovině zápasu mezi Karvinou a Olomoucí je to 1-1. Skóre otevřel domácí Labík, tento hráč pak dal i tyčku. No a následně srovnali hosté zásluhou Ruska. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
3: A ještě hokejové mistrovství světa. Po vítězství nad Dánskem budou hrát Češi ve Friburgu v našem přímém přenosu od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Ve stejný čas začne taky v Curychu zápas domácích Švýcarů s Lotyšskem. Slovensko porazilo Norsko 2-1 a Rakousko Velkou Británii 5-2. Utkání z Kanady s Itálií vidí reportér Petr Kadeřábek.
4: 39. minuta a před malou chvílí navýšil kanadské vedení. Bouchard zvýšil na 5-0. Bylo to přesilovce po té, co si Italové vzali na předchozí situaci, kdy se dokázal prosadit Phil Pietroniro. Coach challenge, ten gol ale nebyl uznán a právě z následné přesilovky tedy Kanaděni navyšují vedení na 5-0. Druhá třetina už skončila v Curychu, kde zatím po 40 minutách vedou Finové nad Maďary 3-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Takové byly aktuální sportovní, fotbalové a hokejové informace pro posluchače Radiožurnálu, kterým přejeme pěkný zbytek soboty.
5: Přijeďte na veletrh Natura Viva od 21. do 24. května na výstavišti v Lysé nad Labem vás čeká jedinečný svět přírody, myslivosti, rybářství i včelařství. Těšit se můžete na sokolníky, lovecké psy, výstavy trofejí, akvárium s rybami nebo simulátor lovu ryb. Nechybí ani nejnovější vybavení pro pobyt v přírodě. Vstupné je jen 200 korun a se slevovým kódem Natura 26 získáte 25% slevu. Platí do 24.5. Vstupenky na vll.cz. Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem.
3: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 17 hodin a 53 minut. Pojďme si to ještě jednou připomenout, tedy poločasové výsledky 4 rozehraných zápasů fotbalové šance ligy. Ve skupině o záchranu Baník Ostrava vede nad Zlínem 1-0, Ševci navíc dohrávají bez jednoho vyloučeného hráče. Je to samozřejmě utkání, které zajímá taky fanoušky pražské Dukly, protože právě Baník a Dukla Praha se přetahují na dálku o to poslední sestupové místo v tabulce. Teplice Dukla 0-0, takže tenhle výsledek, kdyby to tak bylo i po 90 minutách a nějakém tom nastavení, by znamenal, že, nebo tyto výsledky by znamenaly, že v posledním kole nadstavové skupiny o záchranu se Dukla v přímém souboji s ostravským Baníkem utká tedy o vyhnutí se přímému sestupu z nejvyšší domácí soutěže a místo v baráži. Ještě ale není všem dnům konec, protože se bude hrát samozřejmě druhý poločas. Slovácko Mladá Boleslav 0-2 po prvním poločase ve skupině o záchranu a v té skupině o 7. místo Karviná Olomouc 1-1. Na Radiožurnálu Sport teď počase zase na delší dobu na hokejové mistrovství světa. Ještě před večerním utkáním Česka se Slovinskem se tam hraje duel mezi Kanadou a Itálií, na který vyrazil reportér Petr Kadeřábek.
4: Kanaděné mají tenhle ten duel naprosto v pohodě pod kontrolou, protože ve 40. minutě vedou nad Italy už 6-0 po 25 vteřinách, co zvyšovalo na 5-0 obránce Bouchard, tak se dokázal prosadit O'Reilly a teď tyčka a vůbec teď nevěděl italský golman, kde má kotouč, on stál u levé tyče a on zazvonil opravou a vůbec si toho nevšiml, možná přes ten hluk v hale neslyšel zazvonění o tyčku, ale znamená to tedy, že skóre se v tuto chvíli nepohne a protože na druhé straně, když musel zasahovat Talbot, tak 13 sekund před druhou sirénou se můžu vrátit k tomu možná gólu nejprve Boucharda, který padnul v přesilovce, protože ten přišel ve chvíli, kdy tady velká část publika slavila gól italského celku. Dal ho kladenský obránce Phil Pietroniro

jenže tam projížděl brankovištěm Bradley, no a ten srazil Talbota, ten tak ležel na zemi jak kapr na suchu, no a Pietro Nero to měl opravdu jednoduché, sice chvilku slavil, pak ale rozhodčí gol odvolali, ještě si italská lavička vzala Coach Challenge, ta nebyla úspěšná, no a právě pro neúspěšné Coach Challenge šel jeden z Italů na trestnou lavici a Kanaděné využili přesilovku za 8 vteřin, no a následně předali další gol. O'Reilly po parádní přihrávce od Tavarese ukončil tedy skóre po 40 minutách. Právě teď zazněla siréna, Kanada po 40 minutách tak vede nad Itálií 6-0. O poznání dále s časem jsou v Curychu, kde se za pár minut začne hrát už třetí čas. No a do té vstoupí Finové s vedením, s dvougolovým náskokem nad Maďarskem, vedou tam totiž 3-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál. Across an ocean, far from home. Life is making no sense.

Posloucháte radiožurnál Sport skoro v 18 hodin v době, kdy fotbalisté Manchester City slaví druhou trofej v aktuálním ročníku po anglickém ligovém poháru. Ovládli taky tu nejstarší klubovou soutěž na světě FA Cup. Ve finále ve Wembley porazili Chelsea 1-0 gólem křídelníka Antoana Semenya. Za chvíli bude na radiožurnálu Sport pokračovat pořad s mikrofonem za sportem. 4 zápasy fotbalové šance ligy a taky hokejové mistrovství světa. U mikrofonu radiožurnálu Sport už bude Karel Schamberger, tak pěkný zbytek dne.

0: 18 hodin a 3 minuty posloucháte Radiožurnál Sport. Začínají druhé poločasy ve zápasech fotbalové šance ligy. Tři se hrají ve skupině o záchranu a další jeden pak je Karviná s Olomoucí a to je finále play-off o umístění. My se ale právě vydáme do vod, kde se bojuje o to, kdo nakonec tedy sestoupí a kdo zachrání prvoligovou příslušnost pro nadcházející ročník. A tentokrát zamíříme do Teplic, kde hraje pražská Dukla. Tento zápas sleduje Tomáš Petr.
1: 47. minuta utkání, Teplice Dukla nerozhodně 0-0. Severočeši do druhé půle dvakrát vystřídali a snaží se o aktivitu v úvodu druhé půle. Tady je čerstvý Matěj Náprstek, jeden z těch střídajících hráčů, rozdává doleva. Tam byl centr od Rizniče, tedy toho druhého hráče, který přišel během poločasové přestávky, ale předtažený balón, který skončil mimo branku Bačkovského, takže za stavu 0-0. Pražané budou rozehrávat od vlastní branky. Konkrétně to bude Traore, který tam má míč uvnitř pokutového území. Dává si nakrátko s Bačkovským, takže Kozák okamžitě běží proti míči, ale Bačkovský stihl nakopnout balón. Ten přiletěl Žilberta a Tepličtí si následně vypomůžou zpětnou přihrávkou Trmalovej. Ten hodně přisvítil vysoký balon, který padl na zemi ještě před půlící čarou a následně asistent rozhodčího Jaroslav Kubr zdvihá praporek na znamení offsideu, takže rozehrávat budou a Pražané a bude to Traore, který tam má míč blíže té teplické střídačce. Chtěl poslat balon na osu hřiště, kde má spoluhráče Hunala, ale nakonec je z toho zpětná přihrávka na gólmana Bačkovského. 48. minuta utkání, Teplice Dukla nerozhodně 0-0. Dlouhý nákop Pražanů, který ale odvrací Ristič, takže zase z toho bude jen autové vhazování, rychle vozeno na Žilberta, spolupráce, do které se zapojí také Velázquez, prostrkávačka na Čermáka, po něm Žilbert, Velázquez, do pokutového území už si nabíhali také další hráči jako Purzitidis, ale ten centr Tepliští odvrátili a teď jdou do brejku, no jdou, byl to Kalup Matěje Náprstka, který ale skončil ještě před půlící čarou, tam už dál se nedostal. Teď ještě Kozák zkouší přihrávku za obranu.
0: Teplice hrají s pražskou Duklou nerozhodně 0-0. Druhý poločas začíná také ve velmi zajímavém zápase. Baník Ostrava hostí Zlín. Po prvním poločase domácí vedli 1-0. Začátek druhé půle komentuje David Procházka.
2: 1-0 pro Baník Ostrava, to stále platí. Zlín poslal hned od začátku druhého poločasu do hry dva čerstvé hráče, Machalíka a Didibu. Odstoupili Bartošák a Kanu. Tak uvidíme, jestli Koubek bude hrát na hrotu útoku. Ano, je tomu tak. Cupák z pravé strany, Machalík z levé strany, ale Zlín hraje v desíti. Proto přišla reakce trenéra Bronislava Červenky a střídání dvou hráčů hned v poločase, protože Zlín se v tom prvním hodně zaběhal, hraje bez vyloučeného Černína od 21. minuty a ten jediný gól si zatím zlínští dali sami. Byl to Miloš Kopečný v 9. minutě po centru Beveného, ale Baník Ostrava měl obrovský tlak a další tři velké šance, které ale neproměnil.
0: České hokejisty čeká na světovém šampionátu druhý zápas. Po výhře nad Dánskem se utkají se Slovinskem. Češi nebyli na úvod mistrovství produktivní v přesilovkách. Podle útočníka Davida Tomáška si tým musí zvyknout i na to, že letos na turnaji nejsou Martin Nečas a David Pastrňák.
3: Nemáme Nečeho, nemáme Pastu, který prostě tady v tomhle tom jsou nejlepší na světě, takže ale máme tam dobrý hráče a nepasuje se vůbec do té jejich role. Prostě to všichni víme, ale prostě pokusíme se to sehrát trošku líp a možná jednodušejc.
0: Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut. V přímém přenosu ho odvysílají Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Ve Friburgu teď Kanada hraje s Itálií za dohledu Petra Kadeřábka.
4: 4 minuty před startem třetí třetiny je stav Kanada-Itálie 6-0. Třetí část už se 7 minut hraje v Curychu, kde Finsko vede nad Maďarskem 4-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Baník Ostrava může sestoupit z fotbalové šance ligy, hraje se Zlínem a pro naději na udržení musí získat víc bodů než Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích. Zápas Baníku se Zlínem vidí David Procházka.
2: 48. minuta, běží Baník Ostrava vede nad Zlínem 1-0, utkání Teplice Dukla a Tomáš Petr.
1: 51. minuta utkání Teplice Dukla nerozhodně 0-0. Zápas Slovácko Mladá Boleslav sleduje David Nekvinda.
5: V 53. minutě utkání Slovácko Mladá Boleslav 0-2. Hraje se taky finále skupiny o umístění. Karviná v něm hostí Olomouc, je u toho Lukáš Kaleta.
6: 1-1, takové je skóre v 51. minutě. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
7: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 18 hodin a 8 minut. My pokračujeme v pořadu s mikrofonem, tentokrát za sportem, protože vysíláme aktuálně hlavně o fotbalových zápasech, ale stále sledujeme po očku také hokejové mistrovství světa v hokeji, které ovládne naše vysílání od 19. hodiny. Právě v tento čas začne hokejový speciál před druhým utkáním českých hokejistů na šampionátu. Dnes večer Česko bude hrát se Slovinskem od 20:20 a my ten zápas pochopitelně odvysíláme v přímém přenosu. Teď už ale, jak jsem nastínil, fotbalový zápas, a to konkrétně ten jeden z nejdůležitějších v dnešním vysílání. Baník Ostrava bojuje na dálku s Duklou Praha o to, jestli se nakonec podaří právě Baníku udržet se v šancelize a nebo spadne do druhé ligy. Zápas mezi Ostravou a Zlínem sleduje David Procházka.
2: 50. minuta utkání Baník Ostrava Zlín 1-0. Baník Ostrava dělá pro tu záchranu ze svého pohledu maximum. Celý zápas ovládá, Zlínčí se od 21. minuty. Brání v desíti po vyloučení Černína za ruku. Baníkovci už v té chvíli vedli od 9. minuty po vlastním gólu Kopečného, ale takovou pojistku na výsledek zatím nepřidali, když měli další tři velké šance, Jurečka, Mušak a pak také Kryčvaluši, který se vrátil do sestavy. Teď uvolňuje Něnga, Něng může dát druhý gól, ale brankář Bachůrek chytil, protože Něng nechal chvíli balon za sebou a pak se sice pro něj pravačkou vrátil, ale už střílel tak trošku spoza sebe vlastně a brankář Bachůrek to měl usnadněnější. Tak to byla další velká šance, ale Něng si ji zkomplikoval v samém úvodu a znovu sledujeme nepovolenou pyrotechniku na městském stadionu ve Vítkovicích, 2-3 dýmovnice, které už ale zhasly. Modrý kouř se teď trošku vznáší nad kotlem domácích, ale na viditelnost na stadionu by to ohrozit nemělo. Bevene z pravé strany necentroval, ale zkusil to přímo k blížší tyči a brankář Bachůrek měl co dělat, aby vyrazil na rohový kop. Pro náhradní balon si běží Srdžan Plavšič a v 51. minutě z toho bude rohový kop z pravé strany, který právě srbský záložník Srdžan Plavšič rozehraje levačkou, ale nakrátko s Mušakem. Jednou už jsme tuto variantu v dnešním utkání vidělo a byla z toho zajímavá šance pro Baník. Bevere znovu pálí, ale tentokrát tak metr nad břevno spoza 16. To zkusil pravý obránce Baníku Ostrava, ale gól z toho nebyl. 51. minuta pomalu končí, Baník Ostrava Zlín 1-0.
0: Říká reportér David Procházka a my se tak hned můžeme dostat také k tomu druhému zápasu, protože Baník Ostrava na dálku bojuje s pražskou Duklou o to, zda se Ostravanům ještě povede udržet alespoň naději na záchranu do posledního kola nadstavbové skupiny o záchranu. Teplice hostí právě pražskou Duklu, je u toho reportér Tomáš Petr.
1: 55. minuta utkání Teplice Dukla stále 0-0. Teď Pražané rozehrávají standardní situaci hodně daleko od branky soupeře, ale Mikuš posílá centr do vápna přímo do košíku, který tam vyrobil ze svých rukou a hrudi golman Matouš Trmal. Teplický brankář rozehrál poměrně rychle a Bílek táhne po levé straně míč. Snaží se ho prostrčit do běhu ještě spoluhráči, kterým byl Kozák, ale včas tam uzavřel tu situaci Tyžany a fotbalista Dukly tedy zbrzdil tenhle rychlý výpad za stavu 0-0, ale Tepličtí zase teď v útočné snaze centr do vápna, který dokázal najít Daniela Marečka, ten z otočky vypálil a tam byl trefený golman Bačkovský. Velká klika pro fotbalisty Dukly, že to dopadlo, jak to dopadlo. Možná největší příležitost dosavadního průběhu zápasu. Žilbert na opačné straně se snažil pláchnout Halinskému, ale ten s přehledem zvládl tenhle sprinterský minisouboj, takže v 56. minutě zůstává skóre 0-0, ale viděli jsme asi nejzábavnější úsek dosavadního průběhu zápasu. Teď ještě šance pro Mikuše Jehorána, která jde těsně vedle tyče. Tam se otevřela na pravé straně možnost na přihrávku. Velasquez poslal balon do běhu a Mikuš z pravé strany pálil na tu vzdálenější tyč Trmalovy brány a jen o pár čísel minul. teplickou branku, takže v 56. minutě po velmi zábavné minutě, dvou minutě, stále zůstává skóre nerozhodné 0-0. Radosta odzbrojený Kozmou. Bílek ale ještě získává míč zpátky pro Teplice a nakonec Severočeši budou vazovat před vlastním, před střídačkou Dukly, pardon, a míč míří na Halinského, ten nakopává balón, trošku tam ztratil rovnováhu při tom nákopu a možná proto míč sbírají dukelští a nákop, který teď od Purzitirise míří k Milovi. Mila se snaží dostat mezi dva obránce, ale včas k němu přistoupila stoperská dvojice Večerka, Halinský. Mila se tam ještě teď svíjí v bolestech na trávníku, ale sudí Berka nechává pokračovat ve hře. Uvidíme, jestli pak ještě půjde zkontrolovat forwarda a Dukly, který už je zpátky na nohou, ale trošičku teď kulhá. Mezitím míč na kopačkách Zlatohlávka, po něm hraje jeho teplický spoluhráč Večerka, na levé straně už Ryznič, přihrávka dopředu na Daniela Marečka, teď je to trošku otevřené Teplice v přečíslení. Daniel Mareček v pokutovém území přihrává pod sebe, ale před Radostou zasáhl Traore, který teď zabránil nějaké vážnější situaci. Ještě Teplice sebrali odražený míč. Lukáš Mareček, zajímavý centr do vápna, pro který si ale došel golman Bačkovský a rychle rozehrává dopředu. 58. minuta utkání. Stále bezbrankové skóre v Teplicích, ale souboj mezi domácími Severočechy a pražskou Duklou teď v posledních minutách začíná alespoň trošku bavit ty necelé 3000 fanoušků, které dorazily na teplická stínadla.
0: Říká reportér Tomáš Petr. Ve vysílání Radiožurnálu Sport se věnujeme hlavně fotbalovým zápasům Ostrava Zlín a Teplice Dukla. A právě tyto duely můžou dnes rozhodnout o jistém sestupujícím, a tedy o Ostravanech. Vysíláme ale všechny dnešní zápasy Šance ligy, úvodní finále playoff o umístění mezi Karvinou a Olomoucí i duel ve skupině o záchranu mezi Slováckem a Mladou Boleslaví můžete poslouchat třeba na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Teď už ale duel Baník Ostrava Zlín a David Procházka.
2: Stále 1-0 pro Baník Ostrava v utkání se Zlínem. Nombil zlínský teď leží zhruba 20 metrů před pokutovým územím a protahoval si pravou nohu. Už ho chytají křeče. Zlínští, jak jsem už několikrát říkal, si dnes hodně zaběhají, protože Baník obehrává pokutové území a zlínští většinou jen běhají zleva doprava, občas také dopředu, ale těch akce většinou rychle končí. Hrají v desíti a brankář Bachůrek teď rozehrává od vlastního pokutového území dlouhý nákop, který ale Kričfaluši přes Penkevič se nepustil za sebe. No a Něnk teď měl šanci něco vymyslet, ale také on špatně zpracoval, tak zlínští můžou být na útočné polovině, Kopečný s Cupákem na pravé straně. Cupák ale dal trošku na paty zpětnou přihrávku na Kopečného, který byl rozeběhnutý. No a tak teď probírá další souboj. O balón Jurečka fauloval Nombila, ale zlínští dostali výhodu a střídající Machalík, který teď obehrál Beveného, Bevene se do toho souboje vrátil a bude z toho odkop od branky, když Bevene šel do toho souboje hodně riskantně s Machalíkem, ale dokázal se dostat tělem před Machalíka. Machalík pak upadl a míč skončil v zámezí. Takže brankář Jedlička rychle rozehrál v 57. minutě za stavu 1-0 pro Baník Ostrava a Siňavský. Může zase po levé straně dopředu, ale vracel se s ním Cupák, takže přišla přihrávka dozadu na Pojezného a teď už zase přenášení hry na pravou stranu. Fridrich a Bevene na útočné polovině. Bevene vrací Fridrichovi, který zůstává teď s Chalušem posledním hráčem Baníku, ale také Fridrich se vydává do pokutového území. Dal Bevenemu a už zbíhá na centr na přední tyč, ale centr nepřichází a přízemní přihrávka Plavšiče byla zablokovaná. Navíc z toho bude out pro Zlín. Střídající Didiba si odskakuje dozadu, chce dostat balón, ale zatím zlínští nerozehrávají. Pišoja zatím má balón ve svých rukou. 57. minuta 1-0 pro Baník Ostrava a dlouhý out teď sebral hlavou Fridrich, ale míč se opět odráží ke zlínským a na levém křídle opět souboj Machalík-Bevene. Machalík byl u míče dříve, Bevene mu šel rameno na rameno, protože rozhodčí Beneš nechá pokračovat utkání, i když se mi to zdálo trošku faul na Machalíka, ale bylo z toho autové vhazování pro Baník. Jedlička si zahrál brankář Baníku Ostrava a teď už se zase Baník ze vlastní obrané poloviny. Zastavu 1-0 příznivého pro ostravský klub. Posouvá směrem k půlici čáře, ale ještě přišla jedna přihrávka Pojezdného na brankáře Jedličku, tak aby nevychladl, protože ta teplota je kolem 10 stupňů v Ostravě, si chravou. A brankář Jedlička si dnes nezachytal. 58. minuta. Friedrich rozehrává znovu na pravou stranu na Beveného. Bevené na hranici pokutového území našel Njenga. Njeng si zpracoval do pohybu, Plavšič dostává balón a znovu Bevené před pokutovým územím dělá kličku Machalíkovi ještě jednu a bude centrovat. Nakonec přes Pišeju nedostal balón a bude z toho rohový kop. Pišeja šel do skluzu a Bevené nepřizvedl balón dostatečně, takže další rohový kop z pravé strany, který zahraje Plavšič v 59. minutě. Za stavu 1-0 pro Baník. Baník má obrovskou převahu, ale jediný gol domácích dal Kopečný. Pravý bek Zlína, který centr Beveného v prvním poločase v 9. minutě se před ním těsně odrazil, zjevil se před ním míč a od holeně patrně míč zamířil za pravou tyč zlínské branky, kterou dnes stráží Bachůrek, protože jednička dostal, je zraněný. No a Kopečný má teď šanci, zlínský střelec v úvozovkách zaútočit. Kryčfaluši se s ním opět vrátil v souboji tělo na tělo a bude z toho aut pro Zlín, jak ukazuje pomezní rozhodčí David Zoufalý a Kopečný.
0: Ostrava stále vede nad Zlínem 1-0 a i díky tomu, že zatím Dukla hraje v Teplicích 0-0, tak by to znamenalo pro Baník, že by se udržel v boji o to, aby nesestoupil do toho posledního závěrečného kola, které se bude hrát příští týden a právě se v něm utkají Baník, Ostrava a pražská Dukla. Pojďme zkontrolovat teď také další zápas ve skupině o udržení. Slovácko přivítalo Mladou Boleslav a je u toho reportér David Nekvinda.
5: 0-3, takový je stav v Uherském Hradišti v 64. minutě zápasu. Je to tedy čerstvá informace. Mladá Boleslav vedla 2-0 po prvním poločase, to se dvakrát trefil Kolářík a tento hráč byl u začátku gólové akce i v tomto případě na levé straně u rohového praporku, kde přihrál Karafiátovi a Karafiát vlastně od brankové čáry dlouhý míč po zemi až na zadní tyč, kde byl úplně volný Jiří Klíma, který byl na hřišti snad minutu, možná ani to ne, jako střídající hráč. Tam obrana Slovácka i golman Heča tu přihrávku tedy asi podcenili, no a Klíma to měl hodně snadné, z metru jenom placírkou přeposlal míč do úplně volné brány, takže 3-0 pro hosty z Mladé Boleslavy tady v Uherském Hradišti. Teď Klíma znovu v akci, ale...
0: A my můžeme ve vysílání Radiožurnálu Sport připomenout, že Mladá Boleslav už má setrvání v nejvyšší soutěži pro příští sezónu zajištěné, zatímco Slovácko má také jistotu a to toho, že bude hrát baráž o udržení v nejvyšší soutěži. Na Radiožurnálu Sport se teď znovu vydáváme po delším čase do Teplic. Právě domácí skláři přivítali pražskou Duklu. Je u toho reportér Tomáš Petr.
1: 64. minuta utkání a zatím Teplice hrají s Duklou nerozhodně 0-0. Teplice měly pár minut zpátky, dalo by se říci, tlak, náznak několika příležitostí, ale nedokázali skórovat. Naopak zhruba před minutou byl ve velké šanci Kevin Prince Mila, ale pálil jen do míst, kde byl připravený golman Trmal, a tak stále čekáme na první gol v tomhle záchranářském souboji mezi Teplicemi a Duklou. Teď tam je červená karta pro Milu, který u brankové čáry poblíž rohového praporku fauloval jednoho z domácích hráčů a Dukla tedy bude dohrávat o deseti. To je jedna věc, která je samozřejmě pro Pražany krajně nemilá, ale ještě větší problém je to, že samozřejmě Kevin Prince Mila bude chybět v tom posledním kole proti ostravskému Baníku, kdy zdá se ještě Pražané budou muset bojovat o to, aby se zachránili tomu před tím přímým sestupem. Samozřejmě už teď je jasné, že v nejlepší možné situaci to pro Duklu skončí baráží, ale samozřejmě také tam je stále ta hrozba přímého sestupu. Pokud by Baník dokázal zvítězit v tom zápase se Zlínem a následně i pak v Praze na Dukle, tak by tenhle nerozhodný výsledek tady v Teplicích zkrátka Dukle nemohl stačit na záchranu. Červená karta Mily tady dává Teplicím výhodu jednoho muže v závěru tohoto zápasu a od 66. minuty hosté hrají o deseti za stavu 0-0. Trmal rozehrává poté...
0: Říká reportér Tomáš Petr a my se můžeme vydat na duel Baník Ostrava Zlín, který komentuje David Procházka.
2: Pískala ruka. 63. minuta, 1-0 pro Baník Ostrava, i když znovu jsme viděli míč v brance Zlína, ale opět nepovoleným způsobem, protože zakončující Jurečka byl v offsideovém postavení, ale teď ještě rozhodčí Beneš dostává nějaký pokyn do ucha od videorozhodčích, takže možná, že by ten gól přece jen platil, protože nic jiného si v tuto chvíli nedovedu představit, proč by. Sudí Beneš přerušoval hru po rozehrávce brankáře Bachůrka. 63. minuta, opět pět nepovolených světlic v kotli baníkovských fanoušků a opět můžeme očekávat dým směrem ke hřišti. 64. minuta a video rozhodčí Jana Adámková a Jiří Kříž teď patrně sledují to offsideové postavení Václava Jurečky, který dnes už jednu velkou šanci neproměnil a teď dostal po druhé míče, ale v prvním případě gól neplatil a zatím ani v tom druhém. No, jak to vypadá? Rozhodčí Beneš stále ještě nemá. Jasno, v tuto chvíli ano. Takže se pokračuje. Byl to offside. 64. minuta. Bachůrek na podruhé vykopává. Teď už může pokračovat zlínská akce, protože Cupák po Koupkově prodloužení sklepl.
0: Baník Ostrava stále vede nad Zlínem 1-0. My se po delší době můžeme vydat také na zápas v play-off o umístění. Úvodní finále mezi Karvinou a Olomoucí sleduje Lukáš Kaleta.
6: 67. minuta zápasu Karviná Olomouc 1-2. Hosté otočili průběžný výsledek tohoto zápasu, prohrávali 0-1, ale před chvilinkou se z rohového kopu trefil hlavičkou přesně k tyči Lurving. Teď je tady možnost domácích, ale Ezech míjí levou tyčku z pohledu střelce, takže je to stále o gól lépe pro Sigmu. Připomínám, že se hraje finále o 7. místo, tedy o konečné umístění, také o finanční prémii a lepší nasazení v domácím poháru. Odveta tohoto dvojutkání bude na programu příští sobotu v Andrově stadionu. Na Andrově stadionu lépe řečeno. Teď je tady 68. minuta na karvinském stánku. No a je to 1-2. Hosté už trochu i zdržují čas. Rozhodčí Pavel Orel popohání Tadeáše Stopena, což je brankář Olomouce. Olomouc vstoupila do druhého poločasu lépe, takže řekl bych, že zaslouženě se dostala do vedení. Karviná vlastně neměla žádnou velkou příležitost. Byť mohla vést v prvním poločase o dvě branky, dala tyčku, no ale pak už přišly góly Olomouce a tak je to 2-1 pro Hanáky.
0: A z play-off o umístění se teď můžeme znovu vydat do skupiny o záchranu, a to konkrétně na zápas Baník Ostrava Zlín, který vidí reportér David Procházka.
2: 66. minuta, běží stále 1-0, stále nemůže být Baník Ostrava úplně v klidu, sice ten zápas jednoznačně ovládá, dva góly mu nebyly uznané, jeden kvůli ruce, jeden kvůli offsideu, no a další šance Baník neproměnil a tak jediným střelcem je zlínský Miloš Kopečný, ale střelcem v uvozovkách, protože v 9. minutě si stečoval centr Beveného do vlastní branky, brankář Bachůrek nedoskočil k pravé tyči a od té chvíle Baník vede 1-0. Teď pro změnu na půlici čáře ruka Beveného, ale to bylo snad z půl metru nastřelené, takže jen rychlé přerušení hry. A zlínští opět nebudou spěchat, protože jsou hodně unavení. Nombil už se dvakrát protahoval na hřišti, skřečí v pravé noze, v pravém lýtku. A tak teď rozehrávají zlínští dozadu na brankáře Bachůrka. Chtějí si chviličku odpočinout a od Bachůrka letí míč na Cupáka. Ten na prsou zpracoval pro Kopečného, ale Kopečný mu vrátil Cupákovi nepřesně. A tak musí Kolář teď před Jurečkou. Jurečka už opět vypadá trošku unaveně. Kondičně v průběhu jara se mi zdá trošku zanedbaný Václav Jurečka. A formu také nemá. 67. minuta. Bevene ustál další atak Machalíka, sebral balón a předal ho brankáři Jedličkovi. Ten rychle posouvá Chalušovi, ale zlínští už se opět zatahují. Ta devítka hráčů v poli už je zase na vlastní polovině. Dlouhý balón na Jurečku. Jurečka si pokryl teď před Kolářem, ale balón mu odskakuje a zlostně teď Jurečka za brankovou čárou nakopává jak náhradní balón, tak ten kužel, který tam stojí, a brankář Bachůrek si opět bere míč a bude rozehrávat do vlastní branky a Jurečka už si myslím, že bude brzy střídaný. 68. minuta utkání Baník Ostrava Zlín 1-0.
0: Říká reportér David Procházka, my se teď tedy vydáme na ten druhý souboj, ve kterém v podstatě Baník Ostrava s pražskou Duklou na dálku bojuje. Právě Pražané aktuálně hrají v Teplicích a aktuality pro nás má Tomáš Petr.
1: 71. minuta utkání Teplice Dukla nerozhodně 0-0. Ale děly se tady zajímavé věci v těch posledních okamžicích po červené kartě Promilu, který byl vyloučený poté, co se po souboji s Halinským vlastně ohnal po soupeři na zemi nohou a kopl ho přesně do rozkroku, tak po téhle červené kartě Dukla bude počítat další absenci pro to závěrečné kolo proti ostravskému Baníku, protože napomínaný je byl kapitán Kozma a čeká ho stop v příštím zápase, takže už je dvě absence pro dost možná klíčový záchranářský souboj z pohledu Dukly. Také se hosté trošku zlobili po té, co tam do koncovky se dostával Gilbert, ale padl k zemi, vypadalo to z dálky trošku penaltově. Video kontrolovalo tu situaci, ale nakonec rozhodlo, že na penaltu to nebude. Takže ten verdikt Ondřeje Berky, že se bude pokračovat dále, platil. A i nadále, necelých 20 minut před koncem základní hrací doby, tedy Teplice hrají s pražskou Duklou nerozhodně 0-0. A to říkám ve chvíli, kdy Severočeši jdou dopředu po pravé straně. Je to Radosta, který bude centrovat. Radostu v centru do poktového zemí odkopává Traore. A to až mezi ty rozcvičující se hráče Teplic, tedy za asistenta rozhodčího Jaroslava Kubra. A právě z těch míst také bude vhazovat domácí družstvo. Radosta už vrátil míč do hry. Náprstek mu ho zase poslal zpátky ke kopačkám. Znovu Radosta a Náprstek si vyměnili balón. Teď do kombinace přizvaný také Bílek. Náprstku v centr do poktového zemí, ale dukelská obrana drží. Ještě ale domácí sebrali ten odražený balón na hranici poktového zemí. Prostrkávačka na Hopiho. A tenhle mladý 18-letý forward, který zažívá ligový debut, se procpal ke střele. Ta ale byla sražená na roh. Takže v 73. minutě za stavu 0-0 mezi Teplicemi a Duklou budou domácí rozehrávat od rohového praporku. A na starosti si tu situaci bere kapitán Michal Bílek, který už tam poklusem směřuje k tomu praporku, který označuje to místo rohu. A před kotlem Teplic domácí teď rozehrávají tady rohový kop. Obě ruce nad hlavou má kapitán Bílek, který teď už posílá míč do poktovou zemí. Traore odvrací a tam je šance na zakončení. Krásná rána od Fortelného. Teplice vedou 1-0. Trefeno koníčkem, takže Bačkovský neměl sebemenší nárok a domácí Teplice se ujímají v 74. minutě vedení 1-0, když gól dává střídající Jan Fortelný ranou zhruba z hranice pokutového území. Střela z první o zem a tam Bačkovský neměl sebemenší nárok. Ten míč se odrazil, řekněme, do šibenice. A pražská Dukla tedy prohrává aktuálně 0-1, což v kontextu toho, jak hraje ostravský Baník a že v posledním kole se oba celky potkají na Julisce, dělá ten boj o záchranu ještě mnohem zajímavější. Připomeňme, že přímá záchrana už Dukle v uvozovkách nehrozí, tam jde jen o přímý sestup anebo baráž. Buď to bude Baník, anebo Dukla. Jeden z nich v příští sezóně určitě v nejvyšší soutěži nebude, ten druhý ještě dostane šanci na záchranu v baráži. Teď tedy Dukla za stavu 0-1 v Teplicích v 10 bez vyloučeného mily. Klidně může začít hrát vabank, může to zkusit dopředu, protože tady nemá doslova co ztratit. Čermák má míč, takže hosté.
0: Teplice tedy vedou nad pražskou Duklou 1-0 a to je samozřejmě radostná zpráva, kterou přivítali hlavně fanoušci Baníku Ostrava. A tak se právě do Ostravy teď můžeme vydat. Domácí hrají se Zlínem za dohledu Davida Procházky.
2: 7901 diváků, to je dnešní návštěva, 72. minuta, Baník Ostrava vede 1-0 a ten výsledek z Teplic jsem nemusel ani nikde hledat. Poznal jsem to podle reakcí fanoušků, jak na hlavní tribuně, tak v kotli, ale už mohlo být zase zlé pro Baník, protože přišel centr z pravé strany, Zlínští nacentrovali nebezpečný střílený centr do pokutového území, do malého vápna a na zadní tyči měl velkou šanci Machalík, ale ten jeho zakončení bylo zblokované těsně vedle. Centr z rohového kopu teď nedoskočil Koubek a tak se Baník Ostrava ubránil. Baník Ostrava celý zápas ovládal, Zlínští prakticky celý zápas nemají šanci ohrozit brankáře Jedličku, ale teď mohlo být vše jinak a mohlo to být už 1-1, ale baníkovská sestava odolala. vede 1-0 a bude poprvé střídat. Jurečka končí, to jsem říkal před malou chvílí, to se dalo čekat, místo něho přijde na hřiště Ovusu a možná skončí také Siňavský, protože připravený je Holzer a vypadá to tak, dvojí střídání. V 73. minutě Baník už potřeboval čerstvé síly, především také do té útočné fáze, protože neměl by Baník ten výsledek pochopitelně bránit. A tak sledujeme dvojí střídání na straně Baníku Ostrava po velké šanci Zlína, kdy Machalík na zadní tyči zakončoval, ale ještě tam došlo patrně k nějakému bloku baníkovské obrany. A také hosté ještě střídají Lotyš.
0: A střídání v Baníku, respektive v Ostravě, právě domácí Baník teď střídá. Můžeme využít i na Radiožurnálu Sport k tomu, abychom vystřídali zápasy a vystřídali reportéry. Teď Teplice, Dukla, Praha a Tomáš Petr.
1: 77. minuta utkání Teplice Dukla a 1-0. Poté, co se prosadil Jan Fortelný pěknou ranou z hranice pokutového území, bylo to po rohovém kopu a od 74. minuty, tedy Teplice vedou 1-0, od 65. minuty navíc Severočeši hrají přesilovku, poté, co byl vyloučený Kevin Prince Mila, teď domácí v útoku na levé straně. Se tam tlačili do vápna domácí, ale nepodařilo se dopravit míč do pokutového území. Zlatohlávek se neprosadil souboj 1-1 a bude z toho tedy kop od branky. Brankář Bačkovský už si tam chystá balón. Předtím transparentem zrušte nad stavbu, který visí za brankou Dukly. Je to ale tedy choro, které vyrobili Tepličtí. Každopádně pro Duklu dost možná tohle bude stěžejní věc, protože po základní části Dukla nebyla poslední, ale po nadstavbě se může stát příští víkend, že Pražané klesnou až na poslední místo. Teď ještě bojují o ligové body tady v Teplicích zhruba čtvrt hodiny do konce. 78. minuta utkání. Severočeši vedou nad Duklou 1-0. Purzitidy se rozehrává směrem do středového kruhu, kde je Hunal. Hunal, ten pošle míč k pokutovému území Teplic. Tam je vyhraný hlavičkový souboj. Ještě Žilbert se tlačil na balón, ale Teplice odkopávají alespoň pár metrů před vápno. Čermák posílá centr do pokutového území. Míč na zadní tyč. Trmal to měl na dlouhou ruku, ale dokázal alespoň posunout ten míč a Rizniče následně odkopává.
0: Teplice stále vedou nad pražskou Duklou 1-0 a my tak můžeme zkontrolovat znovu stav utkání mezi Baníkem Ostrava a Zlínem, ale i více než stav doplní teď reportér David Procházka.
2: 76. minuta začala, stále za stavu 1-0, to skóre pro Baník Ostrava platí už od 9. minuty, kdy se trefil do vlastní branky pravý obránce Zlína Miloš Kopečný. Baník Ostrava od té chvíle tlačí, má šance, ale další gól nepřidal, naopak před malou chvíli to mohli být Zlínští, kteří mohli vyrovnat a to by se Baníku zase moc nehodilo, i když pořád by to průběžné skóre z zápasu z Teplic dávalo i při remíze Baníku šanci v posledním kole se zachránit nejvyšší soutěži. No a teď Kryčfauši odchází ze hřiště, takže ta jeho záda vydržela více než 75 minut a Boula místo něho, který byl připraven mezi náhradníky, protože také na jaře nemá kdo ví jakou formu a aby měl trenér Dvorník alternativu na post do zálohy, na post toho rozehrávajícího defenzivního záložníka. Takže Boula je na hřišti, Kryčfauši už si usedá na lavičku náhradníků a brankář Bachůrek bude rozehrávat. To znamená, zlínský gólman vykopává od vlastní branky. No a slyšíte, jak baníkovci spolu s těmi polskými fanoušky, kterých je téměř 500 fanoušků GKS Katovice, jak celý zápas povzbuzují, když znovu vytáhli dvě světlice v tuto chvíli. 77. minuta, Baník Ostrava Zlín 1-0 a baníkovci opět na útočné polovině kombinují. Pojezdný dává Chalušovi, Chalušovi se nabízí napravo Friedrich, ten má dost místa, může přidat přízemní přihrávku na Mušaka. Mušak v pokutovém území, ale dostal se k němu.
0: Dobrý den teď i posluchačům Radiožurnálu. Ve fotbalové šancelize dnes může být jasno o tom, jestli Baník Ostrava sestoupí do druhé ligy. Pokud předposlední pražská Dukla dnes vyhraje v Teplicích, tak je hotovo. A právě zápasy ve skupině o udržení se aktuálně hrají společně s prvním finále play-off o umístění. A my začínáme v Ostravě, která hraje se Zlínem. Stav a čas doplní David Procházka.
2: 78. minuta, Baník Ostrava Zlín stále 1-0, Teplice Dukla Praha a Tomáš Petr.
1: 81. minuta utkání a Teplice vedou nad pražskou Duklou 1-0. Duel Slovácko Mladá Boleslav a David Nekvinda.
5: 82. minuta utkání, Slovácko doma prohrává s Mladou Boleslaví 0-3. Hraje se také finále skupiny o umístění. Slovácko dává na 1-3. Skupina o umístění a zápas Karviná Olomouc, sleduje ho Lukáš Kaleta.
6: Olomouc otočila skóre, je to 2-1 pro Hanáky v 81. minutě. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
0: A po fotbale také hokej. Český národní tým ve 2020 čeká druhý zápas na mistrovství světa. Češi nastoupí proti Slovincům a na této stanici uslyšíte přímý přenos. Teď hraje Kanada s Itálií a ve Friburku je u toho také reportér Petr Kadeřábek.
4: A bude hrát ještě 160 sekund, právě 2 minuty a 40 sekund před koncem zápasu. Vede Kanada nad Itálií 6-0, už skončil zápas souběžně hraný v Curychu, kde Finové porazili Maďarsko 4-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Tolik tedy aktuální výsledky pro posluchače Radiožurnálu. Znovu je zkontrolujeme zhruba za 11 minut.
7: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: 18 hodin 39 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my znovu míříme do Ostravy. Domácí Baník hraje se Zlínem, je u toho David Procházka.
2: 79. minuta, dlouhý pas na Holcera, který ale nedoběhl. U míče byl dříve zlínský brankář Bachůrek na hranici pokutového území a chytil do rukavic. Baník Ostrava stále drží to jednobrankové vedení 1-0 a teď v té poslední akci bylo vidět možná mezi stopery Baníku Ostrava Chalušem a Friedrichem trošku už respektu z toho závěru zápasu a z toho hubeného vedení, protože Baník Ostrava pochopitelně potřebuje ty 3 body, ale už oba dva stopeři ustupovali v té rozehrávce stále dozadu, až dali brankáři Jedličkovi a teď také Pojezdný. Jedlička si zahlásil o míč, přihlásil se levačkou před pokutovým územím a vypomáhá teď rozehrávce. Teď Baníkovci hrají jednoduše dopředu a dozadu, spíše po zemi dozadu a dopředu občas zkusí nějakou průnikovou přihrávku, ale teď lákají Zlínské, znovu Boula se zasunou mezi stopery. Friedrich teď přihrává Bevenemu a Mušak si naráží s Bevenem. Teď nechávají zase Baníkovci Zlínské trošku proběhnout, zvětšují hřiště v 80. minutě a Pojezdný na levé straně před Cupákem zašlapává balon.
0: Baník Ostrava stále vede nad Zlínem 1-0. My jsme mohli slyšet v předešlém vstupu pro posluchače Radiožurnálu, že Slovácko dalo úvodní gól, tedy svého týmu v zápase s Mladou Boleslaví ve skupině o záchranu. Teď ale by mohlo být vše jinak, jak možná teď potvrdí reportér David Nekvinda.
5: Je to tak, gól Slovácka neplatí, protože mu předcházel offside a tak Mladá Boleslav stále vede v Uherském Hradišti 3-0. Ten offside byl někde na začátku akce, kterou zakončoval Kostcelník úplně těsně u brankové čáry, protože gólman Vorel pak rozehrával tedy mladoboleslavský gólman až před vlastním pokutovým územím, takže někde na startu té akce se domácí fotbalisté dostali do offside a tím pádem tedy radost, kterou si užili, byla k ničemu a dál prohrávají s Mladou Boleslaví 0-3. A teď se navíc musí v 86. minutě bránit. Naštěstí pro domácí fotbalisty teď ale Kostka při takovém rychlém breaku 4-4 špatně přihrál a tak zase může dopředu Slovácko. Po pravé léně je to Marinelli, který se hezky zbavil soupeře a může centrovat do vápna na Krmenčíka. Bylo to o pár centimetrů vyšší, než by Krmenčík potřeboval. A teď tam domácí Kotel signalizuje ruku některého z mladoboleslavských hráčů. Přiznám se, já jsem tam žádnou neviděl a především Dominik Starý jako hlavní rozhodčí zápasu tohoto zápasu taky ne. Takže to znamená, že stav 0-3 platí a nebude se kopat penalta. Otázka samozřejmě, jestli se k tomu ještě nevrátí video, ale já si opravdu tam vůbec nemyslím, že tam hrozila nějaká ruka.
0: Říká reportér David Nekvinda, pokud by to samozřejmě byla ruka na Slovácku, tak se do Uherského Hradiště znovu vrátíme. Mezitím ale teď míříme na sever Čech, Teplice. Přivítali pražskou Duklu, je u toho reportér Tomáš Petr.
1: 86. minuta právě začíná, Teplice vedou nad Duklou 1-0. Za domácí skóroval Fortelný, naopak hosté jsou bez vyloučeného omily. To jsou ty nejpodstatnější informace, když k ním přidáme časový rámec. Červená karta hostů v 65. minutě, gólový zápis domácího Fortelného. v 74. minutě. Teď je to hostující Velázquez, který chtěl jít dopředu, ale přece jenom se ještě dopískává ten předchozí faul, ve kterém byl teplický náprstek, a ten také vidí žlutou kartu. Zároveň se bude také střídat. Do hry přijde domácí Audinis. Otázkou je, koho nahradí v tom závěru zápasu. Ještě také rychlé střídání pro hosty. Lukáš Penksa tam přispěchal. Z hřiště odchází tedy teplický Zlatohlávek, nahrazuje ho Audinis a místo koho půjde do hry Penksa, který se ještě pokusí srovnat nebo i zázračně otočit tenhle zápas, ve kterém Dukla prohrává 0-1, a to říkám v 87. minutě už. Takže z pohledu Pražanů se ten čas velmi, velmi rychle krátí.
0: Říká reportér Tomáš Petr, čas se krátí také fotbalistům Zlína, kteří při naší poslední návštěvě na Bazalech prohrávali s Baníkem Ostrava 0-1. Jaké je aktuální skóre, může říct David Procházka.
2: 84. minuta, Baník Ostrava stále vede nad Zlínem 1-0, ale teď budou mít zlínští standardní situaci, když to je zhruba 33 metrů od branky golmana Jedličky, který si teď organizuje tu obranou linii, zhruba 3 metry před pokutové území vysouvá bránící pětici, šestici fotbalistů Baníku Ostrava, a zlínští se domlouvají, jak zahrají tu standardní situaci. Je tam Machalík, levák, je tam také Kopečný, kteří teď diskutují, jak zahrají ten centr. Dvoučlená zeď, Plavšič, Ovusu před nimi. Je to úctivá vzdálenost, ale centr patrně někam na zadní tyč. Z pravé strany, více z pravé strany, bude zahrávat Kopečný. Ano, na zadní tyč míří balón. Tam teď Chaluš a také Pojezný, a Chaluš raději stehnem, protože hrozilo, že se oba dva baníkovci nedohodnou, tak před Pojezdným odvrátil ten balón na rohový kop. 85. minuta, Baník Ostrava Zlín stále 1-0, a Kopečný teď přeběhne na druhou stranu, z levé strany teď bude zahrávat Zlín na rohový kop. Takže Baník Ostrava teď brání vítězství proti 10 fotbalistům Zlína. Ti hrají bez vyloučeného Černína už od 21. minuty, kdy zahrál na obrané polovině vědomě, schválně rukou, zastavil průnik Nienga a rozhodčí Beneš přehodnotil žlutou kartu na červenou. Centr na zadní tyč, ale baníkovci dobře odstavili teď Zlínské a Jedlička se natáhl sám už pak na balón. Rychle rozehrál po zemi na Boulu, nabízí se mu Bevene a také Mušak. Mušak proti Nombilovi z levé strany, už se blíží k 16, prostrčil na Boulu. Boula centruje na Nienga, ale ten se schoval za bránícího hráče. Mušak sbíral míč před pokutovým územím, ale Zlínští proti němu vystoupili a odpálili balón zase daleko od vlastní branky. Friedrich se vrátil pro míč a přihrál ho Jedličkovi. Jedlička posouvá Chalušovi a Boula bude...
0: Baník Ostrava stále vede nad Zlínem 1-0. Samozřejmě na závěr tohoto duelu se vrátíme, ale v Teplicích v utkání domácích s pražskou Duklou jsou přece jenom o pár minut napřed. A tak míříme na závěr duelu Teplice-Dukla-Praha. Komentuje Tomáš Petr.
1: 89. minuta utkání, Teplice Dukla 1-0, ale další morová rána do pražského celku, protože po té červené kartě pro Milu je teď vyloučený také stoper Hunal. Poté, co udělal Bačkovský ohromnou minelu, minul ten míč, tak mladíček Hopi se dostával do zakončení vlastně sám před ta prázdnou brankou, ale ještě před hranicí pokutového území ho odzbrojil stoper Dukly Hunal. Na první dobrou to vypadalo jako faul. Sudí Berka ukázal, že to bylo čisté přes míč, ale následně v dalším přerušení si dal ruku k uchu, pak naznačil obdélníček ve tvaru, který říká, že se jde podívat k videu. Doběhl k videu, zkontroloval situaci a následně rozeznal, že jeho původní verdikt byl špatný, takže Hunal viděl červenou kartu po faulu na Hopiho. Dukla dohrává od 9, prohrává 0-1 a bude čelit standardní situaci Teplic, což je možná nejmenší problém z toho všeho, ale tahle rýsující se porážka a to, že Dukle v posledním kole budou chybět Mila a Hunal, to jsou samozřejmě velká povzbuzení pro ostravský Baník, který na dálku bojuje s pražskou Duklou o to, kdo že sestoupí přímo a kdo půjde do baráže. A oba celky se právě příští týden utkají v Praze na Julisce. Teď už tedy připravena standardní situace, náprstek tam sekunduje Bílkovi, ale Bílkova rána jde pouze do zdi. Mizerně rozehraná standardní situace, ještě odražený míč má Hopy na levé straně. Hopy se snaží dostat při hrávce, pěkně tam vymíchal obranu Dukly. Střela od náprstka, ale ten skákavý balón netrefil náprstek úplně ideálně. 91. minuta utkání, už tedy ta první nastavená z pěti, které teď byly před pár okamžiky oznámeny, takže první z pěti nastavených minut Teplice vedou nad Duklou 1-0 ve chvíli, kdy Pražané už jsou o devíti po vyloučení Mily a Hunala. Nákop za obranu, kam se snažil dostat domácí Fortelný, ale Velázquez dobře splnil defenzivní úkoly a ještě se snaží najít na levém křídle Kraj Krále. K němu přistoupil včas Lukáš Mareček, takže Dukla bude vazovat v končící první nastavené minutě, kdy Pražané prohrávají 0-1. Purzy tedy se dává na osu hřiště, kde je Hašek. Haškův nákop míří ke Kozmovi, Kozma sklepává a tam je pokus o zakončení, který ale nevyšel Čermákovi úplně ideálně, netrefil čistě ten balón, ale ještě míč sbírá Purzy, tedy zase napřál z dálky. On to velmi rád zkouší z té střední a větší vzdálenosti, tenhle obránce Pražanů, ale ani tentokrát nezamířil Marios Purzitiris přesně. A i ve druhé nastavené minutě z těch pěti oznámených stále platí, že Teplice vedou nad Duklou 1-0. Trmal rozehrává od své branky, Trmal stejně jako na opačné straně Hunal nebo Mila si nezahraje v tom posledním zápase. A když tady byla řeč o těch vyloučených hráčích Dukly, dodejme, že kvůli karetnímu trestu za žluté karty bude chybět proti Baníku i kapitán Kozma. Takže Pražanům se to hodně rozpadá před tím závěrečným zápasem nadstavbové skupiny o záchranu. Lukáš Mareček si chystá autové vhazování před střídačkou Dukly. Posílá dlouhý míč, ale tam je Purzitidis. A teď se od Kozou Dukly posílá dlouhý míč, ale tam je Purzitidis. A teď se od Kozmy odrazil ten míč přes Hopyho do

0: Žádné oslabení se Pražané snaží hrát. Velázquez na pravé straně, po něm u míče Penksa, znovu Velázquez. Velázquez má proti sobě ale bránícího hráče, natáhl míč na střed, posílá centr do vápna, tam není nikdo. A Teplice tedy budou rozehrávat od své branky. Polovina třetí nastavené minuty, tedy polovina toho nastaveného času, protože přidávat se má 5 minut. Teplice vedou nad Duklou 1-0 a Pražané hrají o 9 po té, co byl nejprve vyloučený Mila a následně červenou kartu viděl také Hunal. Matouš Trmal nikam nepospíchá s tím kopem od brány. Až teď posílá balón na polovinu soupeře, takže to trvalo dobrých 30 sekund, než se míč zase vrátil zpátky do hry. Nákop Krajkra, který zase vrací míč zpátky.
1: Ve vysílání radiožurnálu Sport teď vítáme taky posluchače radiožurnálu. Společně se vydáme na 4 fotbalové zápasy domácí šance ligy. Začínáme zápasem Baník Ostrava Zlín, u kterého je reportér David Procházka.
2: Michal Fridrich teď skanduje k fanoušci, tak také moderátor zápasu. Je to 2-0 pro Baník Ostrava před malou chvílí po rohovém kopu Daniela Holcera. Michal Fridrich dotlačil míč po druhé do sítě a už je téměř jisté, že Baník Ostrava bude v posledním kole ještě na pražské Dukle hrát o záchranu. To potvrdí Tomáš Petr z zápasu Teplice Dukla Praha.
0: Čtvrtá nastavená minuta z avizovaných 5 a Teplice vedou nad pražskou Duklou už 2-0. Teď doznívá ta severočeská radost po gólu Idrise Hopiho. Tenhle 18-letý útočník při svém ligovém debitu tedy navyšuje na 2-0. První gól domácích Severčoků vstřelil v 74. minutě Jan Fortelný. Už předtím v 65. minutě byl vyloučený hostující Mila a v 89. minutě viděl červenou kartu také hostující stoper Hunal, takže Dukla prohrává v Teplicích v závěru nastavení 0-2 a hraje o 9. Závěr zápasu Slovácko-Mladá Boleslav sleduje David Nekvinda.
3: V Uherském Hradišti už zápas skončil a Slovácko doma prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3. 2 góly je vstřelil hostující Josef Kolářík už v prvním poločase, bylo to v 17. a 27. minutě. Ve druhé půli sice mělo Slovácko dost šancí, aby zdramatizovalo zápas, ale trápilo se v koncovce. Naopak Jiří Klíma v 62. minutě po minutě svého pobytu na hřišti jako střídající hráč dal tedy na těch konečných 3-0 pro Mladou Boleslav. Začalo také finále toho playoff o umístění střední na stavové skupiny Karviná Olomouc, to je zápas, který sleduje Lukáš Kaleta.
4: Tady už skončilo nastavení a řeší se, jestli Olomouc vyhraje 3-1 nebo 2-1. U videa se teď zkoumá poslední gól Hanáku a platí, takže v samotném závěru mezi Karvinou a Olomoucí je to 1-3. Z Karviné Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
1: Známe aktuální stavy, konečné výsledky uslyšíte ve zprávách v 19 hodin.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
1: 18 hodin 53 minut a my si ještě rychle zkusíme vyrazit do Teplic, kde hrála pražská Dukla. Mohli bychom znát konečný výsledek zápasu právě Teplic s Duklou.
0: Známe ho. Teplice porazili Duklu 2-0. Hráči se teď ještě loučí s rozhodčími a také vlastně se soupeři. Teplice zvítězili poté, co v 74. minutě skóroval Fortelný, následně v nastaveném čase se prosadil a také debitant Hopy, 18-letý forward Severčechů. Připomeňme, že Dukla dohrávala o 9 poté, co nejprve byl vyloučený Mila a pak byl vyloučený také Hunal. Aby těch absencí nebylo pro Pražany málo, tak v závěrečném kole bude chybět také kapitán Kozma, který dnes viděl další žlutou kartu. Takže Dukla, která bude bojovat s ostravským Baníkem o to, kdo půjde do baráže a kdo přímo sestoupí, bude mít velký problém při skládání sestavy. Dnes tedy Pražané prohráli v Teplicích 0-2.
1: Říká reportér Tomáš Petr, děkujeme mockrát a šťastnou cestu domů. My teď rychle míříme do Ostravy. Baník přivítal Zlín. Konečný výsledek zná reportér David Procházka.
2: Ano, tady také domácí vyhráli 2-0, ten druhý gol v nastaveném čase přidal po rohovém kopu kapitán Michal Fridrich, 2-0 pro Baník Ostrava, ten první gol v 9. minutě vlastní od obránce Kopečného, od obránce Zlína, hosté hráli od 21. minuty v 10. bez vyloučeného obránce Černína, Baník Ostrava celý zápas tlačil, ale dosáhl výsledku, který mu dává šanci ještě do závěrečného kola právě na pražské.

0: Dukle, která dnes prohrála, tak si to oba dva týmy rozdají. Baník Ostrava potřebuje zvítězit. Hezký podvečer z Ostravy.
1: Hezký večer do Ostravy přejeme i Davidu Procházkovi, takže si to můžeme sesumírovat. Baník Ostrava ještě v uvozovkách dýchá ve skupině o udržení, ve skupině o záchranu, protože dnes zvítězil právě nad Zlínem 2-0 a tím pádem to znamená, že 23. května, což když se podíváme do kalendáře, je přesně za týden v sobotu, ve 14 hodin se v Praze na Julisce bude rozhodovat o tom, zda přímo sestoupí do druhé ligy Pražská Dukla anebo Baník Ostrava. Ten, kdo uspěje v tom zápase, tak nakonec půjde do baráže o udržení. I u toho budou mikrofony Radiožurnálu Sport a samozřejmě vám tento zápas nabídneme v přímém přenosu. 19 hodin 56 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy pro vás má Ondřej Látal.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Německý úřad na ochranu ústavy zastavil sledování scientologů. O týmu, který přímo sestoupí z fotbalové šanciligy, rozhodne až poslední nadstavbové kolo. Na stojící auto pozor na D1 za Prahou ve směru na Brno na 15. kilometru. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, teploty 13 až 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev z ostatky patronky zacházela.
3: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
1: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěli pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení, stíhaný bude na svobodě. Pavko taky uvedl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo silně pršet, hlavně na Vsetínsku. Takzvaná scientologická církev, známá taky z Česka, už nebude v Německu pod soustavným dohledem zpravodajské služby. Důvodem opadnutí zájmu je pokles významu této organizace v průběhu let, informoval o tom Úřad na ochranu ústavy. Scientologové mají v Německu asi 3,5 tisíce členů.
4: Hnutí scientologie založené v roce 1954 autorem sci-fi Ronem Hubbardem považují jeho kritici za nebezpečnou sektu. Německá domácí zpravodajská služba ho sleduje od konce 90. let jakožto uskupení usilující o společnost, která nerespektuje například důstojnost jednotlivce. Úřad na ochranu ústavy nepustí scientologii ze zřetele úplně, ale už je nepovede jako samostatný a celostátní fenomén. Víc se chce soustředit třeba na sabotáže a na terorismus. Není to první letošní reorganizace úřadu. Minulý měsíc zrušil kategorii extremismu postihující delegitimizaci státu, zavedenou před 5 lety během protipandemických opatření. Z Německa Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: 3000 posluchačů navštívili Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Na den otevřených dveří si mohli prohlédnout vysílací studia. Vidět mohli třeba natáčení rozhlasové hry nebo být přímo u živého vysílání.
5: Sport. O mužstvu, které přímo sestoupí z nejvyšší fotbalové soutěže, rozhodne až poslední kolo nadstavby. Poslední Baník Ostrava totiž porazil Zlín 2-0 a předposlední Dukla prohrála v Teplicích 0-2. Dukla tak pro udržení prvoligové příslušnosti nesmí za týden s ostravským Baníkem prohrát. Dnes ještě Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná Olomouci 1-3. Hokejovou reprezentaci čeká druhé utkání na světovém šampionátu. Po výhře nad Dánskem se utká od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou duel v přímém přenosu. Ve stejný čas bude taky domácí Švýcarsko hrát s Lotyšskem. Slovensko dnes porazilo Norsko 2-1, Velká Británie prohrála s Rakouskem 2-5, Itálie s Kanadou 0-6 a Maďarsko s Finskem 1-4. A fotbalisté Manchesteru City vyhráli anglický pohár. Ve finále porazili Chelsea 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Všechrom a v Praze nehoda ve Kvelské. Na dálnici D1 za Prahu směr Brno za nájezdem Odříčan opatrně na 15. kilometru. Těsně před sjezdem na Velké Popovice vpravo ve stoupacím pruhu stojí porouchané auto, u něj je policejní hlídka. V Praze ve Kbelské směrem do kopce na Letňany před Novopatskou překáží auto podrobné nehodě, kolona od křižovatky s Kolbenovou je na pár minut. V Liberecké do centra se ještě i teď tvoří kolona od sjezdu na Prosek, zdržíte se do 5 minut kvůli zúžení nad Bulovkou, do zítřka tam opravují vozovku. A víkendové omezení je i v centru na Smetanově nábřeží, kolem Karlových lázní je kvůli demontáži lešení zachovaný provoz jen směrem k právnické fakultě, směrem opačně k Národnímu divadlu se musí objížkou přes újezd. Vznikají tam kolony na Manasově mostě před Klárovem a ve Valštejnské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy, jinde jenom ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku čekáme zataženo až oblačno, k večeru až polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším, teploty zítra 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. To byly zprávy.
5: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. Udělali tak první krok za ovládnutím šampionátu, protože pokaždé, když se v samostatné historii stali mistry světa, tak ovládli první duel na turnaji. Už za hodinu a 15 minut Češi nastoupí proti Slovinsku. Posloucháte radiožurnál Sport, začíná studio mistrovství světa v ledním hokeji.
8: Speciál radiožurnálu Sport.
5: Od mikrofonu přeje dobrý den Karel Schamberger a se mnou ve studiu dva Martinové, jedním z nich olympijský vítěz z Nagana, čtyřnásobný mistr světa a expert radiožurnálu Sport Martin Procházka. Přeji ti hezký večer.
9: Dobrý večer.
5: A také Martin Charvát, hokejový reportér radiožurnálu Sport. I tobě dobrý večer.
10: Hezký večer, já vedle Martina Procházky nevypadám vůbec zářivě.
5: Ještě doplním náš dnešní program, ohlédneme se za včerejší výhrou nad Dánskem, na dálku se spojíme s asistentem trenéra mistrovských Pardubic Karlem Mlejnkem a živě se vydáme také přímo do Švýcarska. Budeme mluvit s Petrem Kváčou, tedy reprezentačním brankářem, který zatím zůstává mimo sestavu, a vše doplníme s komentátory přímého přenosu Petrem Kadeřábkem a Františkem Kunou, kteří jsou ve Friburku. Tak pánové, Češi na rozjezd dostali papírově slabší soupeře. Dánsko včera Češi porazili 4-1. Jaký to byl vstup podle Martina Procházky?
9: Velmi dobrý, abych řekl, že hlavně první třetinu jsme ovládli, tam jsme naprosto dominovali, výborný pohyb, pomohla nám samozřejmě ta čtyřminutová přesilovka, když jsme v ní nedali branku, tak jsme vytvořili prostě takový ten tlak, tu jistotu. Potom byla důležitá ta branka hnedka Dominika Kubalíka, myslím si, že hned vlastně v tom střídání, kdy Dánové mě přijde trošku utekli na střídačku, nestačili se vrátit, tak tam byl rychlej protiútok, Kubalík výborně vlastně ten kotouč získal na modré čáře, dal tu první branku důležitou, dostat se do vedení v takovém utkání je vždycky důležitý. No a hned následně vlastně po chybě dalších Dánů v obraně Ženílek dal gol na 2-0 a to si myslím, že hodně ovlivnilo to utkání, protože tam opravdu bylo vidět taková ta jistota. A když budu pokračovat dál, tak samozřejmě ve druhé třetině se dalo očekávat, že Dánové přidají. Ono se oni to trošku jiné čekalo, protože byli v té první třetině hodně takový bojácný, ustrašený. No, takže to utkání se trošku dorovnalo. Naši samozřejmě hráči pak po zápase zmiňovali, že trošičku polevili v soubojích, trošku přehrávali situace, no a pak třetí třetina, samozřejmě taková ta pojišťovací branka Romana Červenky na 3-0, to si myslím, že už pak bylo hotovo, i když pak Dánové ještě snížili za stavu vlastně 3-0 v přesilové hře do prázdné branky a pak už jenom ten gol do prázdné branky z naší strany. Takže za mě jednoznačný utkání, důležitý utkání, dobrý vstup, jak už si zmiňoval, do turnaje, to je vždycky dobrý. A celkově si myslím, že ten zápas odehráli hráči opravdu jako jeden velký tým. Myslím, že to bude naše velká taková ta síla toho týmu.
10: Trenér Radim Rulík právě říkal, že on chce tým, on právě chce, aby všichni drželi pospolu a to se právě přesně vyplnilo. Hmm. Přesně jak si zmiňoval na závěr, tak český tým byl opravdu mužstvem a týmem se vším všudy už v tom prvním utkání. Žádné stmelování, ale prostě všichni jedeme za jedno.
9: Je to tak, já myslím, že takhle to mají nastavený, že opravdu je to jedno, která pětka, nebo tedy útok, nebo teda obrana bude na ledě, prostě ty všichni hráči to mají nastavené stejně. Bylo vidět, že v podstatě jsme Dány moc k ničemu nepustili. Josef Kořenář, když dostal teda tu jednu branku, jak to bylo, jak říkám, 6-4, to byla hra bez brankáře, takže to tam dobře sehráli, ale jinak podal velmi dobrý výkon. A myslím, že i všichni hráči, ať to byli ty starší zkušení, kteří se prosadili, kteří jak dali ty góly, tak samozřejmě i mladíci odvedli výbornou práci. Mluvili jsme o Galvasovi, o Ašlerovi, o dalších hráčích, takže si myslím, že jako odehráli velmi dobrý zápas. A porovnali se s tím dobře, protože na to, že to bylo jejich první mistrovství světa, tak jako odvedli výborný výkon.
10: Promiň, když zmiňuješ Galvase, co říkáš na jeho kličky, klasické galvasovské kličky?
9: Moc pěkný, samozřejmě se na ně hezky kouká, on ty situace řeší fakt ve velké rychlosti, nápaditost tam je, drzost tam je, řeší je výborně, vlastně při té třetí brance, kterou jsme dali, tak vlastně to byl on, který zavezl puk do útočného pásma. přibrzdil, dva beky vlastně postavil, jak se říká, do stojky a pak Tomášek, který ten kotouč vlastně objel, tak tam dával nahrávku před branku a nakonec Roman Červenka dával ten třetí gól, takže velkou práci právě odvedl Galvas.
5: Studio mistrovství světa v ledním hokeji teď na dálku doplňuje také Karel Mlejnek, asistent trenéra mistrovských Pardubic. Pane Mlejnku, přejeme dobrý večer, slyšíme se?
11: Dobrý večer vám i vašim posluchačům, slyšíme.
5: Když mluvíme v našem studiu mistrovství světa o včerejší výhře nad Dánskem, tak se zeptám i vás, jak jste viděl zápas mezi Čechy a Dány?
11: Tak já si myslím, že hlavně především se jednalo o velmi dobrý vstup našeho týmu do utkání, vynikající první třetina a samozřejmě velmi důležitý první vítězství v turnaji. To vždycky tomu týmu určitě dodá sebedůvěru a sebevědomí.
5: Já se teď obracím ještě na Martina Procházku. Chtěl jsem se zastavit u toho zlomu mezi první a druhou třetinou. Přece jenom myslíš si, že kdyby proti nám včera stáli silnější soupeři, než jakými byli Dánové, tak by ten výpadek stačil?
9: On to nebyl zase úplně takový nějaký velký výpadek, bylo to možná takový to, že jsme měli jistotu, vedeme 2-0, hráči možná některé situace prostě přehráli, říkali to, možná tam byl trošičku nedůraz, já si myslím, že prostě pokud by byl třeba i silnější tým, tak to utkání by ti hráči to asi takhle, když to řeknu, neodehráli, ale může to stát. Myslím, že se nám tady to stávalo i v přípravě, že naopak jsme třeba neměli dobré první třetiny. Myslím, že z 6 zápasů přípravných posledních jsme měli, po první třetině jsme je prohráli. Naopak včera jsme odehráli velmi dobrou tu první třetinu, takže je vidět, že ten tým se prostě na to připravil. Je to mistrovství světa, hraje se to jinak, než se hraje příprava a to se včera potvrdilo. Takže myslím, že i kdyby jsme hráli se silnějším soupeřem, tak by to bylo podobné.
10: První utkání mistrovství světa Česko-Dánsko. Česko vyhrálo 4-1, teď už se blíží další utkání, ale ještě předtím, než se budeme jakkoliv bavit o Slovinsku, tak využijeme z toho, že je s námi ve spojení Karel Mlejnek. A pojďme se s panem Mlejnkem trochu vrátit také k oslavám mistrovských Pardubic. Pane Mlejnku, jak to vlastně bylo bouřlivé, když teď máte vlastně 5 hráčů na mistrovství světa?
11: Tak já si myslím, že to bylo takový třídenní, no, tak vyhráli jsme v úterý, no, a myslím si, že v pátek ty oslavy vrcholily, v pátek vlastně po čtvrtečních oslavách na náměstí a pak už to spíš bylo jenom o hráčích, ale už byl víkend a myslím si, že právě jak vy zmiňujete, 5 hráčů vlastně od nás mančaftu bylo nominovaných na mistrovství světa, takže postupně to vyprchávalo a kluci už samozřejmě se rozjeli i domovu s vrtama a samozřejmě kluci na mistrovství světa takový.
5: Tak teď nám vypadlo spojení s Karlem Linkem. Slyšíme se? Teď vidím, že už jste se možná vrátil k nám na linku. Tak asi nejspíš ne, tak se pokusíme obnovit to spojení s Karlem Mlejnkem, asistentem trenéra extraligových Pardubic. Martine, mezi tím, ty když zazpomínáš, ty oslavy si zažil několikrát, ať už v reprezentaci, jak to tak probíhá? Můžeš nám to ještě zopakovat?
9: No tak ten třídenní rytmus, ten tam je jasně daný, to hned vlastně získáte ten titul, tak jste v plný těch emocí, všichni ti hráči, celý ten tým to prožívá, v podstatě jede se skoro non-stop. Samozřejmě jsou tam nějaké spánkové časy, kdy se dá jít spát, ale jinak je to vlastně v podstatě třídenní mejdan. Ale postupem času se to potom pomalu jako zkracuje a už to pak, jakoby, jak se říká, vyzní.
10: Vypadá to, že u těch tří denních oslav, že víš, o čem pan Mlejnek mluví.
9: No určitě, tak dokážu si to představit, tak ale na druhou stranu je to zase perfektní. A vyhrajete titul klubovou trofej. Tohle to vždycky je takové to navíc, jste celý rok pohromadě, připravujete se na to v letní přípravě, potom máte celou sezónu. Není to nějaký krátkodobý turnaj, kde se sjedete vlastně na 14 dní nebo na necelé 3 týdny. Prostě tohle to je celoroční práce a pak taky podle toho samozřejmě máte za sebou, já nevím, 10 000 fanoušků, který s vámi to opravdu jako klubově slaví a je to úžasný, takže to si myslím, že tohle to k němu patří a 3 dny až 5 dnů je úplně ideální čas na takové oslavy.
5: Vypadá to, že Karel Mlejnek, asistent trenéra a Pardubic už je s námi zpět ve spojení. Tak já se, pane trenére, rovnou zeptám. V Pardubicích byly jedny z těch největších investic do kádru. Tak cítili jste velký tlak vzhledem k tomu, jaké jsou rozpočty jinde?
11: Tak já si myslím, že to asi nebylo úplně o rozpočtu, ten tlak, který byl, ale my jsme pracovali s Filipem Pešánem a s dalšíma kolegama v realizačním týmu, s vynikajícíma kolegama jsme opravdu pracovali v dobrým a výjimečným prostředí a musím říct, že jsme celou sezonu cítili i podporu a cítili jsme i určitý klid i z vedení klubu, z managementu klubu a toho si samozřejmě velmi ceníme, protože ta pracovní atmosféra prostě byla výjimečná, byla vynikající a jsme rádi, že samozřejmě jsme to proměnili ve vítězství v extralize.
12: Martine Procházko, ty můžeš potvrdit, že na Pardubice byl jakýsi tlak i potom, řekněme, po těch kontroverzních výrocích majitele Pardubic Petra Dětka. Myslíš si, že to zvýšilo tlak na ten tým?
9: Myslíš v semifinále se Spartou, kdy vznikla taková ta přestřelka mediální v tom? Asi ne úplně větší tlak na ty hráče, možná tohle to bylo spíš zbytečný, že to vlastně se potom po každém zápase, po krásný hokej, musím říct, že to bylo opravdu perfektní hokej s obou dvou stran. Myslím si, že to i Karel potvrdí, že opravdu ty zápasy měly vysokou úroveň a tohle to vlastně bylo navíc, bylo to zbytečný a vlastně se přetřásalo kolikrát mnohem víc nějaká takováhle přestřelka, než jaký hokej se hrál, takže za mě opravdu tohle to možná bylo zbytečně až moc nafouknutý.
10: I zpětným pohledem, pane Mlejnku, bylo to opravdu to předčasné finále s tou Spartou, že potom ta série s Třincem jistým způsobem už trochu vlastně ztratila náboj, byť to bylo finále playoff?
11: Já si myslím, že ne. Padni komu padni. Nám i Spartě prostě padlo semifinále a zkrátka finále bylo my s Třincem a jak říkám, no, padni komu padni. Samozřejmě souhlasím s Martinem, souhlasím s váma, že náboj semifinále ze Spartou byl obrovský, ale z našeho pohledu jsme prostě necítili jsme menší náboj v sérii s Třincem. Potažmo, když vlastně Pardubice před naším příchodem s Třincem, že jo, prohráli vlastně semifinále v sedmém zápase a pak i finále, že jo, sedmém utkání, takže my jsme to takhle určitě necítili a určitě takhle necítilo ani mužstvo, možná, že to byl nějaký pocit navenek.
12: Posloucháte studio mistrovství světa, tak se teď pojďme zaměřit právě na světový šampionát. Z pardubického kádru do Švýcarska zamířili kapitán Roman Červenka, Lukáš Sedlák, Jan Mandát, Martin Kaut, Libor Hájek a tak napůl po nedávném podpisu smlouvy i David Tomášek. Tak věděli jste předem, Karlem Linku, kdo pojede na mistrovství světa z Pardubic?
11: Myslím si, že my jako trenéři jsme předem nevěděli nic. To, že byli kluci kontaktovaní po finále, je samozřejmě věcí trenérů, nároďáků a samozřejmě pro ty naše hráče, kteří byli nominovaní, tak všechna čest. A myslím si, že nominace Romana Červenky a Lukáše Sedláka i po jejich vlastně účasti na olympijských hrách, tak za nás klobouk dolů.
12: Klobouk dolů i za Martina Procházku?
9: No jednoznačně. Myslím si, že už to teďka Karel řekl, že opravdu ten počet zápasů, a nejde ani počet zápasů, ale to, jakým způsobem to právě třeba tíhle ti dva hráči, jak jim to odehráli, myslím Romana Červenku s Lukášem Sedlákem, jak by mi byli lídry, jak to na nich opravdu stálo a myslím si, že opravdu jako vysmekám. A to, že se potom rozhodli, a já jsem čekal, že Roman Červenka bude ten, který určitě řekne, že pojede, že si odpočine a že bude připravený. A tím to právě možná samozřejmě zlákalo i Lukáše Sedláka, takže jsem rád, že to kluci takhle vzali a tohle to prostě se stejní, jak se říká.
10: Na druhou stranu, pane Mlejnku, je to opravdu neuvěřitelná porce těch zápasů, když si k běžné sezóně a celému playoff přidáme ještě olympijské hry a uvažované mistrovství světa. Žádnou promluvu jste směrem k ním v tomto směru neměli? Hele, Romane, podívej se, kolik ti je a podívej se, jakou chceš zase odehrát porci zápasů za sezónu.
11: Tak já myslím, že ani Filip a já už vůbec ne, jsme s nima určitě žádnou promluvu neměli. Opravdu to je na nich a Roman je bezesporu hráč, který prostě vždycky pojede rád reprezentovat a tak nějak spíš z toho cítím, že si vlastně nedokáže představit ani ten květem bez hokeje. Že vlastně si dokáže představit možná až červen bez hokeje. Ale to opravdu smekám, klobouk dolů.
12: Fenomén Roman Červenka včera se stal českým rekordmanem, nastoupil už do 13. mistrovství světa. Tak vy koukáte Romanu Červenkovi pod ruce, v čem tkví ta jeho dlouhověkost?
11: Tak já samozřejmě jsem teď měl možnost o sezonu pozorovat, sledovat. No je to jednoznačný. Je to prostě práce o tělo, pracovitost, nasazení v tréninku. To jsou prostě atributy, který ten Roman tam předvádí denodenně a jde příkladem opravdu celému týmu. To je ono, no, tady ty atributy, pracovitost, péče o tělo, nasazení, práce, to je prostě to, co Romana zdobí a proto si troufám říct, že to ještě bude několik let trvat.
10: Posloucháte speciál Radiožurnálu Sport před druhým utkáním na mistrovství světa Česko proti Slovinsku. Začne se přesně za hodinu. Teď ale ve studiu znovu stále Martin Procházka, náš hokejový expert. A také jsme ve spojení s pardubickým trenérem Karlem Mlejnkem. Pane Mlejnku, když už jsme u Romana Červenky, v čem je tak silná ta kombinace, ta souhra Sedlák-Červenka? A kdo je vlastně ten ideální člověk, kterého jste určitě v Pardubicích také hledali, který by měl doplňovat, což je vlastně stejná situace, kterou musel vyřešit Radim Rulík.
12: A bohužel, teď to vypadá, že nám Karel Mlejnek zmizel z naší linky, tak to je otázka pro Martina Procházku.
9: Hezká otázka, mně se to moc líbilo, jak to Martin podal teďka. No, není to jednoduchý, ale zase na druhou stranu máte tam několik typologicky nějakých hráčů, který mají přednosti, co se týká nějaké kombinace, to třeba Mandát, ten, který s nimi hrával, nebo hrál dost těch zápasů, tak výborně mezi zapadl, tvořil s nima výborné to trio. Samozřejmě, když se k ním přidal Martin Kaut, tak zase taky to byl na jednu pozici, kdy tam měl ještě do jednoho střelce navíc. Hráli takhle přesilovky, takže ono vůbec, si myslím, že pro trenéry Pardubic, ať to bylo pro Filipa Pešána právě s Karlem Mlejnkem, si myslím, že bylo z začátku těžký ten tým, který byl nabitý jakoby hvězdama, dá se říct, skoro na každé pozici, dát je dohromady a jak je poskládat, jakou roli, jakou úlohu k tomu každému hráči dát, aby to vzal, někdo prostě hrál v první pětce, někdo hraje ve třetí pětce, tohle to není vůbec jednoduchý, pak ty hráči, kteří se dostanou do čtvrté pětky, tak to musí taky nějakým způsobem brát, no a myslím si, že tohle to prostě odvedli skvělou práci trenéři, protože postupem času Pardubice opravdu získali jistotu, byli jasně nejlepší, dá se říct závěru, vyhráli základní část. A ten tým prostě potom už si takhle věřil a to se ukázalo nakonec i v playoff.
10: A typologicky, ty tam máš vlastně dva hráče, kteří neskutečně myslí. Roman Červenka jednoznačně, Lukáš Sedlák, když se podívá na prostý like, tak je to ten borec, který první jede bojovat k mantinelu a potom potřebuješ koho? Do toho, co oni hrajou.
9: Ideální kombinaci obou dvou, jo, by bylo nejlepší samozřejmě, ale já myslím, že Mandát, který hrál vlastně nejvíc toho času, tak mezi ně zapadl skvěle, on také vybojoval spoustu kotoučů, byl takový jakoby dravec v tom útoku a skvěle si potom s nima i rozuměl, co se týkalo kombinace a myslím si, že prostě tohle to fungovalo Pardubicím a nakonec si myslím, že takhle i dohráli.
12: A koho by vedle Romana Červenky a Lukáše Sedláka v reprezentaci teď na mistrovství světa viděl právě Karel Mlejnek, trenér Sedláka a Červenky z mistrovských Pardubic?
11: No tak děkuji za otázku, to je velmi těžká, samozřejmě jsem rád, že to, to rozluštějí trenéři nároďáků, tak ty to rozluštějí úplně. Tak samozřejmě ve včerejším utkání, že to byl Matěj Blimel, no dneska, co jsem teď pozoroval naší soupisku, tak by to měl právě být Honza Mandát, dneska ze Slovenskem, tak asi trenéři samozřejmě ještě zkouší něco teď v úvodu turnaje. Možná i Matějovi Blimlovi se asi dneska rozhodli dát ještě volno, dát mu pauzu před pondělním utkáním se Švédama, no uvidíme, no, tak říkám, je to spíš na trenérech, ale Martin to popsal velice dobře.
10: A naprosto ideální spoluhráč, pane Mlejnku, naprosto ideální spoluhráč napříč i třeba generacemi, zkrátka vysněný spoluhráč pro tuhle tu dvojici, by byl kdo?
11: No tak to je teda velice těžká otázka. To je teda velice těžká otázka a protože to vůbec vlastně ani nechci hodnotit, jo, protože samozřejmě v té sezóně s nima nejvíc odehrál Honza Mandát a myslím si, že mi to opravdu velice dobře klapalo a v momentě, že jsme potřebovali udělat nějakou změnu, tak zastupitelnost byla a i napříč generacema a tak dále, to vůbec nechci, absolutně si nedokážu vůbec jakoby teď tipnout, nebo ne tipnout, spíš nikoho jakoby vygenerovat do toho, to nedokážu, to se omlouvám.
12: Říká asistent trenéra Pardubic Karel Mlejnek. Pane Mlejnku, můžeme se tedy dostat ještě k tomu dnešnímu zápasu před Slovinskem. Jaký vy očekáváte zápas?
11: No tak myslím si, že samozřejmě Slovince musíme porazit, jinak by to asi byl samozřejmě šok. Jako asi vždycky s každým takovýmhle papírovým jakoby outsiderem toho turnaje bude důležitý samozřejmě asi dát co nejdřív branku, ale myslím si, že i když skončí první třetina 0-0, tak postupem času prostě se gólově zcela určitě prosadíme a myslím si, že to utkání budeme mít jednoznačně v rukou a připíšeme si 3 body do tabulky.
12: Karel Mlejnek byl hostem studia a mistrovství světa. Děkujeme moc za váš čas a naslyšenou.
11: Já vám taky moc krát děkuju, mějte se fajn a pozdravuji Martina Procházku na dálku. Mějte se, naschledanou a díky moc.
12: Martin Procházka.
9: Já děkuji moc, že Karel přijal naše pozvání. Myslím, že to bylo perfektní a děkujeme.
12: Já se koukám už do našeho studia mistrovství světa a dorazily úvodní sestavy. My se jimi budeme zabírat ještě více, ale co mě zaujalo na první pohled, Dominik Pavlát v brance, co na to říká Martin Procházka?
9: No, že mi konečně vyšel tip. Včera jsem říkal, že bude chytat Dominik Pavlát, šel Josef Kořenář, ale říkal jsem včera jsem říkal, že by mohl dneska právě nastoupit právě Dominik Pavlát. Dalo se to čekat, že každý dostane jednu portičku těchto dvou zápasů. Je to asi dobré rozhodnutí, přece jenom je dobrý, když oba dva golmani budou v takovém zápasovém zápřahu. Jak už to zmiňoval Karel, dneska se vůbec nepočítá s tím, nebo nemělo by se vůbec počítat s tím, že by nás Slovinci nějakým způsobem měli ohrozit. Takže to vítězství očekávám také jednoznačně a myslím si, že si možná uvidíme, jak hodně Slovinci budou zlobit a jestli si vůbec jako včera třeba v první třetině jedna střela ze strany Dánů na Kořenáře, tak uvidíme, kolik si dneska sáhne kotoučů Pavlát.
10: První útok, ten pardubický, jak už naznačil Karel Mlejnek, který se podíval ještě rychleji než my, ve složení Sedlák, Červenka a Mandát. Ty určitě znáš situaci, kdy jste si s tou kladenskou Blue Line v úzovkách dostali do reprezentace, hráli jste spolu. To potom přišel trenér národního týmu a řekl vám nějakou jinou taktiku, než jak jste hráli na Kladně, nebo vám řekl, hele kluci, hrajte to, co na Kladně, takhle to stačí.
9: Přiznám se, že takhle, museli jsme dodržovat nějaké ty taktické věci, jo. Ať to byl začátku Luděk Bukač, který prostě striktně dodržoval levé křídlo do zádu, takže to nám vlastně vyhovovalo, my jsme takhle hráli nakladně i celou dobu. Možná některý kluci to pamatují třeba, že ve Spartě se hrálo trošku jinak. Sparta hrála, začíná už hrát i s tím centrem dozadu, jak se říká, se středním útočníkem, ale my se to hráli klasicky takhle, takže nám se to neměnilo. No a vlastně, i když jsme šli potom do AIK Stockholm, tak tam byl právě ten příklad, že třeba tam byl finský trenér, hráli jsme ve švédském týmu a ten finský trenér nám vyloženě řekl, ať to hrajeme tak, jak jsme zvyklí. Dal k nám výborné dva obránce, Francéna a no, ještě jedno, ale prostě švéd. Já už si je úplně nepamatuju, je to dávno, ale řekl nám, ať hrajeme prostě, a jsme zvyklí to, co hrajeme. A to opravdu fungovalo, protože ty týmy, když jsme nastupovali proti jiným švédským týmům, tak oni už byli na sebe nějakým způsobem zvyklí. Měli prostě nějaké, ty Švédové hráli trošku jinak, ale my jsme jim to vlastně jako trošku narušovali a měli jsme s tím jako fakt jako docela úspěch. Myslím si, že se nám tam dařilo AIK Stockholm první sezónu a tohle to se vždycky myslím, že to je fajn, když ten trenér pochopí, že vlastně by byla chyba vás měnit. Najednou prostě dávat vám jiné pokyny, nedej bože, aby jiné křídlo bránilo a vy jste zase měli útočit. Takže nás nechal tak, jak jsme byli zvyklí a tohle to bylo, jak nám to vycházelo. No.
12: Říká Martin Procházka ve studiu mistrovství světa ledního hokeje 2026. Kouknul jsem se tedy do té sestavy českého týmu proti Slovincům. Vedle Červenky a Sedláka, jak už naznačil pan Mlejnek, bude Jan Mandát. Podle tebe správný krok?
9: Jo, tak samozřejmě byl dopsaný na soupisku. On už to včera i zmiňoval, Honza Mandát, který byl vlastně jako hostem našeho speciálu, tak on říkal, že vlastně nějak tak s Radimem Nulíkem mluvil o tom, že si zahraje, že bude dopsaný, takže se na to čekalo asi, že dneska, když bude dopsaný, takže asi zřejmě pojde k ním, to se potvrdilo. A je to dobře, a jak už zmiňoval i Karel Mlejnek, jak říkal, ty kluci prostě mají teďka takové ty návyky z toho klubu. Oni prostě opravdu spolu odehráli spoustu zápasů a myslím si, že dneska třeba, nebo za mě, nevím, teď to nechci porovnávat se včerejším zápasem, protože Matěj Blimel byl trošičku z toho, říkal sám, že dvě třetiny nebyl úplně jakoby sám ze sebou také spokojený. Takže já si myslím, že třeba dneska to, ten útok možná bude vypadat mnohem lépe, protože mají ten návyk, prostě mají tam automatizmy, mají tam prostě, jsou na sebe zvyklí. Uvidíme samozřejmě jiný soupeř, a to byly Dánové, dneska byli Slovinci.
10: Jo, ale Matěj Blimel je vlastně také pardubický svým způsobem.
9: No jasně, ale hrál, no, hrál teďka pár let přece jenom v Zámoří, ale má tam taky úplně jiné určitě taktické pokyny od trenérů, hrají uče jiným způsobem než třeba Pardubice. Ale on to sám tvrdil nebo říkal včera, že vlastně úplně ty dvě nebo půl zápasu, že to z jeho strany nebylo úplně ono, že mu chvilku trvalo, než si vlastně přišel na to, jak ty kluci jako nějak způsobem přemýšlí. Takže proto možná dneska dostal, jak se říká, trošičku zase se na to přivyknout a proto za mandáty v tomto útoku.
12: Jan Štětka byl dopsán také dnes na soupisku pro mistrovství světa. Zůstává tedy jediné volné místo, a to na pozici brankáře. Očekáváš tedy, že Jan Štětka se na šampionátu představí taky, ačkoliv v dnešní sestavě nefiguruje?
9: Nejdůležitější sestavě, ale tak je dopsaný, takže samozřejmě bude záležet, jak sebe uvěje pak další zápasy. Nikde nemáte, nechci teď nikomu samozřejmě říkat, že může přijít nějaké zranění, protože opravdu na mistrovství světa se hraje teďka už takovým tím obětavým způsobem. Ta příprava, tam jsme viděli, že v přípravě bylo tam spoustu střel na brankáře, protože hráči nechtěli tolik třeba, jako když to řeknu, padat do střel nebo zaklekávat, protože vás to zraní a máte po mistrovství světa, ale teďka na mistrovství světa a ty zápasy přijdou, ty těžké zápasy přijdou postupně, v pondělí to bude už proti Švédům a teď vás to tam trefí, najednou vám dva obránci vypadnou a může se stát, že tam začátka hned nastoupí další zápas, takže tam záleží a je to určitě dobře, že má už teďka takovou jistotu, že je v tom týmu a může kdykoliv naskočit.
10: Já jsem nad tím tak v hlavě přemýšlel a zároveň jsem si asi zamlítl i myšlenku, že ty bys někdy byl v pozici toho čekajícího, že bys někdy byl vlastně v pozici čekám, jestli budu dopsaný na soupisku, tak nějak si při kvalitách Martina Procházky říkám, že ty si asi vždycky věděl, že budeš hrát, ne?
9: Já se přiznám, že ani si nepamatuju, jestli za nás bylo nějak takhle možné svým způsobem jako třeba napsat jenom pár hráčů a potom tam jako dopisovat. Já myslím, že vždycky byl ten tým jasně daný, že prostě trenéři vybrali, já nevím, kolik nás bylo možných, já nevím, 23. A všichni jsme byli napsaný a nepřemýšlel se nad tím, jestli se doplní někdo nebo nedoplní. Nevím, jestli potom až v tom závěru té kariéry v národním týmu možná, že už to začínalo, že se třeba čekalo na někoho, takže to
10: stejně
9: tam...
10: Stejně se bylo asi v základu.
9: Ale no, tak jo, do té doby, když jsem byl v národním týmu, tak jsem byl v základu a pak už přišel rok, když už jsem v tom základu nebyl vůbec, takže jsem nebyl i na té čekací době.
12: Posloucháte Radiožurnál Sport a to konkrétně speciál k mistrovství světa v ledním hokeji. Po krátké reklamě budeme pokračovat.
13: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: 19 hodin 32 minut posloucháte studio mistrovství světa v ledním hokeji a já teď přímo do švýcarského Friburgu zdravím také jednoho z komentátorů našeho přímého přenosu večerního zápasu Československo Petra Kadeřábka. Petře, hezký večer.
14: Dobrý večer.
12: Tak Petře, už to tady zaznělo několikrát, můžeme probrat právě tu golmanskou výměnu dnes v sestavě Dominik Pavláta, změna, která se asi i podle Martina Procházky dala očekávat.
14: Dala se očekávat zejména poté, co se na raním rozbruslení vůbec neobjevil Josef Kořenář. Byl tam pouze Dominik Pavlát a s ním také Petr Kváča, který měl být hostem dnešního předzápasového studia, ale bohužel při cestě z Bernu se jemu a Janu Štětkovi porouchal taxík a tak vůbec nevědí oba dva, jestli stihnou začátek zápasu, protože tady úplně sehnat taxík není jednoduché, takže s tím se vlastně za Petra Kováču omlouvám. Jinak zpět ke golmanům, rozhodně je jasné, že Dominik Pavlát potřebuje se dostat také do zápasového tempa a tyhle ty dva zápasy, tedy Dánsko, respektive Slovensko ve dvou dnech, k tomu jasně nabízí. Takže Dominik Pavlát si odbyde dnes premiéru na mistrovství světa.
12: Říká Petr Kadeřábek přímo ze švýcarského Friburgu. Já se zeptám právě na Petra Kváču, který měl být hostem dnešního speciálu k mistrovství světa v ledním hokeji. Jak on sám bere tu svou pozici, tedy brankáře, který zatím je mimo tu nominaci českého týmu na mistrovství světa?
14: No, řekl bych, že úplně v pohodě a bavil jsem se o tom i s Ondřejem Pavelcem, že prostě ta brankářská trojice funguje výborně a to je úplně jedno, jestli někdo chytá jako jednička, někdo jako dvojka a někdo se vůbec nepřevlékne a zatím se ani nedostal na soupisku. Naopak Petr Kváč je vlastně z té trojice golmanů asi největší vtipálek, protože co víme třeba i od hráčů dvou mladých útočníků Melovského a Chmelaře, tak právě Petr Kváčak, se kterým sedí v kabině, právě tihleti dva útočníci vůbec se všemi golmany, protože ta kabina je prostě malá, tak Petr Kváča je takový vtipálek a vypráví vtipy a říkal mi třeba Matyáš Milovský, že se dost nasmál tím vtipům libereckého golmana, tak to asi vypovídá jasně o tom, v jaké je náladě a jak i podporuje ty dva své kolegy, to znamená jak Pavláta, tak Kořenáře.
12: Říká Petr Kadeřábek, Martin Procházka na tebe měl, Petře, docela usměvnou a zajímavou otázku, tak Martine, máš slovo.
9: No, já jsem mě zarazilo to, že se jim poruchal taxík, že mě překvapilo, že když samozřejmě není teda na soupisce zatím napsaný, takže nejel s týmem prostě jako na, jak se říká, na halu nebo do haly a že jel teda speciálně sám s taxíkem, tak to mě trošku překvapilo.
12: Petře, můžeš to vysvětlit?
14: No, protože hráči jsou tady 3,5 hodiny většinou. Před zápasem ten autobus jede opravdu hodně dopředu a tak vlastně hráči, kteří nejsou na soupisce a nepřevlékají se, tak by de facto v té kabině, a teď to řeknu hodně v úvozovkách, hodně nadneseně překáželi, takže spíše se vydají prostě po své vlastní ose a bohužel tohle se tak nevyplatilo. No. Tedy bohužel hlavně pro posluchače Radiožurnálu Sport.
10: Když si Petře zmiňoval, že tam byl také Jan Ščotka, pochopil jsem správně v tom taxíku?
14: Ano, ano.
10: Tak on byl vlastně teď dopsaný na soupisku, takže i hráč, který byl dopsaný na soupisku, tak vlastně jel mimo tým a čekalo se, že by dnes tedy ještě, přestože byl dopsaný na soupisku, seděl na tribuně?
14: Ano, určitě. S Janem Ščotkou se počítalo právě jako s tím hráčem, který vůbec nepůjde dnes na led. Tam se rozhodovalo vlastně jen mezi Matějem Blimlem a Janem Mandátem. Matěj Bliml také zůstává mimo, ale ten do haly tedy jel autobusem. Bohužel je v péči fyzioterapeutů a také si odcvičí něco v posilovně, tak aby se mohl v dalším průběhu zápas turnaje vlastně vrátit na ledovou plochu. Teď tedy dávají trenéři prostor i Janu Mandátovi a osvěží vlastně tu pardubickou trojici Červenka, Sedlák, Mandát. A to byl také jeden z těch důvodů, proč vlastně Jan Mandát dnes naskočí do zápasu, aby si také zvykl na to velké kluziště, aby tady byla další alternativa pro další souboje, to znamená vrátit zpátky ten Červenkův útok, tak jak vlastně dotáhli společně Pardubice k titulu.
12: Mluvili jsme o brankářích, teď naposledy o Petru Kváčovi, ale já bych chtěl to téma zobecnit. Petře, jaké jsou aktuality? Daniel Vladař a ani Lukáš Dostál národní tým neposílí. Jak by to mohlo být s Jakubem Dobešem?
14: Jakuba Dobeše vlastně, já jsem se na to ptal Jiřího Šlégra, ale on říkal, že tam vůbec zatím s ním, ano, jsou s ním v kontaktu v delší dobu, ale ne teď v průběhu playoff, protože Dobeš může samozřejmě postoupit ještě dál, jeho tým vede 3-2, takže tam se s ním jako neřeší rozhodně vůbec nějaký příjezd na mistrovství světa. Kdyby náhodou Dobešův tým vypadl, pak by se čekalo, pak by samozřejmě přišel hned první hovor od Jiřího Šlégra a čekalo by se na výsledky té zdravotní prohlídky, kterou by musel golman také projít a uvidíme, jak by to dopadlo. Nebo viděli bychom, jak by to dopadlo, ale také k tomu vůbec nemusí dojít. Budou na něj čekat, i proto zůstává vlastně mimo hru jeden z golmanů a to jedno místo se prostě pořád nechává na soupisce.
12: Já doplním detaily, protože právě Montreal s Jakubem Dobešem vede v sérii ve druhém kole playoff NHL nad Buffalem 3-2 a na zápasy. Postup do finále konference může Montreal potvrdit dnes v noci českého času. Teoreticky by se tak Dobeš mohl v případě vypadnutí zapojit na konec základní skupiny mistrovství světa, možná až na playoff. Myslíš to, Martine Procházko, že to je reálná varianta, že by to vůbec týmu pomohlo, kdyby Jakub Dobeš přijal až vlastně na tu druhou polovinu, možná kratší polovinu mistrovství světa?
9: No evidentně trenéři to mají takhle nastavené, čekají na to, jak ta série dopadne, protože jinak si myslím, že pokud by s tím nepočítali a nějak by vlastně ani nad tím nepřemýšleli, tak by asi dopsali už Petra Kváču a bylo by to jasně dané. Takhle každopádně pořád to jedno místo právě na tom brankářském postu je volné a i za nás v dřívějších dobách, možná si pamatuju, když jsme hráli, tak třeba takový, když to řeknu, hvězda Mats Sandin přijel prostě až na semifinále, prostě byl připraven do semifinále zápasu a naskočil na jeden zápas a byl v týmu, takže si myslím, že pokud máte takového brankáře, a myslím si, že Dobeš má opravdu teďka fantastickou formu, proto taky i takhle díky tomu Montreal je v té hře o ten postup, tak si myslím, že pokud by se jim to nepovedlo, tak Dobeš by byl ten, který by přijel.
10: Přemýšlím, jak nad tím asi tak uvažuje Petr Kváča, protože pro něj je to vlastně, Petře Kadeřábku, hodně nepříjemná situace. On vlastně tady může být velkou část toho šampionátu a najednou se dozví, Montreal vypadl, přijede Dobeš, tak se měj, díky, ahoj. A jak on to vlastně bere, tuhle tu situaci?
14: No, on je to klasický golman, si s tím moc nezatěžuje, ale je to tak prostě, takhle, on s tím nic neudělá.
9: Ano.
14: A to je právě to, co vlastně on řeší. On řeší to, aby byl s týmem, aby byl s tou brankářskou zbylou dvojicí, to znamená s Kořenářem Pavlátem, pomáhal jim v tréninku, odvádí výtečnou práci, dnes na tom rozbruslení znovu předváděl, že je také ve výborné formě, takže Petra Kváču tohleto nějakým způsobem, neřekl bych, že by ho to nějak trápilo, to rozhodně ne, to bychom se mohli zeptat třeba i Jana Ščotky nebo Michala Kovařčíka, jak zvládali turnaj v Praze, kdy vlastně už věděli, že se nedostanou na tu soupisku a byli pořád s tím týmem, ale tam bylo možné vlastně mít u týmu, byť bez akreditace, ještě dva hráče navíc a jak to dopadlo pak s Janem Ščotkou, to všichni vědí, že prostě Jakub Flekuli nemoci byl vyškrtnut z té soupisky ze zdravotních důvodů. Naskočil tam Jan Ščotka a pak ve finále naskočil na dvě střídání, no a bral zlato, takže tohle se může stát třeba i v případě Petra Kváči, respektive Jakuba Dobeše, ale já osobně si myslím, že Petr Kváča bude prostě ještě v průběhu téhleté skupiny nebo základní skupiny na mistrovství světa dopsán na soupisku jako třetí golmana a s týmem tady zůstane až do konce.
10: Tím pádem myslíš, že vlastně se vzdá český tým toho, že by čekal na Dobeše v průběhu toho celého, protože jak naznačeno, vlastně Montreal je jednu výhru od postupu.
14: No právě, a to je také velké riziko. Já si totiž nepamatuji, že by se to, že by přijel golman v průběhu turnaje, dejme tomu na zápas vyřazovací fáze, že by se to stalo v českém týmu. Ano, stalo se to třeba v tom švédském, ale do českého týmu přijížděli hráči třeba na čtvrtfinále i na semifinále později z NHL, ale byli to hráči do pole. Martin Erat, Tomáš Plekanec, tohle jsou příklady třeba z roku 2013. A myslím si, že Martin Erat přijel tehdy na dva zápasy. Přijel na čtvrtfinále, odehrál ho i Tomáš Plekanec, tehdy přiletěl a vlastně dvě hodiny po přistání, časový posun, nečasový posun, okamžitě nastoupil a hrál. Ale u toho golmana je to trošku složitější. Zaprvé Jakub Dobeš nechytal podle mě na takovémhle letišti hodně dlouho. A za druhé, on nikdy nechytal pod Radimem Rulíkem. A vlastně ten systém de facto příliš nezná. Ano, Ondřej Pavelec s ním je v neustálém kontaktu, ale to je za mě málo. Ale tohle je můj názor. Můj názor je, že prostě Petr Kváča bude dopsán na soupisku možná v nejbližších dnech. Mimochodem právě v tuto chvíli přichází český tým na ledovou plochu na rozbruslení a už také naskakují na předzápasové rozbruslení Slovenci.
12: Říká reportér, komentátor Petr Kadeřábek. Já bych se chtěl zeptat ještě na Jana Ščotku. Ten nefiguruje v té dnešní sestavě, ale přesto byl na soupisku pro mistrovství světa dnes dopsán. Tak jak trenéři právě o Janu Ščotkovi uvažují, chtějí mu dopřát ten start na letošní letošním mistrovství světa ve Švýcarsku k 30. narozeninám, které má, pokud se nepletu, za 4 dny?
14: Má ho přesně na den, kdy se bude hrát proti Itálii. Mimochodem, to by byl třeba stý zápas v reprezentaci pro Ondřeje Beránka, ale to je ještě daleko. Ale nemyslím si, že pokud Jan Čotka byl dopsán na soupisku, že by nedostal zápas. To si nemyslím. Prostě Jan Čotka tady na šampionátu bezesporu nastoupí. V jakém utkání to bude, to je otázka. Ono nechat 7 obránců a nehrát 8 je také velký rozdíl i pro třeba takový ten ice time pro Filipa Hronka, protože i proto je samozřejmě asi důvod, že Marek Židlický si stojí za tím, že by se měl hrát na 7 beků a v těchto těch zápasech, aby si osahal nejlepší bek v českém týmu, prostě to velké kluziště, to je také možnost. A třeba už proti Itálii to nebude tolik potřeba, zaprvé si na to velké kluziště už hráči bezesporu zvyknou, čeká ještě navíc pondělní zápas ze Švédy a tam to bude už jasně vidět, zda si na to zvykli a zda ten výkon, tak jak chce Radim Rulík, půjde opravdu zápas od zápasu pořád nahoru, ale myslím si, že proti té Itálii už by Jan Čotka mohl naskočit a je jedno, jestli místo beka anebo místo útočníka, jestli budou hrát pak Češi na 12 útočníků a 8 obránců. Tohle je otázka opravdu, kterou nám asi zodpoví až ten zápas proti Italům.
10: Martin Procházka stále ve studiu Radiožurnálu Sport. Co z toho by si zvolil? Protože vlastně Petr Kadeřábek teď naznačil hned několik možných variant, které by tým mohl tady mít, předvést, do kterých by se mohl pustit. Rozehrát si všechny.
9: Rozehrát si všechny, tak to je hezky, no. Tak, ale zase, jako, když to řeknu, rozhrát si všechny, to znamená, že by vždycky jeden musel z té sestavy nějakým způsobem trochu vypadnout. Nepředpokládám, že by třeba, i když velmi zkušený Filip Hronek, že by prostě si dal jeden zápas volno a Honza Šťotka by šel hrát místo něho. Ale může to stát, tam se může stát cokoliv, je vidět, že prostě trenéři s tou sestavou klidně tak jakým způsobem pohybují. Uvidíme, je to ještě těch zápasů je spousty, že máme odehraný jeden, dneska bude druhý, máme celkově 7 základní části a hlavně všechno směřuje k tomu, když to řeknu, tomu poslednímu zápasu ve skupině, to znamená Kanadu, a hned na to je dobré se připravit právě na to čtvrtfinále, takže tam ten tým už potom bude podle mě poskladný tak, jak dohrajou hráči, většinou to bývá tak, jak dohrajou ten poslední zápas ve skupině, tak pak už pokud se jich nestane zdravotně, tak ten tým takhle nastoupí i ve čtvrtfinále.
10: A ještě jedna myšlenka, která tady byla, a sice co takhle přivést si zápasa za brankáře až na ten zápas čtvrtfinálový? To je možná pozdě, ne?
9: No tak Petr to už taky teď zmiňoval, říkal, že vlastně v historii 18 to asi ještě nestalo, nikdy asi se to možná asi nestane, no tak pokud to opravdu takhle je, tak je pravda, že ty brankáři jsou specifický, mají tam jiné to myšlení, je tam nějaká spolupráce s obránci, něco jiného, můžete být v kontaktu s Ondrou Pavelcem, ale prostě na ledě je to pak něco jiného a je pravda, že ti brankáři, kteří mají na sebe odchytané teďka, jak se říká, jak přípravu, tak teďka tam budou mít třeba každý, dostane nějakou porci zápasu, tak je tam už ta spolupráce s obránci a všechno a najednou přijde brankář, kterým i když má své kvality, je úplně třeba, je to brankář NHL, tak tam nemusí úplně tolik fungovat ta spolupráce, nějaké bloky, clonění, prostě tam jsou určité, že jo, tam mají taktické pokyny, zakrývá se jedna strana, tím pádem ta druhá, prostě ten brankář s tím trošku počítá. Myslím, že tam je takové spousty věcí, a takže třeba tomu ani vůbec nedojde, no, tomu Dobešovi.
12: Další téma dnešního zápasu českých hokejistů na mistrovství světa je to, že se jedná o takzvaný back-to-back zápas, tedy že český národní tým nastoupí po tom, co včera večer hrál také. Bude to přesně 24 hodin od momentu, kdy Češi vstoupili do turnaje. Petře Kadeřábku, já vím, že ty jsi na toto téma právě s trenérem Radimem Rulíkem mluvil, tak nám alespoň trochu můžeš prozradit, co o tom říkal. Vnímal to jako nevýhodu?
14: No, on to vlastně neřeší, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Za mě je to problém ani ne ten back-to-back zápas, ale to, že jsou to večerní zápasy. Protože když si vezmu, že hráči přijeli v 12:30 ráno na hotel po zápase, pak byla večeře, pak ještě než člověk usne, obzvlášť u těch mladých hokejistů, to muselo být neuvěřitelné, protože nedovedu si představit, že třeba takový Matyáš Milovský nebo Marek Alšer, že se jim ten zápas nepřehrával v hlavě, a to úplně není ideální usnout. Takže, nebo spíš to nejde. A takže někteří hráči usli třeba ve 3, ve 4 ráno a v 11 bylo rozbruslení, na které ti mladí hráči samozřejmě šli a není se co divit. Prostě chtěli vyjezdit i tu únavu, pak si určitě po obědě nějaký ten spánek dali. Ale co si budeme povídat, známe to všichni. Takový polední klid je krásná věc, ale když se člověk nevyspí v noci, tak mu polední klid úplně nepomůže. Tohle je ten největší problém, že prostě ty zápasy jsou ve večerních hodinách. To, že jdou den po sobě, to je jedno. Kdyby hráli od 4:30, tak si myslím, že by to zvládali o poznání víc.
12: Čím si pomáhal takto, když třeba nemohl po večerním zápase usnout Martin Procházka?
9: Já si pamatuju, že když jsme hráli právě takhle ty zápasy pozdě a opravdu se měl pozdě spát, tak tam hrozilo to, že se nevyspíte, neodpočinete si, takže doktor chodil normálně po pokojích, nebo už na večeři nám řekl, kdo chcete, tak vám přinesu půlku prášku prostě na spaní. A pamatuju si, že spousta hráčů prostě si o ní řekla, protože opravdu nesmíte trápit, já nevím, třeba do 4 do 5 do rána, když se vám to tam v té hlavě točí. A druhý den ráno musíte být zase připravený, tak je lepší si prostě tu tabletku vzít, usnete, to tělo si odpočine a není na tom nic špatného. Takže jsme si brali, já se přiznám, že i já jsem si bral nové půlku tabletky a spal jsem úplně v pohodě.
10: Myslíš, že Radim Rulík třeba posune v úzovkách ranní budíček teoreticky, když se vyhrálo, že už takhle úvodní utkání na mistrovství světa proti nezrovna zvučnému soupeři, ale takové uklidňující vítězství 4-1, že rázem tak nějak i povzbudí Radima Rulíka, řekněme, k větší důvěře v tým a volnost v tom smyslu, že hráči můžou mít, řekněme, důvěře v tým a volnost v tom smyslu, že hráči můžou mít, řekněme, nějaký volnější režim?
9: To bych asi úplně neřekl, ale tak já jsem teď

0: Třeba jak každý, jak to cítil, a samozřejmě to, že se vyhrálo, to samozřejmě v tom týmu tu atmosféru dělá mnohem lepší. Dánové byli, čekalo se, že budou možná mnohem víc nebezpeční, ale nám se to utkání fakt skvěle povedlo, takže určitě i z toho důvodu trenéři řekli, že to rozbruslení raní je vlastně individuální, kdo jak chce jít na led. Mě by zajímalo třeba, jestli byl Roman Červenka.
1: Ne.
0: Nebyl.
1: Roman Červenka nebyl. Proč? Ale on takhle, bude... Roman Červenka cvičil na hotelu, takže jo. Tam on vstával možná jeden z prvních a on jde prostě cvičit. On se o to své tělo tak neuvěřitelně stará, že to je příklad vlastně pro všechny. Ale na ledě byli samozřejmě takový ti nezmaři, když to řeknu, ale myslím to v dobrém, jako je Jakub Flek, jako je Ondřej Beránek, Jiří Černoch a pak doplnění těmi mladými. A ti tam byli vlastně všech pět těch mladých hráčů, kteří jsou kolem 20 let, ročníky 2004, 2003, 2006, tak ti byli všichni. Takže tam to je jasné. A pak si myslím, že tam ještě přibyli nějací zkušení hráči a hlavně všichni, kteří den předtím nehráli nebo byli, a teď to byl jeden, v roli 13. útočníka Michal Kovařík, ten musel být na ledě.
2: Tak to je asi poměrně logické, to, co teď říká Petr Kadeřábek. Jak ty si to měl s těmi ranními rozbrusleními? Měl si nějaké rituály, respektive pravidla, že když si hrál více večer, tak si ráno nešel, nebo naopak, když ti to třeba večer lepilo, tak si ráno šel?
0: Já si, co si pamatuju, tak za nás to nebývalo takový to, že by se moc říkalo, kdo chce, můžete jít na led, že to je individuální. Většinou to opravdu bylo týmový, byli jsme celý tým, málo kdy se nám stávalo, že by nám trenéři řekli, možná, jak už říkám, zase v závěru té kariéry, v té reprezentaci, tak už to začínalo být, že když jsme hráli takovéhle třeba dva zápasy po sobě, tak pak trenéři zvolili takovou tu volbu, kdo chcete, jděte se zabruslit, vybruslit, někdo, ale většinou jsme museli jet všichni, jako jak se říká, na tu halu. A tam už pak třeba řekli, kdo chce, jděte na led, kdo chce, jděte do posilovny, kdo chcete, jděte na kolo, kdo chcete, jděte si zahrát ten fotbal, ale nějakou aktivitu jakoby svým způsobem vytvářet, aby to tělo nějakým způsobem jako si, jak je každý hráč zvyklý, zregenerovalo. Takže tohle to je samozřejmě v dnešní době se kolikrát už nechodí jako na rozbruslení, protože ti hráči to v podstatě ani nepotřebují, ty rozbruslení raní.
3: Já jsem, Karle, neviděl moc zápasů, kdyby to Martinovi Procházkovi nelepilo.
0: Ale jo, tam jich bylo.
3: Bylo, jo.
0: Jo, každopádně. A v tom závěru určitě, tak tam vlastně to díky tomu, že to nelepilo, tak jsme vlastně skončili v národním týmu s Pavlem Paterou, takže ty zápasy tam byly.
2: Petře Kadeřábku, můžeme se dostat teď už k té kompletní sestavě českého národního týmu pro zápas se Slovinskem. Tak co tě zaujalo, můžeš nám ji přeříkat, prosím.
1: No, zaujalo mě to, o čem už jsem mluvil, to znamená, že Jan Mandát při svém prvním startu na mistrovství světa a naskočí právě s klubovými spoluhráči Červenkou a Sedlákem. A co mě také zaujalo, to je absence ve čtvrté útočné řadě Jiřího Černocha. Ten dostává volno v roli 13. útočníka, bude dnes působit to, protože na centr útočné řady mezi Beránka a Chmelaře se postaví právě Michal Kovařčík. Jinak ty dvě ostatní řady ty zůstávají tak, jako jsme na ně byli zvyklí v tom úvodním duelu, tady Flek Voženílek Tomášek a Melovský Kubalík Kaut. Obrané dvojice, tam je nemusím vyjmenovávat, protože těch 7 beků se bude zase točit, takže bude nastupovat postupně, možná obstřídání Filip Hronek a ostatní beci se tam budou točit, takže ta sestava obraných dvojic, řekněme, tak zůstává úplně stejná jako v utkání s Dánskem.
2: Říká komentátor Petr Kadeřábek, Martine Procházko, Jiří Černoch dnes jako 13. útočník, asi běžná rotace.
0: Jo, určitě, tak zase je to přesně, trenéři chtěli zapojit právě i Michala Kovařčíka, tak vlastně se akorát prohodil s Jirkou Černochem na té pozici na stejné na centru a dalo se to čekat možná, že přesně takhle tady v této výměně takhle dojde, aby právě zase i Michal Kovařčík byl hned v tom zápasovém rytmu a ta sestava se bude postupně tvořit, jak říkám, přijdou další zápasy, ale mi to všechno bude vrcholit až příští týden.
2: Myslíš si, že je nějaká varianta, ve které pokud Češi po první třetině, po půlce zápasu povedou třeba větším než 4brankovým, 5brankovým rozdílem, tak dostanou ty největší opory trošku v lidově řečeno oraz a nastoupí třeba hráči z těch třetích, čtvrtých formací a naopak třeba jmenovitě Roman Červenka, Filip Hronek by si mohli trochu odpočinout pro pondělní zápas se Švédskem?
0: To

0: Nedokážu ani asi představit, že by úplně jako třeba, že se zápasu...
1: Že by se to v úvozovkách promíchalo, čtvrtá formace byla první, třetí, druhá...
0: No, já myslím, že to je asi teďka celkem jedno, že to není braný úplně tady, já myslím, že Radim Bulík to má poslední, takže chce, aby všechny ty čtyři útoky, aby měly stejné vytížení a i kdyby ten stav byl, jak říkáš, 5-0 po dvou třetinách nebo v půlce zápasu, tak si myslím, že to pojede pořád stejně a nemyslím si, že by tam bylo najednou nějaké, že se změní najednou čas na ledě pro tyhle ty hráče nebo pro ty útoky, to si myslím, že se nestane.
2: Potvrdí slova Martina Procházky i Petr Kadeřábek?
3: Potvrdím. Jediné, co mě zajímá, tak kdo nahradí v té druhé přesilovkové formaci Matěje Blimla. To bude asi to zásadní, protože ta první bude hrát zase v tom stejném složení jako v tom včerejším utkání, ale myslím si, že místo Matěje Blimla by tam právě klidně mohl být Jan Mandát a nebo Michal Kovařčík. To je otázka prostě, která bude zodpovězena. Doufejme tady v dnešním utkání, že si Češi nějakou tu přesilovku zahrají a právě ten dnešní zápas, já bych neřekl, že Češi nastřízlí Slovincům hned v první třetině 4 a více gólů, že to bude asi trošku složitější, ale oni jsou bruslivější než Dánové, nejsou tak fyzičtí, ale bruslivější jsou a teď jde o to, jestli Češi naváží na ten výkon z první třetiny, zapomenou na ten výkon z druhé a budou tak pokračovat po celé utkání. A pak by měly přijít ty přesilovky, to je jasné, a uvidíme tedy, kdo nahradí toho Matěje Blimla. To by mě zajímalo, co si myslí Martin Procházka, koho by měl Radim Rulík podle něj vlastně do té druhé přesilovkové formace nasadit.
2: Martin Procházka krčí rameny.
0: Děkuju, Petře, za otázku.
3: No, nemáš zač?
0: Jo, no, tak já tě zopakuju, no, tak jako je tam nabízí samozřejmě Michal Moravčík, velmi šikovný hráč, ale tam jich je víc těch hráčů, to je jedno, jak ty trenéři to asi tam postaví, vzhledem tomu, že neměli tu možnost, právě díky tomu rozbuzení, kde teda bylo 12 hráčů na ledě, tak neměli možnost si vyzkoušet nějakou tu druhou formaci, tak je těžko asi hodnotit a říkat, kdo tam bude, uvidíme právě sami v tom zápase a také může stát, že se zkusí jedna varianta té druhé přeslovky s jedním hráčem a přijde druhá přeslovka a přijde tam druhý hráč, protože pořád je to braný tak, jako že tohleto utkání by se opravdu mělo stát utkáním, kde se dá odzkoušet spousty variant právě i na těch přeslovkových situacích.
1: No to mě právě zajímá, Petře Kadeřábku, co si myslíš o tom, jak moc vážně Radim Rulík tenhle zápas bere, protože i z toho, o čem se tady bavíme, je jasné, že se očekává, že to skončí lidově řečeno skórem hodně ku málo a to málo by mělo být na straně Slovinska. A teď samozřejmě, aby to nebylo příliš velké podcenění, protože pořád to jsou ty stejné body, o které se hraje i proti Švédsku, i proti Kanadě v základní skupině.
3: Nedovedu si představit, že by Radim Rulík podcenil co v roli trenéra jakýkoliv zápas na mistrovství světa. On bude promlouvat těm hráčům v kabině před zápasem i po třetinách úplně stejně, jako kdyby hráli proti Kanadě, i když budou hrát proti Slovinsku. Prostě to už je dané. Radim Rulík jiný nebude, Tomáš Plekanec, Marek Židlický ani Ondřej Pavelec také ne. Tenhle ten realizační tým rozhodně tlačí potom, aby ten tým nepoleboval. To bylo právě to, co třeba včera Radim Rulík vyčítal hráčům, že polevili v té druhé třetině a ustoupili od toho rychlého napadání, nebyli tolik na puku a to je přesně to, co budou chtít určitě trenéři po tom českém týmu proti Slovinsku i dnes, takže nedomnívám se a jsem o tom přesvědčen, že prostě ani hráči, ani trenérský štáb soupeře, jako je Slovinsko, podcení. Prostě budou chtít naplno hrát tak, aby si vytvořili co nejlepší pozici už v té první třetině.
2: Říká Petr Kadeřábek, studio mistrovství světa v ledním hokeji na radiožurnálu Sport pokračuje hned po reklamě.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Posloucháte studio mistrovství světa v ledním hokeji 2026 a můžeme se dostat k přesilovkám. To bylo taky téma, které jsem včera na sociálních sítích zaznamenal a slyšel jsem ho také tedy v pozápasových ohlasech. Tak můžeme prvně za Petrem Kadeřábkem znovu do Friburku. Jak mluvil trenér národního týmu Radim Rulík právě o přesilovkách, připomeňme, že zatím byly neúspěšné.
3: No, Radim Rulík o nich zase až tolik nemluvil. Ony byly tři de facto. Bylo to 6 minut. 2+2+, potom 2 minuty, ale David Tomáček o nich mluvil. A mluvil o nich velmi dobře. Ono ze zhora, z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport, se na ty přesilovky koukalo velmi dobře, protože ta kombinace tam rozhodně byla. Vytvářeli si čeští hokejisté výrazné příležitosti střelecké. Chybělo opravdu jen možná nějaké střelecké štěstí a nebo i přesnější rozehrávka. David Tomášek to i říkal, že prostě někdy to šlo na brusly, někdy se to muselo trošičku zpomalit, ale přesto ty šance a ta kombinace fungovala. A teď jde o to prostě jenom proměnit a David Tomášek to jako dával, dejme tomu, na nějaké nervozitě. A já bych s tím souhlasil, protože třeba ta přesilovka 2+2 za mě přišla hrozně brzy. Hrozně brzy, než si hráči zvykli na to obrovské letiště, na tu halu, ve které byli předtím prostě na jednom tréninku, tak teď rychle dostali po faulu na Jiřího Černocha a vlastně tu přesilovku 2+2 a ona byla sehrána dobře, ale výsledek byl špatný. Prostě provedení, nevím, říká se myšlenka za 1, provedení za 5, výsledná 3. Prostě nebyl to gól, tak byla špatně sehraná, ale dává rozhodně příslib pro další zápasy. Pokud to takhle Češi budou hrát, tak tam ty góly prostě budou padat.
2: Říká Petr Kadeřábek, jeden z komentátorů už za 20 minut zápasu mezi Českem a Slovinskem. Petře, díky moc za tvůj příspěvek do studia mistrovství světa v ledním hokeji a těšíme se na slyšenou za 20 minut.
3: Naslyšenou.
2: Martine Procházko, přesilovky českého národního týmu. Nechci říkat, že je to velké téma, ale je to nějaká věc, které se můžeme chytit po tom úvodním zápasu s Dánskem.
0: Ano, já potvrdím asi to, co říkal Petr. Mně se líbilo, jak jsme se, dá se říct, lehce dostali do útočného pásma, do toho rozestavení, kde ti hráči měli být. Možná to opravdu bylo tím, že to bylo brzo, že ty hráči ještě nebyli úplně to, jako jak se říká, rozjetí. Bylo to hned vlastně nějaké té, když to řeknu, ve 4. minutě. Mě tam trochu chybělo právě i díky tomu, jak když jsme se dostali do toho pásma, takže tam bylo ten malý počet těch střel. On už to Petr zmiňoval, že to bylo také tím, že prostě ty nahrávky, které nebyly úplně přesně na volej, ta střela nemohla přijít, takže se to zpomalilo. Pak tam byly takové ty kombinace, které jsme drželi kotouč, ale nebyly tam ty střely. Já jsem za ty 4 minuty, když to vyřeknu, tak jsem napočítal snad možná 3, jestli tam byly 4 pokusy o střelu. Z toho byla jedna od Romana Červenky, která šla na brankáře. Tomášek jednou střílel, ten to vlastně netrefil, ten šel mimo tyče. Pak tam byl Melovský z mezikruží, to hráli právě na něj. Tam byl taky, myslím, že to byla jenom taková polostřela. Ale jak už říkal Petr, ty pozice, které si tam hráči vytvářeli, tak chyběly jenom nějaké takové ty maličkosti, aby to přišlo přesně na hokejku, na volej, nebo pod hokejkou, nebo aby to prostě přišlo tak, aby ty střely tam mohly být. A asi to bylo tím, že přece jenom opravdu to bylo ještě brzo, že ti kluci nebyli v tom, jak se říká, zajetí.
1: Já nechci být škarohlíd, ale je Slovinsko soupeř, který by měl prověřit, jestli to opravdu českému týmu jde, protože kdyby to teď nešlo, tak jak to potom může v úvozovkách vypadat proti Kanadě? Nebo si to malují moc složitě v úvozovkách a i soupeři, kteří by měl český tým přejet velkým rozdílem, tak jsou na tohle dobří, na to sehrání těchto klíčových situací proti těžkým soupeřům.
0: A myslíš ty jenom ty přesilovky nebo celkově?
1: No, celkově. Ale vlastně přesilovka je část.
0: Jasně, část. Ono to nebude jednoduchý. Jako když si vezmeme třeba ty dnešní výsledky. Jo. Itálie, Kanada 6-0. Já jsem měl možnost, když jsem přijel do studia, tak jsem viděl samozřejmě některé záběry a ono to bude i, jako i z naší strany. To bude takový to dobývání. Jasné, že Slovinci prostě nebudou na tom úplně ideálně, co se týká nějaké kombinace držení kotoučů, ale budou dobře bránit. Jo, takže ono to bude, teď máte před sebou v tom útočném pásmu, budete mít pořád nějaký ten obranný val, nebudou se pouštět do žádných velkých věcí, si myslím Slovinci, ale budou bránit a teď bude otázka najít v tom prostě nějakou, tak se říká, tu mezírku, najít si udělat tam nějaký ty nahrávky, aby ty branky přišly, takže ono to nebude nic jednoduchého a ten počet gólů uvidím, jaký bude.
2: Dobrý večer, teď přejeme také posluchačům Radiožurnálu, hlásí se studio mistrovství světa v ledním hokeji.
5: Speciál Radiožurnálu Sport.
2: Po úvodní výhře nad Dány 4-1 čeká národní tým už za 15 minut Slovinsko. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport s námi olympijský vítěz z Nagana Martin Procházka. Martine, ještě jednou přeji ti hezký večer.
0: Dobrý večer.
2: A je s námi také hokejový reportér Radiožurnálu Sport Martin Charvát. I tobě hezký večer.
1: Hezký večer.
2: Pánové, čeká nás Slovinsko, respektive české hokejisty čeká Slovinsko. A Martine, to by měla být asi jasná výhra, ne?
0: No já ji očekávám. Samozřejmě Slovinci nejsou, když to řeknu vůbec, by měli být v nějakých našich úrovních. Myslím si, že to hráči naši potvrdili už v tom včerejším utkání, že jsme celkem velmi dobře porazili Dány 4-1 přesvědčivým výkonem, takže očekávám, že to bude něco podobného i dneska. Přiznám se, že bych si přál, aby tam těch branek padlo z naší strany víc. Každopádně před chvilkou jsem říkal, že to taky možná ten bude úplně jednoduchý, protože Slovinci budou moc víc bránit, když viděli naše včerejší utkání z Dány, tak jsou si určitě vědomi toho té velké kvality našich hráčů, takže bude to takové to dobývání a možnost prostě nějakým způsobem dát nějaký větší počet branek.
1: Už několikrát se ale českému týmu stalo, že mistrovství světa nezačal vítězstvím za plný počet bodů. To se teďko splnilo. Další soupeř je ten jeden z těch nejlehčích, kteří by měli na šampionátu být. Takže když z toho bude na začátku 6 bodů, tak vlastně ideální postup za ideálních podmínek z českého pohledu a všechno ostatní by bylo zklamáním v tuhle chvíli.
0: No určitě. Byl by to šok. Byl by to nepředstavitelný, že jsme ztratili body se Slovinskem. To si myslím, že by vůbec k tomuhle nemělo dojít. Ani tomu nedojde, já jsem o tom přesvědčený. A potom přijde v pondělí při utkání ze Švédy, tam si myslím, že už bude nějaké to utkání, kde se dá něco porovnávat, srovnávat, vlastně potom i zlepšovat po tom zápase, protože pořád je to základní část, jde o to, aby jsme odehráli ty zápasy tak, aby jsme se co nejlépe umístili po té základní části a dostali jsme se nějaké dobré pozice na soupeře do čtvrtfinále.
2: Martine Charváte, teď taková pikantní otázka. Najdeme v sestavě slovinského národního týmu také nějaké hráče, kteří se pohybují třeba na českých kluzištích?
1: Najdeme obránce Perčiče a Štebiha, což jsou dva hráči, kteří se pohybují v druhé české nejvyšší soutěži. Je ale zároveň nutné říct, že oni vlastně by neměli být nějakými výraznými postavami slovinského týmu. Co je ale podstatné, tak za Slovinsko chytá Lukáš Horák, což je rodák z Mostu, muž, který si párkrát zahrál v extralize také za Litvínov, ale v současnosti už se přesunul do Lublaně, ze které je vlastně velká část slovinské reprezentace. Což vlastně znáš i z těch, Martine Procházko, z těch svých let, kdy jste hráli proti soupeřům, kterým jste v uvozovkách nasypali častokrát hodně gólů. Kazachstán, ten to taky zpravidla měl z jedné formace z jednoho klubu, jedné země vlastně.
0: Je to tak, v těch dřívějších dobách to takhle měli postavené tyhle ty země. Pamatuju si, že třeba Norové měli postavený tým hodně na základu z Lillehammeru, prostě hráčů, kteří působili tam takhle, kolikrát tam byly, já nevím, dvě pětky, dá se říct, to je půlka týmu. Ono to tak opravdu dřív bylo, není se čemu divit, tak přece jenom nemají takový počet hráčů v zahraničí, jako třeba máme my nebo jiné země, takže oni opravdu sází na to, aby ty hráči měli to nejlepší z té své ligy a přesně to k tomu nabízí, takže přesně takhle to mají i Slovinci.
1: Speciál Radiožurnálu Sport začal v 19 hodin 5 minut. Pokud jste se jako posluchači Radiožurnálu připojili později, tak jenom připomínáme, že už jsme poměrně dost probrali českou sestavu. První útok ryze Pardubický ve složení Červenka, Sedlák a Mandát, tentokrát s nimi. Ale nerozebrali jsme ještě golmany, a sice to, že místo Josefa Kořenáře, který sice chytal 3/3, ale vlastně jednu úplně bez práce proti Dánům, tak teď bude v brance Dominik Pavlát.
0: Je to tak, tak já myslím, že to je dobrá volba. Trenéři určitě chtějí dát právě každému z těchto dvou brankářů, kteří jsou napsané na soupisce, tak aby si hned zachytali, aby se dostali do toho nějakého zápasového rytmu. Předpokládám, že dneska to nebude mít taky právě Dominik Pavlát nějakým způsobem složitý. Jak už jsem říkal, Slovinci se více určitě budou soustředit na obranu. Pokud by s námi chtěli hrát, jak se říká, otevřenou hru a otevřeli by to, tak myslím, že by si náš tým zahrál, dá se říct, jak se říká, kočka z myší, ale uvidíme, třeba to tak nebude, třeba to bude velmi nepříjemný soupeř, ale neočekávám to, já si myslím, že opravdu naše kvality našeho týmu a je to opravdu pod jako týmu, teď to opravdu o tom mluvím, protože všechny ty čtyři útoky v podstatě jedno, kdo je na ledě a nestojí to jenom na jednom útoku.
2: Říká Martin Procházka, posloucháte studio mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Martine, včera první třetina proti Dánům byla excelentní. Říkali to jak už trenéři národního týmu, říkali to hráči, ale následně, nechci říct, že šel ten výkon úplně dolů, ale už to zkrátka nejelo tak, jako v té první třetině. Tak ideální by bylo znovu zopakovat tu první třetinu a naopak proti možná ještě trochu slabšímu soupeři, určitě slabšímu soupeři, než byli Dánové dnes, tedy proti Slovincům, pokračovat i v dalších třetinách?
0: No jednoznačně. Bude úplně ideální, když se nám povede takováhle třetina, kde se nám povede hned od začátku to utkání rozhodnout. Pak já si nemyslím, že to včera bylo úplně takové, jako všichni mluvíme o tom, že polevili náš tým, ale mně přišlo, že Dánové v tom včerejším utkání prostě tu první třetinu byli hodně bojácní, ustrašení, tolik jim to nejezdilo, naopak my jsme měli skvělý pohyb, ale pak v té druhé třetině oni to zlepšili, oni potom prostě byli důraznější, hráli otevřenější hru, proto ta druhá třetina byla taková z jejich strany.
2: Máš jednoznačně pravdu. Já jsem ale slyšel nějaké pozápasové ohlasy, ve kterých hráči říkali, nejspíš tam přišlo trochu uspokojení a tím pádem tady i trochu polevení.
0: Já vím, já jsem to taky slyšel. Samozřejmě jsem tady ty rozhovory taky slyšel. Oni to říkali, ale oni říkali, že někdy často přehrávali některé situace, ale ono to, já jsem to říkal už včera večer, jak je mohli přehrávat, když nebyli na puku? Oni Dánové prostě přidali, byli důraznější, vyhrávali některé souboje, tak tady bych třeba viděl, že polevili v osobní souboji, že jsme nevyhrávali kotouče. Tím pádem Dánové byli na puku. A byli i třeba častěji v našem útočném pásmu, víc tvořili, dostávali se do nějakých středských pozic, ne, že by to byly 100% pozice na góly, měli tam samozřejmě jenom jednu, myslím, že to bylo v přesilovce, že tam byl Olesen, který tam se dostal dobré pozice, ale Josef Kořenář výborně zasáhl, ale Dánové prostě trochu, oni prostě tu hru víc otevřeli a řekli si, když budeme hrát takhle, tak to je špatný výkon, tak proto přidali, zkusili to. Pak tam možná byla ta kombinace toho částečného takového, no,
2: uspokojení.
0: No.
1: Pro český tým to dnes bude druhý zápas na turnaji, ale Slovinci do něj teprve vstupují. Je to z českého pohledu v úvozovkách horší varianta, že se ještě s nikým nestřetli, mají tam to očekávání, které tým v jejich podání jednoznačně může mít, protože se předtím čekáš to asi nejspíš i ty, že oni budou bojovat o udržení v té elitní skupině, anebo spíše je vlastně lepší se s tím týmem potkat až později?
0: Ideální pro nás je to, že jsme včera zvládli to utkání s Dány, tím jsme rozehraní, tím jsme vlastně v podstatě skvěle naladění, ten tým má teďka takový to, že jsme dobře vstoupili do utkání a je dobře, že hnedka máme podle mě Slovince, že hned dostaneme, oni naopak nejsou rozehraní, bude tam u nich určité nadšení. A já už jsem říkal včera, pokud viděli první třetinu našich z Dány, já nevím, jestli ji viděli nebo neviděli, ale myslím si, že se na nic moc velkého netěší, jako oni se těší na to, že budou hrát mistrovství světa, ale když viděli, jak naši prostě semleli první třetinu Dány, kdy nechali jsme vystřelit jenom jednou na branku, tak si myslím,
2: Martine,
0: že mají velké očekávání.
2: Martine, moc se ti omlouvám a musím tě přerušit, protože dostávám informaci, že u mikrofonu reportéra Františka Kuny už je na předzápasový rozhovor připraven jeden z českých reprezentantů. Františku, máš slovo, zdravím tě.
6: Dobrý den, je to útočník Martin Kaut. Dobrý den, jiný soupeř. Co ale udělat, aby byla stejná první třetina, jako ta povedená proti Dánům?
7: Musí nám jít nohy stejně jako včera, jít po nich a hrát jednoduše, chodit po nich a všechno střílet na bránu.
6: Jít nohy souvisí s fyzickou kondicí, Slovinci ale ještě nehráli, vy včera ano, může to hrát roli, po případě jakou?
7: Já si myslím, že ne, spoustu z nás v sezóně hraje zápasy back to back, takže myslím si, že jsme na to připravení a musíme být hlavně dobře hlavou ready a věřím, že to zvládneme.
6: Pardubická klika se zase rozrostla, před premiéru má před sebou Jan Mandát, tak co jste stihli před zápasem si říct a jak je na tom?
7: Tak Mandy si to zaslouží za tu celou sezónu dřinu. Popřál jsem mu hodně štěstí, ať si to užije a věřím, že pomůže, aby jsme vyhráli.
6: Slovinsko jako druhý soupeř, jak je to důležité třeba pro mladší hráče, kteří začínají na světových šampionátech, s tím, aby se obouchali a nehráli hned na první dobrou s Crosbym a tak dále?
7: Asi to je dobrý, ale každý soupeř je nevyzpytatelný a my to nesmíme podcenit. Slovenci mají dobrý tým a věřím, že i mladí kluci to zvládnou.
6: Děkuju, ať se daří.
7: Děkuju.
6: To byl Martin Kaut, který stojí zhruba 2 metry od ledu a za chvíli na něj vejde stejně jako celá česká hokejová reprezentace. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
5: Hokejové mistrovství světa.
4: Radiožurnál Sport přímo u ledu.
2: Martin Kaut mluvil s reportérem Františkem Kunou, stále posloucháte studio mistrovství světa 2026 v ledním hokeji. Martine, Procházko, olympijský vítězi z Nagana, cítíš z Martina Kauta spíš namotivovanost, než že by to měli snad, nedej bože, čeští hokejisté trošku podcenit?
0: To právě jsem z toho necítil podcenit. On o tom mluvil, že nesmí podcenit ten tým, že mají Slovenci dobrý tým, takže samozřejmě jsou si vědomi toho, že tam jsou hráči, kteří určitě taky skvěle bruslí na tom velkém hřišti. Bude to hodně bruslivý zřejmě zápas. A spíš tam cítím takovou tu velkou dobrou atmosféru namotivovanou, že určitě i trenéři, už jsme to zmiňovali během dnešního speciálu, že Radim Rulík je do každého zápasu ty hráče prostě připraví tak, aby právě nedošlo k nějakému podcenění, že určitě od začátku do toho budou muset šlapat, budou muset udělat všude ten krok navíc, protože opravdu na tom velkém hřišti je to opravdu o tom udělat kruček navíc a být na kotouči, potom samozřejmě hrajete tu svou hrou, tvoříte, dostáváte se do dobrých pozic, vytváříte celkově ten tlak na soupeře, takže tohle to si myslím, že budou pokyny od trenérů.
1: Ono z Martina Kauta bylo podle mě cítit, jak je hodně soustředěný a František tou poslední otázkou, kdy se to snažil zjemnit tím Crosbym nějakým způsobem, aspoň rozesmát Martina Kauta, tak on udělal takové to ne a zůstal pořád soustředěný.
2: Jak se cítí hráči, když jdou do zápasu s tak velkým outsiderem? Co to bylo u tebe při tvé kariéře, Martine Procházko?
0: No, víte, že máte v tom týmu určitou kvalitu, ale nám se taky stalo, pamatuju si, že ve Vídni 1996, což je teda hodně už dávno, tak jsme taky hráli z Nory, který jsme si mysleli, že prostě přejedeme lehce, jak se říká. Nakonec jsme si hráli 2-2, to bylo jediný utkání, který se nám tam nepovedlo vyhrát. A bylo tam taky určitě nějaké uspokojení, nakonec jsme dokonce dorovnávali na stavu 2-2, prohráli jsme 2-1. Takže to stane se to tomu týmu, ale no, nemělo by se to stávat. No. Byla to chyba z naší strany, nakonec se nám to potom nějakým způsobem nevymstilo. No.
2: Studio mistrovství světa v ledním hokeji na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, tedy to předzápasové se blíží ke svému konci. A tak pánové, na závěr ještě vás poprosím o tipy dnešního zápasu Česko-Slovinsko. První hokejový reportér Radiožurnálu Sport Martin Charvát.
1: Já tipuju 7 vstřelených gólů, ale zajímá mě, Martin, jestli je ostudou gól dostat.
0: A tak ostudou to není. Může se stát, že budeme hrát oslabení a nemyslím si, že by Slovenci nebyli schopni dát gól třeba v přesilovce, takže není to ostudou, může to stát. Já zkusím si tě troufnout, já zkusím říct 8, že dáme gólu.
2: 7 gólů od Martina Charváta, 8 od Martina Procházky. Zjistíme více i na konci zápasu. Teď už ale končí předzápasové studio mistrovství světa v ledním hokeji. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport už teď začíná přímý přenos druhého utkání českých hokejistů na světovém šampionátu. Národní tým vstupuje do duelu proti Slovinsku. Přímo ze švýcarského Friburgu komentují František Kuna a Petr Kadeřábek.
3: Dobrý večer z BCF Areny ve Friburgu, kde už oba dva celky se chystají na zahájení druhého zápasu pro Čechy, prvního pro Slovince. Je tady druhý duel týmu kouče Radima Rulíka. Slovinci přišli na led jako první, přesto vešel na ledovou plochu jako první Čech. Byl to Lukáš Horák, který dnes se postaví, tenhle ten rodák z Mostu, do branky Slovinska. Má už nějaký ten rok i slovinské občanství a teď tedy bývalý golman Litvínova a velký kamarád třeba Jiřího Šlégra teď ve svých 32 letech bude stát v brance proti českému týmu, který bude se zahajovací sestavou na ledě, která přichází z Pardubic, tedy Sedlák, Červenka, Mandát, za nimi Hronek a Kempný. a už je také ke svému prvnímu startu připraven Dominik Pavlát. Ten bude čelit zřejmě prvnímu nahození. Derek zastavil kotouč, to je spoluhráč právě Pavláta z Ilvesu a největší hvězda slovinského výběru. Teď ale rychlý přechod vede Mandát do útočného pásma. Mandát zastaven sice v rohu kluziště, ale ještě Červenka u levého mantinelu bojuje. Mandát ještě posouvá kotouč přes oba zadní rohy na pravý mantinel, kam si zjíždí Ronek. Ten rychle přehrál zprava doleva na Červenku. Ten si dělá proti Saboličovi prostor, posouvá kotouč znovu za branku. Lukáš Sedlák to měl teď malinko daleko, ale nakonec Blaž Gregorc vyhazuje ten kotouč ne na zakázané uvolnění. Také velmi známá postava kdysi z české extraligy, třeba v dresu Pardubic. Teď ale Hronek zpoza vlastní branky počkal s tím výjezdem, až mu prostřídají hráči. David Tomášek se snaží prokličkovat, dává Voženílkovi. Ještě rána po přihrávce od Voženílka, ale Tomášek minul slovinskou branku, ještě ale zůstávají Češi na kotouči. Krásná přihrávka na Fleka, Flek pálí, kotouč propadl Horákovi za jeho záda, ale nakonec nedoputoval až za brankovou čáru. Po minutě a pěti sekundách je tedy stav stále bezbrankový, ale ten vstup rozhodně svědčí o tom, že by mohli čeští hokejisté navázat na ten výkon z první třetiny proti Dánům. Jsou pohyblivější, rozhodně ta druhá útočná formace, která zůstává teď na ledové ploše, si vypracovala dvě v krátkém sledu velmi dobré příležitosti, ale ani Tomášek, ani Flek nedokázali Romana Horáka překonat. Další vazování, tentokrát úspěšnější, je Rok Tyčar, který posouvá ten kotouč nakonec do středního pásma, ale tady už znovu hraje Tomášek, kombinuje s Hájkem, ten je na pravém obraném kruhu, posouvá na Cibulku, který zajíždí k mantinelu, vrací Hájkovi. Hájek rychle našel Fleka, jenže ten se musel vracet pro kotouč a nespracoval tak ideálně. Už naskakuje třetí útočná formace, Flek přepustí místo na ledě právě respondentovi Františka Kuny na flash rozhovoru, tedy Kautovi. Kaut se rozjíždí, Melovský se jej snaží vyzvat ke sprintu do pravého útočného rohu. Horák za brankou, ale chybuje. A jen tak, že přihrávka od Kubalíka nenašla hůl Matyáše Melovského, kterému přeskočil kotouč a tak ten puk doputoval až do středního pásma. Ale další akce, kterou vede Melovský, jede po pravé straně, míchá kotouč, za sebe ho chtěl nechat pro Kauta, ale teď si trošku čeští hráči nerozuměli. Zásah do obličeje inkasuje Dominik Kubalík poté, kdy předvedl výtečný backchecking, to znamená vracel se, no a ještě i rozhodčí kontroluje, jestli nemá krvavou stopu ve své tváři. Nemá. A tak po dvou odehraných minutách a čtyřech sekundách navíc mají Češi možnost otevřít skóre tohoto utkání, protože mají přesilovou hru za stavu 0-0.
8: Vazovat se jde na levé straně útočného pásma, na vazování se chystá Lukáš Sedlák, je tam s Melovským, Tomáškem, Červenkou a Hronkem, nebezpečná hra vysokou holí a nejspíš první důležité momenty i pro Lukáše Horáka ve slovinské brance. Jenže Slovinci vyhrávají buly a Cernovič vyhazuje až na druhou stranu kotouč, který zpracovává Pavlát pro obránce. Hronek jede středem kluziště, je na obrané modré, dává doleva pro Sedláka. Ten u červené přihrává zase zpátky na Červenku, který má rychlost a vjel do útočného pásma středem, bere to doprava v pravém rohu Melovský. Melovský dává zadovku do pravého rohu na Tomáška. Ten posílá puk na modrou k Hronkovi, který zase přihrává na pravý kruh Červenkovi. Červenkova nepovedená přihrávka, puk se k němu ale vrátil. Sedlák v rohu vpravo, Červenkou pravého mantrelu. Hronek pálí od modré, rána sražená. Je tam Jezovšek bez hokejky, už si ale snaží vzít, ne, nemá jí. Hronek mezi kruhy, Hronek na přehu je pálí mimo. Šance na dorážku, Tomášek to měl ale přes ruku a dává na modrou Hronkovi. Pas doprava, Červenka, křižný pas na Tomáška. Ten pálí, Horák vyráží zpět k Tomáškovi. Česká přesilovka pokračuje, končí třetí minuta 0-0. Tomášek, křižní pas, Červenka na přehově, dává do volného prostoru před branku, kde je Sedlák. Ještě šance na dorážku, Milovský ne. Puk je za brankovou čarou, ale mimo branku. Hronek na přehově na modré. Červenka mu vrací, Hronek pálí, zase mimo. A teď už se Slovenci osvobodí nebo ne. Hronek to stihl na modré. Český tlak přesilovce pokračuje. Ještě možných 50 sekund, stále 0-0. Sedlák za brankou, pravo Červenka nabíjí Hronkovi, ten si to rozmyslel, ještě Hronek. Znovu Červenka, rychlé přihrávky. Jeden ze Slovenců dál bez hole, teď Hronek pálí, možná branková konstrukce. Červenka má ten puk a pokračuje česká přesilovka.
3: Červenka dává pod branku na Sedláka, ten je mírně vyosen, ale Červenka posouvá na Tomáška, ten pálí, rána sražená Saboličem, ještě možnost pro Hronka zachytit kotouč, to se podařilo. Červenka u pravého mantinelu, křížná přihrávka na Tomáška, tomu přeskočil v rozhodujícím okamžiku kotouč hůl, ale ještě drží Češi útočné pásmo, celé dvě minuty motají teď Slovince v jejich obraném pásmu. Červenka u pravého mantinelu. Karlu. Komu přihraje Hronkovi, Hronek pálí, rána sražená ještě Tomášek zachytil. Komu přihraje Melovskému, nakonec Červenkovi, Červenka pálí a těsně minul levý horní růžek Horákovi branky a teď už se Slovinci osvobozují a také už hrají v pěti. Dobrá přesilovka, která ale nekončí gólem. Tady bylo hodně střeleckých pozic, Hronek pálil jako Verdunu, ale nepřešel ten kotouč tak, aby musel zasahovat Horák a nebo dokonce inkasovat. Beránek se snaží přejít střední pásmo, ale není úspěšný. Napodobit se ji snaží a teď už úspěšně Galvas. Beránek už je po pravé straně v útočném pásmu. Míří do rohu kluziště, vybírá si Chmelaře, kterému ale kotouč neadresoval přesně a tak může od modré čáry ještě zachytit ten puk. Cibulka dává Galvasovi, ten se snaží vyhnout napadání od Saboliče, což bylo úspěšné, ale je to vše ve středním pásmu. Navíc teď si Slovenci udělali takovou rozehrávku až na brankáře Horáka. Ten ale se zapojil do rozehrávky a taky tady možnost pro přechod středního pásma, jenže Češi velmi dobře přistupují ke Slovincům a taky tady možnost znovu dostat se do útočného pásma. Flek vede akci, Tomášek se zapojil za brankou, vyjíždí k pravému mantinelu, nakonec dává na Kempného, Kempný a přehuje pálí, rána znovu stečovaná slovinskými obránci. Ještě Alšer udržel útočné pásmo, hezky se vyhnul napadajícímu slovinskému útočníkovi, rána, která končí znovu, teď už až Horákovi výstroj, ale Horák jen vyrazil před sebe a stále pokračuje český tlak, už nám začala 6. minuta. Obrovský tlak Čechů, ale ke golu to zatím nevedlo. 0-0 tedy hrají Češi ve druhém utkání na mistrovství světa ze Slovinskem.
8: Boženílek odstaven za brankou, Slovinci vyhazují a bude to zakázané uvolnění od Mihy Stebiha, respektive od Slovinců jakožto národního týmu v 6. minutě za stavu 0-0. Je to vlastně, Petře, podobný scénář jako včera, nevyužitá přesilovka s tím rozdílem, že včera byla dvojnásobná při faulu na Jiřího Černocha a jeho krvavém zranění po zásahu nebezpečnou hrou Vysokou holí. Teď ta dvouminutová přesilovka byla v podstatě celých 120 sekund naprosto v režii českého týmu, ale Slovinci se dobře stahují do míst, která jsou nebezpečná, kde by kotouč mohl projít před branku. Teď už je vhozeno v útočném pásmu, Češi znovu s pukem. Melovský výjíždí k modré čáře, rotace u pravého mantinelu, přihrávka za branku, kde může hrát Kubalík, výjíždí k modré čáře, přihrává na modrou, Ticháček uprostřed modré. Přihrávka doleva, nápřah Hájka, rána, míjí branku, puk výjíždí k modré čáře, ale Ticháček ještě stihne ten kotouč v útočném pásmu a může přihrát za branku, kde Kaut napadá rozehrávku Gregorce, který backendem posílá kotouč už do středního pásma. Hájek už ho poslal do útočného, Češi musí vyklidit pozici. Slovenci střídají a v 7. minutě mají po dlouhé době kotouč, stav 0-0 platí dál.
3: Sokolič zajíždí za branku a už vyjel mezi obrané kruhy. Češi staví obraný val ve středním pásmu, ale velmi dobře to teď udělal Tyčar. Pálí nakonec za první zákrok Dominika Pavláta, který si našel střelu z pravého kruhu. Rok Tyčar to udělal velmi dobře. Projel vlastně tím obraným valem českého týmu ve středním pásmu a teď při první reklamní pauze vyjíždí na let uklidová četa. My se tak můžeme společně s Františkem Konou také podívat, alespoň telegram graficky na souběžně hraný zápas, který se hraje v Curychu mezi Švýcarskem a Lotyšskem. I tam se čeká zatím na první branku. Domácí tým bude chtít vlastně udělat to samé, co Češi. To znamená, po vítězství v prvním zápase, byť tedy to byla repríza finále a Švýcaři dokázali porazit Spojené státy, tak teď na domácím šampionátu ve druhém zápase budou chtít zdolat nebezpečné a velmi houževnaté Lotyšsko. Zpět ale do BCF arény, tedy do Friburgu, kde Češi zatím mají za sebou 6,5 minuty, na střely vedou 5-1, na goli je to ale 0-0, ale ten pohyb, zdá se mi, Františku, o čem mluvil vlastně Tomáš Kau, že je potřeba rozjezdit nohy, že potřebují, aby jim nohy šly, tak mně přijde, že jim nohy jdou, teď k tomu ještě přidat nějakou přesnější střelu.
8: No, jestli bude Martin Kaut tak svěží, jak to z něj bylo cítit, tak by to mohl být pořádný fičák, protože s hráčem musíte být opravdu hodně nablízko, aby vás slyšel. A když se nahnete hokejistům, kteří obyčejně nevoní, tak Martin Kaut buď používá hrozně voňavou hřejivku, nebo pije francouzku. Jedno z toho prostě musí být pravda. To je téma na jiný rozhovor, ne úplně ten na pár desítek sekund před zápasem. Vozeno v obraném pásmu českého národního týmu Galvas v rohu dává za branku pro Hronka, ten křižným pasem našel červenku, jenže na brusle červenka i tak přehrál Sedlákovi, ten dává doprava Kotouč na Mandáta. Mandátu křižní pas nevyšel směrem k Romanovi, k útočníkovi Galvasovi, obránci Galvasovi, ten musí dozadu a pomáhá také červenka. Češi s Kotoučem mezi vlastními kruhy, první lajna odchází střídat u puku Hronek, Češi teď přicházejí s čerstvými silami, končí 7. minuta, začíná 8. Česko-Slovinsko 0-0, Hronek posouvá dlouhý Kotouč do útočné třetiny, ten je stečovaný do lapačky golmana Kováře, který skryl puk do své rukavice, kterou drží v levé ruce, podává ho rozhodčím a bude se vazovat v obraném pásmu Slovinců. Češi se nahrnuli do útočného pásma, nebo jeli tím směrem, Hronek stál na vlastní obrané modré čáře a napálil puk prostě rovnou na druhou stranu, po drobné teči se puk odrazil ještě trochu výš a do lapačky Horáka. U vazování v útočném pásmu českého týmu Michal Kovařčík úspěšný na buli, Beránek tlačen v modré čáře, dává puk za branku, Kovařčík to ale nestihl a mohl hrát Slovinci, Sodja se dostává do středního pásma, puk ale vypadl na Beránkovu hůl, ten ho rychle vrací Kempnému, který musí spěchat do vlastního obraného rohu, schovává se za brankou a vybral si variantu, že vyjede od první tyče ve středním pásmu vpravo, už je Chmelař zavezl Kotouč do útočné třetiny, dává puk za branku, kde je Kovařčík i Beránek, oba přemýšleli stejně, ale stačil na to jediný Slovinec, aby je obral o Kotouč a na druhou stranu ještě zaútočil, jenže Beránek je včas u červené zpátky. V 8. minutě dál platí Česko-Slovinsko 0-0.
3: Kempný hraje z rohu kluziště, dá za branku, kde stojí Hájek. Nakonec si to rozmyslel a vyzývá Beránka. Nakonec ale našel Fleka na útočné modré čáře, který naskočil na ledovou prochu. Jenže ten Kotouč proplul až za slovinskou branku, kde ho zpracoval Horák. A už je tady možnost pro Makovece, který ale neprojel do útočného pásma. Naopak Češi se dostávají znovu za modrou čáru a Boženíl dělá velké problémy Slovincům a odebral jim Kotouč, ale to až ve středním pásmu a navíc za cenu faulu to vypadá, že jeden z Čechů a podle mě to bude Daniel Boženíle, který půjde na trestnou lavici, byť se chtěl schovat na hráčskou lavici, tak si tam pro něj čárový rozhodčí dojel. No a poté, co si Češi vyzkoušeli utkání se slovinským přesilovou hru, neuspěli v ní, no tak teď musí předvést, že jim jde i oslabení, protože Slovinci budou hrát přesilovou hru. Daniel Boženílek na Tereka. No, on ho dobruslil a opravdu mu to hokejka zůstala pod nohou, takže s tím můžeme asi souhlasit, byť neradi, a tak si nejlepší hráč Slovinska vykoledoval faul. Navíc Slovinci vyhrávají buly a taky tady možnost pro rychlou kombinaci, kde u levého mantinelu stojí Čošič, který je na modré čáře. Rychlá kombinace, která směřuje na Ogrenešeka, který je na levém kruhu, míchá s Kotoučem, dává za branku. Rychlá kombinace, no, zatím bez střely, Češi jsou dobře postavení, Češič dává doprava, kde je Tyčar, Tyčar se snažil přihrát křížem, ale Melovský vyveze ten Kotouč do středního pásma, ještě nabízí do sprinterského souboje pro Kauta, Kaut dojel, dobře Kotouč za brankou Slovinců šetří čas, ale teď už byl proti přesile tří Slovinců bezmocný a tak Slovinci znovu spěchají do útočného pásma. Dobrý přechod přes útočnou modrou čáru Koraltova rána, kterou nejprve vyrazil svým chráničem Melovský a pak vyhodil přes celé kluziště. První minuta oslabení Čechů dopadla dobře, v 11. nebo v 9. minutě zatím Češi hrají ze Slovinci 0-0.
8: Kotouč ve středním pásmu, Terek může do útočné třetiny zavést Kotouč v rámci přesilovky, Mandát v prvních obranných povinnostech na světovém šampionátu, co se týče oslabení, tak rána od modré, ale Mandát skvěle klekl do té rány a ještě se snaží zabojovat o Kotouč, což se nakonec nedaří Slovincům. Ano, křižná přihrávka ještě před branku, kde se musel přesunout Pavlát k levé tyči, ale nebylo to na přímé ohrožení branky na modré čáře, teď relativně dost místa pro Gregorce, který dává Kotouč doprava, dost místa ve slovinské přesilovce, nápřah, křižní pas do odkryté branka, výborně Pavlát se přesunul zleva doprava do velkého úhlu, teď ještě volný Kotouč před brankou, drána, která končí v české síti a Slovinci využívají přesilovku druhou střelou v zápase, Matyč Terek dává gól, muž, na kterého byl faul, Daniel Boženílek se může vrátit z trestné lavice a Češi mají na úvod zápasu se Slovinskem problém. V 10. minutě prohrávají po gólu inkasovaném v soupeřově přesilovce 0-1.
3: A ale Slovinci sehráli tu přesilku velmi dobře. Byť tam byla jedna šance na vyhození Kotouče do středního pásma, to když zakletl do střely Mandát, ale poté už nedokázal vyhodit ten kotouč. No, Terek se trefil pěkně, potvrzuje ta opravdu výtečná čísla, která měl v letošní sezóně v dresu Ilvesu, jen v playoff ve 13 zápasech 10 kanadských bodů za 5 gólů a 5 asistencí. To je velmi slušná bilance. A právě spoluhráč Dominika Pavláta překonává českého gólmana a Slovinci tak vedou 1-0, ale po vhazování už se Češi snaží usadit v útočném pásmu, jenže znovu nedokázali se utržet na kotouči, ale Slovinci se osvobozují pouze za cenu zakázaného uvolnění a musí se tak znovu vrátit do obraného pásma. Čároví rozhodčí ještě kontrolují, zda opravdu Slovinci rychle spěchají na vhazování a teď už se skloní na bod pro vazování po pravici brankáře Horáka mezi Beričiče a Kovarčíka. Padne kotouč, Kovarčík vyhrává, Buli Progalva se ten zachytil u levého mantinu, lenže nerozuměl si s Beránkem a přihrávka od mladého beka českého týmu směřovala až do středního pásma. Znovu Kovarčík nachází, Galva se ten udělal kličku jednomu, ale už druhému Slovinci ne, a tak je tady možnost pro Beričiče přejet za červenou, nahodit za českou branku, kde sice bude Kuraltem napadán Hronek, ale Hronek to zvládl dobře, dává Galvasovi, ten vyjíždí zpoza branky, vrátí Hronkovi, ne. Našel hůlu Voženílka, ten má co odčinit, protože po jeho faulu inkasovali Češi a prohrávají v 11. minutě 0-1.
8: Puk ve slovenském obraném pásmu, napadá tam Tomášek, nezachytil kotouč, hraje se u červené, teď už puk míří za českou branku, kde je první obránce Galvas, dává za branku, ale nepřesně, na podruhé už ano pro Voženílka, ten nabízí dalším parťákům a ve středním pásmu už může nabrat rychlost Flek, přihrával doleva a přihrál, je v levém rohu Flek s pukem, přišel o kotouč, bojuje proti dvěma Slovincům, upadl, faul to není, hrají Slovenci, Tyčar je do středního pásma, nahazuje do útočné třetiny, ale trefil jen Kempného do břicha, který si zpracoval kotouč, palo ze svého dresu a už v středním pásmu našel vpravo Kauta. Kaut je v pásmu, pálí přes obránce rána sražená do levého útočného rohu. 12. minuta 1-0 vede Slovinsko nad Českem na mistrovství světa. Alšer pomáhá v obrané práci Kempnému. Ten oklamal dva napadající Slovince a přehrál hru do volného rohu na Kauta, do toho obraného ve středním pásmu. Nepřesný pas pro Melovského, ale Kubalík zachytil kotouč. Kubalík už je v pásmu. Je na levé straně, kličku je pálí, trefil jen do bruslí Goličiče a Kubalík stále s pukem v útočném pásmu na levé straně. Kaut míří k modré čáře, odstavil si ho tam Machkovec, ale Češi s pukem. Kubalík za brankou. Kubalík výjíždí u pravé tyče. Kubalíková otočka, ještě Kaut a skvělý Horák teď ve slovinské brance. Melovský byl před brankou, to byl muž, který zakončoval a nakonec Šarvátka po přerušení už a tak se chvíli hrát nebude. 8 minut a 1 sekunda zbývá do konce první třetiny. Češi prohrávají se Slovinskem po gólu inkasovaném v oslabení 0-1. Teď se jde uklízet ledová plocha. A tak se můžeme také vydat minimálně telegraficky na dálku do skupiny v Curychu.
3: Stejný čas, 12. minuta, ale jiné skóre. Švýcarsko-Lotyšsko zatím bez branek 0-0. Nutno dodat, že tomu stavu, který svítí teď na kostce nad ledem v BCF aréně ve Friburgu, tedy že Slovinci vedou 1-0, je to prostě o přesilovce. Češi promarnili a Slovinci sehráli výborně, to tedy klobouk dolů, protože ten tlak tam byl velmi dobrý. Navíc několik střel zblokovali čeští hráči, neprošli až na Pavláta. Pak měl Pavlát jeden fantastický zákrok, kdy se přesunul zleva doprava, ale proti osamocenému Tarekovi už neměl šanci. Tarek to trefil navíc moc hezky backendem do horního růžku branky. Trošku mi to připomínalo to, co tady předvedl, když zvyšoval na 4-0 proti Italům McLean Celebrini, který ale trefil zády k brance z levého kruhu takovou ránu, jako kdyby vystřelil forehandem, ale ono to bylo backhandem. Forehandem jenom dal také gol. Teď už ale uklidová četa opustila hrací prochu, bude se vazovat a to po pravici brankáře Horáka. Konec 12. minuty, Slovinsko vede nad Českem 1-0.
8: Červenka přestrčil k modré čáře kotouč na Hájka, ten zajíždí za branku o zadní mantinel, přihrává Červenkovi, ten dává mezi kruhy na mandáta. Sedlák s Hájkem, Pardubice plus Hronek versus Slovinsko, to je teď aktuálně situace na ledě. Mandát bojuje o kotouč v útočném pásmu. Vybojoval ho pro Červenku, Červenka v pravém rohu. Snaží se udělat prostor, ale nakonec je odstavený, nevzdal to a Sedlák bere volný kotouč. Přidávka na modrou, tam je Hronek, má to ale přes ruku na levé straně modré čáry. Přidávka mezi kruhy, mandát je zádek brance, přišel o kotouč 7,5 minuty. Před koncem první třetiny 1-0 pro Slovinsko. Červenka napadal, ale ten kotouč mířil nad jeho hokejkou. Teď už ve středním pásmu situace a nahozený puk od Slovinců do útočného pásma. Ograjenček ale odchází střídat a hrají Češi. Z hlouby obraného pásma ve střední třetině už může zaútočit Cibulka, který je v pásmu, vypálil rána, sražená do ochranné sítě. Češi se alespoň mohou usadit v případě vítězného vazování v útočném pásmu. Teď na konci 13. minuty dál platí, že Česko prohrává se Slovinskem 0-1 a vazovat se bude po pravé ruce golmana Horáka, který měl asi nejlepší zákrok při šanci Melovského, který dorážel u pravé tyčky po dobré práci Kubalíka, se tam objevil kotouč v dobrém prostoru. Teď další česká šance, byly v útočném pásmu, na něm Kovařčík a úspěšný zatím není.
3: A tak mohou hrát Slovinci, Stebich vyhazuje kotouč do středního pásma, tady ale Kovařčík, Chmelař dává doleva na Beránka, ten vrací za sebe, ale byla to nepřesná přihrávka, Ticháček ještě zachytil sice kotouč v útočném pásmu, ale Tyčar jej může vyhodit, nakonec posunul za branku, tam je Čošič, který vyveze kotouč tak, že jej pošle podle levého mantinelu a to až do obraného pásma Čechů a tak musí Ticháček spěchat za kotoučem, ale nemusí tolik, stačilo jen kopnout do vrtule na body pro vazování, protože je to zakázané uvolnění. Slovinci přeci jen, když se dostanou pod tlak, tak rozhodně si neberou servítky a prostě pošlou kotouč přes celé kluziště, což se nelíbí de facto zaplněným tribunám. No, řekl bych, že tak 97% v českých barvách. Teď zaznělo Češi, ale Tomášek nevyhrál, Buli a Češič může vyhodit kotouč do středního pásma, což se také podařilo. Tentokrát to nebude zakázané uvolnění. Berišič může napadat rozehrávku českého týmu Kempný, ale zvládl situaci. Vyjíždí mezi obrané kruhy, už je ve středním pásmu. Voženílek protečoval pro rychlonohého Fleka, který tam svádí souboj s Trnovičem. Trnovič posunul jen k pravému mantinelu, kde operuje Voženílek a také Tomášek, ještě Flek v rohu kluziště, kde mu přichází na pomoci Tomášek, ten přehrává zleva doprava Kempný, jen tak stihl o modré čáry, dává na Alčra, ten přihrává na Tomáška, který vyjíždí nad pravý kruh, nakonec míří k pravému mantinelu a otočil se, vyjel až na modrou čáru, nahodil, kotouč srazili Slovinci na své hole a teď už ním Ryšič může postupovat za červenou čáru a co myslíte, jen nahodil za českou branku, odjede střídat, tam se zastaví za českou brankou s kotoučem na holi. Alšer přenechává Hronkovi a začíná další snaha českého týmu o stečení minimálně útočného pásma slovinské reprezentace, ale přihrávka na Kauta a následná i Kautova nebyla úplně přesná. Tak 5,5 minuty před první sirénou stále platí, že Slovinsko vede nad Českem 1-0.
8: Galvas trochu zaškobrtl za brankou, ale nějak ho to neovlivnilo a ve středním pásmu proto může na malou chvíli pokračovat Kaut. Nabídl Milovskému kotouč, ten ho dává do útočné třetiny na Galvase, kterého je teď plný let a z pozice obránce se objevil na postu pravého křídla. Teď už je zpátky v místech, kde by asi měl být a čekali bychom ho tam. Hrají Slovinci, Gregorc nahazuje kotouč do českého obraného pásma, Cibulka je za českou brankou. Slovinci odcházejí střídat a rovnají se ve středním pásmu. Posledních 5 minut první třetiny Česko prohrává se Slovinskem 0-1. Mandát jde do pásma, nahodil si backendem kotouč o levý mantinel. Obskočil protihráče, už je v rohu, kde bojuje o puk, ale Slovinci jsou úspěšnější. Maver posouvá kotouč, ale jen k modré čáře a znovu mandát za brankou. Tentokrát mu puk ujel k pravému mantinelu, kde je dost místa pro Sedláka. Ten dává puk za branku na Červenku. Červenka tlačen v hrazení, ale zvládá to český kapitán. Otočil se, přihrává za branku. Sedlák zpracovává špičkou, holí backendem těžký kotouč u mantinelu. Našel mandát a puk projel do brankoviště, kde ho raději Lukáš Horák ve slovinské brance kryje a je přerušeno 4,5 minuty před koncem první třetiny. Stav 1-0 pro Slovinsko po gólu Tereka platí dál a čeští hokejisté jsou poprvé na turnaji v situaci, kdy prohrávají. Včera to bylo poměrně pohodové, ale zejména díky tomu, jak Češi skvěle bruslili, jaký měli pohyb v první třetině, což měli také do toho gólu.
3: No, spíše do té přesilovky české. Protože i s tou přesilovkou, do konce té přesilovky, tam bylo 5 střel. teď jich svítí na Ukazateli skóre 7. To znamená, od té doby Češi ohrozili Horáka ve slovinské brance pouze dvakrát. Prostě najednou od toho gólu jakoby se malinko rozsypala ta střelecká chuť českého týmu a to si myslím, že bude vyčítáno českým hráčům v kabině mezi první a druhou třetinou. Samozřejmě ještě není dohrána první třetina, ještě je dost času, 4,5 minuty do konce úvodní části a myslím si, že nejvíce by českému týmu pomohlo, kdyby do konce první třetiny minimálně národní tým srovnal. Ale k tomu je potřeba střílet. Bez střely prostě gol nepadne. To by si museli Slovinci dovést kotouč za Horáka sami a to se rozhodně nestane. Mimochodem Slovinci vlastně poprvé v historii obhájili účast ve skupině A loni. To znamená, že teď jsou poprvé v historii, podruhé na šampionátu a zdá se, že jsou dobře otrkaní a vedou nad Čechy 1-0.
8: Není ranky, není branky, řekl by Petr Leška.
3: Ano.
8: A mnozí z podobného regionu hokejového. Kvůli v českém útočném pásmu Češi prohrávají 0-1. 16. minuta, vhozeno kotouč v rohu kluziště. Má ho Jezovšek, dává ho ale k modré čáře a Češi dobře napadají. Rozehrávku Slovinců, puk míří k modré čáře doprava, kde je Cibulka. Češi zdvojili situaci a drží útočnou třetinu. O kotouč bojuje třeba také Kovařčík. To vše u pravého hrazení v útočném pásmu. Puk se dostává už na modrou. Cibulka ho tlačí na prostředek, udělal elegantní otočku a vrátil se k pravému mantinelu, kam přihrává znovu doprava, kde se trochu plete hokejka. Chmelařovi už to ale nevadí. Chmelař z úhlu pálí před branku, Horák kryje, puk je kde, v jeho výstroji rozhodčí ale nepíská až teď. Chvíli to trvalo, že by rozhodčí měli tak dlouho kotouč ve své moci, že by ho viděli, to je věc jejich svědomí, my to máme daleko, ale minimálně to působilo tak, že kotouč je v tom chumlu hráčů asi ve výstroji golmana Horáka, ale rozhodně to opticky vypadalo, že se přerušit mělo asi dřív.
3: No, myslím si, že určitě, protože ten kotouč a bez písknutí prostě tam pořád se snažili vyšťourat. Čeští hokejisté aktivní byl Ondřej Beránek, ale prostě puk za Horáka nepropadl do slovinské sítě. A tak pokračujeme v hazování v útočné pásmu českého týmu. Tomášek míří k levému mantinelu, dává Voženílkovi, který se vyhnul napadajícímu Berišičovi, posouvá se už do levého útočného rohu a přenechal kotouč Flekovi. Ten vyjíždí k levému mantinelu, ale Berišič je opravdu velmi dotěrný, přesto se mu Flek vyhnul, zajíždí za branku, vyjíždí pravého mantinelu a posouvá na Alšra. Alšr nahazuje tečovaný kotouč od Tomáška, ale neprošel až na brankáře slovinské reprezentace. Stále ale Češi v útočném pásmu. Flek v útočném rohu vpravo dává za branku, kde je Tomášek, vyjíždí do levého útočného rohu, otáčí se kolem Golišiče a posouvá ještě na Voženílka, ale další kombinace už Čechům vázne a tak Slovinci dostali puk mezi modré čáry. Na obraném kruhu vlevo hraje Ticháček, nechá Alšra vystřídat a také své útočníky, ale mezi tím se Jiří Ticháček rozjíždí, dává Melovskému, ten nahazuje po pravé straně do rohu kluziště pro najíždějícího Kauta. Kaut dobře zapracoval a tak může Hronek hrát na modré čáře, vypálil a Horák si připisuje další zákrok, ale tenhle byl jednoduchý. Horák dobře viděl ránu od modré čáry od pravého mantinelu, která směřovala přímo do lapačky 32 toho rodáka z Mostu, no a ten přerušuje hru 2 minuty 45 sekund. Před první sirénou stále platí pro mnohé překvapivý stav. Slovinsko-Česko 1-0.
8: Melovský na buli v útočném pásmu na pravé straně, hluboko rozkročen na buli, tenhle šikovný praváka, vyplatilo se, vyhrál pro Kubalíka, který pálí a trefuje do lapačky golmana Horáka. Kubalík je při střelecké chuti. Včera otevřel skóre z českého pohledu nádherným gólem z pravého kruhu. Teď pál z relativně podobné pozice, byl víc na středu a méně bruslil, což bylo logické, protože ta rána přišla tak sekundu a půl po vyhraném buli od Melovského. Ten teď prohrává v hazování a Stebich dává kotouče za branku, kde může hrát Kosič, který posouvá do útočného pásma. Terek zajel do třetiny. Češi dál prohrávají se Slovinskem 0-1 na světovém šampionátu 2,5 minuty před koncem první třetiny. Hraje Machkovec, který zajíždí za českou branku, stínuje ho Melovský, ještě vyjetí před branku a Pavlát musí krýt ten kotouč, který se ještě přistrčil svojí golmanskou holí k lapačce. Je přerušeno 2:21, je čas, který zbývá do konce první třetiny. Česko prohrává se Slovinskem 0-1, velmi dotěrní byli Slovinci při napadání. Pavlát už je ale mimo brankoviště, odjel z té vřavy, která nakonec skončí smírem za českou brankou a bude se vazovat v obraném pásmu českého národního týmu. Češi prohrávají 0-1 v polovině 18. minuty zápasu.
3: Filip Hronek tam reklamuje u Švýcara Borgy, tedy rozhodčího, že byl předtím faulován. On tam tedy ležel a díval se na rozhodčího a nezapojoval se do hry. Tohle si myslím, že mu asi Marek Židlický vyčte. Teď se znovu sklonil, sleduje Buli, kterou vyhrává po Sedlákovi Červenka, který nahazuje kotouč do pravého útočného rohu. Tam spěchá Manda, dává za branku. Červenka to tam má daleko a Sedlák bude muset pomoct a také se mu to podařilo, protože vybojuje v rohu kluziště kotouč, který nakonec ale z té vřavy vypadl až na Čorešičovu hůl a už s ním pílí. A dopředu také drosk toho ale obral Kempný, který si odstavil dalšího ze Slovinců, jenže jeho přihrávka na Červenku nebyla úplně přesná. Červenka tam přesekl hůl slovinskému hráči, ale vylučovat se nebude. Možná trošku kompenzace za ten předchozí faul na Hronka. Minuta 42 sekund. Tolik zbývá odehrát z první třetiny nahození od Kempného, za kterým spěchá Beránek. V rohu kluziště byl u kotouče sice brzo, ale přeci jen proti dvěma Slovincům neměl šanci a taky tady možnost pro Goličiče vyvést a nahodit puk za branku Pavláta, který pomohl teď Galvasovi, který se velmi umně vyhnul Koraltovi napadání, ale Slovinci tam přijíždějí ve třech, opravdu velmi rychle přistupují českým hráčům, ale teď znovu vyškolil Koralta obránce, kterému ještě není ani 20 let, tedy Tomáš Galvas. Tohle byla nádherná klička, po které slovinský útočník upadl. Jenže splnil svůj úkol, zdržel Čechy v obraném pásmu. Poslední minuta první třetiny se rozeběhla, Češi stále prohrávají ze Slovinskem 0-1.
8: Boženílek nahodil za soupeřovu branku, Horák zastavil kotouč pro vlastní obránce, ale mají drobné problémy s napadajícím Boženílkem a ve středním pásmu už je připravený Tomášek. Nakonec ale Hájek odevzdal nahozeným pukem kotouč na slovinské hole posledních 40 sekund úvodní třetiny. Jediným střelcem Slovinec Terek, vyhozený puk k Pavlátovi. Ten posunul Ticháčkovi, který zajíždí za českou branku, Slovinci střídají, Češi nikoli, rozjíždí se Flek, dostává kotouč na červené, bere to středem, projel do pásma zprava, brzdí u pravého mantinelu, bere to k modré čáře. Pekendové nahození do pravého rohu, kde už je teď za brankou Boženílek, udělal si prostor, míří do pravého rohu posledních 20 sekund úvodní třetiny, nakonec vysoký puk míří k modré čáře a Boženílek udělal si prostor, míří do pravého rohu posledních 20 sekund úvodní třetiny, nakonec vysoký puk míří k modré čáře a Slovinci mohou dopředu, Soja je to, který

0: Po první třetině se Slovinskem 0-1.
1: A na Radiožurnálu Sport a také na Radiožurnálu pokračuje mistrovství světa v ledním hokeji a studio. Není to poprvé, co čeští hokejisté prohrávají se Slovinskem na světovém šampionátu. Stejně tak tomu bylo také na šampionátu 2013 ve Švédsku a také před 3 roky v Lotyšsku. Pokaždé ale Češi zvládli duel nakonec otočit a zvítězit. Po první třetině tedy pokračuje studio Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport a rychlé hodnocení po první třetině duelu Česko-Slovinsko, po které Češi prohrávají 0-1 z úst olympijského vítěze z Nagana Martina Procházky.
2: Nehodnotí se to úplně dobře, protože ano, prohráváme 1-0, náš tým prohrává. Dostali jsme hned ve 2. minutě, jsme dostali možnost hrát přesilovou hru, kterou jsme sehráli mnohem lépe než ty včerejší 3 přesilovky. Měli jsme tam dobrých několik střeleckých pokusů, ať to byl Tomášek, Červenka, Hronek, nepovedla se nám dát branka první, jako kdyby to Slovince nakoplo. Naopak jsme potom byli vyloučeni, že Nílek tam udělal zbytečný faul podrážení a na Slovinci se jim povedlo dát branku, vlastně v podstatě taková nepříjemná třeba backhandem pro brankáře vždy nevyspytatelná otýčku a dali první branku, pak jich bylo plný led, vyrovnali, dorovnali tu hru, i když poměr střel je jednoznačně pro nás, tak prohráváme v tom utkání 1-0 po první třetině.
1: Na Radiožurnálu Sport teď pokračujeme v hodnocení úvodní třetiny. Na Radiožurnálu nás čekají aktuální zprávy.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 20 hodin 53 minut posloucháte Radiožurnál Sport a studio a mistrovství světa v ledním hokeji. Druhá střela na branku a hned dostanete gól. Těžký start pro brankáře Dominika Pavláta, ale Martine Procházko a spoluhráči mu to úplně neusnadnili, přece jenom oslabení a hned v prvním zápase na šampionátu takováhle střela, která byla asi těžko chytatelná.
2: Byla nepříjemná právě pro Dominika Pavláta, už jenom to, že dá se říct nerozchytaný, protože i ta první střela to bylo takový pokus o střelu nějakým při zavezení kotouče do útočného pásma, takže moc si na to právě nesáhl, ale tady už vypadlo, že vlastně se té naší čtveřici nebo tím hráčům, co chodí do toho oslabení, tak se už se podaří to oslabení ubránit, si řeknu, bez problému. Ale pak se tam stala chybička, kde ten kotouč prostě vypadl vlastně mezi 4 hráči a zůstal tam sám poslední, když to řeknu správně, Terek, to je jedno. A krásně v podstatě backendem nečekaně právě takovou střelou zaskočil Pavláta. Ono to sice bylo o tyčku, ale i to prostě patří k tomu štěstí. Bylo vidět, že Pavlát prostě, když to řeknu, nestačil zareagovat, bylo to do protipohybu, kdy on vlastně se přesouval. No, branka platí hezká na jednu stranu, takže tohle to, jak jsme říkali na začátku, před začátkem utkání, že Slovinci můžou dát branku, že to není žádná ostuda, tak se to hned povedlo v první třetině a hned při oslabení našem.
5: Teď si rád, že si je neodepsal natolik, viď?
2: Ano.
5: Ale stejně těch tvých 8 gólů českých střelných, no, to bude těžké.
2: Bude to těžké jako tvých 7. Ale uvidíme, tak já si myslím, že teďka ta první třetina prostě se nepovedla. Čekali jsme, že dáme první 1-2 branky a bude to podobné jako včera, to se nám nepovedlo. Každopádně si myslím, že tam byla spousta dobrých pozic. Slovinci samozřejmě díky tomu, jak se dostali do vedení, tak je to obrovsky nakoplo, oživili to. Jsou důrazní, nepříjemní v 8 soubojích, takže naši budou muset vymyslet nějaké dobré kombinace. Samozřejmě, jakmile dáme, já teda věřím, že dáme gól, který nás jako nějakým způsobem zase odkopne dál a věřím, že to utkání nakonec otočíme, protože by to byla velká škoda potom v včerejším utkání ztratit body do tabulky.
5: Co říkáš na to, jak se český tým dostává do šancí, jak se dostává do útočného pásma?
2: Jasně, my jsme se o tom bavili spolu trošku o třetinu právě.
5: Je to návodná otázka, přiznávám.
2: No, je, ale chybí nám tam podle mě lehčí, jednodušší přechod přes střední pásmo. Byla tam spousta protečovaných kotoučů. A my jsme se s Martinem Charvátem o tom bavili v tom smyslu, že vlastně díky tomu, že protečuje

0: ten kotouč do útočného pásma, tak potom o něj musíte bojovat. A s tímhle tím si myslím, že Slovenci počítají, že jsou na to trochu více připraveni, nebo ne více, ale jsou na to připraveni, že si náš tým bude chtít pomoct, rychle se dostat do útočného pásma. A právě jak jsem zmínil, těch osmých soubojích, oni potom jsou důrazní, jsou silní, ty obránci vysoký, takže těm našim útočníkům to není jednoduchý ten kotouč vybojovat. Měli bychom se snažit o takový ten jednodušší podle mě přechod přes útočné pásmo, být hlavně na kotouči furt, protože nás to potom bude stát spoustu sil a Slovenci nedělají nic jiného, než když ten kotouč vlastně jakoby získají po tom protečování. No tak ho jenom vemu a vystřelí do středního pásma a znova se to opakuje. Takže já si myslím, že se možná budou muset i trochu více zapojit obránci při tom zavážení kotoučů a ne jenom spolehat na to, že ten kotouč protečuje útočníci a pak tam nebude nikdo, kdo ho vybuje. Takže si myslím, že na tomhle určitě trenéři budou chtít zapracovat, aby jsme se udrželi na kotouči.
1: Martin Kaut se tam pustil do takové menší potyčky. Myslíš si, že to byl i signál spoluhráčům, kluci, musíme se o to i trochu porvat, ono to samo úplně nepůjde?
0: To asi bych takhle úplně neřekl, ono v tom předbrankovém prostoru nebo kdekoliv to prostě chvilkama takhle jiskří, takže tam samozřejmě stačí něco, nějaký nepříjemný zásah, někam bolí to, tak do toho jdete do potyčky, ale naopak já si myslím, že trenéři budou se snažit náš tým teďka svým způsobem jakoby trochu uklidnit, protože tam bylo hodně pak po té obdržené brance takových paniky, takové to tlačení se do všeho možného, ale nemělo to moc žádnou kombinaci souhru, nebylo to nic nacvičeného. Spíš to bylo takový to, jako najednou teďka prohráme, tak něco s tím rychle uděláme. Ale no, bylo to kontraproduktivní, protože vlastně jsme o to více ztráceli kotouče v tom útočném pásmu i ve středním. Takže to si myslím, že tohle je potřeba sklidnit ty kluky a dát jim do hlavy to, že je potřeba držet nějaký taktiku, nějaký systém.
2: Vy když jste hráli s Pavlem Paterou, tak jste také preferovali ten kombinační systém. Co takové, když vám to obránci nahazovali na zadní mantinel? To měl Pavel Patera rád, vy?
0: No to jsem měl hrát i já, ale jo, neměli jsme to rádi. Samozřejmě je to určitá pomoc, ale musíte to mít sehrané. Dříve se nastřelovali ty kotouče úplně trochu jinak. Bylo to tak, že když obránce třeba teda vezl kotouč po jedné straně, po mantinelu, tak ho střílel křížně, v podstatě křížně do druhého rohu, aby se vlastně ten odrazil kotouč a tam už následně pravé křídlo, když to řeknu z levé strany, tak pravé křídlo už tam bylo dřív, protože prostě ten kotouč se nastřelil, takže jsme byli na kotouči, ale teď často vidíme, jak to vlastně se jenom protečuje po mantinelu a ten kotouč letí dál za branku a následně tam potom je to těžké.
1: Hezký den teď posluchačům Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, stále pokračuje studio mistrovství světa v ledním hokeji. Čeští hokejisté po první třetině v zápase se Slovinskem prohrávají 0-1. Slova, která bychom asi před zápasem nečekali, že budeme říkat. Náš hokejový expert a olympijský vítěz z Nagana Martin Procházka říkal, že si myslí, že hráči budou potřebovat spíš uklidnit, takže si myslíš, že teď nepřijde v uvozovkách rolíku fén?
0: Ne, já nemyslím si, že přijde fén, že tady je potřeba teďka ty kluky, jak říkám, sklidnit, uklidnit, dát jim do hlavy, že je potřeba věřit v ten systém více, jak jsem říkal, držet kotouč v útočném pásmu a hlavně se dostávat jednodušeji do útočného pásma a tam jít do těch kombinací. A když budete tam kombinovat, potom tam Slovince unavíte, dostanete se do nějakých rotací, tak je potom možnost vytvořit nějakou šanci, ale ne bojovat o kotouče. To je to prostřelování, protečování, tam to bude, tam to stojí spousta sil a Slovinci ukázali, že jsou v těch osobních soubojích hodně silní zatím a nějakým způsobem si tu pozici nestěžují. Ten kotouč prostě jakmile mají možnost, tak ho vyhodí ze třetiny a znova se náš tým tam tlačí, takže tohle to si myslím, že trenéři na tom nebudou chtít zapracovat, tam samotní hráči jsou si toho určitě vědomi.
1: Ve studiu a mistrovství světa v ledním hokeji zůstává stále i hokejový reportér Martin Charvát.
2: Je to taková zvláštní situace, viď? Česko-Slovinsko po první třetině 0-1 a přitom v sedmé minutě to vypadalo, že se Slovinci nedostanou z vlastního pásma, že vlastně nevědí, jak to před brankářem Pavlátem vůbec vypadá.
0: Ono to tak bylo. Oni až vlastně v sedmé minutě opravdu vyslali tu první branku, první jaksi výjezd až za červenou čáru, kdy bylo to první nahození. Říkal jsem si, no tak tohle je samozřejmě zatím skvěle. No ale pak přišla ta branka, kterou jsme obdrželi v tom oslabení a to, jak když najednou prostě ožili Slovinci, najednou si začali více věřit a jak jsem zmiňoval, naši trošičku začali více panikařit a nikdy jsme dělali věci úplně tak jako nesehraný, to bylo to panika trošku na ledě, tohle si myslím, že se musí změnit a více se snažit do toho, aby jsme byli, jak říkám, do těch kombinací a vytvářet si lepší pozice na střely.
1: Jasný zlomový moment té první třetiny, inkasovaný gól z hole Slovince Tereka, myslíš si, že potom právě přišly ty momenty, kdy českým hokejistům jakoby spadl trochu řetěz?
0: No, nevím, jestli úplně přestali jsme se dostávat jakoby do, tím, jak jsme byli v té pohodě na začátku, než ta branka padla, tak potom mi přišlo, že prostě kluci se snaží co nejrychleji zůstat do útočného pásma. To znamená, že tam chtěli být rychle protečovaný kotouče, ale ani jsme je několikrát nezískali. Slovinci si to prostě usnadnili, jen ten kotouč vyhodili ven. A proto to tak vypadalo ten blaz, že pak jsme vlastně během do té doby jsme měli snad 8 střel. A pak najednou byli za 5 minut, jsme vystřelili snad jenom jednou, protože jsme nebyli na tom kotouči. Právě to Slovinci právě tohleto zlepšili tohleto a my jsme panikařili.
2: Myslíš si, že je důležitá teď role Romana Červenky, ten nejzkušenější člověk na tom šampionátu z českého pohledu, ten mozek toho týmu, tak teď je to vlastně v úzovkách, jak ve fotbale na středovém záložníkovi, vymysli to Romane, jak se přes ně dostaneme?
0: Určitě ještě než přijdou trenéři do kabiny, než přijdou s těma pokynama, právě s tím, ne tím fénem, ale myslím si, jak jsem říkal, s tím uklidněním a s takovým tím motivačním, tak určitě ti starší hráči si k tomu něco řekli sami, určitě si k tomu řekli to, že musíme být klidnější, musíme začít nějakým způsobem dodržovat to, co jsme si řekli, protože tady ta panika by nám opravdu nevyhovala.
1: Říká Martin Procházka, my se teď vracíme zpátky do Švýcarska. Komentář před druhou třetinou přidá také jeden z českých reprezentantů, kterého má u mikrofonu reportér František Kuna.
3: Útočník Michal Kovařčík, dobrý den. Co se stalo všechno v první třetině, že byla tak v průběhu rozdílná?
4: Určitě ta první přesilovka pro nás, bylo tam hodně šancí a dostalo nás to na koně. A měli jsme spousta šancí si vzít vedení, ale pak bohužel z oslabení jsme dostali gól a trošku se ta hra rozházela, takže se zase trošku uklidnit a jít dál.
3: Vy na klubové úrovni moc dobře znáte, jaké to je vést a hrát za Třinec, který to umí zavřít. Co mezinárodní scéna a Slovinci, může takovýhle hokej fungovat na velkém kluzišti?
4: Tak já si myslím, že ještě dost času, ještě je furt dvě třetiny, nemůžou to úplně zavřít a nemyslím si, ale už v té první třetině hodně puku vyhazují a čekají, co jim dáme a musíme hrát chytře.
3: Pro vás je to první světový šampionát, kterého se účastníte přímo na ledě, tak jaké jsou ty první dojmy? A nebavím se teď o tom, jestli vám píší rodiče a kamarádi, bavím se čistě o hokeji.
4: Jo, tak určitě je to skvělý pocit a přiznám se, byl jsem trošku nervózní, ale samozřejmě první střídání hnedka je všechno pryč a už se soustředíte jenom na hru a je tady skvělá atmosféra a já si to užívám.
3: Děkuju moc.
4: Taky.
3: Michal Kovařčík před druhou třetinou, do které Češi vstoupí s jednogolovým mankem. Slovinsko totiž vede nad českým národním týmem 1-0. Druhá třetina začne přesně za 4 minuty. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
5: Hokejové mistrovství světa.
6: Radiožurnál Sport přímo u ledu.
1: Komentář Martina Procházky na ten aktuální rozhovor, slova Martina Kovařčíka, Michaela, pardon.
0: Michal Kovařčík to řekl asi něco pro mě jako my, výborný vstup do utkání, přesilovku jsme dostali, nevyužili jsme ji, i když se hráli kluci velmi dobře, měli tam fakt opravdu velký počet střel nebo pokusů o střely, nepadlo to, pak to tam chvilku pokračovalo, ale pak vlastně Slovinci, jak už jsem říkal, dali tu branku v přesilovce, takže to jim pomohlo, pozbudilo je to, no a pak tam byla ta panika. I Michal Moraček o tom mluvil, že se musí uklidnit, že ten tým prostě si musí začít jakoby zase, když to řeknu, plnit to, co si ti hráči řeknou. Já si myslím, že opravdu trenéři na tom zapracují a hlavně možná uvidíme sami, Martine, jestli nám to potvrdí to, jestli se zmenší počet těch nastřelených kotoučů, o kterých opravdu musí se hodně bojovat. To si myslím, že tohleto bych jako trenér já hráčům určitě se snažil nějakým způsobem dát najevo, aby ten přechod přes střední pásmo byl plynulejší a s kotoučem na holi.
2: A myslíš si, že to je i kvůli tomu, že teď bude ta takzvaná dlouhá střídačka, tedy že teď bude možnost uvěznit Slovince a případně dostřídat ještě do útočného pásma, což by mohlo přinést další síly navíc a další možnosti v tom útočném pásmu?
0: Dá se to očekávat. Tohle to jsme možná taky včera říkali, že by to bylo dobré takhle, aby jsme si pomohli i ve druhé třetině proti Dánům, a vůbec se nám to nedařilo včera. Mm. Takže uvidíme, jestli dneska naopak čeští hráči tohle to budou chtít použít přesně té delší střídačky, unavit soupeře, dostat, jak se říká, potlak a pak si v té únavě vytvořit si tam dobré pozice nebo si dojít pro faul a tím potom hrát přesilovku.
1: Říká Martin Procházka, hokejový expert Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. My budeme pokračovat na obou stanicích v dalším mezitřetinovým studiem po druhé třetině. Poté první čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa se Slovinskem 0-1. My už se pomalu vrátíme zpátky do Švýcarska. Jen rychle, Martine Procházko, co by měli čeští hokejisté změnit? Jedna věc, kterou by si teď vypíchl.
0: No, jak jsem říkal, snažit se více být, jak jsem říkal, na kotouči v útočném pásmu, tím si jít do těch rotací, kombinací a zmenšit co nejmenší počet opravdu osobních soubojů, co týká právě o ten boj o kotouč.
1: Klíč Martina Procházky, uvidíme, jestli ho použijí čeští hokejisté. Pokračuje druhá třetina mezi Českem a Slovinskem. Slovo mají proto znovu komentátoři přímého přenosu Petr Kadeřábek a František Kuna.
7: Slovenci jako první vjeli na led znovu, jako první ze všech Lukáš Horák, který musel přebruslit celou délku hřiště, stejně tak jako jeho protivník Dominik Pavlát, protože oba dva celky přicházejí ze svých kabin nejbližší cestou, to znamená právě těmi vraty, která jsou za brankami. Horák zatím neinkasoval, přitom na něj Češi vyslali už 10 střel. Dominik Pavlát má zatím 75% úspěšnost, protože čelil 4 pokusům, no a ten, který na něj vyslal v přesilovce v 10. minutě, jeho spoluhráč z Ilvesu Terek, tak skončil za jeho zády. Slovenci tak vedou 1-0. Ještě bych k Martinovu Procházkovi a jeho hodnocení doplnil, že Češi musí zapomenout na to, jak se jim nedařily druhé třetiny, nejen ve včerejším duelu, ale také v tom posledním přípravném, dejme tomu turnaji, tedy švédských hokejových hrách, kdy vždy právě v těch druhých třetinách, kdy mají z obraného pásma daleko na střídačku, tak většinou zápasy ztráceli a nebo v nich byl v každém případě soupeř lepší. Teď se toho musí vyvarovat, pokud chtějí ve druhé třetině srovnat a otočit vývoj skóre. V 5 vzájemných zápasech na mistrovství světa se ještě nikdy nestalo, že by Češi ze Slovinci prohráli. Vždy jim nastřílili minimálně 4 branky v tom posledním vzájemném duelu před 2 lety. To bylo dokonce branek 6. Už začala druhá třetina, Sedlák ale prohrává. Bulej Goličič tak může hrát s Gregorcem a poslat kotouč do středního pásma. Tam chvilku zavázla ta slovinská kombinace, ale Sabolič znovu vybojoval kotouč a Goličič už nahazuje přes oba dva zadní rohy znovu pro Terika, který tam bojuje s Kempným. Hronek se ještě zapojil do toho souboje, ale velmi rychle k němu přistoupil někdejší útočník třeba pražské Sparty Sabolič, který už ve slovinské reprezentaci působí 15 let. Kempný ale mu pomohl a teď je tady rychlá akce, kterou vedl Sedlák přes Horáka. Horák centruje před branku. A tedy Horák. Hronek vypálil nakonec na Horáka, ten musel mít zákrok, ale vykopl ten kotouč tak výborně, že doputoval až do středního pásma. Tohle byl faul na Sedláka, ať se na mě rozhodčí nezlobí, tohle bylo hákování, ale Sedlák pokračuje dál v napadání slovenské rozehrávky. Už odjel na hráčskou lavici, mezi tím Voženílek u levého mantinelu se snaží vybojovat kotouč pro Fleka. Flek stojí v rohu kluziště a snaží se dostat kotouč spod bruslí Voženílka, který je tlačen na mantinel, ale podařilo se to Čechům. Ještě Hájek se zapojí do té kombinace, vjel hluboko mezi kruhy a tak může hrát Flek, posouvá podél pravého mantinelu na Cibulku. Ten vrací k pravému mantinelu Flekovi, ten nahazuje za branku, tam byl povalený Voženílek, ale tentokrát to bylo v souladu s pravidly, vyhození Slovenců se nepodařilo. Cibulka udržel ten kotouč ještě sice na modré čáře, ale pak se píská přihrávka rukou. Po minutě a půl je přerušeno. Slovenci stále vedou 1-0. Češi si připsali jednu střelu. Bylo to od pravého mantinelu od Filipa Hronka, který spíše centroval před branku. Trošku mu sjel ten kotouč pod patkou vole a tak si připsal zákrok. Golman Slovenska, který se narodil v Mostě, hrával za Litvínov, teď hájí barvy Olympie Lublaň. Teď už bylo vhozeno, Alšer nahazuje znovu za Horákovu branku, který zpracoval kotouč pro své beky a Slovincům se podařilo dostat kotouč daleko od své branky. Ticháček musí spěchat a vybojoval, nebo ne, vybojoval, spíše dobruslil, dává Kubalíkovi a ten vyzývá ke sprintu znovu Tomáše Kauta. Ten přebruslil, slovinskou obranu a dostává se do rohu kluziště do útočného pásma dříve, ke kotouči posouvá napravo pro Kubalíka, ten výjíždí k modré čáře, ale byl odsloněn tyčarem a tak mu puk utekl až do středního pásma. Ještě Milovský napadá špatnou rozehrávku Slovinců, Kaut se snaží ještě pomoci mladému centrovi, Milovský ale srdnatě bojuje za brankou, nakonec se dostane k puku a kam ho pošle. Otáčí se, velmi dobře se zbavil napadajícího Slovince, jenže neporadil, nebo spíše neporozuměl si s Kautem. Ještě Kubalík, Kubalíková rána, teď Horák moc neviděl, ale přelétla slovinskou branku. Dobrý pokus, který ale neskončil mezi třemi tyčemi, ještě Kaut se pokusí vypálit, nakonec nachází ještě Kovarčíka, ten pálí, stečovaná rána končí v rohu kluziště, ještě Kovarčík udrží kotouč, ne, tak nakonec jej tyčar už může vyvést a Kubalík půjde na dvě minuty. Hodně nešetrně, ale spíš nešikovně zavadil hokejkou a píchlí do brusle slovinskému útočníkovi, který vyvážel kotouč. No a je tady další problém, protože nejenže Češi nedokázali za 2,5 minuty druhé třetiny srovnat, teď se navíc budou muset bránit. Slovinské přesilovce ve 23. minutě stále platí, že Slovinsko vede nad Čechy 1-0.
3: Útočný faul zbytečný, Kubalík chtěl sáhnout Slovincům do rozehrávky zpoza jejich branky. Bylo to prostě nešikovné, nešťastné, nepovedené. Slovinci začínají přesilovku a to kotoučem, který je v rohu, kam spěchá znovu Michal Kovarčík. Ještě si přikopl ten kotouč, ale stále není ještě ve středním pásmu. No, Slovinci dál s pukem, jenže Hronek už jde do obraného rohu. Má to na dlouhou hokejku, tlačen na mantinel od Machkovece, ale nakonec se Češi osvobozují a další část oslabení mohou strávit minimálně tedy tím, že zvládnou vystřídat útočnou dvojici. Přichází Flek a také Tomášek. Slovinci zavážejí kotouč středem kluziště. Teď už mírně po levé straně od připraveného Magova křižní pas doprava, tam je Sabolič. Sabolič dává na modrou, už je vpravo, dostává kotouč zpátky. Další pas do prostředka, modré čáry. Gregor, rána zleva, která je ale nepřesná, hodně nepřesná, puk má Hronek a vyhazuje kotouč. Slovinci už promárnili necelých 50 sekund z přesilovky, i tak dál v zápase vedou nad českým týmem 1-0. Pokračuje české oslabení, Hronek má kotouč, dává ho backendem až do útočného pásma na Fleka, jenomže ten, kdyby kotouč chytil, tak je asi v offsideu. Každopádně Češi šetří čas dál. Minuta z oslabení při vyloučení Kubalíka utekla. Slovinci zatím nebezpeční nejsou. Teď se to mohou změnit. Sabolič pálí, puk končí v rohu, výjíždí k modré čáře, ale Slovinci ho dál mají v útočné třetině a pokračuje jejich přesilovka i vedení 1-0.
7: Ogrenček dává za branku, tam je Kural. Ty dva si vyměnili kotouč, ještě posunutí na Saboliče, na ose hřiště, na modré čáře. Stojí Sabolič, přenechává puk pro Čošiče. Ten mu vrací na pravou stranu, teď Saboličův křížní pas zprava doleva a Sabolič odjede střídat. Mezitím Ogrenček míchá s kotoučem levém útočném rohu rána, kterou musel vyrazit Pavlát po pokusu od modré čáry. Hronek zůstává celé dvě minuty na hrací ploše, prostě nestačil vystřídat a to ani Michal Kempný. A tak stále pokračuje ten tlak Slovinců, za 13 vteřin by se měl vrátit Dominik Kubalík. Ještě Ograniček míchá s kotoučem, dává Čeličovi, ten pálí a teď už Češi vyhodí. David Tomášek zachytil ten kotouč, který předtím lapil Jakub Flek a vyhodí přes všechny čáry. Dominik Kubalík na ledě, druhé oslabení Češi zvládli teď. Krásně zachytil Melovský útočí a je to gól a gól, který dává Tomáš Kaut, ale Melovský to udělal nádherně. On srazil kotouč letící vzduchem. Rozhodčí okamžitě rozpažil, že to bylo všechno v pořádku, že to nebylo nad úrovní břevna a potom míchal s kotoučem, rozhodil brankáře Horáka, sice nedopravil ten kotouč až za slovinského golmana, jenže pak přilétl do téhleté akce Tomáš Kaut a v čase 44-44 srovnává na aktuálních 1-1.
3: 25. minuta zápasu, skvělá práce od Melovského, který ukázal, že umí s hokejkou a možná i proto zůstává jako jeden z posledních na ledě po trénincích české hokejové reprezentace. Jeho pohyb v tom zakončení, v tom samotném závěru připomínal trochu pohyby třeba Aleše Hemského nebo Tomáše Vlasáka. Takový rozevlátý a šikovný styl šikovného praváka. Martin Kaut z toho pak těží gól a Češi srovnávají na aktuálních 1-1. Vozeno s pukem, ale Soupeř Simšič posouvá kotouč za českou branku. Tam je Hájek, který vyjíždí do pravého rohu, tlačí se na střed. Hájkovi ale soupeři sebrali ten puk, ne však na dlouho. Hájek je tak už ve středním pásmu na levé straně. Našel Mandáta. Ten je v pásmu. Mandát v útočné třetině na levé straně. Přihrávka míří kam? Za branku na Červenku, který backendem posouvá do pravého rohu, kde je také Sedlák. Stále v pravém rohu se hraje a Mandát s kotoučem posunul Červenkovi na kruh. Ten dává na modrou. Napřahuje Hájek, pálí. Rána ale končí na hrudi jednoho ze Slovinců a vyvést kotouč může Magovac, to ale nezvládl. A Červenka hledá v levém rohu Sedláka. Ten objíždí branku zleva doprava. Je v pravém útočném rohu, tam brzdí, tvrdě naražený na mantinel od Crnoviče. Fanoušci pískají, rozhodčí nevylučují. Češi puk nemají a stav zápasu mezi Slovinskem a Českem je nerozhodně 1-1.
7: Teď Slovenci mohou v klidu rozehrát, protože Češi odjeli střídat a tak hraje Crnovič, na kterého pískala před chvílí celá hala, potom ataku na Lukáše Sedláka. Crnovič za brankou přenechává pod sebou na Magovače, který už rozjíždí akci přes Rokatičara, ten nahodil kotouč rychle do útočného pásma, kam spěchá Jezovšek. Ten je sice zastaven, ale neobrán opuk, to se podařilo až v tuto chvíli Chmelařovi. Chmelař míří do útočného pásma zprava, najíždí mu tam Beránek. Chmelař ale byl vytlačen až za branku, ale objel s kotoučem celé útočné pásmo, už míří k modré čáře, je na ose hřiště, na pravém kruhu pálí. Horák si připsal další velmi důležitý zákrok, protože před ním stál parkovaný Kovařčík, který ale nedokázal tečovat. Alšer zachytil kotouč na modré čáře, Beránkovo nahození. Teď Kovařčík nebyl zaparkovaný tam, kde měl být, a tak měl Horák dobrý výlet na Beránku v pokus. Někde nad levým kruhem zachytil Lukáš Horák do lapačky, přerušil a vpustil tak vlastně na led úklidovou Četu. Je nám veselý. 1-1 v 27. minutě. Ten pohyb je aktuálně dobrý od Čechů. Zatím mi přijde, že ještě vázne v té rychlosti ta kombinace, ale když se vrátíme, Františku, k tomu, co předvedl Matyáš Melovský, on byl ještě k tomu faulován při tom svém zakončení. Rozhodčí signalizovali, že budou vyločovat, no a to jejich, tu jejich signalizaci ukončil poté průjezdem do brankoviště a dopravením kotouče do branky Tomáš Kaut, ale Melovský to tažení kotouče ze vzduchu sám pro sebe do samostatného úniku, to je přesně to, co umí snad každý Kanaďan. A hráči, kteří působí v zámoří, tak se to velmi rychle naučí.
3: Milovský je šikovný hráč, který už měl mnoho šancí třeba i na švédských hokejových hrách, kde přesvědčil trenéry i na těch českých, v Českých Budějovicích, že je to muž, který z hokejové dvacítky dorostl do dospělé reprezentace. Dnes o tom přesvědčil minimálně tedy zatím jednou asistencí. Vhozeno 1-1, dílčí skóre, 27. minuta, Češi v útočném pásmu a přihrávka na modrou, odkud ale Hronek nakonec zajede k červené. Spolupráce s Galvasem, ten dělá odvážnou otočku u červené, zaváží kotouč, dává Flekovi doprava, ten pálí ráno, sražená hokejkou Stebiha do ochranné sítě, přerušeno v 27. minutě. Slovinsko-Česko 1-1, stále ještě relativně nový stav zápasu po gólu Martina Kauta, který využil dobré práce na útočné modré čáře od Matyáše Melovského. Pohlednout se to mohou také fanouci na kostce nad ledem. Lukáš Horák v brankovišti Slovinska, poprvé překonaný rodák z Mostu, který má i díky pár zápasům titul s Litvínovem a z tehdejšího působení se musí znát se současným trenérem českého týmu Radimem Rulíkem. Ten sleduje druhou útočnou formaci a Fleka, jak dává na modrou. Galva zvíždí na kruh, dává doprava Flekovi, ten vypálila Horák skvěle, mách lapačkou do vzduchu. Lekl si, ale bylo vidět, že zaprvé to byla prudká rána od Fleka, skvělý zákrok a musela to být rána, protože Horákovi ještě ve vzduchu ta lapačka cukla nějaký půl metr zpátky, možná méně, možná 30 cm, ale další dobrý zákrok českého rodáka se slovinským pasem po střele Jakuba Fleka.
7: No a to ještě si nepopsal tu přihrávku od Tomáše Galvace, který poslal na jednu stranu obránce a na druhou stranu přihrál. Teď už bylo vhozeno, Hronek zajíždí za branku, dává na střelu pro Kauta, který ale minul slovinskou branku a nakonec ten kotouč vylétl přes plexisklo do ochranné sítě a tak se bude vazovat znovu v útočném pásmu české reprezentace. Na ledě je útok, který dal první gól i ve včerejším duelu proti Dánsku, kdy se trefil Kubalík, teď tedy Martin Kaut. otevírá z českého pohledu skóre, ale je to aktuálně vyrovnané na 1-1. Už bylo vozeno, Hronek s Galvasem posouvají na Kubalíka, Kubalíková nastrčovaná, Hronek pro ní dojíždí za branku, dává přední, tam je Melovský, vrací Hronkovi za branku, ten vyjíždí k pravému mantinelu, přenechá pro Kubalíka, ne, vyjel až k modré čáře, teď to vrátil zpátky Galvasovi, ten udělal jednu kličku, byl odstaven, ale ještě vypálil, Kubalík byl dobře postavený před brankou a nakonec při odskočení kotouče od zadního mantinelu se snažil Kubalík překvapit Horáka střelou vlastně spoza branky, ale Horák byl pozorný a přilepený ke své levé tyči. Teď žádá hlavní sudí, aby posečkali s hazováním, to protože si musí upravit kšandy na svých kalhotách. Už se tak stalo, už si bere jak vyrážečku, tak lapačku. No a pak se pootočí za svým levým ramenem a bude sledovat, jak se bude dařit roku Tyčarovi na vhazování proti Lukáši Sedlákovi. První útočná formace českého týmu v 28. minutě za stavu 1-1 vyhrává Buly. Červenka u pravého mantinelu, ale utekl mu kotouč přesto. Ještě v souboji v rohu kluziště získává pro mandáta, alespoň další souboj. Teď se hra odehrává právě vlevo od slovenské branky a mandát přihrává na modrou čáru. Tady je Cibulka, posouvá po modré čáře na Kempreho, jenže Kempý strefil Kuralta a ten už míří do útočného pásma, nastřelil tedy metr stojícího Slovence před ním. Nakonec ale vše zvládl Cibulka, který se dobře vrátil pod Kempného. Hra ve středním pásmu, nahození, o které se postaral Berišič, které ale Pavlát nezastavil. Přesto může hrát Kempný, který zpracoval u pravého mantinelu, těžká přihrávka, kterou musel ve výskoku u mantinelu zpracovávat Cibulka, ten, který se už rozjíždí mezi obranými kruhy, přijíždí za červenou čáru na levé straně, nahazuje za branku, kam spěchá také Chmelař a ten si odmítl velmi dobrým spevněním těla napadajícího Slovince, ale Češi se ne a nedostat ke kotouči. Možná až teď Kovačík dává Chmelařovi. Chmelař tomu sjel teď kotouč, nebyl to Beránek, který se snažil vypálit pod patkou holému, rána utekla a tak nepřidal další střelecký pokus na tož nějaký gol, i proto platí stále vyrovnaný stav v 29. minutě Slovinsko-Česko 1-1.
3: Češi s pukem, ale Beránek dostal od Alšera přihrávku na paty, navíc u mantinel v podstatě nespracovatelné, stejně jako přihrávka Slovinců, která nakonec končí za českou brankou a je z toho zakázané uvolnění českého soupeře. 1-1 platí dál, blížíme se do poloviny základní hrací doby, čároví se berou kotouč a vazovat se bude v útočném pásmu z pohledu českého národního týmu a to vpravo. Začínají víc a víc ožívat fanoušci. Poměrně život tady bylo během toho úvodního dnešního zápasu, kdy Slováci s odřelýma ušima porazili Norsko 2-1 a poprvé se tak mohli slovenští fanoušci radovat z toho, že vůbec Slováci hrají na turnaji. Teď druhé vystoupení českého týmu. Vyhrané byly v útočném pásmu. Hronek vypálil zprava, rána končí v levém rohu, kde mohou hrát Češi znovu. Flek bojuje o kotouč, dává ho za branku. Tam je Voženílek. Dělá si prostor a půjde ještě napadat, protože o kotouč na malou chvíli přišel. Pomáhá mu Flek. Kotouč u červené, už u obrané modré, má ho Hronek. Dává křížem doleva na Fleka, ten se otočil a vyjel do pásma. Dává kotouč před branku, který projíždí do pravého rohu. Tomášek zpracoval bruslí, dělá otočku, puk nakonec má pod svýma nohama a Crnovič ho tlačí na mantinel. Statická pasáč končí na modré u Hronka. Ten stáhl hru na střed modré čáry, udělal odvážnou kličku, dostává se na pravý mantinel a volí variantu na jistotu. Posunul kotouč za branku, kde napadá Voženílek a je úspěšný. 30. minuta 1-1 Česko-Slovinsko, v pravém útočném rohu je David Tomášek. Vyjíždí, je zády k brance, už je u modré čáry, dává doleva na Cibulku, ten křížem našel Ticháčka. Ticháček nad kruhy vypálil a dává gól, ne. Tyčku trefil, tak pardon, zrušení nepatřičné, ale teď už pokračujeme a dopředu může také Melovský, přihrál doprava na najíždějícího Cibulku, který pálí. Matyáš Melovský se rozehrává v mezinárodním hokeji a Petr Kadeřábek uznale pokybuje. Za stavu 1-1, ale stále.
7: No, bych nepokyvoval, protože Matyáš Melovský vypadá jako nejaktivnější a nejdrzejší z českých útočníků v tom dnešním zápase. Já si myslím, že ten gol bych připsal jemu, protože on byl hákován a to byl tedy pořádný šroubovák, co na něj použili Slovinci. Mimochodem, teď se tady upravuje ledová plocha, tak se můžeme také podívat na průběžný stav utkání, které se právě teď hraje v Curychu, kde Švýcaři se dostali v souboji s Lotyšskem do vedení, prosudil se Meyer a vedou tedy švýcarští domácí favorité nad Lotyšskem 1-0. My věříme v to, že za chvilku budeme informovat také o tom, že český tým vede nad Slovenskem. Ono je to hlavně o trpělivosti. I když Češi inkasovali v té první třetině, asi nebyla to pasáž, kterou by si rozhodně měli připomínat, kdyby si chtěli vzpomenout na nějaké dobré okamžiky na mistrovství světa, ale je vidět, že ten tlak sílí. Slovincům možná také pomalinku budou docházet síly, pokud budou Češi dále pokračovat v tomhletom rychlém pohybu a vyměňování si kotouče, ale hlavně přesného vyměňování si kotouče v útočném pásmu, tak si myslím, že se nemusíme společně s českými fanoušky a posluchači Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport o výsledek obávat. Už bylo vhozeno 31. minuta 1-1.
3: Zlomená hokejka Tomáše Cibulky zůstává v útočném pásmu. Český bek vystřídal, místo něj je už s zdravou hokejkou na ledě Galvas. Dostává se ale vytlačen Slovinci do středního pásma. Češi budou hrát přesilovku. Po delší době si toho všiml i golman Pavlát, který odjíždí na střídačku. Česká výhoda. Melovský drží kotouč proti třema hráčům a dokáže se z něj vymotat. Ještě přihrál do šance. Kaut dává na modrou, červenka doleva na Kempného. Češi v 6-5 signalizované vyloučení slovinských hokejistů. Stav 1-1. Češi si vyzkouší tuhle herní dovednost. Galvas vpravou modré, schodil hru na mantinel doprava na červenku. Ten odsouval k modré čáře, schodil hru zase doprava na mantinel. Červenka na vrcholu pravého kruhu, na tom samém místě teď Kubalík. Výměna kotouče nikoli pozic, křižní pas před branku, ale končí na slovinských holích. Směřoval od Romana Červenky k Matyáši Milovskému. V 31. minutě za stavu 1-1 mají Češi dobrou šanci ne snad úplně definitivně zlomit to utkání, ale otočit ho na vlastní stranu. Herně se to daří, na počet střel mnohonásobně, ale gólově je to zatím 1-1. Na trestné lavici už sedí Robert Sabolič, čeští hokejoví fanoušci ho mohou znát ze dvouletého působení v pražské Spartě, to už je ale více než 10 let, kdy tam hrál slovinský hokejista, teď aktuálně. Sabolič hraje za Olympii ve Slovinsku a teď je na trestné lavici a sleduje Tomáška, jak pálí a trefuje do vyrážečky golmana Horáka. Začala česká přesilovka, stav zápasu 1-1, polovina utkání před malou chvílí skončila, ale Slovenci teď vyhazují kotouč až k Pavlátovi, který backendem zastavuje kotouč pro Davida Tomáška, ten zajíždí za branku, Slovenci zvládli částečně vystřídat po 20 sekundách oslabení. Hronek nabírá rychlost ve středním pásmu, už je u červené, bere to zleva a zaváží sám kotouč do útočného pásma, brzdí v levém rohu, přehrál na modrou Červenkovi, ten mezi kruhy na Tomáška, vpravo zase Melovský, uklidňuje situaci a na modré je Hronek, má dost prostoru, ale Melovský teď zbytečně chybně přihrál, kotouč se mu svezl po patce hole a trochu naštvaně a zklamaně odjíždí střídat. Češi tak promarnili čas v přesilovce, ale budou hrát ještě minutu a čtvrt. Skóre zápasu je ve 32. minutě nerozhodné 1-1.
7: Kotouč vede po levé straně sedlák, už jej zavezl do útočného pásma, zajíždí za branku, dává k pravému mantinelu, kde je červenka. Červenka na Kmelaře, Kmelař spálí, ale sjel mu kotouč, ještě Tomáškova pobídka. Kmelař, červenka, přestřelil branku a navíc Češi budou vykázáni z útočného pásma za postavení v brankovišti Lukáše Sedláka a tak se bude vhazovat ve středním pásmu. Česká přesilovka bude trvat ještě 58 sekund. A uvidíme, v jakém složení tedy bude ta druhá přesilovková formace, protože při té první přesilovce jsme to, Františku, vidět nemohli. Tam zůstala jen ta první a 2 minuty motala Slovince, ale gól z toho nebyl. Zatím z toho není gól ani v té druhé početní výhodě, kde Voženílkovi, Kubalíkovi, Cibulkovi, Kautovi přichází Chmelař. Voženílek je úspěšný na buli a Chmelař už míří do útočného pásma. Do rohu kluziště nechává napravo pro Kubalíka, ten vrací na modrou čáru Cibulkovi. Ten vrací znovu doprava Kubalíkovi, Kubalík sjíždí pod pravý kruh, míchá s kotoučem. Nakonec dává Voženílkovi, ten rychle přihrál Chmelařovi, ten minul, ale kotouč zachytil Cibulka, dává doleva na Kauta. Kaut se otáčí, nakonec zmátl Tereka, ten od něj odjel a tak může znovu kombinovat. Kaut, který přehrál zleva doprava na Kubalíka, ten ale promáchl kotouč, který mu skočil těsně před hokejkou. Kubalík dává na Voženilka, ten vyjíždí zpoza branky, ale nedokázal zasunout kotouč za Horáka. Ještě Cibulka dává na Kubalíka, Kubalík pálí, rána prudká, ale nepřesná, minula slovinskou branku, ještě Cibulka na modré čáře, na osehřiště vypálil, Voženilek tam stojí, ještě doráží a Horák drží kotouč ve své moci. Ještě 8 sekund bude Sabolič na trestné lavici, další dobré příležitosti české reprezentace, ale prostě ten gól přesilovce chybí. chybí i proto stále platí ve 33. minutě, že je stav 1-1, mimochodem na střeli. Na střeli to Františku ve druhé třetině 13-0 pro Čechy.
3: 13-0 za 13 minut. Co minuta to střela? 1-1 skóre, teď na modré čáře Češi s pukem. Máho Hájek dává doprava, křižný pas míří nakonec do rohu, kde napadá Kovařčík. Kotouč zamířil k červené, Slovinci mohou zaútočit, puk do českého branného pásma teď míří, ale Hájek je u něj první, sice je tak trochu neúplně tvrdě, ale naražen na mantinel, Těší z toho nakonec přeci jen, Těší Ticháček posílá, Kotouč na Kovařčíka, puk ve středním pásmu už to neplatí, hraje Hájek za českou brankou, Slovinci střídají, Češi zatím nikoli, mají na ledě druhou formaci, ne, teď Kovařčík zaváží Kotouč do pásma, Kovařčík zleva je ve velkém úhlu, křižní pas mezi kruhy, tam je flek, který ale netrefil ten Kotouč ideálně, Hájek v pravém rohu z pozice obránce oklamal dva Slovince, vypálil, Horák chytá, přerušeno, 34. minuta zápasu, ještě se tam snažil trochu rozvířit dění před brankou Ondřej Beránek a jde mu to.
7: No, oni se na něj sesypali, tři Slovinci, Jezovšek stál za ním a neustále do něj jako popichoval holí, no tak ho potom Ondřej Beránek chytil rukavicí, přitáhl se ho k sobě a hodně zblízka mu něco vysvětloval, určitě to není publikovatelné na vlnách Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Teď už Ondřej Beránek usedl na hráčskou lavici a bude sledovat to, jak se bude držet první útočné formace českého týmu, Sedlák versus Tyčar, na boli Sedlák vyhrává, Červenka míří k pravému mantinelu, dal takový oblouk, nakonec se zastavil, dává na modrou čáru Galvas. Galvas položil jednoho ze Slovinců, vede Kotouč kolem druhého, teď už je u levého mantinelu, pod levým kruhem pálí. Rána překvapivá, ale neprošla za Horáka, ještě možnost pro Červenku, ten dává nahora na Hronka, Hronek pálí, no a tam vytěsnili Slovinci ten Kotouč možná přes tři doteky do rohu kluziště. Teď je tady možnost pro Bohniče, který pošle Kotouč na zakázané uvolnění, je to tak? Zakázané uvolnění, byť se sprintující útočník Jezovšek diví, ale on na bodech pro vhazování na té spojnici byl rozhodně minimálně na úrovni Filipa Hronka a tak prostě spěchá David Tomášek na ledovou plochu, aby mohl okamžitě být na bodu pro vhazování a nedal. Tak Roku Tyčarovi a jeho dalším čtyřem spoluhráčům čas na vydechnutí. Stále platí v 35. minutě na ním začátku, že Slovinci hrají s Čechy zatím 1-1.
3: A Slovinci mají Kotouč, dopředu může Kural, ten nahazuje za branku, Pavlát stlumil Kotouč pro obránce Alšera, ten ho má za brankou, rozjíždí se Kempný a dostává Kotouč. Kempný vyváží Kotouč obraného pásma, dává ho na červené, teď už doleva má puk Flek v pásmu, zajíždí za branku, dává na pravé hrazení, tam je Alšer, který brzdí u pravého mantinelu, dobře to udělal Alšer, až defenzivní back si teď hodně dovolil a ještě na modré zachytil Kotouč, dobrá práce od Marka Alšera, Kotouč pro Oboženílka, teď už aké pro Fleka, ale primárně teď také pro Goličiče, který vyhazuje až k Pavlátovi, ten musí hrát, puk míří k brance, přihrál ho za ní pro Alšera, ten tentokrát tak přesvědčivý nebyl při své rozehrávce, nenapravil to úplně ideálně ani na podruhé, 5 minut před druhou pauzou, stav 1-1 mezi Českem a Slovinskem, Tomášek posouvá Kotouč za branku, kde je Kempný, ve středním pásmu našel Tomáška, který obbruslil soupeře, ale pod Kotouč byl přeci jen daleko, poslední pětiminutovka ve druhé třetině začala. Česko hraje se Slovinskem nerozhodně 1-1.
7: Goličič nahazuje Kotouč za českou branku, kde je stále na ledě Alčer. Ten už by měl vystřídat, tak Ticháček zaváží Kotouč za červenou čáru, nahazuje zleva doprava křížem pro najíždějícího Kauta. Ten vrací podél zadních mantinelů a podem zadního mantinelu na Kubalíka, jenže ten propásl šanci znovu vrátit puk zleva doprava a tak musí hrát Ticháček znovu z obraného pásma. Udělal to velmi dobře. Teď Cibulka prokličkoval se skoro až ke střele, ale tam měl kolem sebe už tři slovenské hráče, Sabolič nakonec může hrát se Stepichem, který našel Tereka, ten je už v útočném pásmu, Makovec dává právě Terekovi a Terek zakončil, ale těsně minul českou branku, tohle byla dobrá příležitost pro Slovince. Cibulka, Versi Kotouč, obhodil si kolem Saboliče a posouvá na Melovského, Melovský nabírá rychlost, teď si na něj vystartoval Čošič, ale nedokázal jej zabrzdit a Beránek může napadat další rozehrávku Slovinska za její brankou, ale Drost už přejíždí do útočného pásma po levé straně, dává za brankou, kam si sjíždí Maver, který tam dělá Čechům problémy, ale českým hráčům se podařilo vyhodit a nebude to zakázané uvolnění. Horák musí hrát, zpracoval ten kotouč pro dojíždějícího Čošiče, který ale nedokázal rozehrát, a taky tady centr, který míří na Chmelaře, ten se nakonec dostal k zakončení, ale přestřelil slovinskou branku. Ještě udrží Galvas útočné pásmo? Ne, to už by bylo příliš riskantní, bude se muset vrátit do středního pásma, ale našel Červenku. Červenka už je na levém kruhu, míchá s kotoučem, dává Sedlákovi, bylo to pod nohy, trošku blíže k brance chtěla ta přihrávka. Nakonec Mandát ještě udržel útočné pásmo, dává za branku pro Sedláka, ten vyjíždí k levému mantinelu, přenechá kotouč komu. Nakonec vypálil a Horák se musel natahovat. Tohle byla rána, která byla stečovaná, ale byla pomalá. A tak na ní Horák dosáhl. Necelé 3 minuty před druhou sirénou pokračuje český tlak, ale k otočení vývoje skóre to zatím nevede. Stále platí 1-1.
3: Kemp mimo Mandátově Zadovce, ještě Sedlák, gól, Češi vedou. Teď se prosadili ideálně čeští reprezentanti. Michal Kempný pálil z levé strany modré čáry. Ta rána se dostala do brankoviště. Skončila pak na kraji právě brankoviště, kde jel dobře postavený Lukáš Sedlák. To už ještě zamířil kolem Jana Mandáta. Nevím, jestli si připíše asistenci při téhle situaci.
7: Myslím si, že ne. Kempný bude mít určitě asistenci, ale podle mě Červenka a Kempný budou asistovat právě u téhleté branky Lukáše Sedláka. Ono to bylo vlastně z ničeho nic, no tak Mandát bude mít asi asistenci. První start na mistrovství světa v kariéře.
3: Zadovka na levém kruhu, pod sebe na Kempného, ten pálí, Horák vyrazil, Sedlák si přehodil ještě kotouč na backhand, tam už ale Slovenci opravdu zaspali na brankovišti a byla asi jen otázka času, kdy ta střelecká převaha, která je teď skoro šestinásobná, více než šestinásobná z pohledu českého týmu, bude přetavena i reálně v české vedení. 2-1 pro Česko, na gol Martina Kauta navázal v závěru druhé třetiny Lukáš Sedlák a Češi otáčejí zápas, zatím nad Slovenskem vedou 2-1.
7: Hra teď mezi obranými kruhy Slovinců, kotouč má na svého Ligoličič a už jej posouvá na Roka Tyčara, ten byl ale rychle dostoupen Voženílkem, přesto dokázali Slovinci udržet kotouč v útočném pásmu. Kural, rána, kterou musel vyrazit po Jezovšekově pokusu pod pravým kruhem Pavlát a ještě bojuje v útočném pásmu Kurat, ale je bez hokejky. Kempný o něj připravil, ale nebylo to v rozporu s pravidly. Přesto Češi se nedostali do útočného pásma, hlavně ne z obraného. Jezovšek nakonec nahodil kotouč na Pavláta a protože ten už nechtěl sledovat před sebou trošku zmatky, tak raději přerušil a odjede až k hrácké lavici, protože je tady možnost na úpravu ledu. A tak se můžeme podívat také do Curychu, kde Švýcaři vedou nad Lutyškem. Je to ale 2-1, protože na Mejerův gól dokázal odpovědět Balzers, no a pak dokázal vrátit vedení na švýcarskou stranu Riad. Znamená to tedy, že Švýcaři vedou stejným poměrem jako Češi nad Slovenskem a je tam de facto i stejně odehraného času, byť už jsme si na to zvykli, Františku, v Curychu se hraje o poznání rychleji, teď je to o nějakou minutku, ale třeba ten odpolední zápas skončil opravdu snad o 25 minut dříve, než který se dohrál tady, a to tady Kanada opravdu porazila Itálii naprosto v pohodě 6-0. Ten pokles a huronský jekot českých fanoušků patří Fantomasovi, který se objevil na kostce nad ledem, ano, a jen tak pozdravil své krajany a znovu tedy bude fandit českému týmu. Asi se také nenadal tenhle ten nejslavnější český fanoušek toho, že po první třetině bude spílat českému týmu, který se Slovinskem prohrával 0-1. Teď už je ale vše zapomenuto. Češi opravdu tu druhou třetinu zatím zvládají výtečně. Otočili vývoj skóre a Slovince pustili jedné jediné střele.
3: Vazování po levé ruce golmana Pavláta, 2-1 pro Česko, závěrečné 2 minuty do druhé třetiny. Za českou brankou Alšer musí zabojovat v pádu, to zvládl, vybojoval pro Melovského, který posílá kotouč nakonec před sebe a napadat tam teď musí Kaut po vyhození Kubalíka. Hrají Slovinci, Terek za vlastní brankou vyvezl kotouč středem, kluziště překonal obranou modrou, teď červenou, teď útočnou modrou zprava, ale dlouhý kotouč sebral mu ho Ticháček a Melovský spěchá za dlouhým pukem Horák. Ale dobře rozehrál, ale nakonec přece chyba a Kubalík pálil z úhlu, ještě Češi v pásmu za brankou. Hankou Melovský s Kubalíkem. Melovský si dělá prostor v pravém rohu u mantinelu, kde má dost prostoru. Předal kotouč na Alšera, ten vyjíždí na kruh, vypálil. Horák vyráží za slovinskou branku. Tam je Chmelař, české mládí teď na ledě. Nejstarším je Kubalík, ale Chmelař, Alšer, Ticháček a Melovský, budoucnost českého hokeje. Borci, kteří si ještě dlouho musí počkat na to, aby jim bylo 25, teď musí zabojovat ve středním pásmu. A ještě náctiletý Galvas k tomu. Tak teď zakázané uvolnění českého týmu. Tak objevují se tu dva okamžiky. Pardubice plus jeden versus Slovinsko, anebo bývalá hokejová dvacítka versus Slovinsko. Je to takový mix takových mini týmů. Teď minutu a 9 sekund před koncem druhé třetiny Češi vedou nad Slovinskem 2-1.
7: Teď už Češi trošku prostřídali a tak navazování půjde Kovarčík, který vyhrává pro Galvase, ten je na modré čáře, posouvá po ní zleva doprava na Hronka. Ten vrací Chmelařovi, který jede k pravému mantinelu, brzdí, vrací do rohu kluziště, kde je Kovarčík, který si velmi dobře poradil teď s napadající slovinskou dvojicí obránců, přenechává na modré čáře Hronkovi, ten si sjíždí pod pravý kruh nakonec za branku, objel celé útočné pásmo, přenechává Galvasovi, ten je u levého mantinelu, zahýbal rameny, nakonec posouvá po modré čáře na Hronka. Hronek, vypadá to jako česká přeslovka, jenže Hronek nastřelil Saboliče, který stál metr před ním, a ten dává Machovacovi, který se dostává před Pavláta. Galvas mu ale sebral vyloženou šanci, neskutečným způsobem mu nadzvedl hokejku a posunul kotouč naprosto s ledovým klidem na Hronka. Teď už je tady ale další akce Slovinců a je tam možnost pro přihrávku, na kterou si tam najížděl ještě Sabolič. Nakonec přihrávka směřovala na Drozga, který objíždí ten útočné pásmo, napřahuje, jedna klička, střela a je tam dorážka. Pavlát má kotouč před betonem a nakonec ho před ním zatím udržel. Ještě Sedlák, ten kotouč teď projel brankovištěm, Beránek vleže se snažil vypíchnout puk, ještě přijde jedna rána, ne. Slovinskou největší šanci na druhé třetiny zastavila siréna. Ve druhé části jsme tedy viděli dva české góly, postarali se o ně Kaut a Sedlák, a tak po 40 minutách vede Česko nad Slovinskem 2-1.
1: Stále jste na vlnách Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Češi ve druhé třetině otočili skóre, nad Slovinskem vedou 2-1. Jaká byla prostřední část základní hrací doby podle olympijského vítěze a hokejového experta Radiožurnálu Sport Martina Procházky?
0: Mnohem lepší než ta první. Dal se to očekávat. Mluvili jsme o tom, že hráči jsou v kabině trochu sklidní, s tím přišli do té druhé třetiny. Sice za začátku tam byl zbytečný faul Dominika Kubalíka. Slovinci opět hráli přesilovku, ale čtveřici našim se to povedlo teďka dobře odbránit. No a pak už jsme začali uřadovat, myslím, že tam byla zlepšená aktivita, lepší pohyb, šli jsme si pro ty góly. Nakonec se nám to povedlo vlastně po dorážce Martina Kauta, kdy tam Milovský dobře zachytil kotouč v útočném pásmu. Dali jsme gól na 1-1, pokračovali jsme v takové tento tlaku fázi a povedla se nám dát pak nakonec i druhá branka při dobrém přechodu přes střední pásmo. Lukáš Sedlák výborně potom dorážkou dal druhý gól, takže otočka v utkání, myslím si, že zasloužená.
1: Na Radiožurnálu Sport pokračuje studio mistrovství světa v hokeji. Na Radiožurnálu začínají aktuální zprávy.
6: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Koukali jsme se tady na ten vyrovnávací gól Martina Kauta. Divíš se, že si slovinský trenérský štáb nevzal výzvu na přezkoumání toho, jestli Matyáš Milovský nespracovával kotouč nad hranicí, kdy se už píská vysoká hůl?
0: No, zřejmě měli, dostali pokyn asi, že to je zbytečný, že opravdu to bylo na hraně, proto nesáhli pro tuto možnost. Každopádně ono to vypadalo první moment, že Milovský ten kotouč opravdu si stáhl možná jako z výšky, ale ono to nebylo to nakonec, takže nakonec to udělal velmi šikovně. Povedlo se mu to, už jenom to zakončení bylo taky velmi hezký, efektivní, šlo to nějaký ten blafák mezi betony, ale pak následně, kdy přijel Martin Kaut, tak tam ukázal ten důraz, tu šikovnost, to, že se tam protlačil a natlačil ten kotouč přes beton.
2: Je to stejně hodně zajímavé, že český tým zlepší vlastně všechno, udělá všechno podle toho, jak jsme mu na dálku radili o první přestávce a potom oba dva góly dá z chyb nebo z dorážky nebo prostě z toho, že vlastně se k té akci dostane v tom druhém případě už vypracovaným způsobem, ale ta první byla vlastně náhodné potrestání chyby v rozehrávce.
0: Určitě, tak takový gól jsme potřebovali, to, že ten první byl takový, jak říkáš, trochu náhodný s tím, že opravdu Milovský to tam dobře, ten kotouč vybojovat, stečnul ho dolů. To jsme potřebovali, pak to bylo i vidět vlastně potom následně v tom celém dalším vývoji té druhé třetiny, ten tlak, ty akce. Jediné, co tak nám stále nejde, nebo nedaří se nám přesilovka, když to řeknu, tak celkem dobře si tam vytváříme nějaké střelecké pozice, ale vždy v nějakém tom momentu, když ta střela má přijít, nebo když už to zakončení má přijít, tak to buď to klukům sjede z hole, nebo to nedostanou přesně na volej, nebo to prostě nějakým způsobem nesedne si. Takže tohle to nám chybí. A ty góly v přesilovkách, pokud bychom dali, tak by se nám samozřejmě hrálo mnohem líp. Pak, jak už jsi zmiňoval, tak ta následná druhá branka, ta už se mi líbila v tom, že šla v podstatě kombinace už od obránců, nahrávka na modrou čáru, zavezení kotouče do útočného pásma, dá takový ten, jak se říká, nahrávka dozadu, střela od modré čáry. Ale zase důrazný Lukáš Sedlák, který tam prostě potom v tom předbrankovém prostoru byl, on to tam umí se tam pohybovat dobře, orientuje se dobře. No a pak to backendem krásně hodil vlastně zase do brány.
1: Říká Martin Procházka, hokejový expert Radiožurnálu Sport. Posloucháte stále studio a mistrovství světa v ledním hokeji. Martine, ty už si to trošku nastínil. Češi, já jsem to spočítal, hráli dohromady zatím za tedy 5 třetin na mistrovství světa, 10 minut v přesilové hře. Zatím 0 branek. Myslíš si, že to je jenom o tom, kdy to ten český tým v uvozovkách odšpuntuje, anebo by to mohl být nějaký systémový problém, možná složení těch přesilovkových pětek?
0: Ne, já si nemyslím, že to je špatně poskládaný systémově. Já myslím, že i kluci vědí, co moc dobře chtějí hrát, ale jak už říkám, ty finální nahrávky, které jdou, tak buď to jsou někdy tečovaný od soupeře, že vlastně to nemůžete z toho vystřet z vole. Viděli jsme tam několikrát, ať to byl Kubalík, ať to byl Milovský, kdy dostává už nahrávku vlastně, odkud by ta branka měla padnout. To znamená, dostáváte od pravého mantenu, jako pravák dostává nahrávku mezi kruhy, tam už musí přijít střela, ale jemu to sjelo po hokejce. Potom tam byl Dominik Kubalík, excelentní střelec, který dostává taky křížovou nahrávku, ale prostě netrefí to, nebo mu to prostě poslední moment přeskočí. To jsou momenty, které v těch přesilovkách právě o to rozhodují o těch brankách. Takže tohleto samozřejmě si může všechno ještě částečně, nebo doufám, že tohleto sedne do těch budoucích zápasů, protože jinak si myslím, že ty přesilovky relativně hrajeme dobře.
2: Přesto, když se podíváme na srovnání české a slovinské přesilovky, tak like tam vidí, že Slovinci v tom útočném pásmu mají jakoby mnohem více prostoru, že daleko snadněji se dostanou při tom přechodu do útočného pásma, daleko snadněji se tam rozestaví. Jenom potom už následují chyby, které tak nějak člověk tuší, že by Slovinci mohli mít, ale vlastně co do prostoru ti přijde, že Slovinci vlastně jsou na tom daleko líp v tom útočném pásmu a při té přeslovce ho mají vizuálně jakoby víc.
0: Jednoznačně to je tím tou šířkou té plochy, protože máte tam najednou prostě na každé straně o ten metr a půl prostoru víc, tím pádem se vám to hůř brání. Ta čtyřka, prostě, která tam je, tak v podstatě musí dobře, když to řeknu, se pohybovat, ale těžko nějakým způsobem vybojujete jako toho, proto vypadá opticky, takže Slovinci se dostanou jednoduše do útočného pásma. Já myslím, že tohle nedělá problém ani našim. Dostat se do útočného pásma celkem jednoduše. Zavezou kotouč, dostanou se na ty své pozice každý hráč, ale potom tam dochází právě ty kombinaci, kde se postupně to nějakým způsobem stahujete, abyste se dostali co nejblíž k tomu střeleckému prostoru nebo do těch ideálních střeleckých pozic. A tam už je pak ta čtyřice, která dobře, když brání nebo nějakým způsobem dobře se přesouvá, dává tam ty hokejky, tak potom je těžké tam najít ten ideální prostor pro tu nahrávku a pak, když ještě ta střela vlastně jakoby zklame, protože to nějakým způsobem si nesedne, tak ten efekt té přesilovky pak není žádný.
1: Matyáš Milovský, pro mě hráč druhé třetiny, 21-letý útočník New Jersey, ale když se na to podíváme, tak ohromná dravost, jak jsi viděl ty jeho výkon ve druhé třetině?
0: Jo, je to tak, tak je vidět, že prostě ty mladí kluci mají tam ty návyky z těch samozřejmě z NHL a i z těch nižší soutěží, prostě mají tam ten návyk prostě být v nějakým způsobem přímočařejší, dravější, než třeba se hraje v Evropě, kde to prostě je více do té kombinace. Následně to ale potom ukázal zase ten zkušený útok, kdy ten Lukáš Sedlák prostě dal tu branku, kdy tam Roman Červenka zavřel kotouč. Výborně jsme to vykombinovali, takže zase jsou tam momenty, kdy se to střídá. Samozřejmě, jak to mládí, několikrát tam byl Jakub Galvas, který tam několikrát individuálně krásně také se prosadil, Flekovi tam předložil nádhernou nahrávku na střelu. Jenom to zatím nepadá.
1: Říká hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka v 21 hodin a 49 minut, kdy posloucháte studio mistrovství světa v ledním hokeji. Hezký večer teď už i znovu posluchačům Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Stále posloucháte studio mistrovství světa v ledním hokeji. Po druhé třetině čeští hokejisté vyhrávají nad Slovinskem 2-1. Martin Procházka už naznačil několik hodnoceních ve druhé třetině, respektive po druhé třetině, ale Martine, shodli jsme se tady všichni tři i s Martinem Charvátem, hokejovým reportérem Radiožurnálu Sport, že Češi zrychlili a zefektivnili a zjednodušili svou hru a to byl klíč ve druhé třetině.
0: Jednoznačně. Hlavně si myslím, že jsme omezili takové to nastřelování, protečování kotoučů do točného pásma a ten boj o něj, že jsme opravdu se snažili jít nějakým přechodem, buď individuálním, že se hráči snažili přejít přes Slovince, nebo jsme tam zajeli kombinací a byli jsme na tom kotouči. Proto jsme si vytvářeli větší vlastně ten tlak na soupeře, postupně jsme ho zvyšovali. Slovenci si, když to řeknu, nevěděli rady s tím, nakonec i ten počet střel jednoznačně na naší straně. Dvě branky jsme dali. Myslím si, že to hodně uklidnilo teďka náš tým. Mluvili jsme o tom, že se kluci uklidní v kabině, že to nebude od trenéru nějaké tam vyloženě kritický, ale naopak, aby ty kluci se uklidnili a to se přesně potvrdilo.
2: Na druhou stranu vést nad Slovinskem po dvou třetinách o jeden gól není na žádné velké juchání.
0: Ne, určitě ne, to nechci říct. Každopádně je to lepší, než když jsme prohráli po první třetině 0-1. Takže je to výraz toho, že se ta hra změnila. To si myslím, že se změnilo. Opravdu jsme o tom mluvili, že ta první třetina nebyla dobrá z naší strany ve smyslu spousty soubojů o zbytečné kotouče, kdy jsme je vlastně nevybojovali. Teď se ta hra zlepšila, hra se otočila, teď jsme byli jednoznačně, naprosto jednoznačně lepším týmem, než byli Slovinci.
2: To sice jo, ale co tím chci naznačit je, že soupeř není zlomený. Soupeř prohrává o jeden gól, pro něj je to fantastické. To sice jo, ale co tím chci naznačit je, že soupeř není zlomený. Soupeř prohrává o jeden gól, pro něj je to fantastický výsledek v tuhle chvíli a myslím,

0: se brankářem a on musí být připravený zasáhnout a není to pro něj nic jednoduchého. Takže ta převaha v té naší druhé třetině byla jednoznačná, ale stále je to jenom o jeden gol, jak říkáš, takže musíme být pořád ve střehu, neudělat nějaký zbytečný faul, což se nám povedlo udělat hned ve druhé třetině. Dominik Balík na začátku tam podražení, předtím to bylo vožení, tak také podrážení a Slovinci ukázali, že jsou schopni dát přesilovce gol.
1: No, měli tu přesilovku k dispozici i ve druhé třetině. V podstatě stejné chyby a mohly být i stejné známky. V první třetině byl za podrážení vyloučen Daniel Voženílek, následně Slovinci přešli do vedení 1-0. Ve druhé třetině zase podrážel Dominik Kubalík, tam ale Slovinci tu přesilovku nevyužili. A já jsem si tady říkal ve studiu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, že kdyby tam Češi inkasovali, tak by to byl v podstatě úplně stejný začátek té druhé části jako při té první a Češi by to měli už hodně těžké.
0: Je to tak, no, bylo to za stavu 0-1 pro nás, takže přesně jak říkáš. My jsme si to taky hned říkali, že tak to vypadá, že by to mohlo být, tak každopádně to tak nebylo, což je dobře. Naši to odbránili dobře a pak hned po té přesilovce, kterou jsme ubránili, tak si myslím, že ten vývoj hry se prostě opravdu změnil, začali jsme být lepší, vytvářeli jsme si postupně ten času, ten tlak. Šli jsme si i my pro přesilovku, nevyužili jsme, jak jsme o tom mluvili, každopádně dali jsme dvě branky a to je důležitý pro ten zápas, aby jsme získali ty tři body. Teď jsme na začátku utkání mluvili o té my s Martinem Charvátem o 7-8 gólech, samozřejmě to už asi pravděpodobně nepadne, ale důležité je teďka v tomto momentu, kdy to utkání se nám úplně tak nevyvíjelo, jak jsme asi všichni předpokládali, aby jsme to utkání zvládli a získali jsme tři body a byl klid, jak se říká v tabulce.
1: Říká hokejový expert Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Když se tě ještě doptám, kdybys teď byl v šatně českého národního týmu, tak hráčům řekneš, pokračujte kluci v tom, co jste hráli ve druhé třetině?
0: Řekl bych, že tohleto trenéři nějakým způsobem takhle přesně řeknou nebo dají ty pokyny, ale na druhou stranu určitě budou říkat bez nějakých riskantních, zbytečných ztrát, třeba při přechodu na útočném pásmu, aby se Slovinci dostali do nějakého protiútoku, breaku, aby tam hráči byli hodně disciplinovaní na puku, jo? Aby nedali nějakou zbytečnou nahrávku křižnou, aby prostě někde zbytečně udělali nějakou takovou chybu.
1: Náš reportér František Kuna má ve Friburgu u mikrofonu českého hokejistu před třetí třetinou. Františku, máš slovo.
2: Útočník Jaroslav Chmelař, národní tým vede 2-1. Jak moc bylo těžké se k takovému výsledku propracovat?
3: Myslím si, že jsme tam měli spoustu šancí, z kterých jsme nedali gól a jsme rádi, že tam kolem té brány dopadlo. Tam musíme být důrazný dál a doufáme, že dostaneme další góly kolem brány.
2: Vy jste dobře zvládli úvodní zápas s Dánskem. Vy jako nováček na národním týmu na mistrovství světa. Teď máte zase za sebou zkušenost, že český tým prohrával se Slovinskem. Otočili jste to. V šatně asi mluví Roman Červenka třeba. Co je to všechno za vaše pro vás za zkušenosti?
3: Tak určitě jsou to super zkušenosti vidět kluky, jak pracují pod tlakem a učit se od nich a myslím si, že každý zápas budeme lepší a lepší.
2: No moment, pod tlakem jste přece i vy.
3: Samozřejmě, určitě jsem pod tlakem, všichni chceme vyhrát, chceme dělat maximum pro ten tým, takže poslechnout si ty hráče, ty rady je určitě super a mít tady zkušený hráče určitě pomáhá.
2: Ještě jednou to otočím, vedete nad Slovinskem 2-1, tak jste pod tlakem nebo ne?
3: Tak myslím si, že oni budou se snažit, budou na nás tlačit, takže my musíme se snažit dát pár gólů, odskočit tým a nesmíme být laxní dozadu a musíme se vracet.
2: Ať se daří, díky.
3: Díky.
2: Jaroslav Chmelař před třetí třetinou, ta začne za 3 minuty. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
4: Hokejové mistrovství světa.
5: Radiožurnál Sport přímo u ledu.
1: Jaroslav Chmelař na otázku, zda jsou Češi pod tlakem, úplně neodpověděl Františku Kunovi, tak já ji položím našemu hokejovému expertovi Martinu Procházkovi. Martine, jsou Češi pod tlakem?
0: No tak já bych neřekl, že jsou teď už pod tlakem. Jsou si vědomi toho, že Slovenci jsou schopni být nebezpeční, jsou schopni pohrozit, ale samozřejmě díky tomu, že tento skóre je otočené, že je 2-1, tak si spíš budou chtít to už teďka nějakým způsobem pojistit. Jak už říkal Chmelař, Slovenci se budou snažit ten gól dát, tím by mohli tu hru více otevřít. To by mohlo být samozřejmě i šance pro náš tým, protože máme tam spousta šikovných hráčů, buď individuálně, nebo samozřejmě jít potom při získání toho kotouče jít do nějakého protiútoku a dát ten odskakující gól, dát 3-1, 4-1, nebo jak se říká, odskočit.
6: Jestli jsem dobře pochopil tu celou situaci, tak František Kuna vlastně naznačoval Jaroslavu Chmelařovi, že vést o jeden gól nad soupeřem, který se najednou může dostat k něčemu náhodnému, jak zmiňoval Martin Procházka, Dominik Pavlát není úplně rozchytaný v dnešním zápase,

0: tak může být trochu zrádné. A z toho, co odpovídal Jaroslav Chmelař, jsem vlastně vyrozuměl, že český tým si věří natolik, že se tohle prostě nestane, že k ničemu takovému soupeře nepustí a že zkrátka věří ve své schopnosti a k udupání soupeře v poslední třetině v tom smyslu, že ho zkrátka zasype znovu spoustu střel a nedovolí soupeři žádnou podobně nebezpečnou.
1: Pánové, dám vám šanci na reparát před třetí třetinou. Jak vidíte zápas Česko-Slovinsko?
2: 7.
1: Říká Martin Charvát?
3: Ne, tak to já už tady 8 a já budu rád, když dobře 4-1.
1: Říká Martin Procházka, olympijský vítěz z Nagana a hokejový expert Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Teď už předáváme slovo zpátky do Švýcarska, do Friburku, kde za malý moment začne třetí třetina zápasu Česko-Slovinsko. Komentují Petr Kadeřábek a František Kuna.
4: BCF Arena už se znovu může dívat na hráče obou dvou celků, kteří přijeli před třetí třetinou a na ledovou plochu už zůstanou jenom ty zahajovací formace. Ještě 40 sekund do začátku třetí části. Češi vedou 2-1, mohlo to být o poznání lepší. Fleck trefil tyč, Dominik Kubalík promarnil obrovskou příležitost, když Horák rozehrál ten kotouč Slovinců tak nešťastně, že Dominik Kubalík jej mohl od modré čáry poslat do úplně prázdné branky, ale minul. Tohle byly dvě promarněné příležitosti, ty největší českého týmu ve druhé třetině, ale dvakrát se dokázali Češi prosadit, jmenovitě Kaut a po něm také Lukáš Sedlák, který předvedl, že je velmi šikovný na malém prostoru s kotoučem, kdy si stáhl puk od brankáře Horáka a pak jej zavěsil za bezmocného slovinského golmana, který už teď stojí v brance a bude čelit zřejmě dalším útokům českého týmu. Ten první povede Lukáš Sedlák se svými křídly, mandátem a červenkou. Sedlák vyhrává buly a Kempný už zaváží kotouč do útočného pásma, jede po levé straně, brzdí a nahazuje za branku, kam spěchá mandát, přikopl si kotouč, ale ne úplně přesně do jízdy a tak mohou rád Slovinci. Goličič posouvá na Gregorce, ten se otočil mezi obranými kruhy a směřuje přihrávku doprava na Saboliče, ten byl přitisknut na mantinel mandátem a tak má dost prostoru za brankou Kempný. Na zádech má už sice Saboliče, ale nakonec přihrál a to přesně. Teď už na červenku, červenka. Červenka dělá kličku, objíždí branku, před ní ale nedostal po kotouč, ten ještě skáče, Kempný je ještě znovu vrací před branku, nakonec ale ten kotouč skončí v rohu kluziště a Slovinci se osvobodí díky tomu, že Goličič má puk ve své moci, posouvá na Machovece, který projíždí po levé straně do útočného pásma, přenechal Tyčarovi, ten je v levém útočném rohu tísněn Tomáškem, tomu pomohl navíc Hájek, který okamžitě vyjíždí z rohu kluziště a posouvá přes Tomáška na Flika. Fleck míří do útočného pásma, dává Tomáškovi. Ten byl sražen, ale bylo to v souladu s pravidly. Cibulka ještě utrží útočné pásmo pro Čechy, jenže ten puk nedoputoval až na Fleckovu hůl a tak Slovinci vyhodí. Minimálně do středního pásma je to hodně prudké. Tohle by mělo být zakázané uvolnění a také je. Čárový rozhodčí zvednutou rukou a pak pískotem přerušili hru a rychle nahání hráče zpět na led, kteří už utekli do bezpečí hráčské lavice. Jezovšek, ten se trošku divil, ale on byl na ledě celou dobu, už tu minutu a 17 sekund od začátku druhé, třetí třetiny za stavu 2-1. Teď jsou Slovinci hodně, hodně utahaní. Melovský půjde na boli po pravici brankáře Horáka a my Kubalík připraven na střelu na ose hřiště. Takřka je trošku nad vrcholem levého kruhu. Melovský právě pro něj vyhrává boli, ale nakonec to už doputovalo k Cibulkovi. Cibulkovo nahození před brankou byl Melovský, ale puk nakonec skončil za brankou, kde ještě bojuje Kaut. Proti němu Crnovič, ale Kaut jej natlačil na mantinela, dává možnost pro Kubalíka přejet za brankou s kotoučem. Nakonec Melovský v rohu kluziště se snažil ještě získat kotouč pro české barvy, ale Tyčar to udělal velmi dobře a už Crnovič vyváží puk za červenou a nahodí za českou branku. Nakonec na ní Pavláci připíše lehký zákrok vyrážečkou, vlastně přihrá vyrážečkou na Tykáčka, ten je ale tlačen na mantinel. Češi se ale dostávají ke kotouči ve středním pásmu. Alšer nahazuje do levého útočného rohu, Horák zpracovává za brankou, puk posunutý do středního pásma, kde se snaží Kovarčík vybojovat. Je úspěšný tak na půl, protože nepustil sice Slovince do útočného pásma na poprvé a na podruhé už ano, ale bez kotouče. Beránek míří na druhou stranu, jeho přihrávku zachytil Kovarčík dává ještě Chmelařovi, ten objíždí branku, nakonec se dostal mimo střelecký úhel. Ještě ale nezískává puk. Galvas, který posouvá na Chmelaře, ten bojuje v rohu kluziště. 2,5 minuty za námi, zatím Češi vedou nad Slovinci 2-1.
2: To vše na začátku třetí třetiny, teď dobrá šance a u levé tyčky dobrá příležitost zase pro český národní tým. Kovarčík to byl, který má puk za brankou v levém rohu, Kovarčík je v levém rohu, taková trochu statická pasáž, teď Kovarčík za brankou, v pravém rohu pas na modrou čáru, tam je Galvas, kličkuje v těžké pozici, ale zvládá to před Saboličem, dostává puk na modru, ale teď už je to s chybou a ve středním pásmu mohou Slovinci zabrat dopředu, Maver daleko nedoputoval, poslal Kotou už do útočného pásma. Galvas je za českou brankou, teď právě začala 44. minuta zápasu, Česko vede nad Slovinskem 2-1, Galvas posunul k červené, Sedlák projíždí do útočného pásma, jenže nechal puk pod bruslemi Beričiče, který nahazuje za branku Pavláta. Ten může rozehrát, také to udělal, riskantní pas a tady je velká šance a Pavlát zachytává Kotou, Češi šance na dorážku, puk je za českou brankou, nakonec v rohu, první u něj bude Sedlák, kam ho pošle do středního pásma skákavý Kotou, který Slovenci posílají do pásma, ale musí ho vyklidit, byl by to jinak offside. 44. minuta pokračuje, stále 2-1 pro Česko, červenka, jeho elegantní klička na červené, už je u modré. Žabička za obranu neprošla k hokejce Davida Tomáška, červenka ale má znovu Kotou, už hledal s Tomáška opět, ale tentokrát mu Slovenci zablokovali hokejku, Češi drží pásmo na malou chvíli, už to ale zase neplatí a na druhé straně musí Kempný bojovat v obraném rohu, kde je souboj 2-2. Kempný tlačí soupeře k modré čáře, ale dobře to zvládají Slovinci a Terek dává na pravou stranu šance na ránu z velkého úhlu. Pavlát má Kotouč v lapačce, přerušeno. Aleksandar Magovač to byl, který vypálil, přerušená hra. Teď už ve chvíli, kdy začala 45. minuta zápasu, tak Češi drží nad Slovinskem vedení 2-1.
4: Sabolič půjde na trestnou lavici, ale s ním také Cibulka. Oba dva za vzájemnou potyčku, byť si myslím, že Sabolič tu potyčku vyprovokoval a Cibulka vlastně se do něj ani nezapojil, přesto rozhodčí raději chce uklidnit trošku horké hlavy a posouvá oba dva, tedy do kojí na odměření trestů. Ještě jednou si mohli diváci na kostce nad ledem zkontrolovat tu šanci, kterou měl Kovařčík a on zakončoval dobře k bližší tyči, ale Horák vytěsnil Kotouč směřující do slovinské branky svou vyrážečkou a tak se teď vhazuje za stavu 2-1 pro Čechy v útočném pásmu Slovinců. Češi ale vyhrávají, Alčer vyhazuje Kotouč vysokým obloukem, tohle nemůže být zakázané uvolnění, kaut je tam hodně rychle u slovinské rozehrávky, ale přesto se podařilo Slovincům dostat Kotouč alespoň mezi modré čáry. Mezi obrané kruhy s ním zajíždí teď Hájek, vyjíždí po levé straně, přihrávka na Milovského, ten rychle z první přihrál na Kauta, na Kubalíka, Milovský, tyčka, kde je Kotouč? Milovského, ještě jedna možnost, ten hraje dnes velký zápas. Milovský přihrál de facto na ten první gol, teď byl hodně blízko tomu, aby posunul Čechy do dvougolového vedení. Ještě Hájková rána, tam minula slovinskou branku. Alšer drží útočné pásmo, vyjetím až do útočného rohu, dává Kubalíkovi, ten nahodí na Horáka. Horák byl trošku překvapen z Kubalíkova pokusu takřka ze záporného úhlu a vyrazil ten Kotouč tak šikovně, že jej Slovinci dostali alespoň na chvíli do středního pásma. Už se ale bojuje znovu v blízkosti jejich branky u mantinelu pravého, bojuje Beránek, pomáhá mu také Kovařčík a vše zpovzdálí sleduje Hronek, kde skončí nakonec Kotouč u Hronka, který jej vrátí do rohu kluziště. Přesně tak, jenže Kotouč projel pod Kovařčíkovou holí až za branku a tam už jej Slovinci dokázali zpracovat. Jenže mezi modrými čarami znovu hraje Hronek, který nahazuje do útočného pásma na pravou stranu pro Chmelaře. Ten přehrál zprava doleva na Kovarčíka, ten mu vrací za branku. Chmelař dává na modrou čáru. Hronek míchá s Kotoučem, krásná křížná přihrávka na červenku. Ten nabízel pro střelu z voleje. Chmelařovi ten netrefil úplně přesně. Galvas našel Hronka na pravé straně. Hronek napřehuje, pálí. Rána prosvištěla kolem pravé tyče branky, kterou hájí Horák. Ještě další velmi krásná klička od Galvase, posunutí na červenku, ten vyjíždí, dává Hronkovi. Ten minul slovinskou branku, dvě ostré střely Filipa Hronka neznamenají posunutí skóre a tak ve 46. minutě stále platí Československo 2-1.
2: Kolotoč pokračuje v útočném pásmu, Kempný dává za branku, kde je Sedlák, ten přihrává na pravý mantinel Červenkovi. Pas na modrou doprostřed. Kempína přehuje, pálí, rána sražená je v mezikruží, puk mezi finskými, ne, slovinskými hokejkami. Samozřejmě ty finské jsou v Curychu, to je poměrně daleko. Teď se Slovinci na malou chvíli dostali daleko, kde je Ticháček, který našel na středovém kruhu Tomáška. Ten už je v pásmu. Bere to doprava, trochu přibrzdil za modrou, už se dostává do pravého rohu. A puk má stále v pravém rohu, otáčí se do hřiště, teď přihrál za branku na Vožinilka, který propustil ten kotouč na druhou stranu, kam přispěchal Flek a Češi dál točí Slovince v jejich obraném pásmu. Goličič může osvobodit Slovince, dělá to, otázkou je, jestli to bude zakázané uvolnění, ano. Češi mohou vystřídat Slovinci nikoli. Ještě 13 minut a 10 sekund, to je čas, který zbývá do konce třetí třetiny. Česko vede nad Slovinskem 2-1, působí to jako hubené vedení. Gól by český tým secakramensky potřeboval pro jakýsi vnitřní klid, třeba jako včera tu branku, kdy dali Češi na 3-0. Opakované záběry ukazují to, jak Matyáš Melovský, u kterého je fotka Tomáše Cibulky, se dnes prezentuje přes 12 minut na ledě, několik nabruslených kilometrů. Teď už se znovu hraje, 47. minuta se přehoupne ve 48. 2-1 pro Česko, což je v útočném pásmu, ale bez puku. Ten má Goličík znovu, musel zůstat na ledě po icingu Slovinců. Puk na modré, mají ho Češi, vpravo Alšer, ale promáchl, nebo ten kotouč se mu svezl po holi a nebyla z toho rána na branku, tomu chybělo mnoho metrů. Hájek dává do středového kruhu a Češi mohou dopředu, jenže Kubalík se otáčí zpět a Melovský musí také dozadu. Slovinci odevzdávají kotouč, byl to Sitar a hrát může obránce Hájek. 48. minuta, Češi vedou nad Slovenskem 2-1.
4: Slovinci zvládli to, co potřebovali, to znamená vyhodit kotouč daleko, aby to nebylo zakázané uvolnění a mohli prostřídat. Teď mají čerstvější síly na ledě, ale už je hra znovu v blízkosti jejich branky. Chmelař míří za ní, vyjíždí do levého rohu, dává Beránkovi, ten objíždí branku, přihraje na modrou čáru Hronkovi. Hronek napsahuje, nakonec vypálil, rána stečovaná do rohu kluziště, kam spěchá znovu Chmelař. Chmelař míchá s pukem, snažil se najít Kovarčíka, který teď přijel blíže k němu a sbírá třinecký útočník ten puk sám pro sebe, ale je také tlačen na mantinel. Ještě Beránek pomohl, vrací hru zprava doleva, tady bude Cibulka na modré čáře a vrací za branku. Tady je Chmelař, vyjíždí k pravému mantinelu, posouvá na Cibulku, nepřesná přihrávka. Cibulka tak přikopl kotouč přímo Saboličovi. Makovec teď přejel do útočného pásma a je to v souladu s pravidly, teď je nad levým útočným rohem, kruhem posouvá na Saboliče, jeho rána prolétla skrz kalhoty tak 3-4 hráčů a ještě Slovinci pokračují, Sabolič pálí. Teď se dostal, vyplaval tam na vrcholu pravého kruhu a vypálil, měl velmi dobrou střeleckou pozici a teď Pavlát podržel český tým v polovině 49. minuty, tak Češi stále vedou nad Slovinci 2-1, přibývají střely i na české, ale i na slovinské straně. Ve třetí části pětkrát vystřelili Češi, teď si zaznamenali Slovinci třetí střelecký pokus, ale tohle byla velká šance pro navyrovnání ze slovinské strany. Už to ale mohlo být i 3-1, protože ta šance, do které se dostal a Matyáš Melovský, tak to bylo velmi dobře sehrané. Melovský trefil břevno, od břevna ten kotouč padl na záda Horáka a od něj se svezl vlastně 2-3 cm před brankovou čáru a pak tam přilétl ještě jeden slovinský obránce a odpravil ten kotouč do bezpečí. A Matyáš Melovský teď na záběrech kamer jen kroutí hlavou a usmívá se u toho. To snad není možné, já ten gol nedám, jako by říkal.
2: Ale času má ještě dost a jeho forma stoupá a troufnu si říct i u našeho přestávkového respondenta Jaroslava Chmelaře, který je o poznání víc vidět, než během toho úvodního duelu. Takže i on se rozehrává a teď předvedl velice důležitý zákrok Dominik Pavlát, protože to je fáze zápasu, kdy soupeř toho prostě tolik nemá a tyto týmy někdy dokáží vytěžit opravdu z mála šancí gol, který je pro průběh zápasu velice důležitý. Jenže nepadl, Pavlát má další zákrok. 2-1 vede Česko nad Slovinskem. 11,5 minuty před koncem třetí třetiny byly v obraném pásmu českého týmu. Roman Červenka se nechal trochu strhnout hrou a Sedlák tak dostává upozornění na buly. Slovinci vyhrávají. Rána od modré, rána mezi kruhy a končí v brance. Slovinci vyrovnávají. Andže Kuralt dává gól. Rána od modré se odrazila z mezikruží na vrchol kruhu doprostřed. Pavlát se musel přesouvat a byla tam poloodkrytá branka a pravák, útočník maďarského Feherváru Andže Kuralt vyrovnává na 2-2. Tak to, co Pavlát vychytal, tak tohle v podstatě asi chytit nemohl.
4: To nešlo. On chytil tu první ránu, která na něj prolétla, a chytil ji přesně tak, jak asi si nepřál, protože vyrazil ten kotouč přímo na Kuraltovu hůl a tam mohl i Ticháček vlastně kleknout jen do střely. Kuralt se tím pokusem vyhnul bránícímu českému obránci a trefil přesně k tyči. Tohle byla krásná rána v podání slovinského útočníka. Je tedy nové skóre ve 49. minutě, je stav vyrovnaný 2-2. Buli vhozeno, Tomášek vyhrává pro Hájka, ten se snaží prokličkovat středním pásmem, ale nakonec posunul na Boženílka, který nahazuje za branku Slovinska. Horák rozehrává pravého materiole, kotouč zachytil Tomáček. Ten míří za branku, odmítl si napadajícího Slovince, dává Galvasovi na modrou čáru, ten vrací Tomáškovi, který na ose hřiště posouvá ještě na Boženílka. Boženílek je zády k brance, musí jít z pravého mantinelu, posouvá pod sebe, kam si najel Galvas, je horána stečovaná pleskla. Pozadní mantinel v rohu kluziště, kam dojel rychle a zboural všechny. Boženílek posouvá na Tomáška, ten na Fleka, ten posunul nad pravý kruh Hájkovi, ten vrátil Flekovi, ten se snažil překvapit ranou z velkého úhlu, ale minul a teď už mohou Slovinci vyvést kotouč do bezpečí. Goličič ale zpracovával bruslí nepřesně a tak může Hájek znovu vybídnout Fleka ke sprintu do útočného pásma. Za cenu zakázaného uvolnění. Teď si myslím, že to trošku Jan Drozd uspěchal. Z Olympie Lublaně neměl před sebou vůbec nikoho a 3 metry před sebou červenou čáru. Ono stačilo opravdu udělat 3 kroky a pak by z toho nebylo zakázané uvolnění a Slovinci by mohli vystřídat. Jenže nevystřídali a tak teď budou čelit nájezdům útočné formace vedené Matyášem Melovským. Stále platí v 50. minutě Československo 2-2.
2: Kvůli v útočném pásmu Melovský prohrává, hrají Slovinci, Terek vyhazuje lobem až k českým bekům a dozadu tak musí Cibulka, zajíždí do obraného rohu a pak také za brankou přihrává Alšerovi, ten backendem ometl kotouč ke střednímu pásmu, kde mohou hrát na malou chvíli Slovinci, možná i na delší, teď je to ale offside Slovinců při přechodu do útočného pásma. Stále 50. minuta, skóre nerozhodné 2-2, dosavadní průběh šampionátu zatím nepřinesl ani jednu remízu po 60 minutách, hodí se připomenout, možná se to bude hodit, že po třetí třetině následuje 3minutová přestávka, pak se hraje prodloužení a to 5 minut. Následovaly by pak samostatné nájezdy, pokud se nerozhodne. Ale ještě 10 minut a 14 sekund. Melovský teď vyhrává boli čistě na Alšera, který vrací kolegovi z obrany Cibulkovi, ten je mezi českými obranými kruhy. Dostává se k modré zleva, vrací na modrou čáru do prostředka pro Alšera, který udělal kličku. Cibulka nahazuje, posouvá do pásma. Kautko má na dlouhou hokejku a tak mohou hrát Slovinci. Dobře se ale vrátil Kubalík a našel už střídačky Cibulku, ten dává na pravý obraný kruh pro Alšera. Po mantinelu přihrávka dopředu, Melovský se tlačí do pásma, v souboji jeden na jednoho mu pomáhá Kubalík. Začala 51. minuta, skóre je nerozhodné, Československo 1-1. Chmelař doplňuje souboj a šťourá do puku, má jednoznačně nejvíc centimetrů v celém tom souboji a teď puk vypadl na Kubalíkovu hůl, ten dává na modrou, na Hronka doprostřed, Hronek pálí, Horák chytá. Chmelař tam byl jako první a nebojí se zdvihnout své ruce do pěstního souboje. Rozhodčí teď má zdviženou ruku, ale nejen jednu a obě, tím uklidňuje situaci a sklidněná může být i proto, že je tu prostor pro úpravu ledové plochy. Skóre nerozhodné 2-2, my se můžeme v krátkosti podívat, jak se daří pořadatelské zemi v Curychu. Švýcaři vedou nad Lotyšskem 3-1 po gólech Meyera, Riata a Kukana. Lotyši zvládli v rámci druhé třetiny rychle vyrovnat za necelé 2 minuty zásluhou Balcerce. Riat ještě v závěru v přesilovce ve druhé třetině poslal Švýcary do vedení 2-1 a Kukan na začátku třetí třetiny dal ten důležitý gól a Švýcaři vedou 3-1 nad Lotyškem. 4 branky i tady ve Friburgu, jenže po gólu Andžeho Kuralta je skóre nerozhodné mezi Českem a Slovinskem 2-2.
4: No, vypadá to, že Radim Rulík bude chtít poslat na ledovou plochu Žolíka, protože se tady projížděl po ledové ploše Jiří Černoch, tak uvidíme, jestli se v závěru třetí třetiny dostane také 13. český útočník na ledovou plochu. Teď to nebude po úpravě ledu a to je na ledě jeho domovská útočná řada, tedy ta, ve které je Beránek s Kmelařem. Mezi nimi dnes funguje Michal Kovařčík a právě on půjde na buli po pravici brankáře Horáka. 9 minut 31 sekund před třetí sirénou. A doufám, že nedojde na Františkova slova o prodloužení, případně samostatných nájezdech. Kovařčík vyhrává buly, Galvas kombinuje s Kmelařem, ten udělal vtipnou kličku, zajíždí za branku, nakonec mu trošku kotoučku tekla, ale vrací se zpět za branku, posouvá na Galvase k mantinelu na modrou čáru, Galvas míchá s kotoučem, obala mutil, ta Makovec se posouvá na Kmelaře, jenže jeho další přihrávka, která měla směřovat na Kovařčíka, byla stečována jednou ze slovinských holí a kotouč si odnese někdo z diváků, malá slečna v českém dresu. Vypadá, že jej uzmula a bude tak mít z výletu do Švýcarska cený suvenýr. Hazovat se bude znovu v útočném pásmu, protože Chmelařova přihrávka přicházela ještě v útrobách útočné modré čáry. Navíc Češi vyhrávají buly, Hronek kombinuje s Kovařčíkem, ten mu vrací. Hronek tomu utekl teď kotouč malinko do rohu, plus ještě mohl klidně pálit, ale chybělo tak 10 cm. A tak pokračuje kombinace, do které se zapojil Galvas, ten se vyhnul Kuraltovi. Galvas míří na přední tyč a trefil podle mě tyčku nad ramenem brankář, ale pozor, chyba, kterou tam vymyslel Mandát, a je tady šance pro Kuralta, který jel sám mírně zprava na brankáře Pavláta, napřáhl mohutně, vystřelil silně, ale nepřesně, a tak se skoro nemění, stále platí Česko-Slovinsko ve 52. minutě. 2-2.
2: Slovinci s kotoučem za vlastní brankou rozjíždějí protiútok, dělá to Bohyč, který posouvá do útočného pásma na Mavera, ten přihrává ještě Ticháček, Kempný posunul kotouč směrem ke střednímu pásmu a Češi mohou dopředu. Sedlák 2 na 1, má tam Fleka, Sedlák, ale přihrávka stečovaná jednou dobře položenou slovinskou holí od Mavera, Češi stále s pukem. Sedlák dává před branku, kotouce vznesl do vzduchu a Horák ho má ve své lapačce. Je přerušeno 8 minut a 3 sekundy před koncem třetí třetiny. Skóre nerozhodné 2-2. Hra se teď dostane do obraného pásma Slovinců. Češi posílají na led útok s Flekem, Tomáškem a Boženílkem. Ještě si tady fanoušci mohou na kostce nad ledem prohlédnout tu akci Kuralta, který měl kotouč ne úplně přesně na placku na led a vypálil hodně mimo. Při dobré šanci a poměrně překvapivém breaku. Slovinci s pukem, Goličič posouvá do středního pásma na Saboliče, ten vjel do třetiny, Saboličova křižná přihrávka není přesná a dozadu musí Ticháček, Boženílek s kotoučem z obraného pásma, vyváží do střední třetiny, je u červené, už v útočném pásmu, nakonec Boženílek přišel o kotouč v útočné třetině a hrát mohou Slovinci, Terek dává do střední pásmu na Saboliček červené, ten posouvá doleva na Machkovece, který zajel do pásma, brání ho Kempný, prohnal Slovinci kotouč oběma rohy, 53. minuta, skóre 2-2, už se dostává nebezpečně k Pavlátovi, který ale má kotouč ve své výstroji. Stav nerozhodný, 2-2 platí dál i teď v polovině 53. minuty.
4: Já si myslím, že těžké chvilky teď prožíval Michal Kempný, protože on zpracovával poskakující kotouč a tak se mu to špatně dařilo, až skončil u levé tyče na výstroji brankáře Pavláta a ten měl také s tímhletím poskakujícím pukem velké problémy. Nakonec ale utěsnil prostor betonem a pak přikryl kotouč lapačkou. Vazovat se bude ale po levici českého golmana mezi Tyčarovou hůl a Matyáše Milovského. Tyčar úspěšnější, jenže kotouč vyplul přes střední pásmo až do obraného pásma Slovinců. Tam se snaží ještě bojovat Milovský a je velmi dotěrný. Nakonec si zahrála po Tyčarově snaze vyhodit také část slovinské střídačky a tak se bude vhazovat na druhé straně, než před malou chvílí, tady v útočném pásmu českého týmu Milovského řada, tedy s Kautem a Kubalíkem zůstává na ledové ploše, za nimi Hájek a také Cibulka. A Cibulka si odjíždí z toho bodu pro vazování, který je vlevo z pohledu českého týmu více doprava, tak aby byl na té slabší straně hřiště a mohl tam odsud po případě pálit. Jenže to by musel Melovský vyhrát buly, což se nestalo, a taky tady možnost pro rychlý protiútok Slovinců, který ale zastavuje Cibulka dobrým pohybem vzad a už je tady možnost pro Melovského. Ten se vyhnul dotírajícímu napadajícímu Beričičovi, ale další přihrávka už nebyla úplně přesná. Melovský ale stále ještě na ledě bojuje o kotouč, teď už v pravém útočném rohu. Přichází mu na pomoci ještě Kaut. Strnovič se snaží posunout podél pravého mantinelu do středního pásma, no a nakonec se mu to podařilo. Puk se navíc postavil na hranu a doputoval až k Pavlátovi, který rozehrál na bránka, ten vrátil na Hájka. Hájek okamžitě vyzval Chmelaře, ten posunul na Cibulku a Cibulka je na pravou už v útočném pásmu. Krásná přihrávka pro najíždějícího Kovarčíka. Tohle bylo od Cibulky opravdu velmi, velmi nadějné. On nahodil od pravého mantinelu na osu hřiště, kam najížděl Kovarčík. On to měl daleko a tak jen natáhl jednou rukou hůl a právě zasáhl letící kotouč, kterým změnil směr jeho letu do protipohybu brankáře Horáka. Ten ale nechal lapačku na místě, kudy právě ten kotouč směřoval, do slovinské branky. A tak se skóre 6,5 minuty před třetí sirénou nemění. Stále platí Československo 2-2 a teď navíc Slovinci vyhrávají buly. Machkovec vyhazuje do středního pásma, kde zpracoval kotouč ze vzduchu Sabolič. Posouvá na Tereka, jenže ten byl přibržen a teď špatná rozehrávka od Ticháčka, která minula Chmelařovu hůl. A tak je z toho zakázané uvolnění. Hra se bude stěhovat před českou branku. A to máme před sebou ještě 6 minut a 15 sekund základní hrací doby. A co se bude po pravici brankáře Dominika Pavláta. Terek prohrává nakonec buly, jenže po souboji se znovu dostává Makovec ke kotouči, ale ten kotouč vyputoval až do středního pásma. Pardon, Alšer teď hraje z rohu kluziště, a to z obraného pásma, posouvá do středního, jenže Červenkovi utekl ten puk a tak mohou hrát znovu Slovinci. Hodně rozháraná je teď hra v těch posledních probíhajících minutách, jakoby českým hokejistům se trošku vkrádala nervozita na hole. Teď to bylo jasně vidět při zpracování, které tam předváděl u pravého mantinelu. Flek, který teď naskočil se Sedlákem a Červenkou, trošku pozměněné, jsou teď řady. Sedlák směřuje za kotoučem, kam pílí také Flek, jenže má k puku daleko. Nakonec Sedlák ještě vybojoval, posouvá puk na Fleka, ti dva si vyměnili kotouč pravému točném rohu. Sedlák míří křížnou přihrávkou na Galvase, Galvas pálí, ještě Červenka mohl dorážet, ale ten kotouč minul slovinskou branku, kde by byl asi Horák už bezmocný. Jenže puk doputoval do středního pásma, Filip Hronek s ním zajede na obraný pravý kruh, odcouval až mezi obrané kruhy a počkal, až mu prostřídá další útočná trojice, která teď nastoupila ve složení Tomášek, Voženílek a Beránek. Jenže kombinace v útočném pásmu nebyla ideální a tak Hájek musí znovu mezi obrané kruhy. Dojíždí ho tam ještě Jezovšek, ale Jezovšeka odstavil Galvas, který míří mezi obrané kruhy, výjíždí směrem střednímu pásmu, vede stále kotouč Kličko, jenže nepřišel si na Jezovšeka, který vypálil jen co přejel červenou čáru, a tak si další zákrok připíše Dominik Pavlát. Volný kotouč bere v rohu kluziště. Hájek dává na Kauta, který naskočil na ledovou plochu, posouvá na Voženílka. Voženílek za branku, ale tam je naprosto volný Stevich, který už vyváží kotouč, posouvá na Saboliče, ten protočoval do útočného pásma a musí jej zastavit až Kempný, jenže ten přihrává nepřesně. Sabolič v obrovské příležitosti, ještě jedna dorážka a teď fantastický Pavlát a pak zakázané uvolnění. No tak už to mohlo být i zase z českého pohledu ještě horší. Přesně 4 minuty před třetí sirénou teď Pavlát vychytal Saboliče ve vyložené šanci po velké chybě Hájka s Kempným. Pavlát tedy drží šance českého týmu stále ještě na výhru, ale je to nerozhodné. 2-2.
2: Buly v obraném pásmu českého týmu, Melovský, důležitá pasáž utkání, proti němu Terek, Češi vyhrávají. Kempný má kotouč za brankou, už v levém rohu posouvá k červené čáře, tam se snažil Kubalík protečovat kotouč, ale nakonec puk nezískal, hrají Slovinci, Sabolič posouvá přes pravý mantinel, kotouč za českou branku, kde je Hronek, našel Kempného v rohu, posouvá na Melovského, který má dost prostoru. Klička na střed trochu riskantní, Melovský i jeho sok, Terek padly na led. Hronek posílá kotouč do útočného pásma přes pravý mantinel, puk se mu vrací na obranou modrou. 3,5 minuty před třetí sirénou stav 2-2, Červenka protečoval kotouč do útočného pásma, slovinský golman Horák posouvá kotouč podél hrazení směrem ke střednímu pásmu a Slovinci mohou dopředu po pravé straně. Je tu Goličič, který už je v útočném pásmu. Nahodil do levého rohu 3:15, to je čas do konce třetí třetiny. Sedlák nezískal kotouč, ale ve středním pásmu už ho může mít. Nakonec Červenka se dostal do pásma. Offside to není. Červenka to bere zprava, končí v pravém rohu, ne tak úplně, že by končil. Nakonec ho ale Slovinci i ve dvou dokázali obrat a puk ve středním pásmu teď má Sedlák. Beckendová přihrávka na Červenku, ten jde střídat a Hájek zaváží kotouč do pásma, Klička na pravém mantinelu, Hájek v útočném výpadu, to není úplně tradiční od něj, dává za branku na Tomáška, ten prohnal puk k modré čáře, kde udržel pásmo český tým i dál, Beránek to byl a Voženílek výjíždí za branku, dává Tomáškovi, který hledá Beránka, ten napřahuje, pálí, rána sražená mimo, Beránek teď hraje s Tomáškem a Voženílkem, to je kombinace českých trenérů, Voženílek výjíždí na modrou do prostřed, rána 2,5 minuty před koncem třetí třetiny, rána od modré do Horákovy výstroje je přerušeno 2:25 před koncem třetí třetiny, stále 2-2 mezi Českem a Slovinskem, prostor na úpravu ledové plochy, čeští hokejisté i ti slovinští zatím zdá se směřují do prodloužení.
4: No, čeští trenéři hýbou s tou sestavou, už proházeli několik útočníků, Jan Mandát už se dost dlouho neobjevil na ledové ploše a právě třeba Jakub Flek nastupuje se Sedlákem a s Červenkou, teď jsme viděli, že Češi stáhli tu hru na 3 útočné formace, kdo by to byl býval čekal, že se na tuhle tu vlnu budou muset přesunout čeští trenéři v duelu se Slovinskem. Ale podcenění asi určitě nedošlo, protože ten první gol hodně rychle asi Čechy dostal na zem zpátky po té první pětiminutovce, ale to už je dávno zapomenuto. V průběhu zápasu Češi otočili vývoj skóre, měli velké šance na to, aby navýšili svůj náskok, no ale nakonec se musí strachovat i o byť jen jediný bodík třeba, protože před malou chvílí měli Slovenci takovou šanci s Aboličem, že mohli v klidu teď 2 minuty 25 sekund před třetí sirénou vést oni. Zatím je to tedy nerozhodně 2-2, navíc po úpravě ledu a po velké poradě, která probíhala během úpravy ledu na české střídačce, bude se vhazovat v útočném pásmu Slovinska. Jediný útok, který zůstává pohromadě, je Milovský, Kaut a Kubalík. To je řada, která se postarala hned o ten první gól a Milovský vyhrává buly pro Kubalíka, ten míří do rohu kluziště, je sice tísněn, ale kolem Stebicha se dokázal prosmíknout zprava doleva, výjíždí k levému mantinelu, tam brzdí, posouvá na modrou čáru Hronkovo nahození, to vypadlo sice z lapačky Horáka, ale to nebyla střela, která měla možnost asi změnit skóre, protože Horák velmi dobře viděl Hronkův pokus, celou dráhu letu nikdo nepřejížděl přes zrak právě Rodáka z Mostu. Teď nahození od Slovinců, ti podle mě budou chtít z tohoto duelu získat bod a tak už hrají hodně na jistotu. Posledních 100 sekund základní hrací doby. Česko-Slovinsko 2-2.
2: Kotouč ve středním pásmu, Slovinci odcouvají, ale napadá je tam Kubalík neúspěšně nakonec. Nahození do útočného pásma, Pavlát posílá vyrážečkou kotouč do rohu, kde je první Hronek, minutu a půl před třetí sirénou, stav 2-2, ale chybná rozehrávka, od modré čáry může Goličič zavést puk do pásma, jenomže obral ho Sedlák a našel Červenku, který zvolil variantu na jistotu a protečoval puk do středního pásma. Znovu na Goličiče, ten posouvá Terékovi, který je na levé straně, nahození před branku prošlo českým brankovištěm až do opačného rohu, minuta 14, Červenka padá v rohu a hrát může Drosk, který dává na modrou, rána sražená, skáče mezi české kruhy, Hronek bere kotouč, posílá ho před sebe, ale Sedlák nedokázal kotouč dostat z obraného pásma. Poslední minuta třetí třetiny, Česko-Slovinsko 2-2.
4: Cibulka vyhazuje na Červenku, Červenka nabírá rychlost, najíždí mu tam Sedlák. Červenka se snažil najít ještě Fleka úplně zleva doprava až k pravému mantinelu, jenže ten kotouč přes 3 hole slovinských hráčů neprošel a tak Kemplý musí spěchat znovu do rohu kluziště. Posledních 45 sekund základní hrací doby, Kemplý zaváží puk do útočného pásma do rohu kluziště, kde se snaží bojovat Tomášek. Byl ale v tom souboji později Kemplý, ale utržel útočné pásmo. Vrací do rohu pro Voženílka, ten výjíždí, dává na modrou do posunutí na Hájka. Hájek nahazuje za branku, kam si sjíždí Voženílek. Před ní stojí Beránek a také už tam parkuje Tomáček. Voženílek tam posouvá kotou, už Beránek se jí přikopne, otáčí se, pálí. Horák vyrazil svým pravým betonem. Ještě 15 sekund a teď už Slovinci vyváží puk mezi modré čáry. Kuralt navíc otočil, vrací zpět hru za slovinskou branku, kde budou Slovinci dříve u kotouče. Ještě 5 sekund, ještě možnost pro Kauta. Kaut napřehuje, pálí, rána sražená až do hlediště. A teď právě zní sirena, která končí třetí třetinu, nikoli zápas. Česko-Slovinsko po 60 minutách. 2-2 za 3 minuty začne prodloužení, které se bude hrát ve třech hráčích poli z každé strany.
1: A tak je čas jen na rychlé hodnocení z úst našeho experta Martina Procházky. Česko-Slovinsko po 60 minutách 2-2. Martine, jsme asi nečekali.
3: To nečekal asi nikdo, se přiznám. My jsme tady o tom ve studiu mluvili, takže to utkání mělo být jednoznačné z naší strany vítězství. Dokonce jsme tady stříjeli o 7-8 góly. To se nám vůbec nepomohlo, nepotvrdilo. Každopádně Slovinci ukázali, že jsou velmi odolní. To utkání nám nesedlo. Nedali jsme ze spousty dobrých příležitostí, jsme nedali góly, měli jsme tam samozřejmě několik tyček, ale také jsme ve třetí třetině udělali spoustu naši hráči, spoustu chyb. Podařilo se nakonec Slovincům vyrovnat na 2-2 po vlastně jednoduché situaci pohazování, odražený kotouč, střela a gól. Pak tam jsme udělali několik také individuálních chyb, kdy Slovinci mohli dát další gól, což Dominik Pavlát nás podržel, protože do té doby se, když to řekneme, neměl tolik velkých zákroků, ale ve třetí třetině ukázal, že podržel tým.
1: Ještě rychle, než se vrátíme zpátky do Friburgu. Hra 3-3 v prodloužení. 5 minut, respektive bude se hrát tak dlouho, dokud jeden z týmů nedá gól těch 5 minut a následně by následovaly nájezdy. Bude hra 3-3 svědčit spíš Slovincům nebo českému týmu?
3: Po celý zápas jsme mnohem aktivnější, máme kombinace, jsme na puku, takže by to mělo svědčit samozřejmě nám, ale hra 3-3 je někdy hodně riskantní, můžete jet z 2-1, dáte špatnou nahrávku, hned se to otáčí na druhou stranu, jede soupeř 2-1, takže bude záležet samozřejmě, komu se povede dříve dát ta branka. Myslím si, že by to měla být samozřejmě výhoda na naší straně. Máme tam spousta šikovných hráčů, ale jak říkám, může to být tak, že ztratíte kotouč a Slovenci toho můžou využít. Ale to už několikrát, že jsou taky velmi šikovní, dokážou dát branku.
1: Říká olympijský vítěz z Nagana a také expert Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve studiu mistrovství světa v ledním hokeji Česko-Slovinsko po 60 minutách 2-2. Za malou chvíli začne v Friburgu ve Friburgu prodloužení a to odkomentuje kolega Petr Kadeřábek. Petře, máš slovo.
4: Děkuji za něj. 44 sekund zbývá odehrát. Tedy odpočítat z té přestávky mezi třetí třetinou a prodloužením. Na ledě je Hronek, Sedlák a Červenka. To je trojice v českých dresech, která by měla začít prodloužení, které už se schyluje ke svému začátku. Ještě si ale můžeme zopakovat střelce a průběh dnešního utkání v té základní hrací době. V 10. minutě otevřel přesilovce skóre. Terek Kaut dokázal vyrovnat v 25. minutě. 38. pak Sedlák poslal Čechy do vedení, ale o vyrovnání se postaral v 48. minutě Kuralt. Teď tedy začíná prodloužení, obot navíc do tabulky. Terek versus Sedlák na buli. Terek je tam se Saboličem. A společně s nimi je tam také Čošič. Souboj na buli ve středovém kruhu. Sedlák vyhrává sám pro sebe dopředu, míří kolem Saboliče. Pak upadl, ale pískat se nebude. Sabolič získává kotouč a posouvá na Tereka, který je v rohu kluziště u slovinské branky. Posouvá na Čošiče, který byl atakován Sedlákem, přesto přihrál Terekovi. Ten nabírá rychlost, přejíždí červenou čáru, nakonec ale vrací pro Saboliče. Sabolič zpracoval mezi obranými kruhy, vyhnul se Červenkovi, už je nad pravým útočným kruhem, posouvá doleva na Tereka. Terek má takové volné bruslení, nakonec si snažil hodit kotouč kolem Sedláka, to se nepodařilo a Hronek může vybojovat a poslat na Červenku. Červenka nabírá rychlost, ale Terek jej přebruslil, odstavil a posunul kotouč na Tyčara, který už prostřídal a drží puk ve své moci, přejíždí středovým kruhem, nakonec vrací pod sebe na Crnoviče, který ještě přihrál pod sebe na Drozga, ten už zajel do útočného pásma, Drozg pálí, zlomil, ale při tom pokusu Hul a Galvas a může získat kotouč. 19-letý borec vysílá teď dopředu Fleka, ten dává Galvasovi. Galvas už se dostával do zakončení, ale byl potražen. Teď pozor na samostatný únik Machovece. Ten je sám na Pavláta. Machovec versus Pavláta je gól. Machovec překonává Pavláta střelou nad jeho lapačku. Slovinci berou bod navíc, protože ve 62. minutě využili zaváhání českého týmu v útočném pásmu. Slovinsko tak poráží poprvé v historii český tým na mistrovství světa, a to 3-2 v prodloužení.
1: Říká kolega Petr Kadeřábek, to je opravdu obrovské překvapení, které teď budeme rozebírat na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Český hokejový národní tým poprvé v historii světových šampionátů prohrál se Slovinskem, a to konkrétně 2-3 v prodloužení. Martin Procházka nestihl téměř ani odejít ze studia před koncem toho prodloužení, tedy ve prospěch Slovinců. Martine, popiš mi asi teď tu akci, protože to je to nejžavější.
3: Jak jsme říkali, může to být se stávě právě stát ten moment, kdy jeden z týmů pojede 2-1, špatně to vyřeší tu situaci, může tam být odražený kotouč. Myslím, že tam byla obrovská chyba, že ono to nebyla situace 2-1, ale situace 2-2, a přitom při té nahrávce vlastně hráč jeden náš padl, jeden hráč se dostal až za branku, tím pádem už vlastně jel potom tam Slovinec sám, zakončil to velmi efektivně střelou vlastně mezi levý beton a lapačku. Takže tohle to byla chyba, ale tohle to přesně je ta situace, která se stává při hře při 3-3.
1: A tím Slovincem byl Machovec. Nakonec se tedy ukázalo, že ta hra 3-3 je opravdu nevyzpytatelná a může být výhodou pro oba týmy, když se prostě na jedné straně kluziště něco nepovede, tak je to obrovská výhoda pro druhý tým.
3: Je to tak, přesně jak jsme říkali nebo naznačovali, že i když máte šikovné hráče, víte, že prostě jsou schopni individuálně se prosadit, tak tam prostě stačí nějakému takovému ztráty kotouče pádu, odraženému kotouči právě do samostatného nájezdu, což se přesně potvrdilo. Makovec to nakonec řešil výborně střelou důraznou. Škoda, no, myslím, že tohleto utkání nás bude mrzet po tom včerejším dobrém vstupu do turnaje, kde jsme celkem jednoznačně přejeli, jak se říká, Dány, mnohem těžšího soupeře, tak nám Slovinci vzali vlastně dva body, takže tohleto nám bude chybět v tabulce a uvidíme, jak to samozřejmě s naším týmem, co to teďka udělá.
0: Na jednu stranu samozřejmě český tým nastřelil snad 4x, možná 5x tyč v tom samotném zápase. Na druhou stranu, bez ohledu na to, by stejně jako český tým měl Slovince před, a to, že jsme typovali 7 nebo 8 gólů před začátkem utkání, podle mě nebylo nesmyslně nadsazené, ale to, že český tým nakonec Slovinci prohrává 2-3 v prodloužení, je spíše jako ukázkou toho, že to český tým vyloženě nezvládl ten zápas.
3: No, já musím jenom potvrdit, to neomlouvá, dáte samozřejmě 5 tyček, pak tam máte spousta vyložených šancí, to neomlouvá, myslím si, že tam byly pasáže, kdy jsme měli dobré situace, jsme řešili, ale nebyly z toho góly, nechci to kritizovat úplně, zase se úplně nic hrozného neděje, je to přece jenom začátek, ty dva body nám budou chybět díky tomu postavení pak v tabulce, ale je potřeba nějakým způsobem říkat ty kluky, pozbudit, uklidnit, dát jim do hlavy něco takového, jakože nesmíme takhle s tím riskovat, s těma, jak se říká, slabšíma soupeřema, protože budou nás čekat ještě Italové, budou nás čekat Norové, a to jsou přesně takový ty týmy, který k tomu se nabízí, že si jsme se říkali jako dneska, dáme jim 7 gólů, dáme jim 8 gólů, bude to, možná jsme schopni kasovat jeden, ale není to tak, prostě když se to nesedne, nesejde se to hned od začátku, tak pak to takhle může dopadnout.
1: Nejlepším slovinským hráčem na ledě vyhlášen brankář Lukáš Horák, ale pojďme si říct, že tím nejlepším hráčem se stal také po neúplně ideálním střeleckém výkonu českého týmu. 34 střel na branku a měl český národní tým Slovinci jen 17. Přesto výsledné skóre 3-2 po prodloužení, respektive v prodloužení pro Slovinsko.
3: No tak Martin Chrvat už říkal, prostě my jsme, ano, je přehrávali, byli jsme od druhé třetiny se byli mnohem aktivnější, prostě jsme se tam vytvářeli dobré pozice, ale chybí nám ta efektivita toho gólu, no prostě ty branky nám chybějí a pak to takhle dopadne. Slovenci ukázali, že byli bojovní, že jakoby to nevzdali, dali samozřejmě gól po vhazování, kde se to k ním odrazilo, ale to přesně jsou ty momenty takovýhle těchto týmů. Oni nepotřebují nás jako, nebo soupeře silnějšího favorita přehrávat, ale využít prostě z toho minima maximum, což oni vlastně využili, dali takovéhle branky, jednu z přesilovku, jednu po odrazu, po vhazování, no a teď vlastně po chybě při 3-3, kdy náš hráč v podstatě spadnul nebo ztratil kotouč při nájezdu 2-2, no a byl z toho samostatně nájezd, takže oni využili opravdu z minima maximum a ukázali, že prostě se dá i takhle vyhrát.
0: Snažím se v hlavě najít nějaké vyloženě zázračné zákroky brankáře Horáka, tedy českého rodáka ve službách slovinského národního týmu, a úplně je nenacházím. On vlastně měl několik zásahů betonem, nebo to šlo vyloženě těsně kolem jeho těla.
1: Proti Matyáši Milovskému tam jednou výtečně vyrazil ramenem střelu, která by šla nejspíš do šibenice, ale jinak potrhují tvá slova.
0: No, takže vlastně těch zákroků, které by vyloženě zachránili Slovince, tam zas tak moc neměl, a znovu si jako myslím, že by český tým měl aspirovat na výrazné vítězství nad tímhletím týmem. Já doufám, že nikde neuslyšíme fráze typu, že hokejový svět se vyrovnává a není malých soupeřů. Je malých soupeřů.
1: Uslyšíme, respektive uvidíme, jestli uslyšíme ty fráze, o kterých teď mluví reportér Martin Charvát. My jdeme teď už do Friburku, kde má kolega František Kuna první respondenty.
5: Útočníka Jakuba Fleka, 2-3 prohra se Slovinskem, hlavní problém to, že to vůbec došlo do prodloužení.
6: Rozhodně, my jsme si ten zápas měli od začátku víc hlídat, pustili jsme soupeře do vedení, by tam nějaké šance ze začátku byly na naší straně, protože nám to tam nepadlo. Soupeř pak využil přesilovku, zůstali se tím na koně, jsme se vrátili do hry druhou třetinu, ale pak jsme si nepohlídali ten závěr.
5: Říkáte, ten zápas víc hlídat, měli jste střeleckou převahu, tak já nevím, neproměňování šancí, to je to hlavní.
6: Tak bohužel je to klišé, když se hraje na góly, ne na střely, no někdy to tak je. A šancí tam bylo dost, střel tam bylo dost, lečí se, ale ty šance se neproměnily a soupeř z toho minima, prostě to, co měl, tak proměnil.
5: Ve skupině máte Švédsko i Kanadu, silné týmy, teď se ztratili 2 body se Slovinskem, co to může udělat s kabinou národního týmu, teď je volný den, pak Švédové.
6: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme. Je to špatně, ale je to asi klišé, furt to máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
5: Ještě jedno kliše se říká, lepší facka brzy než později.
6: Jo, ale myslím si, že tato je hodně zbytečná.
5: Říká Jakub Flek, díky.
6: Díky.
5: Tolik zatím z Friburgu, ale slovo si ještě nechám, protože čeští hokejisté se pomalu trousí během pozápasových rozhovorů a Petr Kadeřábek zastavuje dalšího muže, který dnes dal gól, jmenuje se Martin Kaut.
7: Martine, jak se bude zkousávat tahle ta porážka od Slovinců?
8: Tak určitě těžce. Nebyli jsme efektivní, přehrávali jsme situace a sice jsme měli 35 střel na bránu, ale gólman většinu všechno viděl, neměli jsme nikoho před bránou, takže to si myslím, že rozhodlo dnešní zápas.
7: Jak vám bylo, když vy jste vyrovnal, protože vy jste dlouho dobývali tu slovinskou branku, byl tohle ten impuls, ve kterém jste věřili, že ten zápas dovedete do vítězného konce?
8: Určitě, tak druhá třetina se nám podařila, pak Sedlo ještě vlastně dával gól zase z předbranky a měli jsme se tam tlačit víc a ten zápas rozhodnul ve třetí třetině, ale přehrávali jsme to a bohužel to nevyšlo dneska, musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
7: Pomůže vám ten den volna, protože teď máte po back-to-back zápasu navíc večer, den volna, to asi bude to stěžení teď.
8: Určitě, ale nemyslím si, že dneska tohle rozhodlo, že jsme měli back-to-back. Myslím si, že nám nohy šly, ale prostě nechodili jsme před ránu, kde se rozhodou zápasy.
7: Říká Tomáš Kaut po prohře se Slovenskem 2-3 v prodloužení. Martin Kaut po prohře v prodloužení 2-3. Teď předávám slovo Františku Kunovi, který má u mikrofonu dalšího střelce české branky Lukáše Sedláka.
5: Lukáši, kromě toho, že jste inkasovali v prodloužení, co rozhodlo?
9: Naše neproměňování těch šancí, málo tlačení se do toho přebrankového prostoru, i když jsme z toho dali dva góly, tak těch gólů tam mělo být víc, těch dorážek. Moc jsme hráli okolo, sice jsme byli u nich v pásmu, ale měli jsme víc chodit do brány, víc tam házet ty puky a dorážet, trošku to zjednodušit.
5: Jak moc tím zápasem zamával ten první inkasovaný gól?
9: Asi ne úplně tolik, já si myslím, že my jsme všichni věděli, že jsme byli celou tu dobu lepší, oni využili přesilovku a já myslím, že máme v týmu spoustu kluků, kteří tohle zažívají. Běžně nám se dostává v Pardubicích často, že jsme lepší na začátku, pak dostaneme góla a musíme pokračovat dál a já myslím, že my jsme pak hráli dál celkem asi slušně, ale jak jsem říkal, málo jsme se tlačili do těch přebrankových prostorů. Tam jsme měli být daleko hladovější, urputnější a trošku více tlačit do té brány.
5: V národním týmu je také mnoho nováčků a mladých hráčů z 20. Jaká to je pro ně zkušenost a jestli si můžu dovolit říct, že to je taková výsledková facka, je?
9: Tak určitě takovýhle zápasy se musí zvládat. Takže nezbývá, než se poučit. Já si myslím, že je úplně jedno, kolik komu je let. Každý je tady z nějakého důvodu, takže na tom úplně nezáleží, ale musíme se z toho poučit, podívat se na video, říct si, co jsme dělali dobře, co jsme dělali špatně a zase se zlepšit do dalších zápasů.
5: Děkuju.
9: Děkuju moc.
5: To byl Lukáš Sedlák, čeští hokejisté ve druhém vystoupení na turnaji prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: A stále pokračuje na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport pozápasové studio mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Slova českých hokejistů asi potvrdila i slova Martina Procházky, našeho hokejového experta a olympijského vítěze z Nagana. Martine, zaujalo tě tam něco tak moc, že bys to ještě potřeboval více rozvést?
3: Nezaujalo, abych více něco rozváděl. V podstatě všichni hráči potvrdili, že chybělo našim hráčům proměňování šancí, nedůraz v předbrankovém prostoru, malé, málo, že jsme se tlačili do brankového prostoru, protože obě dvě branky, které jsme dali, tak právě byly po dorážkách. To, že potom tam vlastně zmiňovali také hráči, že nějakým způsobem si vytvářeli tlak někde vlastně v útočném pásmu, ale že to nebylo efektivní, že to bylo vlastně po rohách, kde opticky jsme drželi kotouč, ale bez právě vytvoření si nějakých větších golových šancí a následně bez toho tlaku. Takže tohle to vlastně byla spojitost mezi všemi třemi respondenty, kteří vlastně teďka momentálně hodnotili utkání.
1: Čeští hokejisté si ale v úvozovkách posypali popel na hlavu, takže reportér Martin Charvat, spokojený z toho, že nezazněly fráze, jako že se hokejový svět vyrovnává?
0: Jsem spokojený s tím, že oni to hodnotili naprosto objektivně a s tím, že se tady nesnažili o jakékoliv výmluvy, jakože nastřelili jsme několikrát tyčku. Možná to někdy zaznělo, ale vlastně všechna sdělení byla o tom, že zkrátka jsme to nezvládli, že to mohlo být daleko lepší a že je nutné zvednout hlavu před zbytkem těch dalších utkání v základní skupině, protože řekněme si na rovinu, že ono ani ten postup do čtvrtfinále není jistota, jo? Takže samozřejmě, kdyby se tam český tým nedostal a už jsme to z minulosti párkrát zažili, to, že se vlastně až do posledních zápasů bojovalo, aby Češi vůbec měli mezi tu elitní čtyřkou v tom současném turnajovém módu, tak párkrát se to samozřejmě stalo. Ale líbí se mi to, jak k tomu trojce Fleck, Kaut a Sedlák přistoupila, že všichni tři tuší, tři zkušenější hráči tuší, že tohle prostě nebylo dobré a že to celé musí být rozhodně lepší a nejde jenom o to, že Češi ve výsledku prohráli, ale jde vlastně o celý ten zápas, který se podle mě lámal po prvních 5 minutách utkání.
1: Já vůbec nechci říct, že by brankář Dominik Pavlát nějak mohl za dnešní výsledek, často reprezentaci zachránil, ale právě Pavlát byl v brance u české porážky v prodloužení se Slovinskem. Tak podle Martina Procházky si ještě podívá Dominik Pavlát do branky na mistrovství světa ve Švýcarsku?
3: Já bych řekl, že se podívá, že určitě to nebylo úplně tak, že by propadl. On to měl složité v tom, že si moc na ten kotouč nešáhl, jak si to řeknu, nesáhl, tak dostal první branku, no dobře, se šestým backhandem o tyčku, ale bylo to při přesilovce. Pak následně vlastně druhá branka Slovinců, kdy první zákrok vlastně ani nemohl udělat, protože tam se odrazil kotouč po vazování hned tak, že Slovinec vlastně dostal střelu do prázdné branky, takže to bylo těžký pro něho. Pak tam předl několik dobrých zákroků, takže vůbec bych neshazoval vinu na něm, že náš tým vlastně jako nepodržel, protože tohleto si myslím, že byla chyba vlastně hráčů týmu v tom, že nedali ty goly, neprosadili jsme se. Určitě bych to neházel na brankáře.
1: Český tým zítra čeká volný den a v pondělí následně zápas se Švédskem. Tak pánové, ať už Martine Procházko nebo Martine Charváte, od čeho se lze odrazit z dnešního zápasu, anebo naopak všechno po dnešku hodit do koše a začínáme od znova?
0: No, jestli Češi nechtěli roli favorita, tak se jim to povedlo docela dobře do zápasu se Švédskem.
3: No, já myslím, že i kdybychom porazili dneska Slovince, tak bychom nebyli favority toho zápasu. To už se dalo říct před zápasem, teda to se dá říct před zápasem ze Švédy v pondělí, které přijde. Každopádně je to takové to ne po naučení, to zní divně po naučení. Je to chyba, prostě ztratili jsme dva body, a jak už to jsme zmiňovali, Martin Charvát o tom mluvil, prostě bude to boj o čtvrtfinále a nebude to nic jednoduchého, ty dva body tam samozřejmě můžou být hodně důležitý. A teď si to vezmeme zase opět, určitě nechceme skončit na čtvrtém místě v tabulce, protože pak nás samozřejmě hrozí zase, že můžeme dostat samozřejmě favorita druhé skupiny Kanadu a už jsme zase u toho, sami si zkomplikujeme cestu už v základní části proti soupeři, který potom může proti nám přijít a víme, jak to čtvrtfinálové utkání, jak je důležité k tomu, jestli prostě potom hrajete o medaile nebo prostě jedete domů.
1: Trochu jako na olympijských hrách.
3: Přesně tak.
1: Musíme to udělat, protože se snažíme každý den, kdy čeští hokejisté hrají, vyhlásit hvězdu dne, i když po dnešku to bude asi dost složité. Tak tedy.
10: Hokejové mistrovství světa.
11: Hvězda dne.
1: Podle olympijského vítěze z Nagana Martin.
10: Mistrovství světa.
11: Hvězda dne.
1: Podle olympijského vítěze z Nagana Martina Procházky je hvězdou dne kdo?
3: Těžké vybrat.

0: ten výkon byl celkem ode všech stejný, nebylo tam nikdo, kdo by byl výraznější, já nevím, jestli Martin Charvát to vidí jinak.
1: Nevidím, já bych nezvolil tentokrát, ale co se týče toho zápasu a momentu zápasu, myslíš si, že vlastně rozhodující pro to celé bylo to, že Češi nedokázali v úvodu utkání využít výborně sehranou, ale gólově nezakončenou přesilovku?
0: Ano. Já bych řekl, souhlasím s tím úplně přesně. Byl to moment, kdy jsme si došli pro přesilovku, hned to bylo na začátku utkání. Sehráli jsme ji mnohem lépe než ty včerejší předešlé tři. Měli jsme tam výborný nebo dobrý pohyb, dobré střely. Nepadlo to do branky, nedali jsme tu branku, tu důležitou. To samozřejmě to utkání by se úplně jinak vyvíjelo, kdyby jsme vedli 1-0, dostali jsme se do vedení. Naopak to byli právě Slovenci, kteří se dostali do toho vedení. Tím jsme je dostali na koně, tím jsme je dostali do hry. Oni pak najednou byli takový sebevědomí druhá, třetina, potom už to nebylo zjistěný takový, ale tenhle ten moment přesně říkáš, to ovlivnilo. My jsme na začátku typovali, že dáme hodně branek a že nám pomůže, když dáme třeba v první třetině dvě, tři, když jsme snili o čtyřech brankách, ale to už bylo vidět opravdu extrém. Nepovedlo se to, tohleto je určitě vždy se slabším soupeřem, nebo když jsme favorité toho zápasu, nedáme první branku, první dvě, tak to pak takhle může dopadnout.
2: Stále na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport posloucháte pozápasové studio mistrovství světa v ledním hokeji. Martine, zítra čeká český národní tým den volna. Jak si myslíš ze svých zkušeností, které máš bohaté, že ho hráči stráví? Bude posunutý budíček na nějaký delší čas, ať je delší spánek, a pak půjdou na led hráči?
0: Předpokládám, že bude samozřejmě úplně individuální dopoledne, samozřejmě nějaký budíček, bude to každý, kdy bude chtít, jak na snídaní, jak kdy bude chtít. Já myslím, že trenéři, za nás by trénink byl samozřejmě po odpoledních hodinách, protože je dobrý, když hráči si prostě potom jdou po takovémhle zápase, když jdou na led, kde si nějakým třeba i krátkým způsobem něco ještě potrénují, nejde tam nic o žádnou fyzičku, ale o nějaké momenty třeba na ledě. Ukážou si samozřejmě video, udělají si nějaký meeting, připraví se postupně vlastně na to pondělí, takže já předpokládám, že to nějak takhle bude probíhat. Překvapilo mě, kdyby třeba trenéři zrušili úplně trénink, že by třeba nebyl, že by nešli na led, to nepředpokládám.
1: Po takové porážce?
0: No, tak
1: nebo to, že by se tím tým uklidnil, myslíš?
0: No, já nevím, jestli by se úplně tím tým uklidnil, že by úplně dali volno. Samotného mě to zajímá, jak to samozřejmě v dnešní době teďka probíhá. Za nás, říkám, za nás by ten trénink odpoledne normálně byl a trenéři by ho neměnili.
2: Z vysílání Radiožurnálu Sport se zítra rozhodně dozvíme, jaký tedy nakonec byl program českého národního týmu. Budu se ptát teď ještě Martina Procházky, ale i Martina Charváta, hokejového reportéra Radiožurnálu Sport, na to, zda musí dojít k nějakému přerozdělení formací. Čeští trenéři v čele s Radimem Rulíkem už na konci zápasu v té třetí třetině hodně hýbali s lineami, s útočnými trojkami, a myslíš si, že dojde k přerozdělení právě nejenom útočních, ale třeba i obranných formací pro ten pondělní zápas se Švédskem?
0: No, řekl bych, že přijdou určité změny v útokách, minimálně v útokách, nevím, jestli úplně v obranách, jestli trenéři tam budou chtít zkusit nějaké dvojice, no zkusit, není kde co zkoušet, máte před sebou Švédy, ale myslím si, že tam ty útoky se zase promění, že samozřejmě dneska nehrál Jirka Černoch, Matěj Blimel nehrál, myslím si, že tam prostě dojde zase k nějakým obměnám, je to celkem normální, je to možná i za mě očekávaný, protože prohrajete se Slovinskem, kde to opravdu jakoby byly tam pasáže, jste nelíbili pasáže, kde tam bylo takový to, že jsme vypadli z té jakoby nějaké koncepce, to, co trenéři hráli. Mně tam přišlo, tam byla v určitých pasážích taková panika. No i za stavu 2-2, kdy Slovinci dali gól na 2-2, tak najednou tam byly prostě chyby individuální, byly tam zase ty protečované kotouče, vůbec nehráli jsme to, co jsme chtěli hrát, to, co hráli kluci ve druhé třetině, naopak tam několikrát vlastně Slovinci měli dobré pozice, dobré šance, takže určitě se budou chtít vrátit k tomu, to, co si řeknou před tím zápasem, nebo to, co se nastaví, podle mě to tam chybělo v tom dnešním zápase.
1: Já to trochu otočím, protože teď vlastně z vlastní pozice jako si nejsem úplně jistý, koho by spíš trenéři nutně potřebovali udržet u sebe. Tak koho bys udržel u sebe? Asi dvojice Sedlák Červenka se nabízí, protože tam ta souhra byla stále dobrá, ale kdo další by vyloženě měl zůstat spolu podle tebe, že se jim dařilo a dokázali dělat soupeři takové problémy, že to vedlo k úspěchu, a vlastně ty úspěchy gólové byly dneska jenom dva.
0: Byly jenom dva. Přišlo

0: Myslím, že dneska, tak jak hrál včera dobře útok právě Voženílek, Tomášek, Flek, tak to dneska nebylo moc ono. Nějak si to tam jako nesedlo, vlastně když to řeknu, tak se mi nějaké extra dobré jejich kombinace, že by nějak dobře to fungovalo, jak to fungovalo včera. Přišlo mi, že to bylo lepší, takže třeba i tenhle ten útok se nabízí, že se může nějakým způsobem obměnit.
1: Říká Martin Procházka, hokejový expert Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Přemýšlím, dají se najít nějaká pozitiva na tom dnešním výkonu, lomeno nevýkonu proti Slovincům, které by si český tým naopak mohl přenést do pondělního a dalších zápasů. V pondělí bude hrát český národní tým se Švédskem.
0: No... Těžce se teďka hledají slova, ale Asi nějaké takové ty momenty, tu první přeslovku, kterou jsme sehráli celkem dobře, asi v tomhle tom sebou trenéři snažit držet tu přeslovkovou formaci, která hrála tu dvouminutovou, vlastně skoro celé dvě minuty hráli. Tam je potřeba, aby se to troška ještě lépe sedlo, aby si ty nahrávky přišly přesnější, aby ty střely přišly přesnější. Takže z tohohle se dá samozřejmě nějakým způsobem odrazit, ale jinak z celé té hry tam jako, no, těžce se mi hledají.
2: Podle mě to bude dost složité. Na druhou stranu, myslím si, že trenér Radim Rulík teď, byť to je zápas se Švédy, tak potom ještě poměrně dost zápasů v základní skupině, než přijde ten poslední s Kanaďany. A vlastně pořád ještě to je na začátku celého turnaje, takže prostor pro zkoušení stále existuje, potom přijde Itálie, pak je tam, tuším, že Norsko, Slovensko snad, předposlední zápas základní skupiny, takže pořád český tým má nějaký prostor pro to zkoušení, ale otázku je hlavně zjistit, co funguje a co nefunguje. A toho, co fungovalo, bylo v dnešním zápase výrazně méně, než co bylo nefunkční. No, bohužel porážka 2-3 se Slovinskem zrovna nepříjemná.
1: Říká Martin Charvát, hokejový expert a reportér Radiožurnálu Sport. Moc díky.
2: Díky.
1: A ve studiu mistrovství světa v ledním hokeji byl i Martin Procházka. I tobě moc díky, hezký večer.
0: Děkuju, naslyšenou.
3: Radiožurnál máme 23 hodin. Jsou tady zprávy a Pavel Prouza.
4: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. Rusko útočilo na jihu Ukrajiny. Prezident Zelenský slíbil odplatu za čtvrteční útok na Kyjev. Čeští hokejisté prohráli poprvé v historii se Slovinskem. Na mistrovství mu podlehli 2-3 v prodloužení. Zítra bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přehánky, teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
6: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn za zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
4: 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Ruské střely zasáhly oděskou oblast na Ukrajině. Cílem útoků byla kritická infrastruktura i rezidenční budovy. Na místě jsou dva zranění, informoval o tom šéf zprávy oděské oblasti Oleh Kyper.
7: Oděská oblast byla v noci podle úřadů terčem masivního útoku ruských dronů. Na snímcích, které zveřejnil šéf oblasti Oleh Kyper na Telegramu, zasahují hasiči u poničené pětipatrové budovy ve městě Izmail. Dům má poničená okna, fasádu a jeden z bytů hoří. Podle ukrajinské agentury Unian je ve městě asi 20 000 lidí bez elektřiny. Během ruského útoku byl zasažen taky přístav v Oděse. Rusko na jihu Ukrajiny útočilo pár dní po rozsáhlém útoku na Kyjev, při kterém zemřelo více než 20 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu. Zelenský také tvrdí, že Rusko plánuje útoky na rozhodovací centra na Ukrajině, včetně prezidentské kanceláře nebo podzemních bunkrů v Kyjevě. Marcel Faltys, Radiožurnál.
4: Severním moři uhynul keporkák přezdívaný Timmy. Voda velrybu vyplavila u dánského ostrova Anholt. Informuje o tom agentura DPA s odkazem na německé úřady. Timmy od konce března opakovaně uvízl na Mělčině v Baltském moři. Na konci dubna ho iniciativa dobrovolníků vyprostila u severoněmeckých břehů a nákladním člunem přepravila do hlubších vod Severního moře. Odborníci po celou dobu upozorňovali, že šance na přežití keporkáka jsou nízké. Sport. Čeští hokejisté po vítězství nad Dánskem prohráli druhé utkání ve skupině mistrovství světa. Porazili je Slovinci a to 3-2 v prodloužení. V pondělí Čechy čekají Švédové. A fotbalisté Ostravy zvítězili ve skupině o záchranu 2-0 nad Zlínem. Baník tak stále má naději se v závěrečném kole soutěže vyhnout přímému sestupu. Pražská Dukla totiž prohrála v Teplicích 0-2. K účasti v baráži musí Ostrava za týden vyhrát v Praze právě na Dukle. Souhru obou sobotních výsledků komentuje trenér Baníku Josef Dvorník.
8: My jsme nemuseli zvládnout zápas, nemohla zvládnout Dukla. Stalo se to v tom složení, že my jsme zvládli Dukla ne, takže pokračujeme dál. My na Duklu musíme jet s tím, že musíme tam vyhrát. Nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že půjdeme si za tím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remize nám stačí nebo ne, nestačí.
4: Slovácko prohrálo s Mladou Boleslaví 0-3 a ve skupině o umístění Karviná prohrála 1-3 s olomouckou Sigmou. Odveta je na programu za týden.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnici D10 na Mladoboleslavsku překážky a také nehoda. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy čekejte dvě omezení. Nejprve opatrně za sjezdem na Bakov nad Jizerou 52. kilometru. Na vozovce je rozsýpaný náklad a pohybují se tam lidé. Na D10 do Prahy za Mladou Boleslaví je pak hlášená nehoda. 43. kilometr poblíž benzinky Orlen. Kolona se v místě nehody teď netvoří. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Blaším stále nesjedete k odpočívce Střechov. Na 52. kilometru na odbočce k čerpací stanici Orlen zasahují u nehody záchranáři a policie. Sjet se dá třeba na odpočívku za sjezdem na Divišov 44. kilometru. A opatrně na silnici 27 z Plzně do Klatov za D5 do Rozvadova a Prahy se srazila dvě osobní auta a zasahují tam záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8 a v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy.
10: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
11: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
12: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
13: Krásný den, ať už nás posloucháte kdykoliv, přejeme všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ježka ve studiu tady na Vinohradské 12. Vítám Martina Charváta. Martine, krásné dopoledne.
2: Krásný den.
13: No a krásný den přeju samozřejmě taky muži, po kterém se tenhle pořad jmenuje a bez kterého bychom vysílat nemohli. Jirko, krásný den.
14: Mám radost, že vás vidím, mám radost, že nás doufám slyší naši posluchači. Krásný den.
13: Polovina května, venku trošku aprílové počasí. Pojďme to odstartovat tímhle, protože tady jsou aktuality stran toho, jak tady tři lidé ve studiu aktuálně přistupují k tomu, jak sportovat nebo nesportovat v půlce května. Tak Jirko, jak si na tom v tuhle chvíli ty povídej?
14: No, musím přiznat, že tři zmrzlí muži mě setnuli. Já jsem nejdřív strašně prochladnul na tom, na fotbale v úterý Sparta Plzeň, který byl výkop až v 8 hodin večer a najednou bylo nějakých 5 stupňů. Já jsem na to nebyl moc jako připravený zrovna, takže jsme tam se Soňou oba strašně promrzli. A hned druhý den jsem ještě měl výjížďku se svými přáteli na kole, kde nám taky jako trošku jako pršelo, byla kosa. Takže jsem aktuálně takový nějaký nastydlej, takže musím tady veřejně přiznat, že i nezdolný Jirka musí občas jako ucuknout a vzdávám svou účast na sobotní Road Classics, takže se omlouvám všem na Moravu, všem organizátorům, všem kamarádům, se kterýma jsem se měl potkat. Měli jsme tam dokonce naplánovanou na neděli výjíždku, tak to všecko musím odpískat. Slibuju, že se potkáme někdy, až bude hezčí počasí, ale tentokrát fakt jako musím přiznat, že zdraví je přednější.
13: Mě teda pár lidí psalo a poslední dokonce ještě včera, jestli opravdu jedeme, jestli s tím můžou počítat, tak já jsem všechny ujišťoval, že jo, jo,
14: tak 100%, se omlouvám.
13: Ale tak tady je aktualita.
14: Omlouvám se, šéfe. Omlouvám se, říká.
13: Martine,
2: tenhle aprílový vtip je bohužel už poměrně dost dlouhý a já na rozdíl od Jirky nejsem ten, kdo by cukal na poslední chvíli, jak jde o špatné počasí. Já cukám velmi rád jako první právě proto, abych se nedostal do nějaké nepříjemné situace, tak pro naše povolání to, když člověk nastydne, tak je to bohužel dost poznat. Takže já jsem dělal všechno proto, abych nenastydl. No a tím pádem já jsem cuknul už asi před týdnem. V podstatě, jak přišla taková ta velká změna, jak najednou bylo odpoledne hezky, to byla snad neděle, pondělí, něco takového, tak jsem viděl, že tam jsem měl krátké. I já jsem měl krátké, ale potom, jak přišla ta změna, tak už prostě radši nejezdím a radši spíš jdu třeba běhat, že znovu se vrátím do tohohle pro mě vlastně podzimního nebo zimního až módu.
13: Já chodím běhat, když moc fouká. Já to nemám rád, je mi to nepříjemné, protože, a nebo teda pak se dá vymyslet, ale to jsem ještě letos nezrealizoval, i když už to mám taky v plánu, protože jsem v minulosti viděl takové ty opravdu jako legrační cyklovýlety, kdy si člověk zjistí, kterým směrem fouká a pak prostě vyrazí jenom tím jedním směrem a zpátky se vrátí buď to vlakem, anebo tu první cestu veze vlakem a myslím si, že to musí být strašně příjemné, někdy to chci jako udělat.
14: Já o tomhle přesně vtipkuju celou svoji jasně kariéru, co jezdím na kole, ještě jsem to teda nikdy neudělal. Udělali jsme to jednou se Soňou, že jsme jeli, ale to bylo spíš jako zkrácení výletu, že jsme chtěli jet do Drážďan po té cyklostezce kolem Labe, ale protože jsme se pak museli rychle vrátit domů, tak jsme to skrečli a vrátili jsme se vlakem. Ale jak to jako úplně ideální směr, kdyby někdo někdy foukalo tím směrem, tak zrovna jako tady z toho Německa se dá krásně vrátit tím vlakem do Prahy.
2: Zdravím Petra Kelemena, který právě bydlí na východním okraji Prahy a říkal, že vlastně už kolik krát přemýšlel a bylo mu to říkáno vydat se takzvaně na Kolín na Pardubice, že to je vlastně podél trati a jenom se kouknout, jestli člověk chce jet proti anebo po větru. Mimochodem, když už jsme u těch profesionálů, co říkáš na takzvaně kunu ve svém revíru, Jirko?
14: Ne, tak jako musím uznat, že nejdřív ještě se vrátím k těmhle těm, k tomuhle, k těm výjížďkám po větru. Ono totiž pro ty profíky, třeba před závodem, je strašně důležité jezdit vlastně jakoby rychle, to znamená jezdí se za motorkou, jezdí se za autem, ono totiž není to jenom o tom, že člověk jako jede rychleji a zvyká si na tu rychlost, zvlášť když z toho tréninku potřebuje naskočit do závodu, ale přece jenom v těch rychlostech nad třeba 45, tak i ta jako ten styl toho šlapání je trošku jiný, takže opravdu jako ty tréninky za motorkou, za autem jsou hodně častý a dá se to simulovat, pokud nemáme kamaráda, který by nám jel tu motorku nebo nějak někdo řídil to auto zkušeně, protože jako jezdit za tím autem chce jako veliký zkušenosti i od toho řidiče, i toho cyklisty.
2: Viděli jsme to. Dostaneme.
14: Ano, k tomu se dostaneme. Takže jsem občas využíval, když jsem zrovna nikoho neměl, tak jsem využíval jako po větru a jezdil jsem prostě ty rychlosti s tím větrem v zádech a trošku tohle to simuluje, no. Ale zpátky k tomu.
13: No, já jsem zvědavý, jestli to je to, co si myslím, protože já totiž jsem majitelem dlouhých kalhot a jezdím, i když se trošku ochladí a kunu v revíru jsem třikrát potkal za poslední dobu, tak mě zajímá, jestli se bavíme o stejné kuně, tak jako povídej.
14: Já taky nevím, jakou kunu myslí.
2: Ale tak k tobě se přestěhoval jistý profesionál, muž, který projíždí obce jako Běleč a Horní Bezděkov a tak, takže směrem na Křivoklátsko se teď dost často vydává Pavel Bittner.
14: Jo, no jako viděl
2: se. Je to ta stejná, předpokládám.
13: Je to ta stejná kuna.
14: Je to ta, ale jako velmi rychlá kuna.
13: Je to tak.
14: Ano, a jako tenhle ten revír se zdá jako velmi úspěšný, nejenom, že jo, ten Matyáš Vacek pochází, ano, že jo, z tohohle revíru, teď tam máme druhýho vlastně našeho aktuálně asi nejlepšího nebo nejvýkonnějšího profesionála, takže já myslím, že jsem si vybral jako skvělý bydlení na závěr své cyklistické pouti, takže jestli tyhle ty borce někdy potkám, no tak rozhodně se teda nebudu věšet do háku, nemusej se bát, že by to dopadlo na Jonase Vingegaarda, že bych je někde stíhal, ale je to radost samozřejmě potkávat tyhle ty borce. A tenhle ten náš jako revír, ten západ od Prahy, je velice oblíbený cyklisty, takže věřím, že se tam bude vydávat stále víc lidí. A možná si jako s tím nápadem, jestli by třeba toho Pavla Bittnera nemohli někde potkat.
13: Já jsem tam Pavla potkal několikrát, když jsem ho potkal poprvé, tak jel v protisměru a jel tak rychle, že jsem si nebyl jistý, že to byl on. A o pár minut později proti mně jela malinko pomalejší cyklistka ze zhora dolů celá růžová, což mi tedy potvrdilo, že to byl Pavel Bittner, protože tohle byla samozřejmě Mire, jeho přítelkyně, asi byli domluveni, že na sebe někde počkají. A na podruhé to jsem Pavla potkal vlastně, když jsme byli na vrcholu kopce, on tam taky přijel z druhé strany, to jsem jel se ženou a to jsem do ní šťouchal, ať si všimne, že to je on. A to jel tak jakoby v zásadě pomalu, že aspoň zaznamenala, že je to on, protože Pavla Bittnera, když člověk potká opravdu, jak jede tam někde dole 50 plus kilometrů v hodině, tak to si ani tak úplně neužije. Ale jsme moc rádi, že tu je a že tu jezdí.
2: Líbila se mi komunikace na sociální síti, kdy Ondřej Cink psal vítej Pavlu Bittnerovi. Pavel Bittner na to, máte to tu hezký. A v zápětí jsem viděl, jak tam vlastně boří jeden z těch nejrychlejších časů na různých kopcích za druhým.
14: No, tady jako ti borci, kteří si tam jako hlídali ty svoje komy na Strávě, tak jako bohužel, sorry, omlouváme se, tahle ta kuna asi nám to tam trošku prohází, jako ty naše nejlepší výkony. Ale je to strašně dobře a mám radost, že i ti nejlepší profesionálové nejsou jenom na těch tréninkových jízdách ve Španělsku, ale že můžou tady třeba jako nějak udělat radost našim hobíkům a potkat je, mávnout si.
2: Mimochodem i Pavel Bittner vlastně viděl, jaké je tu počasí a i on se přemístil do Španělska zkrátka.
14: Nedivím se.
2: V současnosti ta cyklistika na silnicích i mimo silnice v těchto podmínkách v květnu, úplně to nečekáte.
13: Ne, tak buďme realističtí, budeme rádi, když naši nejlepší profesionálové tady někde u nás budou mít jeden z těch domovů, protože Matyáš Vacek to má vlastně velmi podobně, známe Matěje van der Poel, nebo ani jako prostě pokud se člověk nepřestěhuje vyloženě někam na jih Evropy, kde tráví celý rok, tak je hezké, když aspoň tu část z roku bude někde v České republice, tak u Pavla Bittnera jsem to úplně nečekal, on samozřejmě nepochází zrovna z Berounska, ale tak je to super, že člověk jako vidí takhle potvrzení toho, kam on rád jezdí z Prahy, že si to takhle vybere i takovýhle profesionál.
14: Ale je fajn, že já si čím dál tím víc všímám, že i ty takový ty silnice těch třetích tříd nebo úplně takový ty silničky v lese, zvlášť tady kolem Prahy, nevím, jak je to v jiných regionech, ale často mají fakt jako úplně nové asfalty, takže jako teď je radost jezdit na silničním kole a ten provoz zase třeba kolem Prahy, samozřejmě na těch hlavních tazích je šílený, ale člověk si může najít právě v těch lesích ty malé silnice a je to velice příjemné svezení, takže není důvod úplně jako žehrat na silniční cyklistiku kolem hlavního města, naopak si myslím, že právě tyhle ty regiony jsou krásný a je to i důvod toho, proč třeba i ti profíci si tady občas, když už musí být v Praze třeba kvůli nějakým reklamním povinnostem, tak proč si tady nevěc na kole?
12: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
13: A jenom krátké doplnění, protože už jsem Pavla Bittnera i slyšel, že velmi rád pro takové ty vytrvalostní jízdy prostě přesedne ze silničky na gravel a vyrazí směrem do Brd, což já tam jezdím pravidelně dvakrát ročně.
14: Teď jsem to chtěl říct, že to je tvůj region, je to zase.
13: No, je to prostě úplně dokonalé. Podle mě je to strašně krásný prostor. Martin to moc dobře zná, může to potvrdit, i když asi jezdí po jiných cestách než já, ale prostě tam vlastně nikoho nepotkáte, což trošku je negativu, musíte být odkázáni sami na sebe, umět třeba opravit kolo, protože tam jsou jako místa, odkud se ani nikomu nedovoláte, ale je to tam prostě strašně krásné, nepotkáte tam vlastně žádné auto a je tam taková kombinace prostě asfaltu, rozbitého asfaltu, lesních cest až pro horské kolo, je to kousek jako podle mě, kdo bydlí v Praze a nejezdí do Brd a jezdí na kole, tak opravdu jako škodí sám sobě, protože je to tam úplně úžasné.
2: A tím, jak Pavel Bittner občas přesedne i na jiné než silniční kolo, tak on i v Brdech vlastně jezdí po takových stezkách, kdy jsem si říkal, tak tohle jsem nejel, to by mě ani nenapadlo. A on potom stejně jede. A je vidět, že tedy směrem k Tour de France ladí a no, myslím si, že bude jako velmi silný. Samozřejmě nevidím, na čem ladí ti další, ale vidím, co naopak jezdí jiná velká jména, například na Giro d'Italia v úvodních etapách.
14: Ještě k tomuhle zpátky, berete to občas jako inspiraci, třeba, že se díváte na tu stravu nebo na ty Garminy nebo na tohle, kudy jezdí vaši kamarádi a že najednou říkáte si, hele, to je cesta, kde jsem ještě třeba nejel a zkoušíte si to, protože já to občas dělám, protože když vidím, že někdo projel nějakou silnici, o který jsem třeba ani nevěděl, že tam jako je to super zkratka, tak tam jezdím a zařadím ji do těch svých okruhů.
2: U toho Pavla jsem se teďko právě na to podíval, protože on takhle jel ten nejznámější kopec u Prahy, tedy Řevničák, že on si to vlastně napřímil, tam je to taková dvojitá serpentina a on si ji vlastně napřímil a jel takovými zkratkami mezi tím a jel to v podstatě jakoby přímo nahoru, tak to jsem si říkal, je tak to bych mohl zkusit, až budu mít dobrý den a bude to ten jediný kopec, který pojedu.
13: No, jako taky se na to dívám, ale vlastně asi ne tolik, ale teď jsem zaznamenal třeba můj kamarád, zdravím Ondřeje, vyloženě si psal s Františkem Padjourem, který tady taky u nás byl v kilometrech a vlastně prosil ho o tu trasu, protože se mu moc líbila a on mu ji jako přeposílal pro jistotu, protože to taky byla nějaká krásná gravelová, vlastně František jezdí hodně taky s tímhletím směrem na jih a vlastně jen co dojede někam k Davliži, tak okamžitě vyrazí od Vltavy někam směrem do terénu. A tak tohle je ta přidaná hodnota, no, těch všech sociálních sítí, které určitě mají jako velká negativa, ale to, že takhle na Instagramu člověk může i třeba kontaktovat pak někoho, s kým se nezná a přes zrovna třeba tu stravu si to prostě poslat a dostat se někam, kde si nebyl, tak za mě je to jako určitě velké plus.
14: No, já jsem teďko právě za jaro poznal 3 nové silnice, o kterých jsem absolutně nevěděl. Prostě jsem se tam prostě kdykoliv jako bál odbočit, nebo to bylo někde mezi domy a nebylo to jako značený, že to někam vede. A já jsem najednou našel, že to je prostě krásná 20-kilometrová silnice, kde nejezdí auta. Je to třeba zavřený takovou tou lesní závorou, ale přitom je tam úplně nový asfalt a dá se tam projet na tom silničním kole. Takže to není jenom záležitost gravelu, že bych jako nacházel nový trasy, ale že i na té silnici pro mě, který má to tady křížem krážem projeté, tak i stejně pořád se dá objevovat. Takže to je, může být jako radost a klidně se takhle dívejte nejenom na to, jak ty závodníci nebo kamarádi jedou rychle, ale třeba i kudy jeli, může to být dobrá inspirace. Pojďme na to Giro.
13: Pojďme na ten oslý můstek. Jiří Ježek odpískal Road Classic z Pálavu, já tam pojedu, ale asi na gravelu, protože si nechci po druhé na tomhle závodě zničit svoje hezké silniční kolo, takže jsem svým způsobem taky vyměkl a pojedu to v klídku pomalu, ale to samozřejmě profesionálové udělat nemůžou, že by ráno sedli třeba na bike a objeli si to v klidu. Já bych klidně začal vlastně tím, že Giro začalo v Bulharsku, což je taková trošku už tradice, že ty Grand Tour začínají vlastně v jiné zemi, i když to třeba ani jako v tomhle případě není země sousední. Tak máme tu zkušenosti nedávné, Jirko, prostě Albánie třeba, nebo nevím, těch srovnání se nabízí hodně. Tak jak ty jsi to celé vnímal třeba tohle, když bych tam začal, jak to Bulhaři pojali?
14: No, musím říct, nebyl jsem tam, necítil jsem tu atmosféru přímo na místě, ale mě to trošku třeba jako z té televize zklamalo. Já jsem čekal, že tam ta atmosféra bude daleko větší, že ten zájem těch diváků, že prostě když už to Giro vyjede takhle někam do nějaké jiné země, že ta země musí být úplně zblázněná, jak do růžové, tak prostě vůbec, jako proč teda tam ten závod chtěli, když třeba ty lidi, aspoň třeba z mýho pohledu, to nezajímalo tolik, jako kdyby třeba startovalo to Giro někde v Belgii nebo v nějaké jiné cyklistické zemi. Pořádně jsem to nepochopil, navíc ty silnice a vůbec jako ta infrastruktura, cítil jsem i od těch komentářů, těch závodníků a těch týmů, že to nebylo úplně ončo. Já samozřejmě s bulharskou cyklistikou nějakou zkušenost mám, když jsem závodil v těch kontinentálních týmech, tak jsem i dokonce potkával, byl jeden bulharský tým, ti závodníci byli tak trošku kontroverzní, protože bylo to v té době toho dopingu a tam to jelo. Možná ten bulharský sport byl tím hodně známý z těch silových sportů, ze spírání a ze zápasů a z těchto těch, takže možná to prosáklo i do cyklistiky, ale spíš mně to přišlo, že to je fakt jako hodně exotická země, co se týče cyklistiky, že třeba Turecko je na tom daleko líp. A jestli to mělo pomoct třeba probudit ten zájem o ten sport v téhle zemi, tak OK, tak to třeba smysl mělo, ale jako takhle velký závod, i zvlášť jako k těm silnicím, trošku mi bylo líto těch závodníků i těch týmů, protože ono, když si uvědomíme, že tři etapy strávíme v zemi, která je 2000 kilometrů vzdálená od toho dalšího pokračování, tedy od Itálie, tak ty přesuny, jako furt se bavíme o udržitelnosti sportu, no, o nějaký ekologický stopě a to, že přesouváme takovýhle konvoj, teď ty týmy, ty bohatší týmy mají třeba dva ty obrovské autobusy a dva ty kamiony, které nakládají ten materiál, ale některé ty chudší týmy nebo míň finančně jako zásobený týmy, jako je třeba Unibet Rockets, tak ty prostě ten autobus v tom Bulharsku na ty první tři etapy neměli a před etapou místo toho, aby byli schovaný v autobusu a připravovali se, tak seděli jako kontinentální týmy, prostě jako jsme zvyklí tady v Čechách na Brno, Bíteš Brno, seděli prostě na židličkách, na křesílkách kemperových a seděli na chodníku, no tak jako v této úrovni cyklistiky a zvlášť dneska, kdy je všecko prostě technický a jako dokonalý, tak mě to přišlo trošku úsměvný.
2: Říkal jsem si, jestli to z části není poznamenané tím, že vlastně když si vezmeme Albánii, kde předtím startovalo Giro, tak tam to počasí bylo vlastně ideální a teďko to Bulharsko dostalo jako se vším všudy, že tam to počasí bylo vyloženě špatné a tam se tím vlastně všechny ty problémy, které ty si říkal, znásobily.
14: To je to možný a samozřejmě i ten dojem potom z těch tří dnů je smutnější, protože jako ty záběry jsou horší, že jo, za toho špatného počasí. Teď tam docházelo k těm nešťastným pádům, jako to, co jsme viděli v té druhé etapě, kdy ty závodníci prostě přes ty kovový svodidla lítali, jako viděli jsme ty obličeje rozsekaný, jako to prostě člověk nechce vidět v cyklistice. Samozřejmě je to součást toho sportu, ty pády, ještě se k tomu dneska určitě vrátíme, ale jako proč tomu jít naproti? To samý třeba ten dojezd té šesté etapy, kdy se dojíždělo, myslím, že to bylo včera, vysíláme, že jo, v pátek, tak ve čtvrteční etapa v té Neapoli, kdy se dojíždělo na těch kostkách. Já si myslím, že když už je ta cyklistika, říkám to znova, takhle dokonalá, všechno, ty závodníci prostě mají změřený cokoliv na tom těle, v tom výkonu, ty týmy se na to připravují, dělají se prezentace pro ty závodníky o každém metru té trati a ty organizátoři prostě pořád tam dají takhle zbytečné věci, ať to je cíl prostě někde uprostřed města. Já si myslím, že ty diváci by přišli i na kraj do nějakého bezpečného místa. Nemusíme to rvát přímo na ty náměstí. Pokud se nebavíme třeba o klasickém závodu typu, já nevím, Strade Bianche, kde to musí končit v té Sieně na tom náměstí, tak běžnou etapu v Grand Tour asi nemusíme ty závodníky týrat tím, že pošleme prostě na kostky někam do centra, kde je jasný, že to dopadne tím, že prostě to čelo spadne, tak jako to bylo v té šesté etapě.
12: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
13: Ty si toho, Jirko, řekl strašně moc a já moc rád se dostanu vlastně ke všemu, co ty si naznačil. Já tady jenom mám teď rozkliklé vlastně oficiální stránky Jira a tohle je třeba informace, kterou já jsem nevěděl a která mě překvapila. Jo? Jméno ředitele závodu Stefano Alocchio a potom prostě, protože je to Grand Tour, je to samozřejmě závod v rámci Mezinárodní cyklistické unie a ta na každý závod zřizuje prostě nějaké pozice safety manažerů, lidí, kteří mají na starosti bezpečnost a na starosti, aby hlídali dodržování pravidel, protože ta pravidla silniční cyklistika pochopitelně má. No a ti lidi tady jsou čtyři a jeden z nich je zase Stefano Alocchio. A já si prostě říkám, že jo, selským rozumem, tak on si tu trasu takzvaně navrhl a pak si ji takzvaně schválil. A tohle mě prostě nikdo nepřesvědčí, že tohle je vůbec jako zdravé. To přeci, to je něco tak strašně absurdního, že i když můžeme, dostaneme se k těm pádům a dostaneme se k těm problémům, těch příčin je víc, ale tohle přece je strašně špatně.
14: No, já s tím mám osobní zkušenost. Je třeba už samozřejmě 12 let stará, ale ten závod, který mě ukončil kariéru, ten šílený pád, který jsem měl v té Americe, tak tím, že já jsem byl členem komise sportovců na UCI, tak a byl jsem takovým nepsaným kapitánem toho pelotonu paralympijského, tak já jsem si prostě den předtím projel ten cíl v tom závodě, kde se mi pak stal ten úraz a šel jsem za tím technickým delegátem UCI a říkal jsem, tady se někdo zabije zítra, jako musíte s tím něco udělat. No, odnesem to nakonec jako naštěstí já za ty závodníky, když už teda jsem jako s tímhle tou myšlenkou přišel, tak jsem tam málem umřel já, jo. Ale je strašný, že já jsem je na to upozorňoval, oni s tím nic neudělali a pak v momentě, kdy já jsem ležel ty 4 dny v umělém spánku, tak UCI vydala zprávu, že ta trať byla naprosto v pořádku a že prostě to byl klasický cyklistický karambol a tím, že já jsem jako na tom nedbal, jako že bych to potřeboval mít zapsané a potvrzené od nich, že tu informaci ode mě dostali, já jsem jim to jenom lidsky řekl a prostě jsem jim ukázal ty problémy, které tam jsou a přesně ty problémy se pak jako problém ukázaly, tak je vidět, že ta UCI a ty organizátoři se v tomhle tom moc neposunuli. Samozřejmě všichni pořád mluví o tom, jak chceme udělat tu bezpečnou cyklistiku, ten bezpečný sport. Máme tady precedenty těch i třeba nešťastných úmrtí těch závodníků. Samozřejmě nikdy to nejde úplně tomu zabránit, ale proč tomu proboha jít naproti? Zrovna třeba po té včerejší etapě. Všichni ti sprinteři, kteří fakt jako se nebojí, to jsou chlapi, kteří fakt se nebojí. Jo. A Jonathan Milan říkal, jako proč tomu proboha jít naproti? Já to prostě nechápu, proč takovýhle cíl v takhle důležitým a krásným závodě, proč ho zničit tím, že ho udělám takhle nebezpečný.
2: Šel bych postupně, protože už u cíle první etapy můžeme začít, protože všichni ví, že jak se dostane na 3-týdenní etapách, kde jsou role rozdělené a zrovna v té první etapě je to jednoznačně o tom, že se bude spurtovat do cíle těch borců, kteří chtějí ten růžový dres po prvním dni, je samozřejmě spousta, tak uděláš z některého pohledu vlastně relativně ještě ucházející šířku té cílové rovinky, ale když si k tomu načteš všechny emoce, tak vlastně je až jako nesmyslně úzká, což když ti potom spadnou 4 lidé a ještě se jakoby zaklíní napříč, tak ti to ucpe tu cílovou rovinku.
14: No a navíc potom i ten dojezd, který byl na takových jako velice rozbitých kostkách. Nebyly to klasický kostky, které známe jako třeba z Prahy, tady ty kočičí hlavy, ale byly to takový spíš jako desky položený na těch velkých náměstích, což třeba zrovna v tom Bulharsku je, ale ty desky samozřejmě tím, že to je Bulharsko s prominutím a omlouvám se Bulharům, tak ty desky už jsou dávno uvolněny několik desítek let a když na to vletí ten peloton, tak bylo vidět třeba, že ten Jonathan Milan jako jel po, prostě si vybral špatnou trasu a jel zrovna po těch uvolněných dlaždicích a tam to ovlivnilo ten jeho výkon. On by stejně asi jako prohrál, ale jako samozřejmě tě to rozhodí, když ten tvůj soupeř spurtuje na jako pevným podkladu a ty jedeš po rozsypaný dlažbě, tak tohle to jako má ten vliv a přesně je to závod, na který prostě oni rok dopředu se těší, objednají si ten start do toho Bulharska, stojí to neskutečný peníze, tu vládu, ty regiony, který to musí zaplatit, že vůbec takovýhle závod od nich startuje a pak prostě ty nejhezčí záběry, které by měly být z té první etapy, která byla jasná, že bude spurterská, tak oni zkazí tím, že ten finish prostě udělají na špatný silnici. No.
13: No přesně tohle chci vlastně říct, protože mimochodem, jak jsme říkali, že Bulharsko možná mělo trošku smůlu, pokud šlo o počasí, tak tady podle mě měli neuvěřitelné štěstí, protože tady, kdyby jim zapršelo, tak vlastně na těch kostkách, které Jirka Ježek popisoval, spadly úplně stejně, jako spadly včera v Neapoli. Jonathan Milan, který tam 2000 watů prostě posílá, ale přitom na tom kole, jako on lítá ze zhora dolů, zprava doleva, on nadskakoval vlastně už takhle, tak to, kdyby bylo mokré, tak prostě lehnul, to bylo úplně 100%. Tak já si říkám, jednak už jsem před chvilkou naznačil, jak je možné, že to někdo schválí, ale jak to, že to vůbec někoho napadne? Já vůbec nevím, kde je ta přidaná hodnota, jako pro koho je, protože to Bulharsko přeci, když si to teďko na konci sečte a podtrhne, tak oni přece nechtěli, aby ty záběry, které se jako z těch jejich 3 dnů, tak aby se nejvíc šířily po sociálních sítích, internetem, aby o nich se mluvilo, aby o nich se psalo, aby my jsme si tady o nich povídali, jako já vím, že jim nezáleží na našem podcastu a na našem pořadu, ale přeci oni nechtěli, aby se řešili hlavně 2 obrovské pády a aby se řešili takovéhle problémy. No, já to prostě nechápu.
14: Navíc v těch pádech potom jako skončili fakt jako důležití závodníci pro průběh těch dalších etap, jo. Takže mě to přišlo opravdu líto. Samozřejmě ten pátý druhý etap je, kdy jsme se bavili, že prostě to bylo před koncem etapy prostě v běžném sjezdu, v dešti, jo, stane se to asi v každém závodě. Bylo to, co se na tom byla vidět, ta tvrdost těch cyklistů, že oni opravdu, polovina z nich v nějakým jako malým otřesu mozku, kdy skoro nevěděli, jak se jmenujou, se snažili sedat na ty kola, skrvavený obličeje, roztrhaný, já nevím, Adam Yates málem přišel o ucho, že? A stejně prostě sedal na to kolo a chtěl pokračovat dál, tam v kontrastu s jinýma sportama, když jsem zrovna viděl derby, jak tam Douděra přeskakuje s tou křečí, se zámezí zpátky do hřiště, tak jsem si říkal, tyjo, v kontrastu s tímhletím, což bylo zrovna ten den, podle mě, tak jsem si říkal, jak ta cyklistika, jako jak ten fotbal si škodí tímhletím v porovnání s takhle tvrdým sportem, jako je cyklistika, ale od toho pryč. Nicméně prostě to Bulharsko, já z toho mám jakoby tu pachuť, jako toho, že to nebylo povedený, ale zase jako na druhou stranu buďme fér, hodně se do toho propsalo to počasí, no, který dál teda to Giro stíhá. No.
12: Repríza pořadu, kilometry Jiřího Ješka.
2: První etapa, ten sport, který zmiňoval Karel, přes 2100 watů dokonce se tuším dostal Jonathan Milan. A mně přijde, jako kdyby ty jeho pohyby na kole se jakoby ještě zvyšovaly, že vlastně čím víc síly a výkonu, který je v těch vatech, tak on předvede, tak tím víc on vlastně jakoby na tom kole pumpuje. A jenom prosím tě z pohledu profesionála, on si tím jakoby neubírá ty vaty, on si tím naopak pomáhá, nebo jak to vlastně funguje? Je to pomoc, to, co tam on dělá na tom kole, nebo je to naopak ještě jako ubírání z něčeho, co mohlo být ještě vyšší?
13: Kdo nás nesledujete na videu, Jiří Ježek se potutelně usmívá, já se moc na tuhle odpověď těším.
14: No hele, nejsem specialista na spurty, rozhodně nejsem já ten, který by měl kritizovat spurtéry, jo. Ale mně ten jeho styl přijde, že fakt, jako kdyby se zaměřil na tu techniku toho spurtu a toho šlapání, tak by mohl být ještě lepší. Samozřejmě každý má svůj styl. Pamatujeme Džamulida Abdužaparova, který řidítkama skoro rozkýval to kolo tak, že škrtal krajem řidítek silnici. Jo. Pamatujeme zase třeba, já nevím, Mária Cipolliniho, pamatujeme Petakyho. Jo. Každý má svůj styl, ale ten Jonathan Milan mi přijde, že ty síly je tam strašně moc a možná až moc. Jo. Ale jako samozřejmě je to asi nejsilnější závodník aktuálně dneska, který je schopný vytlačit největší výkon a prostě on ho neuhlídá a to tělo, podle mě samozřejmě ty pohyby, který tam na tom dělá, tak samozřejmě nejdou jenom do toho pohybu vpřed a zbytečně mu berou ty vaty, ale on to prostě asi jinak už nemůže zvládnout.
13: No, já k tomu mám přesně dvě věci. Jedna je, že Jonathan Milan měnil velikost svého kola pro tenhle rok, protože on se na to chtěl zaměřit. Má teď menší kolo, menší rám a má širší řídítka. A prý to dělali právě proto, že si byli vědomi, že ten jeho styl je neefektivní a chtěli to zlepšit. Tak to se mi nezdá, že zafungovalo. Zdá se mi jako úplně laicky se mi zdá, že je to horší. Že to opravdu to, co ty si se Martine přesně ptal, že většina toho výkonu jde někam jinam. A druhá věc, kterou chci říct, je právě, že to ukazuje a my vlastně díky vlastně společnosti, která dostává ta data přímo od závodníků, tak my je vidíme buď to v přímém přenosu, anebo později se k ním dostaneme. Takže Jonathan Milan opravdu jako má ty vaty nejvyšší, ten jeho výkon je nejvyšší, ale on ty etapy zatím nevyhrává a dokonce ani teda nedosahuje nejvyšší rychlosti, což krásně ukazuje, že ta fyzika opravdu funguje, protože to není jenom o těch vatech, je to taky o tom, jak je člověk na tom kole aerodynamický, je to o tom, kdy správně načasuje ten sprint a my prostě vidíme, že když jsme měli v minulosti, Jirka zmiňoval některé jiné, jo, mě napadá na první dobrou Caleb Ewan. To je prostě někdo maličký, kdo rozhodně nebyl schopen vytlačit 2000 watů, ale on ty etapy vyhrával, nebo Mark Cavendish podle mě je podobný člověk. On prostě ty absolutní vaty v životě takhle vysoké neměl, ale měl jiné silné stránky a dokázal díky nim zvítězit. A Jonathan Milan teda přiznám se, že když opravdu si na tom kole stoupne a začne to tam do těch pedálů posílat, tak já se bojím o to kolo, to teda evidentně mají v treku vymyšlené, aby to vydrželo. A já se bojím o něj, protože to je prostě něco tak jako neuvěřitelně neefektivního. Ten pohyb směrem ze zhora dolů, tam se toho musí ztrácet tolik.
2: Právě proto se jako na to z pohledu lajka ptám, samozřejmě, když Jiří Ježek říká, že na to není expert, tak kdo jsme my, ale ještě jedna věc, že on vlastně ten obrovský výkon vytlačí třeba 300 metrů před cílem, kdy člověk by čekal, že to spíš jako bude tlačit k té stovce třeba nebo k nějaké takovéhle fázi.
14: Tak oni už ty sportéři, čím je ta konkurence větší a ty výkony vlastně jsou hodně srovnatelný, tak oni se snaží i třeba jako zaskočit ty svoje soupeře, že stejně tak jako Tadej Pogačar útočí už já nevím 100 kilometrů před cílem, což dřív nebylo, tak dneska oni jako je vidět, že rozjíždějí ty spurty dřív a dřív už jenom, aby si udělali v té absolutní rychlosti nějaký náskok, protože ono pak už s tím moc neuděláš, když jedou 70, tak ono už je pak 71 těžký jako přeskočit někoho. Ale jako zpátky k tomu Jonathanu Milanovi, mě je zase na tom ale strašně sympatický. Na to, co na tom kole dělá, tak on není nebezpečný svým soupeřům. Hmm. Jako mně přijde, že on je naprosto férovej v tom spurtu, že jako neohrožuje nikoho, že není zrovna ten typ, který by byl nebezpečný. Stejně tak Paul Manier mi přijde jako z této generace zrovna jako závodníků, kteří jsou fakt jako féroví. Ten Jonathan Milan mi přijde... Znova říkám, nejsem odborník na spurty, měli bychom tady mít Jana Svoradu nebo já nevím, Tomáše Bábka z dráhy, ale přijde mi jako mým amatérským nespurterským pohledem, že má prostě jenom smůlu. Má smůlu na pozici, prostě se mu v těch etapách zatím nepodařilo být v ten správný moment nebo vyrazit v ten správný moment, jo, vybrat si ten správný moment. A to přijde jednou a pak už se mu bude dařit. Ty spurtéři zvlášť, víc než třeba vrchaři nebo klasikáři, oni jsou hrozně závislí na tom svým sebevědomím, na té svojí psychice. A když se jim začne dařit, tak jsme to viděli, já nevím, na Andreji Greiplovi, nebo jsme to viděli na Marku Cavendishovi. Pak je z toho řada vítězství, jo, protože najednou všecko do sebe zapadne a vy jste neporazitelný. Celý ten tým má, ví přesně, co má dělat, jsou na té vlně těch vítězství a pak už to jde jedno za druhým. Takhle naopak, když jako se jim nepovede první spurt, tak začnou spekulovat, nepovede se mu druhý a už se v tom veze a teď v té hlavě to šrotuje a zrovna v té Neapoli, kde třeba oni chtěli vyhrát a ten Jonathan Milan konečně chtěl ukázat, že je ten nejsilnější spurter, tak zase prostě pád na těch kostkách a smůla a teď to bude mít těžký se tam vrátit. No.
13: Když si Martine říkal, že on začne třeba sprintovat 300 metrů před cílem, tak on jako nechce, že jo, ale on by, každý by rád měl ten svůj vláček, který ho doveze těsně pod tu 200 a pak by z té jasné pozice vyhrál, ale protože prostě je to neuvěřitelně hektické, i když to není tour, ale je to Giro, tak je stojí strašně moc úsilí ty sprintery, aby vůbec se tam v nějaké pozici dobré dostali. A Paul Manier, no já to jméno řeknu, já jsem ho říkal před rokem, pak vlastně se s ním nic nestalo, protože měl zdravotní problémy. Ke konci loňské sezóny vyhrával snad jako jeden závod za druhým, byly to maličké závody, ale ukazuje se, že opravdu prostě to podložené je a že jestliže tahle jeho stáj, Sudal Quickstep, má Tima Merlíra, který taky rozhodně patří, jako je nejhůř třetí sprinter na světě, já bych ho klidně dal na jedničku, ale tak ta stejná stáj tady prostě Tima Merlíra si šetří na Tour a teď na Giro pošle tohohle mladého Francouze, který má dva etapové Vavříny a klidně může vyhrát další. Chci jenom tedy zmínit, vlastně v té šesté etapě do Neapole on byl taky zdržený tím pádem, pak jako rychle nacvakl a už jsem viděl video, které se na něj zaměřuje, jak on jede do cíle a vlastně jako jakým způsobem on dokázal skoro dojet ty první dva a dojel třetí, tak to teda ukazuje, že nejenom, že je tam jako štěstí, aktuální forma, ale ten teda má jako hodně slušně chlapec našlápnuto.
14: No, jako tam to byl závod na 300 metrů s pevným startem, protože úplně z nuly z toho pádu vlastně on se jenom posadil na to kolo a jel dál. Jako já s ním mám radost stejně jako z Paula Sexase. Prostě je to ta nová francouzská generace. Oba sympatiáci, oba jako dobře mluví anglicky, jo, strašně důležitý pro tu francouzskou cyklistiku a je to prostě další sprinter do toho mixu. Mám radost, že tam pořád jako patří ten Pavel Bittner a doufám, že to na té Tour de France bude vidět, že bude mít štěstí, protože jako v této generaci a v tomhletom mixu těch nejlepších sprinterů jako by bylo super, kdyby jsme tam měli zástupce.
11: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Ještě jednou krátce ke sprinterům a sice smůla Dylana Groenewegena, který vlastně v těch pádech, které byly ve spurtu, byl v obou a zvláště v tom druhém v Neapoli byl vlastně jedním z těch, který to tam spustil, protože prostě kostky a ujelo to.
14: Hele, to se stane. Podle mě prostě na těch kostkách, jako v téhletý rychlosti, on tam najížděl se svým domestikem, vlastně tam najížděli z první a druhé pozice, prostě tu zatáčku neodhadli, ujelo jim to a způsobili vlastně ten pád. musím říct, že mně se tohle stalo v Itálii taky. Stalo se mi to za sucha dokonce na náměstí, kde byla taková ta historická mramorová dlažba. Já jsem den předtím mladý závodníky, jsem jim říkal, bacha na tu zatáčku, bude to tam klouzat, ne, že tam vyjedete jak magoři rychle, tak jsem tam vyjel jako magor rychle. Já sestřelil jsem půlku pelotonu, strašně jsem si rozerval loket, krvácel jsem, jak když mám tu ruku mít utrženou, a ještě jsem ty závodníky dojel a v tom obrovském ajfru, který člověk má, zvlášť po tom pádu, jo, seš v takovém, pokud se ti nestane nic závažného, že bys na tom kole nemohl pokračovat, tak ten adrenalin jede takovým způsobem, že já jsem byl schopný ještě to čelo toho závodu dojet a ještě jsem jim okamžitě, jenom jsem tím závodem projel, tím pelotonem, nastoupil jsem jim a ještě jsem vyhrál i v těchto těch podmínkách ten závod, ale mám pro to pochopení. I já, který jsem byl jako velmi opatrný, tak prostě tohle se ti v tom nasazení stane, že tu zatáčku prostě přepálíš. No.
13: Já, Jirko, takový oslý můstek, už od těch sprinterů odcházíme, ale napůl u nich zůstaneme, protože mě vlastně zaujala taková taktická změna, která byla potom i oficiálně potvrzena z týmu Visma Leasebike, týmu jednoznačného hlavního favorita Jonase Vingegaarda, o kterém zatím nebyla řeč, protože zatím nebyla vlastně žádná horská etapa, ta právě poprvé se jede až v pátek na Blockhouse. No a oni vlastně viditelně v těchto hektických závěrech etap nebyli. A navzdory tomu, že donedávna oni se tam tlačili dopředu a tvrdili, že vepředu je to nejbezpečnější a oni na to mají tu sílu, takže tam vepředu byli. A teď vlastně se najednou vytratili a potom to i komentovali, že si prostě v zimě nad tím sedli, že to je rozhodnutí, se kterým se ten tým, jako, že s tím všichni souhlasili a že si řekli, že prostě takhle to bude bezpečnější. Tak co na to říkáš?
14: No, je to jako v zájmu všech. Já naopak tohle to obrovsky kvituju, protože samozřejmě, když těm sprinterům v těch sprinterských etapách na Grand Tour se tam ještě motají ty týmy těch závodníků pro celkový pořadí, protože nechtějí prostě jako zůstat v nějaký ztrátě nebo za nějakým pádem před tou ochranou zónou, tak to vytváří daleko ještě větší tlak a větší blázinec v těch hektických koncích těch etap. Takže pokud ten tým se rozhodne, že naopak si to bude hlídat někde zezadu, tak mně to přijde jako super řešení a doufám, že se to takhle roznese i do dalších týmů. Když už teda jsme se bavili o tom Jonasu Vingegaardovi, tak já musím říct, že na mě působí naprosto skvěle na tom Giro. Jako sebevědomej, možná je to tím, že ví, že tam nemá konkurenci, jako v těch kopcích, jako, že tam není ten Tadej Pogačár, nevidí tam podle mě nikoho, to je ten Pelizzari jako vlastně druhý jeho největší vyzývatel, nebo u těch sázkových agentur a u těch odborníků je to takový druhý jméno, kdo by měl toho Jonase Vingegaarda potom v těch kopcích trápit, tak podle mě na to ještě jako nedosahuje. A tím, že ten Jonas tam nevidí tu konkurenci, tak je sebevědomý, je usměvavý, baví se tam s těma závodníkama. Je to úplně jiný Jonas Vingegaard, než ho známe třeba v tom stresu na té Tour de France. A hrozně se mi to líbí. A sice ještě nebyl žádný kopec, kde by prověřil tu jeho výkonnost, který by prověřil tu jeho výkonnost, ale u těch menších kopcích, kde to jenom zkusil, tak bylo vidět, že na to strašně má. Takže pokud zůstane zdravý, pokud jako přežije s tou jeho, jako s tím jeho subtilním tělíčkem to nepříjemný počasí, který pro tyhle ty závodníky, kteří jsou jako drobný a nemají na sobě gram tuku, tak je to samozřejmě ještě nebezpečnější, tak by to byla škoda, jinak jako si myslím, že máme jasnýho favorita Gira.
2: Týma Visma Leasebike zatím nejviditelnější přes vlogy Viktora Campenárce, který se snaží celý tým ukázat zevnitř, jak tam vlastně fungují a jak jsou všichni v pohodě, což samozřejmě může být jistým způsobem jako nahrané, přehnané, ale myslím si, že opravdu jsou jako hezky v pohodě, zkušeně, takticky máme svůj cíl, první týden nerozhoduje. Kdybychom takhle zmínili několik dalších men a můžeme rovnou přeskočit k tomu českému, tak i Jan Hirt mi přijde, že v prvním týdnu Gira přesně ví, tak i při své už desáté účasti, deváté, teď se nejsem přesně jistý, tak že ten první týden rozhodně není jeho, že by tak nějak měl udržet kontakt. Jonas Vingegaard teď, když vlastně ujel Eulálio v tom celkovém pořadí o více než 6 minut, tak říkal, jo, to je pro něj dobré, má příjemné tak nějak minuty navíc, může tam vydržet nějakou dobu. Vůbec to nepůsobilo, že by jakýmkoliv způsobem cítil se být ohrožený.
14: No právě, že to je to, co jsem říkal před chvílí, že mně přijde naprosto v klidu. I ten tým jako skvěle poskládaný, Vismar Leisure Bike, přijde mi tam i ta dobrá atmosféra. Mně to nepřijde hraný, mně to přijde i z těch videí kampenárce, mi to přijde jako prostě fakt super atmosféra, že se jim to sešlo. Není to Tour de France, ale i to Giro je obrovsky prestižní a pro ně je to takový prostě klidnější. Přijde mi, že se v tomhletom závodě prostě oni letos našli a že ho proplujou, aspoň věřím, bez nějakých velkých problémů.
15: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
14: Pojďme se vrátit právě k etapě, kde Eulálio oblékl ten růžový trikot, ten fantastický dojezd. Pro mě, já když jsem se na to díval, psali jsme si samozřejmě my tři o tom, že se o tom budeme bavit, ale já když jsem se na to díval, tak já jsem měl podobný pocit, jako z toho derby Sparta-Slavie, kdy jsem si říkal, když už jsem viděl ty diváky na tom derby přelejzat ty plutky, já jsem říkal, to se snad přece nemůže stát, že tam vběhnou. Ale, a teď si nechci hrát na to, že jsem to věděl, že se něco stane, ale oni tam pak vběhli. Já jsem si říkal, to není možný, to je prostě, to, jsem rád, že to vidím v přímém přenosu, tohle je fakt jako zlomová věc a to se jen tak nevidí. A to samý bylo ten dojezd, když spadnul poprvé, vlastně byli v úniku, našim posluchačům, kteří to neviděli, byli prostě v úniku dva závodníci, z nichž jeden si jel pro růžový trikot a druhý měl vyhrát tu etapu, bylo to takhle krásně domluvený, tak Arrieta, který jel pro tu etapu, tak těsně před cílem vlastně spadnul, najednou se objevil Eulálio sám na čele, už si jel jak pro ten růžový trikot, tak pro to vítězství, spadnul taky a dojel ho Arrieta, takže to dopadlo tak, jak to mělo dopadnout. Vlastně Arrieta vyhrál tu etapu a Eulálio zůstal ten růžový trikot, ale ta komedie, že vlastně oni dva, oba na špici, spadli v těch šílených podmínkách na těch mokrých silnicích. Tam bylo vidět, že i ty nejmodernější gumy mají prostě nějaké rezervy a že podle mě oba, já nevím, jestli ten Arrieta taky spadnul v nějaký jako hluboký řece, která tekla přes tu silnici, protože v té zatáčce mi to tak přišlo, že tam byla nahromaděná voda. A když vyjedete do 20 cm kaluže, tak prostě i ty nejlepší gumy prostě to nemůžou zvládnout.
13: Ještě Martin Jirka přeskočil to, jak Arrieta dojel do pásky, ne? Takové té policení, to se ti hodně líbilo.
2: Přesně tak. A ještě předtím, když stoupal a vlastně si najel na bílou barvu a ujel mu zadní kolo, takže vlastně poslal nějakou část svého výkonu pryč.
13: Já jenom tady možná bych to zkusil hodit někam jinam, uvidíme, jestli se někam dostaneme. Tady jsem zaznamenal kritiku právě toho týmu UAE, že vlastně, když je dopředu známé, že bude pršet, tak oni se velmi tvrdohlavě drží těch plášťů, které jsou a vycházejí v testech, že od toho jejich dodavatele jsou nejrychlejší. Je na nich napsáno na těch pláštích TT, tedy time trial neboli časovka. Oni opravdu jsou podle těch nezávislých testů prostě o asi 2 waty nebo o prostě 1/3% rychlejší. Ale mají asi o 35 nebo 40% prostě holší přilnavost na vodě. A
14: kde jindy je použít než v deštivé etapě?
13: Kde jindy je použít, jak jsme viděli v etapě číslo 2, kdy prostě Mark Soler neudržel v 60 svoje kolo, všichni skončili na svodidlech, znamenalo to konec pro Marka Solera, Jaye Vine a Adama Yatese, 3/8. A oni prostě o 3 dny později jedou na těch stejných pláštích a vypadá to tak, jak říkal Martin, že Arrieta vlastně padá, jako když jede do kopce a jde ze sedla a přejíždí bílou čáru. Tak člověk si říká, oni asi nejsou teda příznivci jako nějakého selského rozumu, tak jestli neměl by jim to někdo nařídit? Nebo já nevím.
14: Ne, mně přišlo, že to kolo, na kterým vlastně dokončoval Arrieta tu etapu, potom buď to bylo po defektu, nebo po prvním pádu. Po prvním pádu, když mu měnili, tak podle mě ty závodníci, zvlášť na startu, když prostě se ví, že bude pršet za chvíli, tak intuitivně každý závodník si upustí trošku ten tlak z těch pneumatik. Jo. Samozřejmě ta guma jede trošičku hůř, ale je to za tu cenu, že ti to bude držet v těch zatáčkách. Každý závodník, i ten největší ignorant to udělá, když to neudělá ten ignorant, tak ten kapitán toho jeho týmu k němu přijde, šáhne mu na to přední kolo a řekne, hele, trošku si to upust. Jo. Každý se to takhle naučí a každý si potom jako to sám vyřídí. Ale když ti podá ten mechanik to už dopředu nafouknutý kolo, který mají na střeše, pochybuju, že ty mechanici v tom hektickém stavu před tím startem si řeknou, a fakt si to nemyslím, že by to kohokoliv napadlo, i na té střeše ty rezervy upustit, kdyby náhodou pršelo a tomu závodníkovi jsme potřebovali dát to kolo z té střechy, takže už tam bude mít upuštěný ten tlak. Takže on tam dostal podle mě kolo s daleko větším tlakem, než měl to původní, na kterým odjel celou tu etapu předchozí. A najednou to bylo vidět, že si na tom kole není jistý, že ty zatáčky, který jezdil potom, stejně tak, jak mu to ujelo na té bílé pásce vlastně při záběru, při tom, kdy zabral do pedálu do kopce, tak bylo vidět, že to kolo je jakoby zbytečně moc nahuštěný a i z toho důvodu potom on měl velký strachy, jako z těch zatáček bylo vidět, že si nevěří oproti tomu Eulaliovi, ale nakonec to ujelo i tomu Eulaliovi, jo, v té zatáčce, takže bylo to fair. Bylo mi trošku líto v této etapě Giulia Cicconeho, který konečně ve své kariéře vyhrál vlastně růžový trikot a celou tu kariéru, celou tu etapu, tu jedinou etapu, kdy měl ten růžový trikot, tak neměl jedinou hezkou fotku kromě startu. Nebude mít na to hezkou vzpomínku. Skoro celou tu etapu projel buď v pláštěnce nebo v černém vestě přes ten růžový trikot. Tak ten jeden vysněný den, když jste jako Ital a máte konečně ten růžový trikot na sobě, tak tu i byť jednu etapu, když o ten trikot potom přijdete, tak nemáte vlastně jedinou hezkou fotku, protože ta etapa byla příšerná. Bylo to dlouhý, bylo to přes 200 km a celou dobu v dešti, v kroupech, tyjo, fakt šílený.
2: Jenom se vraťme prosím krátce k Arieta Eulalio a sice k tomu, jak tam Arieta zajíždí do té pásky po dlouhé krátké, ostré pravotočivé zatáčce. To je podle tebe naschvál, nebo je to tak, že zkrátka vyhodnotil tu situaci, že by mu to tam spíš ujelo, nebo že to vyloženě netrefil, myslel si, že to je méně doprava tak?
14: No určitě to nebylo tak, že by tam chtěl jet, jo, to on, ty závodníci tu pásku zase vidí a navíc tam byl Regulčík, který posílal ty závodníky dolů, ale on tam podle mě najel tak rychle, že kdyby to kolo sklopil víc, aby se vešel do té zatáčky, tak radši využil to, že ta silnice vedla dál do té silnice, která nebo cesty, která byla přepáskovaná, nebyl to ten správný směr, prostě využil to, jako když mají kamiony někde ve sjezdu z Cínovce, takový ty brzdný koridory, kde můžou zajet do toho písečku, tak on tam prostě z bezpečnostních důvodů, než aby to napálil buď do té zítky nebo do kanálu, tak prostě radši využil to, že jel špatným směrem, tam se otočil a vrátil se. Ale jako tohle to prostě mně to přijde, že to Giro, tahle ta etapa byla fakt komická. Dopadlo to dobře, jako vlastně se nikomu jako z těch

0: shodneme, že tam vlastně není žádný jako člověk, který by ho mohl předjet, že tam nemá soupeře, tak prostě objet těch 3,5 tisíce kilometrů, jet 21 etap, to jako to nebezpečí, že se mu něco stane, vlastně jako není vůbec malé, není zanedbatelné a přijde mi to, že nemluví se o tom možná tak často, že to prostě není úplně samozřejmost, že on si nastoupí na 2 Grand Tour a že když oni to zdůvodňovali tím, že prostě na té druhé mívá lepší čísla a tak dále, takže prostě to pro něj může jako znamená taky problém na tu tour. A on si myslím, že by strašně rád co nejdřív vlastně rozhodl o tom, že vyhraje a potom by přišel do té defenzivní role.
1: Myslíš si, Jirko, že Jonas Vingegaard tedy spíš počká s tím, aby se dostal do růžového dresu pro lídra, anebo že v týmu vlastně nepojedou žádnou velkou matematiku, aby to najednou museli rozhodnout co nejdřív?
2: No, mně přijde, že už by si rád zazávodil, jo, z těch jeho jako obličejů při těch etapách, že už se těší, takže třeba zrovna ta dnešní páteční etapa na ten Blockhouse podle mě rozhodne. Tam uvidíme, jak to pojmou, jestli už bude tak jako nažhavený, že to bude chtít ukázat. Uvidíme, ale doufám, že to bude pořád zajímavý, že každá ta etapa bude zajímavá, že se tam někde ukáže i Jan Hirt, ať máme komu fandit. A že Bratři Kopečtí s tím jejich barevným, zajímavým, veselým týmem, tak že taky budou vidět a budeme se na to těšit a za týden si povíme.
0: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Já moc, Jirko, děkuju, že jsi zase za námi dorazil do budovy Českého rozhlasu a už teď se těším na příště.
2: Já se budu těšit taky. Krásný týden.
0: Martina, děkuju moc.
1: Krásný den.

0: moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
6: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Izraelská armáda zabila šéfa ozbrojeného křídla Hamásu Izadína Hadáda. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem v prodloužení. Dnes bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přehánky, teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů. Je neděle 17. května, u hlavních zpráv vás vítá Pavel Prouza.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. V sobotu o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
7: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
8: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
7: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
9: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakládala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
7: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátorů, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
6: Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izadín Hadád je mrtvý. Agentuře Reuters to řekl vysoce postavený představitel palestinského hnutí. Informaci potvrdila i izraelská armáda, která tvrdí, že velitele zabila v pátek při úderu na město Gaza.
10: Několik mužů v Gaze neslo tělo Izadína Hadáda na nosítkách. Bylo přikryté vlajkou Palestiny a Hamásu. Přihlíželi tomu desítky truchlících, pro které je Izraelem zabitý představitel Hamásu mučedníkem. Muži poté Hadádovo tělo položili do mešity, kde se u něj modlili lidé. Izraelská armáda podle serveru Times of Israel šéfa ozbrojeného křídla Hamásu zneškodnila proto, že se pokoušel obnovit vojenské kapacity Hamásu po válce s Izraelem. Údajně taky chystal teroristické útoky proti Izraeli. Izraelská armáda zároveň považovala Hadáda za jednoho ze strůjců rozsáhlého teroristického útoku proti židovskému státu 7. října 2023. Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsala, že cítí bezmoc kvůli válce na Ukrajině. Vadily jí taky represe proti odpůrcům kremelského režimu. Disidentce a oceánoložce bylo 80 let.
3: Úryvek z dopisu na rozloučenou zveřejnila na Facebooku její sestřenice novinářka Maria Slonimová. Podle ní Litvinovovou zabil ruský prezident Vladimir Putin. Disidentka do dopisu napsala, že se její život stal po začátku ruské invaze na Ukrajinu nesnesitelný. Šéfa Kremlu Putina ve vzkazu obvinila ze zabíjení a věznění nevinných lidí. V Rusku zakázaná organizace Memorial připomněla, že Litvinovová od 60. let pomáhala politickým vězňům. Její bratr Pavel Litvinov byl zase jedním z 8 lidí, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
11: Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Po válce utekl do Jižní Ameriky. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce navzdory mezinárodnímu zatykači pobýval. Švýcarské úřady dosud otevření spisů odmítaly. 3000 posluchačů navštívili Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Během dne otevřených dveří si prohlédli třeba vysílací studia, viděli natáčení rozhlasové hry a mohli být přímo u živého vysílání.
12: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo halo, halo, zde Radiožurnál.
13: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijeli z Polska.
14: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas tak dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád.
13: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
15: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
13: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Radiožurnál.
11: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od sobotního večera do pondělního poledne spadnout až 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo silně pršet hlavně na Vsetínsku. Na 59. ročník dálkového pochodu Praha-Prčice v sobotu vyrazilo 23,5 tisíce turistů. Vybrat si mohli z 21 tras, nejdelší z nich měla kolem 70 kilometrů. Na konci pochodu účastníky čekala upomínková plastová botička.
16: Na jeden z 21 startů pochodu Praha-Prčice se mezi prvními postavil pan Miroslav. Akce se účastní pravidelně od roku 1970.
17: Rekord je 55 účastí a od letošního roku nepřetržitých účastí. Radši nechybí ani jeden rok, kromě covidových.
16: Celkem se pochodu zúčastnilo přes 23 tisíc lidí, to je o 800 méně než minulý rok, říká hlavní organizátor pochodu Petr Karlovský.
18: Ale vzhledem k tomu, jaký bylo ráno, počasí a podobně, tak to pořád považujeme za úspěch.
16: Organizátoři už teď plánují speciální program na výroční 60. pochod v příštím roce. Z Prčice Alena Junová, Radiožurnál.
11: Ve Vídni právě teď sčítají hlasy 70. ročníku Eurovize. Ve finále zabojovalo 25 interpretů, včetně českého zpěváka Daniela Žižky. A na místě je reportér Jiří Štefl.
19: A o vítězi Eurovize už je rozhodnuto. V tuhle chvíli už začalo odhalování výsledků. Nejprve se rozdělují hlasy od odborných porod, pak od diváků. Ve finále zpíval tedy i český zpěvák Daniel Žižka. Během jeho vystoupení ale došlo k technickým problémům s kamerou. Česká delegace proto podala stížnost a taky žádost o opakování písně. Tu ale pořadatel, tedy EBU, zamítl s tím, že samotné vystoupení ani zvuk ovlivněny nebyly. Mezi favority letos patří Finsko nebo Austrálie a vítěze bychom měli znát zhruba do 15:45. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
11: Sport. Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Co porážka s outsiderem s národním týmem udělá, říká reprezentační útočník Jakub Flek.
20: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale furt to máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
11: Ten nejbližší čeká Čechy v pondělí, kdy nastoupí proti Švédsku. O posledním týmu skupiny o záchranu se ve fotbalové šanzelize rozhodne až v závěrečném kole. Ostrava totiž porazila Zlín 2-0 a má stejně bodů jako pražská Dukla, která prohrála 0-2 v Teplicích. Právě vzájemný souboj Dukly a Baníku rozhodne o sestupujícím. Dále Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a ve skupině o umístění Olomouc zvítězila 3-1 v Karviné.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D8 u Prahy a uzavírka na dálnici D1 na Benešovsku. Na dálnici D8 před Prahou z Ústí nad Labem stále opatrně. Na 3. kilometru poblíž OMV hlásil náš zpravodaj pohyb chodců. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zůstává za sjezdem na Vlašim úplná uzavírka. Na 52. kilometru se nedá sjet na odpočívku Střechov. Šetří tam nehodu zřejmě vážnou. Na místě jsou hasiči, taky policie. Sjet se dá k Šelce na 44. kilometru a v Ostravě v Místecké ulici vedle areálu Dolní oblasti Vítkovic kolona hustý provoz teď ve směru do centra zřejmě skončil Majáles. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Noc je na západě polojasná až jasná, jinde zatažená až oblačná, na východě Moravy a Slezska s deštěm. Teploty 5 stupňů až 0, na západě až minus 2 a přízemní mrazíky, na Moravě a ve Slezsku 9 až 5 stupňů. Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná repríza sobotní polední publicistiky s Vladimírem Krocem.
21: Jak upravit systém přijímacích zkoušek na střední školy, aby bylo méně žáků a žákyň, kteří v nich neuspějí? Jaký postup můžou zvolit odborníci ve snaze vyprostit lebku svaté Zdislavy z betonové schránky, do níž ji zalil pachatel krádeže z kostela v Jablonem v Podještědí? A co vyplývá z nového průzkumu Univerzitního Herzlova centra o postojích české společnosti k izraelsko-palestinskému konfliktu a situaci v pásmu Gazy? Výsledky letošních přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia podle odborníků potvrzují, že je třeba rozšířit nabídku především v Praze. V prvním kole přijímaček uspělo víc než 93% žáků, kteří se hlásili z 9. tříd základních škol na 6letých gymnáziích. Bylo letos v Praze úspěšných 24% uchazečů. Celorepublikově se na ně dostalo přes 35% zájemců. Na 8letých oborech uspělo letos v metropoli 37% žáků, celorepublikově je to o 10% bodů víc. Naším hostem je Jan Zeman, analytik výzkumného ústavu PEC Research, který se dlouhodobě zaměřuje i na oblast středního školství. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Co o systému přijímaček na střední školy vypovídají aktuální výsledky z prvního kola?
22: Tak jedním z hlavních problémů je, že nejsou ty kapacity. To znamená, že i dobří žáci, kteří se hlásí na, dejme tomu, gymnázia, se na ně nedostanou a končí pod čarou, přestože mají dobrý výsledky. Děje se to obzvlášť v Praze, v Brně, kde opravdu žák s nadprůměrnými výsledky oproti České republice se na tu školu nedostane. Potom také moc žáků se dostává z první priority na tu, vlastně zní to zvláštně, ale na tom vidíme, že ty žáci se bojí riskovat a dávat si na první prioritu tu nejtěžší školu. A taková poslední věc, která se možná trochu přehlíží, je až příliš široká nabídka středních odborných škol, těch oborů, protože 80% všech žáků, co se hlásí na střední odborné školy, se vejde do 20 oborů. Jsou přijati na 20 oborů, i když jich máme asi 100-160.
21: Koncem dubna jste zveřejnili rozsáhlou studii, v níž na základě šetření z letošního ledna poukazujete na slabiny tohoto systému a doporučujete řadu úprav, třeba aby se nejdřív psaly přijímací testy a až na jejich základě by si žáci a žákyně podávali přihlášky na střední školy. Opravdu by se tak mohly výrazně zvýšit jejich šance na přijetí?
22: Ano, stalo by se to z několika důvodů. První z nich je, že aktuálně každý čtvrtý žák v České republice nepíše jednotnou přijímací zkoušku, neví, kolik může mít bodů, neví, jestli se může přihlásit na maturitní obor. Takže by to pomohlo těm žákům odhalit jejich potenciál a poté by jim to pomohlo taky lépe seřadit si ty školy na přihlášky, protože nyní víme, že až třetina žáků, co se hlásí na maturitní obory, si je řadí na přihlášce špatně, a to znamená, že třeba dají lehkou školu na první prioritu, jsou tam automaticky přijati a zbytek škol se vůbec nebere v potaz, i když by si to měli seřadit, takže tu nejtěžší, nejambicioznější školu si dají na první prioritu, tak v tomhle se chybuje.
21: Voláte taky potom, aby se rozšířil počet možných přihlášek až na 5 nebo 7. Nebyl by pak ale naopak celý systém ještě nepřehlednější?
22: My si myslíme, že ne, že by se to dalo doplnit o nějaký validátor přihlášky, víc informací o školách na jednom místě, třeba na webu Cermatu, a různě simulovat, když má žák tolik bodů, tak na jaký školy by se dostal podle toho, jak si školy seřadí. A na tom je nejdůležitější to, že ty žáci by později volili nějaký třeba dejme tomu učiliště jako jistotu. Nyní víme, že na gymnázia se z první priority hlásí 15% žáků v celé České republice, ale na třetí prioritě si gymnázium dává už jenom 9% žáků a naopak stoupá zájem o ty učiliště a střední odborné školy. Takže ti žáci strašně rychle taktizují, protože mají jenom 3 přihlášky. Místo aby kdybych měli víc, tak se až později rozhodnou pro nějakou jistotu.
21: Rozhodující jsou samozřejmě kapacity středních škol. Podle čeho na základě spolupráce státu s kraji by se měly navyšovat?
22: Stát by mohl motivovat kraje prostřednictvím rozpočtového určení daní, že za žáky, dejme tomu na těch žádaných všeobecných oborech gymnázií a liceí, půjde víc peněz. Tím pádem by třeba i Praze mohlo být jedno, že k němu chodí žáci ze Středočeského kraje, ale dostávali by za ně příslušný finanční obnos. Ale v zásadě je problém i toho, že ty kraje už nyní mají naspořeno hodně peněz a jenom rozšiřování kapacit nedávají prioritu, obzvlášť Praha, kde přibylo oproti minulému roku jenom 60 míst na 4letých veřejných gymnázií.
21: Upozorňujete, že rodiče žáků a žákyň základek se mnohdy příliš neorientují v tom, jaká je kde nabídka a poptávka po místech na středních školách, nevolí ideální školu jako první prioritu, jak jste o tom mluvil, nevyznají se v takzvaném přijímacím algoritmu. Jak velký v tom je, nebo vidíte problém?
22: No, tím pádem můžeme přicházet o talenty, o žáky, kteří mají dobré výsledky, ale třeba nemají právě rodiče, kteří se v systému orientují, a to je vlastně znevýhodní, a ten stát by jim měl dát nástroje k tomu, aby tohle překonali, protože nemůžeme svádět vinu na rodiče a zároveň poté mít akorát neúspěch toho dítěte. To nám nic nepřinese. Je důležitý právě tohleto zlepšit.
21: Tím spíš, že s pochopením změněného algoritmu přijímají potíže i vysokoškoláci.
22: Jo, je to tak, že my, když jsme jim položili tu nejlehčí otázku, kde si mohli vybrat vlastně na jakou školu bude žák přijat, pokud získal 80 bodů, tak ti vysokoškoláci to vlastně z 20% rozhodli špatně, každý pátý, a byl problém i v tom, že třeba ještě si mysleli, že funguje starý systém, kdy si žák vybere školu po té, co je teprve přijat.
21: Z vaší studie vyplývá, že systém přijímaček na střední školy prohlubuje nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Sociálně zajištěnější rodiny si můžou dovolit důkladnější přípravu na zkoušky. Pokud by se podle vás měla zpřístupnit bezplatně, je to reálné s ohledem na finanční a personální nároky, které by se s tím pojily?
22: My si myslíme, že to reálné je vzhledem k tomu, že největší problém může být v zaměstnání těch lidí, kteří by dělali ty úlohy, protože v současné době pracují v soukromých firmách, kde jsou placeni za poměrně štědré příspěvky, nebo čtvrtina rodičů dává přes 5 000 korun, ale vysokoškoláci dvakrát častěji než rodiče bez maturity, tak to je taky takový rozdíl, a právě i tito žáci potřebujou nějaké jako cvičné úlohy navíc, a je špatné, pokud mají pouze zpřístupněné vzorové testy Cermatu bez jakýchkoliv podpory, musí si vyhledávat nějaká vlastně videa, kterým všechno je závislý na tom, jak moc jsou ty žáci zorientovaní, a tohle by tak nemělo být a mělo by se investovat právě ze strany státu, aby všichni měli rovné podmínky.
21: No a vaše hlavní doporučení pro další ročník přijímaček na střední školy?
22: Stále je nutné rozšiřovat kapacity těch žádaných oborů. Bez toho žádná změna nemá smysl. Pokud předsuneme přihlášky, teda testy před přihlášky, tak to nemá smysl, pokud se pořád bude dítě hlásit na málo míst. Takže tohle je opravdu klíčové, protože bez toho se nepohneme. A tento problém je i na středních odborných školách nebo učilištích. Je strašný zájem o automechaniky, informační technologie. A pokud tam nebudeme přijímat ty žáky, kteří na to mají velmi dobré výsledky, tak plýtváme vlastně potenciálem a oni studují potom na nějaké škole, o kterou nemají zájem.
21: Jan Zeman, analytik výzkumného ústavu PEC Research. Děkuju, nashledanou.
22: Děkuju, nashledanou.
21: Policie dnes krátce před 10. hodinou přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalili do betonu a chtěli pohřbít. Soud dnes rozhoduje, jestli muže umístí do vazby. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel českolipské policie Petr Wright v pátek odhadl, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dnů. Naše pozvání přijal děkan fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Karol Bayer. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchačů i vás.
21: Jedná se podle všeho o unikátní případ. Už se ví, komu nelehký úkol připadne, kdo by se měl pokusit zbavit zácnou relikvii betonu?
1: Jak můžem, já bych se len na začátek povedal toľko, že zaprvé jsem chemik, alebo technolog, materiálový špecialista v oblasti reštaurování, aby nedošlo k nějakému nedorozumeniu. A za druhé, moje informace se zakladají, čo se týká aktuálního stavu, predovšetkým na to, čo je známe v médiách. Jako fakultu nás priamo mimo nějakých dotazov z médií ještě neoslovil nikto. Takže
21: to nevíte, jinými slovy.
1: Takže bohužel nevím.
21: Dobře, no ještě se tam na jednu věc, kterou možná také, nebo nevím, jestli víte, lebka svaté Zdislavy je přímo zalitá do betonu, nebo ji pachatel přece jenom vložil do nějakého obalu? Ví se to?
1: Podle těch informací, které mám, je přímo zalitá do betonu. Ale je to s rezervou, prosím.
21: Ano, v jednom z předchozích rozhovorů jste vyloučil chemickou cestu. Proč?
1: Ano, z toho důvodu, protože jako za prvé betón se velmi těžko rozpouští, pokud ano, tak v poměrně silných kyselinách a tam vzniká riziko obrovské, že sila kysela nerozpustí len ten samotný betón, velmi pomalý sice, ale rozpustí, ale by mohla rozpustit i ten samotný artefakt, to znamená fragmenty lebky svaté Zdislavy.
21: Jak se dá lebka tedy očistit od betonu mechanicky, aniž by utrpěla?
1: Ještě dodám, že to, co jsem v těch předcházejících vyjadreniach povedal, zakladá na zkušenosti s jiným typem artefaktů, s takýmto něčím, jako naša fakulta ještě konfrontovaná nebyla. Ale máme zkušenosti s odstraňováním betonu, cementu, povlakov, doplnkov z jiných typů velmi citlivých artefaktů. Takže podle mého názoru je nejbezpečnější cesta, aby nedošlo k poškodění a nějakým ztratám zbytočným, je velmi opatrné, postupné mechanické odstraňování betonu a těch větších částí až po nějaké finále, s tímto zkušenost máme. Čiže tu je možné,
21: dobře,
1: ten proces musí být.
21: Mě ale zajímá, jakým způsobem, jak se to dá udělat, neumím si to představit. Konkrétně.
1: Takže co my používáme, vždycky sada nějakých menších nástrojů, typu představte si nějakou malinkou úhlovou brůzku v nějakom mikroprevedení s diamantovým kotlučem, kde je možné postupným odrezávaním té větší kusy, kde teda člověk bezpečně ví, že nebude poškodzovat ten originál, až vo finále potom té tenké vrstvy je možné odstranit jednako takzvaným mikrodlátkom, čo je také malilinké pneumatické kladivko, které velmi citlivo odstraňuje i z zranitelných povrchov tenké vrstvy cementu, krehké, s čím teda skúsenosť máme, až po nějaké finále dočistenie mikropieskovačkou, čo je mikroabrazívne čistenie. Mm-hmm. Čiže podľa mňa kombinácia týchto metod zaručuje kontrolu procesu odstraňovania v priebehu celé té operace.
21: Přičemž jde zejména o část, beton tvrdne asi měsíc. Jak se dá hydratace zpomalit?
1: Ano, podle normy teda dosahuje tu plnou pevnost, alebo hlavnou pevnost, potom ještě to trochu doběhá po 28 dňoch. A je to tak, že cirka po prvom dni dosahuje nějakou pevnost 10-15% té finále, potom po dvou dňoch cirka 20-30, po týždni okolo 50, po dvou týždňoch už okolo 80-90%. Takže v skutku záleží na tom, aby sa čím skôr nejak zasiahlo. A naša skúsenosť zase je taká, že je možné relatívne bezpečne a s pohľadom na, alebo s ohľadom na nálepku relatívne s malým rizikom, alebo s nulovým rizikom zastaviť hydratáciu pomocou organických rozpúšťadiel. Nám sa najlepšie osvedčilo použitie izopropanolu. Čím sa vlastne zastaví proces hydratácie a tým pádom tvrdnutia betónu.
21: Lebka svaté Zdislavy postrádá většinu skeletu obličejové části a podle posledních zkoumání odborníků je mozková část lebky velmi křehká se známkami značného poškození kosti. Lícní kosti, které odpadly, byly při průzkumu v roce 1979 podle expertů přitmeleny akrylátovou hmotou. Restaurátor Norbert Riegel v rozhovoru pro Seznam zprávy přišel s kacířskou myšlenkou, jestli není lepší nechat lebku v betonu.
1: No, tak to je otázka. Najlepšie, ako dôležité je urobiť nejaký vstupný prieskum, zistiť, v akom je stave a táto, je to kasírska myšlienka, ale pokiaľ by odstraňovanie malo byť natoľko rizikové, že hrozí poškodenie, tak stojí za zváženie. Na druhej strane, čím dlhšie sa v betóne nechá, tak tým ťažšie sa bude vstoviť.
21: Jaký je ten prúskum? Rengenováním, jaké technológie lze použiť?
1: Je možné rentgen alebo v podstate tomografia sú veľmi dobré na takéto prípady alebo na podobné prípady. Neviem, či niečo takéto riešili už. Vybavený na špecializovanom pracovisku v Telči. Je to Centrum Excelence Telč, ktorí sa zaoberajú aj veľmi špecializovanými metódami na prieskum pamiatok. Je to ústav, je to súčasť ústavu, jedného z ústavov Akadémie vied.
21: 30. května se koná pouť zasvěcená. Já vám rozumím, ale už musíme končit. Mám poslední otázku. Ano, svaté Zdislavě, která je uctívána jako patronka rodin, mimo jiné. Asi není pravděpodobné, že by do 30. května se restaurování stihlo v tak šibeničním termínu do dvou týdnů.
1: To sa obávam, že to možné není. To riziko sa potom len zbytočne zvyšuje, takže to asi za to nestojí.
21: Karol Bayer, děkan fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Děkuji vám. Naschledanou.
1: Ďakujem. Majte sa pekne. Naschledanou.
21: Izrael dnes nařídil evakuaci 9 vesnic a podnikl nové údery na jihu Libanonu. Izraelská armáda uvedla, že útoky mířily na infrastrukturu militantního hnutí Hizballah, sponzorovaného Íránem. V noci na dnešek libanonské ministerstvo zdravotnictví informovalo o tom, že izraelský nálet na centrum civilní obrany na jihu země a si vyžádal 6 obětí na životech, včetně 3 zdravotníků. K útoku došlo několik hodin poté, co americká administrativa oznámila, že Izrael a Libanon se domluvili na prodloužení příměří o 45 dní. Dohoda o klidu zbraní platí od poloviny dubna, téměř denně, ale pokračují střety mezi izraelskými silami a Hizballahem. Víc teď s Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
4: Dobrý den.
21: Jak izraelské velení vysvětluje ty nejnovější útoky na jihu Libanon nebo nálety na automobily, při nichž bylo před několika dny už jižně od libanonské metropole Bejrutu zabito nejméně 12 lidí?
4: Tak Izrael má tu pozici v tomto celkem konstantní. Izrael prostě tvrdí, že opravdu chce odtlačit tu hrozbu ze strany Hizballahu nejdále od svých hranic. A to je prostě vlastně taktika, kterou k tomu uplatňuje. To znamená, vidíme i během toho příměří, že izraelská armáda zasahuje proti infrastruktuře Hizballahu, která ovšem, jak také víme, je velmi propojená s tou civilní infrastrukturou ve vesnicích, především v té jižní části Libanonu, takže vidíme, že vlastně Izrael ničí ty vesnice a navzdory tomu, že, jak jste říkal, sice platí od dubna příměří, tak vlastně v praxi, především v té jižní části Libanonu, ta situace vlastně je pořád velmi napjatá a konec konců ani na severu Izraele ta situace není úplně klidná, protože Hizballahu se daří pomocí dronů vlastně útočit ne na izraelské vojáky, ale i na civilní obyvatelstvo na severu Izraele.
21: Izraelská armáda oznámila, že v pátek podnikla v pásmu Gazy cílený úder na šéfa ozbrojeného křídla teroristického hnutí Hamas, Izadina Hadáda, kterého Izrael označil za strůjce teroristického útoku ze 7. října 23. Dnes předpolednem přišla zpráva, že byl zabit. O život přišlo podle úřadu v Gaze, přišli i další lidé. Šlo spíš o výjimečnou jednorázovou akci v Gaze.
4: Tak já myslím, že ta akce je výjimečná v tom, že opravdu se jednalo o člověka, který byl jedním z těch veteránů Hamásu a byl to člověk, který se měl podílet na přípravě 7. října, byl to člověk, který sám vlastně dohlížel na izraelská rukojmí. To znamená, byl v tom hledáčku Izraele poměrně vysoko, ne-li v tuto chvíli úplně nejvýše. Jinak ani v Gaze ta situace není dlouhodobě klidná. Vlastně izraelská armáda podniká útok proti, jak ona tvrdí, cílům Hamásu a vzhledem k tomu, že je podniká vlastně v té části Gazy, kde je v tuto chvíli koncentrováno přes 2 miliony lidí, tak pravidelně slýcháme, že při těch útocích jaksi zahynuli i civilní obyvatelé Gazy.
21: Situace v Gaze se do značné míry týká i nový průzkum vašeho univerzitního Herzlova centra. Zaměřil se na postoje české populace k Izraeli. Jak moc se do nich promítá právě pohled na vývoj v Gaze a v izraelsko palestinském konfliktu?
4: No to je právě poměrně zajímavé, protože my vlastně ty průzkumy děláme už 4 roky a chtěli jsme právě vědět, jestli k nějakému posunu došlo a zajímavé je, že výrazně nedošlo. Že možná, co můžeme říct, je, že ubylo těch, kteří jsou nerozhodnutí či neví a paradoxně možná z určitého pohledu tam přibylo více pro izraelských fanoušků než těch pro palestinských. Na druhou stranu, když se podíváme do těch dat dovnitř, tak vidíme, že 40% Čechů s operací v Gaze nesouhlasí. Zatímco pouhých 30 souhlasilo a že potom tam jsou velké rozdíly například mezi levicovými voliči a středopravicovými voliči. Takže je to barevnější, když se podíváme dovnitř těch dat, ale obecně lze říct, že v České republice pořád ten proizraelský postoj převažuje.
21: A jak si vykládáte, že zjevně ani vážná humanitární krize v Gaze a vysoký počet obětí, které si po teroristickém útoku Hamásu z konce roku 2023 vyžadala izraelská válečná operace, nemají v tomto směru větší dopad?
4: Tak já si myslím, že samozřejmě můžeme pouze spekulovat, proč si tak vlastně Češi toho svého postoje, proč jsou v tom tak konstantní. Myslím si, že do určité míry samozřejmě to souvisí s pozicí české politické reprezentance, která je také poměrně jednotná v tom svém postoji vůči Izraeli. A také si myslím, že opravdu je to hlubší, že ty důvody, proč Češi sympatizují s Izraelem, prostě nezmění ani ta válka v Gaze, že mezi Čechy vidíme určitou sympatii s Izraelem historicky danou. Myslím si, že Češi obecně mají jistou nesympatii vůči muslimům, vůči arabskému světu, že to je kombinace několika faktorů, ale i tak je to opravdu zajímavé, že vlastně se ty pozice na rozdíl od většiny evropských zemí a dneska už i Spojených států amerických, že se výrazně nepohly.
21: Konstatuje Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
4: Děkuji za pozvání.
21: Tolik sobotní publicistika Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další aktuální zprávy.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.
5: Brněnská jedenáctka.
0: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
5: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
0: Brněnská jedenáctka.
5: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
0: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
11: A minutu po půl jedné máme pro vás v nočním Radiožurnálu krátké zprávy. A s nimi Pavel Prouza. Policisté při bezpečnostní akci Jupiter v Praze zjistili skoro 150 přestupků. Informovali o tom na svém webu. Policie od pátečního do sobotního rána vypátrala 14 celostátně hledaných lidí, 7 řidičů pod vlivem alkoholu a 6 řidičů pod vlivem drog. Zároveň rozdala pokuty za 164 tisíc korun. Armáda Spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Britský ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting chce kandidovat na lídra labouristické strany. Oznámil to 2 dny po své rezignaci na funkci ministra. Streeting tvrdí, že ztratil důvěru v současného šéfa labouristů a premiéra Keira Starmera. Ten odmítl rezignovat na post předsedy vlády po místních volbách na začátku května. Muž, na kterého v sobotu u pobřeží západní Austrálie zautočil žralok, podlehl zraněním. 38-letého muže zvíře napadlo poblíž oblíbené turistické destinace ostrova Rottnest. Australské státní úřady doporučily lidem, aby byli v této oblasti obzvlášť opatrní. Jde o druhý smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. Sport. Čeští hokejisté prohráli ve druhém utkání na mistrovství světa ve Friburgu se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Góly dali Kaut a Sedlák. A fotbalisté Manchesteru City porazili ve finále anglického poháru Chelsea 1-0. Trefil se ghanský reprezentant Semenyo. FA Cup získal Manchester City po 8. v klubové historii.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D52 na Brněnsku a uzavírka na dálnici D1. U sjezdu na Vlašim. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova za sjezdem na Hrušovany. Čerstvá nehoda, kilometr 21,5, dodávka srazila lesní zvěř. Čekejte omezený průjezd, překážky. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu zůstalo značení. 64. kilometr na krajnici, odstavené auto je už pryč. Na D1 z Prahy do Brna zůstává za sjezdem uzavírka. Na 52. kilometru, to je za sjezdem na Vlašim, se kvůli odklízení následku nehody nedá sjet na odpočívku Střechov. Před uzavírkou je na 44. kilometru Šelka, za uzavírkou pak benzínka za sjezdem z exitu 66 Loket. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Dnes bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: S blížící se letní sezonou vyráží opět do terénu i značkaři Klubu českých turistů. Po celé republice musí zkontrolovat a opravit značení turistických cest. Do terénu s nimi vyrazil náš redaktor a reportáž vám nabídneme už za pár minut.
0: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: zpět. Členové klubu českých turistů připravují trasy na letní sezónu, kontrolují a obnovují značky pro chodce i cyklisty. Letos po celé Vysočině i sousedních regionech projdou přes 1000 kilometrů tras. Nejdůležitější jsou podle nich křižovatky a rozcestí, kde by bez dobrého značení lidé mohli zabloudit.
1: Jo, takže já to takhle kolem vlastně od smoly a od tohoto očistím. Jo, a holky to potom přetírají jenom.
2: Jiří a Taňa Bejblovi ze Ždáru nad Sázavou. Paní Taňa má v ruce kelímek s bílou barvou.
3: Já dneska bílou, protože přijela kamarádka z Břeclavy, tak jsme vymysleli pro ní výlet, že Zdenka dneska dostala modrou, já po manželovi bílou, manžel má
1: já
3: hnědou.
1: Já to očistávám a případně ohraničuju hnědou. Jako
3: mně bude manžel říkat, jestli si mám namočit nebo nemám.
1: Chci na ní videohled.
3: My ženy takový poslušný, tak my to vždycky uděláme, jak vy to muži chcete.
2: Obnovují turistické značky 6. rokem.
3: Jdeme z Cigháje na Frýšavský kopec a vlastně obnovujeme modrou značku turistickou.
1: Jednou za 3 roky se vždycky trasa obnovuje v podstatě.
2: Jednou za 3 roky.
1: My jsme ji dělali před 3 rokama, jsme ji dělali, teď děláme znovu. Jako, no.
2: Takže tohle je vaše trasa.
1: No ono se to nedá říct. Ono nás je se, třeba na žďárském okrese nás asi 7 nebo 8 skupin.
2: Potkáváme se u pramene Svratky ve Žďárských vrších.
1: No, to jsme konkrétně tady obnovili před 3 rokama, vůbec lidi nevěděli, že tady je prameniště. Tak jsme to tady takhle označkovali v podstatě, aby lidi vůbec věděli, že tady se dá odbočit. Že tady šla modrá dolů, prostě na cigáje a nikdo ani nevěděl, že tady prameniště je.
3: Protože my nejenom malujeme ty značky, ale musíte vystříhávat i ty nálety kolem, aby z té cesty bylo vidět.
1: Celý prořezat.
2: Během 1 hodiny stihnou upravit zhruba 1 kilometr trati. V celém Česku je pak více než 40 000 kilometrů turisticky značených tras. František Jirku, Radiožurnál.

0: absolutně originální a nepřeslechnutelná kytara Briana Maye. Tak to jsou Queeni a vzpomínka i na Freddieho samozřejmě. Poslední minuty zbývají do vyhlášení vítěze letošní Eurovize už 70. jubilejního ročníku. Živě se za naším reportérem Jirkou Šteflem vypravíme do Vídně. Už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Tak posloucháte noční radiožurnál, no a pár minut před jednou hodinou v noci ve Vídni vyhlašují vítěze jubilejního 70. ročníku Eurovize. A celé hudební klání přímo na místě sleduje náš reportér Jirka Štefl. Jirko?
1: Dobrý večer, Petře, tobě i našim posluchačům, možná taky dobrou noc do Česka. Ano, tak v tuhle chvíli to začíná být opravdu napínavé. Hlasy od odborných porot z 35 zemí jsou rozděleny. Na prvním místě, co se týká hlasu odborných porot, skončilo Bulharsko, a to taneční písní Bangaranga. Na druhém místě to byla Austrálie. Šanci na úspěch ale má ještě většina zemí, protože nevíme, jak rozhodovali diváci u televizních obrazovek. I tyhle hlasy se v tuhle tu chvíli dozvídáme, a protože právě teď body získalo Rumunsko, tak Rumunsko je v tuhle tu chvíli na prvním místě, ale ta situace se opravdu mění každou minutou. Daniel Žižka, český reprezentant z písní Crossroads, byl na začátku vyhlašování dokonce na druhém místě. Od odborné poroty, když sečteme pak ty hlasy, tak skončil na místě 10. V tuhle tu chvíli, pokud správně počítám, tak je na 15. místě. Stále ale ještě není rozhodnuto. To samotné vyhlašování je napínavé do poslední minuty. V minulosti tomu tak ale nebylo, protože pravidla byla jiná, a tak vítěze mohli fanoušci znát ještě předtím, než poslední země přidělili své hlasy. Za chvíli bychom se tedy měli dozvědět, kolik bodů získalo od odborné poroty Česko. Možná ještě na chvíli proto můžeme zůstat. V tuhle chvíli se vyhlašují body pro Maltu. Česko zatím tedy se 104 body, což je tedy velmi málo, protože Rumunsko na prvním místě se skoro 300 body, a v tuto chvíli čekáme, kolik bodů dostane Daniel Žižka. Měli bychom se to dozvědět opravdu každou chvíli, každou sekundu. A bohužel od diváků, od televizních diváků jsme získali 9 bodů, takže na vítězství to letos nestačí, dohromady 113 bodů, takže budeme čekat dál, kdo tu letošní Eurovizi vyhraje. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.

ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní? Máš pocit, že jsi v

jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám z uchůze, co se draží.

0: Radiožurnál 1 hodina. Jsou tady zprávy a Pavel Prouza.
1: Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Německý úřad na ochranu ústavy zastavil sledování scientologů. Čeští hokejisti podlehli Slovinsku ve skupině mistrovství světa. V Čechách bude polojasno, na Moravě zataženo, místy přeháňky teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev z ostatky patronky zacházela.
3: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
1: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Pavko taky uvedl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Takzvaná scientologická církev, známá taky z Česka, už nebude v Německu pod soustavným dohledem zpravodajské služby. Důvodem opadnutí zájmu je pokles významu této organizace v průběhu let, informoval Úřad na ochranu ústavy. Scientologové mají v Německu asi 3,5 tisíce členů.
4: Hnutí scientologie založené v roce 1954 autorem sci-fi Ronem Hubbardem považují jeho kritici za nebezpečnou sektu. Německá domácí zpravodajská služba ho sleduje od konce 90. let jakožto uskupení usilující o společnost, která nerespektuje například důstojnost jednotlivce. Úřad na ochranu ústavy nepustí scientologii ze zřetele úplně, ale už je nepovede jako samostatný a celostátní fenomén. Víc se chce soustředit třeba na sabotáže a na terorismus. Není to první letošní reorganizace úřadu. Minulý měsíc zrušil kategorii extremismu postihující delegitimizaci státu, zavedenou před 5 lety během protipandemických opatření. Z Německa Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Muzeum v Chebu připomíná 100 let od vzniku české loutky Hurvínek. Vyrobil ji řezbář Gustav Nosek, který ve městě žil. Na výstavě jsou jak původní loutky, tak i ty, které vznikly v současné době, říká spolukurátor výstavy Michal Beránek.
5: Čemu se chceme věnovat? Předně tedy Gustavu Noskovi jako obyvateli města Chebu a jeho celoživotnímu dílu. Jeho nejslavnější loutkou je tedy přirozeně Hurvínek, který se stává světovým fenoménem, kdy jeho průnik před televizní a filmové kamery. A ten následný se věnuje Štermu Hurvínkovi opravdu, který pronikl do světa od Mexika přes Evropu až po Tajvan, Japonsko.
1: Součástí výstavy jsou taky komentované prohlídky a edukační programy pro školy.
2: Sport.
1: Češi prohráli se Slovinskem na hokejovém mistrovství světa. Outsiderovi podlehli 2-3 v prodloužení. Už před utkáním bylo jasné, že reprezentaci nedoplní gólman Anaheimu Lukáš Dostál. Mistr světa z Prahy po skončení sezóny v NHL na šampionátu startovat chtěl, ale podle generálního manažera národního týmu Jiřího Šlégra je jeho účast ve Švýcarsku vyloučena.
6: Lukáš Dostál neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí.
7: Nikdy člověk neví a že se to stát může kdykoliv a dál bych to asi nerozebíral. My tady máme brankáře, kterým věříme a to je důležité.
1: V dalších sobotních zápasech Slovensko porazilo Norsko 2-1, Velká Británie prohrála s Rakouskem 2-5, Itálie Kanadě 0-6 a Maďarsko 1-4, Finsku domácí Švýcarsko pak zvítězilo nad Lotyšskem 4-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnici D1 na Vysočině překážka a na D52 na Brněnsku nehoda. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za nájezdem z Koberovic policie hlásí v levém pruhu odstavené auto. Kilometr 85 je to. Mimo kamery dejte v úseku pozor. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova srazila dodávka zvěř. Stojí za sjezdem na Hrušovany na kilometru 21,5. Podle kamer je označená, provoz nezdržuje, je tam slabý. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim je už několik hodin zavřený sjezd k odpočívce Střechov. Uzavírka na 52. kilometru je po nehodě, odklízí její následky. Sjezd se dá k Šelce na 44. kilometru, případně na odpočívku za sjezdem z exitu 66 Loket. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny. hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jihozápadě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná repríza sobotního hosta Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
9: Hostem Radiožurnálu je dnes folková legenda Pavel Žalman Lohonka. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Na scéně jste od roku 1968. Tušil jste tehdy v začátcích, že v roce 2026 pojedete svoje narozeninové turné k 80.
10: Tak to vůbec ne. Já jsem vůbec netušil, že se budu muzikou živit. Mm. Začínali jsme tak jako taková amatérská kapela. V 68. roce jsme založili Minnesängery a nikdo z nás nevěděl, co bude dál, ale tak muzika nás bavila. Byli jsme Budějčáci, hodně jsme zkoušeli, dělali jsme takový ten převzatý americký folk. To mě hodně bavilo. No a teprve někdy v roce 76 jsem si říkal, tak už mě asi vyhodili ze 3 zaměstnání, tak to zkusím mít na volnou nohu. No tak se to podařilo nakonec. No. Ty začátky byly trochu takový krušný, protože moc peněz jsme nebrali, ale prostě ta muzika převládala a bavilo nás to. No tak, když vás něco baví, tak jdete za tím a nikdy jsem netušil, že oslavím 80 let v plné síle, tak.
9: No, je to tak, no. Ale je pravda, že ten nejlepší dárek k těm nedávným 80. jste si nadělil sám?
10: Sám jsem si nadělil desku, samozřejmě s přičiněním lidí z kapely, kteří mi pomáhají aranžovat. A ta deska se jmenuje má zvláštní název A Tomáš porád něco.
9: Kde se to vzalo, ten název?
10: No my jsme si tady vždycky říkali, když jsme někde seděli v autě nebo po vystoupení a byly nějaký problémy, tak náš kolega z Hradce Králové, tak ten říkal, a to máš porád něco. A to máš. A mi se to hodně líbilo, protože se toho hodí i jako název té desky.
9: S Minnesängery jste nahrál, a teď nevím, jestli mám ta správná čísla, 9 alb a později vydal dalších 20 autorských desek, nepočítám v to výběry.
10: Ano.
9: Takže kolikátá je vlastně tahle ta A to máš porád něco?
10: No, autorská je to 21. Těch výběrů vyšlo skutečně hodně. Dokonce, že je jeden pán, který to všechno sleduje a zjistil, že na různých kompilacích jsem asi na 200 deskách. A já to vůbec nevěděl. A při jednom takovém festivalu v Telči, tak to přines, rozbalil stánek a všechno to tam ukázal. Já byl velice mile překvapený, že dokonce i s Karlem Gottem jsem na jedné desce. To jsem si říkal, no tak to asi pan Gotte měl asi radost.
9: Hostem Radiožurnálu je Pavel Lohonka.
11: Host Radiožurnálu.
12: Konečná, prosím vystupovat, přátelé. Konečná, motoráček dál už nejede.

0: Na Radiožurnálu si povídáme s Pavlem Žalmanem Lohonkou. Je pravda, že umíte přivolávat déšť?
1: No, tak dneska nevím. Dneska bych se do toho nepouštěl, ale v tom roce 82, kdy jsme byli poprvé na portě, tedy v nové sestavě, tak jsme měli připravenou písničku a přiletí k nám zlý a krutej déšť. A tenkrát režisér Vítek Hrubín říkal, hele, to by bylo bezvadný, kdyby to zpíval ten malej kluk. Ono to tak vlastně je postavený. No tak jsme to tím nacvičili, jeli jsme do Plzně na portu, začali jsme to zpívat a teď to všechno spadlo.
0: Začalo pršet.
1: Ale to byla bouřka, to byla šílená bouřka. No tak jsme to nějakým způsobem přežili a za rok si představte si, to už bylo na Lochotíně, kde bylo nějakých 30 tisíc lidí. Bylo to takhle podvečer, ani mráčku. A my jsme si řekli, hele, pojďme to zaspívat, ale už tenkrát bez toho malého kluka. A začali jsme tu písničku zpívat znova. Mm-hmm. Přihnal se mrak. Teďkon blesky. A teď samozřejmě lidi se smáli, protože to bylo vyloženě bizarní.
0: Takže blesky z čistého nebe, jak se říká.
1: Úplně z čistého nebe.
0: Jo.
1: A jak jsme tu písničku skončili, tak ten déšť ustal. A oni potom za mnou chodili a sahali si na mě, jak blázni. Si mysleli, že jsem nějaký šaman.
0: Takže spíš než žalman, šaman.
1: Šaman.
0: No, souvisí to nějak s vaší láskou k Indiánům, protože i indiánskou hudbou jste se nechali inspirovat.
1: No tak jako každý kluk jsme četli různé indiánky, tak já, když jsme byli pozvaní do Ameriky, tedy do Kanady, tak jsem říkal těm našim lidem, těm
0: krajanům,
1: jsem říkal, hele, když tam budeme, zkuste to nějak domluvit, my bychom se rádi potkali s původními obyvateli. A oni na tom pracovali půl roku, protože ty indiáni se pořád ptali, a proč? A proč pořád chce se s náma seznámit? A tak nakonec se to podařilo. Byli jsme v rezervaci indiánského kmene Squamish. Oni to mají tu rezervaci kousek za Vancouverem. No a oni potom, jsme se hodně zkamarádili, oni pro nás udělali obřad. V takém velkém týpí. Hráli na bubny a zpívali a bylo to velice krásné, dojemné. A potom my jsme je pozvali na náš koncert, na druhý koncert ve Vancouveru a oni skutečně přišli asi 15, oblékli se do těch krásných krojů a nakonec, když jsme se potom loučili, tak nám dali takové náramky, aby nás chránili, takový amulety.
0: Mm-hmm. Tu přezdívku nebo spíš umělecké jméno Žalman jste si vybral sám?
1: To jsem dostal. To jsem dostal, když jsem se učil v Plzni. Já jsem se učil v 60. letech dřevomorlářem.
0: A ve Škodovce.
1: No, tenkrát to byly V. I. Lenina.
0: Aha.
1: No a to bylo hrozný. No a samozřejmě ty útěky z toho internátu ven do přírody, tak jsem začal jezdit ven na čundr a jezdili jsme hodně na střelu a každý se musel nějakým způsobem jmenovat.
0: Mm-hmm, mít přezdívku.
1: No, oni viděli, říkal, hele, on zase sedí zase na té skále, je smutný, hraje ty smutné písničky. Tak mi dali tu přezdívku Žalman.
0: Takže to není podle postavy z Jáskova FL Věka?
1: No možná, že je, ale asi to oni to mají, pravděpodobně to měli z toho, a tak už mi to zůstalo. A já, když jsem potom odešel od Minnesingerů po 17 letech, tak jsem si říkal, jak se vlastně bude ta nová sestava jmenovat. Tak jsme to nazvali Žalman a spol.
0: No ale manželka vás tak asi neoslovuje.
1: Ne. Ani když je naštvaná.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Pavel Lohonka, řečený Žalman, je dnes hostem Radiožurnálu. Jak se vydařil narozeninový koncert k 80. 26. dubna v pražské Lucerně?
1: Byl to úžasný. Byl to krásný koncert. My jsme předtím měli Brno, Budějovice, Plzeň a potom toho 26. v Lucerně. A já jsem tam hrál několikrát, asi možná 15krát v Lucerně, ale jak je člověk starší, tak má jakoby jako nějakou zodpovědnost, aby to všechno dobře zapadlo. No a my jsme tam vystupovali s Kubitovým kvartetem, měli jsme tam několik hostů, dokonce Janička Boušková, která hraje Českou filharmonii, světová harfenistka, taky přišla zahrát. A bylo to, opravdu se to povedlo, asi to bylo znát na těch divácích.
0: A proč jste pozval třeba kapelu Opět a Radeček? Co vás zbližuje?
1: Já jsem je nepozval. To bylo tajný. Protože...
0: To bylo překvapení pro vás?
1: To bylo velké překvapení, ale já jsem se s těma klukama znal. Ještě když jsem se svojí druhou ženou Světlou jsme dělali hudební tábory na Monínci.
0: Mimochodem naší bývalou rozhlasovou kolegyni.
1: Ano. A tak to bylo pro nadané děti, už kteří něco znají, tak jsme dělali 14-denní hudební tábor a oni tam přijeli. A oni byli, tenkrát jim bylo 12-13 let a byli trošku takový kluci vyjukaný a chtěli pomoct, protože mám pocit, že žili, myslím, že někde v nějakým dětským domově a chodili pořád za mnou a tak já jsem jim říkal, vysvětloval jsem jim spoustu věcí. Každý den jsme měli takové hodiny, které se jmenovaly autorské hodiny, tak jsem jim pomáhal a říkal jsem jim, kluci, nikdy to nevzdávejte. A pokud vám mohu poradit, dělejte melodické písničky. No a ono se to sešlo a byl jsem velice překvapený, když oni přišli do té Lucerny, přijeli z toho Šumperka až a teď mi tam popřáli a já byl hodně dejatej.
0: To chápu, no. Proč byl kmotrem té nové desky Michal Malátný z Činasky?
1: No my jsme se potkali s Michalem, my máme tady v Praze takovou bezvadnou partu lidí, každý jsme z jiného oboru a scházíme se jednou za měsíc a Dan Hrubý, který píše knížky o Praze, tak ten vždycky něco vymyslí, projdeme nějakou čtvrť, on má zajímavé historky, jak z toho 19., tak i z 20. století, tak ještě z dob, kdy třeba na některých místech na Malé Straně bydleli prominentní herci, kteří byli prostě komunisti a on vyprávěl zajímavé příběhy. No a my prostě jdeme, máme jakou trasu, no a skončíme v nějaký hezký hospůdce, tam se o tom pobavíme a ten Michal s náma občas chodil, my jsme ho pozvali. No a pak jsme se potkali i s Faránkem ze Tří sester. Podali jsme si ruce, řekli jsme tak, zakopáváme válečnou sekiru mezi žánry. No a Michal přišel, křtil nám tu desku, byl tam až tam dokonce a moc mě potěšil.
0: Mění se nějak publikum, které na vás chodí?
1: No tak publikum, některý diváci odešli, protože se jim zdá, že jsme maličko jakoby přitvrdili, ale já to mám rád, abych nezůstal pořád stát. Protože mám mladší kolegy a chceme, aby ta muzika trošku měla jako větší grády. Samozřejmě všechny ty starší věci hrajeme, ale už trošku s jiným aranžma a já jsem velice rád, že na nás začali chodit i mladší lidi, dokonce i děti. Tak to je pro 80-letýho starce, i když já se tak vůbec
0: necítíte.
1: Necítíte vůbec, ne.
0: No, jak tedy vaši fanoušci přijímají ty nové skladby? Nechtějí slyšet právě hlavně ty osvědčené?
1: No, my to děláme, takže samozřejmě já jsem se poučil od těch velkých hvězd, na který jsem tady byl, že musíte v toho repertoáru dát takových 10 stěžejných písniček, ale potom něco novějšího a teď třeba z nový desky už hrajeme 3 písničky, takže jako to naťukáváme. Samozřejmě, že ty lidi chtějí slyšet hodně, hlavně ty starší věci, ale vybíráme z toho nového repertoáru spíš svěžnější písničky.
0: Napsal jste na 400 písní. Uměl byste všechny vylovit z paměti?
1: No, to bych si netroufal. Když někdy třeba hraju sám, občas hraju sám, tak si musím, protože mám několik zpěvníků, tak si to musím přelouskat, zpátky vzít, ale nikdy nehraju, nemám ještě čtyři zařízení, ani nějaký čtecí list, abych to, říkal jsem si, dokud to půjde, tak budu tu paměť trénovat, tak abych se ty texty naučil.
0: Bylo publikum v rodných Českých Budějovicích třeba jiné než jinde?
1: Tak tam je publikum takové, že po půl hodině nevíte, jestli se jim to líbí nebo ne. Oni jsou jeho Češi nebo my jeho Češi, jsme takový spíš, že jako pozorujeme, počkáme si, co se jako vyvine, jak to bude pokračovat, ale na konci vás potom nepustí. Samozřejmě každý publikum je jiný, Moraváci jsou velice spontánní, ale to, co se dělo teď v Lucerně, ono tam bylo hodně lidí taky odjinut, tak vlastně zpívali úplně od začátku a to je velký dar.
0: Pavel Žanman Lohonka zůstává naším hostem i po zprávách.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude policie vyšetřovat na svobodě. Rozhodl o tom okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu. Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Stovky posluchačů navštívili Český rozhlas. V rámci dne otevřených dveří si mohli prohlédnout regionální studia i hlavní vysílací budovu na Pražských Vinohradech. Návštěvníci viděli třeba natáčení rozhlasové hry, byli u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo na besedě moderátoru Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Dánské a německé úřady potvrdili, že uhynulou velrybou nalezenou u břehu dánského ostrova Anholt je keporkak přezdívaný Timmy. Kytovec uvázl na konci března na Mělčině v Baltském moři. Iniciativa dobrovolníků ho na začátku května přepravila do hlubších vod Severního moře. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. V finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Sport. Čeští hokejisti druhé utkání na mistrovství světa ve Friburgu nezvládli, se Slovinskem prohráli 2-3 v prodloužení. To fotbalisté Táborska a Artisu Brno si kolo před koncem šance národní ligy zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jeho Češi porazili Opavu 1-0 a jsou teď druzí. Artis rozdrtil Žižkov 5-1 a na Táborsko ztrácí bod.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zvěř na D5 u Prahy a nehoda na dálnici D52 u sjezdu na Hrušovany. Na dálnici D5 na výjezdu z Prahy do Plzně hlásíte zvěř na vozovce mezi druhým a třetím kilometrem.
4: Vlastně na začátku dálnice 2 kilometry před Rudnou, tak byly strnky na dálnici ze směru z Prahy do Plzně. Teda to strhlo do levýho a oni šli jako do pravýho.
3: Na dálnici D52 z Brna do Mikulova stojí dodávka postřetů se zvěří. Za sjezdem na Hrušovany kilometrů 21,5 označená. Místo nehody plynulé průjezdné. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim skončila úplná uzavírka. Na 52. kilometru se přes 4 hodiny nedalo sjet na odpočívku střechov. Následky vážné nehody jsou odklizené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noci na západě polojasná až jasná, jinde zatažená až oblačná, na východě Moravy a Slezska s deštěm. Teploty 5 stupňů až 0, na západě až minus 2 a přízemní mrazíky, na Moravě a ve Slezsku 9 až 5 stupňů. Přes den má být v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na západě místy s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru na jeho západě až polojasno, na východě s deštěm. Teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech kolem 3 stupňů. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza sobotního hosta Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: písničkář, skladatel, textař, zpěvák a kytarista Pavel Žalman Lohonka je dnes hostem Radiožurnálu. Jste čtyřikrát ženat, ten poslední sňatek byl před 5 lety,
1: ano.
0: To už je definitivní.
1: Já jsem rád, že se na to ptáte. Ono to vždycky tak nějak přišlo a tentokrát jsme s mojí paní předtím samozřejmě žili dost dlouho a já už jsem se nechtěl ženit. Říkal jsem si, já už mám 2 svatby za sebou, já už vím, jak to všechno je, ale mám bezvadnou ženskou, je doktorka, dokonce pediatrička, takže má taky o koho pečovat. A nakonec jsme si řekli, jo, hele, bememe se.
0: Takže máte pocit, že se budete vracet do toho dětského věku a využijete že je pediatrička.
1: Víte, co člověk nikdy neví.
0: A nechcete se tedy vyrovnat Miloši Kopeckému, který se oženil 5krát a on k tomu měl takovou průpovídku, možná ji znáte, že byl pokaždé ženat šťastně, totiž on byl ženatý a jeho manželka byla šťastná.
1: To je hezký. Tak já jsem byl taky samozřejmě šťastný občas. Někdy to nevyšlo, někdy to byl omyl, to se prostě stane, ale my třeba s mojí nynější paní se známe strašně dlouho. Známe se z 80. let, kdy ona ještě studovala a na Kajetánce byl klub folkovej a já tam taky jezdil, ale byli jsme pouze kamarádi. No a ona se potom vdala, já jsem se, myslím, po třetí oženil. No a zajímavý bylo, že když jsem potom zůstal sám a ona taky zůstala sama, tak jsme si zavolali a řekli jsme, hele, nemáš čas, nebo no a tak jsme se zase znova potkali a jsme 22 let spolu.

0: Hostem radiožurnálu je čerstvě 80-letý muzikant Pavel Žalman Lohonka. Četl jsem, že jste jeden z tvůrců, kteří výrazně ovlivnili podobu české folkové scény. Skromnost stranou, jak?
1: No, já těžko o sobě jako samozřejmě povídám. Možná, že to bylo tím, že v určitý době jsme s těma Minnesingerama začali dělat lidové písničky. A já jsem potom vlastně jsem si říkal, tady je to zázemí toho folkloru. Já se pokusím vycházet právě z toho folkloru při psaní vlastní tvorby. A asi to nějakým způsobem jsem byl ovlivněn, bylo to znát. A pak jsem si říkal další věc, nikdy se neopakuji. Napsal jsem 400 písní, ale ani jedna se nepodobá druhé. V tom jsou mi vzorem Beatles. Ty se taky neopakovaly. A když jsem náhodou něco psal a říkal jsem si, hele, to je třeba něčemu podobné a nemuselo to být moje, tak jsem od toho okamžitě odešel pryč. Taky hodně poznám, třeba když poslouchám rádio, když tam slyším nějakou melodii, nějakou písni, říkám si, hele, to je podobné něčemu. A vždycky na to přijdu, čemu je to podobné.
0: Na čem je založen jihočeský folklor, ze kterého taky hodně vycházíte?
1: Na melodičnosti, na zvláštní harmonii v těch písničkách. Oni jsou ty jihočeský balady, které jsme hodně dělali a tak ještě pořád dělám, podobný hodně keltským. A keltové vlastně to je Skotsko, Irsko.
0: Takže tím je vám blízká skotská hudba, kterou ano, jste se často velice, taky nechával.
1: Ano, velice. Aha. Takže ty balady, které jsou, které jsme našli z těch sbírek jihočeských sbírek, hlavně Karla Weise, Čeňka Holase, tak je tam hodně balad. To je zajímavé, protože většinou se ty lidové písničky hrály na zábavách, kde se při nich tančilo, a nebo se hrály při práci, když se pracovali, a to byly takový ty táhlý, zvláštní melodie. My jsme si třeba s Minnesingerama vybírali písničky, aby řekli taky něco současnému posluchači a zvlášť mladýmu. Takže oni mají něco zvláštního v sobě, takovou tu zadomanost, jako je ta jihočeská krajina, asi bych to tak řekl.
0: A co je folk? Jak ten pojem chápete?
1: Folk je vlastně, folk vznikl v Americe v 50. letech, kdy bratři Lomaxové se rozjeli po Spojených státech a začali sbírat americké lidové písně, aby je zachránili. No a měli přitom samozřejmě několik doprovodných zpěváků. Jeden z nich byl dokonce Pete Seeger, Woody Guthrie to byl. A Pete Seeger, kterýho jsem viděl v 64. roce, tady, když tady byl. No a najednou se objevila John Baezová, najednou se objevil Kingston Trio, New Christy Minstrels, Bob Dylan a další. A ty navázali na tu americkou lidovou píseň a začali tvořit své vlastní písničky.
0: No a čím je ale specifický ten český folk?
1: A zajímavý je, že on se uchyt v Evropě, v Anglii a u nás.
0: Právě, no.
1: A je to tím, že tady bylo to podhoubí ty starý trémský písničky. Aha. Že se zpívalo hodně jako zborově, ve vokálech. Už ta muzika byla nějakým způsobem udělaná dobře. Tak je specifický samozřejmě tou češtinou.
0: Jasně, protože... ale co country a folk, jaký je v tom rozdíl?
1: No tak country původně je to hudba středozápadu amerického a to se taky samozřejmě tady líbilo. Přišli první byli plavci Greenhorni a ty už začínali napodobovat to americký country, který v té době, v těch 60. letech, bylo úplně jiný než dneska.
0: A jak moc se jako autor necháváte ovlivnit world music?
1: No tak já si vůbec dávám pozor, abych se nechával vůbec něčím ovlivnit. Rád si všechno poslechnu. Poslechnu si, mám rád jazz. Mám, a samozřejmě i ve středním proudu jsou výteční kapely, rád si poslechnu každou dobrou, hezkou písničku. Protože buď jsou písničky dobrý, anebo nešpatný, blbý.
0: Říká Pavel Lohonka, náš dnešní host.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Na Radiožurnálu se povídáme s písničkářem Pavlem Žalvanem Lohonkou. Kdo je dnes ten spol, kdo vás hudebně doprovází?
1: Tak se mnou hraje na basu Petr Novotný, který se mnou hraje 33 let. Zpěvačka Míša Hálková, která žije v Písku, a Peťa Havrda, který žije v Hradci Králové. A ten Peťa Novotný, ten je z Tištnova, já žiju v Praze i v Budějovicích, takže jsme každý odjinud. Mm-hmm. Takže my, když potřebujeme zkoušet, tak se někde musíme sejít na pár dní. A ty mě doprovází už dost dlouho a momentálně jsem velice spokojený, že si rozumíme nejenom muzikantsky, ale hlavně lidsky, což je důležitá věc, že si tam některé ty kapely řeší úplný blbosti a banality a rozchází se a tak dále. Ale u nás to tak nějak je. Asi mají ke mně trošku, jako k tomu osmdesátníkovi, trošku respekt a máme se rádi tak.
0: No a kudy tedy pokračuje to turné? Ono se jmenuje, to je pořád něco.
1: Žalman 80 a to máš pořád něco.
0: To máš pořád něco.
1: Teď budeme hrát, v červnu budeme hrát v Ostravě, Děhylově, to co bude hrát už venku, ty další vystoupení budou venku. Potom budeme hrát ve Vysokém Chvojinu, což je u Hradce Králové, to budeme hrát taky v červnu. Já si přesně nepamatuju to datum. A vím, že 8.8. budeme hrát v Telči na zámku. Tam hru pravidelně už asi 40 let. A to bude takový vrchol. A úplně celý to zakončíme v prosinci. Budeme hrát v Českým Krumlově v Jízdárně. 5. prosince.
0: Rolling Stones ohlásili nové album. Bude i ve vašem případě ještě nějaké?
1: Já nevím. Já si říkám, už jsem napsal hodně toho, ale pořád mám melodický nápady. Takže spíš jde o to, co vymyslím textově. Aha. Protože máte 10 témat, které se pořád opakují podle toho, jak člověk to bere jinak, když je mu 20, 30, 50, 80. Tak když mi něco napadne zajímavého, tak proč ne?
0: Pro které jiné interprety jste psal?
1: Něco jsem psal pro Nezmary, něco pro Věru Martinovou. Moc toho nebylo, ale psal jsem i pro Pardubickou stopu, ještě když hráli. Takže když mě někdo oslovil, tak jsem pro ně něco napsal, ale většinou jsem psal pro sebe.
0: Mluvil jste o tom, že střídavě žijete v Praze a v Českých Budějovicích, kde jste se narodil. Jaký vztah máte ke Mži? Protože vím, že máte chatu na téhle řece.
1: No tak to můj vztah vůbec k řekám a ke Mži je velice kladný, zvláště tak do toho konce června, když se potom ta řeka trochu zakalí, ale jinak je to pěkný, když máte 10 metrů chatu od řeky, když tam vidíte ty divoký kachny a tak dále, prostě kolem je spousta zvěře, tak jsem velice rád, jsem tam šťastný, protože si tam dobře odpočinu.
0: A máte na ten odpočinek čas? Když vás tak poslouchám, tak asi tolik ne, ne?
1: Já pořádně, protože si tam dobře odpočinu.
0: A máte na ten odpočinek čas? Když vás tak poslouchám, tak asi tolik ne, ne?
1: Já pořádně se dělám. Já mám si vždycky nějaký

0: Ti přiletí a jsou naštvaný, že tam někdo prostě brnká a teď spustí a teď zpívají, aby mě přehlušili. A já se tomu musím smát, říkám si, to je dobré souznění tohle s přírodou.
1: Ještě se vrátím k tomu, že jste se vyučil dřevomodelářem kdysi. Mluvil jste o těch úkolech, které potřebujete dělat, nebo si je dávat, abyste něco dělal rukama. Využil jste toho někdy?
0: Samozřejmě. Spoustu věcí jsem si udělal sám, protože musíte se naučit všechno se dřevem dělat ručně. Protože ty modely se dělaly samozřejmě hlavně ručně, i když se k tomu používaly různé stroje. Ale tak takový ty základní věci jako řezání, dlabání, šroubování, různý vyřezávání věci, tak to jsem se všechno naučil.
1: Jaký úkol teď je před vámi?
0: Úkol teď je samozřejmě, máme koncerty, nejenom ty velký koncerty, máme, ty jsme nazvali koncerty A a máme koncerty B, to jsou menší, takže teď trošku odpočívám v květnu, ale v červnu už začínají festivaly, kam se moc těším, protože je to trochu jiná atmosféra, jiné publikum a to vlastně trvá až někdy do konce srpna a takhle mimo jiné se těším na dovolenou. A jezdím každoročně do Řecka a dostal jsem těm 80 jsem dostal zájezd do Skotska.
1: Písničkář, skladatel, textař, zpěvák a kytarista Pavel Žalman Lohonka byl hostem Radiožurnálu. Moc děkuju a ať se vám daří, buďte zdrav.
0: Já vám moc děkuju za pozvání. Díky.
1: Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: A máme 2 hodiny. Zprávy připravil Pavel Prouza. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. Spojené státy stupňují tlak na Kubu, plánují obžalovat bývalého prezidenta Raula Castra. Česká reprezentace prohrála v prodloužení se Slovinskem na hokejovém mistrovství světa. Dnes bude v Čechách polojasno, na Moravě zataženo, místy přehánky, teploty do 18, na Moravě kolem 11 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Soud neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn za zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
2: 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Americké ministerstvo spravedlnosti připravuje obžalobu na bývalého kubánského ministra ozbrojených sil Raula Castra. Nese podle nich odpovědnost za sestřelení 2 amerických letadel před 30 lety, při nich zemřeli 3 Američané. Ředitel CIA John Ratcliffe kvůli tomu nedávno přiletěl do Havany, nabídl humanitární pomoc výměnou za reformy.
4: Donald Trump v rozhovoru pro televizi Fox naznačil, že jeho administrativa usiluje o změnu režimu na Kubě. Úsilí Američanů podle jeho slov povede ministr zahraničí Marco Rubio, jehož rodiče z Kuby emigrovali. Současně do Havany nečekaně přiletěl šéf CIA John Ratcliffe a Kubě nabídl 100 milionů dolarů humanitární pomoci výměnou za reformy. Kuba je podle vlastních úřadů bez paliva i elektřiny. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře na Novojičínsku má novou expozici. Ke 170. výročí narození zakladatele psychoanalýzy město připravilo dobrodružnou prohlídku plnou tajemných místností a předmětů z dětství slavného rodáka.
5: Divák dostane svazek klíčů a těma klíčema si může odemykat jednotlivý objekty.
6: Procházíme vnitřkem skříně do místnosti s kolébkou.
7: My umožňujeme návštěvníkům se všeho dotýkat.
6: Říkají autoři nové expozice Zdeněk Durdil a Jakub Deml.
7: To znamená, když jenom přijdete a budete koukat, tak odejdete s velmi málem.
6: Sigmund Freud se v obyčejném domku narodil a prožil rané dětství. Jak ale víme z jeho textu, byly to roky naprosto zásadní. Z Příbora Marta Pilařová, Radiožurnál.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté prohráli poprvé v historii se Slovinskem na mistrovství světa. Ve skupině letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Další zápas odehrají Češi v pondělí proti Švédsku. A fotbalistky Sparty po 5 letech vyhrály nejvyšší soutěž. O jejich vítězství rozhodl triumf 2-0 na hřišti druhé Slavie v předposledním kole ligové nadstavby. Kapitánka Sparty Eva Bartoňová vyjmenovala týmové úspěchy této sezóny a uznala, že zažívá sezónu snů.
8: Jo, určitě, já jsem lepší nezažila a myslím si, že málo kdo tady zažil lepší. Dali jsme semifinále Evropské ligy, vyhráli jsme ligu, teďka ještě chceme double a uděláme pro to maximum, ale pro nás je to určitě sezóna snů.
2: O výhru v Českém poháru zabojují fotbalistky Slavie a Sparty 29. května.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.